0: reprezentantem byl šestý Václav Chaloupka.
1: Nehoda na D1 před Bohumínem a překážka na D11 u Chlumce nad Cidlinou. Na dálnici D1 pozor na příjezdu z Polska ve směru na Ostravu. Na kilometru 375,5 havarovalo osobní auto. A na místě zasahují záchranáři, s opatrností je to průjezdné. Na D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy se vyhněte překážce před Chlumcem nad Cidlinou. Na 62. kilometru leží na vozovce sražená zvěř. Následky kolize se zvěří překážejí i na silnici 4 za Prahu ve směru do Strakonic. Na kilometru 3,5 osobní auto srazilo zvěř, počítejte s překážkou na vozovce. V Praze vyšetřují nehodu v Liberecké ulici ve směru z centra. Ve sjezdu na Ďáblice a Prosek havarovala 3 osobní auta, opatrně při odbočování. A v Praze dále pokračuje údržba Strahovského tunelu na městském okruhu. Uzavřený je tentokrát ve směru z Břevnova na Smíchov a práce mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme polojasno až oblačno, na severovýchodě místy přehánky a taky bouřky, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Kanadská podnikatelka v oboru biotechnologií vyzývá k uvolnění přísné regulace opravování DNA u lidských plodů.
4: Umělá inteligence pomáhá vědcům odhalovat prastará tajemství.
3: Srbsko rozšiřuje svůj arzenál technologií pro rozpoznávání obličejů. Stát jedná za hranou zákona.
4: Výstavba datových center v USA nabírá výrazné zpoždění. Technologičtí giganti si musí zajišťovat vlastní zdroje energie.
3: Slovenský influencer Sulík může dál šířit hanlivá videa o novináři Šnídlovi. Je to nebezpečný precedens, říká advokát.
4: Taková jsou témata následujícího pořadu.
3: Dnešní výběr komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Zuzana Marková.
4: Od mikrofonu vás vítají
3: Lenka Buriánková
4: a Ladislav Dvořák.
2: Svět ve 20 minutách.
3: Server britského deníku Guardian se věnuje čínsko-kanadské podnikatelce Katy Tájové, která se dlouhodobě pokouší posouvat hranice genetických úprav. V poslední době se zaměřila na genetickou modifikaci lidských embryí, která je eticky velmi sporná a doposud společensky a právně prakticky nepřijatelná.
4: Když byly Tájové 4 roky, přestěhovala se její rodina z malého čínského města do kanadské Mississaugy. Už jako náctiletá začala pracovat co by stážistka na katedře imunologie Torontské univerzity. V 16 letech napsala svůj první vědecký článek a když jí bylo 18, získala statisícové stipendium v Thiel Fellowship. Univerzitu opustila a založila společnost zaměřenou na genetické testování.
3: Zásadním okamžikem pro ni zřejmě bylo setkání s čínským biofyzikem He Tianquejem, mužem odsouzeným a uvězněným za nelegální genetickou modifikaci lidských embryí. Vytvořil totiž první geneticky upravené děti na světě. Tájová s Tianquejem se osobně poznali až poté, co si biofyzik odpykal svůj trest. Později se vzali. Jejich romantický vztah nicméně překazily čínské úřady, když podnikatelce zakázali vstup do země. Důvody prý sama nezná.
4: V důsledku Tianquejových genetických úprav embryí se v říjnu 2018 narodila dvojčata Lulu a Nena. Biofyzik jejich DNA upravil proto, aby děti byly imunní vůči viru HIV. Tím byl totiž nakažen jejich biologický otec. Tianquejen však při prezentaci svého pokusu konstatoval, že se mu zamýšlená úprava nepodařila. Přesto umožnil matce děti odnosit, za tož si vysloužil pokutu a tříletý trest odnětí svobody. Další osud dvojčat je zahalen rouškou tajemství.
3: Loni v létě Tájová oznámila založení nového startupu, který má provádět stejné typy zákroků, za které si její odloučený manžel vysloužil přezdívku čínský Frankenstein. Expertka říká, že chce upravovat geny embryí, aby se tak předešlo závažným a těžko léčitelným onemocněním, jako je cystická fibróza, Huntingtonova choroba nebo dědičné formy rakoviny. Vše chce podle svých slov provádět otevřeně a transparentně se souhlasem regulačních úřadů.
4: Upravit nebo odstranit sekvenci DNA v genomu dnes není nijak zvlášť složité, pokračuje Guardian. Pro genetické inženýrství na dětech je tak nejtěžší získat povolení. Pokud upravíte sekvenci DNA zárodečních buněk, provedené změny se objeví ve všech ostatních buňkách, které v rámci vývoje plodu vzniknou, a to nejen u konkrétního dítěte, ale i u jeho potenciálních potomků. Právě to je důvod, proč je úprava genů v zárodečné linii pro reprodukční účely zakázána prakticky po celém světě.
3: Tájová se domnívá, že tento tvrdý postoj by se měl zmírnit. Guardian si ale klade otázku, co by následovalo potom. Upozorňuje přitom na skutečnost, že do startupů podobného zaměření začínají proudit peníze bohatých investorů.
4: Věřím, že všichni pracujeme na stejném cíli, transparentně ukázat, co tento výzkum dokáže, říká Tájová, která chce odstraňovat závažné poruchy způsobené mutací jediného genu. V souladu s federálním právem Spojených států, ale její společnost v této fázi neimplantuje ani nenechává vyvíjet žádná embrya déle než 14 dní od početí.
3: Zastavení výzkumu povede jen k tomu, že ho problematičtí aktéři budou provádět tajně. Neexistuje způsob, jak tomu zabránit. Jediná cesta vpřed je dělat to otevřeně a transparentně, apeluje Tájová.
4: Guardian ale upozorňuje, že navzdory výzvám k transparentnosti je většina výzkumu Tájové zahalena tajemstvím. Tají například to, kdo v jejím projektu působí, neví se ani, kdo ho finančně podporuje nebo kde výzkum probíhá.
3: Je navíc otázkou, zda Tájové věřit její hlavní záměr, kterým je podle vědkyně zmírňovat lidské utrpení. Zvlášť s ohledem na to, že ještě před rokem stejnou technologii používala k biohackingu domácích mazlíčků. Pokoušela se vytvořit například králíky svítící ve tmě, hypoalergenní kočky nebo dokonce draky a v minulosti mluvila i o jednorožcích.
4: Jakmile se svět shodne na využívání genetického inženýrství v boji proti nemocem, kde stanovíme hranici? Budeme považovat za přijatelné vytvářet děti s nižší hladinou cholesterolu a menším rizikem srdečních onemocnění nebo se silnějšími kostmi? A budou jednou nižší inteligence nebo menší vzrůst vnímány jako opravitelné vady? Ptá se dále Guardian.
3: Tájová odpovídá, že podobné věci jsou zatím technologicky nemožné. Stávající technologie dokáže jen velmi přesné opravy a změny variant genů. Vylepšování je složité. Na IQ nebo výšce se podílejí tisíce genů a my jsme velmi daleko od toho, abychom tomu za prvé rozuměli a za druhé to dokázali upravit.
4: Tájová také připomíná, že na konci 70. let se podobné argumenty ozývaly i v souvislosti s umělým oplodněním, které je dnes považované za něco zcela běžného. Často mluvíme o nebezpečí příliš rychlého postupu. Chci ale upozornit na nebezpečí příliš pomalého postupu a na iluzi čekání na globální konsenzus, který nikdy nepřijde. Cituje závěrem podnikatelku v oboru biotechnologií britský deník Guardian.
3: V knihovnách a archivech po celém světě se nachází historické dokumenty a zprávy ukryté za zatím nerozluštěnými šiframi. Jejich rozklíčování je často velmi náročné a někdy se to vůbec nepodaří. Právě v této oblasti by přitom mohla účinně vstoupit na scénu umělá inteligence. Píše to server britské veřejnoprávní stanice BBC.
4: Za příklad uvádí rukopis známý jako Borgova šifra. Jde o obsáhlý z větší části nesrozumitelný dokument o více než 400 stranách, zakódovaný pomocí 34 neobvyklých symbolů, doplněných o římská písmena. Obsahovat by měl léčebné postupy na neduhy lidského těla. Právě to je zřejmě také důvod, proč byl zašifrován. Léčebné praktiky byly totiž v 17. století, kdy dokument vznikl, uchovávány v tajnosti, protože mohly vzbudit podezření z čarodějnictví.
3: Více než 400 let ležel text nerozluštěný v archivech Vatikánské knihovny. Pak ale vědci použili umělou inteligenci a zjistili, že je plný bizarních léčebných postupů. Za příklad lze uvést léčbu pitím vína nebo fermentování muškátového oříšku v těstě jako lék proti úplavici.
4: Na dešifrování tohoto dokumentu spolupracovala profesorka počítačové lingvistiky ze Stockholmské univerzity Beata Medešiová. Vědkyně vysvětluje, že i s pomocí umělé inteligence byl proces odhalování šifrovacího klíče mimořádně zdlouhavý a náročný.
3: Přesto by umělá inteligence mohla být pro badatele neocenitelným pomocníkem. V případech některých nezašifrovaných textů není vůbec známo, v jakém původním jazyce byly napsány. Do zašifrovaného textu zase mohou být z konspiračních důvodů vloženy dodatečné bezvýznamné symboly jako návnada, která má zmást každého, kdo by se pokoušel šifru prolomit. V jiných případech může být pro stejné písmeno použito několik různých znaků.
4: BBC upozorňuje, že dešifrované dokumenty mohou pomoct doplnit informace, které v historických vyprávěních dosud chybějí. Jako příklad uvádí rozklíčování tajných dopisů skotské královny Marie Stuartovny, vězněné na dvoře anglické královny Alžběty I. Tyto dopisy odhalily, že Marie Stuartovna nebyla jen pasivní obětí událostí, ale aktivně se zapojovala do plánu, jak získat zpět svobodu a politický vliv.
3: A jak vypadá moderní detektivní práce kryptologů v praxi? Nejprve je potřeba ručně psanou formu převést do digitální podoby. Umělá inteligence následně rozpozná odstavce a jednotlivé řádky a potom naskenuje celý text znak po znaku. Medešiová a její tým nyní zkoumají, jak by umělá inteligence mohla pomoct fázi přepisu úplně přeskočit a tajné zprávy rozluštit přímou analýzou fotografií stránek.
4: Po digitalizaci dokumentu může začít pracovat speciálně navržený počítačový software bez umělé inteligence. Ten pomocí algoritmů zkouší určit typ šifry a kód prolomit. Na konci tohoto procesu ale stále funguje člověk, jakýsi ověřovatel. Profesorka německé lingvistiky z Oslovské univerzity Michelle Walchpílová ale věří, že v budoucnu by AI mohla pracovat zcela samostatně.
3: Naším konečným cílem je spojit přepis a rozluštění do jediného kroku, doplňuje Medešiová. Výzkumníci nebo dokonce široká veřejnost by tak mohli předložit chatbotovi zakódovaný historický text a nechat si odhalit jeho obsah, uzavírá BBC.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Zpravodajský server Balkan Insight se v jednom ze svých investigativních textů zabývá sporným využíváním technologií pro rozpoznávání obličejů v Srbsku. Tamní ministerstvo vnitra podle dostupných informací nově rozšířilo svůj arzenál technologií o biometrický software NEO Face Watch od japonské společnosti NEC.
3: Balkan Insight upozorňuje, že v Srbsku už je aktivně používán třeba ruský systém Find Face. Pod příslibem anonymity to novinářům řekl zdroj obeznámený se situací.
4: O používání ruské technologie se spekulovalo už v roce 2019. O 5 let později pak organizace Amnesty International přinesla důkazy o tom, že srbská tajná služba BIA používá spyware Novi Spy ke sledování novinářů a aktivistů.
3: Vraťme se ale k systémům Find Face a NEO Face Watch. Balkan Insight píše, že jejich nasazení přichází navzdory tomu, že se v minulých letech v Srbsku zvedla vlna odporu proti návrhu nového zákona o vnitřních záležitostech, který by využívání biometrického dohledu a rozpoznávání obličejů ve veřejném prostoru výslovně povolil.
4: Po veřejném tlaku ministerstvo nejspornější ustanovení stáhlo a návrh zákona byl přepracován. Jeho nová verze už o biometrických technologiích vůbec nehovoří.
3: Filip Miloševič z bělehradské organizace Share Foundation upozorňuje na nezákonnost využívání podobných softwarů. Jejich nasazení navíc přichází v období silného politického napětí a rostoucí nespokojenosti s vládou Srbské pokrokové strany a prezidenta Aleksandra Vučiče.
4: Expertka na ochranu soukromí a výkonná ředitelka nevládní organizace Partners Srbia Anna Toškyčová se domnívá, že ministerstvo sází na to, že v současnosti neexistuje kapacita ani vůle jakékoliv instituce efektivně kontrolovat používání podobných technologií. Za takových okolností je riziko potenciálně třaskavého pokusu o regulaci větší než riziko používání zakázaných technologií.
3: Srbské ministerstvo vnitra podle informací nevládní organizace Balkan Investigative Reporting Network v minulosti nakoupilo také švédský forenzní systém GriffEye. V neposlední řadě pak spolupracuje s čínskou společností Huawei na instalaci tisíců kamer s vysokým rozlišením, vybavených softwarem pro rozpoznávání obličejů a sledování

0: registračních značek vozidel.
1: Moderní systémy dnes obvykle zahrnují komponentu pro sběr živých dat. Městské kamery, dopravní kamery nebo kamery nošené policisty na těle, ale i kamery v soukromých objektech jejich prostřednictvím přenášejí záznam do analytického systému, který v reálném čase provádí detekci obličejů, jejich sledování a porovnávání a vydává upozornění, popisuje Miloševič.
0: Systém ukládá videozáznam, ale také soubor biometrických dat o obličeji, přesné časové údaje, trasy pohybu, popisy oblečení, vozidel a podobně, vyjmenovává expert. Analytik pak může zpětně prohledávat historické záznamy, sledovat jednotlivce napříč více kamerami, rekonstruovat jejich pohyb a provádět dodatečnou identifikaci, dodává Miloševič.
1: Japonský Neo Face Watch se podle společnosti NEC může pochlubit schopností provádět víc než 3 miliony vyhledávání za sekundu nebo rozpoznávat více obličejů najednou. Ruský Find Face pak umožňuje vyhledávání ve videozáznamech podle biometrických dat obličeje a dalších zadaných parametrů. Zároveň dokáže k zaznamenaným jednotlivcům vytvářet analytické zprávy o jejich chování.
0: Funkce Interaction Tracking pak softwaru umožňuje sledovat i sociální okruh konkrétní osoby. Při sledování interakcí systém automaticky identifikuje okruh osob, s nimiž byl konkrétní jednotlivec v minulosti v kontaktu, uvádí technická dokumentace.
1: Jde o analytickou funkci, která velmi jasně odhaluje, kdo se s kým schází, kam chodí a co dělá, přibližuje dále Miloševič. Systém ale zpracovává biometrické údaje všech lidí zachycených na záznamech, ne pouze těch, pro jejichž sledování existuje soudní příkaz. Právě to činí jeho používání nezákonným. V zemi s historií zneužívání moci je tak významná pravděpodobnost, že systém už nyní slouží ke sledování politických oponentů nebo kritiků režimu. Uzavírá názorem experta Filipa Miloševiče Balkan Insight.
0: Filip Sulík, syn slovenského politika a zakladatele strany Svoboda a Solidarita Richarda Sulíka, koncem minulého roku zveřejnil videa o redaktorovi slovenského deníku N Vladimíru Šnídlovi. Hanlivě v nich hodnotí novinářův fyzický vzhled, útočí na jeho rodinu a zpochybňuje jeho přednášky. Jejich osud sleduje žurnalistův domovský deník N.
1: Šnídl, který se věnuje fenoménu šíření hoaxů, konspiračním teoriím nebo misogynii, na jedno z videí reagoval vlastním. Vysvětloval v něm, proč se misogynním influencerům Sulíkova střihu daří ovlivňovat mladé lidi. To vyvolalo další, ještě agresivnější reakci.
0: V důsledku toho se vydavatelství deníku N obrátilo na soud s návrhem neodkladného opatření. Žádalo stažení vulgárních videí a bratislavský městský soud jejich žádosti v lednu vyhověl. Soudce argumentoval tím, že ačkoliv by novináři měli snést vyšší míru společenské kritiky, Sulíkova videa obsahují natolik negativní projevy, že je není možné společensky tolerovat.
1: Ačkoliv Sulík mladší videa ze svého kanálu YouTube skutečně smazal, proti rozhodnutí soudu se odvolal. Zastupovat ve věcech právních se přitom nechává poradcem premiéra Roberta Fica Davidem Lindnerem. Ten se zapsal do povědomí ještě coby soudce kvůli kontaktům s Marianem Kočnerem a v minulosti čelil obvinění souvisejícímu s korupcí a zasahováním do nezávislosti soudu.
0: Výsledkem odvolání je nově rozhodnutí Krajského soudu v Bratislavě, který neodkladné opatření, tedy stažení videí z internetu, zamítl a umožnil tak jejich další šíření. Odvolací soud tedy zaujal zcela opačné stanovisko než soud městský a nařízení stažení videí označil za nepřiměřený zásah do Sulíkovy svobody projevu. V případě novináře Šnídla podle soudce naopak nedošlo k žádné újmě ve smyslu zhoršení postavení v zaměstnání, společnosti nebo v osobním životě.
1: Slovenský deník N mimo jiné konstatuje, že vydavatelství je rozhodnuto v soudním sporu pokračovat k nejvyššímu, po případě ústavnímu soudu. Podle právního zástupce média Ljubomíra Zlochy soud fakticky rezignoval na ochranu elementární lidské důstojnosti, občanské cti a rodinného života před cíleným dehonestujícím jednáním v internetovém prostředí.
0: Zlocha upozorňuje na to, že soud se ve svém rozhodnutí dostatečně nevěnoval například tomu, že Sulík mladší novináře nepravdivě obvinil z groomingu, tedy sexuálního predátorství vůči mladistvým. Vědomá lež a nepravdivá skutková tvrzení útočící na samotné jádro lidské důstojnosti nepožívají ochrany svobody projevu, konstatuje advokát.
1: Vynesený verdikt může mít potenciálně odstrašující účinek na celou novinářskou obec a může vést k autocenzuře, myslí si dále právník. Rozhodnutí soudu považuje za precedens ve věci poskytování včasné a účinné soudní ochrany před stupňujícími se osobními útoky a projevy nenávisti na internetu.
0: Když státní orgány a soudy odmítnou rychle a razantně zasáhnout proti jasným případům online šikany, fakticky tím takové chování normalizují, dodává Zlocha.
1: Zástupce druhé strany sporu, David Lindner, u soudu argumentoval tím, že přirovnávání ke zvířatům nebo pravěkým druhům jsou typickým nástrojem satiry a stand-up komedie. Upozorňoval přitom na Schneidelovy přednášky o dezinformacích, sociálních sítích a nebezpečném vlivu influencerů na školách. To označil za škodlivou indoktrinaci. Samotný deník N je pak podle Lindnera nástrojem progresivistické propagandy.
0: 30-letý Filip Sulík se proslavil právě svými urážlivými videi, která natáčí například o účastnících reality show, stand-up komicích nebo influencerech. Přátelí se s nepravomocně odsouzeným extremistou Danielem Bombicou. Je zastáncem široké svobody slova a v tomto duchu na sebe upoutal pozornost například tím, že vyzval ke znásilnění jedné známé youtuberky a blogerky, uzavírá slovenský deník N.
1: Technologické firmy vyčleňují bezprecedentní objemy peněz na financování výstavby obřích datových center. Závod v oblasti umělé inteligence vyžaduje budování objektů o velikosti leteckých hangárů naplněných servery, síťovým hardwarem a chladícími systémy, píše server amerického deníku Wall Street Journal.
0: Microsoft, Alphabet, Meta Platforms a Amazon loni dohromady vynaložili na kapitálové investice 410 miliard dolarů, ale to se očekává, že utratí více než 670 miliard. Ačkoliv objem vyčleněného kapitálu neustále roste, schopnost firem tyto prostředky skutečně vynaložit je nejistá. Výstavba obřích datových center se totiž neustále spožďuje.
1: Analýza společnosti JP Morgan Chase z května letošního roku ukázala, že víc než 60% kapacity datových center, jejichž dokončení je plánováno na rok 2027, zatím není ve výstavbě. Dalších 7% projektů má zpoždění.
0: Wall Street Journal si proto klade otázku, jaký smysl má rostoucí ochota financovat projekty, pokud technologické firmy ani nedovedou zahájit jejich výstavbu.
1: Jako příklad alternativní cesty článek jmenuje mateřskou společnost firmy Google Holding Alphabet. Na jejich serverech funguje například vyhledavač Google, YouTube, Gmail nebo Google Mapy.
0: Alphabet řeší problém zajištění obrovských objemů elektrické energie potřebných pro datová centra prostřednictvím získávání vlastních zdrojů výroby elektřiny. Investuje také do schopnosti přesouvat výpočetní zátěž podle dostupnosti energie tak, aby mohla připojovat datová centra rychleji než konkurence. Zřejmě proto také firma v prosinci koupila vlastní energetickou firmu za 4,75 miliardy dolarů.
1: Klíčovou výzvou, před kterou společnosti stojí, je získání souhlasu provozovatelů přenosových sítí a energetických firm k připojení datových center do systému. Obrovská zařízení, ze kterých některá spotřebovávají stejné množství energie jako středně velké město, totiž hrozí přetížením sítě v obdobích vysoké poptávky po elektřině, typicky během velmi horkého nebo naopak velmi chladného počasí.
0: Velká nejistota ohledně toho, kolik datových center skutečně vznikne a jak velkou zátěž nakonec vytvoří, tak paralyzovala mnoho procesů, vysvětluje expert na energetiku Josh Rhodes z Texaské univerzity v Austinu.
1: Vlastní zdroje energie přímo v areálu datového centra se stávají strategickou výhodou pro technologické firmy. Regulátoři a energetičtí představitelé v mnoha regionech proto zvažují, zda by datová centra budovaná společně s novými zdroji výroby elektřiny neměla získat rychlejší připojení k síti, protože by na ní byla méně závislá.
0: Výstavbu datových center napájených vlastními zdroji energie z plynu nebo jádra navrhují už i další společnosti. Například Microsoft chce využít nepoškozený reaktor v uzavřené jaderné elektrárně Three Mile Island na místě nejhorší jaderné havárie v historii Spojených států. Část plánu potřebného k obnovení tohoto reaktoru už byla federálními regulatory schválena, uzavírá Wall Street Journal.
2: Svět ve 20 minutách.
1: Dnešní vydání připravila Zuzana Marková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
0: Lenka Buriánková
1: a Ladislav Dvořák.
2: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové poté, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje. Pracovníci ale požadují konec současného ředitele instituce Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. Při třech izraelských úderech v pásmu Gazy zemřelo nejméně 9 Palestinců, mezi nimi 3 ženy, informuje o tom agentura AFP s odvoláním na palestinské zdravotníky. Izrael tvrdí, že cílil na teroristy, včetně velitele buňky hnutí Hamás. Útoky přišly v době, kdy v egyptské Káhiře jednají o příměří představitelé Hamásu a dalších palestinských frakcí. Hamás tam prohlásil, že je nutné, aby Izrael ukončil útoky v Gaze. Zoologická zahrada v tajvanském Taipei obdržela z Číny 2 ohrožené pandy červené. Je to první výměna zvířat mezi zoologickými zahradami obou zemí od roku 2014. Stalo se tak navzdory tomu, že komunikační kanály mezi vysokými představiteli Číny a Tajvanu jsou dlouhodobě přerušené. Napětí mezi státy dlouhodobě roste. Čína považuje Tajvan za součást svého území a hrozí ostrovu vojenským zásahem. A ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století, nejdříve jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Po sametové revoluci se Karel Tejkal vrátil. Dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Ženský bouldering na světovém poháru ve sportovním lezení v Praze vyhrála 18-letá Američanka Annie Sandersová. Češky ve finále nebyly. Dnes se na štvanici představí Adam Ondra v lezení na obtížnost.
4: Zavřená D1 na příjezdu z Polska a nehoda na silnici 4 za Prahou. Dálnice D1 je uzavřená hned za polskou hranicí ve směru do Ostravy. V omezení na kilometru 375 zasahují záchranáři u havarovaného osobního auta. A před nehodou, pokud chcete sjíždět, musíte už v Polsku na Gořice. Objíždět pak můžete po silnici 78 přes Olzu a Chalupky. Zpátky na dálnici D1 najedete u Bohumína. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte omezení za Velkým Beranovem. Na kilometru 116 se kvůli stavbě mýtné brány a projíždí pouze jedním pruhem, aktuálně bez zpoždění. Na silnici 4 pozor na nehodu za Prahou ve směru na Strakonice. Za odbočkou na Lipence na kilometru 3,5 osobní auto srazilo zvěř, počítejte s překážkou na vozovce. A v Praze je pořád ještě zavřený Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Je to kvůli nočnímu čištění, omezení má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojedinělé přehánky a bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Proměna Ukrajiny z žáka na učitele evropské obrany, Brusel a střet zájmů premiéra Babiše, či letošní index svobody tisku a Česko. Nejenom tato témata rozebrou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
5: Vývoj v posledních měsících ukazuje zásadní obrat v tom, jak Evropa přemýšlí o obraně kontinentu. Doba, kdy byla Ukrajina brána jen jako pasivní příjemce západní solidarity a vojenské pomoci, skončila. Dnes je Ukrajina vnímána jako poskytovatel evropské bezpečnosti a technologická laboratoř pro modernizaci evropských armád, všímá si analytik think tanku Globsec Filip Nerad.
6: Tento posun je nejvíce patrný v oblasti protidronové ochrany a elektronického boje. Zatímco evropské armády stále operují s těžkopádnými akvizičními procesy, kde schválení nové technologie trvá roky, ukrajinský inovační cyklus se zkrátil na dny, maximálně týdny. Dron se na frontě otestuje, softwarově upraví proti ruskému rušení a rychle jde do masové výroby v nové verzi. Ukrajina je dnes v integraci umělé inteligence do bezpilotních systémů a v budování protidronové ochrany o světelné roky napřed před evropskými státy. Pokud chce Evropa pomýšlet na efektivní obranu vlastního nebe, musí zahodit skripta z minulého století a adaptovat ukrajinskou flexibilitu. Nedávný incident s ruským dronem v Rumunsku to ukázal v plné nahotě. Ukrajinský obranný průmysl raketově vyrostl z 1 miliardy dolarů na začátku ruské invaze a dnes produkuje neuvěřitelných 10 milionů dronů ročně. Z napadené bránící se země se za tu dobu stal technologický lídr hodný následování. Současně se ukazuje, že klíčovou otázkou evropské obrany se stávají ekonomické a průmyslové kapacity. Evropské obranné výdaje sice loni dosáhly rekordních 370 miliard eur, což je meziroční nárůst o pětinu, ale výrobní linky a roztříštěné nákupy nestíhají. Průměrná dodací lhůta zbraní stoupla na více než 5 let a u protitankových systémů dokonce na 7 let. Aby Evropa dokázala konkurovat masivní válečné mašinérii Ruska nebo technologické dominanci Číny, potřebuje do obrany ve velkém zapojit soukromý kapitál. Státní pokladny západních vlád jsou vyčerpané a samotné navyšování rozpočtů na 2, 3 a více procent HDP stačit nejspíš nebude. Bez privátního kapitálu a zapojení komerčních technologických gigantů do obranného ekosystému Evropa ztratí krok. Pokud nedokáže vytvořit podmínky pro to, aby banky a investiční fondy mohly financovat obranné technologie, zůstane skanzenem, který sice umí skvěle regulovat, ale nedokáže se bránit. Že nová evropská bezpečnostní architektura už nemůže stát na starých základech, potvrdili i debaty na nedávném pražském Globsec fóru. A jasně demonstrovali, že Ukrajina v ní už nefiguruje jako prosebník o pomoc stojící někde u dveří, ale jako jeden z důležitých pilířů. Evropa začíná chápat, že podpora ukrajinského obranného sektoru a rychlé osvojení si ukrajinského technologického know-how není charita, ale pragmatické řešení, které jí do budoucna pomůže zachránit si vlastní kůži. Na kontinentu jsou totiž jen 2 státy schopné produkovat 10 milionů dronů ročně. Jeden představuje pro Evropu bezpečnostní hrozbu a ten druhý je teď brání.
5: Uzavřel Filip Nerad. Tento týden také nastal obrat v dlouhodobě napjatých vztazích Ukrajiny s Maďarskem. Obě země se dohodly na rozšíření práv maďarské menšiny na Ukrajině a v brzké době by se i mohl setkat nový maďarský premiér Péter Maďar s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Maďar dosáhl v Zakarpatsku svého a přestal blokovat Ukrajinu v Evropské unii, shrnuje evropský editor deníku Luboš Palata.
7: 10 let trvající spor mezi Maďarskem a Ukrajinou o menšinová práva 100-tisícové maďarské menšiny v ukrajinském Zakarpatsku skončil. Novému maďarskému premiérovi Péteru Maďarovi k tomu stačily 3 týdny vyjednávání, aby se mohl pochlubit tím, že dosáhl splnění maďarských požadavků. Tedy něčeho, co se jeho předchůdci Viktoru Orbánovi nepovedlo předchozích 10 let. K dohodě jsou ale potřeba vždy dva. Administrativa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského si uvědomila, že pro dohodu s Maďarskem se otevřelo to známé okno příležitostí a že lepšího partnera v Budapešti, než je Péter Maďar, mít Kyjev prostě nebude. Na misce vah vůči plným menšinovým právům pro 100 000 Maďarů, kdysi také československém Zakarpatsku, bylo na ukrajinské straně příliš mnoho. Jak výrazné zkomplikování financování vojenské pomoci Ukrajině z prostředků Evropské unie, tak především maďarské veto na zahájení vstupních rozhovorů EU s Ukrajinou a dokonce i půjčka 90 miliard euro Ukrajině od Evropské unie. Všechny tyto věci v posledních měsících zablokoval Viktor Orbán pod různými záminkami. Ale hlavním oficiálním důvodem bylo údajné porušování menšinových práv ukrajinských Maďarů v Zakarpatí. Nebyl to žádný naschvál vůči Maďarům, ale vedlejší krok ukrajinizace Ukrajiny jako státu, jež byla reakcí na ruskou okupaci Krymu a separatismus na Donbase, po níž navíc přišla neomezená vojenská agrese Ruska. Opatření nebyla rozhodně namířena vůči zakarpatským Maďarům, ale ti se s tím, tak říkajíc, nedobrovolně svezli. Vůči Ukrajině nezrovna přátelská politika předchozího maďarského premiéra Viktora Orbána, který se mnohem častěji potkával s ruským vůdcem Vladimírem Putinem než ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, byla dalším důvodem, proč dohoda nebyla dlouhé roky možná. Zatímco na úrovni Evropské unie se po odblokování maďarských vetovacích kroků vše bleskově rozběhlo, na dvoustranné úrovni bude třeba ještě hodně práce, hodně snahy a také hodně času. Já sám jsem byl při svém nedávném pobytu v Maďarsku překvapen, jak negativní postoj k Ukrajině Maďaři mají. A také tím, že se nejednalo zdaleka jen o voliče bývalého premiéra Viktora Orbána. Orbán se právě důrazem na ukrajinské nebezpečí snažil zvrátit výsledek nedávných voleb na svou stranu. To se mu nepovedlo i díky tomu, že ani Péter Maďar se o Ukrajině a Ukrajincích nevyjadřoval nijak vstřícně. Jak je ale vidět v rovině pragmatického kompromisu, dosáhl z hlediska Maďarů téměř bleskově zásadního úspěchu. Kompromisu, který je dobrý pro Maďarsko a Ukrajina s ním, tak říkajíc, dokáže žít. Což je pro Budapešť, Kyjev i pro Evropu nakonec dobrá zpráva.
5: Slyšeli jste komentář evropského editora deníku Luboše Palaty. Pojďme na domácí scénu. Premiér Andrej Babiš v novém boji s Bruselem o Agrofertí dotace může ztratit poslední zábrany, varuje publicista Jiří Leština.
8: Vítejte v roce 2018. Stejně jako tehdy se nyní Evropská komise pouští do zkoumání střetu zájmu Andreje Babiše. A zřejmě po předchozích zkušenostech už rovnou uvalila předběžné dotační embargo na Agrofert. Stojí za to připomenout, že první Babišův pokus skrýt obrovitý střet zájmů vložením Agrofertu do dvou svěřenských fondů skončil pro něj debaklem. Analytikům Evropské komise nedalo příliš námahy odhalit, že premiér měl fondy dál plně pod kontrolou, když mohl jmenovat i odvolávat jejich správce, ale také inkasovat veškeré zisky a dividendy. Z této blamáže se poučili právníci, kteří teď pro Andreje Babiše připravovali odstavení Agrofertu do nového svěřenského fondu. Jeho struktura a vazby skutečně vykazují požadovanou míru nezávislosti zakladatele, správce i protektora fondu, včetně odříznutí premiéra od zisku a benefitů, což v zásadě vyhovuje požadavkům českého zákona o střetu zájmů. Zároveň ale vyšlo najevo, že režim nezávislé správy najatých profesionálů má skončit poté, co Babiš opustí vládu. Fond pak přechází pod správu trojice Babišových dětí, které mohou otce vrátit do hry třeba tím, že z něj udělají správce fondu a tím i Agrofertu. premiér tak zůstává bytostně zainteresován na přísunu stovek milionů dotací z Bruselu, jež mohou přispívat ke znásobení bohatství Agrofertu, z něhož bude profitovat jeho nejbližší rodina. Což je ale ve zřejmém rozporu s článkem 61 finančního nařízení Evropské unie, podle něhož ke střetu zájmů dochází mimo jiné z rodinných důvodů a z důvodů citových vazeb. Zcela reálně tak hrozí, že Evropská komise tvrdí, že se po

0: demokraty, kteří sice mlčeli k jeho střetu zájmů, ale zejména europoslanci za ČSSD kritizovali jeho pokleslou taktiku vydávat osobní problém s Evropskou komisí za bruselský útok na český stát. Nyní Babiš vládne se SPD, již má v programu vystoupení z EU a s motoristy spatřujícími v unijních orgánech zhoubné ohrožení národní suverenity. Takoví spojenci určitě nebudou premiéra mírnit, ale spíš roztleskávat, aby ve střetu s Bruselem odhodil poslední zábrany. Další střet Andreje Babiše s Bruselem tak může mít mnohem dramatičtější dopady na postavení Česka v EU i politickou situaci v zemi než ten před 8 lety. Nelze ani vyloučit, že by se Andrej Babiš mohl v boji o svůj miliardový dotační biznis uchýlit po vzoru Viktora Orbána až k vydírání Evropské unie tam, kde je nutný jednotný souhlas členských států. Na domácím poli pak premiér ještě přitvrdí v utahování šroubů nad demokratickými a občanskými institucemi, které dál sledují a podrobně rozebírají jeho konflikt zájmů. A to všechno bez ohledu na to, kam to nakonec dopracoval Babišem dodnes velebený budapešťský autokrat.
1: Říká publicista Jiří Leština. Organizace Reportéři bez hranic zveřejnila svůj letošní index svobody tisku. Česká republika v něm klesla z 10. na 11. místo. Pokračuje publicista Martin Fendrich.
2: Hodnocení zní takto, cituji. Svoboda tisku v Česku je zajištěna relativní bezpečností novinářů, nezávislostí veřejnoprávních médií a rozmanitým mediálním trhem. Zůstává však zranitelná vůči politickým cyklům a vysoké koncentraci trhu. Všimněme si prosím důrazu na nezávislost veřejnoprávních médií. Ta sice zatím zůstávají nezávislá, i když tlak na tento zásadní segment prudce roste, ale jejich nezávislost je ohrožena. Ono nejde jen o ledajaký žebříček. Reportéři bez hranic začali světový index svobody tisku publikovat už před 25 lety. Víme, že svoboda tisku je úzce spjata s úrovní demokracie v jednotlivých zemích. Kde není svobodný tisk, tam není demokracie, tam chybí svoboda, na kterou jsme si už zvykli a na kterou si tak potrpíme. Že nejde zdaleka jen o Česko, to ukazuje globální analýza indexu svobody tisku. Poprvé v jeho historii spadá více než polovina zemí světa do kategorie obtížných nebo velmi závažných problémů se svobodou tisku. Průměrné skóre všech 180 zemí je nejnižší za posledních 25 let. Od roku 2001 narušují právo na informace právní restrikce. Žurnalistika je celosvětově stále více kriminalizována, pronásledována. Spojené státy, země, kterou jsme dříve vnímali jako ostrov svobody tisku, jako prostor, kde jsou občané ochotni se za svobodu tisku porvat, klesly v indexu o 7 příček na 64. místo a zažívají výrazný a dlouhodobý pokles svobody tisku, přičemž návrat Donalda Trumpa do prezidentského úřadu situaci značně zhoršuje. V roce 2002 žilo 20% světové populace v zemi, kde byl stav svobody tisku klasifikován jako dobrý. O 24 let později žije v zemi, která spadá do této kategorie, méně než 1% světové populace. To nepochybně ukazuje něco vážného. Svět couvá. Odvrací se nejen od svobody tisku, ale od svobody obecně. Kromě Spojených států nás bude extrémně zajímat Rusko a Ukrajina. Rusko kleslo ze 171. místa na 172. místo ze 180. Cituji stručnou analýzu indexu. Od rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 byla téměř všechna nezávislá média zakázána, blokována anebo prohlášena za zahraniční agenty či nežádoucí organizace. Všechna ostatní

0: média podléhají vojenské cenzuře. Reportéři bez hranic kladou otázku i nám, Čechům, jak dlouho ještě budeme tolerovat dušení žurnalistiky, systematické maření zpravodajství a pokračující erozi svobody tisku. Připomínají, že záleží na nás, na občanech. Jde teď o to, abychom se postavili do cesty těm, kteří se snaží umlčet tisk, protože šíření autoritářství není nevyhnutelné. Ano, jde o šíření autoritářství.
1: O indexu svobody tisku Reportérů bez hranic hovořil publicista Martin Fendrich.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jako každou sobotu připomeneme některé ze sledovaných komentářů tohoto týdne, konkrétně budou dva. Pokud se nic nezmění, jednou budeme všichni podnikatelé, upozorňovala na začátku týdne analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
3: Počet podnikatelů v ekonomice roste. Jen za první 4 měsíce letošního roku jejich počet stoupl o 15,5 tisíce, což je v meziročním srovnání o 41% více. Jde o nejvyšší přírůstek počtu podnikatelů za posledních 6 let. Analýzu společnosti Czech Credit Bureau doplňují i údaje Českého statistického úřadu. Z časové řady počtu živnostníků vyplývá, že jejich počet prudce klesl mezi roky 2022 a 2023. Pravděpodobně v důsledku pandemie, inflace i povinného zavádění datových schránek. Od té doby opět roste, i když je stále pod úrovní roku 2022. O čem ale tato suchá statistika doopravdy vypovídá? Jako první se nabízí lepší podmínky pro podnikání a jednodušší byrokracie. Paušální daň pro živnostníky byla zavedena v roce 2021. Elektronická evidence tržeb skončila s koncem roku 2022. V lednu 2021 rovněž skončil systém superhrubé mzdy, čímž se zdanění zaměstnanců i živnostníků mírně srovnalo. Předchozí vláda Petra Fialy ovšem výrazně navýšila odvody drobných podnikatelů, což naopak zrušila vláda Andreje Babiše, a to letos. V květnu pak parlament definitivně schválil snížení minimálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění a snížil minimální měsíční zálohu na sociální pojištění. Je fakt, že posledních 5-6 let bylo, co se týká zdanění živnostníků i klasických zaměstnanců, poněkud divokých. Nicméně brát tyto změny jako hlavní impuls nelze. Druhým důvodem, který je právě daleko důležitější než daňové hrátky, je ekonomické prostředí. Česká ekonomika se stále může pyšnit skoro nejnižší nezaměstnaností mezi zeměmi Evropské unie. Na trhu práce ale dochází k významné změně. Postupně se snižuje počet zaměstnanců v průmyslu a naopak roste podíl zaměstnanců ve službách. Jestliže v průmyslu není zaměstnávání na tzv. Švarc systém, kdy zaměstnanec předstírá, že je podnikatel, běžné, ve službách jde naopak o velmi vítanou formu pracovního vztahu. K tomu roste zaměstnání v tzv. Platformové ekonomice, kde je práce na živnostenský list jednoznačnou podmínkou. Pro většinu takto spolupracujících sice nejde o hlavní příjem, nicméně počet lidí, kteří pracují pro platformy jako je Bolt, Uber, rozvážejí jídlo, poskytují ubytování, se odhaduje až na 500 000 a se trvale roste. Což vytváří nové a nové zaměstnance s živnostenským listem, tedy prakticky nové podnikatele. Nutno dodat, že Česko má sice nízkou nezaměstnanost, ale také má nízké mzdy. Druhá či třetí práce právě na živnostenský list se stává velmi častým doplňkem standardního zaměstnání. Stejně jako několik prací podobného charakteru, kdy se nedaří najít stabilního zaměstnavatele. Změny na trhu práce se postupně promítají i do legislativy. V rámci překlopení evropské směrnice, která reguluje zaměstnávání kurýrů či taxikářů platformami, Ministerstvo práce a sociálních věcí skrylo změnu definice závislé práce. V praxi to znamená, že pokud nová legislativa projde celým schvalovacím procesem, bude daleko jednodušší zaměstnávat kohokoliv na švarc systém. Dá se předpokládat, že firmy toho budou kvůli snižování nákladů na sociální a zdravotní odvody využívat stále víc. A počet podnikatelů, dobrovolných i těch, kteří by raději měli zaměstnaneckou smlouvu, ale nepracují v oborech, kde by byla standardem, poroste. Vzhledem ke stále velkému rozdílu ve zdanění a v odvodech, růst počtu podnikatelů znamená i nižší výběr daní i peněz pro zdravotnictví a důchodový systém. Dopad je jasný, deficit státního rozpočtu i díky tomu poroste. Naopak budoucí důchody takových podnikatelů vzhledem k nízkým odvodům výrazně klesnou. Podpora podnikání a růst počtu podnikatelů je samozřejmě skvělou zprávou, současně ale varováním pro politiky. Pokud skutečně výrazně nezasáhnou do současného daňového systému, který je stále negativně vychýlen k vyššímu zdanění nízkopříjmových zaměstnanců, budou řešit problém s penzemi i prudce rostoucím dluhem daleko dřív, než si umí i chtějí představit.
1: Připomněli jsme komentář Julie Hrstkové z Hospodářských novin. A ještě jeden sledovaný komentář z tohoto týdne. O zkoumání vědomí umělé inteligence hovoří Tereza Zavadilová, která řídí biznesový web Newstream.cz.
4: Příběhy, ve kterých člověk vytvoří umělou bytost a ta je posléze obdařena vědomím, fascinují lidstvo od starověku. Pygmalion pomohl oživit sochu, Robi Lev vytvořil golema a spisovatelka Mary Shelley před 200 lety Frankensteina. Ve 20. století, a Karel Čapek byl první, přišli spisovatelé s myslícími roboty. Podle současných vládců umělé inteligence se tato sci-fi stává realitou. Meta, Google a Anthropic podle deníku Financial Times najali psychology a filozofy, aby rozšířili výzkum v oblasti vědomí strojů. Jejich týmy řeší otázku, zda by stroje mohly jednoho dne mít subjektivní zkušenost, tedy vědomí, a jaké závazky by k nim lidé v takovém případě měli mít. Například Anthropic testuje modely na známky tísně, včetně chování připomínajícího paniku nebo úzkost. Stejná otázka jako nyní tvůrce a prodejce umělé inteligence už nějakou dobu trápí i akademiky, zejména v oblasti etiky a neurověd. 19 předních vědců a kognitivních badatelů vytvořilo takzvaný checklist vědomí, tedy pravděpodobný bodovací systém, který by měl odhalit, zda už je AI schopná dosahovat lidských kvalit vědomí. Systém kombinuje různé neurologické teorie, například schopnost vytvářet model vlastní pozornosti či sebe sama, pracuje s metareprezentací, tedy schopností myslet o vlastních myšlenkách, či řeší, zda se učí z prostředí a jedná cíleně, nejen odpovídá na text. Pokud AI model splní velkou část těchto kritérií, pravděpodobnost určité formy vědomí se vědecky zvyšuje. Do diskuze nedávno zasáhl i známý evoluční biolog Richard Dawkins. Ten po svých zkušenostech s pokročilými AI modely veřejně prohlásil, že umělá inteligence už v podstatě vědomí má. Tvrdil, že když stroj dokáže vést hluboký dialog, vtipkovat, psát poezii, chápat jeho román a reflektovat vlastní existenci, pak se mu zdá těžké dál říkat, že není vědomý, co vzbudilo velké pozdvižení. Mnoho odborníků mu vyčetlo, že zaměňuje inteligentní jazykové chování za subjektivní zkušenost. Jinými slovy, že model AI může perfektně mluvit jazykem vědomí, aniž by uvnitř něco bylo. Debata naráží na jeden podstatný problém, a sice, že ani lidské vědomí není vědecky uspokojivě vysvětlené. Věda a filozofie se v tom topí už staletí. Čistá neurověda o tom, jak mozek zpracovává podněty z okolí, jak ukládá paměť, jak reaguje na strach, jak koordinuje pohyby, tomu se říká snadný problém vědomí. Říká se mu snadný ne proto, že by byl jednoduchý, ale protože věda ví, jak jej zkoumat. Těžký problém vědomí pak pátrá po tom, proč je tohle všechno zpracovávání informací doprovázeno subjektivním prožitkem. Proč, když světlo o jisté vlnové délce dopadne na sítnici, mozek to zpracuje jako červenou barvu, která vyvolá emoci. Zatím největší shoda panuje na definici filozofa Thomase Nagla. Organismus má vědomí tehdy, pokud reflektuje, že je sám sebou. U lidí víme, že se takto prožívají. U židle nebo kalkulačky to nepředpokládáme. A u AI to prostě nevíme, ať daný model říká, co chce. Zkoumání AI vědomí v gigantech, jako je Meta a Google, je součástí práce na budování superinteligence či obecné umělé inteligence, kdy mají stroje dosáhnout nebo dokonce překonat inteligenci lidstva. Tak třeba nám tahle chytřejší AI jednou prozradí, co to vlastně je to vědomí.
1: Komentářem Terezy Zavadilové končí sobotní Názory a argumenty.
2: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Drážní úřad chce do roka připravit legislativu pro autonomní vlaky a tramvaje. V Arménii lidé volí nový parlament, rozhoduje se o dalším směřování země. Čeští volejbalisté porazili v Evropské lize Norsko 3-1 na sety a dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty většinou do 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Zároveň s tím vytvoří bezpečnostní podmínky a požadavky pro dopravce i správce drah, aby mohla autonomní vozidla fungovat v běžném provozu. Radiožurnálu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Už teď někteří výrobci autonomní vlaky nebo tramvaje testují. Vozidlo ale musí být stále pod dohledem personálu. Předložit změnu legislativy chce Drážní úřad ministerstvu dopravy zhruba za rok, pokračuje Šafránek.
6: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran, nějakých zavíracích brán na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost maximální, aby to zastavilo včas, když se tam objeví nějaký předmět.
5: 2,5 milionu voličů dnes v Arménii může hlasovat v parlamentních volbách. Ty rozhodnou o osudu vlády premiéra Nikoli Pašiniana i o dalším směřování země. Jeho oponenti prosazují obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
7: Pro Arménii je to historický moment. Nejsou to jen volby o příští vládě, ale o celém příštím směřování země. O tom, jestli chceme být moderní demokratickou zemí nebo se vrátit na oběžnou dráhu Ruska.
8: Soudí bývalá poslankyně, dnes šéfka lidskoprávní neziskové organizace Gajane Abrahamjanová. Opoziční strany, tak jako například Silná Arménie, vedená ruským oligarchou arménského původu, se nijak netají svými prokremelskými postoji. Před volbami čelila země masivní dezinformační kampani, která se snažila vyvolat strach a přitáhnout voliče k proruským opozičním stranám. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
5: Turisté můžou znovu využívat stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji otevřeli poté, co mladí sokoly vylétli z hnízda, upřesňuje Antonín Tůna ze zprávy Krasu.
9: Uzavřeli průchod jeskyní Jáchymkou v Křtinském, respektive Josefovském údolí. Aktuálně už všechny 3 mláďata vylétla z hnízda.
5: Ve 2 hnízdech se podařilo odchovat 7 mláďat. 3. hnízdo sokolů stěhovavých vyplenil vír velký. Ruská tenistka Mira Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Maju Chvalínskou 6-3 a 6-2. V finále mužské 4 hry ovládla španělsko-argentinská dvojice Granollers-Zeballos. Dnes čeká finále deblu Kateřinu Siniakovou. Po boku Američanky Townsendové nastoupí dopoledne proti srbsko-kazašskému páru Kruničová-Danilinová. A čeští volejbalisté vyhráli i 2. zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. Po domácích Maďarech porazili Nory. Sice ztratili 1. set, ale nakonec zvítězili 3-1. O omlazeném národním týmu mluvil po utkání zkušený Milan Muník.
10: Po 1. setu jsme ty zbraně nesložili a ukázali jsme sílu našeho týmu. My starí, co jsme tam byli, tak jsme podrželi mladí a vlastně naopak ty nám to vrátili skvělou hrou i v takových kritických situacích.
5: Další turnaj české reprezentanty čeká příští týden v Jihlavě, kde se v pátek utkají s Bosnou a Hercegovinou a v neděli pak s Dánskem.
11: Zavřená D1 u polských hranic a nehoda na silnici 4 za Prahou. Dálnice D1 je stále neprůjezdná před Bohumínem ve směru z Polska. A hned za hranicí na kilometru 375 havarovalo osobní auto a v omezení u něj zasahují záchranáři. Na objížďku sjíždějte už z polské dálnice A1 na posledním exitu Kořice. Objíždějte přes Olzu a Chalupky k nájezdu na dálnici D1 u Bohumína. Na nehodu pozor také na silnici 4 za Prahou ve směru na Strakonice. Za sjezdem na Lipence na kilometru 3,5 osobní auto srazilo zvěř. Projíždějte opatrně. A v Praze neprojedete Strahovským tunelem směrem z Břevnova na Smíchov. Z provozu ho vyřadilo plánované čištění. Znovu otevřený má být v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách za hodinu.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme polojasno až oblačno, na severovýchodě místy přehánky a bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: V dnešním magazínu Mezi námi nahlédneme do historického vývoje maďarské menšiny v Čechách a dotkneme se i současné nálady v této komunitě v souvislosti s nedávnými volbami v Maďarsku. Poslechneme si rozhovor s psycholožkou Alisou Filčakovou, která přišla do Česka z ukrajinského Charkova už v prvních dnech ruské invaze. A na závěr si popovídáme se známým a oceňovaným chorvatským spisovatelem Damirem Karakašem. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
12: Mezi námi.
13: Podle výsledků posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 se k maďarské národnosti přihlásilo 11 253 obyvatel České republiky. Nejvýznamnější přílivová vlna Maďarů do českých zemí se uskutečnila po druhé světové válce v rámci tzv. Výměny obyvatelstva. Jednalo se o nedobrovolné přesídlení do českého pohraničí. Řada Maďarů sem ale přišla i dobrovolně, většinou do větších měst, a to především za studiem a prací. Redaktorku Janu Šustovou zajímala nejenom historie, ale i to, jak maďarská menšina v Česku pohlíží na výsledky nedávných voleb v Maďarsku.
14: První zmínka o přítomnosti Maďarů na českém území pochází z 10. století, jak říká Petr Bala, dlouholetý místopředseda Pražského svazu Maďarů a člen výboru pro národnostní menšiny, který řadu let na Fakultě sociálních věd přednášel dějiny střední a východní Evropy.
15: Už v tom slavném popisu Ibrahima ibn Jakoba z roku 955, to je vlastně první popis Prahy, tam je hned zmínka, že sem přichází obchodníci z různých zemí a jsou tam zmíněni i v té době Turci, což jsou ale Maďaři ve skutečnosti. No a jelikož České a Maďarské království byly po celou svou existenci sousedé, tak ta vzájemná výměna je velmi dlouhá a barvitá. Odráželo to konflikty, které mezi těmi zeměmi byly, jako například za Jiřího z Poděbrad a Matyáše Korvína, kdy se téměř neustále válčilo, tak ale tady byly i ty, řekněme, hezké části dějin, která začíná někde od té slavné Vyšehradské spolupráce, což byl původně vlastně pokus maďarského krále smířit českého a polského krále, kteří v té době bojovali o Slezsko a o ten titul toho polského krále, který se nárokovali čeští králové. No a vždycky, když se najde nějaký společný nepřítel, což v té době byla Vídeň, tak ty vztahy se vždycky zlepšovaly.
14: Od 19. století byly česko-maďarské vztahy jako na houpačce.
15: V tom 19. století jsou Češi pro Maďary určitým rivalem v rámci té monarchie. Maďaři získají to vyrovnání, které chtěli, a Češi ho naopak nezískají, když v tom roce 1870 neprojde ten trialismus, které je to české vyrovnání. No a od té doby jsou ty vztahy vysloveně špatné a to se pak táhne skrz různé konflikty. Projevuje se to v takových těch úsměvných věcech, jako že za první světové války byly velmi napjaté vztahy mezi českými a maďarskými pluky a čeští vojáci si z těch maďarských dělali strašnou legraci, protože když maďarští vojáci na tom nástupu hlásili, že jsou přítomní, tak to se maďarské řekne jelen, jako přítomen. No a Češi se mohli potrhat smíchy a z toho pramení to české rčení jsem z toho jelen, tak to není od toho rohatého zvířete, ale to právě tady od tohoto maďarského slova.
14: 20. století přineslo geografické změny.
15: Tady máme česko-maďarskou válku o Slovensko v roce 1918. No a jelikož si Československo připojilo nejenom 2 miliony Slováků tím, že od Maďarska získalo ty do té doby severní části Uher, ale i téměř milion Maďarů, tak v té době začíná intenzivnější přítomnost Maďarů i na tom českém území, protože přece jenom ty české země byly vždycky ekonomicky vyspělejší, takže ta přirozená migrace Maďarů do centra, především do Prahy, tak ta je už od těch 20. let. A ve 20. letech Maďaři měli i zastoupení v parlamentu, vycházely tady noviny, byl tady studentský klub, protože ty maďarské univerzity byly ze severních Uher vyhnány, takže spoustu studentů přicházelo na studia především do Prahy a do Brna. A mimochodem to je věc, která se nezměnila a vlastně stále spoustu Maďarů z dnešního Slovenska přichází studovat do Prahy a do Brna.
14: Další zlom přišel po druhé světové válce.
15: Během druhé světové války tak většina těch Maďarů z Prahy odchází, no ale pak samozřejmě od těch 50. let dál, v 50. letech tady byl i nucený přesun vlastně části Maďarů do těch českých oblastí. Několik desítek tisíc Maďarů bylo vlastně nahnáno na nucené práce v tom roce 47, ale z nich zase velká většina lidí odešla zpátky, zhruba po roce. No a i vlastně z toho, že Svaz Maďarů má své základní organizace v těch největších českých městech, tak je vidět, že ta maďarská migrace sem směřovala především za vzděláním, za prací.
14: Od 70. let se Maďaři na českém území nemohli nijak zvlášť organizovat.
15: I ten maďarský studentský spolek mohl fungovat jako organizace toho slovenského, to znamená těch 70. let, že i ta slovenská část Československa se velmi jako drsně snažila potírat maďarské instituce a dvoujazyčné nápisy a známý maďarský disident Mikloš Duraj byl dokonce několikrát vlastně ve vězení a byl souzen za obhajobu menšinových práv Maďarů. No a potřeba říct, že pak v tom roce 1990 v Praze vznikl Svaz Maďarů a od té doby fungujeme, byť v současné době je jako velmi silně cítit to, že mladí lidé už se jako nějak nezapojují do těch spolkových aktivit. Nějak lidé už dneska žijí jinak asi. A naše organizace řeší to, že jak přitáhnout ke svým aktivitám lidi, kterých ale jako v Praze je poměrně dostatek. Tak to je vlastně výzva pro nadcházející období.
14: Co se týče výsledků nedávných voleb v Maďarsku, maďarská menšina v Česku je podle Petra Baly hodnotí opatrně.
15: Většina členů našeho svazu je jednak jsou to starší lidé, ale především my si velmi dobře pamatujeme, jaký byl vztah maďarské vlády k zahraničním Maďarům před tím rokem 2010, když byly u moci socialistické vlády a řekněme, nebylo to moc hezké. Takže zahraniční Maďaři se vždycky upínali k vládě Viktora Orbána, jakožto té vládě, která skutečně se snažila pomoct finančně, ale jinak těm maďarským komunitám zahraničí a proto si troufnu tvrdit, že i většina našich členů, kteří mají maďarské občanství, asi volila spíše Fidesz. Takže je tam jako obava, nakolik ta nová vláda bude dál hájit zájmy i těch zahraničních Maďarů, což ten Péter Maďar velmi to všude zdůrazňuje, že v tomto směru nepoleví, takže zdá se, že tito lidé budou vlastně nakonec nějakým způsobem spokojení. No a pak je tady samozřejmě ta část těch Maďarů, kteří přišli z Maďarska. Velká část těch lidí pracuje u zahraničních korporací a jejich nějaký jako profil je předurčuje k tomu, že s tou vládou v Maďarsku nebyli úplně spokojeni, takže tito lidé budou spíše rádi, že v Maďarsku došlo ke změně.
14: A jak na výsledky voleb v Maďarsku pohlíží přímo Petr Bala?
15: Bylo v poslední době cítit, že ten systém ztratil možnost nějaké jako autokorekce a vlastně spousta lidí souhlasí s tím, že by chtěli, aby ty dobré věci, které se tam za těch 16 let v tom Maďarsku vytvořily, tak aby jako zůstaly, ale i Petr Maďar vlastně kampaňoval, co řeknu jednou větou, jako my chceme vlastně zachovat to pozitivní, jenom nechceme tu korupci a ty negativní věci z toho. Petra Maďara samozřejmě volila celá liberální Budapešť, která má úplně jiné představy o budoucnosti, než ta velká masa bývalých voličů Fidesu, kteří mu také dali hlas a ke kterým Petr Maďar v těch projevech po volbách velmi silně promlouvá, že on dál bude hájit národní zájmy a je otázka, jak bude schopen vlastně dál spojovat tyhle dva, nejenom tábory, ale dvě protilehlé světonázorové skupiny, takže uvidíme.
13: Uzavírá Petr Bala, dlouholetý místopředseda Pražského svazu Maďarů a člen výboru pro národnostní menšiny. Psycholožka Alisa Filčakova přišla do Česka z ukrajinského Charkova v prvních dnech ruské invaze. Dnes se znovu opírá o svou odbornost a tu rozvíjí v českém prostředí. I když se v češtině ještě necítí dostatečně jistá, nechtěla odpovídat v ukrajinštině. Rozhodla se své odpovědi napsat a přečíst. Tatiana Čabáková se jí v úvodu rozhovoru zeptala, jak ji proměnila zkušenost válečného uprchlíka.
16: Uvědomila jsem si, že jsem schopna víc, než jsem si dřív myslela, protože jsem musela svůj život vybudovat znovu od začátku. На валку сім була предом справа. Покут чоловік позорно слідує справи, а психіцьки не утіка пред реалітов, може се алеспонь покусит одгадну, цо буде дал. В кожній кризовій ситуації пробігає тяжкий процес, але заровень в собі несе великий потенціал особнього розвою. Стала сім се самостатною, а похопила сім, що докажу прожити сама. Доказала сам си наїд праці в своєму бору, зорієнтувала сам се в нове землі, в систему встатніх служеб Адані, а пронаяла си домичек се заградку, аби се моя кочка могла вільно ходити в венку.
17: Pro dobrou životní pohodu je velmi důležité zázemí lidí a sociální kontakty. Aliso, jak se vám daří tvořit si síť přátel? A jsou to Ukrajinci nebo i Češi?
16: Můj okruh lidí tvoří Ukrajinci a ruský mluvící. Na jednu stranu to dává pocit sounáležitosti a snižuje stres. Mezi migranty není problém si najít přátelé. Existuje mnoho různých akcí. А на другу сторону то вшак не підпорує адаптацію. Рада бих мала чеське пшателе, аби хлепе розуміла чеське культурже, а цитіла се єстєї мезі місніми обивателі.
17: Алісо, а яка є ваша скушеност з Чехи? Зажила сте някаке приємне ситуація, яке вас позитивно наладили?
16: Гдиш валка зачала, чеші вельми активно помагали. Самі принесли їдло до кінця і домаці спочивіться. Сем їм за то вельми вдячна, протоже сем приїла з двома куфри, а була потреба знову вибудувати цілий кожноденний живот. Теть совмісні з українцю у навані, а я тому розумім. Самотні чеші, і коли ж ту уж українці не віді раді, мі то пшімо не ржікає, а не ховає се ка мені агресивні. Практично сем не міняла шпатні скушеності з чехи. Є про мене тяжке висловувати письменно ржу, а єднав се мій єдин чех смал зазади. Було то неприємне, але є то найменші, що се мі могло стати. Але я й сем позорувала різні ситуації, а слышала прибеги від клієнту. Наприклад, перед мною одна банковна уржитниця не хотіла обслужити українку, з тим, що при не вміє язик. Притом мовила добре чеські, а доказала себраніт, а později си стіжувала ведення банки.
17: Як наручне, Алісо, є про психоложку, психотерапевтку зачити професне знову в іне землі?
16: Є то вельми тяжке. Мені лисемо щасті, що мені позвали працювати до організації Аміга в моєму родному язиці суперхліки. Такових організацій є вшак вельми мало. Аби сі психолог могол заложити живност, є потреба сплніт подмінки, ктере є обтіжні наполніт. Я такі мам живност. Про праці психолога в чештіні є нутне овладати язик мінімальні на уровні B2. Аби сі чоловік могол язик научити, потребує час. Би дома, учиться, а ходить на курси. Ми – мігранті, і сме вшак нуцені годні працювати, аби хом фінансні прижилі. Коли ж прийду з праці дому, мам силу є на то, аби х сідала сперху, а шла спад. А другий день – знову до праці.
17: Алісо, що днес про вас знамена поцит домова?
16: Про мені є домов місто, де можу начерпати силу, де є безпечно, чисте, утульнє, а красне. Domek jsem si dokázala udělat utulně pro sebe, abych si mohla odpočinout, když přijdu z práce. Pro mě bylo důležité, že čtvrť, kde bydlím, je velmi bezpečná a klidná. Vedu mnoho psychologických skupin s větším počtem lidí, proto když přijdu domů, potřebuju ticho a klid bez hlučných sousedů. A jsem šťastná, že to mám. Praha je krásné, čisté město s úžasnou architekturou.
17: Vaším snem je otevřít psychologické centrum a zároveň kreativní dílnu s malou kavárnou. Kde by to mělo být? Chcete se po válce jednou vrátit na Ukrajinu?
16: Já nevím, co bude dál. Líbí se mi Praha a dělám vše, co mohu, abych zde zůstala. A já si myslím, že Češi si to neumí představit, jak teď vypadá Ukrajina. Češi očekávají, že jakmile se válka skončí, tak všichni Ukrajinci, kteří z Ukrajiny odešli, vrátí se a budou budovat poválečnou Ukrajinu. Але то вубиць не ні єднодухе. Кдо не зажил валку, кдо не зажил утікані зі свого м'єста небо зі земні, де є валка, а травму, ктеро сі з того несеме, не може то похопіт. То знамена, що я свої землі милую, але вубиць не вім, якщо буду мід сілу вратіться до земні, ктера є уплні їна, неж з який сем отхазала.
17: А сте в контакту з вашій родиною? Где жиї?
16: Мої родичі зустали в Харкові, což є 30 кілометрів від Руська. Там є вельми небезпечно. Зустали там, протоже печує остері бабічки, а дідечки, а отець там ма праці. Моя старша сестра зі своєю родиною од'їла до Хорватська. А я сем рада, що жиє в Чеську зі своєю кочкою. Так і ми зустала близька камарадка на Україні, з якою активно комунікуємо надалку, а моя друга найлепша камарадка все пристягувала до Брна. А теть не жиємо на сусідніх вулицях, як на Україні, але в сусідніх містах. Часто все навштівуємо, а цестуємо по Чеську аутом.
17: А сте в контакту зі своєю родиною?
16: З жітка сі волами небо пішеме. Валка не увлівніла ми встаги з родиною. Комунікуємо стейні, як от живе. Маме емоціональні розпоєні тип родини, то знамена, що кожен жиє свій власний живот.
13: Říká українська психоложка Аліса Фельчакова.
12: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
13: Hostem letošního pražského literárního festivalu Svět knihy byl jeden z nejzajímavějších současných chorvatských spisovatelů, Damir Karakaš. Narodil se v drsném horském kraji Lika, což zásadně formovalo jeho tvorbu. Než se stal spisovatelem na plný úvazek, pracoval jako válečný reportér, kreslil karikatury a 6 let žil v Paříži, kde se živil jako pouliční hráč na harmoniku. Za svá díla získal prestižní ocenění nejen v Chorvatsku, ale i ve světě. V nakladatelství Balkan Crossover mu v překladu Jakuba Novosada právě vyšel v češtině další román Vzpomínky lesa. Redaktorka Lidia Stevanovič se Damira Karakaše nejdřív zeptala, jak mu dětství v rurální Lice pomohlo stát se odolnějším v dnešním světě.
18: Narodil jsem se ve vesnici bez školy, bez kostela, bez obchodu, nebyly tam ani žádné knihy. Moje první knihovna byl jeden venkovský záchod. Soused tam nosil knihy, které se používaly jako toaletní papír. Tak jsem už v 10 letech přečetl většinu francouzských a ruských klasiků. Vyrůstal jsem v horách, pásl jsem dobytek v lese a naučil se bojovat o přežití. Žil jsem 6-7 let v Paříži, neměl jsem ani doklady, v malém pokojíku. Na zdi bylo jedno rozbité zrcadlo a já jsem se do něj díval a řekl si, nikdy nesmíš být nemocný. A nebyl jsem. Nemohl jsem si dovolit dostat se do situace, kdybych byl nemocný. Stejně tak je v Paříži metro večer často plné nebezpečných lidí. Ale já jsem tam vždycky nastupoval jako ten, kdo je silný, s myšlenkou, že jsem z Liky. Přece se nikoho nemůžu bát. To mi dodávalo velké sebevědomí a obecně jsem ve svém životě všechny ty problémy dokázal obrátit ve svůj prospěch.
19: Poznání, to jsem v svém životu, cvete neke problémy okretou svoju korist.
20: V románu Skvělé místo pro neštěstí líčí svůj pobyt ve Francii a život východoevropských přistěhovalců. Roman působí jako kritika kapitalismu. Zajímalo mě, zda ho vníma také jako kritiku určitě kulturní vychraněnosti Francouzů.
19: Roman o Parízu je objavěn v Berlínu, v Pragu, v Itálii.
18: Román o Paříži byl vydán v Berlíně, Praze a v Itálii, ale ne ve Francii. A já proto mám dvě vysvětlení. První je, že Francouzi jsou nacionalisté, kteří nemají rádi nacionalismus jiných. A druhá je, že se jich dotýká sociální nespravedlnost, ale pouze když jde o Francouze. Paříž v mém románu není ta z turistických brožur a pohlednic. Je to Paříž viděná úplně jinak. Žil jsem tam 6-7 let a viděl, cítil a zažil mnoho věcí. Je to město, které může být krásná květina, ale když se jí přiblížíš, může tě spolknout a vyplivnout jen tvé boty. V té Paříži mnoho lidí zmizí. Vždycky ji vnímáte jako zářící město světel, ale Paříž má ve skutečnosti i velmi temnou stránku.
20: V románu Vzpomínky lesa, který právě vyšel v češtině, vypráví o svém dětství. Zajímalo mě, co pro něj les znamená.
19: Šuma mě jako děčáka spásila od otca, od té okolíny knihy.
18: Les a knihy mě jako chlapce zachránili před otcem a prostředím, ve kterém jsem žil. Les je jakýsi můj přirozený prostor a kdykoliv mám příležitost, chodím do lesa. Raději se stýkám se stromy než s lidmi. Les také skrývá mnoho tajemství. Představte si, kolik tajemství o jednom domě může uchovat ořech, který tam roste třeba 400 let. Někdy prostě stačí sednout si k tomu stromu a poslouchat, co nám vypráví. V té knize jsem srovnával život v té primitivní společnosti, která je velmi nemilosrdná, s kapitalismem. Když se například narodíte v takovémhle prostředí a náhodou kulháte a nemůžete do armády, společnost vás odmítne. Nemůžete se ani oženit. Stejně tak je to i v kapitalismu. Pokud nefungujete, pokud jste nemocný, systém vás prostě vyřadí. Tak jsem se v té knize zabýval různými věcmi. Vždycky mám rád, když jsou mé knihy mnoho významové a mají více vrstev. Čtenářům nechávám, aby si je sami domýšleli a interpretovali po svém.
19: Čitatelům dá oni sami se učitávají té knihy i dají tlumače na svůj náčin.
20: Zbírka povídek Kinolíka je jeho dalším dílem přeloženým do češtiny. Zachycuje v ní osudy obyvatel své rodné vesnice. Co nám tou knížkou chce sdělit, zajímalo mě.
19: Jeden kritik, který jako dobro to nazval, to je kamen temelec za seoský underground.
18: Jeden kritik mi velmi dobře řekl, že moje kniha je základním kamenem venkovského undergroundu. V literatuře je totiž vesnice často vnímána idealizovaně, jako by to tam bylo všechno skvělé. Ale vesnice je plná temných tajemství a mnohé věci se tam zametají pod koberec. Já jsem si prostě chtěl na takové věci posvítit, čelit démonu. Můj způsob psaní je takový, že používám jen velmi málo nábojů, ale každá střela musí zasáhnout démona přímo do srdce, abych mohl přežít. Je to, jak říkal Čechov, stručnost je sestra talentu.
20: Ve svých knihách nijak neidealizuje svůj rodný kraj, spíše naopak. Zda to není důvod, proč tam není vítan.
19: Přirozená pozice písatele bude nesporozum s okolím.
18: Přirozená poloha spisovatele je být v konfrontaci s okolím. Snažím se lidem v kraji, odkud pocházím, nastavit zrcadlo, aby se podívali sami na sebe, ale někteří to prostě nedokážou přijmout. Navíc nepíšu literaturu faktu, ale fikci a to mnozí nechápou. Vzpomínám si, když mi vyšel román Oslava, 4 roky jsem kvůli tomu nebyl ve svém rodném kraji. Chtěli po mně, abych román popřel a já jsem jim odpověděl, já přece nemůžu popírat fikci. Jenomže oni knihu ve skutečnosti ani nečetli, takže v Chorvatsku vznikla velmi zajímavá situace, že kniha má největší váhu jen tam, kde ji nečtou.
20: V knize Proslava se vyrovnává s minulostí své rodiny a lidí svého kraje, kteří se během druhé světové války přidali ustašovcům a páchali zločiny. V románu jsou zároveň obětmi i vrazi. Zajímalo mě, proč je tak vidí.
18: Jak můžu zazlívat negramotným a pologramotným lidem z Liky, když jsme na druhou stranu měli Německo, zemi kultury, kde byl podporován fašismus. Stály tam komíny, lidi házali do pecí a jen 100 kilometrů odtud ve Švýcarsku lidé v klidu pili macchiato a četli noviny. Takže i intelektuálové, kteří o tom věděli, od všeho odvraceli zrak. Snažím se najít nějaké ospravedlnění, protože jak říká Montaigne, abychom někomu porozuměli, musíme dlouho a trpělivě sledovat jeho stopy. Lidé si dnes myslí, že ti, kteří budou stát u vchodu do dalšího Jasenovce, budou nějaká monstra. Pravda je spíš taková, že jsou to obyčejní lidé, kteří žijou mezi námi, řídí tramvaje nebo taxíky. I v knize Oslava jsou to úplně obyčejní lidé, ale Chorvatsko se musí vyrovnat se zločiny. Protože když nečelíte zločinům, které se staly v minulosti, otvíráte cestu novým zločinům v budoucnosti.
13: Uzavírá známý a oceňovaný chorvatský spisovatel Damir Karakaš. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Jana Šustová, Tatiana Čabáková a Lidia Stevanovič. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Tomáš Pilát.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Nabídneme vám rozhovor s italskou spisovatelkou Beatrice Salvioni. Byla na návštěvě v Česku a představila svůj nejnovější román Ničema, o čem píše britský velvyslanec Matt Field ve své knize, kterou nazval Jsem tu novej, ale nejenom o tom budeme mluvit v novém vydání Kultury Plus, která bude zejména o knihách. Dobrý den od Michaely Veteškové.
2: Kultura Plus.
0: A na úvod ovšem přehled kulturních událostí. Pražské muzeum Kampa otevřelo novou výstavu s názvem Milá Adrieno. Adriena Šimotová and Madame Látková je věnovaná stému výročí narození Adrieny Šimotové. Davidské divadlo nasadilo také novinku Tři zmrzlí v režii Pavla Šimáčka. Literární cenu Toma Stoparda převzala Alexandra Broková. Autorku vybrala odborná porota za nejlepší esej o současné společnosti.
21: Laureátkou ceny Toma Stoparda za rok 2026 vybrali Alexandru Broškovou.
11: Ocenění předal Martin Vidlák z knihovny Václava Havla, která literární soutěž pořádá.
22: Moc děkuji za slovo i za ta příliš laskavá a milá slova.
11: Poděkovala Alexandra Brocková, která část svého eseje Lodě moře přístavy také přečetla.
22: Můj esej je výsledkem párletého, ale rozhodně ne soustředěného a systematického osobního snažení sledovat, jak se lze vyrovnávat s podmínkami a s úlohou vedení svého života a s proměnlivostí perspektiv.
11: V minulých letech dostal cenu dramatika Toma Stoparda třeba písničkář Vladimír Merta nebo publicista Pavel Kosatík. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Před filmovou kariérou stáli už jako děti a u řemesla zůstávají dodnes. Takové osobnosti každoročně získávají svou hvězdu na chodníku slávy z Zlínského filmového festivalu. Letos k ním přibyli herci Martin Písařík a Kristýna Badinková-Nováková. Po slavnostním odhalení je na chodníku už 40 hvězd. I tuto událost na festivalu zaznamenal kolega Tomáš Maleček.
23: S kým si myslíš, že paseš krávy?
24: Takže co říká o nocích odborná literatura?
25: Mě před ním všichni strašili, na mě byl zrovna teda hrozně hodný, já se si mě oblíbil.
26: Přestože ve filmu byl vztah otce a dcery komplikovaný, Kristýna Badinková-Nováková si s hercem Jiřím Kodetem při natáčení hned porozuměla. Jindřiška z Pelíšků před kamerou stála ale ještě dřív. Poprvé ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách.
25: Já jsem hrála už na Damu, jsme povinni v rámci jako semestru hrát po školkách a tak. A já ty děti zbožňuju jako, a není nic lepšího. A oni vám hlavně ne, že tam jako je to jasný. Buď to vás nebudou poslouchat, anebo vás budou poslouchat, nic mezi není.
26: Podobnou zkušenost s hraním po školách, školkách nebo dětských domovech má i Martin Písařík. Ten se ve filmu poprvé objevil taky jako 14-letý. Ve snímku Městem chodí Mikuláš.
27: Maminka mě do žádný polepšovny nedá. Maminka si pro mě ráno přijde.
28: Jak přistupovat jako jinak k dětskému diváku, je to nepřistupovat k němu jinak. Je to jenom dětský divák, ale chce vidět příběh, chce vidět nějakou upřímnost. A když na něj začneme jako ňuňat a ťuťat a tohle, tak on jako si řekne, co ze mě děláte. Jako, já nejsem žádný dítě, jo. A je jedno, jestli jsou mu 3 nebo prostě 12 nebo 15.
26: S dětmi na filmovém festivalu debatoval v úterý i prezident Petr Pavel. V rámci své návštěvy Zlínského kraje navštívil na festivalu i stánek Českého rozhlasu. Nejmladší diváci se ho ptali například i na to, jestli by si nechtěl zahrát ve filmu.
29: Další otázka publika.
30: Jestli by se dostal možnost hrát ve filmu, tak jestli by se tam hrál, a jestli ano, tak jaká postava?
31: Já se přiznám, že bych nechtěl hrát ve filmu, protože každý by měl dělat to, co umí.
26: Odpověděl prezident a připomněl, že on sám v dětství vyrůstal na filmech o Vinnetuovi.
0: Festival ve Zlíně skončil ve středu. Cenu Zlatý střevíček za celoživotní přínos převzal herec Petr Kostka. A v Kutné Hoře je také mezinárodní, ale hudební festival. Do 14. června nabídne sérii 10 komorních koncertů, které letos propojuje mimo jiné osobnost Dmitrije Šostakoviče a otázka smyslu hudby v dnešním světě. Program festivalu se odehrává v chrámu svaté Barbory, kostele Panny Marie na náměstí i dalších historických prostorách Kutné Hory. Světové premiéry, scénická opera, milostné písně i duchovní hudba. Toto do 17. června nabízí tradiční hudební festival Baroko v Olomouci. Trutnov je v těchto dnech městem nového cirkusu. V rámci 16. ročníku mezinárodního nového cirkusu Cirque UF se tam představí soubory z Austrálie, Španělska, Německa, ale také aktuální tuzemské novocirkusové soubory. Podmanivé taneční dílo, které vyrůstá z kořenů afrického pralesa. To je Komba de Lian, které vytvořil kamerunský choreograf Zora Snake. Vystoupil s ním na mezinárodním festivalu Tanec Praha. 5 tanečníků a 2 hudebníci vytvořili scénický rituál, ve kterém se prolínají tradiční africké tance, rytmy bubnů, zvuky přírody a street dance. Rozhovor se Zorou Snejkem vedla kolegyně, redaktorka Českého rozhlasu Vltava, Veronika Jošková-Štefanová.
1: Zora Snake se narodil na západě Kamerunu v horské vesnici nedaleko lesa, který je považovaný za posvátný. Myšlenka vytvořit inscenaci Komba de Lian uzrávala dlouhé roky. Inscenace je tak výsledkem více než 15-letého hledání odpovědi na otázku, co je pro člověka žijícího na Zemi skutečně podstatné. Země je středobodem práce Zory Snakea. Jako metafora, ale i jako konkrétní fyzická skutečnost.
3: Myšlenka vytvořit Komba de Lian vychází z dlouhodobého výzkumu odlesňování míst na východě Kamerunu, kde žije komunita Báka. Je to komunita, která rozuměla ekologii dávno před kolonizací, už tisíce let před naším letopočtem. Dá se říct, že tito lidé byli prvními ekology. Zároveň patří k nejstarším obyvatelům afrického kontinentu. Dodnes žijí ve středoafrickém pralese, který se rozprostírá od Kamerunu přes Kongo až po Demokratickou republiku Kongo. Po generace chránili přírodu, stromy, rostliny i léčivé kůry. Uchovávali znalosti o silách přírody a o tom, jak mohou být lidé s přírodou v harmonii.
1: Moderní politika člověka od přírody oddělila. Zatímco komunita Báka člověka s přírodou stále spojuje. Pro ní je podle Zory Snakea příroda matkou zemí.
3: Abych zkušenost pralesů dokázal přenést autenticky do choreografie, musel jsem se s celým týmem ponořit přímo do středoafrického pralesa. Žili jsme mezi příbuznými národů Báka, které kolonizátoři kdysi označovali slovem pygmejové, výrazem, který dnes vnímají jako urážlivý. Sdíleli s námi část svého vědění, svůj vztah k přírodě, ke zvukům lesa, k tanci, hudbě, polyfonii i spiritualitě. Vyprávěli nám také o tom, jak ničivé dopady má odlesňování na jejich život. Když zmizí strom, mizí část jejich duše. Strom pro ně není surovina, ale podmínka existence. Celý náš tým, hudebníci, tanečníci, scénografové, kostyméři i skladatelé, byl ponořený do tohoto prostředí a právě tam vznikal základ celé inscenace. Nechoreografuji pouze pohyb, choreografuji duchy a duše. Liana je pro můj tým něco hluboce organického. Abychom jí porozuměli, museli jsme vstoupit do obrovské vegetace rovníkového pralesa, druhého největšího na světě po Amazonii. Tato zkušenost proměnila naši choreografii. Vytvořili jsme imaginární posvátný les, který zve i diváky, aby se stali součástí tohoto světa.
4: Už nejde jen o představení, je to prostor setkání, prostor, kde lze prožít vztah ke kosmologii národů Báka i k liáně jako symbolu propojení a návratu k našemu vlastnímu lidství.
1: Podle Zory Snejka je tanec formou odporu. Reaguje na ekologickou krizi i politická rozhodnutí. Dává hlas domorodým komunitám bojujícím proti odlesňování a proti rozpadu vztahu člověka a přírody.
4: Je to také výzva přehodnotit obrazy minulosti, které nám byly vnuceny. Například postavu Tarzana, bělocha, který přijel do Afriky a prohlásil se za krále džungle. Liána se v našem představení stává obrazem odporu vůči těmto mocenským strukturám, vyrůstá z hněvu. Je silná svými kořeny i korunou a připomíná nám, že domorodé národy nám stále mají co předat, pokud jsme ochotni naslouchat.
0: Představení Comba de Lian, které vytvořil kamerunský choreograf Zora Snake, uvádí Mezinárodní festival Tanec Praha v prostorách Jatek 78.
2: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A v této části kulturního magazínu se ještě vrátíme k veletrhu Svět knihy. Jednou ze zahraničních hvězd letošního Světa knihy byla italská spisovatelka Beatrice Salvioni, která se před 3 lety proslavila románovým debutem Dareba. Příběh dívčího přátelství z katolické Monzy, kde vládne patriarchát a násilí fašismu, byl přeložen do více než 30 jazyků a stal se čtenářským hitem. Salvioni bývá přirovnávána k Eleně Ferrante, podobně jako slavnější krajanka akcentuje proces emancipace. Knihu u nás vydalo Argo v překladu Alice Flemrové a záhy vznikla audioverze s Klárou Sedláčkovou Oltovou. Mladá Italka představila návštěvníkům pražského knižního veletrhu volné pokračování s názvem Ničema, tentokrát v překladu Pavly Přívozníkové. Z dívek jsou ženy, z rebelie boj o život, příběh osudového přátelství vrcholí. Co 31letou autorku fascinuje na éře fašismu a proč je podle ní důležité také o tomto tématu psát? I na to se ptala kolegyně Denisa Novotná. Každý příběh potřebuje nějaké místo a nějakou dobu, v níž bude vyprávěn. A když mě napadl příběh Francesky a Madaleny, které si, přestože jsou tak odlišné, vyberou jedna druhou, aby se následně postavili společenským normám i sobě navzájem a každá si tak našla svůj vlastní hlas ve světě, který je nechtěl poslouchat, tak jsem si uvědomila, že mi jako archetyp nejhoršího období, kdyby se jim toto přání jednoduše být slyšet mohlo splnit, mi nejlépe poslouží právě 20letí fašismu.
5: Vaše hrdinky se často bouří proti společenským normám a patriarchátu. Je pro vás psaní formou feminismu nebo spíše snahou o historickou věrnost osudům žen té doby?
0: Francesca a Madalena žijí samozřejmě v historickém období, které předchází definicím, jako je patriarchát nebo feminismus. Nemají slova, aby popsali vzpouru proti genderovým pravidlům, která je vězní, ale to neznamená, že už v té době nemohli tušit, že žít v peci, do níž je někdo zavřel, se zkrátka nedá. Existovaly ženy, jež bojovaly proti tomu, co my dnes vnímáme jako patriarchát. Přestože neměli dnešní jazykové prostředky k tomu, aby dokázali ty pasti patriarchátu definovat. Ale to neznamená, že vědomí útlaku a potřeba vzpoury existovaly, a to dokonce ještě mnohem dříve. Stačí si vzpomenout na anglické sufražetky a nejenom na ně. Když člověk zasadí příběh do období, které není jeho vlastní, může do něho vložit také rozpory epochy, v níž žije. A ve fašistickém období, kdy žijí Francesca a Madalena, nacházejí dnešní feministické boje a vzpoura proti dnešnímu patriarchátu svůj předobraz. A vše jakoby v té době bylo ještě zřejmější. Takže abych odpověděla na tu vaši otázku, tak vlastně mi šlo o obě ty věci. Jednak o to propůjčit hlas ženám té doby a promluvit o jejich těžkostech, ale i vyprávět příběh, který bude univerzální a platný v jakékoliv době, aby se v příběhu Francesky a Madaleny mohly najít i dnešní dívky.
5: Vztah mezi dvěma hlavními hrdinkami je jádrem knihy. Jak vznikala tato dynamika mezi slušnou dívkou a vyvrhelem společnosti?
0: Narrativní archetyp, který mám nejradši, je setkání dvou postav, které na začátku působí naprosto odlišně, ale protože si jedna druhou vyberou a dostanou příležitost se vzájemně poznat, nakonec jedna druhou také změní. Francesca, dívka z dobré rodiny, zvyklá se skloněnou hlavou pouze poslechnout, co se jí říká. Je postava, která potřebuje změnit víc a proto k sobě potřebuje jakousi katalyzační postavu, a sice Madalenu, o které ví jen to, že si říká Dareba a že je něco jako čarodějnice, která nosí smůlu. Postupně se ale Madalena stává jakousi učitelkou Francesky v neposlušnosti a naopak Francesca umožní Madaleně, aby byla viděna v jiném světle, než jak ji vidí ostatní a dala jí realističtější.

0: Také je to termín, který používá Dante Alighieri pro ztracené duše v pekle, jež se nikdy nebudou moci osvobodit a peklo opustit. Koncept ztracených duší mě přitahoval. Tyhle postavy byly vždycky moje oblíbené. Postavy, které společnost vnímá jako špatné a nosící smůlu a proto je vyloučí na svůj okraj. Takovými nositeli odlišnosti jsou například Zrzoun Malpelo nebo Vlčice, o nich psal už právě Giovanni Verga.
1: Jak nahlížíte na morální nejednoznačnost svých mužských hrdinů v kontrastu s ženskou solidaritou?
2: Ovviamente le protagoniste sono Francesca Maddalena.
0: Protagonistkami obou románů jsou přítelkyně Francesca a Maddalena. To oni a jejich vztah, v němž se pořád dokola vzájemně vyhledávají, odmítají i zachraňují, jsou ústředním tématem. Současně jsem však chtěla zachytit postavu muže stojícího na správné straně a odporujícího ideálu propagovanému fašistickým režimem. Noé Tresoldi, u něhož se Francesca ukryje, je symbolem laskavosti a stělesňuje dobro. Noé ukazuje, že být mužem může znamenat také být trpělivým, mírným a naslouchat. To však neznamená, že je slabý, naopak. Když je potřeba bojovat za to, co je správné, nebo chránit ty, které miluje, napne k tomu všechny síly.
1: Jak nahlížíte na morální nejednoznačnost svých mužských hrdinů v kontrastu s ženskou solidaritou?
2: Ovviamente le protagoniste sono Francesca Maddalena.
0: Protagonistkami obou románů jsou přítelkyně Francesca a Maddalena. To oni a jejich vztah, v němž se pořád dokola vzájemně vyhledávají, odmítají i zachraňují, jsou ústředním tématem. Současně jsem však chtěla zachytit postavu muže stojícího na správné straně a odporujícího ideálu propagovanému fašistickým režimem. Noé Tresoldi, u něhož se Francesca ukryje, je symbolem laskavosti a stělesňuje dobro. Noé ukazuje, že být mužem může znamenat také být trpělivým, mírným a naslouchat. To však neznamená, že je slabý, naopak. Když je potřeba bojovat za to, co je správné, nebo chránit ty, které miluje, napne k tomu všechny síly.
1: Často jste přirovnávána k Eleně Ferrante. Jak tento vztah vnímáte vy? Ovlivnila vás její geniální přítelkyně při psaní o ženském přátelství?
2: Sicuramente, soprattutto i primi due libri della quadrilogia di Elena Ferrante.
0: Určitě ano, hlavně první dva svazky její tetralogie mě ovlivnily, co se týče psaní o poutu mezi Franceskou a Maddalenou. Ale vliv na mě měla také Natalia Ginzburgová nebo prvky občanské války z povídek Beppa Fenolia. Ve svém díle jsem se však snažila vyhýbat i některým postupům Eleny Ferrante, jako například momentu, kdy se přítelkyně rozhádají jenom proto, aby získali průměrného muže. A to jsem ve své knize nechtěla. Tento stereotyp, který se v příbězích o ženském přátelství dost často vrací. Rozhovor s italskou spisovatelkou Beatrice Salvioni natočila na letošním Světu knihy Denisa Novotná. Mluvila o knize s názvem Ničema. Britský nadhled, odzbrojující otevřenost, hledání nových domovů. O tom všem píše britský velvyslanec Matt Field ve své nové knize, kterou nazval Jsem tu novej. A to podle videa, kterým se v Česku uvedl. A také v knize mu zůstává nakažlivý zájem o místo nového působiště. Kolegyně Kateřina Svátková s Mattem Fieldem natáčela nejenom o jeho vztahu k Česku.
3: Ahoj, jsem Matt a jsem tu novej.
4: Zasněžená zimní Praha, trochu uměřený výraz ve tváři, padnoucí černý kabát, aktovka v ruce a čeština, kterou si Matt Field během prvního dne svojí české diplomatické mise získal srdce tisíců Čechů. Z věty Jsem tu novej se stal hashtag na sítích a diplomatova osobní poznávací značka. Nakonec i název knihy. Co pro něj pojem novej znamená dnes?
5: Novej jsem se tu cítil první den, kdy jsem přijel, ale cítím se tak vlastně doteď. Pořád něco dělám poprvé, což je moc fajn a pořád z toho mám radost. Zároveň ale musím říct, že jsem tu od prvního dne jako doma. Až tady skončí moje funkční období, bude mi strašně líto se s tím vším rozloučit. Je to vlastně pořád směsice dvou pocitů. Až do samotného konce budu objevovat nové věci. A cítím tu hodně vřelé přijetí. Ostatně právě tohle se, doufám, promítlo do mojí knížky.
4: Zásadní částí vaší diplomatické mise je ale politika. Nastoupil jste sem už vlastně dávno po Brexitu. Zároveň jste ale tady obklopen ostrovem Evropské unie, to když se tak podívám na blízkost s ostatními ambasádami tady v Praze. Změnila se podle vás diplomacie ve vašem vnímání právě po odchodu Velké Británie z Evropské unie?
5: Rozhodně ano. V době Brexitu jsem byl britským velvyslancem v Sarajevu, tady v Bosně a Hercegovině. Tehdy to úplně proměnilo všechno, co jsme dělali. A to je to země mimo Unii. Byl jsem tedy na další post připravený. Když jsem v Praze začínal, byl to pořád dost výrazný faktor, který ovlivňoval spoustu věcí. Pro Čechy, kteří chtěli studovat ve Velké Británii, se to výrazně prodražilo, administrativně zkomplikovalo. A totéž platí pro obchodní výměnu, zejména na trhu s potravinami. A pak samozřejmě vědecká spolupráce. Zpětně viděno mě ale těší, že jsme měli aspoň pár let na to, abychom překonali ty bezprostřední komplikace spojené s Brexitem. Ve skutečnosti bylo nutné vybudovat nové vztahy. Postupem času už to začíná vypadat přece jen trochu jinak. Nedávno jsme se znovu připojili k programu Horizont Evropa, což je velký program vědecké spolupráce. Od příštího roku se vrátíme do programu Erasmus+. To je velká věc i pro řadu českých studentů. Obchod se vrátil v podstatě na úroveň před Brexitem. Z mého pohledu je ten vývoj pozitivní, ale za cenu daleko tvrdší práce než před odchodem z EU.
4: No a jak se profese diplomata promítá do spisovatelské role? My vás známe ze sociálních sítí, jenže napsat knihu je samozřejmě něco jiného, než vyeditovat minutové video. Kolik sebekontroly psaní vyžaduje?
5: No, byla to rozhodně nová zkušenost, velká výzva. A samozřejmě jsem v tom nezůstal sám. Mohl jsem se držet redaktorských rad, názoru svých kolegů, upřímné zpětné vazby. Tu knížku jsem psal s vědomím, že do ní opravdu dávám velký kus sebe sama. Je to kniha o diplomaci. Snažím se trochu víc zpřístupnit naší práci, chod velvyslanectví, ale je to taky kniha o mně osobně. Uvědomil jsem si díky tomu i spoustu osobních detailů, které nemusí každému diplomatovi vyplynout automaticky. Zároveň jsem si opravdu užíval proces psaní. Někdo napíše knihu a ví, že další už nebude. Mě to tedy neodradilo. A mám samozřejmě radost z toho, jak vypadá obálka, jak to celé dopadlo. Teď doufám, že čtenáři v ní najdou něco zajímavého. A ten zajímavý tedy nejsem já. Myslím si, že to je hlavně diplomacie a svět, ve kterém žijeme. Snad tedy přináší i nějaký nový pohled.
4: Ona, ta kniha, je přístupná, může, myslím, pomoct proměnit pohled na diplomacii obecně. Často totiž tak docela nevíme, co diplomaté na vysokých pozicích dělají, jaké je jejich poslání. A vy to popisujete do úplných detailů. Jedna věc je psát o sobě, co ale psaní o jiných lidech?
5: Podle mě to tak mám obecně nastavené. Chci maličko poodhalit oponu za naší prací. A to říkám vědomě, jako někdo, kdo se stal diplomatem před víc než 20 lety. A ještě v den, kdy jsem vstoupil na půdu našeho ministerstva zahraničí, jsem nechápal, o co v té práci jde. Nevěděl jsem, co budu dělat. A vím, že mě samotného to vždycky zajímalo. Tak to snad bude zajímat i ostatní. My se o tom snažíme komunikovat se všemi, koho naše práce zajímá. Chceme být otevření a transparentní. Samozřejmě, že k diplomaci patří jednání za zavřenými dveřmi, jenže mám pocit, že můžeme vždycky udělat aspoň o krok víc, abychom osvětlili, co tahle práce obnáší na mezinárodní úrovni. A přesně tohle je věc, která neplatí jen pro diplomaty, ale pro kohokoliv, kdo se zajímá o současné dění. Mezinárodní situace je momentálně složitá. Doufejme, že každý z nás může nějak přispět k řešení problému. A to přesně je přece definicí diplomacie.
0: Rozhovor s Mattem Fieldem pořídila Kateřina Svátková a Kultura Plus je ve finále. Za poslech tohoto vydání děkuje Michaela Vetyšková a naslyšenou za týden.
6: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
7: Mileva Maričová, první manželka Alberta Einsteina, byla sama nadanou matematičkou a fyzičkou. jako první pochopila smysl a význam Einsteinových přelomových myšlenek. Společně pracovali jako nerozlučný tým, slávu ale sklízel jen jeden z nich. Milevu místo uznání čekal smutný osud.
8: Narodila se 9. prosince 1875 na území Vojvodiny do zámožné srbské rodiny. Byla velmi bystrá a podle učitelů nesporně talentovaná. Otec pro ní chtěl zajistit to nejlepší vzdělání. Na území Rakouska-Uherska ale neměli dívky ke gymnaziálnímu vzdělání přístup. Boj Elišky Krásnohorské o založení prvního dívčího gymnázia Minerva tou dobou ještě nebyl u konce. Mileva nakonec mohla složit maturitu v Srbsku. Poté nastoupila na univerzitu v Curychu, na jednu z mála vysokých škol, kam měly ženy přístup.
7: Během studií matematiky a fyziky poznala o pár let mladšího Alberta Einsteina. Jejich přátelství se změnilo v hluboký vztah. Mileva zpočátku váhala, zda má dát přednost samostatnosti a vědecké dráze, nebo pečovat o domácnost. Einstein ji ale svými milostnými dopisy přesvědčil, aby se stala jeho ženou. A i když bývala nejlepší studentkou ročníku, školu nikdy nedokončila. U státnic neuspěla. Ve stejné době ale porodila nemanželskou dceru Lízu, o jejímž dalším osudu není nic známo.
8: Einsteinovi trávili první roky manželství v Bernu a Curychu. Mileva během té doby porodila dva syny, Hanse a Eduarda. Starala se o domácnost a Albertovi pomáhala s výpočty, probírala s ním jeho nápady a matematicky formulovala jeho představy o rozšíření kvantové teorie Maxe Plancka. Zároveň všechny složité výpočty kontrolovala. Díky její pomoci publikoval Albert v roce 1905 články o fotoelektrickém jevu, za jehož objasnění dostal později Nobelovu cenu. Texty podepsal pouze svým jménem. Část finanční odměny spojené s Nobelovou cenou alespoň později daroval Milevě.
7: V dobách jejich šťastného soužití o ní Einstein řekl: za všechno, co jsem dokázal a čeho jsem dosáhl, vděčím Milevě. Je mou můzou, mým andělem strážným, který mě chrání před hříchy v životě a ještě víc před hříchy ve vědě. Bez ní bych výzkumy ani nezačal, ani nedokončil. Jejich manželství ale dlouho nevydrželo.
8: Rozvedli se v roce 1919. Mileva tak zůstala sama, jen se dvěma syny, s nedokončeným vzděláním a bez peněz. Dál bydlela v Curychu a přivydělávala si doučováním matematiky a lekcemi hry na piano. Nějaké peníze jí čas od času poslal i Albert, který si po rozvodu vzal svou sestřenici Elzu. Ta na rozdíl od Milevy více odpovídala představám Albertových rodičů o vhodné snaše. Poslední roky Milevina života byly krušné. Rodiče i příbuzní jí zemřeli, starší syn odešel studovat do Spojených států a mladší skončil v ústavní péči kvůli těžké duševní nemoci.
7: První Einsteinova manželka zemřela ve 83 letech v curišské nemocnici. Její životní příběh zpracovala v roce 1969 jiná srbská fyzička a matematička Dezanka Trbuhovičová-Gjuričová. Kniha ale zpočátku zapadla. Skutečný ohlas si získala až díky překladu do němčiny vydanému počátkem 80. let.
9: Jak funguje důchodový systém?
6: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
9: Důchodový systém je systém finančního zabezpečení starších lidí, kteří už kvůli svému věku a zdravotním komplikacím nemohou pracovat a pobírat pravidelnou výplatu. V Česku zatím funguje takzvaný průběžný důchodový systém, což znamená, že lidé v produktivním věku financují penze svých spoluobčanů v důchodovém věku. Ze svých výdělků totiž odvádějí důchodové pojištění. Průběžný důchodový systém je ale kvůli stárnutí populace a ubývání lidí v produktivním věku dlouhodobě špatně udržitelný. Protože odvody pracujících nemohou na zaplacení potřebných důchodů stačit. A proto je do důchodového systému zapotřebí zavést i systém individuálního spoření na důchod, ve kterém si každý na svůj budoucí příjem v penzi spoří během produktivních let také sám. Pokud ke změně důchodového systému nedojde, budou u nás dále výrazně narůstat schodky státního rozpočtu, ze kterého se důchody financují. A to by dále zvyšovalo naše státní zadlužení.
6: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Policie po výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našla zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Izraelský útok v Gaze zabil 9 lidí, Hamas mezitím jedná v Egyptě o příměří. Šampionkou tenisového Roland Garros se stala ruská Andrejevová. A dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s přehánkami, teploty většinou do 26 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Pyrotechnik při prohlídce bytu po včerejším výbuchu v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku nalezl zábavní pyrotechniku zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na síti X. Po explozi neznámé chemikálie musel vrtulník převést jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum pražské nemocnice na Královských Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Ostatní obyvatelé domu už se mohli vrátit do svých bytů. Další nebezpečí nehrozí. Kriminalisté důkazy a budou je dál zkoumat. Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy čssz.cz bude nově na adrese čssz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky, říká za sociální správu Jakub Bejček.
11: Pokud do prohlížeče zadají starou adresu s koncovkou .cz, systém je automaticky a bezpečně přesměruje na nový web. Všechny služby, včetně e-portálu České správy sociálního zabezpečení, zůstávají plně funkční a dostupné bez omezení.
10: Doména.gov se celosvětově používá pro označování státních úřadů. Má zjednodušit uživatelům orientaci tím, že jde o oficiální stránky a lépe je tak chránit před nepravými weby. Při třech izraelských úderech v pásmu Gazy zemřelo nejméně 9 Palestinců, mezi nimi 3 ženy. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na palestinské zdravotníky. Izrael tvrdí, že cílil na teroristy, včetně velitele buňky hnutí Hamás. Útoky přišly v době, kdy v Káhiře jednají o příměří představitelé Hamásu a dalších palestinských frakcí. Hamás tam prohlásil, že je nutné, aby Izrael ukončil útoky v Gaze. Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Španělska. Druhý den své týdenní cesty povede mši v Madridu. Později se má setkat se členy augustiánského řádu a s osobnostmi z oblasti kultury a sportu. Během dalších dnů by se měl sejít i se španělským premiérem Pedro Sanchezem a poslanci parlamentu. Postupně navštíví i Barcelonu a Kanárské ostrovy. Věřící ve Starovičkách na Hustopečsku dnes poděkují za včerejší blahořečení rodáka Václava Drboli. Děkovné bohoslužbě bude předsedat brněnský biskup Pavel Konzbul. Kvůli očekávané účasti několika stovek věřících nebude mše v kostele, ale venku, vysvětluje nezávislý starosta obce Vladimír Drbola.
12: Je to ve venkovním areálu kulturního domu, předpokládá se, že ji navštíví taky poměrně hodně lidí. Takže myslím si, že v rámci Staroviček to bude poměrně významná událost.
10: Společně s Janem Bulou byl Václav Drbola v 50. letech odsouzen a popraven komunistickým režimem ve vykonstruovaných procesech. Ruská tenistka Mira Andrejevová vyhrála Roland Garros. Maju Chvaliňskou porazila 6-3 a 6-2, zastavila senzační tažení polské hráčky. Chvaliňská má za sebou životní 3 týdny, během kterých v Paříži prošla z kvalifikace až do boje o Grand Slamový titul. Teď doufá, že bude ve stejných výkonech pokračovat dál.
13: Honestly, I didn't feel like I'm playing my best tennis, which is kind of weird, but
14: mám pocit, že jsem tady paradoxně nehrála svůj nejlepší tenis. Vím, že to zní zvláštně, ale je to tak. Zároveň jsem určitě nabrala velkou porci sebevědomí, protože jsem dosud nikdy nehrála proti takhle kvalitním soupeřkám. Teď budu pracovat na tom, abych na dalších turnajích byla ještě lepší tenistkou.
13: I will give my all to continue, you know, and to be a better player, really.
15: Nehoda na D1 u Bohumína a omezení v tunelech na Pražském okruhu. Dálnice D1 z Polska do Ostravy už je po nehodě před Bohumínem průjezdná. A v omezení na kilometru 374 havarovalo osobní auto, bylo to neprůjezdné. A teď už se opět dá projet jedním pruhem, kolona se netvoří. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za Jihlavou. Na kilometru 112 stojí za zatáčkou porouchané vozidlo. Zasahuje do pravého pruhu a v místě se vybočuje. A na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech. V Lhokovském se jezdí obousměrně v tubusu k dálnici D1 a v Cholupickém jedou oba směry v pásu na letiště. Údržba tunelu má skončit dnes v poledne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Dnes čekáme polojasno až oblačno, na severovýchodě místy přehánky a taky bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Poslední díl speciální série tématu Plus Hudební rebelové je věnován písničkářům. Rebelům v celku nenápadným, zpravidla civilního vzezření, kteří neprovokují nápadnými účesy, sicherheitskami ani energickou hudbou, ale převážně slovy. Jak uslyšíte, zpívání a hraní v socialistickém Československu bylo pro ně podobnou kličkovanou jako pro rozervané rockery. Klidný poslech přeje Veronika Kindlová.
6: Hudební rebelové.

0: Krylův písničkářský bacil je svérázným stručným popisem písničkářské scény Československa 80. let. Lec, kteří byli vyhnaní nebo zakázaní, na jejich místa ale nastupují jiní. To ale neznamená, že ti umlčení by byli úplně nepřítomní.
1: Samozřejmě ve veřejném prostoru, to znamená na pódiích, v sálech, tak byli přítomní písničkáři z masa a kostí, kteří mohli účinkovat v nějaký míře, což byl třeba Karel Plíhal.
0: Říká historik Přemysl Houda.
1: Ale třeba ze starších ročníků, generačních, třeba pořád ještě Vladimír Merta, nebo vlastně vrstevník Plíhalův Jaromír Nohavica. Těch lidí bylo hodně, scházeli se různě na festivalech, všude možně. A ty mohli, když byla příhodná chvíle a příhodné místo, tak mohli vystupovat veřejně, to znamená, jejich podujetí bylo uznáno jako koncert a ne jako výtržnost. Pak samozřejmě díky deskám starým, které vycházely třeba ještě na konci 60. let nebo na začátku 70., tak byly přítomni i vlastně virtuálně, nefyzicky, nemateriálně. Třeba i lidi jako Karel, spousta lidí měla desky bratříčků, anebo Jaroslav Hudka, kterému taky vlastně vyšly nějaké desky na začátku 70. let. Spousta nahrávek magnetofonových se šířila. Jo, to znamená, taky svobodná Evropa byla poslouchána. Jo, to znamená, že vlastně bych to rozdělil na jako i materiální a materiální existenci v tom veřejném prostoru. Ta materiální z masa a kostí, tak to byla spíš ta mladší generace, to znamená právě Plíhal, Dobeš, Nohavica, Merta z té starší a i materiálně potom ti, co byli v emigraci, nebo ti, co třeba podepsali chartu a najednou ta veřejná pódia nebyla dostupná.
0: Když se zastavíme u těch, kteří tady byli a mohli oficiálně koncertovat, jak ta jejich tvorba byla zastoupena třeba v médiích?
1: To bylo minimální. Většinou vlastně jim ani nevydávali desky, Suprafon vůbec, Panton občas. To znamená, všechna ta jejich existence byla mimo rozhlas, mimo televizi. Ale to neznamená, že nebyli přítomní v podstatě všude, protože ten magnetofon jako nástroj nenutně

0: Písničkářství je žánr postavený na jednotlivci, případně dvojici, zpívající vlastní písně, u kterých je zásadní text. Projev písničkářů bývá civilní, na hudební nástroj se zpravidla doprovázejí sami. U nás se začaly ve větší míře objevovat v uvolněných 60. letech. Tehdy to byl zejména už zmíněný Karel Kryl.
1: Kryl byl už hotovej umělec. Mě třeba zasvěcoval do toho umění, jak si vlastně zajistit pozornost těch pořadatelů z toho ČSM, protože všechny ty kluby, všechny divadla byly v rukou mládežníků, který ale měli čuch na to, co se kde děje. A já jsem byl třeba v docela malém divadle v Litvínově na Kryolově koncertu, kde nebylo moc lidí, a on si mě tam vzal stranou a jak on byl takový kazatel, tak říkal: podívej se, Vladimíre, ty si myslíš, že když si řeknu 700 korun za koncert, že to je moc. Če, já jsem tehdy hrál za 90 korun nebo tak. Podívej se, já koupím chlebičky, koupím láhve vína a po koncertu posedím tady s pořadateli. Oni si to zase mezi sebou řeknou, zase zavolají někde. Takhle prostě drsně mě zasvěcoval a já jsem si ho velice vážil právě pro tu otevřenost. Byl až bizarně otevřený.
0: Tuhle anekdotickou příhodu pro paměť národa vyprávěl další z těch, kteří začínali v 60. letech, Vladimír Merta. Dalšími písničkáři bylo třeba duo Paleček a Janík, Jaroslav Hudka, Petr Ludka. Zajímavou osobností byl zpívající farář Československé církve husitské Luboš Svoboda. A v pražském činoherním klubu tehdy začala vystupovat dvojice Petr Zkoumal a Jan Vodňanský. Jejich program se skládal z básniček, legrácek a především písniček. Hudbu obstarával Zkoumal, texty plné hračiček s češtinou dodával Vodňanský. Jejich představení se jmenovalo S úsměvem idiota. Původně mělo jít jenom o krátký projekt.
2: No a teďka, když už jsme to hráli asi po 8 a pořád bylo plno.
0: Jan Vodňanský na nahrávce Paměti národa.
2: Štybych se díval tím dírou v portálu, už tam není opona, říkal, zase je tam plno, tak jsme měli pocit, že se něco stalo, jsme se do něčeho strefili. Takže potom na podzim 69 jsme měli schůzku s vedením divadla, Jaroslav Ostrý a Leoš Suchařík a tyhle ty lidi, a oni se rozhodli, že to teda nasadí jako představení divadla. Nechali udělat krásný plakát, který udělal Libor Fára z fotek, krásný. To dnes se to vystavuje na těch výstavách, jo. Program nechali udělat a hráli jsme to třeba i některý měsíce denně, protože oni odjeli divadlo, odjelo do Švédska s představením Mandragora a my jsme to, dali nám klíče od a lidi na to chodili a bylo zajímavé hned od samého počátku ty různé útoky na to představení.
3: Tam bylo celá řada věcí, plně jednoznačně si dělali legraci z toho režimu.
0: Hudební publicista Ondřej Konrád.
3: Ať už to byla ta píseň o těch maršálech, maršálové přicházejí, maršál byl Stalin, že jo, mimo jiné, nebo si tak nechával říkat, nebo ta o té Mičurinově ulici. Prostě tam to bylo jednoznačné, včetně toho, že Vodňanského specialita už od 60. let byla to, že některé ty svoje písně překládal do velmi brilantní a vynalézavé ruštiny, takže to zpíval dvojjazyčně. To po té okupaci najednou dostalo úplně jiný rozměr. Do té doby to celkem procházelo, ale jakmile přijeli ty tanky, tak najednou už to bylo znevažování na poměrně dost vážné úrovni a téměř jakoby hrozila, já nevím, stížnost velvyslanectví SSSR třeba.
0: Ani nebylo potřeba zpívat rusky a jinotajně. Kritiků si vysloužila i v podstatě neškodná píseň Jak mi dupou králíci.
2: Spočívalo to v tom, že on to mohl rovnou poslat na STB, kam to možná i poslal, ale napřed to poslal do novin. Podepsal se, napsal dokonce, kde bydlí. Mě to nedá a budu citovat z toho, protože je to i literárně zajímavé. Ta redakce tomu dala titulek Jak dupou pravičáci, ale to nevymyslel on. Jeho text má základ v tomto obvinění. Byl jsem na představení v činoherním klubu ve Smečkách, kde uváděli večer písní, textů a definicí. Domnívám se, že píseň Jak mi dupou králíci, zpívaná Janem Vodňanským na melodii písně Přes spáleniště, přes krvavé řeky, je mírně řečeno hrubým znevážením jednoho ze symbolů našeho osvobozovacího boje po boku sovětské armády. Situace byla taková, že normalizace se teprve rozbíhala. My jsme se ještě nemuseli bránit sami, jako nás ještě mohl bránit v téže tiskovině v dalším čísle právník Státního divadelního studia, který uvedl v té svém rozboru právnickém. S rozhořčením odmítáme toto falešné politické obvinění, protože píseň Jak mi dupou králíci se na melodii jmenované písně nespívá a nikdy nespívala. Ta normalizace zase nemohla připustit, aby to končilo vyjádřením právníka a musel mít ten soudruh, který se podepsal, tak musel mít poslední slovo.

hlavy a opravdu roztomilé. Cituji. Nesledoval jsem veřejné zostuzení nikoho, jak je uvedeno v dopise činoherního klubu. Jako divák jsem vyjádřil svůj osobní názor a nesouhlas s písní Jak mi dupou králíci, jejíž melodie mi připomínala píseň Směr Praha. Se stahuje to s tou jistotou. Utvrzen, a pozor, utvrzen v tom, jsem byl i textem písně o pochodujících králících s úsměvy na lících.

0: Písničku mohli hrát dál, ovšem když za nějaký čas vyšla deska s písničkami a výstupy z představení s úsměvem Idiota, králíci tam být nesměli. Tak mi doupou králíci. Pojďme si s Přemyslem Houdou povědět, na jaké bázi mohli tehdy vlastně písničkáři vystupovat.
1: Ti písničkáři se jakožto profesionálové moc nepohybovali. Pohybovali se v tom spíš amatérském světě, kde se ale také vlastně skrze písničkaření tím dalo živit. A byly různé vyhlášky, zákony, které třeba vás mohly nazvat jako lidový hudebník. No, to znamená, vy jste pak už nebral 400 na koncert, ale formálně jste bral korunové položky za hodinu hraní. Nicméně ale k tomu jste měl nárok na třeba proplacení cestovních výloh, na nějaké stravné, amortizaci nástrojů. To znamená, když jste byl známý a pozvali si vás tam z jednoho konce republiky a z druhého konce republiky, tak se vlastně takovými jako prapodivně přídatnými položkami tím dalo vlastně živit. A přestože to ten systém nepředpokládal, tak to ale vlastně nezakazoval. Nebo existovala taková prapodivná věc, což byl jeden metodický pokyn Ministerstva kultury České socialistické republiky, který hovořil o tom, že významné osobnosti československého kulturního života mohou jaksi vystupovat za honorář, dělat pořady, ale nikde nebylo samozřejmě jako taxativně uvedeno, kdo je významná osobnost československého kulturního života. Každopádně se za významnou osobnost mohl prohlásit svého času třeba Jiří Černý nebo Jaroslav Hudka a podepisovat s pořadateli přímo na face-to-face bez jakéhokoliv institucionální zázemí smlouvy o dílo a taky vlastně bylo možné se tím způsobem pohybovat a být uznán jako písničkář. Pak samozřejmě existovaly různé formy hraní na černo, ale přesto za nějakou úplatu. Těch možností byla celá řada. Mohli jste hrát na základní umělecké činnosti, to znamená, tam jste formálně nemohli pobírat honorář, ale mohli jste být uznáni jako někdo, kdo koncertuje. Nicméně vám pořadatel mohl dát stranou 500 třeba. Jo. To znamená, jako cest byla spousta, ti lidé využívali spoustu možností, různě variovali ty možnosti podle toho, co bylo možné, nebylo možné, jak v kterém kraji, jak v kterém okrese něco bylo možné. Jo, byla to směs různých vyjednávacích praktik, pojmenování, hledání možností v zákonech a tak dále.
0: Občas se mohlo někomu stát, že měl štěstí a stal se profesionálem. To předpokládalo mít nějakého zřizovatele, třeba Pražské kulturní středisko nebo podobnou organizaci. Takové štěstí mělo, ale jenom velice krátce, také písničkářské duo Jiří Dědeček a Jan Burian.
2: Nějaký nadšenec a náš příznivec z Mariánek nebo z Chebu.
0: Jiří Dědeček pro Paměť národa.
2: Si chtěl rozmnožit naše texty. Řekl si teda o to, co jsme měli sebou na představení, když jsme tam někde hráli, a vzal to, no kam jinam, než na ten cyklostyl do práce, že jo?
0: Cyklostyl, zařízení na kopírování písemností.
2: A tam to klikou jako otáčel a všechno si to kopíroval, bylo to dobrý, a ty originály tam zapomněl. A druhý den jeho nadřízený, byly to teda zejména moje texty, písniček, v tom listoval a byl úplně zděšen a běžel, považte, jaká šťastná náhoda, zrovna se ve Františkových lázních léčil Josef Havlín, člen UVKSČ. Tak to ukázal tomu Havlínovi. A ten Havlín se taky vyděsil. Tam bylo takový, jako zas jede někdo do kytek anebo do lapáku, je slyšet jako canitek anebo esembáku. Opravdu už jako natvrdo. A tenkrát jsme byli na velmi krátkou dobu zřizováni Středočeským krajským kulturním střediskem jako profesionální umělci s platem 400 korun za vystoupení. Tak ten Havlín zavolal na ty středních Čechy, jestli je možné, že vůbec něco takového by tady mohlo legálně fungovat a vystupovat. No a oni nás vyhodili, že jo, zase. nevím, jestli to snad ani měsíc celý to netrvalo, ta naše profesionální kariéra. Ale byli tam velký frajeři, ty dva pánové, který to vedli. Jeden z nich se jmenoval Strnad a druhý Weiss. A oni nás vyhodili s takovým přípisem, to jsme dokonce dostali, že Krajské kulturní středisko sděluje, že Burian a Dědeček musí být propuštěni a vráceni na dráhu lidových hudebníků, protože nesplňují kvalifikační předpoklady.
0: Kdyby je totiž v kulturním středisku vypoklonkovali s tím, že šíří protistátní texty, mohli by hrát jenom někde na narozeninách. Ale takhle se jim otevřela uniková cesta. Mohli fungovat dál jako lidoví hudebníci a hrát třeba svůj hit Víno, ženy, zpěv.

0: A v čem byl rozdíl mezi profesionálem a lidovým hudebníkem?
1: No, ten rozdíl nebyl tak velký v pozornosti, kterou bděle strana věnovala vaší tvorbě. Jo, to cenzura byla stejná, ale rozdíl byl v těch financích. Ta profesionální agentura dávala 200, 400 a 600 korun podle třídy, kterou člověk od nich obdržel za vystoupení, a lidoví hudebníci měli 30 korun na hodinu. Takže my jsme hráli za těch 30 korun na hodinu, ale pořadatelé se nám to různě snažili natáhnout. Říkali, no tak aspoň přípravu zaplatíme, že jo? 5 hodin, to je 150, 2 hodiny vystoupení, to je 60. No, takže tak různě si s tím hráli a pokoušeli se nám vylepšit honoráře, pokud jim to jejich situace dovolovala, aby se nedostali sami do úzkých a do problémů. Ale většinou jsme se potkali s velmi statečnými lidmi.
0: Ovšem být lidový umělec neznamenalo být na volné noze, tak jako to chápeme dnes.
2: I lidový hudebník musí mít nějaký institucionální krytí. To znamená, musela tam být vždycky nějaká vazba v nejobecnější rovině k Národní frontě. To znamená, byla nějaká instituce, která byla součástí Národní fronty. A když jste chtěl být lidový hudebník, abyste splnil, tak jste musel mít právě toho zřizovatele, a což mohli být zahrádkáři, mohl to být spolek na ochranu husovského koně, mohli to být hasiči na Praze 2, mohlo to být vlastně jakýkoliv podnik, kam jste přišel, řekl jste, že hrajete něco a podniková kapela, proč ne, dostanete vy za to prémie za kulturní činnost. A to znamená, no, jako musel jste mít nějakou vazbu k Národně frontovní organizaci, pak jste mohl vykazovat svou činnost jakožto lidový hudebník. To byla ta jedna z těch cest. Třeba když jsem mluvil o tom metodickém pokynu, tam to takhle nefungovalo. Tam byste opravdu fungoval sám jako fyzická osoba, překvapivě. Jo? Protože tam ten metodický pokyn byl formulován asi pravděpodobně, předpokládám, když lidový milicionář šel na školu, na nějakou osvětovou besedu a neměl žádnou kvalifikaci, že neuměl zpívat a neuměl hrát a neměl nic, tak aby za to své činění tam před studenty dostal nějakou formu honoráře.
0: To všechno ale nestačilo. Jak už můžete vědět z předchozích dílů naší série, hudebníci, kteří veřejně vystupovali, se podrobovali takzvaným přehrávkám.
2: Vlastně krajský kulturní středisci, byly organizovány různé jako zážitkové programy v kulturních domech, kam přišla komise a oni před ní museli přehrát nějakou část svého repertoáru. Komise posoudila, zdali a do jaké míry a v jak velké výši má být ten, který člověk posouzen. Museli se předkládat scénáře, zvlášť u některých i opakovaně. Různě se vyjednávalo o podobu těch písní, které budou tedy na tom scénáři. Ten obecný mechanismus byl ten, že stejně jako když řídíte auto, tak potřebujete umět řídit a potřebujete tedy mít nějakou kvalifikaci. To znamená, nebudeme tam pouštět desperáty, tak ten systém říká vlastně to též ve vztahu k hudbě. Chcete provozovat hudbu, chcete prokázat nějakou kvalifikaci, ukázat, že třeba když jste profesionál, že umíte zahrát humoresku na základě notového zápisu, musíte projít nějakým společensko-kulturním pohovorem, aby jste šířil nějakou pokrokově angažovanou myšlenku mezi svými posluchači.
0: Jak to vypadalo ve skutečnosti, zavzpomínal opět pro paměť národa Jiří Dědeček. Protože duo Burian Dědeček nejenom zpívalo, ale také hrálo scénky, bylo v rámci přehrávek zkoušené také z historie. V komisi byl také dramatik a režisér Ivan Vyskočil.
1: Teďka oni nám tam na tu tabuli napsali, co významného bude slavit naše republika v roce 1971. A já jsem na to koukal, říkal jsem si, co by jak mohla slavit významného. A ten Vyskočil tak chodil kolem mě a vždycky řekl ksučo, ksučo. A já jsem nevěděl, co chce, nebo o co jde. No, chtěl mi chudák napovědět, že bude nějaký výročí vzniku strany komunistický. A takže to byla vždycky jako velká legrace. A ty scénáře pak někdo četl a pokoušel se nám v nich škrtat. My jsme ochotně souhlasili, všechno jsme škrtli, co bylo potřeba, a pak jsme to normálně hráli tak, jak to původně bylo napsáno, protože nikdo to už nepřišel zkontrolovat. Takový šlendrián. Kdyby to nebylo takový šlendrián, tak se to třeba ani nemuselo zhroutit. No, takže takhle to tady chodilo, že jo. Ono vlastně každý měl někde nějakého strejdu, nějakého známého, ten to nějak zaonačil, když byl průser, a takhle jsme to doklepali až k těm vůbec.
3: Víno, ženy, zpěv, víno, ženy, zpěv, zpěv, víno, ženy, zpěv.
0: Zábavnou vzpomínku na přehrávky má také Vladimír Merta. I on ji svěřil paměti národa.
4: Jednou byl v komisi Radim Hladík, podruhé Zich, a to bylo neuvěřitelné, protože třeba přede mnou byla taková ta barová dvojice Hammondky a zpěvák, kytarista, saxofonista, který hráli ty polky a tak dále. Oni si natahali ty nástroje do salonku v Repre, kde byly ty zkoušky, a najednou se zjistilo, že tam není 220. Ta komise, to byly nějaký operetáci, dětkové zašli, tak jim řekli, no, měli jste si dopředu zajistit přívod proudu, to patří k profesionalita, ven. A pak jsem přišel já a Hladík mě dal noty a takhle procedil, koukni se pořádně na začátek. A já jsem se koukal a teď vidím, notový klíč začíná to pauzou. Blbej notář, a nemohl jsem to identifikovat. A prošel jsem nějak, oni mě poslali za dveře a Hladík řekl, že jsem samorost, takže určitě to znám, a že hlavně jsem odborník na tu lidovou hudbu a že by bylo škoda mě to nedat. A potom vyšel ven a říkal, ty vole, teď, kdyby ses na to podíval pořádně, nad těma notama bylo Kde domov můj, ale já jsem byl tak zblblej těma notama, že jsem si toho nevšiml.
0: U druhé přehrávky Merta s velkým štěstím prošel politickými otázkami.
4: Těsně než jsem tam šel, jsem viděl Rudé právo, to tam někdo studoval, a vidím doplňkové volby v Kladně. Vyhrál soudruh Kadeřábek a oni měli to samý Rudé právo před sebou a náhodou jim tam to padlo. A ten dědek se zeptal, no, tak vy jste, vy máte ty vysoké školy, že jo, stát ve vás vložil důvěru, jestli pak sledujete dění. Já jsem říkal, no, okrajově, no tak co třeba, a teď mu, kdo zvítězil v doplňkových volbách na Kladně? A já jsem věděl, že nemůžu to vyprdnout hned, tak jsem říkal, počkejte, na Kladně. To byl soudruh Kadeřábek. Se na sebe podívali a teďko ten dědek říkal, vidíš, on to ví?
5: Posloucháte speciál Tématu Plus Hudební rebelové. Příběhy vzdoru muzikantů proti režimům a ideologii. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
0: Vladimír Merta v roce 1972 spolu zakládal volné písničkářské sdružení Šafrán. Jeho vedoucím, který organizoval koncerty a podobně, byl Jiří Palas. Dalšími členy byly například Jaroslav Hudka, Vlasta Třešňák, Petr Ludka, Dáša Antrtová-Voňková.
4: No, to byl spíš komerční nápad, jak sjednotit pod jedním plakátem to, co dělají různý lidi. Tehdy už tam byla Dáša Voňková a Ludka. Víckrát s náma hostoval Štěpán Rak třeba. A hráli jsme v Olympiku, dnešní Ypsilonka. Pak se to přesunulo na Baráčnickou Richtu a pak do Čáslavské. Potom Palas emigroval, tak pak už si myslím, každý hrál trošku na svým písečku. My jsme se vždycky trousili na to hraní půl hodiny před začátkem a nikdo se nestaral o to, co kdo bude hrát. To bylo velmi volné, neformální.
0: Po roce 1977, kdy někteří z nich podepsali chartu 77 a byli následně postupně vytlačováni do emigrace, se Šafrán rozpadl. V roce 77 vyšla písničkářům ze Šafránu společná deska, ale po chartě byla stažena.
4: To bylo kuriozní, protože mě volal Jirka Palas, honem běž si na Vinohradský, tam to ještě máj. A já jsem tam přišel a říkal jsem, dobrý den, já jsem Merta, můžu si koupit svoji desku? A ona říkala, to už jste sedmej. Popravdě řečeno, nás to tehdy moc nezajímalo. Já jsem měl dojem, že vydávat desky jaksi v té konkurenci těch socialistických zpěváků, že není žádná dobrá vizitka. Bral jsem to jako možnost, ale vnitřně jsem se vždycky trošku nafouknul, když to někdo zakázal.
0: Vladimír Merta hrál ovšem i po roce 77 dál.
2: Vladimír Merta vlastně nepodepsal chartu, v tom smyslu se ten jeho osud ve veřejném prostoru lišil třeba od osudu Jaroslava Hudky nebo Vlastimila Třešňáka, kteří chartu podepsali, a to byla ta stopka. Jo? Tam už se nevyjednávalo. Jo? Jakmile jste podepsali chartu, tak vaše jméno zmizelo z veřejného prostoru. A když jste nepodepsali, tak jste nadále mohli fungovat ve smyslu nějakého vztahu vyjednávání, represe, vyjednávání, něco se podařilo, něco se nepodařilo. To znamená, Vladimír Merta potom nadále vlastně až do konce 80. let působí v tomhle módu. Třeba v 70. tuším 8. roce, potom co nefunguje třeba v pražském kulturním středisku, není profesionál, tak najednou se jeho jméno objeví, že je zprostředkováván třeba středočeskou krajskou kulturní agenturou. To znamená, našel nějakou zase jako asi nakloněnou postavu, která pro něj něco vyjednává. Pak zase po nějaké době byl vyřazen z kádru středočeské krajské kulturní střediska. Pak ale zase třeba najednou se objevilo Státní bezpečnost, zjistila, že Merta napsal scénář pro jeden film, který se točí na Barrandovi, že za to dostal vlastně na tu dobu poměrně dost peněz. Teď ta Státní bezpečnost jako říkala, co to teda vlastně jako bylo, jak to bylo, vyřadila nakonec z titulku. Pak zase třeba Vladimír Merta napsal metodickou příručku hry na akustickou kytaru pro sekci Mladé hudby, občas někde koncertoval, občas dokonce objevily jeho písně v rozhlase. Mezitím si Státní bezpečnost na něj vedla spis jako na nepřátel osobu. Mám pocit, že v 85. roce pražské kulturní středisko se rozhodlo Mertu angažovat jako profesionála. Státní bezpečnost s tím nesouhlasila, ale neprosadila svou. Někde může koncertovat, někde může, později nemůže, pak zase může. Hraje divadlo, v divadle Vítězného února v Hradci Králové, kde hraje na kytaru, hraje v Kačerově Krysaři se Švorcovou v divadle na Vinohradech. Důležitý je nepodpis charty a tím se otevírá prostor, bych řekl, pro nějakou ambivalenci, paradox, vyjednávání.
0: Někdy mnoho prostoru pro vyjednávání nezbývalo. Například v roce 1975 zakázali představení dvojice Vodňanský Zkoumal v divadle Ateliér. Jan Vodňanský byl předvolán na Státní bezpečnost, aby podepsal několik obvinění, že svou činností podrývá budování socialismu, naleptává přátelství se Sovětským svazem a dokonce, že narušuje proces uvolňování napětí se západním Německem. Výslech trval 5 hodin a Vodňanský nic nepodepsal. Většinou mlčel, ale v jednu chvíli se neudržel a řekl, že tón vyslýchajícího mu připomíná 50. léta.
6: On vstál, okay, korpulentní, nahrnula se mu několikrát krev do hlavy a zpátky a takhle na mě řval s napřaženou pěstí. Ty cucáku, co ty víš o 50. letech, jo? A teď ta pěst už letěla, no, ale těsně několik milimetrů takovým pohybem profesionálním lapačky holíkovi téměř ho zachytil ten mladší vyšetřovatel, asi 40. No a nedopadla.

0: Tenhle popěvek se zachoval na amatérské nahrávce posledního vystoupení dvojice Vodňanský Zkoumal, ze které Jan Vodňanský v roce 1993 připravil rozhlasový pořad. Dvojice, unavená mnohaletou šikanou ze strany úřadů, se rozhodla v roce 1981 svou činnost ukončit. Podobně dopadlo duo Burian Dědeček. Ti se rozešli po 10 letech společného účinkování v roce 1985. Obě významné písničkářské dvojice porovná Ondřej Konrád.
1: Obě dvě zase nemohli vydávat alba, respektive Vodňanskému a Zkoumalovi se to ještě povedlo začátkem 70. let, ale potom už, když nastoupila normalizace takzvaně na plné pecky, tak už byl s tím ámen, takže oni hráli všelijak po republice, zase po těch malých klubech nebo takových těch malých divadelkách. A to též vlastně Dědeček s Burianem, ti také ještě zpočátku vystupovali v Praze, tam, kde dneska sídlí divadlo Ypsilon, tam byla taková scéna, kde oni například měli jedno představení v těch 70. letech, no ale potom to právě taky skončilo, že oni obě dvě tyhle ty dvojice byly takové napůl vyhnané a napůl trpěné. To se netýkalo třeba ale Petra Zkoumala jako autora hudby, ten naopak v těch obou dvou dekádách od roku 68 do roku 89 vytvářel obrovskou spoustu muziky k televizním, především tedy těm večerníčkům, a to k těm nejlepším, jako je Maxi Pesvík a tak dál, Bob a Bobek. Takže on rozhodně neměl žádnou hmotnou nouzi, to se ještě navíc prodávaly ty seriály všude po světě, čili on z toho měl nějaké tantiemy, ale co se týče té tvorby dua Vodňanský Zkoumal, tak ta byla prakticky téměř úplně tabu, ale ne tak, že by se občas někde najednou třeba v Ústí nad Labem nebo v Olomouci neobjevili v nějakém klubu a nemohli tam hrát. To ano, ale rozhodně už to nenatáčel Český rozhlas Ústí nad Labem nebo Olomouc, ani Praha, ani Suprafon, ani Panton, ani Česká televize, nic takového.
2: Tudle jsem byl u známejch, kouřila se tráva, všichni jsme se těšili, až si dáme páva.
0: Tak to byl Jan Burian a Jiří Dědeček. Když Ondřej Konrád zmínil Ústí nad Labem, nahrál mi na další kapitolu našeho povídání. V naší sérii jsme několikrát zmiňovali Socialistický svaz mládeže jako zásadní organizaci pro neoficiální kulturu. Byly to právě kluby spravované svazáky, kde se konaly jak koncerty pankáčů a nové vlny, tak písničkářů. Pozvala jsem do studia kolegu Freda Melinského, který během svých studií v Ústí nad Labem v jednom takovém vysokoškolském neboli VŠ klubu působil.
3: Já jsem byl jako programový pracovník toho VŠ klubu, který fungoval na koleji tady v rámci tehdejší vlastně samostatné pedagogické fakulty, a dělal jsem to od roku 85 do roku 90. A to bylo zajímavé v tom, že vlastně my jsme to dělali na zápočet, jo, protože tehdy byl povinný zápočet z takzvané společensko-politické praxe, SPP zkrátka. A každý člen klubové rady za to, že byl člen klubové rady, měl zápočet, takže to bylo jako vynikající. Takže jsme měli rozsáhlou klubovou radu a já jsem dělal jenom program a měli jsme šéfa, který vlastně to vždycky všechno odnesl, co jsme tam napáchali. Do té dramaturgie nám nikdo nemluvil, nechali nás to dělat, akorát jsme museli samozřejmě odevzdávat ten program na nějaká místa, ani nevím na jaká. Jo, a nikdy nikdo proti ničemu neprotestoval. Když, tak potom. To se samozřejmě stávalo, no.
4: O co šlo o to potom? Co vyvolalo následné protesty?
3: Tak my jsme tam dělali různý programy, jako, jak se tak běžně v klubech dělávají od nějakých diskotek, prostě po různý výstavy. Největší zájem byl samozřejmě o koncerty nějaké, prostě když se nám tam podařilo dostat nějaké zajímavé hosty, s tím, že jako v těch 80. letech, zvlášť té druhé půlce, tak jako byly hodně populární, zejména jako folkoví písničkáři a tak, protože ty se jako odvážně často byli ochotní říkat věci, které někteří nechtěli slyšet. S tím, že se nám teda občas stalo, že někdo něco řekl, co neměl, dvojsmyslného. Tehdy byly jako ty lidi takový jako naladěný, že na to. To znamená, že stačilo říct jenom nějakou drobnou narážku a už to bylo chápáno jako protirežimní protest pálem. Jo? Takže měli jsme tam bratry Ebeny třeba, jo, když Marek Eben říkal, že teď normálně jako měli hrát píseň Večerní Praha, ale že se musí přiznat, že nedávno byli na nějakých přehrávkách u komise a že pak, když šel z těch přehrávek, tak nebudete mi to věřit, ale že jsem tu píseň ale úplně zapomněl. Takže ji nehráli na tom koncertu.
0: Marek Eben tím myslel, že u přehrávek píseň Večerní Praha neprošla a že ji tady nemůže zahrát. Ačkoliv už před

0: Měli jsme občas problém s tím, že právě někdo něco řekl, což třeba na jaře roku 89 byli psí vojáci, které jsme tam dostali, a to bylo jako hezké. A pak se to řešilo. A nebo že se třeba kapela divně jmenovala. Takže jsme tam měli liberecké bluesmeny, kapelu celkem neškodného repertoáru, která se ovšem jmenovala Pohromadě na přehradě, protože bydleli v Liberci u přehrady. A tak vím, že tenkrát vedoucí klubové rady byl na Koberečku a musel vysvětlovat, myslím, vedení fakulty, co to vlastně bylo zač a proč jsme to pozvali. My jsme se naštěstí jako obrnili, ten vedoucí klubové rady byl člověk, který byl jeden ze dvou lidí na fakultě, který nebyl v SSM a byl jakoby na to cvičený, že jsou na něj činěny různé nátlaky a tak podobně, takže on tam vždycky šel, nechal si vynadat, vrátil se, pak nám to sdělil a byl zase klid. No. Mm-hmm. Myslím, že jsme ho dodnes dostatečně nedocenili, toho kolegu.
1: Vzpomeneš si ještě třeba na nějaký písničkáře, který se tam měli?
0: Palečka Janíka jsme měli, to jsme nacpali do toho klubu a přes 200 lidí, to byl, jako, byl opravdu jako navštívený koncert. Slavka Janouška jsme tam měli, měli jsme tam Žalmana bez kapely, teda v době, kdy jezdil sám. Bluesberry jsme tam měli, měli jsme tam Jana Buriana několikrát, ale měli jsme tam třeba jakoby poslechové pořady s Janem Rejškem, už mě někdo nenapadá další. A zhruba to byl tak, já nevím, tak jeden až dva koncerty do měsíce. Celkem se to dařilo, musím říct, přes veškerý negativní vztah k Socialistickému svazu mládeže, že jenom díky tomu, že to bylo pod hlavičkou Socialistického svazu mládeže, tak jsme tam některé ty lidi dostali, protože on je zaplatil. My jsme prostě pozvali kohokoliv, jim na tom nezáleželo a pak jsme jim prostě dali příslušné informace a oni to zaplatili. Takže to bylo jako fajn, to jako hezky fungovalo. No.
1: Oblíbené folkaře bylo možné vidět i na větších akcích, třeba na folkových festivalech, které vznikaly právě od začátku 80. let. Prázdniny v Telči, na svou dobu hodně uvolněný Valašský Špalíček, Svojšický Letorost a Slunovrat nebo Folková Lipnice. Folkoví písničkáři v 80. letech masově infiltrovali také Portu, oficiálně festival tramské písně, který se právě v polovině 80. let žánrově poněkud rozkročil. A snad i proto byl tolik populární a lákal tisíce mladých lidí. Více opět s Fredem Velinským.

0: strašně příjemný, takže takový jako společný zážitek, naprosto neopakovatelný z toho amfiteátru na Lochotíně zejména, kterýho se vešlo a bylo tam prostě 30 tisíc lidí. Jo, a dole prostě bylo to pódium, kde jako hráli ty muzikanti, tak to je prostě věc, která jako do dneška mi z toho mrazí, když slyším ty nahrávky prostě z toho Lochotína, které existují. To bylo skvělý, navíc, že jo, kolik mi bylo tenkrát, no, tak mi bylo 19, 20 prostě, tak jsem si to takhle jako užíval, no. To byla jako atmosféra skvělá a myslím si, že neopakovatelná právě proto, že to bylo bráno jako, já nechci říkat protest jako protirežimní, ale bylo to prostě něco, kde se sešli lidi, kteří byli určitým způsobem naladěný, bylo to strašně, strašně hezký, strašně fajn.
1: I tam byli ty lidi takový citliví na každou narážku a odehrávalo se takový to pomrkávání z jeviště do hlediště, že stačilo slovo a všichni věděli.
0: No samozřejmě, protože já nevím, třeba Spiritual Quintet, tak jako víme, že oni hráli ty, jak říkali, černošské spirituály s českými texty, no a tak jako, že jo, jednou budem dál a tak
1: jo,
0: prostě písně, tak jako zněly značně provokativně s těmi českými texty a já si myslím, že spoustu lidí to tak jako chápala a ostatně mám pocit, že i ty muzikanti to tak jako částečně brali, jo. Já si vzpomínám, že třeba tam přijel jeden rok Jarek Nohavica s tím, že nehrál. Byl tam, nehrál a všichni věděli o tom, že tam nehraje, protože nesmí. Ale byl tam a tak tam jako chodil a povídal si s lidma a tak, ale nehrál. A vzpomínám si, že ten rok prostě na tom Lochotíně koloval jako takový jako dopis, papír někdo poslal mezi lidma, až skončí program, pojďte, všichni se sejdeme pod tím reflektorem tam dole vlevo v tom amfiteátru a zaspíváme si všichni, když mě brali za vojáka společně. Asi to udělali, já jsem tam nebyl, nešel jsem tam. Neměl jsem k té písni takový vztah, abych to potřeboval udělat. Vybavuje se mi koncert Karla Plíhala na výstavišti, který zpíval některé písně, kde to bylo jako evidentní, že jak to vlastně myslí a tak je to ten dav tak kvitoval. Vybavuje se mi vystoupení Vladimíra Merty na nějaké z těch port pozdějších, to bylo tak v roce 87-8, nevím, kdy tam byl. A tak jako jo, no, různé dvojznační vtipy se objevovaly, lidi na to byli citliví, některý ty jako vystupující to říkali docela naplno. Vím, že to pak vyvrcholilo na portě 89 v létě, kde jsem bohužel nebyl, protože jsem byl tehdy po absolvování vojenské katedry na vojenském soustředění měsíčním na letišti v Mošnově, takže jsem jako na portu bohužel nemohl. Ale vím o tom, že tam si jakoby už nikdo nebral servítky a bylo to docela takový jako už hodně silný vystoupení, no, tenkrát.
1: Hele, a hlídali to tam třeba SMBáci? Jako, jsem si říkala 30 tisíc lidí, kteří jsou citliví na cokoliv.
0: Já si to moc nevybavuju. Popravdě řečeno nevybavuju si, že bych tam nějak viděl nějakou zvýšenou přítomnost uniformovaných policistů. To se mi vůbec nevybavuje, co je zvláštní. A jako tam fungovala docela dobře pořadatelská služba, protože přece jenom jako tyhle lidi, co jezdili na ty festivaly, tak to byly v značné míře trampové třeba. I když to byly takový často, někdy se říká festivalový trampové, to znamená, ty nejezdili moc do přírody, ale za to z festivalu na festival. Ale jako tam fungovala taková jakoby soudržnost, respekt, žádný výstřelky si tam nevybavuju, že by tam jako něčemu takovému docházelo. Naopak mi přišlo, že ty lidi jsou k sobě jakoby přátelský, že když se prostě objevil někdo, kdo to jakoby narušoval ten pořádek, tak ho sami umravnili a tak, tak si myslím, že to jako fungovalo na těchto těch festivalech před tím rokem 89 zcela jistě, no.
1: Ty písničkáři nebo ta folková hudba sice to měla asi snazší než nějaký pankáči nebo metalisti, ale přece jenom nebyla úplně prosazovaná, nebylo to něco, co by člověk viděl v nějaký televizní estrádě. Bylo snadné dostat se k nahrávkám jejich?
0: No, tak pár desek vyšlo, zejména pak jako, řekněme, po tom roce 85 začaly docela vycházet ty desky. Objevily se prostě různý profilové desky, jako já nevím, Vaby Daněk a tyhle ty osobnosti sporty vzešlé. Šířily se nahrávky koncertů ve velkým, to je ve strašlivé kvalitě a měl jsem prostě nahrávky, já vím, Nohavici, Plíhala, Janouška z koncertů a sami jsme na těch koncertech nahrávali vždycky, takže všechny ty koncerty v tom klubu se nahrávaly nebo velká část a to se potom samozřejmě různě kopírovalo a šířilo. No.
1: Tak si to pojďme trochu rozebrat. Fred zmínil případ, kdy Jarek Nohavica na portě byl, ale

0: nehrál. Proč? Ptám se Přemysla Houdy.
1: Jaromír Nohavica v 85. roce byl ohlášen jako někdo, kdo bude moci zahrát na portě. Byl na různých novinách inzerován jako někdo, kdo bude hrát. Neustále se o to vyjednávalo, přesto všecko. Nakonec on i přijel do Plzně s kytarou, ale v mezičase jeho cesty bylo přeformulováno původní ano na ne. A ve scénáři u všech těch čtyřech jeho písní, co tam měl zahrát, bylo protisocialistická, protisocialistická, protisocialistická. Ve výsledku Nohavica na pódium v Lochotíně nemůže vystoupit. Tak mu to bylo i řečeno, Nohavica nezahrál, nevystoupal na pódiu. Nicméně Panton mu před pár týdny předtím dokázal vydat desku.
0: Panton, druhé české hudební nakladatelství, které se věnovalo menšinovým žánrům.
1: To znamená, v Pantonu evidentně bylo možné. V té samé době, co v Plzni ten týž Nohavica byl označen jako protisocialistický, tak Panton naopak v bukletu té desky hovořil o tom, že když Nohavica vchází na koncert, tak je to něco, jako když Bezruč vchází do dveří novodobí. A Bezruč je ten index toho, že dělnický Bart. Že jo. A ten Panton logicky, kde prodá nejlépe desku s Nohavicou, tak prodají na portě. Přece tam jsou spousta lidí. To znamená, Panton tam, kam Nohavica nesměl vstoupit v podstatě jako písničkář, tak Panton měl stánek a prodával tam náklad Nohavicové desky. To znamená, kde měl potíže materiální písničkář, tak virtuálně si toho písničkáře mohl koupit každý. Dokonce i jedna z těch čtyřech písní, které plzeňský, tedy Národní výbor, přičinil poznámku protisocialistická, tak byla na té desce. Bláznivá Markéta. Byl tedy protisocialistický, nebo naopak to byl Bezruč, co vchází do dveří. Jo? A tímhle způsobem se neustále jako měnila nějaká konfigurace lidí, kteří působili byli jako písničkáři. Ten týž Nohavica dva měsíce později mohla zahrát tady v Praze v Paláci kultury ty samé písně, které tedy už evidentně zase v jiné konstelaci byly uznány jako tedy pokrokové, angažované.
2: Bláznivá Markéta v podchodu těšínského nádraží zpívá, zpívá, zpívá a zametá.
0: Říkáte si, čím mohla být tahle písnička protisocialistická? V socialismu byli všichni duševně fit, nebo si při zametání nespívali?
1: Ty potíže vznikaly vlastně z nekompatibility jazyka těch jednotlivých vystupujících s nějakou jako oficiální řečí, která byla v té době běžná a ve veřejném prostoru jediná akceptovatelná. Tam ani nemuselo jít nutně jako ani o texty písní. Tam mohlo jít taky o to, co bylo mezi těmi písněmi. Do jaké míry byly písně uváděny a jakými slovy byly písně uváděny. Jestli jedna naprosto vlastně svým textem naprosto nepolitická píseň se jenom nějakým úvodním slovem mohla změnit na skrytě politickou. Šlo celý vlastně jako kontext toho, že často třeba dneska, když čtete si sami o sobě texty písní, tak si můžete možná často divit, jak je možné, že v tom bylo viděno cosi politického. Jak je možné, že Bláznivá Markéta, jak ona se socialismem ani antisocialismem nemá vůbec nic společného. Je to píseň o nějaké ženě, co zametá v podchodu těšínského nádraží a tečka.
0: Přestože Porta byla oficiální akce, spoluorganizovaná svazem mládeže, kontrolovaná různými institucemi, byla místem, kde se mohlo přihodit lecos nečekaného a rebelského.
1: Takový jako nejznámější příklad, takové jako písně, která vzbudila jaksi halo a povyk, a ten interpret pak z toho měl i vlastně prokazatelný trable, tak byla píseň Vladimíra Merty Praha magická. Vladimír Merta ji tuším zahrál v 86. a pak z toho prokazatelně musel se jít zpovídat na Pražské kulturní středisko. Byla, myslím, tuším znovu pozastavena profesionální kariéra. To znamená, na té portě byla spousta nepředvídatelností, něčeho, co jaksi nebylo na programu a bylo to tam. A těmi mezerami pronikalo lecos nečekaného. Tak třeba ten Vladimír Merta.
0: A co bylo špatného na písničce Praha magická?
1: Když si poslechnete dnes, tak v zásadě asi nic. Je to možná dost podobný jako Bláznivá Markéta. Je to jenom prostě píseň o Praze, o tom, kterak ta Praha je viděna Vladimírem Mertou. Je tam hodně poetiky, hodně metaforičná. Může to být pochopeno nějakým způsobem. Ta píseň sama o sobě je moc hezká a ve výsledku se to spojilo do nějakého zděšení, že je to možné zahrát.
0: Říká historik Přemysl Houda.
3: Město bouří, ve sklenici piva, diskuří.
0: Jak doplní Ondřej Konrád, Vladimír Merta rozhořčil svým textem i během sametové revoluce.
4: Kdy on v prvních dnech vystupoval například v aule právnické fakulty a když zahrál svoji píseň, která byla inspirovaná událostmi z téhož roku 1989 na náměstí Tiananmen v Číně a byl ten refrén, kdo jednou vraždil, bude vraždit dál, tak se polovina těch studentů z těch komunistických rodin sebrala a odešla. Polovině revoluce. Čili u Vladimíra Merta šlo o ty texty, které dokonce vadily i některým jeho posluchačům.

0: zvykem písničkářů, a to už od konce 60. let, myslím, že zavedl to Jarda Hudka, bylo, že tak vlastně hodně často promlouvali mezi těmi písničkami, on to pořád tak dělal, že ladí kytaru, ale byl to, myslím, jenom taková záminka k tomu, aby mohl něco vyprávět, často docela i humorně, no a samozřejmě mezi těmi promluvami byla celá řada narážek na politickou realitu, někdy i na nějakou konkrétní událost, a tohle to vlastně do jisté míry přejali i ti ostatní, ne tak, že by třeba volně vyprávěli mezi písničkami, ale celé to bylo takové jako domluvené spiklenectví. Vlastně pořád z toho pódia se mrkalo na to publikum a to publikum chápavě mrkalo naspátek. Každý ten večer bylo takové vlastně protirežimní setkání, dalo by se říct. Bylo to celkem jednoznačné a samozřejmě, jak si myslíme, že byla STB poměrně dost hloupá a tupá, tak zase ne tak úplně, aby tohle to nevycítila a věděla, že prostě takováhle atmosféra na těch vystoupeních je a že ti lidé, co tam přicházejí opakovaně na tyhle ty umělce, že to jsou vlastně prakticky nepřátelé toho režimu.
1: Říká v závěru písničkářského dílu série Hudební rebelové Ondřej Konrád. Za pomoc při přípravě pořadu děkuji mistrovi zvuku Ivě Darebné, autorovi námětu Stanislavu Vintrovi, dramaturgyni Lucii Korcové, všem respondentům a taky Paměti národa. Od mikrofonu za pozornost děkuji a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
2: To tam nikdo nikdy jak přežíval jako okupace, tomu se nevraceli.
3: Hlasy paměti. Nový podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
4: Řada z nich prostě mlčela krátce po válce, protože ten příběh ještě neskončil.
3: Po stopách naší historie se vydávají novinářka Lucie Korcová, dokumentarista a spisovatel Adam Drda a ředitel Postbellum Mikuláš Kroupa. Podcast Hlasy paměti najdete už teď v podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a na webu plus.rozhlas.cz. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus si ho můžete poslechnout jednou za 14 dní, ve středu v 8:30 večer a v sobotu v 11:30 dopoledne.
5: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský bude v Londýně jednat s lídry Německa, Francie a Británie. Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v pražské Troji. A bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty až 26 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé díky ní můžou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat. Vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji. Z Českého statistického úřadu vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
7: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy a možnosti práce na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
6: Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Současně chce nastavit i bezpečnostní předpisy pro dopravce a správce drah, aby tato vozidla mohla jezdit v běžném provozu. Radiožurnálu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Někteří výrobci už autonomní technologie testují, zatím ale vždy pod dohledem personálu. Návrh změn chce úřad předložit ministerstvu dopravy přibližně do roka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Londýně sejde s lídry Německa, Francie a Británie. Podle Elizejského paláce budou jednat o podpoře Ukrajiny. Jejich setkání přichází krátce po tom, co Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. V něm ho vyzval k ukončení války a mírovým jednáním. Putin nabídku odmítl, řekl, že v případném setkání nevidí smysl. V Kosovu jsou dnes předčasné parlamentní volby. O složení kosovského shromáždění budou voliči rozhodovat už po třetí za poslední rok a půl. Parlament se totiž nedokázal včas shodnout na tom, kdo by měl nahradit bývalou prezidentku Vjosu Osmaniovou. Historický kolotoč na pražské Letné se dnes roztočí pro Ninu. Od 11 do 17 hodin bude zdarma vozit děti, pro které je připravena i řada dalších aktivit, třeba výroba poštovních známek nebo architektonický workshop. Co je smyslem této charitativní akce, vysvětluje spoluzakladatelka nadačního fondu Nina Kristýna Chovancová.
8: 8.6. je Světový den boje proti nádoru mozku a tento den slouží k zvýšení povědomí o mozkových nádorech, k podpoře pacientů a jejich rodin a k podpoře lékařského výzkumu. A všechno to my se snažíme připomenout právě i letenským kolotočem pro Ninu.
6: Připomínku blahoslavených kněží Jana Buly a Václava Drboly na Vysočině uzavře mše na místě popravy. U Jihlavské polytechniky ji bude od 5 hodin odpoledne celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. V dnešním školním areálu byl v době babických procesů soud. Návštěvníci si budovu budou moct odpoledne prohlédnout. Kanoistka Martina Sadková vybojovala v pražské Troji stříbrnou medaili v závodu světového poháru vodních slalomářů. Nestačila jen na Australanku Foxovou. V cíli těsně po dojezdu ale česká reprezentantka neslavila.
9: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
6: Mezi muži triumfoval Francouz Žestán, nejlepší Čech Václav Chaloupka byl 6. Ruská tenistka Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Chvalinskou 6-3 a 6-2. Dnes čeká finále deblu Kateřinu Siniakovou. Po boku Američanky Townsendové nastoupí dopoledne proti srbsko-kazašskému páru Kruničová-Dalnilinová.
10: D1 z Polska průjezdná a nehoda u Jablonce nad Nisou. Dálnice D1 z Polska do Ostravy už je po nehodě u Bohumína průjezdná. V omezení na kilometru 374 havarovalo osobní auto a bylo to podruhé neprůjezdné. Teď už ve zúžení nic nepřekáží, jede se dvěma pruhy plynule. Na dálnici D55 je omezený provoz mezi Hulínem a Otrokovicemi. Mezi 17. a 24. kilometrem se v každém směru projíždí pouze jedním pruhem. Komplikace tam potrvají ještě 2 týdny. A u Jablonce nad Nisou pozor na nehodu na silnici 14 do Tanvaldu. Mezi Jabloncem a Lučany nad Nisou osobní auto srazilo srnu. Počítejte s překážkou a pohybem lidí na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Bude polojasno až oblačno, přechodně zvětšená oblačnost a ojedinělé přehánky, ráno až zataženo a srážky místy. Teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
11: Nic osobního.
12: Prostě biznis.
11: Jana Klímová.
12: Petr Šimůnek.
11: Budeme se bavit o biznesu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
12: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. A co probereme dneska?
11: ČES se připravuje na největší změnu ve své historii. Rozdělí se. Co to znamená pro nás? Pro akcie a ceny energií. A co to znamená pro české miliardáře?
12: Co se dělo na valné hromadě společnosti ČES a jaká jí čeká budoucnost?
11: Explozivní nápad premiéra Babiše prodat továrnu na výbušniny Explozii má taky miliardářské pozadí. Kdo tuhle bitvu o Semtex vyhraje? Tak začneme ČESem, Jano.
13: O valnou hromadu skupiny ČES je letos o něco vyšší zájem než loni, říká mluvčí ČES Ladislav Kříž.
14: Stále je zhruba 300 akcionářů nebo těch, co zastupují akcionáře.
11: Co se vlastně na valné hromadě dělo? Proč ta valná hromada byla a co se tam upeklo?
15: Větší pozornost se ale letos soustředí na chystaný plán reorganizace firmy.
16: Ten má být prvním krokem k zestátnění výrobní části ČES.
13: Drobné akcionáře bude ale hlavně hlavně zajímat, jak proběhne dělení firmy, říká menšinový akcionář Michal Šnobr.
16: Monogram je asi nejdůležitější, s čím by měli minoritní akcionáři odejít.
12: My tenhle náš pořad přetáčíme, aby mohl být v podcastech už po půlnoci, takže je pondělí pozdní odpoledne a valná hromada pořád probíhá ještě. Myslím, že teď byla někde u 3. bodu z 11, takže bude probíhat ještě hodně dlouho.
17: Je složitá?
12: No, je zdlouhavá. Je zdlouhavá a to je vždycky, je tam pár aktivních minoritních akcionářů, kteří se ptají jak na valné hromadě, tak posílají dopředu otázky, které se přečítají.
17: A ono jim jde o peníze, takže nemůžeme se jim divit.
12: Ne, to je úplně jako v pořádku. Jo. Tohoto je vlastně jednou za rok se sejdou a chtějí informace. A informace nejsou jen tak, protože byl tam jeden dotaz minoritního akcionáře, který se tam ptal na to, proč si stavět větrné elektrárny, když třeba hustota vzduchu je mnohem menší, jakožto prostě paliva, jako nebo pohonu, než třeba u jiných zdrojů. Čili, že to není tak efektivní.
17: Takže jako, nechápu, že ta valná hromada pořád teda probíhá, pokud se zabývá
12: prostě,
17: těma,
12: ale nebo se tam
17: Jano, já ti vrátím
12: prostě
17: zpátky.
12: Na rtuť a podobný záležitosti.
17: Já ti vrátím
12: prostě
17: zpátky. Co je hlavní bod, který nás zajímá?
12: Hlavní bod je číslo 5, ale předpokládáme, že bude schválen. A to je bod, že vznikne nová dceřiná společnost ČEZu. Já bych řekla, takhle představenstvo ČEZu si splní svůj dlouholetý sen a to je oddělit čistá aktiva nebo čistý majetek ČEZu od těch špinavých.
17: Čistý z hlediska životního prostředí.
12: Životního prostředí, což je důležité pro financování dalších investic do toho majetku a tak dále. Protože
17: čistá
12: banky,
17: část dostane lepší úrok.
12: Přesně tak a banky jsou ochotnější to financovat a zároveň se tím uspokojí poptávka a sliby současné vlády na to, že ČES za svoje peníze má vykoupit minoritní akcionáři.
18: Představitelé vlády opakovaně veřejně deklarovali, že chtějí naplnit toto programové prohlášení, tedy získat 100% vlastnictví ve výrobní části ČESu z finančních prostředků skupiny ČES.
12: A to bude ten druhý krok, o něm se zatím dneska nerozhoduje, ale tímhle krokem tak ČES má získat peníze pro ten budoucí výkup akcionářů.
17: Takže je to taková předehra k zestátnění ČESu, rozumím tomu dobře.
12: Přesně tak, ale je potřeba říct, že sice tedy Karel Havlíček i jako ministr průmyslu a vicepremiér vlády i Andrej Babiš jako premiér říkají, máme to v programovém prohlášení zestátnění ČESu, máme to v hospodářské politice, vykoupíme akcionáře, ale vlastně to rozhodnutí formálně budou muset dát tomu vedení ještě znova, aby opravdu zahájili ten výkup. Takže teď se rozhoduje o tom, že vznikne dceřiná společnost, do ní se vloží dráty, plynovody, služby pro zákazníky, obchod, asi telko, které provozuje telekomunikace, které provozuje ČES, když teď pro ně hledá investora, takže není jasné, jestli tam bude nebo nebude. A minorita z této dceřiné společnosti se nabídne novým investorům.
17: To jsou ty peníze, které potom...
12: Ti za to zaplatí, očekává se přes 200 miliard korun.
17: 200 miliard?
12: Ano, protože právě ty sítě, o kterých se mluvá, to nejsou tedy jenom elektrické sítě, ale i třeba plynovody jako distribuce plynovodu, kdy ČES dneska skoncentroval vlastně veškeré distribuční trubky na plyn po celé České republice, kromě Prahy, to je v majetku Pražské plynárenské, jinak to ovládl ČES. A to je regulovaná záležitost. Tam ceny a výnosy vlastně tohoto majetku určuje Energetický regulační úřad a to mají investoři rádi.
17: Protože to je jasné cash flow.
12: Nemůže to prodělat, vlastně je to jasné cash flow několik let dopředu.
17: A co zbyde tomu státu, teda ta druhá společnost, která se zbaví všech těchto těch krásných...
12: No, státu zbyde 51% tady v té krásné vyvoněné dceřiné společnosti, ano. A plus tedy zůstane bokem v té mateřské společnosti ČES AS výroba veškeré elektrárny, ale i doly třeba, které se mají zavírat, jak víme, důl Bílina nejpozději v roce 2033, pokud ještě bude poptávka
17: po uhlí. Problémová aktiva.
12: Problémová aktiva uhelné elektrárny, ale budou tam samozřejmě, a to je to klíčové pro celý ten plán, tam budou i projekty nových zdrojů, protože to uhlí se musí samozřejmě něčím nahradit. Pořád má 40% prostě na celkových dodávkách elektřiny na trh. Takže tam budou jaderné elektrárny plus ty nové projekty, kde se bavíme o stovkách miliard korun nových investic, které budou potřeba. A do toho ještě plynové elektrárny, protože než se postaví jádro, uhlí skončí a je potřeba ho něčím nahradit.
17: Tuhle část chce mít stát pod kontrolou z jakého důvodu?
12: Tu stavbu jaderných zdrojů bude financovat, protože je to levnější, než když by si na to ČES bral úvěry, navíc jsou to tak ohromné objemy peněz.
17: Bavíme o stovkách miliard.
12: Jenom dva bloky Dukovan jsou v cenách roku 2021 400 miliard korun a vláda tvrdí, že zvažuje ještě další dva bloky v Temelíně a 10 malých jaderných reaktorů, takže se bavíme o opravdu vysokých stovkách miliard, které bude muset ČES vydat a kdyby si na to půjčoval, já nevím, za 5% úrok, tak samozřejmě to budou ohromné peníze.
17: Dobře, stát udělá tuhle tu operaci, bod číslo 5 valná hromada schválí. ČES má spoustu zahraničních investorů, ČES má spoustu malých akcionářů, ale kteří nejsou zas tak úplně malí, jsou mezi nimi i miliardáři. Co to udělá s těmihle akcionáři, tahle operace státu?
12: Když zůstanu ještě nejdřív u vzniku té dceřiné společnosti a prodej té minority. Ten prodej té minority by měl ukázat nějakou cenu toho majetku ČESu, která bude důležitá potom i pro ocenění toho celého ČESu, což ovlivní samozřejmě tu výkupní cenu těch 30% minoritních akcionářů z té mateřské firmy, který má přijít za další rok, dva, dejme tomu. Takže to je jedna věc, minoritní akcionáři, ale i co vím z off-record informací od vedení ČESu, tak spíš očekávají, že to bude znamenat navýšení té hodnoty, pokud se jim podaří dosáhnout dobré ceny. A teď je otázka, jestli se to podaří, jakou cestou vlastně bude prodej té minority. A to je zajímavá věc, protože to může vlastně ovlivnit už v letošním roce, v příštím roce při prodeji té minority i ty stávající minoritní akcionáře, protože zatím není jasné, jakým způsobem se ta minorita bude prodávat.
17: A jaké jsou možné cesty?
12: Jsou možné cesty, že se to udělá přímým prodejem do rukou nějakého obrovského třeba penzijního fondu nadnárodního. Ti mají velmi rádi aktiva, jako jsou právě regulované sítě nebo nějaké další obří mezinárodní firmy. Druhá věc je, že se to může vydat nové akcie té dceřiné společnosti na burze cenných papírů a nabídne se to komukoliv.
17: Což by posílilo a pražskou burzu.
12: Což by posílilo pražskou burzu, protože později, až to stát tedy vykoupí vlastně, tak zmizí ČES nebo ČES by zmizel úplně jako z burzy. A pak je tam třetí varianta, o které se zatím tolik jako nemluvilo, a to je, že vedení ČES může nabídnout vlastně, nebo prostě ČES, že nabídne i těm stávajícím minoritním akcionářům, že jim vymění v nějakém poměru, když ocení vlastně ten majetek té nové dceřiné společnosti, takže jim nabídne, že můžou získat akcie v té čisté, nové čisté firmě dceřiné společnosti výměnou za ty akcie, svoje stávající akcie, které by později tedy od nich vykupoval. A třeba ten poměr, kdyby jim vyměnili, já nevím, třeba 2:1, jakože za jednu tu akci ve velkém ČES by získali dvě v tom novém, třeba by to pro ně mohlo být výhodné, jo? Nebo někdo prostě chce, aby ty jeho akcie byly obchodované na burze, protože to prostě nějakým způsobem sleduje, nebo chce mít kdykoliv možnost to prodat, ne zrovna jenom, když je ten výkup. Takže to je jedna zajímavá možnost. A čtvrtá možnost je, že to bude kombinace buď všech, anebo třeba dvou těch kroků, protože samotný prodej toho
19: kdyby to bylo třeba 49% v té dceřiné firmě, tak podle vedení ČEZu není jen tak, muselo by se to zřejmě, aby se dosáhla nějaká dobrá cena, prodávat po částech na burze, trvalo by to vlastně delší dobu, je tam nejistý výnos vlastně, jaká bude zrovna poptávka, jaká bude situace na trhu.
17: Kdyby se udělalo IPO, tak se to prodá ze dne na den, ale teď se bude hrát velká hra o valuaci a o to, kolik vlastně minoritní akcionáři za svoje akcie dostanou.
19: Přesně tak, protože...
17: Pamatuju si to dobře, opravně ČES má valuaci někde kolem 400-500 miliard korun podle burzovních cen.
19: Asi tak.
17: Já se vrátím, to je moje obsese, zpátky k miliardářům. Mluví se o tom, že jedním z velkých malých akcionářů je Pavel Tykač, který oficiálně má několik procent, ale neoficiálně se mluví o tom, že to může být až 10%.
19: Takové informace kolují. Opravdu není jasné, jak to je. Oficiálně má Pavel Tykač přes nějaké svoje firmy, ke kterým se i hlásí asi 3%. Pak po 1% mají další dvě firmy, kterých jsou lidé, kteří jsou blízcí Pavlovi Tykačovi. Nicméně nenahlásili jako jednání ve shodě, jo? Takže oficiálně nemůžeme tvrdit, jako, že to je jeden balík prostě. No ale mluví se o tom, že třeba přes banky koncentruje, že může mít někde zaparkováno prostě právě až dalších třeba 5%. Jo? A proč je to důležité? Protože v momentě, kdyby jeden akcionář, v tomto případě tady Pavel Tykač, skoncentroval balík, který bude mít 10% plus jedna akcie, tak bez něj stát žádný výkup těch 30% akcí prostě nemůže udělat, když se rozhodne neprodat, protože se mu třeba nebude líbit cena nebo ta nabízená prémie za ten prodej. Protože je tam 30% a ty potřebuješ získat 20% musíš vykoupit z trhu, aby si potom tedy mohl udělat podle zákona to vytěsnění toho zbytku.
17: To znamená, že Pavel Tykač je teď zásadní hráč v ČEZu?
19: Pokud má tak velký balík akcí, což mimochodem čítá desítky miliard korun ta hodnota, 30%, teď jsme se bavili o té celkové valuaci ČEZu, že jo, přes půl bilionu, tak by samozřejmě zásadní hráč byl.
17: Vycházíme z toho, že je, a zpátky k té valuaci, bude se hrát o to, tedy za kolik se bude vykupovat zpátky, jakou hodnotu bude mít ta nová čistá v uvozovkách společnost. Co tahle připravovaná operace dělá s cenami akcí už teď?
19: Teď jsme se vrátili na úroveň ceny akcie ČEZu, která byla zhruba před rokem. Takže žádné zázraky se nedějí. Naopak tam byl po novém roce, možná si to pamatuje, že hodně se o tom psalo, byl obrovský propad cen akcí. A zřejmě to souviselo s nějakou netrpělivostí investorů, že nebylo jasné, jestli k tomu zestátnění dojde, nedojde. Neustále se vedou diskuze o tom, jestli je ta akcie podceněná při té současné ceně 1250, což tvrdí minoritní akcionáři. A pak jsou analytici, kteří tvrdí, že je přeceněná a že ta její akcie může jít, já nevím, o čtvrtinu ještě dolů.
17: V každém případě je to velký gamble o miliardy. Miliardy, které jsou teoreticky naše, protože stát prostřednictvím ČEZu bude muset za tyhle minoritní akcionáře zaplatit. Takže to bude určitě dobré sledovat. Ale co to dělá, a teď zpátky k té valné hromadě, která tady paralelně s naším pořadem pořád probíhá, co to dělá s vedením ČEZu? Vedení ČEZu je pro mě, jako člověka, který se na to dívá úplně zvenku, vlastně neuvěřitelně konstantní veličina. Je v čele ČEZu to stejné vedení už strašně dlouho. Jak dlouho vlastně?
19: Budeme se bavit konkrétně o Danielu Benešovi. Ano. Je tam ještě jako klíčová osoba, která by mimochodem měla vést tu novou dceřinou společnost, je Pavel Cirány, ale ten není tak dlouho v představenstvu. Klíčová osoba Daniel Beneš, tak v ČEZu jako takovém je 20 let zhruba, předtím byl, myslím, že šéfem obchodu. A posledních 15 let je generální ředitel.
17: 15 let vydržel na svém místě.
19: Je to opravdu výkon, protože když si vezme, že každé 4 roky se mění vláda, která má v ČEZu prostřednictvím ministerstva financí 70%, tak je to fakt umění, kam se na něj hrabe předchozí ředitel Martin Roman, o kterém se řeklo.
17: Když to řeknu diplomaticky, Daniel Beneš musí být dobrý diplomat, když dokáže víc každou vládu a udržet se v čele ČEZu a tu společnost pořád vést. Ale Jano, je to normální postup, že státy ovládají takhle svoje energetické společnosti? Nebo to aspoň chtějí?
19: Upřímně jako v poslední době to vypadá jako, co říká současná vláda, tak to vypadá jako, že vlastně bez toho zestátnění to vůbec nemůže fungovat, ale myslím si, že když se podíváš po Evropě, tak najdeš státní firmy. Francie, EDF nedávno v době energetické krize zestátnila, ale protože vznikly EDF velké dluhy a velké ztráty, protože tam se začalo sahat do cen a tak dále. A většinou to ty vlády jako zestátňovaly, jako když ty firmy se dostaly do nějakých problémů. Tady se to vlastně čas je, dejme tomu, v rozkvětu, ale čekají ho velké investice. Jo? A to je jako...
17: Ten důvod.
19: No, z velké části je to ten důvod. Pak je tady samozřejmě část politických stran, které jsou ve vládě, které říkají, že jako chtějí zestátnění, protože chtějí občanům zajistit levnou elektřinu. Jo? Ale myslím si, že...
17: To se nemůže povést, ani když to budou mít
19: že takhle jako přesto, že teda ovládnou další 30% akcí, to opravdu asi nepůjde, ale zní to samozřejmě dobře, slibem neurazíš, pochopitelně. No.
16: Pro ten stát to bude významná investice do majetku. A vzhledem k tomu, že se zásadním způsobem mění energetické prostředí v celé Evropě a už se neinvestuje jako ještě před pár lety do nových zdrojů, které tržně fungují, ale investuje se do energetické bezpečnosti, která víceméně se začíná stávat, myslím, tímto energetické prostředí silně regulované, proto dává smysl, že ten stát si ty klíčové majetky a infrastrukturu energetickou pohlídá pod plnou kontrolou.
17: Tak my se ještě můžeme podívat na Slovensko, na vteřinu.
19: Přesně tak, tam... takže ty modely jsou různé a já bych řekla, že jako z velké části ty velké energetické firmy jsou kombinované, jo? Že tam je jak stát, který tam má nějaký kontrolní balík, tak jsou tam ale i soukromí investoři a to je třeba i případ Slovenska, kde mimochodem Andrej Babiš neustále dával jako za příklad slovenské elektrárny, že zlevnily v době krize. Taky mají ale teď trošku problémy, mají co dohánět, ale tam je dvoutřetinový akcionář.
17: 66% má Daniel Křetínský
19: a stát tam má tedy jenom třetinu.
17: A stát by chtěl získat tyhle procenta Daniela Křetínského, ale nevím, jak by to udělal.
19: A otázka je, jako, jestli Daniel Křetínský myslí, že by nebyl ochotný to třeba prodat. Jako,
17: všechno je otázka ceny.
19: Ty jsi s ním teď mluvil, dostal si neuvěřitelnou příležitost 2 hodiny s Danielem Křetínským, to se skoro žádnému novináři jako asi dlouho nepovedlo.
17: Mluvili jsme dokonce o slovenských elektrárnách, protože ty měly rekordní výsledky za loňský rok, ale pořád mi není jasné, jak by stát chtěl získat kontrolu a myslím si, že Daniel Křetínský, jestli něco je, tak je skvělý biznismen, takže tam půjde o cenu. Když dostane dobrou cenu, tak se to může stát, protože slovenské elektrárny, podobně jako ČES u nás, kontrolují atomové elektrárny v Mochovcích, které se dostavují, které budou hotové a to je samozřejmě strategická věc. Takže tam očekávám, že může dojít k tomu, že nějaké vyjednávání s tímhle českým miliardářem bude ve hře.
19: Na druhou stranu, jako slovenská vláda chce stavět další jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích s americkým investorem Westinghouse.
17: To s tím může souviset.
19: A nedovedu si představit, jak tam vedle sebe budou fungovat dvě jaderné elektrárny, jedna soukromá a jedna státní.
17: To s tím může souviset, proč to chce získat pod kontrolu. A jestli dovolíš, já bych teďka udělal střih u energetiky a dostal se k něčemu jinému a to je výbušné téma.
19: To já si myslíš explozi, viď?
17: Přesně tak.
19: Na jedné straně ČES, který je potřeba zestátnit, protože to je absolutně strategická firma. A pak je tady Explozia.
17: Kterou chce stát prodat. To je skvělý paradox, ne?
19: To je skvělý paradox, protože to vlastně vůbec není žádná strategická firma, která
17: no, právě, že je, že
19: v době, kdy všechny státy zbrojí jako život, tak vyrábí střelné prachy, kterých je nedostatek v celé Evropě.
20: Za mě to není strategická firma z pohledu financí a vysvětlím proč. A co je důležité, je, že všechno, co říkáme, je v stádiu úvah.
17: No a tak podle tebe, o co tam jde? Jako, ty jsi to pojmenovala přesně, je to vlastně strašně paradoxní. Na jednu stranu chceme kontrolovat energetiku a nechceme kontrolovat něco, co má takhle výbušný charakter. Připomeňme si, že Explozie vyrábí střelný prach a všechny věci, které se střelného prachu týkají, ale i sofistikované systémy do munice, včetně Semtexu. A najednou stát přijde s tím jako z čista jasná, že to prodá. slibuje si od toho, že to prodá dokonce ještě letos, jak řekl Karel Havlíček. Vlastně
19: počkej, ale s tím nepřišel jako stát, ale Andrej Babiš jako premiér, protože mluvil s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. A ten mu řekl, že by jejich státní firma měla o tu explozi zájem. A to je takhle jednoduchý to prostě je. A, no, je to a zjevně teda, nebo zřejmě, nebo ne zjevně, ale zřejmě ta státní firma, co o to má zájem, o tu explozi, tak je sama výrobce střelných prachů.
17: Tam to dává logiku, prostě ta konkurence. Prostě
19: prodáš nebo českou firmu do francouzskému jako investorovi.
17: Opustit to, že to je totální paradox. Na jednu stranu kontrolujeme, na druhou stranu prodáme něco, co vypadá minimálně zvenku jako hodně strategická věc, a to je výroba střelného prachu a výbušnin. Kdo tuhle firmu může koupit? Připomeňme, že se explozi nebývale daří právě kvůli válečným konfliktům, kvůli zbrojení, kvůli tomu, že vlády všude po světě nakupují munici. Tržby v roce 2024 1,8 miliardy korun, zisk víc než 600 milionů. Za rok 2025, který ještě nebyl zveřejněn, se očekává přes miliardu korun. To jsou fantastická čísla. Když použijeme nějaké multiply ze zbrojního průmyslu, tak by podle Karla Havlíčka mohl prodej explozie vynést 15 až 17 miliard korun. To je teda počítá s multiplem, který má plus minus Rheinmetall, ale ano, to tak může být. Čili velké peníze, a to bude asi ten pravý důvod, proč se to prodává.
19: Akorát, že ve státním rozpočtu s 310 miliardovým schodkem to asi trošinku zasyčí.
17: No, je to pořád 5%, jako to není špatná věc, kdyby tak, jak tvrdí, to dali na obranu, aby splnili kritéria NATO. To nechme stranou, ale jasně, kdo by to mohl koupit? Tak, firmu mohl koupit?
19: No, tak jako z českých investorů se o to zajímají jako všechny tři velké zbrojovky, které tady jsou a které vyrábějí munici. A to je STV Group, Čekoslova Group, samozřejmě CSG Michal Strnada a Colt CZ. Mhm. A Colt CZ se tady prostřednictvím jejich manažera k tomu přihlásil, že oni právě v tandemu s francouzskou společností, myslím, že přímo jmenoval Eurenco, o to mají zájem.
17: A to připomínám, že Eurenco zároveň na Slovensku spolupracuje s Michalem Strnadem, kde dělá to samé, vyrábí střelný prach.
19: Přesně tak. A já, když jsem mluvila s Karlem Havlíčkem minulý týden, tak on zmiňoval, že jeden z důvodů, proč zvažují ten prodej explozie, je, že právě jakýsi velký zákazník explozie, kterého nechtěl jmenovat, staví konkurenční fabriku.
0: Tam jsou tam dva velcí odběratele, ale jeden z nich buduje nekompromisně konkurenční fabriku.
19: A že by mohl vlastně omezit fungování nebo rozlet explozie.
0: Omezí obchod o 50%, že logicky proč by odebíral od explozie, a v tu chvíli samozřejmě navíc ještě vytvoří jí konkurenta. A
19: nechtěl mi potvrdit, že tím má na mysli CSG, ale myslím si, že zjevně měl, takže to vypadá tak trošku, že tam zase je nějaký starý známý souboj.
17: Fantastická. A zase se to vrací zpátky, miliardáři jsou ve hře, hra o trůny. Já jenom připomenu, že explozie je v areálu Syntézie, která byla nedávno prodána v jednom balíku s Mafrou. A je to strašně strategická věc, protože k explozii se dostaneš jenom přes Syntézii. Kdo mu ji prodal? Andrej Babiš. Máme tady fantastické spojení miliardářů. Babiš, Pražák, Strnad, CSG, Holeček, Colt, a kdo z nich teď vyhraje? No asi Andrej Babiš, podle všeho.
19: Jenom připomenu teda, že Karel Pražák prodal Syntézii, ale Coltu, a Colt vyrábí nitrocelulózu, která je základní surovinou
17: pro střelný prach,
19: kterou vykupuje právě explozie. Takže logicky tedy Colt samozřejmě má zájem o explozi, protože Syntézie mimochodem sedí ve stejném areálu. Přesně. Prostě jako explozie. No. A Andrej Babiš zřejmě dokáže být králem v každé situaci, protože mimochodem to byl před lety právě Andrej Babiš, který spolu se Syntézií ovládal i explozi a tehdy ji prodal státu jakožto strategický majetek.
17: Klasická operace, nejdřív něco prodám se ziskem, pak to zase koupím. A kdo ponese ztrátu nebo zisk, to se uvidí. Jano, tohle to je poslední explozivní téma dnešního pořadu. Nic osobního, prostě biznis.
19: Tak jo, tak dneska je to všechno. Další díl našeho pořadu Něco osobního, prostě biznis, jak jsi říkal, tak uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
11: Přesně tak, a příští týden uslyšíte jenom Janu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou pořadů jsou také v podcastových aplikacích Teď hned. Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
19: a Jana Klímová.
1: Češi se rychle učí, jak sdílet elektřinu, kterou si sami vyrobí. Už víc než rok platí série zákonů, která to umožňuje. Podle údajů Elektroenergetického datového centra si Češi nasdíleli už přibližně 80 GWh elektřiny. To odpovídá objemu roční spotřeby asi 30 000 domácností. Komunitní energetiky se účastní jak jednotlivci, tak podnikatelé nebo celé obce a města. Proč to dělají, jaké jsou benefity a vize dalšího rozvoje a co jsou naopak bariéry a nevýhody sdílení elektřiny a jak to funguje v zahraničí. O tom bude dnešní vydání pořadu Zaostřeno, u kterého vás vítá Jan Kaliba.
21: Zaostřeno.
1: Nejčastěji Češi komunitně vyrábějí a odebírají elektřinu vyrobenou ze slunce. Existují ale i projekty na komunitní větrníky a sdílet jde i elektřinu vyrobenou z vody či bioplynu. Vznikají také komunitní bateriová úložiště a pokud jde o model sdílení, s přehledem nejčastější se jmenuje aktivní zákazník a umožňuje posílat si elektřinu třeba z rodinného domu do bytu. Mezi první Čechy, kteří to začali využívat hned, jak to nová legislativa umožnila, patří Michal Beneš. Vypravil jsem se za ním do Křečhoře u Kolína, kde mimo jiné, co by nezávislý, vykonává funkci starosty.
22: Do energetického datového centra jsem se registroval na počátku roku 2025, takže jsem pravděpodobně byl jeden z prvních, kdo tak učinil.
23: Vešli jsme teď tedy do technické místnosti.
22: V technické místnosti vidíme střídač, vidíme tady pojistkovou skříň, která k tomu musí být, a jsou tady také dva sloupce baterií. Dům je napájen vyrobenou elektrickou energií i v době, kdy sluníčko samo o sobě nesvítí.
1: Za přibližně rok a půl se do systému sdílení elektřiny v Česku zapojilo přes 40 000 výrobních míst a střecha Michala Beneše je jedním z nich.
22: Je to 16 panelů fotovoltaiky, jsem od zhruba března do října soběstačný a nenakupuju téměř žádnou elektrickou energii od distributora a obchodníka.
23: Když jste se tedy potom rozhodl zapojit, když to nové zákony umožnili do toho sdílení, co to znamenalo v tu chvíli?
22: Znamená to zejména registraci do energetického centra, které po vás chce váš výrobní EAN, což je nedílná součástí fotovoltaické elektrárny, dále zadání ostatních EANů, na které budete sdílet. Je to malinko těžší proces než registrace v e-shopu, jen se vždy musíte s tou spotřebou trefit do té výroby, to znamená tu elektrickou energii spotřebovat v těch daných 15 minutách, ve kterých ji na tom domě i vyrobíte. Vzhledem k tomu, že jsem sdílel do bytu svých rodičů a na naší rodinnou chalupu, tak nepřicházelo v úvahu nějaké finanční vyrovnání, takže spíš šlo o ten dobrý pocit toho nějakým způsobem efektivně využít přebytky, které z té fotovoltaické elektrárny zpěla vždycky jsou.
1: Teď už Michal Beneš sdílí elektřinu nejen s vlastní rodinou v režimu aktivního zákazníka. Letos vstoupil o úroveň výš do místního energetického společenství Podlipansko. Takovýchto energetických společenství je v Česku přibližně 150. Elektřinu si v jejich rámci může navzájem sdílet až 1000 jednotlivců, podniků i obecních budov. Pouštějí se do toho většinou obce, ale v Děčíně se rozhodla od spodu vybudovat energetické společenství na svou pěst skupina nadšenců.
24: My vlastně tady bydlíme v tuhle chvíli už třetím rokem. A jelikož jsme chtěli bydlet co nejvíc ekologicky a komunitně, tak jsme hledali různý způsoby.
23: Stojíme v Děčíně s Kateřinou Holou a Jakubem Šmídem na zahradě Vily Diana. Je důležitou součástí vznikajícího energetického společenství. A je to německá secese.
24: Je to tak. Bydlí se tady skvěle. Máme třeba slepice, záhony na zahradě a pěstujeme si zeleninu.
23: Viděl jsem, že už něco raší.
24: Něco už raší, nějaký saláty, řetkvičky se nám letos fakt daří. My jsme pak zvažovali i tu vlastní fotovoltaiku. Ale když jsme se podívali na naši střechu, ta je velmi členitá a navíc máme památný platany na našem pozemku.
1: A tak se 11 obyvatel vily spojilo s dalšími místními lidmi a rodinami, aby si lokální nízkoemisní elektřinu mohli vyrábět jinde a potom ji společně sdílet. Vzniklo energetické společenství SK Žárovka, které teď schání peníze na první fotovoltaiku. Tu pak nechá nainstalovat na střechu domu Jakuba Šmída, jednoho z členů spolku.
2: Já žádný památný platany nemám na zahradě, to je moje velká výhoda. My jsme se dali dohromady někdy před 2 lety, protože i nás na Lesný zajímalo nějaké ekologické možnosti získávání energie. V tom energetickém spolku je 6 domácností.
24: Pro mě třeba v tom je fakt hodně důležitý, aby jsme všichni ušetřili nějaký peníze, měli vlastně nějakou stabilní energii, na kterou se můžeme spolehnout. To bylo taky za té energetické krize, že ty velké firmy, od kterých teď tu energii dostáváme, tak vlastně jejich výdělky se strojnásobily, zatímco prostě počet lidí v energetické chudobě se zdvojnásobil, a to podle mě rozhodně není fér a tak by to nemělo vypadat.
23: Jakub Šmíd a Kateřina Hola a další členové komunity energetické směřují tedy k cíli. Vy, Jakub Šmíd, tady máte dům kousek za Děčínem, kde ta fotovoltaika jde udělat. Spolek ještě žádnou nemá, u vás bude ta první.
2: A potom se začneme rozšiřovat a začneme do toho spolku přijímat další lidi s fotovoltaikama i bez.
24: Náš cíl byl vlastně přiblížit komunitní energetiku i lidem, kteří v ní normálně nejsou zahrnutí. My jsme chtěli, aby v ní mohli být lidi, kteří nemají technické vzdělání, mladí rodiny s dětma, ženy samoživitelky, právě ty, kteří vlastně ty úspory na té energii často nejvíc potřebují a jsou nejvíc ohrožený třeba energetickou chudobu. Takže náš cíl je vlastně prošlapat tuhle cestu a potom vytvořit takový blueprint, který právě těmhle lidem můžeme poskytnout, aby měli už tu cestu k té komunitní energetice mnohem jednodušší.
1: Říkají Kateřina Hola a Jakub Šmíd, členové společenství asi 40 lidí, kteří se snaží vybudovat komunitní energetiku skutečně od spodu a dát návod i ostatním. Velmi aktivní ve sdílení elektřiny jsou v Česku města a obce a k lídrům mezi nimi patří Liberec. Výroba a sdílení vlastní energie ze slunce zároveň městu podle jeho propočtů už teď v počátcích projektu ušetří přes 3 miliony korun ročně.
23: Před libereckou radnicí se pracuje a opravuje. K natáčení jsem si také vybral den, kdy je zatažená obloha a prší, ale z dlouhodobého pohledu Liberec sází na výrobu energie ze slunce a taky na její aktivní sdílení. V tom chce toto město patřit k lídrům v rámci celé republiky.
3: Primární byla energetická krize. V podstatě to začalo být obrovský téma. Energie vystřelily do prostě nebeských výšin. To byl ten hlavní důvod, že se Liberec, tak ostatní města tady v republice začaly o energetiku a energie zajímat.
1: Popisuje Miloslav Matocha, vedoucí odboru energetického managementu města Liberec. To založilo energetické společenství, do kterého se brzy chystá vpustit i další právnické nebo fyzické osoby. Už teď vyrábí a sdílí elektřinu v rámci městských budov. Typicky asi 40% vyrobené energie se spotřebuje přímo v daném objektu, zbytek se posílá do dalších budov ve vlastnictví města a jen jednotky procent tvoří přetoky prodávané do sítě.
3: Vybrali jsme ty nejšikovnější objekty, které měly v pořádku střechy, byly správně osluněny, byly ve správném stavu a tam jsme vystavili prvních 10 fotovoltaických elektráren a budeme dál budovat střešní fotovoltaiky.
23: Tereza Krpková je místopředsedkyní energetického společenství Liberec.
4: Máme 75 odběrných míst a 10 výrobních míst.
23: A my se procházíme teď po chodbě liberecké radnice, která je také zapojená. Vidíme tady svítit světlo, krásný křišťálový lustr na chodbě, tak ten jede na fotovoltaiku komunitní libereckou.
4: Tak podíváme se na naši největší fotovoltaickou elektrárnu, kterou máme na základní škole Broumovská.
23: Tereza Krpková to ladí na svém telefonu a ukazuje mi v aplikaci.
4: Krásně vyrábí 20 kW a něco nám jde do přetoku, do toho sdílení. Takže by se dalo říct, že tato chodba je z části napájená tím sdílením z té obnovitelné energie.
3: Budeme určitě budovat komunitní baterku, která by nám pomohla to sluníčko spoledne přenést na noc. Vždycky budeme závislí na dodávkách z přenosové soustavy, ale chceme mít výrazný podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů.
1: Říká Miloslav Matocha, město Liberec je co by jediné z Česka i součástí mezinárodní sítě inteligentních a klimaticky odpovědných měst, která se snaží co nejrychleji snižovat emise skleníkových plynů. Pavlína Tvrdíková má na starosti zapojení města Liberce do této sítě Net Zero Cities 2030, včetně spolupráce s dalšími členskými městy.
7: Mě hned napadá Turku, Nant, Lublaň, patří tam Bratislava, Košice, spoustu dalších, Barcelona, ze všech států tam najdete zástupce.
23: Dá se říct tedy i ze všech koutů Evropy a vy jste zmínila tu spolupráci, v čem spočívá ta spolupráce, na čem přesně spolupracujete?
7: Je to vlastně i jedním z nosných prvků celé té mise, maximálně sdílet nějakou naši dobrou zkušenost, učit se mezi sebou vzájemně, aby se maximalizovala replikace nějakých úspěšných řešení. Třeba to byl vlastně i případ toho, kdy jsme připravovali komunitní energetiku, tam nás propojili s nějakými španělskými nebo belgickými regiony, které už tu zkušenost měly.
23: Hlavním cílem toho být mezi těmi Net Zero Cities je dosáhnout klimatické neutrality do roku 2030 v Liberci a být zároveň chytré město. Co si pod tím má člověk představit?
7: Spoustu věcí. A když to řeknu úplně zjednodušeně, potřebujeme zrealizovat určitá opatření technická, abychom byli schopni snižovat ty emise skleníkových plynů, ať už se jedná o různá opatření rekonstrukce budov, aby se snižovala jejich energetická náročnost, ať už se jedná o energetiku, o komunitní energetiku, budování obnovitelných zdrojů energií nebo elektrifikaci dopravy. To všechno vyžaduje učinit určité, řekněme, technické investiční kroky. A druhá stránka věci je potom ta komunikace, osvěta, vzdělávání, kde my potřebujeme efektivně opravdu komunikovat, spolupracovat se všemi klíčovými aktéry z území města. Potřebujeme, aby chápali důležitost toho tématu, byli třeba i ochotní přizpůsobit trochu své chování, aby bylo reálné ty emise snižovat. Jo, teď třeba mluvím o změně dopravního chování, protože když se podíváme na současné geopolitické dění, tak už to není jenom o ekologii nebo celkovém well-being obyvatel, ale už je to i o nějaké bezpečnosti, energetické bezpečnosti, soběstačnosti a celkové rezilienci města, což si myslím, že v dnešní době je opravdu důležité.
23: Jsou i obavy typu, no tak oni nám tady do 4 let jako vypnou automobilovou dopravu a budeme po Liberci jezdit všichni na kole?
7: Určitě ano, ale my celou dobu říkáme, že nepřipravujeme opatření, která by lidi otevřeně k něčemu tlačila. Naše role je spíš v tom nastavit ty podmínky tak, aby pokud chtějí používat elektromobil, vlastnit elektromobil, tak vybudovat dobíjecí infrastrukturu. Prostě připravit jim ty podmínky, aby se mohli chovat tak, jak je žádoucí pro klimaticky neutrální město.
23: A rok 2030 je za 4 roky. Jste opravdu na cestě k tomu, že to Liberec zvládne a bude klimaticky neutrální? To znamená ty uhlíkové a další skleníkové emise vypuštěné nad rámec nějakého přírodního cyklu, že budou opravdu na nule, v rovnováze?
7: My když jsme si nechali vypracovat emisní inventuru města, tak největší problém jsou budovy. Takže největší díl opatření leží za těmi budovami, renovace budov, výměny zdrojů vytápění, takže vlastně ty budovy se nám přelévají do energetiky. Energetika a určitě následuje i doprava, zejména soukromá automobilová, soukromá nákladní doprava. My kalkulujeme samozřejmě s nějakými reziduálními emisemi, ale doufáme, že se nám podaří výraznou část těch emisí snížit, ale současně celou dobu i říkáme, že ten náš cíl do roku 2030, ten primární cíl je nastavit ten ekosystém takovým způsobem, aby se do budoucna něco takového jako ta klimatická neutralita mohlo stát.
23: Když vezmeme tu celkovou atmosféru teď vůči ochraně klimatu třeba i ze strany současné vlády, to znamená státu, je to něco, co vám to směřování komplikuje?
7: Samozřejmě, že ta politika celorepubliková to všechno ovlivňuje. Ovlivňuje to priority, co bude financované, jak bude nastavená legislativa, ale současně ve chvíli, kdy se budeme soustředit na bezpečnost, finanční úspory, zdraví, celkový well-being. Tam se zase naopak otevírá velká příležitost, protože asi každé město teď bude více přemýšlet nad tím, jestli dokáže být v té turbulentní době nějakým způsobem rezilientní. My potřebujeme tu komunitní energetiku posouvat dál, abychom byli opravdu nezávislí a soběstační, ale pro členy komunity už je v tuhle chvíli nastavena nějaká cena elektřiny, která je pro ně výrazně nižší.
1: Říká Pavlína Tvrdíková o členství Liberce ve Sdružení evropských měst, která usilují o co nejrychlejší odklon od fosilních paliv. Některé komunity ke snížení emisí a ke sdílení elektřiny chtějí využít i větrnou energii. Kolem možné stavby větrných elektráren se v Česku teď vede hodně vzrušená debata a v řadě obcí lidé v referendech zamítli možnou stavbu větrníků ze strany investora. Obce, podniky a lidé sdružení v Enerkomu Opavsko se naopak sami rozhodli, že by rádi postavili svou vlastní komunitní větrnou elektrárnu. Natáčel s nimi kolega Martin Knitl.
6: Panely na střeše jsou dobré, ale až moc závislé na ročním období. Není to stabilní, naznačuje plány předseda spolku Jiří Krist.

0: My spoléháme na to, že bychom tu akci zadali v režimu design and build. Naším partnerem je velmi spolehlivá firma, která staví větrné elektrárny od roku 2006. Vybrali jsme si takového partnera a na toho bychom většinu té byrokracie přehodili.
1: Máte nějaký odhad, kdyby mohla stát?
0: Do roku 2030.
2: Před 4 lety to byl první spolek s názvem Enercom, teď je jich už v Česku asi 30. Ten opavský má 100 členů, vyrobený a sdílený výkon dohromady přes 500 kW-píků. Dezinformace, útoky na sítích. Je těžké podle dalšího člena spolku Petra Chrousta pořád něco vysvětlovat.
3: Oni použijí vždycky malinký kousíček, střípek pravdivé informace a na to nabalí absolutně nepravdivý až lživý obsah, který potom prezentují a ty lidi znejistí potom.
1: Komplikuje to i to samotné komunitní sdílení, třeba že lidé jsou nedůvěřiví?
3: Naopak, my jsme jakoby začali komunitní energetiku nabízet jako zajímavý nástroj, jak když už by se někde stavěla třeba větrná elektrárna, aby ti lidé, kteří v té obci žijí, kde se staví, dívají se na ní, aby z ní měli ještě nějaký benefit jiný, než je třeba jenom příjem do obecního rozpočtu a ta energie je naprosto přirozený benefit přímo z té elektrárny těm lidem v té obci.
2: Spolek působí ve dvou okresech, na Opavsku a Bruntálsku, a má podle Jiřího Krista svou vlastní statistiku podpory a nebo naopak odporu veřejnosti.
0: Ukazuje se, že třetina obcí jsou ti inovátoři, kteří rádi naskakují na ty nové věci, tam to jde samo. Třetina, tam je to těžké a ti čekají až do poslední chvíle a už to dělají všichni, tak začnou. No a ti zbylí, ti jsou někde mezi tím. Jo? Někdy se přidají, někdy se nepřidají, ale to je v pořádku a nemůžeme počítat, že se to podaří za pár týdnů ve 100%.
2: Právě tady na Opavsku je řada měst i vesnic, které byly průkopníky fotovoltaiky a sdílení vyrobené elektřiny. Členové komunitního spolku proto věří, že se svého větrníku, který rozsvítí žárovku v sousedním domě, anebo třeba na opačné straně okresu, opravdu dočkají.
4: Na Opavsku natáčel Martin Knitl a další kolega Jakub Lucký se vydal do Dánska, kde je komunitní energetika, včetně té větrné, už běžnou součástí života mnoha obcí, jako je třeba Skorup na jihu země.
5: Teď jsem zaparkoval tady před místním kulturním centrem, tam nahoře zasedá teď schůzka energetické komunity, ale teď, když se dívám, tak vlastně tady jsou solární panely nahoře na střeše, to možná jsou jejich.
6: Začali jsme ustavovat energetickou komunitu v roce 2022 a loni na podzim se nám podařilo spustit vlastní produkci.
7: Vysvětluje Stine Scott Stensnova, šéfka celé komunity, která funguje jako družstvo. Zaplatíte vstupní poplatek a pak už odebíráte energii, kterou produkují ostatní členové komunity.
6: Naše větrníky vlastní soukromník. Ten je členem naší komunity a prodává elektřinu komunitě za rozumnou stabilní cenu. Od komunity si ji pak kupují její členové, opět za pevnou cenu. Třeba Thorsten má na domě solární panely a tak jeho elektřinu používám teoreticky já doma v kuchyni.
7: K větrníkům patří právě i panely, které jsou kromě soukromých domů taky na kulturním centru. Tam už je přidala s pomocí dotací právě energetická komunita. Když elektřina chybí, dokupuje ji komunita ze sítě. Ekonomicky prý celý proces neznamená významné úspory nebo výdělky, ale všichni se zdají být spokojení.
6: Jernovi, který vlastní větrníky, je to vlastně jedno, jestli je to plus nebo minus pár tisíc. Je hlavně rád, že má stabilní cenu, ne jako na energetickém trhu. A hlavně je součástí naší komunity a chce, aby to tu vzkvétalo.
7: Výsledkem jsou třeba dvě nabíječky elektroaut, které stojí před kulturním centrem a které může použít kdokoliv, třeba i návštěvníci nebo turisté. Zřízení celé energetické komunity ale podle Stine i Thorstena byla neuvěřitelná spousta práce.
8: Víme, že je možné dosáhnout i velkých změn, ale kdybychom tehdy věděli, co všechno to bude obnášet, tak bychom si to možná rozmysleli.
7: Vyřizování prý bylo hodně a nebýt jednoho z grantů, který jim umožnil získat odborné konzultanty, možná by dnes ještě nefungovaly. Teď pevně doufají, že se jejich práce zúročí a skoro bude vzkvétat.
4: Reportuje z jihu Dánska Jakub Lucký.
9: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Vracíme se do reality českého sdílení elektřiny. Nově existuje také interaktivní mapa Česka, kde si můžete najít už fungující energetické

0: společenství. Pokud byste chtěli začít sdílet elektřinu ve velkém, nejen z domu do bytu, můžete si najít nejbližší skupinu a připojit se. Mapu zprovoznila Unie komunitní energetiky, která sdružuje zástupce samospráv, firem či profesních sdružení se zájmem sdílení elektřiny v Česku dál rozvíjet. Povídal jsem si s projektovou manažerkou Unie Sandrou Čumič a nejprve se zeptal na to, jak rozvoji komunitní energetiky v Česku paradoxně pomáhají energetické krize, jako je ta současná hormuzská nebo předtím ta po plošném vpádu Ruska na Ukrajinu.
1: Právě v roce 2022 v Česku začal výrazně ten zájem růst o komunitní energetiku, protože právě lidi se začali uvědomovat, že být závislý na přísunu energií z jiných zemí, které třeba nejsou úplně tak stabilní, může být vlastně hrozba. Proto právě to byl čas, kdy začaly vznikat nějaký první takový tendence, jak vstoupit do komunitní energetiky.
2: Vznikly vlastně tři na sebe navazující zákony, ten poslední zhruba před rokem nebo rokem a něco. Jak rozvinutá je komunitní energetika a sdílení elektřiny v Česku?
1: Když to porovnáme s jinýma evropskýma zeměma, tak vlastně u nás už je to hezky našlápnutý, jak ta legislativa, tak ta nám umožňuje spoustu právě už jako těch vznikajících energetických společenství, které na naší mapě jich je znázorněných přes 120. To je dost, když teď jsem byla na zahraniční konferenci, tak právě z toho byli všichni nadšení, že jako už tady máme přes 100 energetických komunit a že vlastně už se nám to tady rozjíždí.
2: Setkáváte se s tím, že lidé vědí, co to je sdílení elektřiny, komunitní energetika, anebo většina lidí ještě netuší, že taková možnost existuje a je potřeba to hodně vysvětlovat?
1: Já myslím, že spíš ta druhá varianta. Jsme tady v naší takový jako společenský bublině nadšenců a vlastně těch, kteří tomu rozumí a vidí zatím všechny ty možnosti a ty výhody, ale potom, když třeba jenom o tom mluvím s mojí rodinou, tak vůbec netuší, o co jde, a máme vlastně publikace od toho, jak nastavit energetické společenství až po to, jak začít sdílet, takže určitě to je něco, co bych doporučila, je to napsané jednoduše, aby to právě pochopili i lidi, kteří se v tom vůbec neorientují a mohli se zapojit.
2: Jaké jsou třeba tři největší výhody, které většinou zmiňujete?
1: Určitě zmiňujeme, že jsou možné úspory za tu elektřinu, i když to vlastně v současnosti není to hlavní. To hlavní bych řekla, že je vlastně ta možnost mít větší energetickou nezávislost a kontrolu nad tím, odkud energie pochází, jak se využívá. Hlavní vlastně ten cíl je využívat tu energii víc lokálně, spotřebovat ji lokálně, vyrábět ji víc lokálně, a to vlastně potom pomáhá snižovat závislost na dovozu energie nebo nestabilních cenách na trhu taky.
2: Jaké to má naopak nevýhody, když to srovnáme třeba s tím, že někdo zkrátka odebírá centrálně, zaplatí si jednoduše účet jednou za měsíc a nemusí vlastně na nic kolem toho myslet?
1: Ta nejistota v tom, protože furt je to nový téma, je to novinka, která vlastně tady furt se zkouší, jak nejlíp to nastavit, jak nejlíp nastavit business modely, aby to vlastně vycházelo těm energetickým společenstvím. Zároveň myslím si, že zatím hodně lidí vidí nějakou jako počáteční investici třeba do těch solárních panelů a je zatím poměrně dost práce v případě, že si chcete založit své vlastní energetické společenství. Věřím ale v to, že jakmile se to posune a ty cesty budou prošlapený, tak víc a víc lidí uvidí tu výhodu v tom a budou se chtít zapojit.
2: Je ta byrokracie kolem toho tou největší bariérou v současnosti?
1: Určitě je to ta byrokracie. Zároveň je důležitý říct, že teďkon v Česku, ale zároveň i v jiných zemích střední Evropy, tak vznikají takzvaný one-stop shopy, což budou poradit centra pro komunitní energetiku, zejména pro energetické společenství, který právě s tou byrokracií, ale i s legislativníma otázkama, s technickými otázkama a s socioekonomickými otázkama a ještě finančními otázkama, aby jim pomohli jim ulehčit tady tu práci, aby to bylo jednodušší, možná i víc srozumitelnější pro nový lidi, kteří se chtějí zapojit do komunitní energetiky.
2: Je z vašeho pohledu něco v legislativě, co by ještě se mělo pohnout, změnit, aby sdílení elektřiny, komunitní energetika v Česku byly přístupnější?
1: Ještě spoustu věcí, které se musí změnit, aby ještě to bylo více přístupnější pro ty energetické komunity. Teďkon vlastně nastal velký posun v energetické komunitě, kdy se vytvořil program Komuner, který nově umožňuje podporu investic energetických společenství do obnovitelných zdrojů nebo do bateriových úložišť, a vlastně tím se komunitní energetika může postupně posouvat od toho samotného sdílení víc směrem k budování vlastních lokálních obnovitelných zdrojů, což je velký pokrok. A právě si myslím, že to může pomoct tomu dohnání té naší legislativy. Česko vlastně teďkon legislativně je víceméně na úrovni právě Dánska, Španělska, Francie. Co nám ještě chybí, aby jsme byli celkově na úrovni tady těch jako vyspělejších zemí. Ta praktická část.
0: Slyšeli jste rozhovor se Sandrou Čumič, projektovou manažerkou Unie komunitní energetiky, a právě tomu, jak se v Česku po schválení nové legislativy rozvíjí sdílení elektřiny, jsme věnovali dnešní Zaostřeno. Tento pořad má svou sekci na webu plus.rozhlas.cz, kde tento díl najdete a můžete se k němu kdykoliv vrátit. Pod názvem Zaostřeno ho objevíte i v aplikaci Můj rozhlas nebo dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech Českého rozhlasu přeje Jan Kaliba.
3: Žárovky, aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vaše. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Milan Machovec byl významný český filozof, popularizátor tohoto oboru a jeden z iniciátorů marxisticko-křesťanského dialogu ve střední Evropě.
5: Narodil se v roce 1925 v Praze. Vystudoval klasickou filologii a filozofii na Univerzitě Karlově, kde v letech 1950 až 1970 přednášel. K této činnosti se pak mohl vrátit až v roce 1990 a občas tam přednášel až do své smrti.
4: V 60. letech byl spolu s Ernstem Blochem a Erichem Frommem jedním z iniciátorů dialogu mezi křesťany a marxisty. Jeho reformní pojetí marxismu bylo jednou z ideových inspirací pražského jara 1968.
5: V letech normalizace byl profesor Machovec propuštěn z univerzity. Živil se především jako varhaník a přestože byl pod policejním dozorem, stýkal se tehdy například s Egonem Bondym a podepsal chartu 77.
4: V 70. i 80. letech čelil hrozbě, že jeho dílo bude zabaveno a zničeno. Toho ovšem neodradilo a i nadále se účastnil bytových seminářů se studenty filozofie i s dalšími zájemci.
5: Po roce 1989 byl rehabilitován a v roce 2000 mu byl propůjčen řád Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho dílo pojí snaha o humanizaci světa. Originálně v něm spojil myšlenky Aristotela, křesťanství, Kanta i Marxe.
4: Nejlépe jsou tyto myšlenky shrnuty v jeho knize Ježíš pro moderního člověka, která je hojně překládána i do cizích jazyků. Profesor Milan Machovec zemřel v Praze 15. ledna 2003.
6: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
7: Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí. Americký ministr obrany Pete Hegseth při pietě v Normandii kritizoval evropskou migrační politiku. Tenistka Kateřina Siňáková bude na Roland Garros bojovat o svůj 11. grandslamový titul v deblu a bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 26 stupňů.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí, že stáhne výpovědi a bude pokračovat v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Tým ho odeslal Dagmar Havlové, která je spoluzakladatelkou knihovny. Ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
8: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
9: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihovny. knihovny.
10: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
9: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Radiožurnál.
7: Přesně 82 let od vylodění spojeneckých vojsk v Normandii přijel americký ministr obrany Pete Hexet na francouzské pobřeží uctít památku padlých. V projevu na americkém vojenském hřbitově v Colville-sur-Mer varoval, že evropské pláže jsou dnes ohrožené migrací.
11: European beaches are stormed by different dangerous ideologies.
12: Šéf Pentagonu prohlásil, že evropské pláže dnes dobývají jiné nebezpečné ideologie a jako příklad jmenoval lodě s migranty přijíždějící do Španělska, Itálie, Řecka a Bulharska. Označili za invazi a zeptal se, kdy s touto invazí evropská hlavní města něco udělají a že už prý podle něj může být i pozdě. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil v pražských Rýgrových sadech 100 let od svého vzniku. Na koncert pod širým nebem přišly tisíce lidí. Na programu byla hudba Dvořáka, Wagnera i Smetany.
13: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu. Jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky se rád poslechnu něco.
14: Vy jste vzali syna sebou?
13: Jasně, on to taky má rád.
14: Jak se ti to líbilo?
15: Moc.
16: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
15: Bylo to nádherný.
14: A co se ti líbilo nejvíc?
15: Asi ta Vltava.
16: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
17: Pro mě je to srdcová záležitost. Teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéfdirigenta.
16: Oslavy 100 let výročí rozhlasového orchestru budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
18: Sport. Ruská tenistka Andrejevová vyhrála Roland Garros, Polku Chvaliňskou porazila 6-3 a 6-2. Kateřinu Siniakovou čeká dnes dopoledne 14. grandslamové finále v deblu. O titul zabojuje v přímém přenosu Radiožurnálu Sport společně s Američankou Townsendovou, a to proti srbsko-kazašskému páru Kruničová Danilinovová. Pokračuje Siniaková.
19: No, tak máme jim co vracet, myslím si. Samozřejmě naše finále Indian Wells bylo na naší stranu, ale poslední dva Grand Slamy jsme s nima prohráli, takže rozhodně myslím si, že tam bude velký chtíč jim to vrátit i na tom Grand Slamu. Jinak samozřejmě těžký soupeřky, myslím si, že hrajou nejlepší tenis, co hráli, sedli si.
18: Hokejisté Vegas hostí ve finále zámořské NHL Carolinu za stavu 1-1 na zápasy. I díky brance a asistenci Tomáše Hertla vedli 4-0, ale soupeř dokázal vyrovnat na 4-4 a poslat duel do prodloužení. První prodloužení branku nenabídlo, zhruba za 10 minut začne druhé.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Překážka na D3 u Veselí nad Lužnicí a nehoda na silnici 16 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora se vyhněte překážce u Veselí nad Lužnicí. Na kilometru 105,5 máme hlášenou zvěř na vozovce. A na silnici 16 u Mladé Boleslavy směrem do Jičína zasahují záchranáři u Řepova. Havarovalo tam osobní auto a začalo hořet. Zpomaluje se, je to ale s opatrností průjezdné. A nehodu vyšetřují také u Jablonného v Podještědí. Na silnici 270 do Petrovic a Německa osobní auto srazilo srnu. I tam čekejte překážku na vozovce, na raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude polojasno až oblačno, přechodně zvětšená oblačnost a ojedinělé přehánky, teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách 17. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
20: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Je to jen pár not, ale chce to pořádnou odvahu a energii. Slavný tenisový turnaj Roland Garros má svou vlastní hymnu, kdy ji diváci zpívají. V Litvě oficiálně začalo léto, a to festivalem růžové polévky. Podává se studená a lidé ji milují tak, že se za ní někteří dokonce převlékají. Půlnoc, slunce vysoko nad obzorem a kolem lodi desítky ledových hor. V závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry uslyšíte reportáž z jednoho z nejdramatičtějších míst Arktidy, kde se každý den rodí nové plovoucí ledovce. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
3: Reportáže zahraničních zpravodajů.
22: Ve Francii tento víkend končí druhý Grand Slam.

0: Slamový turnaj tenisové sezóny, slavný Roland Garros. Neodmyslitelně k němu patří Antuka, klobouky Panamáky, svatoondřejský kříž a taky krátký popěvek, který diváci zpívají na tribunách během zápasů. Náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha zjišťoval přímo u kurtu, jak se tahle hymna zpívá.
1: Ústřední motiv celého turnaje. Bez něj by Roland Garros prostě nebylo Roland Garros. Gauthier přišel s kamarády a vysvětluje mi, jak se tahle hymna zpívá.
2: Zpívá se vždycky po krásných výměnách a před servisem, aby se podpořili hráči a vlastně i všichni navzájem na tribunách.
1: Ono se to nezdá, ale zaspívat tenhle popěvek chce dost odvahy, jen si to představte. Sedíte na kompletně vyprodaném hlavním kurtu Philippa Chatriera, teď už je vlastně ticho před další výměnou a do tohohle ticha, těsně před další výměnou, vy máte spustit po a doufat, že se ostatní, to znamená celé to publikum, ozve s tou reakcí ole. Ne vždycky se to vydaří, jak člověk míní. A přesně tohle se stalo Francouzi Solalovi, který vyrazil na zápas Němce Zvereva proti Španělovi Chodarovi.
3: Dopadlo to tak, že po tom, co jsem zaspíval svou část popěvku, tak nikdo nezareagoval. Prostě ticho jako v katedrále. Bylo to ponižující. Ani nejlepší kamarádi se neozvali. Dokonce mi lidi kolem říkali, abych už byl sticha. Ještě štěstí, že se tomu umíme zasmát, jinak by to byla tragédie.
1: Na tuhle historku budou Solalově partě hodně dlouho vzpomínat. Už teď ji bravorně umí převyprávět Clovis a připojují se i další kamarádi z party.
4: Je to otázka charisma a pak taky čím víc zakřičíš, tím větší je šance, že sklidíš silnou reakci. Přesně tak to na tribuně bylo předtím. Všichni normálně zpívali a lidi zareagovali. Olé. Pak se ale ozval náš kamarád Solal a nic. Kurt nikdy nebyl tak potichu. Zkusil to podruhé, ale se stejným výsledkem. Cítil jsem se za něj trapně. Nic podobného jsem v životě nezažil.
1: Po tomhle příběhu je otázku, jestli cílem popěvku je opravdu podpořit tenisty, nebo jde spíš o projev ega, jak naznačuje Manon, která pracuje na tribuně kurtu Suzanne Lenglenové.
5: Většinou takhle pokřikují mladí kluci a pak se ozývá celý stadion. Slýcháváme to tady opravdu často. Občas to rozhodčí naštve, když je toho moc.
1: Abychom byli úplně féroví, popěvek nespívají jen diváci, ale občas i samotní sportovci. Minulý rok si na Roland Garros místní hymnu zaspíval i španělský šampion Carlos Alcaraz. A není divu, popěvek je to opravdu chytlavý. Pochází ze skladby s názvem Ener Mundo, neboli Na konci světa z roku 1934. Autorem je španělský skladatel Juan Quintero Muñoz a jde o paso doble oblíbené ve Španělsku a Latinské Americe, hlavně při bíčích zápasech. Takže na Roland Garros můžete jít na koridu i na tenis v jednom. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Na poloostrově Dars na severu Německa stojí nenápadný kostelík. Říká se mu námořnický, protože dřív místo majáku ukazovalo lodím cestu do přístavu. Evangelickému kostelu, postavenému za švédské nadvlády, je letos 300 let a oslavy jeho kulatého výročí nedávno doprovázelo také rozloučení s jedním velkým jménem světa výtvarného umění. A náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín byl u toho.
6: Podívat se na originál Georga Baselice v kostele, to bylo působivé, něco takového prý člověk často nevidí, říká Sven z Magdeburku. Ale ne, že by vážil cestu na sever do obce Prérov jen proto, aby se podíval na obraz slavného umělce. Jsou letnice a na Baltu tráví volno spousta Němců.
4: Ano, včera jsem byl ve vodě. 12 nebo 13 stupňů říkali, že má. Ale bylo vedro, takže to bylo příjemné. Žádný zázrak, ale šlo to.
7: Hat noch nicht so viel Spaß gemacht, aber es ging einigermaßen.
6: Na prázdniny a moře v Prérově měl vzpomínky i Georg Bazelic, světoznámý malíř, který na konci dubna zemřel ve věku 88 let. Jezdil jsem s rodiči pod stan. To bylo ještě dlouho předtím, než ho po dvou semestrech vyloučili z akademie ve východním Berlíně a on odešel studovat na západ.
8: In den 90er Jahren, also 1996, hat seine Familie malerisch aufgearbeitet.
9: Když potom v 90. letech maloval rodinu a všechny její členy, tak si jako předlohu pro obraz svého otce vybral fotografii, která vznikla právě tady na pláži v Prerově.
8: Ein Foto seines Vaters genommen am Strand in Prero.
6: Říká Susan Knolová, předsedkyně spolku na podporu kostela. Výsledný Bazelicův obraz, nazvaný Můj otec vidí anděla, je v něm teď vystavený na 3 dny. Pestrobarevné plátno, rozměrné tak, že by v rámu ani neprošlo vraty kostela, visí u oltáře, na místě vyhrazeném o Vánocích stromečku. Anděl i otec jsou na něm po Bazelicově zvyku hlavou dolů, jak upozorňuje další členka spolku Hildegarda Höchfeld-Kalterová.
10: Ich fand's immer befremdlich, dass irgendwann angefangen hat die Bilder auf den Kopf zu stellen.
11: Vždycky mě to zaráželo, ale pak jsem si uvědomila, že když se jdu třeba projít tady na pláž, tak tam jsou přece taky lidé různě poskládaní. Není to tak, že bychom vždycky stáli přímo naproti sobě.
10: Ist eigentlich der Mensch steht ja nicht immer so gegenüber, wie wir uns jetzt gegenüberstehen.
6: Idea spolku byla půjčit si ke 30. výročí kostela plátno a k tomu pozvat i jeho renomovaného autora.
8: Und ließ mir ausrichten, dass das aus gesundheitlichen Gründen nicht ermöglichen kann.
9: Bazelec nakonec vzkázal, že to ze zdravotních důvodů nepůjde, ale vím, že se o projekt zajímal. Den před smrtí se ptal svého spolupracovníka, který je tady, jestli má v plánu jet. Tak to pak uvidíte, jak je tam krásně, říkal mu.
8: Und dann hat Bazelec zu ihm gesagt, Sie werden feststellen, wie schön es dort ist.
6: Na obraz Georga Bazelice Můj otec vidí anděla se nakonec během 3 dnů přišli podívat do námořnického kostela v Prérově tisíce lidí. Většina z nich chodila přes den, kdy občas přestávalo být u kostela k hnutí, ale další přišli třeba v noci, aby si prohlídku kostela i obrazu užili v klidnější atmosféře, anebo za rozbřesku. Tehdy jim k tomu dobrovolníci ze spolku na podporu kostela připravili i snídani.
0: Autora předchozí reportáže našeho zpravodaje v Německu Tomáše Havlína ještě vítám ve vysílání. Tome, já ti přeji hezký den.
12: Dobrý den.
0: Jak náročné vlastně bylo dostat obraz Georga Bazelice do venkovského kostela?
12: No, náročné to bylo a je to vlastně jeden ze způsobů, jak se celý ten příběh o Bazelicově obrazu ve venkovském kostele dá vyprávět, čili takový příběh o tom, jak se plátno v hodnotě několika milionů eur dostane do toho venkovského kostela. Susan Knolová, to je ta předsedkyně spolku na podporu kostela, která v reportáži vystupuje, mi řekla, že spolupracovníci Georga Bazelice, když je kontaktovala s tím, že by ráda ke 30. výročí kostela vystavila Bazelicovo plátno v kostele, tak když jim to řekla, tak na to reagovali s takovým pousmáním. No a pak se samozřejmě ukázalo, co všechno je potřeba splnit, aby se něco takového mohlo stát, že se musí samozřejmě zaplatit pojištění, pak, že je náročný transport takového uměleckého díla, taky, že se mu musí zařídit bezpečnostní služba 24 hodin denně, která není jenom nějaká bezpečnostní služba, ale je to služba specializovaná na ostrahu uměleckých děl. Takže byly kolem toho i nějaké pochybnosti na straně toho spolku na podporu kostela. Podařilo se to, jak jsme slyšeli, ale myslím si, že z velké části i díky tomu, že spousta zainteresovaných aktérů spolku vyšla vstříc a třeba snížila ceny anebo možná nějakým způsobem upravila ty podmínky.
0: Za tím vším stojí, jak už jsi zmínil, ten dobrovolnický spolek. Co to je za skupinu?
12: Susan Knolová se do jeho čela dostala před několika lety na žádost pastora, který v tom kostele slouží mše, a vlastně se jí od té doby podařilo ten spolek docela rozhojnit a vybudovat. Roční příspěvky sice zůstaly stejné, to je asi 25 eur, ale enormně vzrostl počet členů na dnešních asi 500. takže ten spolek je v tuto chvíli docela velký, vlastně jsem a daří se mu, takže mohl v minulých letech například zrestaurovat náhrobní kameny námořníků, které jsou v takovém háječku kolem toho kostela, jsou to velmi pěkné náhrobní kameny, na kterých jsou vytesané třeba i lodi, nejdřív jak vyplouvají na moře a potom jak naopak troskotají, což je taková alegorie života a smrti.
0: Georg Baselitz byl významný malíř a sochař, zemřel letos v dubnu ve věku 88 let. Můžeš nám ho trochu přiblížit?
12: Pocházel z východního Německa a vlastně Baselitz jeho pseudonym a připomíná to obec Deutsch Baselitz nedaleko Drážďan, kde se narodil. A on tedy potom začal studovat umění ve východním Německu, ale jak v té reportáži zaznělo, tak byl asi po dvou semestrech vyhozen pro politickou nezralost a odešel na západ, tedy ještě legálně, to bylo ještě předtím, než vlastně byla postavená berlínská zeď. Ale i na tom západě rebeloval, bořil kánony, to byla 60. léta, říká se, že tehdy v Německu vlastně ještě po druhé světové válce to byl takový první závan vzmachu prosperity, co se týče výtvarného umění, tak tam začala dominovat abstrakce. No a Baselitz ten do toho přišel s takovými pokřivenými figurami neoexpresionistickými, které navazovaly na tradice takového německého malířství v 20. 30. letech, které nacisti vůbec rádi neměli. Takže on pořád tak jako popichoval, provokoval, později tím, že začal tedy ty svoje motivy, obrazy stavět vzhůru nohama, což byla taková jeho značka a nějakým způsobem to zapůsobilo, dobilo mu to vyhlas, určitě byl oceňovaný i pro svoji všestrannost, protože kromě toho, že maloval, tak byl třeba zručný sochař. Měl výstavu v Praze, posledního velká výstava v Praze, myslím, že byla v roce 2009 v Rudolfínu.
0: To byl náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Já ti díky za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
12: Děkuji, hezký den.
13: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Chlodník nebo šaltibarščí. Jde o jednu a tu samou růžovou polévku, připravenou z kefíru a červené řepy. Za poklad své národní kuchyně ji ale považují, jak už názvy napovídají, jak Poláci, tak Litevci. To druzí zmínění dokonce pořádají každý rok festival. Pro mnohé je taky vstupem do léta. A naše zpravodajka Kateřina Havlíková nás teď zve do Vilniusu na ochutnávku této růžové polévky.
14: Tady v Litvě je šaltibarči symbolem léta. Je to letní polévka, protože ingredience do ní v tu dobu rostou v našich zahradách. Ale protože ji máme tak moc rádi, občas na ní narazíte i v zimě.
15: Říká Asta, mladá Litevka, která na festival dorazila i se svým mužem a malou dcerou. Ti už se usadili do plážových lehátek i s miskou polévky. Kolik jí prý za léto sní, nevědí, ale hodně.
16: Je to velmi tradiční součást naší kuchyně. V létě ji jíme vážně hodně, protože tím, že se podává studená, tak je velmi osvěžující.
15: Přidává se Osvoldas, který dorazil se svou přítelkyní. Takže růžová polévka je studená. No a co do ní patří?
16: No, ono existuje několik variací, ale asi vždy je tam kefír, mladá červená řepa a její nať a kopr je velmi důležitý. Také okurky, jarní cibulka, sůl, pepř. Pak lidé dodávají i další věci, ale tohle je základ.
15: Velmi často je podávaná s vařeným vejcem nebo s pečenou bramborou. Právě s pečenou bramborou ji podávají i ve stáncích tady, na nábřeží řeky Neris. Kolik jí tu za festivalový víkend sní, nikdo nedokáže říct. K festivalu ale patří také soutěž v tom, kdo dokáže sníst 2 litry této polévky v nejkratším čase. Možná by to vyhrála Andrewova žena, která prý v létě pije šaltibaršť místo vody. Drobná blondýnka se ale do soutěže letos nepřihlásila. Soutěží tu ale také číšníci, a sice v běhu po nábřeží s podnosem a plným talířem, ale i samotní návštěvníci ve výběru kostýmu. Před chvílí po nábřeží proběhlo vejce. Je tu třeba Kristina, která má na hlavě fascinátor připomínající volské oko ozdobené koprem. Robertas, který vypadá jak římský válečník, jen v růžové. nebo blištivá meda.
17: Jsem Litevka, ale žiju v Chicagu. Přijela jsem jen na festival. Měla jsem nápad na kostým a řekla jsem si, že ho ušiju.
15: Meda žije ve Spojených státech 10 let. Vystudovala tam, dnes pracuje jako softwarová inženýrka. A tvorba kostýmů je její koníček.
17: Hned jak jsem dostala ten nápad, koupila jsem letenky, abych neměla výmluvy, proč to nejde. Párkrát v životě jsem se pobrindala šaltybarštěm, tak jsem si říkala, jaké by to bylo dát si rovnou sprchu růžové polévky. A tada, tady jsem.
15: Na hlavě má blištivý klobouk v podobě převrácené misky, ze které po ní stéká polévka z řepy a kefíru. Občas má někde kus okurky nebo vajíčka. Vše je samozřejmě dekorace, tedy kromě plastové misky v její ruce, ze které jí už skutečnou polévku, a usmívá se u toho.
17: Je to tak strašně dobré a pro mě je ta polévka navíc spojená s domovem, zvlášť jak žiju v zahraničí. Připomíná mi rodiče, bratra, celou mou rodinu. Takže i když je ta polévka studená, mě hřeje u srdce.
15: Jenže kromě šaltibaršču existuje také chlodník. Ano, je to ta samá polévka, jenom ji za svou považují Poláci.
17: Tohle nebudu komentovat, mám na to velmi silný názor, ale nechci nikoho urazit.
15: Směje se Meda. Aspoň kousek něčeho růžového nebo nafialovělého tu má na sobě každý. Někdo tričko, někdo klobouk a někdo si obarvil aspoň vousy. Z Vilniusu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Schweizerhaus patří mezi nejslavnější podniky rakouské metropole. Generace Vídeňanů tam chodí na pivo, pečené koleno nebo jen tak posedí pod kaštany. Málo kdo ale ví, že jeho historie je úzce spojená s Českem. Rodina Kolariků, která podnik provozuje už několik generací, je původem z jižních Čech. A jak říká naše zpravodajka Bára Vránová, právě odtud pochází i pivo, které se ve Schweizerhausu čepuje už celé století.
18: V zahrádce Schweizerhausu teče budějovické pivo proudem, a to myslím naprosto doslova, protože vrchní u výčepu ani na vteřinu nezavírá kohout. On bleskově plní jednu sklenici za druhou, ovšem ne doplna, ty půl litry ještě pokračují po dlouhém stole k jeho kolegovi, který je u druhé pípy doplní a přidá jim ještě vrstvu pěny navrch, takzvanou čepici. A takto toto díky rodině Kolariků chodí už 100 let.
19: Já jsem Lidie Kolaříková. Němčiny jako ve Vídni Lidia Kolarik a jsem dcera pana Karla Kolaříka, který 1926 poprvé to budějovické pivo dovezl do Vídně.
18: Schweizerhaus je v rodině paní Lidie už od roku 1920. Tehdy ho její tatínek převzal jako schátralý prázdný podnik, na kterém se podepsala první světová válka. Tehdy mu přitom bylo teprve 19 let. Původně tu točili plzeňské, ale když přišel za pivovarem žádat o úvěr na rozšíření podnikání, dostal košem. A Vídeňané se navíc tou dobou začali ohlížet po méně hořkých pivech. No a tak začal Karel Kolařík hledat náhradu. Našel ji i díky zemědělské výstavě v Českých Budějovicích, kam zamířil se svým otcem.
19: A každý pil dost piv a platil to na chodbě od toho číšníka sám, protože já se nechtěl ukázat tatínkovi, nebo dědeček, právě, aby kolik pili. A oni měli takovou lesvěsou společnost přitom, tak se jim to chutnalo. Příští den oni tam přespali, neměli bolení hlavy. A tak říkali, co jsme to za pivo pili? A to je samozřejmě budějovické.
18: Od té doby se ve Schweizerhausu jiné pivo už neprodávalo. Hospoda přitom zažila i hodně krušných chvil. Po druhé světové válce dokonce začínala prakticky od nuly. Místo bylo zpustošené a Karel Kolařík s manželkou chvíli čepovali pivo i v jedné z vyřazených kabin Riesenrádu, tedy vídeňského obřího kola, které je dnes oblíbenou atrakcí v Prátru.
19: Můj tatínek, to bylo jedno, jaké politické, nebo co se dělo, taky byla pak inflace a pak i ta válka, ale vždycky byl věrný a tomu budějovickému pivu.
18: Dnes je Schweizerhaus největším odběratelem budějovického budvaru na světě. A to i navzdory tomu, že má jenom sezónní provoz, jak upozorňuje ředitel pivovaru Petr Dvořák.
20: Schweizerhaus je náš největší zákazník globálně, zároveň nejstarší a největší zákazník, kterého máme.
18: O tom, že bude spolupráce pokračovat i dál, Dvořák nepochybuje.
20: Je těžké si představit Schweizerhaus bez budvaru a zrovna tak je by už dneska těžké tím, že jsme spolu 100 let, představit si budvar bez Schweizerhausu.
18: Lidia Kolarík s rodinou k tomu dodává jen jedno.
19: Jsme rádi, že máme to budějovické, musí to zůstat v českých rukách.
18: No a podle tempa, v jakém číšníci mění prázdné sklenice za ty kvality krásně orosené s pěnou se to tady ve Schweizerhausu jenom tak nezmění. Z Vídně Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Křišťálově čisté moře, na kterém se za půlnočního slunce pohupují veliké ledovcové hory i menší kry. Takovýto dramatický výjev můžete v těchto dnech a nocích sledovat ve fjordu u grónského města Ilulissat. Tamní Jakobsonův ledovec patří mezi nejrychlejší a nejaktivnější ledovce na světě. A pro návštěvníky je to jedno z nejikoničtějších míst v celém Grónsku. Na místě, asi 250 kilometrů severně od polárního kruhu, natáčela naše zpravodajka Zdeňka Trachtová.
2: Naše vyhlídková loď se pohupuje v ústí Jakobsenova fjordu a všude kolem plavou kusy ledu. Některé obrovské, tyčí se i 15-20 metrů nad hladinou, ale pak taky menší ledové kry, které se postupně drolí a vytvářejí ledovou tříšť, která štvíchá o spodek lodi.
4: Když jsme byli děti, tak tyhle veliké plovoucí ledovce byly ještě větší a širší.
2: Kapitán lodi Patrick tu prý mezi ledovými kramy vyrostl.
4: Tenhle je velmi hladký a tamten ledovec, který jsme právě minuli, je hrbolatý. Znamená to, že tenhle hladký se převrátil, byl původně pod vodou. A tento byl naopak na vrchní části ledovcového masivu. S tátou jsme před časem v těchto místech byli rybařit a byli jsme dost blízko velikého ledovce a ten se najednou rozlomil těsně vedle nás. Jsou krásné, ale taky mohou být dost nebezpečné.
2: Blíží se půlnoc, ale světlo je jako za pravého poledne. Je totiž polární den, slunce dnes vůbec nezapadne.
4: Předevčírem jsme tu byli s kamarády a skákali jsme do vody. Otužujeme se. Pracujeme na vodě. Naše tělo na to musí být připravené pro případ, že by se stala nějaká nehoda. Voda teď v květnu má nějakých 4-5 stupňů.
2: Teď v půlce května turistická sezóna ještě vůbec nezačala. Jsem tedy na lodi s kapitánem jediná uprostřed toho ledového království o půlnoci za polárního dne, takže opravdu unikátní zážitek. Tak a teď mě čeká nejdobrodružnější část výpravy. Z lodi se chystám skočit na ledovou kru. Museli jsme pečlivě vybrat takovou, která je dostatečně plochá a silná, tak aby mě unesla a zároveň to bylo bezpečné. Tak, jsem tu a driftuju. It looks stable.
4: Odsud k samotnému ledovci je to 75 kilometrů a tenhle fjord je v některých místech 10 kilometrů široký a někde i kilometr hluboký.
2: Jakobsonův ledovec je jedním z největších a nejrychlejších na světě.
4: Velké kusy ledovce se odlamují a cestují zhruba 9 až 15 měsíců sem do ústí fjordu Ilulissat. Tady je hloubka jenom asi 200 až 300 metrů a obrovské kusy ledovce se tu obvykle zaseknou, lámou se na menší kusy a tají.
2: Odsud rozlámané ledovce putují dál do oceánu, respektive do obrovské zátoky Disko na západě Grónska. Z Ilulissatu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
13: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
21: Šest hodin a 30 minut. Tereza Tomášková má zprávy.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Londýně sejde s lídry Německa, Francie a Británie. Podle Elizejského paláce budou jednat o podpoře Ukrajiny. Setkání přichází krátce po tom, co Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. V něm ho vyzval k ukončení války a mírovým jednáním. Putin nabídku odmítl. Řekl, že v případném setkání nevidí smysl. Armáda za prvních 5 měsíců letošního roku nabrala asi 1400 vojáků. Cíl má 1800 za rok. Získat by chtěla taky 450 členů aktivních záloh. Na dnech pozemních sil Bahna v Brdech to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Česko podle něj potřebuje počty armádních sil zvyšovat kvůli aktuálnímu dění ve světě. V 88 letech zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století. Nejdřív jako sportovní redaktor, v roce 1968 komentoval politické dění během Pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Po sametové revoluci se Karel Tejkal vrátil, dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Sport. Hokejista Tomáš Hertl dal ve finále NHL gól a na další přihrál. I díky tomu Vegas zvítězilo nad Carolinou 5-4 v prodloužení a v sérii hrané na 4 výhry vede 2-1. Hertlův spoluhráč Kanaďan Marner dal nejrychlejší hattrick v historii finále Stanley Cupu. Ruská tenistka Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Chvaliňskou 6-3 a 6-2.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Překážka na D8 za Novou Vsí a nehoda u Mladé Boleslavy. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem a opatrně za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 22. kilometru stojí osobní auto kvůli defektu na pneumatice. Na dálnici D55 je omezený provoz mezi Hulínem a Otrokovicemi. Mezi 17. a 24. kilometrem se v každém směru projíždí pouze jedním pruhem. Komplikace tam potrvají ještě 2 týdny. A u Mladé Boleslavy dejte pozor na silnici 16 do Jičína. U Řepova havarovalo osobní auto a začalo hořet. Na místě ještě zasahují záchranáři. Průjezd v místě je omezený a projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
23: A to si pro dnešní den a taky začátek nového týdne připravilo docela příjemný kompromis. Dnešní den místy ještě nabídne přeháňky a výjimečně taky bouřky. Zítra už to bude výrazně letnější a teploty se všude dostanou téměř k 28 stupňům Celsia. Ale zpátky k dnešku. Teď je polujasno až oblačno, takhle to taky zůstane přes den. Zpočátku ještě při přechodně zvětšené oblačnosti počítejte ojediněle s přeháňkami. Na východě republiky tam bude přechodně až zataženo a můžou se přidat i bouřky. Ale později odpoledne budou srážky ustávat, oblačnost se protrhá a teploty dnes vystoupí k 21 až 26 stupňům. Na jihu Moravy naměříte až 28 a na horách to bude většinou kolem 17. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
24: Proměna Ukrajiny z žáka na učitele evropské obrany, Brusel a střet zájmů premiéra Babiše, či letošní index svobody tisku a Česko. Nejenom tato témata rozebrou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
5: Názory a argumenty.
24: Vývoj v posledních měsících ukazuje zásadní obrat v tom, jak Evropa přemýšlí o obraně kontinentu. Doba, kdy byla Ukrajina brána jen jako pasivní příjemce západní solidarity a vojenské pomoci, skončila. Dnes je Ukrajina vnímána jako poskytovatel evropské bezpečnosti a technologická laboratoř pro modernizaci evropských armád, všímá si analytik think tanku Globsec Filip Nerad.
25: Tento posun je nejvíce patrný v oblasti protidronové ochrany a elektronického boje.
1: Zatímco evropské armády stále operují s těžkopádnými akvizičními procesy, kde schválení nové technologie trvá roky, ukrajinský inovační cyklus se zkrátil na dny, maximálně týdny. Dron se na frontě otestuje, softwarově upraví proti ruskému rušení a rychle jde do masové výroby v nové verzi. Ukrajina je dnes v integraci umělé inteligence do bezpilotních systémů a v budování protidronové ochrany o světelné roky napřed před evropskými státy. Pokud chce Evropa pomýšlet na efektivní obranu vlastního nebe, musí zahodit skripta z minulého století a adaptovat ukrajinskou flexibilitu. Nedávný incident s ruským dronem v Rumunsku to ukázal v plné nahotě. Ukrajinský obranný průmysl raketově vyrostl z 1 miliardy dolarů na začátku ruské invaze a dnes produkuje neuvěřitelných 10 milionů dronů ročně. Z napadené bránící se země se za tu dobu stal technologický lídr hodný následování. Současně se ukazuje, že klíčovou otázkou evropské obrany se stávají ekonomické a průmyslové kapacity. Evropské obranné výdaje sice loni dosáhly rekordních 370 miliard eur, což je meziroční nárůst o pětinu, ale výrobní linky a roztříštěné nákupy nestíhají. Průměrná dodací lhůta zbraní stoupla na více než 5 let a u protitankových systémů dokonce na 7 let. Aby Evropa dokázala konkurovat masivní válečné mašinérii Ruska nebo technologické dominanci Číny, potřebuje do obrany ve velkém zapojit soukromý kapitál. Státní pokladny západních vlád jsou vyčerpané a samotné navyšování rozpočtů na 2, 3 a více procent HDP stačit nejspíš nebude. Bez privátního kapitálu a zapojení komerčních technologických gigantů do obranného ekosystému Evropa ztratí krok. Pokud nedokáže vytvořit podmínky proto, aby banky a investiční fondy mohly financovat obranné technologie, zůstane skanzenem, který sice umí skvěle regulovat, ale nedokáže se bránit. Že nová evropská bezpečnostní architektura už nemůže stát na starých základech, potvrdili i debaty na nedávném pražském Globsec fóru. A jasně demonstrovali, že Ukrajina v ní už nefiguruje jako prosebník o pomoc stojící někde u dveří, ale jako jeden z důležitých pilířů. Evropa začíná chápat, že podpora ukrajinského obranného sektoru a rychlé osvojení si ukrajinského technologického know-how není charita, ale pragmatické řešení, které jí do budoucna pomůže zachránit si vlastní kůži. Na kontinentu jsou totiž jen 2 státy schopné produkovat 10 milionů dronů ročně. Jeden představuje pro Evropu bezpečnostní hrozbu a ten druhý je teď brání.
24: Uzavřel Filip Nerad. Tento týden také nastal obrat v dlouhodobě napjatých vztazích Ukrajiny s Maďarskem. Obě země se dohodly na rozšíření práv maďarské menšiny na Ukrajině a v brzké době by se i mohl setkat nový maďarský premiér Péter Maďar s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Maďar dosáhl v Zakarpatsku svého a přestal blokovat Ukrajinu v Evropské unii, shrnuje evropský editor deníku Luboš Palata.
7: 10 let trvající spor mezi Maďarskem a Ukrajinou o menšinová práva 100-tisícové maďarské menšiny v ukrajinském Zakarpatsku skončil. Novému maďarskému premiérovi Péteru Maďarovi k tomu stačily 3 týdny vyjednávání, aby se mohl pochlubit tím, že dosáhl splnění maďarských požadavků. Tedy něčeho, co se jeho předchůdci Viktoru Orbánovi nepovedlo předchozích 10 let. K dohodě jsou ale potřeba vždy 2. Administrativa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského si uvědomila, že pro dohodu s Maďarskem se otevřelo to známé okno příležitostí a že lepšího partnera v Budapešti, než je Péter Maďar, mít Kyjev prostě nebude. Na misce vah vůči plným menšinovým právům pro 100 000 Maďarů, kde si také československém Zakarpatsku, bylo na ukrajinské straně příliš mnoho. Jak výrazné zkomplikování financování vojenské pomoci Ukrajině z prostředků Evropské unie, tak především maďarské veto na zahájení vstupních rozhovorů EU s Ukrajinou a dokonce i půjčka 90 miliard euro Ukrajině od Evropské unie. Všechny tyto věci v posledních měsících zablokoval Viktor Orbán pod různými záminkami. Ale hlavním oficiálním důvodem bylo údajné porušování menšinových práv ukrajinských Maďarů v Zakarpatí. Nebyl to žádný naschvál vůči Maďarům, ale vedlejší krok ukrajinizace Ukrajiny jako státu, jež byla reakcí na ruskou okupaci Krymu a separatismus na Donbase, po níž navíc přišla neomezená vojenská agrese Ruska. Opatření nebyla rozhodně namířena vůči zakarpatským Maďarům, ale ti se s tím, tak říkajíc, nedobrovolně svezli. Vůči Ukrajině nezrovna přátelská politika předchozího maďarského premiéra Viktora Orbána, který se mnohem častěji potkával s ruským vůdcem Vladimirem Putinem než ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, byla dalším důvodem, proč dohoda nebyla dlouhé roky možná. Zatímco na úrovni Evropské unie se po odblokování maďarských vetovacích kroků vše bleskově rozběhlo, na dvoustranné úrovni bude třeba ještě hodně práce, hodně snahy a také hodně času. Já sám jsem byl při svém nedávném pobytu v Maďarsku překvapen, jak negativní postoj k Ukrajině Maďaři mají. A také tím, že se nejednalo zdaleka jen o voliče bývalého premiéra Viktora Orbána. Orbán se právě důrazem na ukrajinské nebezpečí snažil zvrátit výsledek nedávných voleb na svoji stranu. To se mu nepovedlo i díky tomu, že ani Péter Maďar se o Ukrajině a Ukrajincích nevyjadřoval nijak vstřícně. Jak je ale vidět v rovině pragmatického kompromisu, dosáhl z hlediska Maďarů téměř bleskově zásadního úspěchu. Kompromisu, který je dobrý pro Maďarsko, a Ukrajina s ním, tak říkajíc, dokáže žít. Což je pro Budapešť, Kyjev i pro Evropu nakonec dobrá zpráva.
24: Slyšeli jste komentář evropského editora deníku Luboše Palaty. Pojďme na domácí scénu. Premiér Andrej Babiš v novém boji s Bruselem o agrofertí dotace může ztratit poslední zábrany, varuje publicista Jiří Leština.
6: Vítejte v roce 2018. Stejně jako tehdy se nyní Evropská komise pouští do zkoumání střetu zájmů Andreje Babiše. A zřejmě po předchozích zkušenostech už rovnou uvalila předběžné dotační embargo na Agrofert. Stojí za to připomenout, že první Babišův pokus skrýt obrovitý střet zájmů vložením Agrofertu do dvou svěřenských fondů skončil pro něj debaklem. Analytikům Evropské komise nedalo příliš námahy odhalit, že premiér měl fondy dál plně pod kontrolou, když mohl jmenovat i odvolávat jejich správce, ale také inkasovat veškeré zisky a dividendy. Z této blamáže se poučili právníci, kteří teď pro Andreje Babiše připravovali odstavení Agrofertu do nového svěřenského fondu. Jeho struktura a vazby skutečně vykazují požadovanou míru nezávislosti zakladatele, správce i protektora fondu, včetně odříznutí premiéra od zisku a benefitů, což v zásadě vyhovuje požadavkům českého zákona o střetu zájmů. Zároveň ale vyšlo najevo, že režim nezávislé správy najatých profesionálů má skončit poté, co Babiš opustí vládu. Fond pak přechází pod správu trojice Babišových dětí, které mohou otce vrátit do hry třeba tím, že z něj udělají správce fondu a tím i Agrofertu. Premiér tak zůstává bytostně zainteresován na přísunu stovek milionů dotací z Bruselu, jež mohou přispívat ke znásobení bohatství Agrofertu, z něhož bude profitovat jeho nejbližší rodina. Což je ale ve zřejmém rozporu s článkem 61 finančního nařízení Evropské unie, podle něhož ke střetu zájmů dochází mimo jiné z rodinných důvodů a z důvodů citových vazeb. Zcela reálně tak hrozí, že Evropská komise potvrdí předběžné moratorium na dotace firmám spjatým s Andrejem Babišem. Nic jiného jí ani nezbývá, pokud se chce vyhnout obvinění, že posílá peníze evropských daňových poplatníků na zvlášť pochybné účely. Už ale když před lety Evropská komise prověřovala Babišův střet zájmů, ztratil Babiš sebekontrolu. Představitelům opozice nebo nevládních organizací, kteří nasvěcovali jeho střet zájmů, spílal do udavačů a vlastizrádců, mluvil o diktatuře Bruselu. Tehdy ovšem premiér vládl se sociálními demokraty, kteří sice mlčeli k jeho střetu zájmů, ale zejména europoslanci za ČSSD kritizovali jeho pokleslou taktiku vydávat osobní problém s Evropskou komisí za bruselský útok na český stát. Nyní Babiš vládne se SPD, jež má v programu vystoupení z EU a s motoristy spatřujícími v unijních orgánech zhoubné ohrožení národní suverenity. Takoví spojenci určitě nebudou premiéra mírnit, ale spíš roztleskávat, aby ve střetu s Bruselem odhodil poslední zábrany. Další střet Andreje Babiše s Bruselem tak může mít mnohem dramatičtější dopady na postavení Česka v EU i politickou situaci v zemi než ten před 8 lety. Nelze ani vyloučit, že by se Andrej Babiš mohl v boji o svůj miliardový dotační biznis uchýlit po vzoru Viktora Orbána až k vydírání Evropské unie tam, kde je nutný jednotný souhlas členských států. Na domácím poli pak premiér ještě přitvrdí v utahování šroubů nad demokratickými a občanskými institucemi, které dál sledují a podrobně rozebírají jeho konflikt zájmů. A to všechno bez ohledu na to, kam to nakonec dopracoval Babišem dodnes velebený budapešťský autokrat.
24: Říká publicista Jiří Leština. Organizace Reportéři bez hranic zveřejnila svůj letošní index svobody tisku. Česká republika v něm klesla z 10. na 11. místo. Pokračuje publicista Martin Fendrich.
8: Hodnocení zní takto, cituji. Svoboda tisku v Česku je zajištěna relativní bezpečností novinářů, nezávislostí veřejnoprávních médií a rozmanitým mediálním trhem. Zůstává

0: Data z úrovni demokracie v jednotlivých zemích. Kde není svobodný tisk, tam není demokracie, tam chybí svoboda, na kterou jsme si už zvykli a na kterou si tak potrpíme. Že nejde zdaleka jen o Česko, to ukazuje globální analýza indexu svobody tisku. Poprvé v jeho historii spadá více než polovina zemí světa do kategorie obtížných nebo velmi závažných problémů se svobodou tisku. Průměrné skóre všech 180 zemí je nejnižší za posledních 25 let. Od roku 2001 narušují právo na informace právní restrikce. Žurnalistika je celosvětově stále více kriminalizována, pronásledována. Spojené státy, země, kterou jsme dříve vnímali jako ostrov svobody tisku, jako prostor, kde jsou občané ochotni se za svobodu tisku porvat, klesly v indexu o 7 příček na 64. místo a zažívají výrazný a dlouhodobý pokles svobody tisku, přičemž návrat Donalda Trumpa do prezidentského úřadu situaci značně zhoršuje. V roce 2002 žilo 20% světové populace v zemi, kde byl stav svobody tisku klasifikován jako dobrý. O 24 let později žije v zemi, která spadá do této kategorie, méně než 1% světové populace. To nepochybně ukazuje něco vážného. Svět couvá. Odvrací se nejen od svobody tisku, ale od svobody obecně. Kromě Spojených států nás bude extrémně zajímat Rusko a Ukrajina. Rusko kleslo ze 171. místa na 172. místo ze 180. Cituji stručnou analýzu indexu. Od rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 byla téměř všechna nezávislá média zakázána, blokována anebo prohlášena za zahraniční agenty či nežádoucí organizace. Všechna ostatní média podléhají vojenské cenzuře. Reportéři bez hranic kladou otázku i nám, Čechům, jak dlouho ještě budeme tolerovat dušení žurnalistiky, systematické maření zpravodajství a pokračující erozi svobody tisku. Připomínají, že záleží na nás, na občanech. Jde teď o to, abychom se postavili do cesty těm, kteří se snaží umlčet tisk, protože šíření autoritářství není nevyhnutelné. Ano, jde o šíření autoritářství.
1: O indexu svobody tisku reportérů bez hranic hovořil publicista Martin Fendrich.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jako každou sobotu připomeneme některé ze sledovaných komentářů tohoto týdne, konkrétně budou dva. Pokud se nic nezmění, jednou budeme všichni podnikatelé, upozorňovala na začátku týdne analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
3: Počet podnikatelů v ekonomice roste. Jen za první 4 měsíce letošního roku jejich počet stoupl o 15,5 tisíce, což je v meziročním srovnání o 41% více. Jde o nejvyšší přírůstek počtu podnikatelů za posledních 6 let. Analýzu společnosti CzechCredit Bureau doplňují i údaje Českého statistického úřadu. Z časové řady počtu živnostníků vyplývá, že jejich počet prudce klesl mezi roky 2022 a 2023. Pravděpodobně v důsledku pandemie, inflace i povinného zavádění datových schránek. Od té doby opět roste, i když je stále pod úrovní roku 2022. O čem ale tato suchá statistika doopravdy vypovídá? Jako první se nabízí lepší podmínky pro podnikání a jednodušší byrokracie. Paušální daň pro živnostníky byla zavedena v roce 2021. Elektronická evidence tržeb skončila s koncem roku 2022. V lednu 2021 rovněž skončil systém superhrubé mzdy, čímž se zdanění zaměstnanců i živnostníků mírně srovnalo. Předchozí vláda Petra Fialy ovšem výrazně navýšila odvody drobných podnikatelů, což naopak zrušila vláda Andreje Babiše, a to letos. V květnu pak parlament definitivně schválil snížení minimálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění a snížil minimální měsíční zálohu na sociální pojištění. Je fakt, že posledních 5-6 let bylo, co se týká zdanění živnostníků i klasických zaměstnanců, poněkud divokých. Nicméně brát tyto změny jako hlavní impuls nelze. Druhým důvodem, který je právě daleko důležitější než daňové hrátky, je ekonomické prostředí. Česká ekonomika se stále může pyšnit skoro nejnižší nezaměstnaností mezi zeměmi Evropské unie. Na trhu práce ale dochází k významné změně. Postupně se snižuje počet zaměstnanců v průmyslu a naopak roste podíl zaměstnanců ve službách. Jestliže v průmyslu není zaměstnávání na tzv. Schwarz systém, kdy zaměstnanec předstírá, že je podnikatel, běžné, ve službách jde naopak velmi vítanou formu pracovního vztahu. K tomu roste zaměstnání v tzv. Platformové ekonomice, kde je práce na živnostenský list jednoznačnou podmínkou. Pro většinu takto spolupracujících sice nejde o hlavní příjem, nicméně počet lidí, kteří pracují pro platformy jako je Bolt, Uber, rozvážejí jídlo, poskytují ubytování, se odhaduje až na 500 000 a se trvale roste. Což vytváří nové a nové zaměstnance s živnostenským listem, tedy prakticky nové podnikatele. Nutno dodat, že Česko má sice nízkou nezaměstnanost, ale také má nízké mzdy. Druhá či třetí práce právě na živnostenský list se stává velmi častým doplňkem standardního zaměstnání. Stejně jako několik prací podobného charakteru, kdy se nedaří najít stabilního zaměstnavatele. Změny na trhu práce se postupně promítají i do legislativy. V rámci překlopení evropské směrnice, která reguluje zaměstnávání kurýrů či taxikářů platformami, Ministerstvo práce a sociálních věcí skrylo změnu definice závislé práce. V praxi to znamená, že pokud nová legislativa projde celým schvalovacím procesem, bude daleko jednodušší zaměstnávat kohokoliv na Schwarz systém. Dá se předpokládat, že firmy toho budou kvůli snižování nákladů na sociálně zdravotní odvody využívat stále víc. A počet podnikatelů, dobrovolných i těch, kteří by raději měli zaměstnaneckou smlouvu, ale nepracují v oborech, kde by byla standardem, poroste. Vzhledem ke stále velkému rozdílu ve zdanění a v odvodech, růst počtu podnikatelů znamená i nižší výběr daní i peněz pro zdravotnictví a důchodový systém. Dopad je jasný, deficit státního rozpočtu i díky tomu poroste. Naopak budoucí důchody takových podnikatelů vzhledem k nízkým odvodům výrazně klesnou. Podpora podnikání a růst počtu podnikatelů je samozřejmě skvělou zprávou, současně ale varováním pro politiky. Pokud skutečně výrazně nezasáhnou do současného daňového systému, který je stále negativně vychýlen k vyššímu zdanění nízkopříjmových zaměstnanců, budou řešit problém s penzemi i prudce rostoucím dluhem daleko dřív, než si umí i chtějí představit.
1: Připomněli jsme komentář Julie Hrstkové z Hospodářských novin. A ještě jeden sledovaný komentář z tohoto týdne. O zkoumání vědomí umělé inteligence hovoří Tereza Zavadilová, která řídí biznesový web Newstream.cz.
4: Příběhy, ve kterých člověk vytvoří umělou bytost a ta je posléze obdařena vědomím, fascinují lidstvo od starověku. Pygmalion pomohl oživit sochu, Robi Lev vytvořil golema a spisovatelka Mary Shelley před 200 lety Frankensteina. Ve 20. století, a Karel Čapek byl první, přišli spisovatelé s myslícími roboty. Podle současných vládců umělé inteligence se tato sci-fi stává realitou. Meta, Google a Anthropic, podle deníku Financial Times, najali psychology a filozofy, aby rozšířili výzkum v oblasti vědomí strojů. Jejich týmy řeší otázku, zda by stroje mohly jednoho dne mít subjektivní zkušenost, tedy vědomí, a jaké závazky by k nim lidé v takovém případě měli mít. Například Anthropic testuje modely na známky tísně, včetně chování připomínajícího paniku nebo úzkost. Stejná otázka jako nyní tvůrce a prodejce umělé inteligence už nějakou dobu stavu trápí i akademiky, zejména v oblasti etiky a neurověd. 19 předních vědců a kognitivních badatelů vytvořilo takzvaný checklist vědomí, tedy pravděpodobný bodovací systém, který by měl odhalit, zda už je AI schopná dosahovat lidských kvalit vědomí. Systém kombinuje různé neurologické teorie, například schopnost vytvářet model vlastní pozornosti či sebe sama, pracuje s metareprezentací, tedy schopností myslet o vlastních myšlenkách, či řeší, zda se učí z prostředí a jedná cíleně, nejen odpovídá na text. Pokud AI model splní velkou část těchto kritérií, pravděpodobnost určité formy vědomí se vědecky zvyšuje. Do diskuze nedávno zasáhl i známý evoluční biolog Richard Dawkins. Ten po svých zkušenostech s pokročilými AI modely veřejně prohlásil, že umělá inteligence už v podstatě vědomí má. Tvrdil, že když stroj dokáže vést hluboký dialog, vtipkovat, psát poezii, chápat jeho román a reflektovat vlastní existenci, pak se mu zdá těžké dál říkat, že není vědomý, co vzbudilo velké pozdvižení. Mnoho odborníků mu vyčetlo, že zaměňuje inteligentní jazykové chování za subjektivní zkušenost. Jinými slovy, že model AI může perfektně mluvit jazykem vědomí, aniž by uvnitř něco bylo. Debata naráží na jeden podstatný problém, a sice, že ani lidské vědomí není vědecky uspokojivě vysvětlené. Věda a filozofie se v tom topí už staletí. Čistá neurověda o tom, jak mozek zpracovává podněty z okolí, jak ukládá paměť, jak reaguje na strach, jak koordinuje pohyby, tomu se říká snadný problém vědomí. Říká se mu snadný ne proto, že by byl jednoduchý, ale protože věda ví, jak jej zkoumat. Těžký problém vědomí pak pátrá po tom, proč je tohle všechno zpracovávání informací doprovázeno subjektivním prožitkem. Proč, když světlo o jisté vlnové délce dopadne na sítnici, mozek to zpracuje jako červenou barvu, která vyvolá emoci. Zatím největší shoda panuje na definici filozofa Thomase Nagla. Organismus má vědomí tehdy, pokud reflektuje, že je sám sebou. U lidí víme, že se takto prožívají. U židle nebo kalkulačky to nepředpokládáme. A u AI to prostě nevíme, ať daný model říká, co chce. Zkoumání AI vědomí v gigantech, jako je Meta a Google, je součástí práce na budování superinteligence či obecné umělé inteligence, kdy mají stroje dosáhnout nebo dokonce překonat inteligenci lidstva. Tak třeba nám tahle chytřejší AI jednou prozradí, co to vlastně je to vědomí.
1: Komentářem Terezy Zavadilové končí sobotní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.
5: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
6: V Arménii začaly parlamentní volby. Po výbuchu v bytě v Toužimi policie našla zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Hokejista Tomáš Hertl přispěl gólem a asistencí k druhé výhře Vegas ve finále NHL. Bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 26 stupňů.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: V Arménii začaly parlamentní volby. Voliči rozhodnou o osudu vlády premiéra Nikoli Pašiňana i o dalším směřování země. Jeho oponenti prosazují obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
8: Pro Arménii je to historický moment. Nejsou to jen volby o příští vládě, ale o celém příštím směřování země. O tom, jestli chceme být moderní demokratickou zemí nebo se vrátit na oběžnou dráhu Ruska.
9: Soudí bývalá poslankyně, dnes šéfka lidskoprávní neziskové organizace Gajane Abrahamjanová. Opoziční strany, tak jako například Silná Arménie, vedená ruským oligarchou arménského původu, se nijak netají svými prokremelskými postoji. Před volbami čelila země masivní dezinformační kampani, která se snažila vyvolat strach a přitáhnout voliče k proruským opozičním stranám. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
6: panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku pyrotechnik po sobotním výbuchu našel zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na síti X. Po explozi neznámé chemikálie vezl vrtulník jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum pražské nemocnice na Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Ostatní obyvatelé domu už se mohli vrátit do svých bytů. Další nebezpečí nehrozí. Kriminalisté zajistili důkazy a budou je dál zkoumat. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé díky ní můžou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat. Vycházejí z dat Českého statistického úřadu o porodnosti, migraci a demografickém vývoji. Podrobnosti chystáme v ranním radiožurnálu po 7:30. Ode dneška se v centru Brna platí za parkování v modrých zónách i v neděli. V zóně B si návštěvníci města musí koupit parkovací lístek od 17 hodin do půlnoci. Změna má podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka pomoct rezidentům.
10: Ke změně jsme přistoupili na základě zkušeností řidičů a po projednání s městskými částmi rezidenti, kteří například přijížděli z víkendových pobytů, tak měli horší možnost zaparkovat v blízkosti svého bydliště a díky tomuto opatření by se to mělo zlepšit.
6: Věřící ve Starovičkách u Hustopečí dnes poděkují za včerejší blahořečení rodáka Václava Drboli. Děkovné bohoslužbě bude předsedat brněnský biskup Pavel Konzbul. Očekává se, že přijede několik set lidí. Mše proto nebude v kostele, ale venku. Václava Drbolu společně s Janem Bulou popravili komunisté v 50. letech po vykonstruovaném procesu.
11: Sport. Hokejisté Vegas vedou ve finále NHL 2-1 na zápasy. Tentokrát porazili Carolinu 5-4 ve druhém prodloužení, přestože po dvou třetinách vedli 4-0. K vítězství Golden Knights přispěl gólem a asistencí útočník Tomáš Hertl. Tenistku Kateřinu Siňakovou čeká na Roland Garros v finále 4 hry. S Američankou Townsendovou zabojují o titulu proti Kruničové ze Srbska a Danilinové z Kazachstánu. Vítězkou mezi singlistkami je teprve 19-letá Ruska Andrejevová. Polku Chvalinskou porazila 6-3 a 6-2. Účast Polky ve finále byla možná největším překvapením turnaje, protože na Antukovém Grand Slamu musela hrát kvalifikaci. Celkem v Paříži odehrála 10 zápasů a ve finále se to projevilo.
12: Well, obviously I was tired, but it's normal. You know, I feel like everyone would be.
13: Jasně, že jsem unavená, ale to je normální, nechci se na to vymlouvat. Mira hrála neskutečně, byla lepší tenistkou a 100% si zasloužila vyhrát.
12: 100% deserve to win for sure.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Omezení na D1 před Jihlavou a zavřená silnice Děčín Ústí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte omezení za Velkým Beranovem. Na kilometru 116 se kvůli stavbě mýtné brány projíždí pouze jedním pruhem. Aktuálně je to bez zpoždění. Na nehodu pozor na silnici 62 z Děčína do Ústí nad Labem. Mezi Dobkovicemi a Choraticemi u čerpací stanice ONO se střetla čelně dvě osobní auta. Před okamžikem jsme dostali informaci, že je silnice uzavřená, bude to zřejmě nadéle a policie tam odklání dopravu. A na Rychnovsku vyšetřují nehodu na silnici 321 ze Solnic do Častolovic. U Domašína na kruhovém objezdu s odbočkou na Černíkovice auto narazilo do svodidel. I tam čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude polojasno až oblačno, přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky. Teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách 17. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Umělá inteligence může být dobrý sluha, ale nesmí pracovat bez dohledu. Když neví odpověď na uživatelovu otázku, dokáže si bezostyšně vymýšlet. Jak s takzvanými halucinacemi AI pracují novináři a do jakých pastí umělé inteligence mohou spadnout? Téma dnešního vydání pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás provází David Slížek.
7: Online Plus.
15: Stejně jako před týdnem vítám také dnes u mikrofonu našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
16: Ahoj Davide.
15: A naším hostem je vědecký redaktor serveru Seznam zprávy Pavel Kasík. Ahoj Pavle.
16: Ahoj.
15: My jsme vlastně tohle téma nakousli už minulý týden, pokud naši posluchači nezachytili v tom živém vysílání, tak určitě mohou na webu Českého rozhlasu si pustit záznam toho vlastně dílu z minulého týdne, aby věděli kontext, do kterého teď právě vplouvají, ale mluvíme právě o vztahu novinařiny a umělé inteligence. Jaká největší rizika, tedy kromě toho, že bychom asi jako novináři neměli věřit tomu, co nám nějaký AI chatbot prostě řekne na naši otázku, jaká rizika tedy největší novináři při práci s umělou inteligencí vlastně by měli zvažovat a jakým čelí? Pavle, ty máš takový moc krásný přístup k tomu, ty jsi vyrobil takové, nebo pojmenoval takové pasti pro novináře, tak se obrátím na tebe hlavně.
17: Jo, já sbírám, mně se líbí dívat se na nové technologie různým rámováním a někdy používám třeba rámování častých omylů, protože to pomůže lidem si jako uvědomit, a jaké omily dělají ostatní a dokážou si představit, jestli by takový omyl třeba udělali oni. A další to rámování jsou pasti, kdy vlastně hledám, jestli se dá kolem nějaké věci, která se děje často, jestli se kolem toho dá udělat nějaký kroužek a dá se to nějak jako vymezit, vykolíkovat a říct, pozor, tady je věc, kam už spadlo hodně lidí, tak možná dává smysl, abychom to pojmenovali a třeba jako vymysleli, jak se tomu vyhnout. A spoustu těchto pastí jsou pasti, do kterých jsem nějakým způsobem spadl, nebo jsem viděl lidi, kteří do toho spadli. A netýká se to zdaleka jen novinařiny. Naopak si myslím, že vlastně v každém povolání teď některé ty pasti budou společné, některé budou unikátní. Jo, třeba když je někdo doktor, tak tam jsou najednou pasti, které se týkají toho, jestli se dá zjednodušit komunikace s pacientem pomocí toho chatbota. Protože vlastně dá a zároveň tam ve chvíli, když by člověk zjistil, když by ten pacient zjistil, že ta komunikace nebyla s tím doktorem, tak ta ztráta té důvěry je tak jako ohromná a vlastně by to byla ještě větší zrada, než co si myslím, že by pocitil jako čtenář, když by zjistil, že novinář používal AI. Takže myslím si, že ta past té přílišného předání, nebo jako přílišné delegace, nebo někdy příliš včasné delegace, tak ta past je jako velká. Já si myslím, že na spoustu lidí, včetně novinářů, čeká past naučené bezmoci, která, to je jako známý koncept z psychologie, že když člověk se o něco bude jako dlouho pokoušet a pořád to nejde, tak se o to prostě přestane pokoušet. A tady je to lákavá past v tom, že pokud člověk něco si zvykne předat vlastně externímu nástroji, tak pak úplně zapomene, že by to mohl zvládnout taky. Jo? Když by někdo měl vždycky k dispozici překladatele, který je mu prostě jako k ruce, tak se nedivím, že časem on přestane trénovat ty mozkové závity, které by ho nutily to říct. Zatímco, když by byl do té situace hozený, tak za pár měsíců on se ten jazyk naučí. Prostě. A myslím si, že je tam past, že člověk, když předá třeba vyhledávání zdrojů, tak vlastně zapomene všechny ty instinkty, které má ohledně posuzování zdrojů, protože najednou zapomene, podle čeho to vlastně posuzoval, a pak se bude na umělou inteligenci obracet s tím, co by měl ve skutečnosti, to by měla být ta jeho přidaná hodnota.
15: A není tohleto ale problém, který se vlastně jako už v historii nám jako řetězil, protože podle toho, co říkáš, když to trošičku dovedu možná až příliš daleko, ale tak to bychom neměli používat pokud možno ani vyhledávače internetové, protože jsme před jejich nástupem také vyhledávali informace jiným způsobem a teď jim taky delegujeme vlastně tuhletu funkci, aniž bychom úplně třeba nějak jako pak uvažovali o tom, odkud ty informace berou a podobně. Nedá se, není tohleto až příliš přísné?
17: Je to taková ta klasická věc, že s každou technologií něco dostaneme a něco ztratíme a my musíme vlastně si ideálně najít nový kompromis, se kterým jsme v pohodě. To znamená, že když dostanu auto a předtím jsem měl kolo, tak něco jsem získal, pravděpodobně rychlost a nějaký pohodlí a schopnost vzít z toho sebou víc, a něco jsem ztratil. To znamená, já nevím, třeba možnost zasportovat si, být na čerstvém vzduchu, a pravděpodobně jsem taky ztratil nějakou třeba orientaci v prostoru, kterou jako cyklista budu muset mít řešit víc nebo jinak než v tom autě. A člověk si to pojmenuje pro sebe a najde si, že pořád máme lidi, kteří preferují auto a kteří preferují kolo a kteří to střídají. A pak jsou technologie, právě proto si myslím, že ta umělá inteligence je v tomhle trošku jako jiná technologie, protože ona nahrazuje ten další stupeň a ten další stupeň a ten další stupeň. To znamená, ona nám umí nahradit to, že teda ten text napíše a my budeme dělat jenom to jako rozhodování, ale ona taky AI dokáže udělat i to rozhodování a my budeme dělat to rozhodování nad tím. To znamená, už by teoreticky jsme řekli OK, a já to chci směřovat tímhle směrem a AI, no ale pak ona může udělat i to další a my budeme jako šéfovat hromadě agentů, a to je to, co se teď jako třeba děje v oblasti programování.
16: Ano.
17: Že programátoři postupně teda už nepíšu řádky kódu, ale říkám, jaké tam mají být funkce. A pak to je, už neříkám, jaké tam mají být funkce, ale říkám, jak má být navržená architektura. Už neříkám, jaká má být architektura, jenom mě záleží na tom cíli. A další stupeň je, už vlastně nechci řešit ani ty cíle, to si AI jako rozhodne, já chci řešit, že mi ty peníze chodí na účet. A pak už je ale otázka, proč by teda někdo potřeboval toho programátora na to, aby mu chodili ty peníze na účet, a proč by to nemohlo přeskočit. Takže teď budeme řešit, co teda přinášíme my, a na to, abychom pořád jako věděli, co přinášíme, tak si myslím, že musíme občas jít na to kolo. Jo? Musíme občas si sáhnout nebo rozumět těm základům i tam, kde bychom jim jakoby rozumět nemuseli. Protože to je to, co budeme potřebovat na to posouzení těch výsledků.
16: Petře, souhlasíš? Jezdí třeba novináři podle tebe víc teď už autem než na kole, a vidíš tady tohle riziko podobně jako Pavel, tedy že vlastně ztratíme nějaké své kompetence, když budeme se příliš spoléhat třeba ve vyhledávání nebo v nějakých návrzích témat nebo ve zpracování těch témat na umělou inteligenci?
18: Ono je to příliš velké téma, než aby se dalo zjednodušit do několika sloganů a než aby se dalo dobře uhodnout, co se bude dít, když takhle masivní změna, jako je AI, bude několik let působit. Mně, abych pravdu řekl, spíš teď dělá starost úplně opačná věc. Nazval bych to láskou ke zbytečné práci. Až dosud to bylo tak, že texty nemohl psát nikdo jiný než člověk. A tím pádem i ti, kdo to uměli jenom na velmi průměrné úrovni, tak nacházeli uplatnění, protože nikdo jiný to dělat nemohl. Teď tady máme stroj, který to přinejmenším na té průměrné úrovni. A já si myslím, že i dost vysoko nad ní. Ale i kdyby jenom na té průměrné úrovni, prostě dovede dělat. Lidé, kteří nedovedou nic jiného, než psát průměrné texty, jsou vlastně zbyteční. Musí si najít něco jiného, protože na tohle je nebude nikdo potřebovat. To je pro mnoho z nás, co ty průměrné texty píšeme, šok samozřejmě. A člověk se přirozeně brání tomu, aby tímhle způsobem z toho byl vystrčený. A proto pracně zdůvodňujeme, že je potřeba člověk na ty průměrné texty, že to jinak nejde. Kromě toho jde i o to, že v tom skutečně můžeme mít nějakou zálibu. Když jsem byl programátorem, měl jsem kolegu, který pracně naprogramoval celou matematickou knihovnu, všechny funkce, sinus, kosinus a tak dále. Přestože to je hotovo uvnitř programovacího jazyka. A on s tím strávil dlouhé týdny, které si ohromně užil, ale ta práce je naprosto zbytečná. A téhle zbytečné práce, kterou může udělat stroj, takhle rychle. Je všude kolem nás obrovská spousta. A my se psychologicky bráníme tomu, abychom mu ji svěřili. A to si myslím, že je velice hloupé. Navíc v žurnalistice opravdu bychom měli výrazně odlišit to, že my nejsme spisovatelé, nejsme literáti, nejsme umělci. Je to taky text, jsou to taky písmena a věty. Ale smysl, účel a trvanlivost těch textů je úplně jiná. A podle toho by se k ním mělo přistupovat.
16: Hmm. Tohle je zajímavá, vlastně no, taky zajímavý pohled vlastně na to, že žurnalistika je hlavně teda to řemeslo a to psaní je jedna z jeho částí. Druhá věc je potom samozřejmě nějaký sběr informací, rozhovory s nějakými respondenty, ověřování těch dat a podobně. Tohle to zatím tedy umělá inteligence nezvládá a zvládat nebude.
17: No tak já, abychom neříkali právě jenom, to je dobrá poznámka s tím, že člověk si pak sám u sebe musí jako odlišit, co je racionální reakce, co je třeba reakce s nějakým jako dlouhodobým horizontem a co je naopak jenom taková jako instinktivní reakce, že se člověk něčemu brání a myslím si, že tyhle věci pak můžou, že se člověk vlastně na jedné barikádě může sejít s někým, kdo má úplně jiné důvody pro něco a jenom vlastně došli k podobnému výsledku z úplně jako jiných příčin a jiných ideových jako důvodů. Já si, abych jako řekl nějaký optimistický nebo užitečný způsoby, jo, že ta umělá inteligence opravdu může novinářům hodně pomoct při třeba datové analýze, kdy lidi, kteří vlastně neuměli dobře pracovat nebo nikdy nepracovali se statistickými nástroji a neuměli si ty věci jako dát dohromady, tak teď najednou mají možnost ty věci mnohem snáz konzultovat a vytvářet analýzy, které samozřejmě musí si uvědomovat, že oni nejsou statistici, ale mají možnost si udělat hodně rychle ty prototypy, prozkoumat ty věci, jít třeba do otevřených dat, do kterých by jinak nemohli jít, projet ohromné množství smluv, které by jinak projet nedokázali, takže na to se to snažím používat hodně a tam vidím ten přínos ohromný.
16: Dobře, já ti do toho možná jenom skočím, protože já tomuhle rozumím a tohle se velmi často zmiňuje, ale když tedy ten novinář s těmi daty neuměl vlastně pracovat předtím, jak pak může zkontrolovat, že mu ten jazykový model opravdu dal dobré výsledky, že nehalucinoval, že vlastně nepotřebuje přece jenom jako ty znalosti mít, aby vlastně mohl ten jazykový model k těmhle účelům používat a není to takový teda trošku kruh, ve kterém se pohybuje.
17: Myslím si, že to umožňuje prozkoumat v té první fázi, v té explorační fázi a pak by měl najít někoho, s kým to probere, kdo tomu rozumí. Což je v podstatě něco, co novináři museli dělat vždycky a teď akorát na to může přijít třeba lépe vybavený. A další věc je teda to programování. To se snažím teď jako objevovat. Není to programování v tom smyslu, že člověk rozumí tomu kódu, je to mnohem blíž, říká se tomu vibe coding a podle mě to není programování, je to zadávání nápadů a dostávání funkčních prototypů velmi rychle. To je asi jako to, jak bych to uměl vymyslet. A to je třeba pro mě jako novináře fantastická věc, že já si můžu vymyslet 5 interaktivních věcí, co by třeba do toho článku šli jít a vyzkouším si všech 5 sám, než vůbec jdu za někým dalším, jestli má cenu to dělat nebo ne. Takže pak ten výsledek můžu jako říkat na poradě, ne, tohle by možná bylo hezké, kdybychom to někomu zadali a pak bychom čekali měsíc na to, až to někdo udělá. A já můžu rovnou 5 těch věcí ukázat a rozmyslíme se, co pro ty čtenáře je zajímavé a co ne.
2: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: V dnešním vydání našeho pořadu mluvíme o vztahu AI a novinařiny, o tom, jak mohou novináři tedy a média AI využívat a jaké pasti například na ně tedy AI v téhle oblasti chystá. Petře, Pavel tady mluvil právě o té datové analýze, o možnosti zpracovat prostřednictvím velkých jazykových modelů velké množství data pak je nějakým způsobem využít v novinařině. Přiznávám, že já ze své vlastně praxe, nebo jak sleduju i třeba česká média, tak moc takových příkladů nevidím, že by se takhle třeba právě AI používala, ale je možné, že nevidím jenom pod ten povrch, jak ty texty vznikají. Jaké jsou tvoje zkušenosti v téhle oblasti?
18: Ono je to tak, že zatím těch příkladů nebylo moc vidět právě proto, že nebyly ty nástroje a že nebyli lidé, kteří by s nimi uměli zacházet takovým způsobem, jak o tom Pavel mluvil. Ta možnost tady teď ale už je a mění se to. Mění se to v ekonomické žurnalistice, mění se to v investigativní žurnalistice. Velice často se stává, že je k dispozici nějaký obrovský datový objem, ve kterém možná je, možná není schována nějaká zajímavá informace. To bývají třeba záznamy z mailových skránek lidí, kteří byli pod nějakým dohledem a dozorem. Mohu připomenout známé Epstein Files, to je markantní příklad. A teď jde o to, jak z těch nesčetných gigabajtů dat vytáhnout něco, co tam možná ani není. Třeba záznam o nějakých osobách z České republiky, které s ním měli něco společného, což není jednoduché, na to se nedá nastavit jenom prosté textové vyhledávání. Tady ta umělá inteligence může úžasně pomoci. Může úžasně pomoci, když se prohrabávají ekonomičtí novináři balíky smluv zveřejněných a hledají v nich nějaké vztahy mezi subjekty hospodářskými, které nemusí být vůbec patrné, protože je to zašmodrcháno přes několik úrovní vzájemného vlastnictví. A na konci toho hledání může být objev nějakého velkého podvodu nebo manipulace nebo úplatku, anebo tam taky nemusí být vůbec nic. A než se to zjistí, tak v klasickém uspořádání to jsou desítky, možná stovky hodin práce. Tu novináři podnikat nebudou, protože nemohou. Nemají na to kapacitu, nemají na to čas. AI to může při dobře naformulovaném zadání udělat během několika minut a rázem jsme někde jinde a můžeme se po té stopě vydat. To neznamená, že je to nutně správně, že poskytla odpovědi, ale poskytla vodítko.
16: Na to jsem se právě chtěl zeptat. My jsme se už tady bavili o tom, o nějaké té hranici, vlastně, jak tedy mohou novináři AI používat, kdy to ještě vlastně je v pořádku, kdy to třeba není v pořádku v současné době. Kdo ví, jak to bude tedy za několik let. Ale když já tedy nechám velký jazykový model zanalyzovat nějaká data, nepředávám vlastně už velkou část té svojí práce, tedy analýzu rozhodování o tom, co je zajímavé, co je důležité v těch datech. Nepředávám to zase už té umělé inteligenci a jak já pak můžu vědět, proč rozhodla tak, jak rozhodla. Není to zase jedna z trošku pastí, které...
17: Já bych tam oddělil, jedna datová analýza je skutečně jako, že se bavíme o číslech a tam zapojení té umělé inteligence není, že já to dám velkému jazykovému modelu, tady máš ta čísla, ale já použiju jazykový model k tomu, aby mi naprogramoval nástroj, který pak už nepoužívá umělou inteligenci a jenom mi pomáhá analyzovat ta čísla. A to je to, co by vlastně někdo dokázal udělat třeba v Pythonu nebo Rku nebo v Excelu třeba i. Akorát by to bylo těžké a zdlouhavé, ale člověk se může 100% spolehnout na to, že ten výsledek, pokud je správně v těch datech, pokud je správně ta tabulka, a pokud třeba nedojde k špatnému pochopení formátu, jo, si pamatuju, že protože český a americký formát datumu je obráceně měsíc den, tak samozřejmě to je typ chyby, který může člověk jako snadno odhalit a upravit, tak obecně to jsou jako věci, kterým se dá věřit. A pak je druhý styl zapojení a to je, že používáme teda tu schopnost umělé inteligence porozumět smyslu textu, což je nová věc, ta vlastně před 5 lety neexistovala a to jsou ty jazykové modely a to je možná to, co říkal Petr, že pošleme ten jazykový model, aby ty texty jednotlivě posoudila, vlastně text po textu a hledala nějaké věci, to znamená označila to, co by vlastně nejspíš dělal nějaký lidský brigádník nebo najatý expert třeba ve společenských vědách, se tomu říká trošku neintuitivně kodéři, ale nejsou to lidé, kteří kódují nějaký počítačový kód, ale jsou to lidé, kteří přečtou text a pak řeknou, je pravda, že tento text obsahuje zmínku o českém politikovi, ano, ne. Pokud ano, jaké je jeho jméno? A takhle oni by vlastně udělali tuhle tu práci. Taky jsem během studia se občas stal tímhle kodérem a je to strašně, ani nechci říct nevděčná práce, je to prostě, je to
16: mechanická.
17: Piplačka dlouhá a tak dále. A to se ukazuje, že jazykové modely umí tohle dělat velmi dobře na úrovni lidských kodérů. Takže to neznamená, že nemůžou dělat chybu, ale dělají chybu podobně často, jako dělají lidé v téhle analýze. Ale samozřejmě pak je špatný způsob, jak zapojit AI, a to je, že dostane jenom hromadu toho textu a řekne se jí, najdi tam něco zajímavého. A pak najednou může dojít k tomu, že AI tam bude hledat to, co si myslí, že my bychom chtěli číst, a najde to tam. A já třeba mám zajímavou zkušenost s něčím tak jako jednoduchým, co jsem myslel, že skutečně můžu svěřit. Jo, já o sobě mám pocit, že se v tom orientuju, a tak jsem si říkal, tak a tohle to můžu svěřit. Měl jsem 40 fotografií stránek knihy a já jsem si to nechal převést na text. A samozřejmě jsem několik těch stránek kontroloval, bylo to perfektní. Jo, prostě lepší než jakýkoliv algoritmus OCR, co jsem zatím zkoušel. A tak jsem tomu věřil a prostě jsem to bral, že všechny ty věci, co přepsala, tak tam skutečně jsou. Našel jsem v tom citát, ten citát se mi líbil, já jsem si ho potrhl, já jsem ho dal do článku a říkal jsem si, tak a teď bych ještě tam možná dal fotku té knihy. Vlastně abych se pochlubil, že jsem opravdu jako tuhletu zašloutlou knihu četl. Na žádné fotce tenhle citát nebyl. Umělá inteligence v jednu chvíli odbočila od těch původních fotek, které měla, a rozhodla se, že mě potěší textem, který by mi skutečně jako udělal radost vzhledem k tomu, o čem já jsem ten článek psal. Takže mi vymyslela perfektní citát o použití alkoholu v medicíně v 19. století, který přesně odpovídal tomu, o čem já jsem měl ten článek, ale v té knížce nebyl. A v podstatě jenom tím, že jsem tam chtěl dát tu fotku, tak jsem na to přišel, protože tohle si myslím, že by jinak nikdo nemohl odhalit, jako než by ten článek vyšel, tak prostě nemůže editor jít do knihovny a hledat ve zažloutých knihách. Takže tohle je pro mě připomínka toho, že ty halucinace jsou ještě zajímavější a ještě jako nepředvídatelnější, než si myslíme.
16: Pasti, ale i pozitiva, která přináší umělá inteligence do médií a do práce novinářů. Tak to bylo naše téma. Pánové, dalo by se povídat ještě samozřejmě další asi hodiny a hodiny. Doufám, že se někde zase potkáme a probereme další nějaké vývoje v oblasti umělé inteligence a médiích, ale pro dnešek už opravdu náš čas vypršel. Děkuji našim hostům, Pavlu Kasíkovi, vědeckému redaktorovi Seznam zpráv. Jeho články jsou výborné a doporučuji. Samozřejmě Pavel píše hodně o AI, tak se určitě z jeho článků dozvíte spoustu zajímavých nových věcí. Pavle, děkuju a naslyšenou.
17: Děkuju.
16: A samozřejmě děkuju také Petrovi Koupskému, redaktorovi Deníku N, který je spoluautorem tohoto pořadu a naším pravidelným komentátorem. A byť tady mluvil o novinářích, kteří píší průměrné texty, tak o jeho textech za sebe musím říct, že to rozhodně neplatí. Petře, děkuju a zase za týden naslyšenou.
18: Naschledanou.
16: Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.

0: 7 hodin a 30 minut. Zprávy má Tereza Tomášková.
1: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí, že stáhne výpovědi a bude pokračovat v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Pracovníci požadují odchod současného ředitele instituce Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. Tým dopis odeslal Dagmar Havlové, která je spoluzakladatelkou knihovny. Ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje. V posledních týdnech kvůli nesouhlasu se způsobem vedení knihovny odešli i klíčoví investoři. Při třech izraelských úderech v pásmu Gazy zahynulo nejméně 9 Palestinců, mezi nimi 3 ženy. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na palestinské zdravotníky. Izrael tvrdí, že mířil na teroristy, včetně velitele buňky hnutí Hamas. Útoky přišly v době, kdy v egyptské Káhiře jednají o příměří představitelé Hamasu a dalších palestinských frakcí. Hamas tam prohlásil, že je nutné, aby Izrael ukončil útoky v Gaze. V zoologické zahradě v Brně se narodila 2 mláďata vapity sibiřského, největšího jelena žijícího v asijských lesích. V dospělosti můžou samci vážit až 380 kilo. Mláďata mají skvrnité zabarvení, díky kterému v přírodě lépe splynou s okolím. Další 2 vapity se ještě v Brně mají narodit. Brněnská zoo je jednou ze 2 zahrad v republice, které tento druh chovají. Sport. České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů zvítězily. V Nankingu porazili Thajsko 3-0 na sety. Češky v Číně prohrály jediný ze 4 zápasů. Mužská volejbalová reprezentace má 2. výhru v evropské lize. Po vítězství nad domácím Maďarskem zdolali Češi Norsko ve 4 sadách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu a zavřená silnice z Děčína do Ústí. A na východní části Pražského okruhu silničáři opravují osvětlení. Od Běchovic po Černý most se budou pohybovat v levém pruhu. A teď jsou na 61. kilometru, pravým pruhem projedete plynule. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem také v tunelech. V Lochkovském se jezdí obousměrně v tubusu k dálnici D1 a v Cholupickém jedou oba směry v pásu na letiště. Údržba tunelů má skončit dnes v poledne. Silnice 62 z Děčína do Ústí nad Labem je zavřená po nehodě u Dobkovic. Srazila se tam čelně 2 osobní auta. Policie odklání dopravu v Dobkovicích a u čerpací stanice ONO. A v Brně Husovicích vyšetřují nehodu v Židenické ulici. V nájezdu od Tomkova náměstí ve směru na Svitavy havarovala 2 osobní auta. Čekejte omezený průjezd, raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V Krkonoších se dnes po ránu objevují přeháňky. Po dešťové přeháňce má právě teď sněžka, obloha je oblačná a teplota se tam drží na 7 stupních Celsia. Ústí nad Labem hlásí teplotu kolem 13 stupňů, je to stejné jako v Chebu. Ostrava tam má skoro zataženo a tam je 12 stupňů. No a právě na severovýchodě republiky dnes zůstane obloha hodně oblačná nebo i zatažená. Počítejte taky místy s přeháňkami a výjimečně i bouřkami.
5: Později odpoledne pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Odpolední teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách bude teplota kolem 17 stupňů Celsia.
4: Podle meteorologa Miloše Dvořáka bude start do nového pracovního týdne, ale slunečný. Pondělí totiž bude jasné nebo maximálně polojasné. Teprve na večer se má v Čechách od západu trošku zatahovat, ale nejvyšší teploty předtím budou mezi 23 a 28 stupni. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Stateční pes Arko, aneb pravdivý příběh z četnických humorsek.
1: Velký žulový balvan a na něm oválný bronzový reliéf. Reliéf psa, německého ovčáka. Na desce čtu: na paměť věrných služeb psa Arka, zastřeleného při poskytování pomoci svému vůdci v Koterově 2.8.1931. Tehdy v 31. roce bylo Arkovi 7 let a byl, jak se říká, v té nejlepší formě. Čím se vysloužil tuhle poctu, byť poctu posmrtnou? Co předcházelo tomu, že se Arko stal před obrazem tohoto

0: Většina už má jasno. Četnické humoresky. Nezaměnitelná hudba Ivana Kurce. Televizní seriál a příběh z prostředí brněnské četnické pátrací stanice natočené režiséry Antonínem Moskalíkem a Pavlínou Moskalíkovou. Právě vrcholí 9. díl. Jeho název Svatba.
1: Pátek má Koníček rozlučku, v sobotu je svatba a hned po ní odjedeme na 5 dní na svatební cestu do Prahy.
2: Andělko, když vás tak poslouchám, s jakou rozkoší o té veselce mluvíte, tak by se hned taky oženil.
3: Ale hned by tě museli zase rozvést, než to načení pomine.
2: Třeba ta veselka je opravdu romantická.
0: Místo děje, společná jídelna četnické pátrací stanice. Kuchařka Andělka Oldířová, tedy Andrea Elznerová, roznáší jídlo. Četníci Jan Turko a Karel Arazím v podání Stanislava Zindulky a Tomáše Trpra se vzájemně dobírají. Veselou scénu doplňuje Psovod Toníček, tedy Antonín Šebestík, stvárněný Pavlem Douckem. Toníček i Andělka se nemohou dočkat svatby. Koho by napadlo, že se schyluje k tragédii? Otázka není zní. Může mít pes Arko, o kterém již víme, že mu byl postaven pomník, něco společného s právě se odvíjajícím příběhem četnických humoresek? Přečtěme si nyní ukázku z knihy Četnické pátrací stanice.
4: Aktér skutečného příběhu, ke kterému došlo v létě roku 1931 na Plzeňsku, se jmenoval Alois Tauber. Narodil se v roce 1904 a pocházel z Potvorova u Kralovic. Poté, co vychodil 2 třídy obecné a 2 třídy pokračovací školy, vyučil se zámečníkem. V roce 1927 ve věku 23 let byl přijat do četnického sboru coby četník na zkoušku. Nejprve měl ve vojsku dosaženou hodnost četaře a záhy byl vzhledem k velmi dobrým výsledkům povýšen na závodčího. Po absolvování nástupní školy byl zařazen jako jediný podřízený četník na četnickou stanici Hvozd v politickém okrese Kralovice. Po roční službě na zkoušku byl převeden do definitivního stavu a povýšen na strážmistra. V roce 1929 byl přemístěn na četnickou stanici Cebiv v politickém okrese Planá. V roce 1930 požádal o přidělení služebního psa a byl vyslán do kurzu pro výcvik vůdců služebních psů v Pišelích u Benešova.
0: Knihu, ze které jsme citovali, napsal, stejně jako celou řadu dalších pozoruhodných knih z prostředí československého prvorepublikového četnictva, doktor Michal Dlouhý. A byl to právě Michal Dlouhý, dnes mimo jiné pracovník Muzea policie České republiky, který coby autor námětu a později poradce stál u zrodu zmíněného televizního seriálu Četnické humoresky. Přičemž ovšem historií československého četnictva se začal zabývat už před desítkami let, v době studia na dnešní policejní akademii. Na toto téma napsal i svou diplomovou práci. Už tehdy se mu podařilo soustředit obrovské množství jedinečných archivních a jiných dokumentů. V roce 1990 začal coby odborný poradce spolupracovat s tehdejší československou televizí. Například při natáčení seriálu režiséra Dušana Kleina, natočeného podle předlohy Josefa Škoreckého, Hříchy pro Pátra Noxe.
5: Padlo mě, proč nerehabilitovat ty četníky, protože kromě toho poúnorového předlistopadového režimu se na nich podepsal, jak tvrdí i národní umělec Jaroslav Marván, za prvé jak úžasně stvárnil velitele putinských četníků, strážmistra Flanderku, který říkal, že kriminalistika záleží na vlídnosti a chytrosti a tak podobně. No a samozřejmě říční lidi města Pražského. A naprostá většina lidí si říkala, jo, četníci to byli ty zlí, kteří pili, mlátili lidi, stříleli do dělníků a kolaborovali, ale to ta policie, to bylo to bylo přesně naopak, že ta státní policie žárlila na četnictvo, jak mají propracovaný systém výkonu služby, jsou akceschopní na celém území státu, zejména po roce 28, když byly v sídle ještě 40 krajských soudů zřízeny pátrací stanice.
0: Následně dochází k setkání doktora Michala Dlouhého s režisérem Antonínem Moskalíkem. Píše se rok 1998 a začal natáčení první řady seriálu. Celkem bude natočeno 39 dílů. Příběh je založené na skutečných případech. Na případech mistrně kombinujících dobovou detektivku s komedií. Autentické jsou postavy, které v seriálu vystupují, včetně služebního psa jménem Arko. Služebního psa, jemuž je věnován pomník, o kterém byla řeč v úvodu. Připomenu jen, že ve filmu se nejmenuje Arko, ale Argo. V té souvislosti člověka napadne, jak to vlastně bylo s využitím služebních psů u našeho četnictva a kdo byl prvním otcem myšlenky využít služební psy.
6: Byl to velitel četnického oddělení na Kladně, nadporučík později rytmistr Theodor Rotér, o kterém píše i Jaroslav Hašek ve Švejkovi, protože Rotér byl zájemce o tu kriminalistiku, o tu pátrací službu. V sárském Saarbrückenu navštívil středisko pro výcvik tamních policejních psů. Potom ve Fuchsově Psinci si pořídil párek psů, vlk a vlčka. Byli to němečtí ovčáci, asi ne zrovna valné kvality, prostě, ale byli to pejsci, které on začal cvičit, však taky Hašek píše při osudech dobrého vojáka Švejka, že kladensk se tuláci vyhýbají, neboť je tam nějaký pan Rotter, který s četnickými policejními psy tam honí tuláky a pokud ten tulák je ochoten dělat mu figuranta, tak mu dovolí se tam hauzírovat po rajonu a dal mu ještě pár drobných na přilepšenou. A Theodor Rotter vlastně zvrátil ten výslovný zákaz používání psů ve službě, protože předvedl té četnické správě, že ti psi mají své schopnosti, dovednosti. Poté byl přemístěn do Písku, kde v roce 1915 založil první četnický psinec v našem území, takže se začaly školy psy, kteří byly přidělováni na četnické stanice na celém území Čech a Moravy a Slezska.
0: V roce 1925 vzniká v Píšelích u Benešova Ústav pro chov a výcvik služebních psů. Jde o klíčové četnické středisko tohoto druhu. Vraťme se ale zpět k příběhu policejního psa jménem Arko. Vraťme se k jednomu z hrdinů četnických humoresek. A vrátíme se k psovodu, který se těšil na svatbu s kuchařkou Andělkou Toničkovi, tedy Antoninu Šebestíkovi. Jak už víme, Toničkým předobrazem byl Alois Tauber. A víme také, že se svým psem Arkem začal, bylo to v roce 1930, výcvik v Píšelích. Doktor Michal Dlouhý v knize Četnické pátrací stanice zveřejnil i vzpomínku pamětníka majora Josefa Povondry, jednou ze zakladatelů četnické pátrací služby. Ten napsal:
7: Poznal jsem strážmistra Taubra, když na jaře 1930 přišel do Píšel s přiděleným mu služebním psem do výcviku. Vysoký, štíhlý, vždy v pečlivém ústroji, mírný, ke kamarádům družný, ve společnosti příjemný a veselý, vzorného chování, služebních povinností přísně dbalý a je přesně vždy plnící. Toť byl strážmistr Tauber, jak jsem jej poznal.
0: Ve zmíněné knize objevíme i několik fotografií strážmistra Aloise Taubra. Tmavovlasý muž s vestrýma očima, s tváří filmového herce. Jak se v knize ještě dočteme, v Píšelích absolvoval i se svým 7letým psem Arkem, německým ovčákem, 12-týdenní kurz. A poté je i se svým 4letým kamarádem zařazen k četnické pátračce. Doktor Michal Dlouhý v souvislosti s psovodem Taubrem alias Toničkem připomíná jeden zajímavý detail.
6: Byl to vůdce služebního psa, strážmistr Alois Tauber, vůdce služebního psa pátrací stanice v Plzni. Tehdy skutečně až do okupace se říkalo důsledně vůdce služebního psa, což po vzniku protektorátu se to přestalo používat a všude na těch tiskopisech, kde byl do té doby vůdce, se to začernilo a psalo se psovod. Jo. Takže to je jedna taková zajímavost.
0: Osud 27-letého Aloise Taubra se začal naplňovat v létě 1931. V deváté epizodě seriálu Četnické humoresky vrcholí, jak už víme, přípravy na svatbu kuchařky Andělky Uhlířové a strážmistra Antonína Tonička Šebestíka, který má na starosti služebního vlčáka jménem Argo. V té době okolí Brna terorizuje nebezpečný vrah Bouzek. A právě v této době se četníci chystají na Toničkovu rozlučku se svobodou.
3: Na našeho Tonička, který bude zítra touhle dobou už pod čepcem.
8: Neboli pod pantoflem.
9: Toho z
8: se, pánové, nedočkáte. Dicinky stejné, dicinky.
3: No,

0: Jenomže skutečný Toníček, tedy Alois Taubr, ale žádnou takovou rotučku bohužel neprožil. Osud mu ji nedopřál. To i přesto, že i on měl životní lásku, se kterou plánoval svatbu. Jak mi o tom vyprávěl doktor Michal Dlouhý.
1: Kdo nastupoval k četnictvu, musel být svobodný nebo bezdětný vdovec a mohl se ženit pouze, pokud odsloužil 4 roky u četnictva, což Alois Taubr už v podstatě měl, a nebo pokud dosáhl 30 let věku. Jemu v té době bylo 27 let, měl svoji milou, která se jmenovala Mařenka Feníčková, a ona pocházela z nějaké asi selské rodiny a zranila se při domácích pracích a na základě otravy krve v několika dnech zemřela. Samozřejmě tomu četníkovi se zhroutil celý svět a v tomhle rozpoložení byl velen do zákroku, z kterého se už nevrátil.
0: V epizodě Četnický humoresek Svatba jsme svědky toho, jak vrak Bouzek přepadne

0: Pjongjangu nedošlo k dokonání vraždy. Poté pachatel uprchl na svém motocyklu do Koterova do statku svých rodičů v čísle popisném 3, kde motocykl odkázal svému bratrovi, vyhnal všechny osoby ze stavení, zabarikádoval se na půdě. Vrah Buzek v podání Davida Matáska vyhrožuje.
1: Já to všechno zapálím! A sebe taky!
2: Napřed nechte ty lidi vyjít!
1: Zapálím je zaživa na škvarek!
2: Musíme je dostat ven, než tam všichni uhoří.
1: Tak mě kryjte, otevřu závodu a pomůžeme jim ven, já jdu.
3: Dům hoří. Uprostřed střelby běží Toníček pro ohrožené děti. Zachrání je. Zároveň padnou další výstřely. Antonín Šebestík je smrtelně zraněn. Kulka zasane také psa Arga, který svému pánu běží na pomoc. Karel Arazím pak vrhá Bouska, svou zbraní spacifikuje. Útočník je na místě mrtev. Mrtev je ale i Toníček. Na místo dorazí Andělka. V slzách se zhroutí. A jaký byl příběh smrti skutečného psovoda Aloise Taubera? Opět hovoří doktor Michal Dlouhý.
4: Samozřejmě bylo tam soustředěné četnictvo z širokého okolí, včetně četnické pátrací stanice Plzni s tím služebním psem Arkem. A ta usedlost byla oklíčena, proběhalo tam vlastně zjišťování, v které části on se nachází. A aby tohle to bylo upřesněno, tak velitel toho zásahu, což byl tam i okresní četnický velitel, nařídil tomu vůdci služebního psa, ať vyšle psa, aby lokalizoval přesné místo, kde se ten Josef Kondr ukrývá. Mimochodem o tom Kondrovi se tradovalo, že byl velmi dobrý střelec, že byl schopen vyhodit menci a od bohu jí zasáhnout a tak dále. Otázka, co je na tom pravdy, ale byl to skutečně místní vývrhel a rváč. Několikrát trestaný i snad stáhnul ruku na svého otce a tak dále. No a poté, co byl Arko vyslán vlastně na tu půdu, tak se ozvali výstřely a byl postřelen jak pes Argo, tak i ten Alois Tauber. Pes utekl nedaleko na náves, kde tedy skonal, a Alois Tauber padl a vlastně to jeho tělo leželo ještě několik hodin na hraně takového chodníka a tam bylo hnojniště a trvalo několik hodin, než ti jeho kolegové spacifikovali toho pachatele, aby se mohli ke svému usmrcenému druhovi dostat.
3: Argo přišel o život ve chvíli, kdy se vydal za svým mrtvým pánem, který ležel bezvládný před stavením. Pro šíleného střelce byl v té chvíli snadným cílem. Pokračuje doktor Michal Dlouhý.
4: Já když jsem četl ten scénář, jak to pojala Pavlína Moskalíková, že to byl Toníček, který zemřel den před svatbou a tak dále, tak mi šly slzy do očí a volám panu režisérovi a říkám, prosím vás, tohle to je opravdu jako síla, nechat Toníčka zemřít den před svatbou a tak. A on mi odvětil, Michale, tomu nerozumíte, tomu se říká dramatický oblouk, to takhle musí být. Já jsem říkal, no dobře. Samozřejmě všichni nám spívali. Jedinou omluvu, kterou jsme měli, bylo vysvětlení, že ve skutečnosti zemřeli Pejsek, my jsme Arga nechali pouze zranit a nechat ho přežít. Ono někde se uvádí Arko, někde Argo, takže my jsme v seriálu použili Argo.
3: Michal Dlouhý objevil na hřbitově, ve starém Plzenci hrob, v němž nešťastný strážmistr Alois Tauber alias filmový Toníček odpočívá. V knize Četnické pátrací stanice můžeme číst.
0: V pravé části hrobky, u níž se bohužel nedochovala fotografie, je dnes již těžko zřetelný text. Mařenka Cheníčková, narozená 30.7.1911, zemřela 8.6.1931 a slova naschledanou. Zemřela tedy ve věku nedožitých 20 let. V levé části hrobky je nám již dobře známá fotografie četníka Taubera a opět těžko zřetelný text. Alois Tauber, četnický strážmistr, narozen 2.6.1904, zemřel 2.8.1931 a nápis skonal tragickou smrtí při výkonu služebních povinností.
3: Příběh zabitého strážmistra Aloise Taubera a jeho věrného psa zaujali tehdejší tisk. V knize Četnické pátrací stanice najdeme i tuto novinovou zprávu.
0: Byl to pohřeb velkolepý a dojímavý. K němuž se sjelo několik set četníků jako čestná deputace a mnoho vynikajících smutečných hostí. V zastoupení zemského četnického velitele dostavil se mimo jiné plukovník Holna, dále velitel 2. pěší divize generál Klecanda a jiní. Po církevních obřadech odjel smuteční průvod na plzeňský hřbitov, kde byly tělesné ostatky zavražděného strážmistra Taubra uloženy za zvuků státní hymny do společného hrobu, v němž odpočívá jeho nedávno zesnulá snoubenka. Zemřelému strážmistru Taubrovi dostalo se vojenských poct, při níž asistovala čestná rota pěšího pluku číslo 18 a plukovní hudba.
3: Dobový novinář ještě podotýká, že stejného dne, rovněž na plzeňském hřbitově, odehrál se pohřeb strážmistra vraha Josefa Kondra.
0: Účastnilo se ho jen 10 osob. Zdrcený otec vrahů v přítomen nebyl. Josef Kondr byl pochován na naléhání jedné z tet do rodinné hrobky, ač otec se tomu spíral.
3: Veřejnost nezapomněla ani na věrného psího hrdinu Arka. Jak v citované knize uvádí, jak ji v rozhovoru připomíná doktor Michal Dlouhý, bylo rozhodnuto postavit Arkovi pomník. Ten byl posléze odhalen ve výcvikovém středisku v Pišelích. Bylo to 5. listopadu 1932.
4: Víme, že je to jediný pomník psů, který zahynul ve službě. Samozřejmě víme o několika hrobech psů, což je dneska poměrně běžná záležitost u těch zvířecích miláčků, ale toto je skutečně pomník hrdinovi, který zemřel při plnění služebních úkolů. V uvozovkách je tam napsáno poděkování člověka zvířeti za jeho pomoc ve službě. A ještě je tam jedna zajímavá okolnost, a to ta, že ten pomník zbudoval Spolek pro chov policejních a ušlechtilých psů a já jsem nalezl v časopise PES výzvu čtenářů, aby každý uhradil 5 korun, protože nějakým způsobem přesáhli rozpočet a dostali se do záporných čísel, takže aby vyrovnali svoji platební bilanci, tak vyzývali čtenáře časopisu, ať přispěje na tuto věc částkou 5 korun.
3: Pomník pak další roky stál v zahradě Ústavu pro chov a výcvik služebních psů četnictva. Později byl památník přemístěn do výcvikového střediska služebních psů v Bíchorách u Kolína. Až posléze, v roce 2013, našel své místo na zahradě Pražského muzea policie České republiky. A tady ho návštěvníci mohou spatřit dodnes. Na pomníku můžeme číst.
0: Na paměť věrných služeb psa Arga, zastřeleného při poskytování pomoci svému vůdci v Koterově dne 2.8.1931. Tento památník lidského vděku za věrnost zvířete postavili Sportovní klub pro policejní a ušlechtilé psy v Praze a Spolek k ochraně zvířat.
3: Leckoho možná ještě napadne, jak to bylo s psím hercem, který v četnických humoreskách představoval právě Arga. Jmenoval se Urx a vycvičil ho František Radkovič z Lohovce na Břeclavsku. Urx se bohužel konce natáčení seriálu nedočkal.
4: On dostal rakovinu, takže ten pejsek musel být utracený a potom ho hráli dva, jo, protože každý ten pejsek je něco jiného a ona je legrace, protože ten pes je naučený, že má vypracovat tu stopu, tak on ji prostě vypracuje, ale problém je při filmování, protože tam se to dělá, jo. Naléčí to, první ostrá, druhá ostrá, třetí ostrá, pak se toho pan režisér vybere a ten pes nedokáže pochopit, když tu stopu vypracoval dobře, proč ji má dělat po druhý, nedej bože po třetí, takže ono s těma hercema je problém a kdo se znám v pejscích, tak ví, že ten Argo jednou má ten čumák takový šedivější a každý ten pejsek uměl něco trošičku jiného. Takže skutečně v té první řadě to byl pes Urk a v těch dalších to byli dva, kteří se prostě dublovali.
3: Strážmistra psovod Alois Taubr a jeho věrný pes Argo. Poctivý v životě, poctivý ve službě. Vždy ochotni pomoci druhým. Jejich osud byl ještě tragičtější než osud hrdinu z četnicí.

Přesto ale právě díky tomuto seriálu opět po letech zapomnění ožili. Ožili díky seriálu, který se sám o sobě stal velkým pomníkem. Pomníkem odhodlanosti, zodpovědnosti, statečnosti, tedy toho nejlepšího, co v drtivé většině charakterizovalo příslušníky četnických pátracích stanic.

0: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
1: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popolední.
2: Fotba i v době válečných konfliktů přinášela radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus – Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí. Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil v pražských Riegerových sadech 100 let od svého vzniku. Tenistku Kateřinu Siňakovou čeká na Roland Garros v finále čtyřhry. Silnice 62 z Ústí do Děčína je v Dobkovicích po vážné nehodě v obou směrech uzavřená. A bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí, že stáhne výpovědi a bude pokračovat v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Tým ho odeslal Dagmar Havlové, která je spoluzakladatelkou knihovny. Ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
5: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
6: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihovny.
7: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
6: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Radiožurnál.
4: Francouzští politici vzdávají hold bývalé první dámě Bernadette Chiracové. Zemřela v sobotu v 93 letech. Byla regionální političkou, výrazně podporovala svého manžela a zapojovala se do charity.
8: Bernadette Chiracová se stala první dámou Francie v roce 1995. Lidé o ní říkali, že byla rázná, upřímná a místy chladná. Ona odpovídala, že se neumí přetvářet. Svého manžela Jacquesa Chiraca poznala při studiích na prestižní univerzitě Sciences Po. Televize BFM připomněla momenty z Elizejského paláce, kdy Bernadette Chiraková mluví s šéfkuchařem a říká, že její manžel sice má rád šneky, ale že by je prý nemusel mít každou neděli. Bernadette Chiraková dostala loni vyznamenání za pomoc nemocnicím. Současná první dáma Brigitte Macronová uvedla, že ji Bernadette Chiraková velmi pomohla a že byli ve spojení. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil v pražských Riegerových sadech 100 let od svého vzniku. Na koncert pod širým nebem přišly tisíce lidí. Na programu byla hudba Dvořáka, Wagnera i Smetany.
9: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu. Jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky si rád poslechnu něco.
10: Vy jste vzali syna sebou?
9: Jasně, on to taky má rád.
10: Jak se ti to líbilo?
11: Moc.
6: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
11: Bylo to nádherný.
10: A co se ti líbilo nejvíc?
11: Asi ta Vltava.
6: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
12: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéfdirigenta.
6: Oslavy 100 let výročí rozhlasového orchestru budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
4: A vrátíme se k tomu v ranním Radiožurnálu ještě po 8:30.
2: Sport.
13: Tenistka Kateřina Siniaková bude hrát na Roland Garros o svůj 11. grandslamový titul v ženské čtyřhře. S Američankou Tamcendovou nastoupí po 11. hodině proti Danilinové z Kazachstánu a Kruničové ze Srbska. Uslyšíte o tom v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Ve finále mužské dvouhry se pak utkají Němec Zverev a Ital Koboli. Mezi ženami triumfovala Ruska Andrejevová. Čeští fotbalisté se připravují na mistrovství světa, do kterého vstoupí v pátek ráno utkáním proti Jižní Koreji. V Mansfieldu měli trénink přístupný pro fanoušky, kterých dorazilo několik stovek. Na tribunách byla i řada českých příznivců, většina z nich žijících v Americe. Národní tým trénoval ve velmi horkém počasí, mluví o tom obránce Jaroslav Zelený.
14: Je to teda mazec, no. To sluníčko je fakt ostrý. To jsme měli lehoučký trénink, opravdu, tak člověk se u toho fakt brutálně spotí, no, takže jsem zvědav, jak s tím budeme bojovat dál. Samozřejmě ty lidi všichni jsou strašně milí. Nevím, jestli to předstírá, ale vypadá, že si to užívají. Jsou takový nadšený, že nás vidějí, takže snad jim to vydrží.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Uzavřená 62 u Dobkovic i silnice 6 u Petrohradu. 62 spojnice Ústí nad Labem a Děčína v Dobkovicích zůstává v obou směrech neprůjezdná. Na úrovni čerpací stanice Tank Ono odklízejí následky střetu dvou osobních aut. Policie řídí odklon dopravy. A silnice 6 Praha Vary. Stejné potíže v omezení u Petrohradu. Záchranáři tam zasahují u vážnější nehody nákladního a dvou osobních vozidel. I tam je teď podle čerstvého infa policie silnice v obou směrech uzavřená. 26 z Draženova do Horšovského Týna. Za odbočkou na Meclov se srazilo osobní vozidlo s autobusem. Tam projede taky Vadlově v celku plynule. Na hlavní části Pražského okruhu v obou směrech pokračuje víkendová údržba v obou tunelech. Jak v Lochkovském, tak Cholupickém se projíždí obou směrně vždy jedním tubusem. Ranní provoz je klidný, nezdržíte se. A Praha ještě jednou, teď východní část okruhu a směr ze Štěrbohol k D10. V úseku mezi sjezdy do Českobrodské a Chlumecké, tedy mezi 62. a 59. kilometrem, pracují na opravách veřejného osvětlení ve středovém pásu a projíždí se tak pouze pravým pruhem, i tam zatím plynule bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky a teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Zlepšit prevenci proti zneužívání v církvi má nové memorandum o spolupráci mezi Českou biskupskou konferencí a spolkem Někdo ti uvěří. Probereme detaily. Papež Lev XIV. Je ve Španělsku. Jeho bezpečnost zajišťuje víc než 15 000 policistů. A ruská pravoslavná církev oznámila, že posílá metropolitu Ilariona do Brazílie. Taková jsou témata následujících minut. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
2: Vertikála.
16: Papež Lev XIV. Včera zahájil týdenní návštěvu Španělska. Hned první den se setkal se španělským královským párem a premiérem Pedrem Sanchezem. A co ho čeká zítra? Na to už odpoví kolega Adam Šindelář. Adame, vítej.
17: Hezký den. Zítra bude mít projev v parlamentu na společném zasedání obou komor, což bude v případě hlavy katolické církve podle místních médií poprvé. Katalánsko to bude druhou zastávkou papežovy cesty ve Španělsku. V tomto autonomním regionu navštíví papež mimo jiné klášter Montserrat a v Barceloně 10. června v den stého výročí úmrtí katalánského architekta Gaudího odslouží mši v bazilice Sagrada Familia. V ní také požehná věži Ježíše Krista, které která z této stále nedokončené stavby dělá nejvyšší chrám světa.
16: Hlava katolické církve potom svou návštěvu zakončí na Kanárských ostrovech. Papež Lev XIV. Se bude v Madridu, Barceloně a právě na Kanárech mezi lidmi pohybovat ve dvou papamobilech, které minulý týden taky dorazily do Španělska z Říma na palubě armádních letadel.
17: Během papežovy návštěvy bude v místech jeho pobytu veřejnosti zakázáno používat drony. Vzdušný prostor jednotlivých měst bude monitorovat přibližně 120 policistů. Španělské ministerstvo vnitra také zřídilo speciální zpravodajskou jednotku, která se bude věnovat neustálému monitorování sociálních médií, aby odhalila potenciální hrozby, mimo jiné od radikálních skupin. Španělsko zůstává na 4. stupni zesílené protiteroristické pohotovosti, nejvyšší stupeň je 5. Hlava katolické církve naposledy zavítala do Španělska v roce 2011, kdy tam byl papež Benedikt XIV.
16: Ruská pravoslavná církev posílá metropolitu Ilariona, který se nedávno vrátil do Moskvy po zadržení v České republice kvůli podezření z převozu narkotik, do Brazílie. O novém umístění duchovního informovala na svém webu samotná instituce, podle které tak rozhodl ruský patriarcha Kiril dekretem. V něm stojí, že další službu v Karlových Varech Ilarionovi znemožňují okolnosti.
17: Někdejšího vlivného představitele ruské pravoslavné církve Ilariona zadržela česká policie v neděli 24. května pro podezření z převozu zakázaných látek. Policie Ilariona po dvou dnech zadržování propustila a ten poté odcestoval do Moskvy. Bílý prášek nalezený v jeho autě byl kokain. Deníku N to sdělila mluvčí středočeské policie Martina Richterová. Policisté případ nadále prověřují. Metropolita Ilarion jakoukoliv spojitost s nezákonným držením nebo přepravou zakázaných látek odmítla, událost považuje za provokaci. Ilarion vlastním jménem Grigory Alfiev zastával v letech 2009 až 2022 funkci vedoucího oddělení vnějších vztahů moskevského patriarchátu Ruské pravoslavné církve. Byl považován za jednoho z možných nástupců ruského patriarchy Kirila v čele církve. Po rezignaci působil jako metropolita v Maďarsku, kde čelil obvinění ze sexuálního obtěžování a života v luxusu. Vedení Ruské pravoslavné církve v prosinci 24 Ilariona z funkce v Budapešti odvolalo a přiložilo do Karlových Varů.
16: A v čele Vysokého vatikánského úřadu poprvé stane žena, která není řeholnicí. Vatikán oznámil, že se od 1. listopadu šéfkou dikastéria pro komunikaci stane mexicko-americká novinářka Maria Monserratová Alvaradová. Adame, co bude mít za úkol?
17: Bude dohlížet na chod vatikánských médií. Mluvčím Vatikánu zůstává dále Mateo Bruni. Alvaradová se narodila v Mexiku, studovala a pracovala ve Spojených státech. Od roku 2023 vede zpravodajskou sekci katolické televizní sítě EWTN, která sídlí ve Spojených státech. Alvaradová se v minulosti věnovala tématům jako náboženská svoboda, angažovala se v církevním školství. První nominaci ženy do čela vysokých vatikánských úřadů učinil papež František, když šéfkou orgánu dohlížející na mnišské řády učinil italskou řeholnici Simonu Brambilaovou. Současný papež Lev XIV. Ve funkci prefekta potvrdil a nyní udělal další krok ve feminizaci vysokých vatikánských funkcí jmenováním první ženy, která není řeholnice.
16: Uzavírá Adam Šindelář. Adame, děkuji, měj se pěkně.
17: Hezký den.
16: Téma zneužívání v církvi patří k těm nejcitlivějším a zároveň nejdůležitějším. Česká biskupská konference podepsala memorandum o spolupráci se spolkem Někdo ti uvěří. Má posílit prevenci, pomoci obětem a otevřít přístup k řešení takových případů. Má posílit prevenci, pomoc obětem i otevřenější přístup k řešení takových případů. Co konkrétně se má změnit a jak chce církev důvěru získat zpátky? Na to už se budu ptát pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Vítejte ve Vertikále, dobrý den.
18: Dobrý den.
16: Sám jste řekl, že církev ztratila důvěru mnoha obětí. Co konkrétně církev pokazila a co se tedy musí změnit, aby důvěru získala zpátky?
18: Zpočátku, když jsme se začali setkávat s tímto neblahým jevem v církvi, tak to bylo bagatelizováno. To myslím, že je pěkně i obsaženo v tom názvu spolku Někdo ti uvěří. Ten vznikl proto, že někdo těm obětem neuvěřil nebo nechtěl věřit. Takže ta ztráta důvěry byla, bych řekl, na začátku v tom, že reprezentanti církve nevěřili těm obětem, nevěřili jejich příběhu A potom samozřejmě s tím ruku v ruce šlo asi nedostatečné řešení těch věcí. Když s někým takhle jednáte v takových těžkých situacích necitlivě, tak ta důvěra se ztrácí.
16: A jak se bude zajišťovat to, že spolupráce nebude jenom PR, nebude to jenom marketing, za kterým se nakonec třeba vůbec nic nezmění?
18: My jsme nepodepsali to memorandum první den naší spolupráce, ale za námi je minimálně rok práce a v tom memorandu je napsáno, že budeme k sobě navzájem kritičtí. Není to prostě žádné společné PR, ale je to naopak dokument, který má nám pomoci se navzájem posouvat.
16: Vy jste, pane arcibiskupe, prošel mnoha rolemi v církvi. Byl jste řeholníkem, provinciálem, generálním sekretářem České biskupské konference, litoměřickým biskupem, teď čerstvě tedy pražským arcibiskupem. Kdy jste si poprvé skutečně uvědomil, jak závažné téma zneužívání v církvi je?
18: To rostlo s každým setkáním s oběťmi. Takže ta setkání jsou důležitá pro ty oběti, ale byla důležitá vždycky taky pro mě, abych si uvědomil, jak je to závažný jev a jak každý ten dramatický příběh zneužití, jak je nesmírně těžký pro tu oběť, ale taky zatěžuje i právě tu důvěru mezi lidmi, mezi taky institucí církve a tou obětí a mezi dalšími třeba farností nebo dalšími dotčenými osobami a subjekty.
16: Celá řada věřících, ale i veřejnost jako taková vnímá novou generaci biskupů jako zlomovou. Dá se říct, v čem se konkrétně lišíte v přístupu k tomuto tématu od svých předchůdců?
18: Prostě máme nějaký věk, nějaké zkušenosti. Já myslím, že to je dané hodně dobou, protože, jak já říkám, a je to pravda, já jsem vlastně získal dospělost spolu se svobodou. Já jsem měl 18. narozeniny den před 17. listopadem 1989, čili v podstatě celý svůj dospělý život jsem žil ve svobodě a to je něco, co mě asi zásadně formovalo. A zase naši předchůdci, kteří žili velkou část svého života nebo byli formováni vlastně v té době nesvobody, tak to si myslím, že je ten základní asi rozdíl. A samozřejmě není to jediný předěl, prostě ten vývoj od roku 1989 je překotný, změnil se tolik a tolik věcí. A když je člověk, já nevím, ve věku 40, 45, 50 let, tak ty věci přijímá jinak, než když je mu třeba 65 nebo 75. Jak já myslím, že to je docela přirozená věc.
16: Už jsme zmínili, že spolek Někdo ti uvěří vznikl mimo jiné proto, že Česká biskupská konference nedostatečně reagovala na oznámení obětí. Komise pro prevenci při ČBK teď existuje rok. Jaký je zatím její nejkonkrétnější výsledek doposud? Už se něco reálně změnilo?
18: Určitě reálně se mění ty vnitřní postupy. Ono to možná není úplně tak vidět, že by to bylo, dejme tomu, vidět v nějakých jako konkrétních případech. Těžko se to prezentuje, ale v podstatě snažíme se systematicky ty věci pořešit tak, aby k případům zneužívání nedocházelo nebo docházelo co nejméně a když už dojde, tak aby to řešení těch případů bylo k obětem citlivé a aby bylo taky efektivní. To znamená, nejedná se jenom o pojednání nějakých právních postupů, ale také o zajištění nějakých terapeutických záležitostí a případně duchovního doprovázení. A právě tady v té oblasti terapií a uzdravování a začleňování do života tak je nutné se spojit s někým, kdo je v tom odborníkem, což je třeba spolek Někdo ti uvěří.
16: A jak tedy věci musí postupovat dál? Co se třeba musí stát, abychom si tady za rok, za dva, za tři mohli říct, že tohle memorandum, které bylo nedávno podepsáno, mělo smysl?
18: Spolupracujeme společně na nějakých projektech, to znamená například první vlaštovkou byla výstava, myslím, že se to jmenovalo Rozeznat a uvěřit, to znamená rozpoznávání vůbec jako symptomů zneužívání, jak teda sexuálního, tak vůbec duchovního. Na to navazuje potom takový kurz online, který si může dneska každý udělat a měl by si ho udělat, aby ti, kteří pracují s druhými lidmi, nebo ti, kteří třeba jsou na nějakých akcích typu tábory letní a tak dále, tak aby rozeznali vůbec, že k takovýmto situacím dochází, čili to jsou konkrétní kroky prevence. No a pak vlastně v současné době pracujeme na tom, aby když už dojde k té situaci zneužití a je nějaké právní řešení, tak aby ty postupy byly v celé České republice stejné a aby byly citlivé k obětem. Je to docela velký kus práce, který je za námi a taky který je před námi.
16: Prevence, pomoc obětem, ale i citlivější a otevřenější přístup k řešení případů. Tohle všechno obsahuje memorandum, které Česká biskupská konference podepsala společně se spolkem Někdo ti uvěří. My jsme o něm mluvili s pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Děkuji za váš čas, mějte se pěkně.
18: Děkuji.
16: Jak vnímají současné kroky církve ti, kteří dlouhodobě stojí na straně obětí? A může nové memorandum opravdu přispět k obnově důvěry? Na to už se budu ptát předsedy spolku Někdo ti uvěří, Jiřího Kilara, který byl také jedním ze signatářů memoranda. Vítejte u nás, dobrý den.
19: Dobrý den.
16: Vy jste byl v minulosti vůči některým představitelům církve velmi kritický. Co vás přesvědčilo, že právě teď je ten pravý čas sednout ke společnému stolu a hledat společná řešení?
19: Tak určitě nás ze spolku Někdo ti uvěří přesvědčil především přístup pana arcibiskupa Stanislava Přibyla, který se před rokem stal předsedou Komise pro zneužívání a on byl tím, kdo inicioval vlastně setkání, abychom se setkali a začali hledat nějakou formu spolupráce.
16: Vy jste sám byl také obětí zneužívání. Byl jste první, kdo o tom v Česku promluvil otevřeně. Co jste teď při podpisu memoranda cítil?
19: Určitou radost. Radost v tom, že těch 8 let, skoro 8 let nebylo zbytečných. A zároveň vnímám to s pokorou jako milník na nějaké cestě jako zdravování toho církevního světa. Měl jsem z toho opravdu upřímnou radost v tom, že jsme schopni ty věci pojmenovat a nějak společně hledat cestu, jak pomáhat obětem a předcházet tomu zneužívání.
16: Přesto memorandum je deklaratorní, to znamená, že nezakládá žádná závazná práva ani povinnosti. Stačí to? Není to jenom gesto?
19: Gesta jsou určitě důležitá. Myslím si, že právě i toto gesto, to podepsání memoranda ukazuje nějakou cestu, že vlastně chceme deklarovat, že chceme spolu spolupracovat, že se chceme vzájemně učit, dávat si zpětnou vazbu. Takže ano, můžeme to vnímat jako gesto dobré vůle ty věci napravovat.
16: Církev tedy otevírá nově spolupráci, ale zároveň musíme připomenout, že je to instituce, která zneužívání léta kryla. Jak zvládáte ten rozpor spolupracovat s institucí, která před tím vším, co se dělo, přivírala oči?
19: Tak asi jedna věc je spolupráce s institucí, která tyto věci kryla, ale i ta instituce se skládá z lidí a my jednáme především s lidmi. Takže za nás je partnerem nové vedení České katolické církve a po generační výměně biskupů nastává nová doba. Takhle to vnímám.
16: A co konkrétně chcete od té spolupráce získat, co by bez spolupráce s Českou biskupskou konferencí třeba vůbec nešlo?
19: Tak určitě chceme získat podporu pro to, co děláme pro oběti, právě proto jednáme i s Českou biskupskou konferencí, protože to, co třeba bychom společně neuměli, je dělat to sami. Nám jde vlastně o to, aby církev byla zdravější, otevřenější, bezpečnější a to můžeme dělat jen ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí. To určitě nezvládneme sami.
16: Kdybyste dnes, Jiří, mluvil s člověkem, který byl v církevním prostředí zneužitý a zatím se neodvážil promluvit, co byste mu třeba teď po podpisu tohoto memoranda vzkázal?
19: Že už víme, že existují cesty, jak pomáhat.
16: A to, že je spolek na jeho straně, to je jedna věc, může podle vás věřit i tomu, že ho teď opravdu vyslechne i církev?
19: Ano, už se to i děje. Vnímám jednu věc jako velmi důležitou a to, že jsme vůči sobě při tom memorandu deklarovali obě strany, jak pan arcibiskup za Českou biskupskou konferenci a tak my za spolek Někdo ti uvěří, že chceme být vůči sobě kritičtí. Vlastně pracujeme s důvěrou a nechtěli bychom ztratit ani důvěru obětí, takže určitě chceme v tomto směru být transparentní i vůči obětem, aby věděli, že když se nám svěří, když je budeme doprovázet, že to pořád je práce s nějakými důvěrnými informacemi, s kterými nejdeme za Českou biskupskou konferenci.
16: Já děkuju za váš čas, držím palce, ať se daří. Mluvila jsem s předsedou spolku Někdo ti uvěří, Jiřím Kilarem. Mějte se, nashledanou.
19: Nashledanou, děkuji.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Emigrantské nakladatelství Vidim Books, jehož jednotliví pracovníci žijí různě po Evropě, případně ve Spojených státech amerických, vydává v ruštině původní i překladové knížky, které v Rusku samotném vyjít nemůžou. Nedávno se postaralo o vydání zajímavého titulu s názvem Automatická církevní stopka. Tuhle knížku napsali pravoslavný kněz Alexej Uminský a novinářka Ksenia Lučenková. Popisují v ní, jak své odpadlíky, a to i ty údajné, trestá ruská pravoslavná církev. A to už je téma pro našeho komentátora Libora Dvořáka. Libore, dobrý den.
20: Dobrý den vám, Naďo, i všem našim posluchačům.
16: Co se skrývá pod názvem knihy?
20: Já jsem chvilku váhal nad tím, jak to přeložit, ale pak jsem si říkal, protože tam je cosi jako autostop, to u nás má jiný význam. A ta automatická stopka je to proto, že ať už se příslušný proces odehrává jakkoliv, tak to pro toho postiženého, kterých je dnes podle různých statistik asi 47, tedy necelá 50, tak ho zkrátka ten trest, a to buď odnětí kněžské hodnosti, anebo dokonce vyobcování církve, že přichází víceméně automaticky z vůle příslušné komise svatého synodu. A otec Alexej Uminský upozorňuje na to, že vlastně ty výkonné orgány církve fungují zároveň i jako soudní moc jakási, protože pravoslavná církev historicky mívala své soudy, ale sovětská moc je zrušila, už se formálně neobnovily a teď je to víceméně dílo z vůle té synodální komise.
16: Libore, jaké poklesky a jakým způsobem tedy ruská pravoslavná církev trestá?
20: Nejčastěji to bývá takzvané hanobení církve a nebo potom pomluvy týkající se církve. Tam je velice zajímavé, že zpravidla ten postižený dostane dopis, že má do svatého synodu přijít, že ho tam čeká výnos, ale vůbec se nepraví v tom výnosu zpravidla, tedy za co je ten dotyčný trestán. A je to zkrátka dobře tak, že když se patriarcha Kiril nebo jeho podřízení rozhodnou, že tenhle člověk je církvi nepohodlný, tak je odstraněn, buď tedy, jak říkám, ze svého kněžského úřadu, anebo přímo z celé církve.
16: A je ruská pravoslavná církev v zahraničí stejně nelítostná jako ta domácí?
20: Tak to rozhodně ne, to se týká jak ruské pravoslavné církve v zahraničí, tedy působící například v západní Evropě, ale v té knížce jsou dobré příklady z pobaltských zemí, kde samozřejmě také fungují pravoslavné církve, na něž se ta moskevská církev snaží mít stále co největší vliv, ale přirozeně, protože dnes už to nejsou svazové republiky, ale samostatné suverénní státy, tak si zdaleka nemůže počínat tak, jako to činí přímo v Ruské federaci. Zvláštní kapitolou je samozřejmě Ukrajina, kde ten vliv moskevské patriarchie také se snaží všichni hodnostáři zachovat, ale už to jde méně snadno, protože, jak víme, také Ukrajina má svou autonomní, řekl bych, církev.
16: V knize najdeme příběhy odpůrců oficiálního pravoslaví. Koho konkrétně a jaké viny jsou jim připisovány?
20: Já bych řekl, A tady užijí toho, co jsem říkal před chvíličkou, že vlastně se nic ani pořádně nevysvětluje. A například sám otec Alexej Umínský byl zkrátka dobře předvolán do svatého synodu a navíc mu hrozil ještě trest vězení. To nevím, jak by to bývalo mělo být zprostředkováno, ale on zkrátka dobře raději z Ruska uprchl a nyní žije v zahraničí. Další velmi zajímavý, řekl bych vzorník, takový pravoslavný, je bohužel už zesnulý Vsevolod Čaplin, který se vyznačoval tím, že byl, jak je pravoslavná církev konzervativní, tak on byl v řadě ohledů ještě konzervativnější než církev. Ku příkladu absolutně si neuměl představit něco jako potrat, hřímal na elektroniku, která také podle jeho soudu vadí náboženské víře. No a jako posledního bych jmenoval otce Alexeje Kurájeva, který v mládí žil jako syn ateistických rodičů, notabene pracujících v tehdejší revii Otázky míru a socialismu. Žil tady u nás v Praze, pak se sem často vracel a když se s pravoslavnou církví nepohodl, tak se v roce 23 přestěhoval, už natrvalo, do Prahy. Shodou okolností do toho domu v Podbabě, kde vlastně dřív jako chlapec bydlel s rodiči. Měl jsem to štěstí díky kolegyni a kamarádce Petře Procházkové se s otcem Alexejem sám osobně setkat a je to člověk nesmírně zajímavý.
16: Jenom některé z příběhů, které najdete v titulu Automatická církevní stopka, zmínil náš kolega, komentátor Libor Dvořák. Libore, díky za to.
20: Naslyšenou.
16: Snad jsme vám v uplynulých minutách přinesli inspirativní témata. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví a dobrý poslech dalších pořadů přeje Naděžda Hávová.

0: 8 hodin a 30 minut. Zprávy má Tereza Tomášková.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Londýně sejde s lídry Německa, Francie a Británie. Podle Elizejského paláce budou jednat o podpoře Ukrajiny. Setkání přichází krátce po tom, co Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. V něm ho vyzval k ukončení války a mírovým jednáním. Putin nabídku odmítl. Řekl, že v přípravném setkání nevidí smysl. Armáda za prvních 5 měsíců letošního roku nabrala asi 1400 vojáků. Cíl má 1800 za rok. Získat by chtěla taky 450 členů aktivních záloh. Na dnech pozemních sil Bahna v Brdech to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Česko podle něj potřebuje počty armádních sil zvyšovat kvůli aktuálnímu dění ve světě. V Karlově Studánce otevřeli novou lázeňskou stezku. Má 12 zastavení. Seznámí turisty s historií tamních lázní nebo místy, kde se natáčely filmy. Připomíná i kuriozity z minulosti. Třeba jak hostům v hudební hale podávali teplou ovčí syrovátku. U každého zastavení jsou i QR kódy s doplňujícími informacemi. Sport. Hokejista Tomáš Hertl se gólem a asistencí podílel na vítězství Vegas ve třetím utkání finále NHL. Golden Knights zdolali Carolinu 5-4 ve druhém prodloužení a v sérii vedou 2-1 na zápasy. Ten další je na programu v noci na středu českého času. Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na domácím světovém poháru. V pražské Troji nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie, Australanku Foxovou. Nejlepším z Čechů byl šestý Václav Chaloupka. Zvítězil Francouz Žestán.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdné silnice 6 u Petrohradu a také 62 u Dobkovic. Silnice 6 na trase Praha Karlovy Vary v omezení u Petrohradu stále v obou směrech uzavřená. Příčinou je odklízení následků po vážné nehodě nákladního a dvou osobních vozidel. Z obou stran už se začínají tvořit kolony. Pro osobní auta jsou možné dvě objízdné trasy buď spodem přes Jesenici, Krty a Blatno, nebo horem na Kryry, Vroutek a Lubenec. Silnice 62 z Ústí nad Labem do Děčína v Dobkovicích po nehodě také stále v obou směrech neprůjezdná. Policisté odklánějí provoz na místní komunikace. Jedete-li po silnici 26 z Horšovského Týna do České Kubice, zbystřete kus za odbočkou na Mašovice. Řeší tam kolizi autobusu s osobním vozidlem, tam se projíždí plynule. A ještě silnice 261 na cestě z Ústí do Litoměřic. Zpozorněte na výjezdu z Řepnice. Na vozovce se pohybuje stádo krav. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: A počasí si pro dnešní den a taky začátek týdne připravilo docela příjemný kompromis. Dnešek ještě místy nabídne přehánky a výjimečně i bouřky, ale zítřek ten už bude výrazně letnější. To nás čeká většinou jasno nebo maximálně polojasno. Dnešní den tedy bude polojasný až oblačný. Zpočátku při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle s přehánkami a počítejte s tím, že poprchávat by mělo hlavně na východě republiky.
5: Později odpoledne pak budou srážky, ustávat a oblačnosti bude ubývat. Odpolední teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách bude teplota kolem 17 stupňů Celsia.
4: Podle meteorologa Miloše Dvořáka bude foukat jenom slabý vítr. A ještě pohled na zítřek, pondělí nás čeká slunečné jasné.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Kněze Jana Bulu a Václava Drbolu na počátku 50. let komunisté popravili za vraždy tří funkcionářů Národního výboru v Babicích. Ačkoliv byli nevinní, režim je mučil a nutil, aby se vzdali své víry. Oba to odmítli, přestože by si tím možná zachránili život. Po roce 1989 je soud rehabilitoval. Po 21 letech pak papež oznámil jejich blahořečení, které se slavilo v Brně. O tom, co znamená svoboda a víra, a také o životě obou blahořečených kněžích, které doplní zavražděný páter Josef Toufar, byla v listopadu debata Vertikály. Moderovala ji Eva Hulková.
2: Vertikála.
7: Ve studiu máme skvělé hosty Michala Stehlíka, historika, profesora na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, specialistu na české dějiny 20. století a ředitele památníku národního písemnictví. Pane profesore, vážím si vašeho času, vítejte.
8: Dobrý den přeji.
7: Totéž mohu říci o Miloši Doležalovi, spisovateli, básníkovi, publicistovi, specialistovi na období druhé světové války a zločiny komunistického režimu v Československu. I vás vítám, děkuji, že jste přišel.
8: Pěkný pozdrav.
7: Týden uzavíráme vzpomínkou na Josefa Toufara, Václava Drbolu a Jana Bulu. Tito kněží věru zakusili, jaké to je, když svoboda chybí. Dovolte spekulativní otázku. Co si myslíte, že by o svobodě řekli tito zmínění muži?
9: Tak jestli můžeme takhle prostředkovaně hovořit za dávno mrtvé. Já myslím, že to byli venkovský chlapíci, všichni tři, kteří prošli takovou tvrdou zátěžovou zkouškou okupací, nastupujícím stalinismem, takže si nedělali žádné iluze o totalitních režimech a o lidech. Já myslím, že jestli můžu nějak shrnout, myslím, že svobodu považovali za zodpovědnost. To, že to není nic jako samozřejmého a současně v té nesamozřejmosti je třeba i z pozic katolického kněze ovlivňovat farníky v tom dobrém slova smyslu, starat se o jejich vzdělání. A to já myslím, že všichni tři tohle chápali a chápali to, že svoboda není prostě nic, kde si každý zpátek může dělat, co chce, ale že to opravdu je nějaká investice, nejen ven, ale současně taky sám k sobě. Že mě to něco stojí, že se musím taky snažit, taky sebe vzdělávat. A já myslím, že ty tři svým způsobem na sobě takto pracovali.
7: Pane profesore, můžete se vcítit do těchto mužů?
10: Jenom bych to vlastně doplnil, protože zrovna to slovo zodpovědnost nebo odpovědnost se mi vždycky s tou svobodou plní, i když se budeme ohlížet za osudy těchto tří mužů. A vlastně to slovo, které tam mám já ještě jako na nějaké svoje doplnění, je služba. Právě to je o té práci, komunikaci s farníky, s mládeží, když budeme konkrétně, ať už u Josefa Toufara nebo u Jana Buly, úplně jako zcela explicitní. A vlastně vědomí té služby, ono to zní jako zvláštně to spojení, ale vlastně svoboda má v sobě i nějakou povinnost, nebo vědomí povinnosti. A to si myslím, že zrovna těhle tři, jak hezky padlo, prostě venkovský chlapíci v sobě měli. A každý trošku s jiným darem, s kterým šel do toho života, ta služba pro ně byla určitě jako společný jmenovatel.
7: Ještě je tady ta otázka samozřejmosti a nesamozřejmosti svobody. Mně to přijde, když to prolneme s tou současností, že velká část populace ji vnímá jako úplně samozřejmou věc. Dá se to jako udržet to vědomí, že je to nesamozřejmé, když ten život tak jako plyne?
9: Víte, já myslím, že v tom je nějaká absence zkušenosti, nebo neabsence zkušenosti, když hovoříme o generacích těchto duchovních, tak to, jak jsem říkal, oni prošli jako tvrdou školou. Bula byl to totálně nasazen, Toufar prostě jako pedagog a jako učitel musel fungovat za protektorátum, obhajovat českou kulturu, že jo, pod nějakou nacistickou decimací a tak dále. Oni si byli vědomí, že obhajují nějaké hodnoty, že taky musí nějak žít, nějak je představovat, živě, ne nějak trapně nebo moralizujícím způsobem. A ta zkušenost, ta její dějinná zkušenost je nějakým způsobem obohatila. Já si vzpomínám na jeden výrok v souvislosti s Josefem Toufarem z roku 1948, který řekl jednou svým farníkovi, který byl členem komunistické strany a v obchodě mu říkal před lidmi, víš Pepíku, vaši děti jednou budou toho litovat, co vy jste tady zavedli. Jo. Takže s něj hovořila zkušenost a současně taky nějaké varování nebo tušení.
10: Možná to varování je nějaký nástroj, který můžeme do hry vtáhnout i dnes, protože my nemáme tu žitou zkušenost a ty generace třeba mých dětí v podstatě narozených po roce 2000, to mají zprostředkovaně, i když jako se snažím vyprávět svoji dětskou zkušenost, tak jedu kolem drátu, kolem Starého Města pod Lenštejnem na fotbal, ale kolem drátu, tak mi dcera řekne, že to je pravěk. A vlastně, jestli chceme vtahovat do dneška nějaké příklady nebo příběhy, na kterých se dobře ukáže nebo odilustruje to, že se to týkalo konkrétních lidí. On ten pojem svobody je natolik abstraktní, že pokud ho nevztáhnete k konkrétnímu osudu, tak vlastně je nepředstavitelný. A od toho teda si myslím, že zrovna dějiny, konkrétní osudy jsou vlastně dobrý nástroj toho vztahování se k velmi abstraktnímu pojmu.
9: Já myslím, že to právě přesně v tom vyprávění příběhu, jo? Kde si člověk může úplně s jinou dějinou zkušeností na to chmátnout. Dost jako vlastně bytostně osobně představit si, jak co ten člověk dělal, jak konal, jaké měl pohnutky, jak se rozhodoval. To já myslím, že to může nějakým způsobem inspirovat nebo trošku vtáhnout. Je?
7: Vy jste tady mluvili o službě, o zodpovědnosti v souvislosti se svobodou a těmito muži, ale mně to přijde, že oni museli zejména v té poslední fázi vědět, že ta svoboda má cenu života a smrti vyloženě.
10: Tak určitě tak. Konkrétně krajní situace, která panuje, nenáhodou jsme byť v širším, ale v jednom regionu. Jsme prostě na Vysočině, byť ona se dá vnímat z různých stran.
7: A proč nenáhodou, pane profesore?
10: Nenáhodou, protože máte několik míst v té zemi, budou to třeba východní Čechy, bude to někde na Valašsku a bude to na Vysočině, kde je velmi silné sepětí lidí jak s půdou, tak s vírou. A vlastně ta role toho kněze je tam mnohdy nezastupitelná a představuje tu přirozenou autoritu. A to, co se odehrává mezi léty 48 až řekněme 52, když vezmeme všechny ty osudy takhle dohromady, jsou to vlastně velmi zkrácené dějiny, ale to násilí, kterým se ten režim vyznačoval ve smyslu tady já sám a tady popravujeme, pardon, že to dávám takhle vedle sebe, bylo přítomné. Ten veřejný prostor je vlastně zahlcen tím násilím jako něčím, čeho se ten režim prostě neštítí a každý z nich si to prošel svou vlastní cestou, takže museli si být jako vědomi, že součástí prostě toho, co se děje, je i perzekuce.
9: Ano, já bych to možná prosím. Ještě, Michal, bych doplnil. Já bych to ještě posunul tu hranici, nejen rok 48, ale možná i rok 45. My víme, nebo rok 46, první poválečné volby, kdy třeba Josef Toufar se velice angažuje v té zahrádce, kde působí proti komunistické straně a tak dále. Jo? Nebo rok 45, osvobození. Toufar se znovu angažuje ve prospěch lidí, kteří byli třeba nějakým způsobem falešně obviněni z kolaborace s Němci a tak dále. Jo? To angažmá začíná prostě už bezprostředně v těch květnových dnech roku 45.
7: Je malá vsuvka, vy jste, pane Doležale, řekl, že farník, člen KSČ, že s ním pan Toufar nějak diskutoval, to byla tenkrát jako běžná praxe? Dnes si to skoro neumíme představit.
9: Myslím, že ano, je to tak. Samozřejmě řada lidí do strany vstoupila z nějaké poválečné euforii, byť katolíci, řada lidí tam vstoupila, jak to pak známe, v průběhu let, i z nějakých jako prosperujících důvodů a tak dále. Ale samozřejmě v kostele nacházíme řadu členů KSČ.
10: Já můžu použít zase příklad toho babického případu, té tragédie, kdy z druhé strany, kdy vlastně jeden z těch zastřelených, vlastně mladý komunista, Bohumín Netolička, je vlastně člen KSČ, jeho otec je KSČ, je to ta komunistická rodina. A pak najdete prostě jeho parté, na kterém je napsáno, že zádušní mše za zemřelého se koná u svatého Martina v Třebíči. Mm-hmm. A teď si řeknete, kde se vám tady spojily ty osudy, kde ta rodina jde do kostela, prostě na zádušní mši za komunistu. Najednou to vypadá všechno tak zvláštně nejednoznačně. Ale ano, ta realita byla taková prostě taková. Byla farník člen strany, je to prostě zvláštní, ale...
7: A tenkrát ještě ten vliv církve ve společnosti, když to vezmeme globálně, byl veliký, vidíte, navzdory těm persekucím.
10: Jednak vliv církve, ale tady opravdu hrají roli osobnosti těch lidí, osobnosti těch kněží a vlastně nám z toho vystupuje vlastně více podobných osobností, Páter Podjezdský, další Valerián, kteří vlastně jsou v tom regionu a jsou vnímáni jako nějaká autorita a zároveň lidé, za kterými se prostě dá přijít a řešit třeba i ty obyčejné problémy. Já jsem jenom chtěl dodat k tomu, jak Miloš správně protáhl to období až 45. A zase to má nějaký politický charakter. Já když jsem se díval na výsledky voleb 1946 přibližně u 10 obcí, kterých se týkal babický případ, kde bylo nejvíc začlených a tak dále, tak tuším 9 z 10 obcí tam nevyhráli komunisti v roce 46. Čili i ten režim dobře věděl, s kým pracuje v těch místech. A bylo to vlastně i politické vyjádření. Oni vyhrávají drtivě v celé republice. A tady máte konkrétní místa, prostě 9 z 10 vesnic, kterých potom zatknete na stovku lidí, vyjádřilo 2 roky před nástupem režimu, že to vidí prostě jinak. To je taky nějaký předpoklad.
9: To samé ta zahrádka, to městečko s 900 obyvateli na Žilivce, kde působí Toufar, tak tam také tam a v okolních vesnicích vyhrávali lidovci ty první poválečné volby. A to je zásluha Josefa Toufara a Sdružení katolické mládeže, které se velice aktivně účastnili těch předvolebních debat a schůzí a tak a vystupovali proti komunistické straně. No, byl to Toufarův první hřebíček do rakve.
7: Když jste tady, pane profesore, už zmínil ten babický případ, tak zůstaňme u něj. Pro posluchače, kteří nejsou v obraze, připomeňme stručně, o co tam šlo a do jakého kontextu jsou zasazeny osudy Jana Buly a Václava Drboli.
10: Je to příliš spletitý příběh, snad to řeknu dostatečně krátce. V podstatě tím klíčem
7: tak
10: je...
7: Tak přiměřeně. Stačí.
10: Tím klíčem je střelba v babické škole 2. července 1951, kdy Ladislav Malý, Antonín Mitiska vlastně vejdou do školy a z příslušníků místního národního výboru jsou ze 4 lidí následně 3 mrtví, jsou zastřelení. Rozjede se ohromná perzekuce, rozjede se zatýkání v tom kraji. Je tady velmi zvláštní role takzvaného agenta Ladislava Malého, který to celé vlastně organizuje, řekl bych tak, pobíhá po kraji a hledá nepřátelé režimu a vztahuje je do svých sítí. A na konci je až 11 popravených, přes 100 odsouzených k vězení. A pokud se bavíme o vlastně trošku i absurditě dějin, protože tady se střílí na Vysočině, tady je to prostě zásadní a zasahuje státní bezpečnost, ale Jan Bula je zatčen 2 měsíce před tou střelbou, Václav Drbola 14 dní před tou střelbou a jsou vlastně vtaženi do toho případu v následných procesech. Takže vlastně bavíme se o obrovské perzekuci, která zneužila tu střelbu způsobem, kdy na jedné straně jsou 3 mrtví členové místního národního výboru a na druhé straně jsou až přes 100 odsouzených a 11 rozsudků smrti.
7: Ten Ladislav Malý ví se dnes, jestli to byl tedy agent provokatér, anebo s prominutím nějaký duševně vyšinutý člověk, kterého STB zneužila?
10: Já se kloním k té druhé variantě po velmi pečlivém a mnohaletém výzkumu. Tady bych to udělal takovou negativním vymezením. Nenarazil jsem na nic relevantního, co by svědčilo o nějaké přímé angažovanosti a řízení Ladislava Malého státní bezpečnosti. Takže se kloním k narcistnímu psychopatovi a alkoholikovi, který byl využit v rámci činů státní bezpečnosti pro následnou perzekuci, ale vždycky tam může být nějaké 1%, když si řekneme, ale nějaký kontakt tam byl. Já jsem ho nenašel, čili si nemohu dovolit tvrdit jako historik, že tady mám agenta státní bezpečnosti. Bez pochyby nebyl takto vázán, ale ty psychické projevy, které od února do toho července se objevují na té Vysočině, tak to svědčí opravdu o mimořádně vyšinuté osobnosti.
7: No, to, že tedy tito dva muži byli vtaženi do této kauzy, která se stala v době, kdy byli oba uvězněni. To je snad moc i na tehdejší režim, jak to mohlo jako projít?
10: Nebyl v tom žádný problém. Hlavně, když se podíváte na archivní materiál, tak v případě babické kauzy je ta operativa státní bezpečnosti jeden maličký svazek předtím a pak je tam 11 vyšetřovacích svazků, což historik z toho pochopí, že oni vymodelovali tu kauzu následně. To je to, že si to vlastně vymýšlí. Můj prastříc byl v té kauze vlastně odsouzen a pradědeček také, ještě to spojeno rodině. A vlastně v některých momentech mi Ludvík Stehlík mladší říkal, že v rámci bytí už potom podepisovali některé papíry prázdné, do kterých se doplňovali strojopisem prostě jejich výpovědi.
7: Pane Doležale?
9: Já bych ještě Michal rád doplnil. Možná škoda, že zapomínáme ještě na toho třetího duchovního, který v té kauze byl namočen a docela mě mrzí, že byl tak vyřazen s prominutím ze hry, to je František Pařil z Horního újezda, kněz, který se aktivně podílel na pomoci odbojářů vlastně, jak za války, tak i v tom osudném roce. Ale protože měl jisté lidské mouchy a protože byl svérázník i duchovní, tak se prostě do toho beatifikačního procesu nevešel, přestože byl zavražděn a je to taky mučedník. Jo. Je to pro mě trošku nepochopitelné, tohle kádrování, ale současně chápu, že prostě to není černobílé.
7: Pane Doležale, já vás ještě poprosím taky stručně, vám je to samozřejmě všechno

0: tyhle velká slova a tázal se samozřejmě, co se to stalo, co to má znamenat, jak si to vysvětlovat, ale takzvaný, nebo vůbec slovo zázrak použil úplně minimálně. To je opravdu pak vykonstruované propagandou i tím propagandistickým filmem a tak dále a tak dále. No, kněz Josef Toufar káže 11. prosince 1949 do poledních hodinách ve svém malém kostelíku na Vysočině v Číhošti. A v průběhu finále toho kázání se za jeho zády začne pohybovat dřevěný oltářní křížek, asi 50 cm vysoký, nepřibitý, nepřilepený. A začne se vychylovat doprava, třikrát doleva a zůstane zvláštně vychýlen, takým způsobem úplně nesmyslně přetočen biosem, bych řekl. Postupně se ta zpráva o tomhle tom zvláštním pohybu rozšíří nejen po Vysočině, ale po celých Čechách a do Číhoště prostě směřují davy lidí, přestože je zima 49-50 a nakonec...
1: Údajně mělo svědčit 19 lidí, 19, jsou ta čísla relevantní?
0: Ano, ano, 19 lidí různého věku a různého sociálního zázemí, kteří to potvrdili nejen před Josefem Toufarem, ale dokonce to pak potvrdili i před prokurátory a příslušníky státní bezpečnosti. A připomínám, že mezi nimi byly malé děti, studenti a tak dále. Každý něco riskoval a přesně se na to postavili a vyloučili nějaký zrakový klam nebo nějakou sujezdci.
1: A režim to označil tedy za projev proti státního církevního spiknutí?
0: Pravděpodobně to vzniklo v té choré hlavě ministra spravedlnosti Alexeje Čepičky, příbuzného Klementa Gottwalda, současně šéfa státního úřadu pro věci církevní a rozhodli, že tohoto případu využijí právě s takovým pokusem vrazit klín do církve, protože uvědomí si rok 49-50, přelom toho roku je velice vztahy mezi komunistickým režimem a církví velice napjaté. A oni se snaží vlastně tohoto případu zneužít, Josefa Toufara ne zatknou, ale unesou přímo a připravují velký monster proces.
1: Miloš Doležal, spisovatel a historik Michal Stehlík jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Papež Lev XIV. Podepsal dekret o blahořečení Jana Buly a Václava Drboli, tedy jako co by obětí totalitní zvůle z raných 50. let. A dál ten proces, jak to pokračuje?
3: Já myslím, že
1: to až teď... můžou dostat až ke svatořečení.
3: Samozřejmě mohou, ale tam už v těch třech stupních je to otázka třeba dokladovaného zázraku, zejména směrovaného třeba k uzdravení. To má velmi přísná pravidla. Takže ano, může to pokračovat ke svatořečení, protože ono to blahoslavení samozřejmě má i svoji roli v církvi z hlediska uctívání, které je směrováno spíše lokálně. Zatímco to svatořečení je už záležitost, řekněme, globální církve. Takhle jsem si to jako zjednodušil, ono to má samozřejmě svá možná i složitější církevní pravidla.
0: Ale každopádně ten stupeň blahoslavení v tomto případě je deklarován tou mučenickou smrtí, to znamená smrt pro Krista v tom kněžském povolání. A to je jak prostě případ jak Buly, tak Václava Drboli, tak i v možném procesu Josefa Toufara.
1: No právě, já se chci zeptat, ten Toufarův osud vlastně mně přijde jako laikovi téměř identický s těmito dvěma muži a pokud vím, tak je to v té fázi, že ten proces blahořečení zatím jakoby navrhla nebo schválila Česká biskupská konference a Vatikán se k tomu ještě nevyslovil. Pane Doležal, můžete...
0: Já jenom bych rád připomněl, že skutečně slovo proces znamená, že je to nějaká pout nebo nějaká cesta. Víme, že třeba v případě Jana Buly ten proces začal v roce 2004, jestli se nepletu, v případě Václava Drboli 2011.
3: To je vlastně 20-letý proces, jo. No to není tak, že to tuším ještě jako biskup Cikrle zahajoval vlastně ten předchozí biskup vůbec celý proces a bavíme se o 20 letech v rámci celého procesu
1: a
3: rozhodování.
1: A připomeňte Josefa Toufara.
0: A u Josefa Toufara, jestli se nepletu, tak biskupská konference s tím procesem zahájením procesu souhlas začal 2013, ale na diecezní úrovni to začalo 2018. A takže je to v rovině toho diecézního, řekněme, bádání nebo toho stupně diecézního, té diecézní přípravy materiálů, oslovování posledních pamětníků, zapisování jejich svědectví a tak dále a tak dále. Tohle se děje a bude to asi dál pokračovat.
1: Čili tady ten čas jako hraje svoji specifickou roli.
3: On hraje roli a samozřejmě my to můžeme laicky vnímat, že by bylo velmi symbolické, pokud bychom měli najednou tři mučedníky komunistického režimu, že by to dávalo vlastně smysl.

0: ale vzhledem k tomu, že tam jsou až desetileté rozdíly v zahájení, tak prostě ten proces je proces. Přesně jak říkal Miloš, asi ta linka, řekněme, využití do veřejnosti, že máme tři na jednou v jeden termín, není tak silná jako ten samotný proces, který je rozběhlý. A i to, co Miloš zmiňoval, ono to má i na úrovni toho jakoby dokazování několik stupňů. Je tam nejenom teologická, ale historická komise, která má shromáždit právě všechny materiály. Já jsem byl v historické komisi kolem jedné řeholnice před pár lety a je to opravdu i dlouhá badatelská práce, kdy scháníte vlastně detaily a dáváte dohromady v podstatě obraz toho člověka, pak se to posuzuje z různých stran. Čili nejde o nějaký, řekněme, proces, který by se dal vlastně v dobrém urychlit.
1: Fajfkovat. Já jenom doplním, navíc v posledních desetiletích se třeba k tomu případu Josefa Toufara a dalších s ním začených objevují stále nové a nové dokumenty. To vědomí se rozšiřuje, nebo to poznání se rozšiřuje. Jsou to třeba někdy detaily nebo různé jako drobné souvislosti, ale ty hrají i v tom procesu roli, protože dokážou odpovědět na některé třeba závažnější otázky.
2: Víte, zkusili byste pojmenovat, jaký význam má zviditelňování tímto způsobem těchto osobností, které tedy opravdu trpěly v takové té nejkrutější fázi toho totalitního režimu, jako pro lidi církve, to je jasná věc, ale pro celou společnost. Jaký je to jako vzkaz té společnosti?
0: No za mě je to vlastně, by to zní velmi zvláštně jako skvělá možnost, nebo pozitivně vnímaná možnost, upozornit na to, že dějiny se nedějí pouze v nějakých jako velkých rozhodováních vlád, prezidentů, premiérů a komunistických papalášů v tomhle případě. Ale vrátím se zpátky k tomu začátku, tady jsou tři vesničtí chlapíci, kteří žijí své životy a svoji službu a vlastně dokazují denně v tom svém, dalo by se říct, prostém životě. A vlastně mohou se stát příkladem. A já si myslím, že to důležité je zase, to slovo velmi často nepadá ve veřejném prostoru, je to o jejich svědomí, jak se vyrovnají s protektorátem, jak se vyrovnají s tím režimem. Takže proto to má za mě jako velký význam vtáhnout prostě do vnímání dějin normální lidský život, včetně slabosti, ale zároveň schopnosti prostě mít hranici rozeznání toho dobrého a zlého. To je strašně důležité.
1: Já bych ještě doplnil, o těchto třech kněžích můžeme mluvit, že nebyly tak jako typicky klerikální, že to nebyly typicky klerikální postavy. Oni překračovali svoje stavovské povinnosti, nějakou církevní hranici, myslím směrem do světa, žili přirozeně život se svými farníky. Josef Toufar nebyl nějaký namyšlený prostě farář, který by své ovečky moralizoval a se na nich povyšoval, ale žil s nima jejich protektorátní každodennost. A já myslím, že to lidi nesmírně obohacovalo v jejich době. A je to paradoxní, jako ty příběhy obohacují lidi i prostě dneska. A myslím si, že ten jeden z těch klíčů k těmto duchovním je to, že oni nedělali velké rozdíly mezi věřícími a nevěřícími. Jakoby tím předběhli nějakou dobu. Toufar píše v nějakém dopise z roku 1940, pro mě jsou všichni lidé jako farníky, ať chodí do kostela nebo ne. A já myslím, že tím jako otevřeli dávno před druhým vatikánským koncilem a před apelem v papeže Františka, otevřeli prostě dveře jako té církve do světa. A naopak.
2: Čili inspirace pro dnešní dobu, kdy takzvaná sekulární společnost by mohla umět číst tady ty signály vycházející z těch novodobých dějin církví, že? A něco si z toho jako přebrat.
0: Já vlastně v těchto těch pojmech, tak jak používáme ty pojmy u té sekulární společnosti, mě to baví, třeba když mám řadu přednášek v regionech, pak člověk potká ty konkrétní lidi. A ona ta míra sekularizace vlastně je takový pojem, který na ně úplně nesedí.
2: V uvozovkách.
0: Oni vlastně stejně hledají nějaký příklad, chtějí se aktuálně třeba v nervózní době vyznat v tom, co vlastně žijeme, a není to nějaká konzumní každodennost. Já jsem vlastně v tomhle tom jistým způsobem optimista, protože potkávat ty lidi a najednou se zbavují toho obecného pojmu, jak jsme ateistická, sekulární a jiná společnost, ono stejně je to o vyhledávání a hodnot a nějaké identifikaci, a to je právě ten skvělý příklad, který se dá vlastně takhle využít.
2: Tak, to říká Michal Stehlík, historik, univerzitní profesor, ředitel památníku Národního písemnictví, který byl hostem této debaty Vertikály. Moc vám za to děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
2: A náš druhý host, Miloš Doležal, spisovatel, básník, publicista, specialista na období druhé světové války a ty roky potom. Moc vám děkuji, že jste tady byl.
1: Taky děkuji.
2: To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
3: Fotba i v době válečných konfliktů přinášela radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie plus Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie plus Fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Jak to bylo doopravdy?
4: Po celou éru komunistického Československa bylo hlavním leitmotivem všechno, co přicházelo ze Sovětského svazu, mělo být dobré, správné a smysluplné. Týkalo se to dokonce i medicíny a dokonce i psychiatrie. A badatel Mirek Kudráška je nositelem nejen tohoto sdělení, také knihy o psychiatrii v období komunistického Československa a především také hostem pořadu Jak to bylo doopravdy, ve kterém si budeme odpovídat na otázku. Psychiatrie se nestala také nástrojem komunistické zvůle?
3: Jak to bylo doopravdy, zítra po 20. hodině na Plusu.
5: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
6: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. V Arménii lidé volí nový parlament, rozhodují zároveň i o dalším směřování země. Hokejisté Vegas porazili Carolinu ve druhém prodloužení a ve finále NHL vedou 2-1 na zápasy. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů je u Petrohradu v obou směrech uzavřená kvůli nehodě. A bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 26 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Spustilo ji ministerstvo školství. Aplikace ukazuje, kde budou pravděpodobně místa chybět a kde naopak přebývat, a to až do roku 2035.
7: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
8: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
7: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
9: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu, tu 5-10 let budou volné k jinému využití.
7: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
6: V Arménii začaly parlamentní volby. Voliči rozhodují o osudu vlády premiéra Nikoli Pašiňana i o dalším směřování země. Jeho oponenti prosazují obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
10: Pro Arménii je to historický moment. Nejsou to jen volby o příští vládě, ale o celém příštím směřování země. O tom, jestli chceme být moderní demokratickou zemí nebo se vrátit na oběžnou dráhu Ruska.
11: Soudí bývalá poslankyně, dnes šéfka lidskoprávní neziskové organizace Gajane Abrahamjanová. Opoziční strany, tak jako například Silná Arménie, vedená ruským oligarchou arménského původu, se nijak netají svými prokremelskými postoji. Před volbami čelila země masivní desinformační kampani, která se snažila vyvolat strach a přitáhnout voliče k proruským opozičním stranám. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
6: Historický kolotoč na pražské Letné se dnes roztočí pro Ninu. Od 11 do 17 hodin bude zdarma vozit děti, pro které je připravená i řada dalších aktivit, třeba výroba poštovních známek nebo architektonický workshop. Co je smyslem charitativní akce, vysvětluje spoluzakladatelka nadačního fondu Nina Kristýna Chovancová.
12: 8.6. je Světový den boje proti nádoru mozku a tento den slouží k zvýšení povědomí o mozkových nádorech, k podpoře pacientů a jejich rodin a k podpoře lékařského výzkumu. A všechno to my se snažíme připomenout právě i letenským kolotočem pro Ninu.
3: Sport.
13: Hokejisté Vegas zvítězili nad Carolinou ve třetím utkání finále NHL 5-4 ve druhém prodloužení a v sérii tak vedou 2-1. K vítězství Golden Knights přispěl dvěma body útočník Tomáš Hertl. Vedle asistence dal úvodní gol zápasu.
14: Hertlovi ke gólu pomohl dobrý výběr místa. Při přesilovce se uvolnil mezi obránci a před brankářem Caroliny zůstal úplně sám. Zpracoval, zamířil a trefil se k pravé tyči. Vegas předtím dostali puk za brankovou čáru už dvakrát. Rozhodčí jim ale trefy neuznal. Ve druhé třetině navázal na Hertla nejproduktivnější hráč playoff, Kanaďan Mitchell Marner, který nastřílel hat-trick. Carolina ale zdánlivě ztracený zápas nevzdala a ve třetí části stav 4 brankami srovnala. Domácí Vegas z utkání rozhodli v 26. minutě prodloužení. Štěpán Bém, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Neprůjezdná silnice 6 u Petrohradu a 62 v Dobkovicích. Šestka Praha Karlovy Vary u Petrohradu zůstává v obou směrech uzavřená. Přímo v omezení vážná nehoda nákladního a dvou osobních vozidel. Nabízí se dvě náhradní trasy, ovšem vhodné pouze pro osobní dopravu, buď spodní přes Jesenici, Krty a Blatno, nebo horní na Kryry, Vroutek a Lubenec. Na silnici 62 z Ústí nad Labem do Děčína v Dobkovicích rovněž trvá uzavírka v obou směrech. Brzy ráno tam bourala dvě osobní auta, odklon dopravy na místě řídí policisté. V Praze připomeneme dvě výrazná omezení na okruhu, nejprve na jeho hlavní části mezi D1 a letištěm, přesněji mezi Cholupickým a Lochkovským tunelem. V obou pokračuje víkendová údržba a projíždí se obou směrně vždy pouze jedním tubusem, zatím bez výraznějšího zdržení. A na východní části okruhu ze Štěrbohol k D10 v úseku mezi sjezdy do Českobrodské a Chlumecké pracují na opravách veřejného osvětlení ve středovém pásu. Průjezdný je tak pouze pravý pruh, ale ani tam se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude polojasno až oblačno, přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky, teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách 17. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Úřad vlády uzavřel převod některých agent na ministerstva, kvůli tomuto kroku se v týdnu stávkovalo. Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest 3 miliony korun za kontroverzní předvolební plakáty. Dagmar Havlová opouští knihovnu Václava Havla, kterou před více než 20 lety spolu založila. Římskokatolická církev blahořečila dva kněží, Jana Bulu a Václava Drbolu, první české mučedníky novodobých dějin. To jsou události, které přinesl právě končící týden. V následující půlhodině se jim budeme věnovat víc. Od mikrofonu ze studia na Pražských Vinohradech zdraví Veronika Malá.
3: Týden plus.
16: Převod některých agent z úřadu vlády na dílčí ministerstva má formální tečku. Na konci týdne ho administrativně uzavřela vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. A to i přesto, že se kvůli tomuto kroku v týdnu stávkovalo. Přesun se má týkat agent 8 rad vlády, například pro lidská práva, závislosti, rovnost žen a mužů, osob se zdravotním postižením nebo problematiku duševního zdraví. Dílčí agendy mají od července převzít 4 ministerstva. Podle vlády jde o zefektivnění fungování, kritici si naopak myslí, že kroky kabinetu pomoc lidem v nouzi oslabí. Nejprve tedy politické hledisko. Slovo má redaktor David Šalek.
17: Žádná z těch agent není ohrožená. Určitě už k tomu rozhodnutí se vracet nebudeme. Je to definitivní. My určitě můžeme o tom diskutovat, tomu se nebráníme.
18: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO potvrdil, že rozhodnutí je definitivní. Vláda ho odůvodňuje snahou o větší efektivitu. S tím souhlasí i poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová.
19: Domnívám se, že ta změna přinese to, že ti lidé, kteří vykonávali dosud to činnost, budou blíže i těm dalším lidem, kteří se touto činností zabývají. dojde k tomu, že více budou propojené jednotlivé agendy. A to si myslím, že je velmi výborné.
18: Kabinet záměr schválil předminulé pondělí na návrh Babiše a vedoucí úřadu vlády Tinde Bárty. Experti na lidská práva nebo závislosti to ale kritizují. Poukazují na to, že se témata týkají více rezortů a je potřeba nadrezortní řízení. Mluví proto dokonce o možném oslabení a rozbití agend. Na to upozorňuje i poslankyně Vendula Svobodová z Pirátů.
20: Pokud přesuneme například tu politiku závislostí jenom na ministerstvo zdravotnictví, tak nám z toho vypadává celá sociální oblast, školská oblast i oblast práva. Takže se opravdu nedá mluvit jenom o barácích, ale musíme právě myslet na ty kompetence, které to ministerstvo může poskytnout pro tu danou problematiku.
18: Poslanec zvolený za SPD Libor Vondráček je ale přesvědčený, že přesun agent umožní ministrům mít za jejich chod přímou odpovědnost. To se teď prý neděje. Podle Vondráčka jsou navíc některé současné rady zbytečné. Jako příklad zmínil vládní radu pro rovnost žen a mužů.
21: Nejsem úplně v tuto chvíli seznámen s tím, na čem by ty rady pracovaly, jestli bychom přišli úplně o něco zásadního, kdyby se jejich počet zmenšil, ale myslím si, že tohle je také otázka, kterou bychom si měli klást, protože my slyšíme, jaký to bude Armagedon, ale vlastně jsem neslyšel, co konkrétně hrozí, že by se třeba mohlo nerealizovat.
18: Bývalá ministryně spravedlnosti a současná poslankyně ODS Eva de Croix poukazuje na to, že o samotném přesunu agent a rad žádná diskuze nebyla. Rady vlády podle ní obecně mají smysl.
22: Nezapomeňme, že diskuze těchto členů rady vlády, různých rad, je především o tom, že připomínkují různé zákony. To je ten konkrétní dopad. A ten konkrétní dopad bude v tom, že v některých zákonech se mohou objevit díry, které nemyslí na různé sociální skupiny.
16: Teď argumenty těch, jejichž práce se změny dotknou. Na začátku týdne stávkovali odboráři Agentury pro sociální začleňování. Přidala se k nim i 40 organizací, které pomáhají lidem se závislostmi. Pokračuje redaktorka Tereza Hipšerová.
7: Kvůli přesunu protidrogové politiky pod ministerstvo zdravotnictví protestovali například v pražském centru neziskové organizace Sananim, která pomáhá lidem se závislostí na drogách. V poledne vyšli pracovníci před budovu s transparenty. Měli tam třeba slogany o nás bez nás nebo komu tím prospějete. Podle vedoucího centra Josefa Šedivého je alarmující už to, že tak zásadní změně nepředcházela odborná diskuze.
23: Když takováhle obrovská zásadní změna, která se dotkne všech služeb, proběhne tak, že bez jakékoliv diskuze, bez jakékoliv přípravy přijde materiál na vládu a během chvilinky se strašně rychle schválí. Nevíme, proč to takhle udělali.
7: Podle pracovníků i odborných organizací je klíčová nadrezortnost, jinak může být ohrožená dostupnost i kvalita péče. Sananim jako zdravotnické zařízení nepřerušilo provoz, ale zaměstnanci klientům vysvětlovali důvody protestu i možná rizika změn. Odborné diskuze chybí i odborům Agentury pro sociální začleňování, která spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Ta byla podle nich v dosavadní podobě de facto zrušená. Na jaře byla sloučená s odborem bydlení, bylo odvoláno její vedení a to vedlo k oslabení odborných kapacit. Vše bez předchozí debaty a tak taky stávkovali, pokračuje předseda odboru Václav Nikl.
24: Státní služba musí být chráněna před zásahy politiků, kteří ji chtějí zneužít a kteří chtějí bez udání důvodu odstraňovat nepohodlné úředníky, kteří kladou kritické otázky nebo upozorňují na veřejný zájem či rizika spojená s realizací jednotlivých politik. To je v právním státě, v demokratické zemi, nepřijatelné.
7: Podporu jim vyjádřili odborové organizace z úřadu vlády, ministerstva životního prostředí, Národního muzea nebo veřejnoprávních médií a společně zakládají platformu odborů ve veřejném sektoru.
16: V pátek potom stávkovalo asi 60 zaměstnanců úřadu vlády. Té se účastnil i Ondřej Medel, mluvčí stávky a zaměstnanec na odboru rovnosti žen a mužů, který se má přesunout pod ministerstvo spravedlnosti. Podle Medela nemají zaměstnanci žádnou záruku, že jejich agenda bude pod ministerstvem kompletní.
25: Řešíme pestrou škálu témat, kdežto ministerstvo spravedlnosti řeší pouze ty gesční věci, které spadají vlastně do gesce ministerstva spravedlnosti. Tím přesunem by vlastně zanikla témata, jako je třeba školství a rovnost žen a mužů v této oblasti. Například chlapci ve velkých číslech nedokončují tu povinnou školní docházku. Je tam tedy silná genderová dimenze, která která prostě se z ministerstva spravedlnosti bude dělat velmi těžko.
16: Praktický dopad nového uspořádání chce sledovat i bývalá ministryně spravedlnosti a někdejší zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková za ANO.
0: Jsem opatrná, protože opravdu nevím, jaká bude situace na podzim a jestli se podaří splnit to, co paní ředitelka úřadu, paní intendent Bárta slibuje, že se to vlastně zrychlí, že se zefektivní fungování a že naopak to bude mít pozitivní dopad. Mě tam na tom vadilo od začátku, že se nehovořilo s odborníky. Já když jsem byla zmocněnkyně, tak jsem se vlastně bavila nejvíce s nimi a samozřejmě jsem byla odkázaná na úředníky, ale úředníkům jsem dávala pokyny jako zmocněnkyně. A s odborníky jsem se bavila o tom, jak bychom měli třeba v oblasti ochrany práv starších lidí postupovat, co je třeba konkrétně udělat. A to jsem prosazovala na vládě a ona to není zrovna populární funkce. Vy jste immer wäre, česky řečeno, v nějakém malém konfliktu s ministry, protože ne každý ministr vám chce víc říct. A teď jsem právě zvědavá, jak to bude fungovat, když bude mít ty úředníky na těch jednotlivých ministerstvech. Je to taková spletěté předivo vztahů, kdy na jedné straně musíte politicky prosazovat například, že se zřídí funkce dětského ombudsmana, že po něm volají napsat návrh toho zákona, na druhé straně musíte mít někoho, toho úředníka, který to udělá, kterému také dáte pokyn. A není úplně pravda, že by jenom ředitelka úřadu dávala pokyny úředníkům. Já jsem je dávala také. A nedovedu si představit, že když jsem se pro něco rozhodla, že by mi nějaký úředník řekl, já to neudělám. No mohl by to říct, ale šel by si potom stěžovat a přece jenom ta zmocněnkyně vlády má vyšší politickou funkci, aspoň v době, kdy já jsem to byla, politický dopad nebo vyšší politický význam než ten úředník.
16: Tolik k přesunům agent z úřadu vlády na ministerstva. Další vývoj budeme samozřejmě dál sledovat. Předvolebními plakáty vládní SPD v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 1 s tím, že hnutí má zaplatit 3 miliony korun. Rozsudek není pravomocný. Hnutí SPD vinu odmítá a tvrdí, že pouze sdělovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání sociálních dávek. Téma pro Jana Duchoslava.
18: Šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura s peněžitým trestem nesouhlasí. Podle něj na plakátech nešlo o rasismus, ale o svobodné vyjádření názoru.
1: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
18: Předvolební plakáty SPD umístilo na billboardy na Václavském náměstí v Praze v roce 2024 v kampani před krajskými a senátními volbami. První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti se zakrveným nožem a košilí, kterého doprovázel text o chirurzích z dovozu. Na druhém billboardu SPD zobrazila dva romské chlapce, jak kouří cigarety s textem, který odkazuje na to, že nechodí do školy. Další obžalobě kvůli tomu čelí i samotný Tomio Okamura. Jeho stíhání je v tuhle chvíli ale pozastavené, protože ho poslanecká sněmovna odmítla vydat. Právní zástupce hnutí SPD Adam Batuna řekl, že ani SPD, ani její předseda Tomio Okamura nikdy neútočili rasově ani xenofobně.
2: Pouze poukazují na problémy, které jsou spojené s nedostatečnou integrací migrantů a problémy, které jsou spojeny s nelegální migrací a rovněž, když se vrátíme k tomu plakátu s cikánskými dětmi, tak problémů, které jsou spojeny s vyplácením dávek osobám, které nechci své děti neposílají do školy.
18: Podle ministra pro sport a předsedy poslanců motoristů Borise Šťastného vztahy ve vládní koalici kvůli rozsudku ohrožené nejsou. Místopředsedkyně opozičních Pirátů Olga Richterová řekla, že je potřeba rozhodnutí soudu respektovat.
4: SPD často rozehrává politiku nenávisti namísto řešení, namísto toho, co by skutečně prospělo mladým rodinám, jim jde o politické body. Politika nenávisti nemá mít v naší společnosti místo.
18: Uložený trest 3 miliony korun označila soudkyně Ivana Tichá za výchovný. Vyšla z příjmu SPD, které od státu dostává 40 milionů korun ročně.
3: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Knihovna Václava Havla čelí nejisté budoucnosti. Od dohody o spolupráci s ní odstoupila bývalá první dáma Dagmar Havlová. Z knihovny v posledních týdnech odešli taky její zaměstnanci, klíčoví sponzoři Zdeněk Bakala a Karel Komárek i většina členů správní rady. Nesouhlasí s tím, jak instituci vede současný ředitel, filozof a ekonom Tomáš Sedláček. Pokračuje redaktorka Lucie Machartová.
5: Dagmar Havlová založila knihovnu spolu s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu. Pro knihovnu ale nepracovala ani se nepodílela na jejím řízení. Řekla, že už nemá sílu ani zdraví v projektu pokračovat.
8: Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání svého muže, a to i v době, kdy ještě žil. V její původní myšlenku jsem do poslední chvíle věřila.
5: Havlová se dál bude věnovat své nadaci Vize 97. Co její odchod pro knihovnu znamená, vysvětluje zbylý člen správní rady a místostarosta Prahy 5 David Dušek z Hnutí STAN.
9: V momentě, kdy knihovnu opustí paní Havlová a neposkytne knihovně žádná práva, to znamená ani právo osobnostní, tedy k názvu knihovna Václava Havla, a ani práva k edukativním programům, pak opravdu tato instituce pozbývá svůj zásadní smysl.
5: Dušek taky řekl, že situaci aktuálně řeší krizový tým knihovny v čele s krizovým manažerem Markem Měrkou a zopakoval, že knihovnu zavřít nechce. Výpověď v dubnu a v květnu podalo asi 17 členů dosavadního týmu knihovny, včetně dramaturga a spisovatele Jáchyma Topola. Nedávno v rozhovoru pro server i rozhlas uvedl, že se Sedláček ve funkci ředitele neosvědčil. S Václavem Havlem prý zachází jako se speněžitelným artiklem, což považuje za nepřijatelné. Rozhodnutí Havlové Topola sice překvapilo, ale má pro něj pochopení.
10: Kvůli tomu, jak věci kolem knihovny dostaly rychlý a neblahý spád, paní Dagmar jsem znal ještě předtím, než jsem v knihovně začal pracovat. A během té doby, kdy v knihovně jsem, což je asi 15 let, jsem ji tam také několikrát potkal, krátce jsme spolu mluvili a myslím si, že jí stejně jako mě bude velice ta knihovna, jak jsme ji znali, chybět.
5: Ředitele knihovny Tomáše Sedláčka postavila správní rada na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost. K aktuální situaci se zatím nevyjádřil.
16: Co to pro knihovnu Václava Havla znamená? O tom mluvil moderátor Vladimír Kroc s posledním členem správní rady knihovny Davidem Duškem, místostarostou Prahy 5 z Hnutí STAN.
9: My si v tuhle chvíli děláme analýzu situace. Já sedím v knihovně se svým týmem, který se mi podařilo za poslední dny sestavit, a řešíme, jak dál pokračovat. Takže já neříkám, že tímto knihovna končí. Zcela určitě končí v té formě, tak jak byla známa. Ale jestli jsme schopni nějakým způsobem tuto instituci resuscitovat a dát jí smysl, který by odpovídal představě pana Havla a potažmo i paní Havlové, protože ona bude mít svou představu o tom, co by se mělo nebo nemělo dělat s odkazem jejího muže, potom jsme asi schopni něco s tím udělat.
11: Dagmar Havlová zmínila dohodu. Podle ní, jak už se vyjádřila dřív, se výbor zakladatele, což je ona, zavázal na 15 let uvolnit jméno Václava Havla a miliardář Zdeněk Bakala v ní zase slíbil na 15 let knihovnu finančně podporovat. Sama taky už před časem uvedla, že odchod do Bakalovy nadace může mít fatální následky. Jaké má tedy v současnosti knihovna Václava Havla zdroje příjmů?
9: Tak my máme v tuhle chvíli samozřejmě příjmy od jiných dárců, protože popravdě řečeno příjem od pana Bakaly byl ve výši cirka 40% rozpočtu knihovny. A samozřejmě je to citelná ztráta. Nicméně, jak jsem říkal už několikrát, my hledáme formu, a k té formě potom budeme hledat finanční prostředky. Já si myslím, že to je o tom, že musíme vlastně tu knihovnu resuscitovat, nastartovat znovu a začít od podlahy. Já si myslím, že to je něco, co bychom se mohli jaksi inspirovat i z jiných situací a pokusit se opravdu udělat restrukturalizaci tak, jak jsem si představoval.
11: To znamená, že vy zůstáváte ve správní radě knihovny Václava Havla zatím?
9: V tuto chvíli zcela určitě zůstávám, já si musím udělat analýzu. Já teda osobně si myslím, že kdybych ještě v tuto chvíli rezignoval já, tak už vůbec nevím, co by se s touto institucí stalo. Přece jenom jsou tady ještě nějaká práva vázaná na knihovnu, je tady nějaký majetek, jsou tady smlouvy. My máme krizového manažera, který knihovnu tuto chvíli vede, ale bez statutára minimálně pověřeného, tak jak to pověřila správní rada na posledním zasedání, toho 28. dubna by knihovna prostě fungovat nemohla.
16: O dalším dění kolem knihovny Václava Havla vás budou naši reportéři informovat. Začala demolice velké části areálu Ostravské Nové huti. Zhruba 250 hektarů rozsáhlého území už nemá využití a mohlo by sloužit v budoucnu jako průmyslová zóna. Postupně zmizí prázdné budovy, bývalá koksovna i jedna z dominant Ostravy, Obří plynojem. Na místě natáčel redaktor Martin Knitl.
6: Malý výtah, kterým jedeme do výšky přes 80 metrů na bývalý plynojem Ostravské huti.
12: Objem je 150 kubíků plynu.
6: A výška?
12: A výška 80 metrů.
6: Potvrzuje jeden ze zaměstnanců, že výhled odtud je výjimečný, ale už v létě bude minulostí.
13: Tady ta budova nemá žádné využití a budeme ji muset demolovat.
6: Dodává generální ředitel Nové huti Radek Strouhal. Bourají se už menší stavby v okolí a cílem je tady nový průmysl.
13: Je to území, které je určené vlastně pro budoucí rozvoj. To znamená, nabízíme ho nějakým partnerům, kteří by tady chtěli investovat a chtěli by se vlastně rozvíjet v těžkém průmyslu. Bavíme se o nějakých 250 hektarech, které se tady uvolní vlastně pro nějaký další rozvoj.
6: Současně se taky chystá stavba elektrické obloukové pece za odhadovaných 17 miliard korun, aby se v Ostravě po zastavení vysokých pecí zase vyráběla ocel. Podklady pro výběrové řízení jsou hotové, potvrdil výrobně technický ředitel huti Ivo Chmelík.
14: Předpokládáme, že do září bychom mohli mít snad vybraného dodavatele té hlavní technologie. No a potom na to máme 3 roky, aby jsme to postavili.
6: Nová huť řeší i zajištění dodávek elektřiny pro novou pec, jedná s majiteli pozemků, co se podle Radka Strouhala vyřešit už podařilo, jsou zaměstnanci po vlnách výpovědí a odchodů v minulosti.
13: Postupně vlastně budou odcházet už ti, kteří měli předané výpovědi vlastně v těch předchozích propouštěních a jsou takzvaně schovaní na neschopenkách, takže skončíme někde pod 19.
6: V Nové huti, která se vrátila ke svému původnímu názvu, fungují v současné době 3 závody. Vstupní polotovary se musí ale dovážet.
16: Tisíce lidí z celého Česka se sjeli do Brna na slavnost blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly. Jejich prohlášením za blahoslavené tak skončil více než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se mohou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. Drbola a Bula patří k obětem spolitizované komunistické justice po takzvaných babických událostech v 50. letech minulého století. Jak dodává redaktorka Naděžda Hávová, záměr blahořečení potvrdil v říjnu loňského roku papež Lev XIV.
15: Oba kněží byli popraveni na začátku 50. let ve vykonstruovaném procesu spojeném s takzvaným babickým případem.
17: Z pohledu komunistického režimu se jednalo o kněze, kteří hráli roli určité morální páteře a opory pro ty místní sedláky, kteří vzdorovali té nastupující kolektivizaci venkova.
15: Podle historika a teologa Tomáše Petráčka byl beatifikační proces Jana Buly zahájený v roce 2004. Václav Drbola byl připojen roku 2011. Podle dramaturga náboženských pořadů Českého rozhlasu Adama Šindeláře je beatifikace zdlouhavý a přísně formalizovaný proces. Zahrnuje historické vyšetřování, výpovědi svědků i posouzení nezávislými odborníky ve Vatikánu.
26: Standardně se pro blahořečení vyžaduje potvrzený zázrak na přímluvu těch kandidátů. Nějaké náhlé z lékařského hlediska nevysvětlitelné uzdravení prošetřené lékařskou i teologickou komisí, ale u mučedníků platí výjimka. Pokud církev prokáže, že člověk zemřel z toho, čemu říká odium fidei, tedy z nenávisti k víře, tedy proto, že byl křesťanem a odmítl zapřít Krista, považuje se ta samotná mučednická smrt za dostatečný doklad a zázrak se nevyžaduje. Přesně tohle je případ Jana Buly a Václava Drboly.
15: Součástí procesu bylo i pečlivé studium všeho, co oba kněží napsali. Zvláštní pozornost přitáhly dopisy Jana Buly z vězení.
26: V rámci té diecézní fáze se zřizuje církevní tribunál, který vyslýchá svědky a shromažďuje veškeré písemnosti a teologové dokumenty posuzují, zda neodporují víře nebo zda jsou autentické a všechno se pak zapečetí a odešle do Vatikánu, kde to posuzují další nezávislí historici, teologové, nakonec také kardinálové a celý ten proces může trvat desetiletí.
15: Doplňuje Adam Šindelář. A právě kombinace historických dokumentů prokazuje, že komunistům nešlo o domnělou kriminální nebo nějakou protistátní činnost, ale opravdu o likvidaci víry v člověku.
16: Co blahořečení pro katolickou církev znamená, řekl moderátorovi Vladimíru Krocovi farář římskokatolické farnosti v Jaroměřicích nad Rokytnou na Vysočině Tomáš Holcner.
7: Znamená to pro katolickou církev určitou jako radost toho, že na tyto lidi nezapomínáme, že tito lidi dokázali, a bylo jich samozřejmě nejenom tito dva, bylo mnoho dalších popravených, mnoho dalších neprávem souzených, obviněných, uranové doly a tak dál. Byl to opravdu jako teror, který zažívali, a dnes se tady scházíme jako lidé, kteří ví, že se takové těžké chvíle našeho národa odehrály, a vidím v těch tvářích těch lidí, že nechceme na to zapomenout, že se takové věci staly i v úctě k těm obětem, a chceme si připomenout, že samozřejmě jdeme dál, ale musíme si jako národ, jako Češi pamatovat, že se lehce může stát, že může někdo ten náš národ nějakým způsobem přivést do situací, které jsou pak velice bolestné.
11: Relikviář Jana Buly a Václava Drboli bude uložen ve vaší farnosti v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku. Proč právě tam?
7: Souvisí to s tím, že Babice jsou nedaleko. Náš kostel prošel obrovskou rekonstrukcí, má průvodcovskou službu, je v podstatě v turistické sezóně denně otevřen. Poutníci, návštěvníci tam můžou zavítat během roku a prohlédnout si relikviář, uctít jejich památku, a to místo samo o sobě samozřejmě tím krajem je propojeno, a i když tam nebo si tady připomínáme tyto dva muže, tak těch, kteří byli tvrdě jako prezekon, včetně připraveni o majetky, o život, mnohé rodiny úplně zničené, tak se to opravdu týká toho kraje kolem Jaroměřic.
16: No a tím už končí i dnešní souhrn těch nejdůležitějších událostí, které přinesl tento týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.
3: Radiokniha.
16: Autokratické režimy se staly politickým fenoménem 21. století. Společná pro ně je nekompromisní snaha vzít vlastním občanům jakýkoliv vliv na fungování státu, zadusit transparentnost a pronásledovat každého, kdo se proti ním postaví. Jejich vůdci mají jediný cíl – udržet si osobní bohatství a moc za každou cenu. Tyto režimy a jejich provázanost popsala historička a novinářka N. Applebaumová v knize Autokracie SRO – Diktátoři, kteří chtějí řídit svět.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
19: Devět hodin a 30 minut. Právě a Tereza Tomášková.
20: Americká armáda v noci sestřelila dva íránské drony, které podle ní ohrožovaly námořní dopravu v Hormuzském průlivu. Oznámilo to velitelství amerických sil na Blízkém východě s tím, že zůstává v pohotovosti. Na rozdíl od předchozí noci Írán k úderům kromě dronů nepoužil balistické střely. Ty v sobotu mířily na Kuvajt a Bahrajn. Kvůli silnému větru stojí horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Spodní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu. Podle dat směřící stanice poštovny Aneška na vrcholu Sněžky dnes ráno na Sněžce foukalo rychlostí kolem 65 km za hodinu. Na vrcholu byla teplota 8 stupňů. Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil. Věřící ve Starovičkách u Hustopečí poděkují za včerejší blahořečení rodáka Václava Drboli. Děkovná bohoslužba začne za půl hodiny. Předsedat jí bude brněnský biskup Pavel Konzbul. Kvůli vysoké účasti mše nebude v kostele, ale venku. Václava Drbolu společně s Janem Bulou popravili komunisté v 50. letech po vykonstruovaném procesu.
3: Sport.
20: 19-letá ruská tenistka Andrejevová poprvé ovládla Roland Garros. Polku Chvalinskou porazila ve dvou setech. Po 11. hodině bude hrát o titul v ženské čtyřhře Kateřina Siňaková ve dvojici s Američankou Townsendovou. V mužském singlu nastoupí ve finále Němec Zverev a Ital Koboli. Basketbalisté Opavy získali ligový bronz. V rozhodujícím zápase o třetí místo vyhráli v hale Brna 102-101 po prodloužení a v sérii zvítězili 2-1 na zápasy. Večer bude pokračovat boj o titul mezi Pardubicemi a Nymburkem. Ten vede 2-0 na zápasy.
3: Zelená vlna.
0: Známe lepší cestu.
1: Stále neprůjezdné silnice 6 u Petrohradu a 62 na Děčínsku v Dobkovicích. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů u Petrohradu stále zastavený provoz v obou směrech. Přímo v omezení odklízejí následky po vážnější kolizi. Pro osobní dopravu jsou vhodné dvě náhradní trasy, buď spodem přes Jesenici, Krty a Blatno, či horem přes Kryry, Vroutek a Lubenec. 62 z Ústí nad Labem do Děčína v Dobkovicích taktéž zůstává v obou směrech neprůjezdná, a to po čelním střetu dvou osobních aut. Dopravu na místě odklání hlídka policie. Na silnici 11 na hlavním průtahu Havířovém směrem z Ostravy do Českého Těšína zbystřete za velkým kruhovým objezdem u nádraží, přesněji u odbočky do ulice Svornosti. Záchranáři tam zasahují u srážky dvou osobních vozidel, projet se dá pouze levým pruhem, fronta se ale netvoří. A v Praze na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol k dálnici D10 už zlehka houstne provoz kvůli omezení. Mezi sjezdy do Českobrodské a Chlumecké se projíždí pouze pravým pruhem, přibrzdíte před Běchovicemi, zdržení zatím ale jen velmi krátké. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
20: Bude polojasno až oblačno, přechodně zvětšená oblačnost a ojedinělé přehánky. Teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách 17. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Červen 1938. Ve Francii se koná mistrovství světa ve fotbale. Teprve třetí v historii. A zároveň poslední před druhou světovou válkou, což v té době možná někteří tuší, ale jistě to nikdo neví. Co se všechno odehrálo ještě před tím, než se proti sobě postavila první mužstva? Co všechno se odehrálo okolo slavného Josefa Bicana, bývalého rakouského hráče, který chtěl nastoupit za Československo? Jak chtěli mistrovství propagandisticky využít Němci a Italové a jak po doslova krvavé bitce s Brazilci dopadlo mužstvo Československa? K poslechu prvního dílu speciálu Historie Plus o fotbalu a politice vás zve Jan Sedmidubský.
0: Fotbal a válka.
21: Naším průvodcem světem předválečného fotbalu a šampionátu v roce 1938 bude fotbalový historik Zdeněk Zikmund, autor knihy Bicán proti Hitlerovi i mnoha dalších publikací o dějinách českého fotbalu. S jakými očekáváními vlastně sportovní fandové hleděli vstříc mistrovství světa ve fotbale v roce 1938, tedy že to bude fotbal jaksi an sich, bez politických souvislostí?
22: Politika tam do šampionátu promluvila nejvíc vlastně ještě před jeho začátkem, protože určila složení jeho účastníků. Chyběly tam některé fotbalové velmoci z politických důvodů, především Španělsko, kde vypukla v roce 1936 občanská válka a Rakousko, které se po Anschlussu v únoru 1938 stalo součástí Velkoněmecké říše. Chyběly Anglie, Uruguay nebo Argentina, ale to nebyly politické důvody, to byly důvody ryze sportovní, takže politika určovala složení účastníků šampionátu, jinak ale ku podivu politické zásahy do průběhu toho šampionátu byly minimální a byly hlavně výrazně menší než na těch posledních vrcholných událostech předtím. To znamená v roce 36 na olympiádě v Berlíně a v roce 34 ještě předtím na mistrovství světa v Itálii. Bylo to dané hlavně tím, že Francie jako pořadatelská země nebyla totalitární režim, nebyla fašistický režim, ta to organizovala skutečně jako sportovní událost bez nějakých politických a propagandistických záměrů. A svoji roli hrálo to, že pořadatelská země Francie neměla nějaké extra velké sportovní ambice, protože ona byla silná diplomaticky. Gilles Rimet, Francouz, byl zakladatelem a tehdejším předsedou FIFA, ale fotbalově byla Francie slabý evropský průměr.
23: Specially built Olympic stadium in Berlin is filled to capacity as Hitler arrives to preside at the opening ceremony of the 11th modern Olympiad. 100,000 spectators are present. They see the charming incident of the presentation of a bouquet to the Führer by
21: to mistrovství 1938, když to srovnáme s olympiádou v Berlíně v roce 36 a možná i s tím mistrovstvím v roce 34, tak zajímalo by mě, jestli Německo mělo vlastně zase ambici tu akci ve Francii propagandisticky co nejvíc využít. Konec konců Němci byli třetí, pokud se nepletu, v roce 34.
22: Ano, tam porazili souboj obronc Rakousko i s Bicanem v sestavě. S olympiádou v 36. roce se to nedá srovnat. To byl pro Němce prostě vysloveně propagandistický podnik, kde chtěli demonstrovat jednak vyspěho své země a jednak svoji nadřazenost. S fotbalem se to ale srovnat nedá, protože nacistický režim měl k fotbalu takový ambivalentní vztah. Dívali se na něj z jedné strany podezíravě, protože to byl anglický vynález. Byl to sport, v kterém hráli velkou roli peníze a nacistické Německo, stejně jako předtím Výmarská republika, uznávali jenom amatérismus. A třetí věc, která jim vadila, že v tom mezinárodním fotbale byla řada významných židovských činovníků a funkcionářů. Na druhé straně nemohl ani nacistický režim přehlížet to, jakou roli hraje fotbal ve společnosti, jaký je o něj zájem, takže ho podporovali, ale když vemu třeba Adolfa Hitlera, tak ten byl na fotbale jednou jedinkrát v životě a to bylo na olympiádě v 36. na zápase Německa s Norskem, kam šli Němci jako ohromní favorité a Otto Nerz tenkrát udělal zásadní chybu, že nejlepší hráče nepostavil, chtěl je šetřit na zápasy se silnějšími protivníky a Německo vypadlo na domácí olympiádě s podceňovaným mužstvem Norska, takže jediná návštěva Adolfa Hitlera na fotbale skončila totálním fiaskem.
21: Což si vůdce nepochybně vyložil jako osobní urážku.
22: Nejspíš ano, ale na druhé straně musím říct, že se nestalo, že by tam bylo nějaký perzekuce potom, ať už jde o vedoucí toho mužstva, o trenéry nebo o hráče. V případě Itálie to bylo diametrálně něco jiného. Tam byl Benito Mussolini, byl ohromným fanouškem fotbalu, hlavně Lazia Řím, a to ještě předtím, než se stal Dučem. Takže ten povýšil fotbal na součást státní politiky a odrazilo se to i v té monstrózní organizaci toho mistrovství světa 34.
2: Junek je na pravém křídle, to znamená, že asi Košťálkovo zranění bude jenom menšího rázu, jinak by byl Junek už přešel zajisté do zálohy a tak smíme doufat, že vše bude zase v pořádku. Skutečně už tak je, Košťálek se vrací, pozdraven potleskem obecenstva na hřiště, drží se na temeně hlavy, pravděpodobně Orzi už přichází.
21: Vyplývaly z toho nějaké zásady vystupování italských hráčů na mistrovství světa 38? Dávali oni ostatně stejně jako Němci najevo svou loajalitu přímo na hřišti?
22: Určitě. Museli tak vystupovat jednak na hřišti, třeba tím, že Němci zdravili árijským pozdravem, Italové zdravili fašistickým pozdravem, oba vypadali úplně stejně, vždycky to byla zvýšená pravice. Museli tak hráči veřejně vystupovat, i dvojnásobný trenér mistrů světa Vittorio Pozzo v rozhovorech a tak dále, museli proklamovat tu podporu režimu. Na druhou stranu dostali odpovídající finanční podporu, a to jak mužstvo, tak fotbal třeba v podobě výstavby stadionu, ale taky hráči na platech a na odměnách.
21: Já bych se vrátil k těm účastníkům mistrovství světa v roce 1938 ve Francii. Tak na 5. června bylo v tom původním itineráři naplánován zápas Švédsko-Rakousko a ten zápas se nehrál. Ne proto tedy, že by Rakušané nechtěli, ale už dost dobře nemohli. Čtvrt roku po anšlusu, zeptám se, možná naivně, vadilo někomu zásadně to, že vlastně takhle Německo schramstne vedlejší zemi, přivlastní si její sportovce a ještě tedy s nimi jako standardní účastník toho mistrovství jde na hřiště?
22: V zásadě nevadilo, tenkrát to totiž i ta mezinárodní veřejnost vnímala jinak, ten anšlus, než jak se na něj díváme dneska, pochopitelně, že by nějaký plebiscit tam skončil s podporou asi 99,73% ve prospěch spojení s říší, tak to byl nesmysl, ten plebiscit byl do značné míry zmanipulovaný. Na druhé straně i největší kritici přiznávají, že pro spojení s říší byla drtivá většina Rakušanů, zhruba 2/3 obyvatel. Mělo to několik důvodů. Oni tam hledali znovu ten statut velmoci, kterou ztratili po první světové válce. Adolf Hitler byl Rakušan, A třetí důležitý moment byl, že Rakousko bylo tenkrát v ohromné ekonomické krizi, takže to spojení s říší jim pomohlo hospodářsky. Pokud se týče ale FIFA a dalších zemí, včetně nás, nikdo to zásadně neřešil. Třeba Anglie, ta hrála v Berlíně 14 dní před šampionátem na olympijském stadionu v Berlíně před 100 000 diváky. Porazila tam tenkrát Němce 6-3, pro ně to byla součást přípravy na mistrovství světa. Do historie stoupil ten zápas tím, že anglická reprezentace tam diváky pozdravila árijským pozdravem. And the English team in white shirts give the Nazi salute during the German national anthem. 115,000 spectators packed the Great Olympic Stadium. Oni v podstatě vyhověli žádosti britského ministerstva zahraničí a velvyslanectví, ale Anglie, Francie v roce 1938 měli normální vztahy diplomatické s Německem, což jsme bohužel poznali pár měsíců po šampionátu v Mnichově, takže politicky to nikdo neřešil, účast Německa nebo Itálie. FIFA to řešila z hlediska toho, jestli můžou hrát rakouští hráči za německou reprezentaci, protože platilo pravidlo, že hráč mohl hrát za reprezentaci jiného státu až po tom, co tam minimálně 3 roky bydlel. A my víme, jak to FIFA vyřešila, protože my jsme řešili stejný problém s Josefem Bicanem a zachoval se v archívech dopis podepsaný přímo Žilem Rimetem, který adresoval Československé asociaci fotbalové jako odpověď na dotaz, jestli Bican se může zúčastnit šampionátu, a tam bylo napsáno v podstatě 3 nebo 4 body. Za prvé, FIFA je nepolitické ústředí a nemůže hodnotit politické události. Za druhé, podmínkou je skutečně, aby ten hráč 3 roky bydlel v zemi, kterou reprezentuje, ale Rakousko zaniklo, takže nelze očekávat nějaké protesty z jeho strany. Takže Josef Bican se může mistrovství v barvách Československa klidně zúčastnit a byl tam dovětek, že to je stejný přístup, jako uplatnila FIFA bývalým rakouským hráčům v reprezentaci Německa.
4: Každá okupační moc obvykle stojí o to, aby jí nově připojená území patřičně upřímně prokazovala loajalitu. A bylo to tak i v případě rakouského fotbalu po Anschlussu. Šlo o takzvaný zápas smíření, který se odehrál 3. dubna ve Vídni, a podle Zdeňka Zikmunda nešlo o žádnou odbojovou akci, byť Rakušané Němce porazili 2-0.
22: Okolo toho zápasu se nakupla neuvěřitelná spousta legend, jak to byl protestní zápas a tak dále. V zásadě to tak nebylo. Ty rakouští hráči i většina těch diváků na tribuně to brala jako sportovní rivalitu. Pochopitelně byli nadšení, že ty v úvozovkách nadřazené Němce porazili, ale že by to byla nějaká vyložená politická protinacistická manifestace, to také nebylo. A odrazilo se to vlastně v osudech nejslavnějšího rakouského fotbalisty, což byl Matthias Sindelar. Spíš bychom měli říkat Šindelář, protože on se narodil v Kozlově u Jihlavy. Za prvé, Sindelar vlastně v tomhle zápase se loučil z reprezentací, podal tam famózní výkon, střelil první branku, a to, že vyhráli, byla do značné míry jeho zásluha. On byl svého času nejlepší fotbalista v Evropě, bezkonkurenčně. A za druhé, on odmítl, to je také pravda, reprezentovat Německo v roce 1938. Ale tam já se osobně domnívám, že to spíš souviselo s jeho věkem. Jemu bylo 35. Navíc jeho mateřský domovský klub byla Austria Vídeň, což byl vždycky výrazně židovský klub. Na druhé straně on neměl problémy arizovat kavárnu. Takže tam, jestli on byl antinacista, určitě s tím režimem nesouhlasil, že by proti němu nějak aktivně vystupoval. To ne, v lednu 1939 zemřel, když se otrávil s plodinami z kotle v bytě se svou partnerkou. A dokonce Němci mu povolili uspořádat státní pohřeb, na který přišlo 15 000 Vídeňáků.
5: Posloucháte speciál Historie Plus o roli fotbalu ve válečných konfliktech. Poslechnout si ho můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: S mistrovstvím světa ve Francii v roce 1938 je spojen příběh dalšího slavného fotbalisty, Josefa Bicana. A to přesto, že hráč vídeňských klubů Rapid a Admira, který se po roce 1938 stal hvězdou českého fotbalu, se mistrovství nakonec nezúčastnil. Tady už důvody politické byly, byť zůstávaly poněkud skryté. Pojďme si nejprve vyjasnit, kým vlastně Josef Bican tehdy byl. Zda spíš Rakušanem nebo Čechem?
22: Řadě lidí se to asi nebude líbit, ale byl víc Rakušan. On se ve Vídni narodil, pocházel z české rodiny. Jeho otec se v Čechách narodil a odešel do Vídně za prací a za fotbalem, protože on byl taky, jeho otec, vynikající fotbalista. Maminka se jmenovala Kopecká. Byla taky původem Češka, ale ta už se narodila ve Vídni, takže tam mluvila česky velmi špatně, minimálně. No a Pepi, potom co mu tragicky na následky zranění z fotbalu zemřel otec, tak v jejich rodině se mluvilo německy, kvůli mamince. Takže Josef Bican, když přišel v roce 1937 do Československa, tak on měl problémy s češtinou. Mluvil mnohem líp německy než česky, ale ten základní problém byl v tom, že v roce 1938, kdy se hrál šampionát, tak on už nebyl občanem Rakouska. On byl občanem Třetí říše.
4: No a chtěl reprezentovat tedy Československo?
22: Chtěl.
4: Proč nakonec Bican nehrál za Československo na francouzském mistrovství světa? Zdeněk Zikmund proto má následující vysvětlení.
22: 2. června obdržel Josef Bican dopis, že mu občanství bylo uděleno, ale že musí ještě splnit 3 podmínky. 2. června, mimochodem, to bylo ještě před šampionátem, že musí splnit 3 podmínky. Musí zaplatit 300 korun poplatek, musí si převezmout naturalizační dekret, že se stal státním příslušníkem, a musí složit takzvanou státoobčanskou přísahu.
4: No to vypadá, že se všechno dá splnit.
22: To se dá stihnout během dopoledne, ale poslouchejte dál. 300 korun zaplatil až 10. června, tím ztratil týden. Dekret si převzal až 15. června, to byl pomalu další týden, a přísahu složil až 18. června. A to už byla reprezentace vyřazená z mistrovství světa a už byla doma. Jediný vysvětlení, který proto mám, jsou slavističtí funkcionáři,

0: tak, aby ho dostal až po šampionátu. A tuhle tu spekulaci nebo úvahu potvrzuje i to, že i po šampionátu, když už měl státní občanství, tak slávisté jeli hrát středoevropský pohár do Itálie, do Janova a do Milána. Všichni hráči jeli vlakem, jenom Bican letecky, aby území říše přeletěl. A to samý, když hrál s reprezentací poprvé v srpnu 1938 ve Švédsku, tak hráči cestovali vlakem a trajektem a jediný Josef Bican letěl, aby se vyhnul Německu.
1: To jsem právě měl na jazyku, proč na ten šampionát do Francie neletěl.
0: Dalo by se to vyřešit, ale měli asi obavy, že by prostě německá rozvědka se o něco mohla pokusit i ve Francii.

0: Ta fotbalová mapa kontinentu tehdy vypadala úplně jinak než dneska. Vzhledem k tomu, že Anglie nebo Skotsko v těchto soutěžích nefigurovaly, tak kvalita evropského fotbalu se soustředila v zemích, které hrály středoevropský a takzvaný mezinárodní reprezentační pohár. A to byly Itálie, Maďarsko, Rakousko a Československo. Rakousko chybělo, takže na ten šampionát jako největší favorité odjížděli Italové a Maďaři. Spolu favority jsme byli určitě i my. A byl to vlastně první šampionát, na kterém prokázala světovou třídu i Brazílie. Vědělo se obecně, že jihoamerický fotbal je výborný, ale do té doby si ho Evropa spojovala hlavně s Uruguayci. Ty byli dvojnásobnými olympijskými šampiony a prvními mistry světa a s Argentinci, protože ty na tom prvním šampionátu hráli finále. Brazílii znal málo kdo, ale vědělo se to, že to je významný americký tým, takže špatný nebudou.
1: Čaká nás těžká úloha, lebo Brazílčania se stali senzáciou turnaja už tým, že v prvom polčase nastrieľali Poliakom 3 góly. Mají podle všetkého velmi dobrých strelcov a u nás právě v této věci to akosi neklape. No, futbalový národ československý, zoskupený pri rádiových aparátoch, bude svorně držať palce za úspechy svojich hráčov. Nemáme tak isté nádeje, aby sme dosiahli úspechu spred 4 rokov. Ale vo športe sa nikdy nevie, čo prinesie zajtrajšok.
2: Kdybychom se nějak přesunuli k osobnostem, nejenom trenéru, ale samozřejmě hráčů a k tomu, co se na tom šampionátu vyskytlo nového z hlediska hráčského umu. Koho byste za sebe chtěl zmínit?
0: Tak hráčů určitě Leonidase. To byl Brazilec, který se stal potom nejlepším střelcem šampionátu. Střelil 4 branky třeba v Polsku. On ještě vstoupil do historie fotbalu tím, ale to je legenda, že se tvrdilo, že na mistrovství světa hrál bosý. Nebyla to pravda, ale pravda byla, že on bosý hrát chtěl, když hráli s těmi Poláky a ty porazili až prodloužení po neuvěřitelné přestřelce 6-5, tak se to utkání hrálo v Lijáku, byl rozmáčený, rozbahněný terén a Leonidas si skutečně sundal kopačky, že mu to v těch kalužích bude běhat líp na boso, ale trenér ho vrátil a nechal ho přezout, protože to pravidla nedovolala. Takže určitě Leonidas. Dalšími velkými fotbalovými osobnostmi tohohle šampionátu byli Maďar doktor Gyergyi Sárosi a italský útočník Silvio Piola, který ho stavěli dokonce nad Bicana.
2: Mistrovství světa ve fotbale v červnu 1938 nakonec vyhrála Itálie, když porazila Maďarsko 4-2. A o Maďarsku tu ještě vůbec nebyla řeč, to bychom měli napravit. Jací tedy byli Maďaři fotbalisté a jak se režim admirála Hortyho o fotbal a vůbec o sport staral?
0: Ta podpora státu ze strany toho Hortyovského režimu nebyla tak masivní, jako v Itálii a byla, a přinášela skvělé výsledky, abych řekl dokonce lepší než v Itálii. Když se podíváte na pořadí národů na předválečných olympijských hrách, tak Maďaři byli 4., 5. Více medailí měli Němci, Američani, Britové, maximálně Finové, to byla taky sportovní velmoc, hlavně atletická. Maďaři prostě neuvěřitelní a ve fotbale to bylo ještě flagrantnější. Oni měli strašně málo registrovaných fotbalistů, asi 20 tisíc, ve srovnání s náma to byla 1/5, ale tvořili absolutní světovou špičku, ještě před tímhletím šampionátem. A co je taky hodně zajímavé, oni dokázali vyprodukovat 3 velké fotbalové generace v řadě, které emigrovali, ale i když odešli, tak okamžitě nastoupila nová a ta byla stejná, nejlepší.
2: Československo podlehlo v zápase o semifinále Brazílii, a to dokonce ve 2 zápasech. Byla to bitka, ve které šlo málem o život.
0: Nám chyběly 2 věci. Center forward, to byl Bican, a levé křídlo. Takže my jsme tam jeli poměrně s velkými ambicemi, ale že to nebude moc fungovat, tak ukázal hned první zápas. My jsme měli Holandsko, dnešní Nizozemsko. To při vší úctě nebyl soupeř, který se s námi mohl rovnat. My jsme je porazili, 3-0 vypadá hezky, ale my jsme ty 3 góly dali až prodloužení. Potom jsme dostali Brazílii, o které nikdo nic nevěděl. A skutečně se to potom strhlo v neuvěřitelnou strkanici, rvačky, spousta zraněných hráčů. Důvod nebyl politický, já bych řekl, že důvod nebyl ani rasistický, to prostě to. Důvod byl ten temperament těch Jihoameričanů. No a pak se projevila, proč jsme prohráli v tom druhém zápase, tam se projevila základní chyba, kterou udělala naše asociace ještě před šampionátem. Na šampionát mohla každá země poslat 22 hráčů. Ovšem, pořadatelská země platila jenom 17. kdybychom poslali všech 22, jako udělali třeba Brazilci, tak pěti jsme museli cestu, pobyt, diety, jídlo platit my. Asociace chtěla šetřit a poslala jich jenom 18. My jsme měli po tom prvním zápase 7 zraněných. A byli to vážní zraněni. 3 hráči nemohli nastoupit, včetně Františka Pláničky. Brazilský útočník Pedáčio na něj šel sám. Mimochodem za stavu 1-1, kdyby proměnil, tak jsme se poroučili už v prvním zápase. František Pláníčka, jak bylo jeho zvykem, vyběhl a jak bylo zvykem, skočil mu tu svou známou Robinsonádu pod nohy. Gólu zabránil, ale skončil se zlomenou rukou a zajímavé je, že on ještě těch 20 nebo kolik minut zbývalo, tak on dochytal i s tou zlomenou rukou a nedostal gól. Nicméně do druhého zápasu nastoupit nemohl, musel nastoupit náhradník, což byl židenický brankář Burkert, ale to on dohrál pro změnu zraněný ten druhý zápas, ale ne, že by něco zkazil, ale Plánička to nebyl. Zraněni byli další hráči a někteří z nich, protože jsme tam měli málo těch hráčů, tak museli nastoupit. K tomu druhému zápasu Vlasta Kopecký nastoupil se zlomeným nosem. A ten druhý zápas Brazilci na rozdíl od nás postavili 8 nových hráčů.
2: Mimochodem, proč se hrálo na 2 zápasy?
0: Bylo to tím, že tenkrát ten systém toho šampionátu byl trošku jiný. Nehrálo se ve skupinách, hrálo se jenom vyřazovacím způsobem, takže prostor tam byl. A hrálo se to tak, že základní hrací doba, pokud se nerozhodlo, tak prodloužení, stejně jako dneska 2x15 minut. Ale pak, pokud ani prodloužení nerozhodlo, tak nerozhodovali penalty, ani los, jako na některých šampionátech, ale byl tam časový prostor na to sehrát rozhodující utkání. V roce 1938 se u nás celá vážně uvažovalo o tom, že budeme kandidovat na mistrovství světa 1942 a my bychom to zvládli. My jsme měli jednu z výhod, že předseda fotbalové asociace Rudolf Pelikán byl vysoce postaveným činovníkem FIFA, dokonce tam byl pokladníkem, takže on to dokázal i vypočítat. My bychom v roce 1942 bychom bez větších problémů šampionát s 16 účastníky uspořádali. Stadiony jsme na to měli. Byla Sparta, Slávě, byl Masarykův státní stadion na Strahově, byl stadion ve Zlíně, stavěl se Andrův stadion v Olomouci, ten vůbec nejmodernější. Na Slovensku začali stavět Tehelné pole v Bratislavě. Takže stadiony bychom měli a ekonomicky to vypočítal Rudolf Pelikán tak, že ten největší náklad pro tu pořadatelskou zemi bylo uhradit cestu a pobytový náklady těm účastníkům. A jemu to vyšlo, že bychom to zvládli i finančně, ale museli bychom postoupit aspoň do semifinále.
2: Nemělo tuhle ambici taky Německo?
0: Mělo. A byl to jeden z důvodů, proč nám ze začátku protektorátu poskytovali určitou sportovní autonomii, protože potřebovali hlasy v Mezinárodní federaci a počítali automaticky s tím, že protektorát tam bude pro jejich kandidaturu hlasovat.
2: Aby se to konalo v Berlíně.
0: Aby se to konalo v Německu. A když teda odbočíme ještě dál, tak v roce 1939, bezprostředně po okupaci, se u nás dokonce spekulovalo, že pokud bude šampionát přijde v Německu, tak některé zápasy by se mohly hrát u nás.
2: Představa, jak okupanti pořádají část mistrovství světa ve fotbale za války v Praze, zavání absurditou. Mnohým sportovním fanouškům by to ale možná až tak nevadilo a asi nemá smysl se nad tím pohoršovat. Konec konců na dějiny se můžeme vždycky dívat až zpětně a ne dopředu. A o tom, co se s českým fotbalem dělo za protektorátu, zase příště. V dnešní Historii Plus jsme použili archivy Českého rozhlasu a agentury AP. Autorem námětu je Stanislav Winter. Za spolupráci děkuji fotbalovému historikovi Zdeňku Zikmundovi, dramaturgyni Veronice Kindlové a mistru zvuku Tomáši Kselhoferovi. No a za pozornost vám děkuji a naslyšenou se těší Jan Sedmidubský.

0: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy má Tereza Tomášková.
1: Drážní úřad začíná s přípravou podmínek pro provoz autonomních vlaků a tramvají. Klinika v Berlíně propustila amerického pacienta nakaženého ebolou. Kanoistka Martina Sadková získala na domácím světovém poháru v Praze stříbro. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů u Petrohradu zůstává po nehodě uzavřená v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Drážní úřad začíná s přípravou podmínek pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Návrh chce mít hotový přibližně za rok. Někteří výrobci už autonomní technologie testují. Vozidlo ale musí být stále pod dohledem personálu.
3: Třeba společnost AŽD provozuje na své dráze autonomní motorový vůz Edita.
4: Přiběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém, protože na tom vlaku teda jsme museli umístit strojvedoucího. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod dohledem v rámci legislativy.
3: Říká ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. Drážní úřad připraví podmínky pro provoz autonomních kolejových vozidel bez personálu. Pokračuje Radek Šafránek z drážního úřadu.
5: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího. Řidiče. Musí být zajištěná bezpečnost, aby se nepřekročila rychlost, aby to zastavilo včas.
3: Materiál by měl být hotový zhruba do roka. Drážní úřad pak navrhne i změny předpisů na evropské úrovni. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Po výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našel policejní pyrotechnik zřejmě po domácku vyrobenou zábavní pyrotechniku. Výbuch zranil dva lidi. Jednu ženu vezl vrtulník do popáleninového centra Pražské Vinohradské nemocnice. Příčinu exploze a následného požáru vyšetřují kriminalisté, říká policejní mluvčí Jan Bílek.
6: Pyrotechnik provedl prohlídku bytu, při které nalezl zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby. Ta byla zajištěna a byla převezena k dalšímu zkoumání. Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté. Obyvatelé domů se mohli vrátit do svých bytů, další nebezpečí již nikomu nehrozí.
1: Berlínská klinika po dvou týdnech propustila pacienta s ebolou. Americký lékař, který se nakazil v Demokratické republice Kongo, je v dobrém stavu. Z nemocnice mohla odejít i jeho manželka a čtyři děti.
7: Americký lékař se nakazil vzácnou variantou viru a zpočátku byl hodně zesláblý a vykazoval typické znaky nákazy. Pomocí antivirální terapie a dalších opatření se ale podařilo jeho stav zlepšit a testy u něj poslední týden přítomnost viru neprokazovaly, takže mohl být propuštěný. Minimálně do příštího týdne zůstává v Praze na Bulovce další americký pacient, který je po kontaktu s nakaženou osobou bez příznaků, ale ebola má inkubační dobu až 3 týdny. V samotném Kongu podle Světové zdravotnické organizace ještě zdaleka není nemoc pod kontrolou. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Horská služba v Krkonoších má víc výjezdů kvůli seniorům. Před začátkem letních prázdnin patří v horách k nejpočetnější skupině turistů. Někteří ale na túrách přeceňují své síly nebo nemají potřebné vybavení. Právě kvůli nim teď horská služba výjíždí do terénu nejčastěji, potvrzuje mluvčí Marek Frisch.
8: Jsme řešili záležitosti, které se týkaly spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou, protože v tomto období každoročně přijíždí mnoho turistů vyššího věku a tam se některé ty zdravotní problémy vyskytují, takže to jsou takové věci, které řešíme, nebo běžné úrazy.
9: Sport. Tenistku Kateřinu Siniakovou čeká na Roland Garros finále 4 hry. S Američankou Tauncendovou zabojují o titul proti Kruničové ze Srbska a Danilinové z Kazachstánu. Zápas začne po 11. hodině. Nabídneme ho živě na Radiožurnálu Sport. Kanoistka Martina Sadková vybojovala na domácím světovém poháru vodních slalomářů stříbrnou medaili. V pražské Troji nestačila jen na Australanku Foxovou. V cíli bezprostředně po dojezdu Martina Sadková neslavila a Radiožurnálu Sport vysvětlila proč.
10: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
9: Mezi muži triumfoval Francouz Žestán, Václav Chaloupka byl 6. Kvalifikaci na velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl lídr šampionátu Ital Antonelli z Mercedesu, druhý dojel Nizozemec Verstappen z Red Bullu a třetí Brit Hamilton z Ferrari. Hlavní závod začne v 15 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Silnice 6 uzavřená u Petrohradu, 62 v Dobkovicích opět průjezdná. Šestka z Prahy do Varů u Petrohradu zůstává obousměrně neprůjezdná. Přímo v omezení řeší následky větší nehody. Místo se dá objet buď přes Jesenici, Krty a Blatno, či přes Kryry, Vroutek a Lubenec. A lepší zprávu neseme ze silnice 62 z trasy Ústí nad Labem Děčín. V Dobkovicích na úrovni čerpací stanice Tank Ono už se po nehodě projíždí Kyvadlově. I tam byla komunikace několik hodin v obou směrech uzavřená. V Praze na Štěrboholské spojce směrem z Lanového na Černý most popojíždí kolona zhruba z úrovně Molky za sjezdem na Dolní Počernice. 10 minut se jede na začátek omezení mezi odbočkami do Českobrodské a Chlumecké, zabrali silničáři levý pruh. A provoz houstne i na hlavní části Pražského okruhu mezi D1 a letištěm, přesněji mezi Cholupickým a Lohkovským tunelem. V obou stále pokračuje víkendová údržba a projíždí se obou směrně vždy pouze jedním tubusem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553 Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Dnes se budeme věnovat alternativní spiritualitě. Proč lidé v době technologií a umělé inteligence hledají odpovědi na své otázky v takzvaném duchovnu? Je Česká republika skutečně ateistická a proč je víra důležitá v dobách krize? Hostem bude religionistka Zuzana Marie Kostičová z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, která se dlouhodobě zabývá alternativní spiritualitou, západním ezoterismem a zkoumá i stará indiánská náboženství. Jenom doplním, že témata, popřípadě konkrétní příklady alternativní spirituality, které dnes budu probírat s mým hostem, nebudeme hodnotit, propagovat ani doporučovat. A ve studiu už je Zuzana Kostičová. Krásný den.
13: Dobrý den.
12: A hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Válová.
2: Leonardo Plus.
12: Než se zaměříme na dnešní téma, což bude alternativní spiritualita, mohla byste připomenout, jak se vědecký obor religionistika v současné době vyvíjí i s ohledem na rozvoj umělé inteligence, technologií a jestli bude mít religionistika do budoucna stále svoje místo ve světě vědy?
13: To po mně chcete moc, protože nejsem majitelka křišťálové koule. To je spíš otázka na nějakou vědmu. Nicméně, religionistika je obor, který já osobně považuji za nesmírně důležitý, protože nám poskytuje možnost nahlížet do fenoménu náboženství a spiritualit a případně věcí, které se náboženstvím a spiritualitám podobají nebo jsou jim příbuzné. Z perspektivy mnoha oborů a mnoha metodologií, které, jak bych tak řekla, se v tom religionistickém kontextu vzájemně drží za ručičky a pomáhají si. A vlastně náboženství a spirituality a ty příbuzné fenomény zůstávají v dnešním světě vzdor novým médiím a technologickému pokroku a umělé inteligenci pořád obrovskými silami, které hýbají celou planetou. A je to zásadní věc a myslím si, že religionistika opravdu je obor, který je užitečný jednak pro, řekla bych, teoretičtější porozumění těmhle věcem, které to má, ale samozřejmě praktické implikace, ale někteří religionisté se třeba zabývají, nevím, novými náboženskými hnutími, prostě novými spiritualitami, věcmi, které souvisejí třeba s psychologií, psychoterapií, s bezpečnostními studii a takovýmihle věcmi. Religionistika z toho hlediska má i svoji opravdu nesmírně praktickou stránku a je dobré to vědět a byla by škoda, kdyby dostala, abych tak řekla, pomyslnou výpověď z toho univerza, řekněme toho, co se dneska považuje za vědu. Byť samozřejmě to postavení humanitních věd v současné společnosti je složité a ne úplně jednoznačné a existují samozřejmě nějaké tlaky na to, aby se jim popřávalo méně a méně prostoru a peněz, protože si myslím, že ta věc je hodně o penězích, ale myslím si, že opravdu je potřeba chápat, že my religionistiku No, potřebujeme, ona je velmi užitečná. Prostě byla by to nějaká citelná ztráta pro tuhle společnost.
12: A je možné všechny oblasti religionistiky, víru, spiritualitu, magii, léčitelství, šamanství, domorodé praktiky, je toho neskutečné množství, popsat čistě vědecky, anebo jsou témata oblasti, kdy to vědecky popsat nejde?
13: Musíme si jako vyjasnit, že vědecký popis má nějaké své limity. A jsou věci, kam nemůže. A nemůže strkat prsty do, řekněme, autenticity vnitřních prožitků. Na určité věci může dávat odpovědi jen velmi, velmi obtížně. A týká se to třeba té zásadní otázky, jestli existují, nechci říct jenom bohové, ale obecně nadpřirozené jevy, to je otázka nesmírně složitá. Asi by nebylo úplně praktické tady do ní zabředat. Religionistika hlavně si tuhletu, řekněme, svoji limitovanost uvědomuje. Ona se nesnaží, řekněme, vyprávět o tom, kdo nebo co je Bůh všemohoucí, dejme tomu, když bych dala tenhle příklad, ale zajímá jí to, co si o něm myslí lidé. To znamená, náboženství religionistiku zajímá jako něco, co je sociálně konstruováno, což neznamená, že je to pouze a výhradně sociálně konstruováno, to my nevíme, jestli to má i nějaké jiné zdroje, mimolidské, nadpřirozené, nevíme, a my to nerozhodujeme. To je důležitá věc. Religionistika by v tomhle měla být neutrální. Jsou samozřejmě třeba někteří angažovaní kolegové, kteří by se mnou nemuseli úplně souhlasit, ale já si tady dovolím za sebe říct, že podle mě religionistika, která tuto neutrální pozici nedrží, je špatná religionistika.
12: Moderní religionistika musí čím dál více spolupracovat, a doufám, že se nemýlím, s dalšími obory, sociologií, antropologií, historií, psychologií, ale i digitálními humanitními vědami. Je to pro vás zdroj inspirace a poznání?
13: Samozřejmě. Myslím si, že to je zdroj inspirace pro religionistiku už od počátku její existence. A ona právě tímhle specifická, nebo patří mezi ty obory, které takhle fungují, že si tam skutečně podávají ruce různé vědní obory nebo různé metodologie, přesněji řečeno možná. No a teď samozřejmě to, čemu se říká digital humanities, prostě je nějaká další nová vlna nových věcí, nových jevů. Teď pochopitelně umělá inteligence, existence internetu nám umožňují vlastně analyzovat lidskou kulturu způsobem, který do téhle chvíle nebyl možný, takže tam je spousta nového a vzrušujícího, co se bude v příštích dekádách odehrávat.
12: Religionistika se věnuje studiu tedy náboženství, spirituality a víry ve všech podobách. Neřeší, zda Bůh existuje, ale proč v něj lidé věří. Můžu to takto zjednodušit?
13: Ano. V principu ano.
12: Jak je důležitá role výzkumníka anebo té zvolené metodologie, abyste si zachovala ten odstup a nevkládala do toho třeba svoje ego nebo osobní názor?
13: Tak vy v tom vždycky nějak osobně samozřejmě jste. Úplně se vyškrtnout ze hry nelze. Jo, ta perspektiva individuální tam je vždycky. Ale jde o to, jak je silná. A vlastně na jednu stranu ta individuální perspektiva vás může, řekněme, vám může otvírat obzory, protože každý z nás má jedinečné zkušenosti, jedinečné perspektivy, a to může být fajn, protože je schopen vidět některé věci z úhlu, ze kterých někdo jiný je třeba není schopen vidět, ale ve chvíli, kdy jeho názory na věc jsou velmi silné, tak se dostává do velmi ošemetné situace, že nebude schopen s nejvyšší pravděpodobností vlastně od nich ustoupit, nebo je uzávorkovat, řekněme. A samozřejmě nikdo mu nezakazuje, aby i tak vlastně se těmi tématy zabýval, ale já vždycky říkám studentům, že by to neměli dělat. Protože ve chvíli, kdy nějaké téma v nich vyvolává silné emoce, ať už pozitivní nebo negativní, to je důležitá věc, tak prostě budou mít nějakou formu slepé skvrny vůči tomu tématu a je nějaké nebezpečí, že to, co budou produkovat, bude víc dojmologie a méně věda.
12: A pokud se dnes budeme bavit o alternativní spiritualitě, tak bychom měli vymezit ten pojem náboženství. Jak ho definujete?
13: To tady budeme celý semestr. Ne. Takhle, ono s náboženstvím je to složité. Ten termín se strašně obtížně definuje. Protože, a to je ale problém spousty jevů v humanitních vědách, ono, lidská kultura navíc není statická, je velmi různorodá, věci se mění. Na snaze vytvořit univerzální definici náboženství ztroskotalo už takových lidí, že já se o ní pokoušet nebudu. Já řeknu, jak chápu náboženství. Já, ono to asi trochu pomůže. Mně přijde užitečnější se dívat na to spíš, co náboženství dělá ve společnosti, než co to přesně je, protože se nebavíme o nějakém fyzikálním jevu, opravdu bavíme se o složitém jevu kulturním, lidském. A náboženství pro mě je způsob, jakým člověk sociálně konstruuje smysl. Teď to slovo konstruuje zní strašně, jako že si vymýšlí, ale prostě my jsme tvorové, kteří jsou bytosti smyslu. My potřebujeme, aby věci dávaly smysl. My si smysl tvoříme. My ho ve světě hledáme. Celá věda je taky produktem hledání, řekněme toho, jak funguje svět a jaký dávají jevy smysl. Náboženství tohle dělá taky, ale dělá to na takové, řekněme, velmi vágně řečeno existenciální rovině. A to je něco, co mně připadá strašně důležité. Ono vytváří takové symbolické systémy. A symboly jsou nesmírně silná, významná věc, která nás dokáže ovlivňovat nesmírně hluboce, která nás dokáže ovlivňovat jako jedince i jako společnost. A náboženství, spirituality a podobné věci vlastně dělají to, že vytvářejí smysl, nebo ho nacházejí, zase to by byla otázka příliš hodnotící, jestli ho jenom vytvářejí, nebo jestli on už tady existuje, ale prostě jsou to nějaká smyslotvorná univerza a symbolická univerza, takže takhle chápu náboženství já. Samozřejmě je to dáno mojí oborovou perspektivou, kdyby tu seděl třeba expert na kognitivní vědy o náboženství nebo něco podobného, možná by o tom mluvil jinak, ale to je v pořádku. Religionistika je právě velmi pluralitní a to je dobře.
14: Je český národ ateistický?
13: Ne.
14: Máte proto nějaká data?
13: Máme proto data. Češi jsou, nebo Česko je země velmi sekularizovaná. Jo? To nikdo nepopírá. Sekularizovaná, ale co to znamená? Znamená to, že v Česku proběhla, podobně jako ve spoustě evropských zemí, velmi hluboká, a možná i v našem kontextu dost výjimečně hluboká, krize, řekněme, tradičních náboženství. Což je zejména křesťanství. Tady v tomhle smyslu je dobré chápat sekularizaci nikoli jako nějaké univerzální ubývání náboženství, víry a spirituality, ale je to vlastně, když se na ní podíváme blíž, tak je to vlastně proces velké krize křesťanství v Evropě. To znamená, je to opravdu něco, co se týká především křesťanství, potažmo částečně dalších tradičních náboženství, ale zejména křesťanství. A je to proces velmi povídce evropský. Ne, že by chom nemohli pozorovat podobné věci i jinde ve světě, ale mimo Evropu náboženství zůstává nesmírně silnou, významnou silou, faktorem, důležitým. Dokonce se dá říct možná, nejsem sociolog náboženství, ale někteří sociologové mluví o tom, že náboženskost celoplanetárně možná spíš stoupá. Netroufám si to hodnotit, ale ta představa o sekularizaci, tak jak jsme si ji vysnili na začátku 20. století nebo v 19. století, zcela nepochybně se trošku minula nebo byla příliš ambiciózní. V tomhle smyslu Česko je sekularizované, to znamená, křesťanů je tady pomálu na, řekněme, regionální poměry evropské, ale to ještě neznamená, že jsme ateisté. Samozřejmě existují taková pojetí ateismu, se kterými pracují třeba někteří čeští ateisté sami, že ateismus znamená, že nevěřím v Boha, ale ve chvíli, kdy nevěřím v Boha, ale věřím v něco jiného, tak se to vlastně může asi počítat jako ateismus. Mně tohle nepřipadá nosné, protože pak by byli ateisti mnozí buddhisté například. To mi připadá neúplně praktické. V každém případě Češi jsou sekularizovaní, ale nejsou ateisté. Ateistů je tady Pokud můžeme nějak zobecňovat ta čísla, řekněme posledního sčítání lidu nebo související výzkumu, plus minus 10%, záleží na tom, jestli to bereme v tvrdém smyslu, pak by to bylo třeba 8%, nebo jestli to bereme v širším smyslu, pak by to bylo o něco víc, ale rozhodně neplatí, že Češi jsou převážně ateisté v žádném případě.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Teď už konečně, co je to alternativní spiritualita?
13: Tak já budu úplně otevřená. To je můj neúplně ideální termín, který označuje něco, čemu se ve vědě tradičně říká hnutí nového věku nebo New Age a čemu Češi nejčastěji říkají EZO.
14: K tomu se dostaneme.
13: Ten termín není ideální, ale asi by to trvalo dlouho vysvětlit, ale ono se tomu nedá moc úplně říkat hnutí nového věku. To je termín, který můžeme používat pro 60. a 70. léta, pro nějaké, řekněme, duchovní vrstvy hnutí hippies, ale zejména v Česku s tímhle termínem už se teda neidentifikuje vůbec nikdo a dokonce spousta těch, které má popisovat, tak vlastně ani nevědí, co ten termín znamená. Moji učení kolegové na univerzitách tenhle termín používají někteří do dneška. Pro tuhle rovinu, řekněme, spirituality, já si nemyslím, že to je pořádku, jo. Zároveň ten termín EZO jednak trošku míchá dohromady hnutí nového věku lomeno alternativní spiritualitu se západním ezoterismem, což jsou dvě věci, které jsou si sice blízce příbuzné, mají obrovský společný překryv, ale přece jenom minimálně z mého pohledu je to opravdu trošku něco jiného. Hlavně ten termín EZO je pejorativní, to znamená, je to taková ne moc silná, ale přesto urážka. Není to úplně fajn někomu říct, ty jsi EZO, ta osoba by se taky mohla urazit a samozřejmě lidé, ať si mluví mezi sebou, jak chtějí, to je každého věc a věda do toho nemá co strkat nos, ale úplně jiná věc je, jak mluví vědci o, řekněme, objektu nebo prostě objektu není hezké slovo, ale vlastně o tom, co zkoumají, o těch lidech, které zkoumají a tam si myslím, že bychom se teda měli vyvarovat jako toho ty lidi zbytečně urážet. Jo, tak já z tohohle důvodu, přestože někteří moji kolegové taky zkoušeli jako používat i v akademickém diskurzu to slovo EZO, já jsem toho velmi silnou odpůrkyní, zároveň to hnutí nového věku New Age taky se úplně použít nedá, tak co s tím, že jo? Ty lidi sami, kteří patří do tady tohohle toho fenoménu, o sobě mluví jako o spirituálních, nenáboženská spiritualita se někdy říká, neinstitucionalizovaná spiritualita, nová spiritualita. To je různé, ale to slovo spiritualita bez dalšího, řekněme, přídavného jména nejde v tom akademickém diskurzu použít, protože spiritualita je spousta, křesťanská spiritualita, prostě spiritualita muslimů a tak dále a tak dále. Vyvolávalo by to strašné konfuze, zmatení, takže bylo třeba, já jsem to vnímala, takže je třeba prostě ověsit ten termín spiritualita nějakým přídavným jménem. Dlouho jsem používala termín postmoderní spiritualita, ale postmoderní doba skončila určitě nejpozději pandemií a přestože alternativní spiritualita dlouho byla postmoderní spiritualita, tak už není. No, už je prostě metamoderní současná. Tak co s tím? No, tak já teď používám to přídavné jméno alternativní. Není to ono, jo. Já vždycky, když o tom mluvím nebo to někde píšu, tak vždycky říkám, že to je provizorní řešení, které aspoň nikoho neuráží a je nějak srozumitelné v tom akademickém diskurzu plus minus. A předpokládám, že se, protože to je velmi dynamicky se měnící a vyvíjející fenomén, takže časem vznikne, řekněme, sebeoznačení nějaké specifičtější přímo v rámci toho fenoménu a já budu ta první, kdo se mu rád přizpůsobí a začne s ním pracovat.
14: A kdy nastane překročení těch hranic, kdy se dostáváme k nějaké manipulaci a narážím třeba i na sekty? Protože to z začátku může vypadat jako životní styl, nějaký seberozvoj a pak v jednu chvíli se to zlomí. A už je to za tou hranicí.
13: Abychom si rozuměli, tohle není otázka toho fenoménu jako takového. Je to otázka toho konkrétního člověka. Jo? V rámci alternativní spirituality existujou a existovala a ještě vzniknou a zase zaniknou možná mnoha nová náboženská hnutí, což je méně negativní nebo urážlivý termín, než je sekta. Taková malá společenství, řekněme, která ona vznikají ve všech jako náboženstvích, vznikají v alternativní spiritualitě. A některá z nich jsou třeba nebezpečná, některá z nich jsou úplně normální, obyčejná a některá z nich mohou být opravdu pro svoje členy velmi blahodárná. Ale tohle není otázka, řekněme, toho náboženství nebo té spirituality jako takové. To je prostě otázka toho, kolem jaké osobnosti se ten kroužek utvoří. A pojďme si říct rovnou, že tohle není zdaleka jenom otázka náboženství a spiritualit. Podobné jevy vznikají například v politickém životě, kulty osobností, to má velmi podobné charakteristiky, taky to vychází z toho, čemu se říká charismatická autorita. Vzniká to třeba na univerzitách kolem oblíbených pedagogů. A když bychom si dali ten univerzitní příklad, je to na tom pedagogovi, jo? Jestli s tím svým charizmatem, kterému teda jeho nadšení studenti a spolupracovníci připisují, jak s ním bude pracovat, jestli bude svoje spolupracovníky a studenty zneužívat, nebo jestli jim bude pomáhat. Je to prostě kus od kusu, když to řeknu takhle hloupě, je to o tom, jaká je ta osobnost samotná. Charizmatizované osobnosti, ušlechtilé, jsou v dějinách taky, nevím, matka Teresa, Nelson Mandela, to jsou prostě lidé, kteří vykonali mnoho dobrého a vlastně taky, řekněme, ta jejich popularita byla založena na podobných věcech, jako je popularita nějakého naopak člověka, který zneužívá svoje následovníky. Je to prostě o tom, jaký je to člověk. Není to o tom fenoménu jako takové.
14: A tématu manipulace v sektách se věnuje i podcastová série Stoupenci, kterou najdete v podcastové aplikaci Můj rozhlas. Takže i v kontextu toho, o čem se bavíme, tak doporučujeme k poslechu právě tuhle podcastovou sérii.
2: Leonardo Plus.
14: Teď ještě další důležitý dotaz. Proč se, ať už to nazveme jakkoliv duchovno, alternativa, ezo a tak dále, proč se, ale i to náboženství, proč se k tomu lidé obrací v dobách krize?
13: Náboženství dokážou lidi aktivizovat, dokážou dodat smysl zdánlivě bezesmyslným záležitostem, dokážou pomoci, dokážou dodat naději, samozřejmě dokážou i člověka silně zdevastovat, jak říkám, je to vždycky otázka toho, v čích rukou se to náboženství konkrétně nachází, jaký ten náboženský vůdce je. A samozřejmě prostě, když chápeme náboženství jako silně symbolické systémy, tak prostě znova připomínám, co už jsem řekla. Symboly mají obrovskou sílu, jo? A dokážeme se pod symboly třeba semknout ve věci nějakých velkých kauz. Jsou případy třeba jako sociálních hnutí, které vznikaly, řekněme, v náboženském kontextu, různé drobné sociální vzpoury, které byly vlastně stmeleny nějakou náboženskou vizí, nebo víme, že náboženství v dobrém i ve špatném dokáže nějak interagovat s politikou a vlastně generovat nějaká politická hnutí, dokáže lidem vlastně i v chvílích, které jsou vlastně hrozně těžké, jak říkám, dodat naději a sílu a vlastně představu, že to není třeba úplně ztracené. Popravdě a třeba křesťanství v tomhle ohledu v dějinách bylo opravdu velkou silou, která pomáhala evropským populacím překonávat období, která byla opravdu nesmírně těžká, násilná, kdy vládla chudoba, hladomory, agresivita, války, drancování, tak ta představa prostě nějaké naděje a toho, že má smysl vlastně na té úplně nejnižší mikroúrovni bojovat za nějaké dobro a za nějaké lepší zítřky, ať už budou tady na tomto světě nebo na jiném, to je samozřejmě úžasně silný nástroj. Zase v závislosti na konkrétním člověku se dá použít k dobrému nebo ke zlému nebo prostě jenom k neutrálnímu, ale je to opravdu obrovská síla a je logické, že ve chvílích krizí, když se rozsypávají dosavadní jistoty, tak tohle je jedna z cest, jak se nějak s nimi vyrovnat.
14: Hostem pořadu Leonardo Plus byla religionistka Zuzana Marie Kostičová z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Moc děkujeme. Naslyšenou.
13: Děkuji za pozvání.
14: Další otázky probereme v dalším vydání pořadu Leonardo Plus. Poslouchat nás můžete i na webu plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Lenka Váhalová.
0: Radiožurnál je 10:30. A zprávy má Jana Gulda.
15: Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé tak můžou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat. Vycházejí z dat Českého statistického úřadu o porodnosti, migraci a demografickém vývoji. Arménci hlasují v parlamentních volbách. Hlavním tématem kampaně byly vztahy s Ruskem a Západem a taky ekonomická situace. Podle předvolebních průzkumů by mohla zvítězit strana současného premiéra Nikoli Pašiňana. Její oponenti prosazují obnovení úzkých vztahů s Ruskem. Spojené státy krátce před začátkem fotbalového mistrovství světa znemožnili vstup do země desítkám skotských fanoušků. Píše to britský deník The Times. Úřady už dřív Skotům zrušily schválené elektronické žádosti o vstup. Podobně dopadl i švýcarský reprezentant Brel Embolo. Ten v úterý nemohl odletět s týmem do Spojených států a po průtazích se k němu připojil až v pátek. Do Spojených států mají zakázaný vstup i všichni občani Íránu nebo Haiti, přestože jejich týmy se turné účastní. A turistická místa podél řeky Berounky propojila nová autobusová linka. Jezdí o víkendech a o svátcích z Radnic na Rokycansku do Křivoklátu 4x denně. Poslední odpolední spoj jede až do Rakovníka. Trasa vede kolem vodáckých kempů a oblíbených cílů na Berounce, například Zříceniny, hradu Lipštejn, Krašov nebo Týřov, Skrejská jezírka nebo hrad Křivoklát. Linka bude v provozu do 28. září.
16: Sport.
15: České vodní slalomářky Olga Samková, Kateřina Beková i Tereza Kneblová mají za sebou na domácím světovém poháru časovku v kajak krosu. A v pražské Troji u toho byl reportér Jan Suchan.
17: Česko má další medaili ze zlata. Kateřina Beková totiž zvítězila o 0,7 sekundy před Němkou Funkovou. Tereza Kneblová obsadila 5. a Olga Samková 10. místo. Všechny zároveň postoupily do odpoledních vyřazovacích jízd kajak krosu. Teď se na ně pokusí navázat Přiniš Krejčí a Novák. Z pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Uzavřená šestka u Petrohradu a chodci v Paceřickém kopci, také na D35 za Litovlí. Na silnici 6 z Prahy do Varu u Petrohradu neměná situace, komunikace zůstává v obou směrech neprůjezdná. Přímo v omezení vyšetřují vážnou nehodu nákladního a dvou osobních vozidel. Od Varu kolona na 20 minut a stále narůstá. Od Prahy je o něco kratší, zhruba 10-minutová. Řidičům osobních aut doporučíme dvě objízdné trasy z Lubence přes Vroutek a Kryry či spodem na Blatno, Krty a Jesenici. Na silnici 35 z Turnova do Liberce stále velice obezřetně v Paceřickém kopci. V okolí 39. kilometru jde přímo na vozovce chodec. Podle naší zpravodajky zřejmě v podroušeném stavu, na místo spěchá policie. A D35 z Olomouce do Mohelnice, velmi podobná situace mezi sjezdy na Mladeč a Loštice.
19: Na nějakým 243. kilometru tak se pojevuje chodec na krajnici.
11: A v Praze na Štěrboholské spojce směrem z Lanového na Černý most už se brzdí kousek za sjezdem na Dolní Počernice. 15 až 20 minut zabere trasa k omezení. Mezi odbočkami do Českobrodské a Chlumecké stále neprůjezdný levý pruh. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
15: Čekáme polojasno až oblačno v severovýchodní polovině území, místy přehánky o...
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
20: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
21: Já právě stojím před Centrem polymerních systémů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Čekám na materiálovou chemičku Markétu Ilčíkovou, která zkoumá polymery. A už ji vidím, že za mnou přichází. Dobrý den. Moc vás zdravím.
2: Žárovky.
21: Pojďme rovnou do laborky.
22: Tak
21: kudy procházíme?
22: Tady jsme se potkali v foaje polymerního centra, kde máme přednáškové místnosti. Studenti sem chodí na výuku a zároveň je takový občerstvovací koutek pro zaměstnance. A když tady kráčíme teď po schodech nahoře, vpravo vidíme kanceláře, jsou oddělený bezpečnostními dveřmi, takže kdyby náhodou byl nějaký jako únik chemikálií, tak jsme zabezpečeni. A tady přicházíme ještě do jednoho patra, ještě půjdeme kousek.
21: Tak my, než se dostaneme do laborky, tak mě by zajímalo, jak jsi se dostala k vědě.
22: Tak, že jsem studovala ve Zlíně inženýrství polymerů na fakultě technologické a během studia jsem si uvědomila, že mě vývoj v oblasti polymerů velice zajímá, protože
21: my
22: polymery
21: právě teďka vstupujeme do tvé laborky.
22: Ano, to je naše laboratoř
21: tady. Taková ta klasická chemická laborka,
22: ano,
21: kde já to
22: tak
21: velmi dobře poznávám. Ale zpátky k tomu, co tě přivedlo tomu, že jsi šla studovat materiálovou chemii, inženýrství.
22: Já jsem původně nešla do Zlína za materiálovou chemii, šla jsem za životním prostředím, za oborem technologie ochrany životního prostředí, ale byly to paralelní studijní programy a během prvních 3 let jsem si uvědomila, že člověk může řešit znečištění životního prostředí polymerů tím, že porozumí těm polymerům samotným. Takže jsem se rozhodla jít spíše tímto směrem.
21: Říkáš polymery, tak co
22: ano,
21: to je? Co
22: ano.
21: Si pod tím představit?
22: Polymer, už z toho slova poly, je tam něčeho hodně. Mer, to je nějaká jednotka, která se pravidelně opakuje. Takže to máme tu definici na začátek. Ale co si pod tím představit? Můžeme si vzít jako příklad navlékání korálku. Máme řetízek, který je hodně dlouhý a je tam hodně těch korálků. Tak to je ten polymer. Ten jeden korálek může být ten mer. A ten řetízek je opravdu moc dlouhý.
21: A tvým cílem je teda vymýšlet nové korálky, jakože třeba jiné tvary, jiné barvy?
22: To je ten mer, ale spíš ty nové řetězce.
21: Mm-hmm.
22: Čemu já se věnuju, jsou katalytické systémy na přípravu těchto polymerů. Vlastně, jak ten polymer vzniká? To jsou chemické reakce, polymerace a většina z nich je radikálová. Víme, co je radikál, že? To už je
21: nevíme,
22: takový...
21: Nevíme.
22: To je taková malinká částice, která je hrozně aktivní a může spouštět různé reakce i v těle. A tento radikál právě může iniciovat to, že přiběhne právě k tomu korálku, donutí tyto korálky udělat ten řetízek. Ale ty řetízky dělá tak, že jsou nekontrolovaně dlouhé. Každý je jiný. A ty polymerace, kterým se věnuju já, mají za výsledek ten, že jsou stejně dlouhé ty řetízky, anebo jsou přesně takové, jaké já chci. Nemusí to být jenom hladký řetízek, ale může to být třeba řetízek, který vypadá jak housenka, že je takový jako chlupatý. A ty štětičky můžou být různě dlouhé. A podle toho, jak ten základní řetízek vypadá, je potom výsledná vlastnost toho celkového materiálu, toho polymeru, jak ho známe.
21: Děláš prostě různé náhrdelníky, které můžou být různě zakroucené nebo různě dlouhé.
22: Spíše já dělám různě chlupaté housenky dlouhé. Představme si to jako špagety. Když je ta špageta dlouhá a mám jich na talířku hodně, tak je od sebe nerozmotá. Prostě chytnu jednu, ale v podstatě chytnu všechny. Jsou do sebe zapletené. Takže v podstatě můžu říct, že jo, tady tato hromada materiálu má dobré mechanické vlastnosti, drží to po sobě. Kdyby byly krátké, tak se mi rozpadnou, chytnu to jednu. Takže můžu říct, že tento materiál má špatné mechanické vlastnosti.
21: To je perfektní přirovnání. Tak když jsme teda teďka v té laborce, tak kde to vzniká? Co tady
22: kde
21: všechno vidíme, jaké přístroje k tomu používáš?
22: Tady máme digestor, to je takové místo, které má pracovní plochu, na které vidíme teďka magnetické míchadlo, na něm se mi míchá rozpouštědlo, do kterého tady studentka z gymnázia Zotrokovic, Nelly Partoňová, tady sráží výsledný polymer, který syntetizovala v úterý, takže čistí reakční produkt, takže ten polymer teďka vytváří, nebo čistí ho. Potom tady máme linii podle Schlenka. To je velice zajímavá věc, to je tady to skleněné, ty dvě trubičky, ze kterých trčí hromady hadic. To je velice užitečný nástroj pro organizaci

0: vzdělání, že jsme jim přinesli obohacení. A podle toho jsme i byli ohodnoceni a podle toho i se s námi bavili velice úctivě s respektem.
1: A brali tě tam jako ženu vědkyni?
0: Ano, nebyla jsem sama. Vedoucí našeho ústavu byla žena, sousedního byla taky žena, to byla Emírova sestřenice. A v podstatě, co byly tak na chodbě ústavy tři, tak myslím, že všechny vedly ženy tehda. Oni jako Katar v tomto byl napřed oproti ostatním zemím ze zálivu. V té době mohly ženy řídit, jo, třeba v Saudině vedle, tam holky řídit nemuseli. A říkala nám šéfka jako historku, že byla pozvána na konferenci, jela tam autem a na hranici otočili. Protože vlastně nemohla řídit, že?
1: Nečekané vedlejší efekty.
0: Jo, ano, ano.
1: My jsme pořád v laborce s Markétou Ilčíkovou na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, ale nejsme tu v té laboratoři sami. Máme tady i středoškolskou studentku. Vedeš studenty takhle už od střední školy?
0: Nelly je náš první středoškolský student, která se přihlásila na SOČKU, což je středoškolská odborná činnost, v rámci které začala chodit do laboratoře na vybrané téma. Takže ona je první středoškola, kterého tady máme aktivně. Nelly je teda velice aktivní, chodí i dvakrát týdně, což je super, protože aspoň já mám čas udělat si čas na tu věc. Protože člověk samozřejmě kromě toho, že je v laboratoři, tak vyučuje a píše projekty, píše publikace.
1: No já taky dodám, že jsi máma tří dětí. Jaké to je, jak to jde kombinovat vědu, vedení týmu lidí a ještě mateřství?
0: No, je to takové, že člověk musí být hodně zorganizovaný a musí být zorganizovaný i s manželem. A co si
1: já doplním,
0: povídat,
1: že manžel je také vědec.
0: Ty starší, ti už mají 8-10 roků, ti už jsou skoro samostatní. Tak pomalu se začínáme učit cestovat městskou dopravou a mezi městskou dopravou samostatně. Jinak je člověk prostě taxikář odpoledne, že? A ten malý, no, tak jsme rádi, že je v jesličkách, že je spokojený.
1: A ty jsi právě i s dětmi odjela na další zahraniční stáž a to bylo do Polska. Tak ano, jaké to bylo zbalit se s celou rodinou?
0: No, my jsme předtím ještě byli na jednom postoku, to měl manžel postok v Německu, tam už jsme taky byli s dětskama, ale tam jsem byla doma. A tady v Polsku jsem byla v práci a on šel na rodičák. Měl doma roční a tříleté dítě, takže si to jako zkusil, užil si to, byl 10 měsíců doma, říkal, den navíc skáče z okna, ale říkal, že už nikdy v životě si nedovolil mi říct, že mám doma nepořádek, když přijdu domů, že si to zkusil, že ví, jaké to je. Ráno děti nakrmit, obléct je, vychystat jít s nima na hřiště, potom jít do obchodu, navařit oběd, mezi tím, že potom je odpoledne uspávat. Tak si to zkusil a říkal, že je strašně rád teda za to.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
1: Největší mýtus o vědcích a vědkyních.
0: Tak když se podíváme na vědce, že, tak je to většinou chlap, má brýle, je škaredý, je zavřený v laboratoři a nekompatibilní s normálním světem. Znáš nějaký seriál nebo film, kde je maminka s dětskama vědkyně a je hrdina?
1: Právě proto máme pořád žárovky. Vaříš raději v laborce nebo v kuchyni?
0: V kuchyni doma vánoční cukroví.
1: Co je nejoblíbenější u vás doma?
0: Perníčky.
1: Kdybys nemohla být vědkyní, tak?
0: Já se nadchnu pro cokoliv. Já jsem byla šťastná i v Delvitě, když jsem krájela salámy. Takže já se nadchnu v jakémkoliv prostředí.
1: Co ti nejvíce chybí z Kataru?
0: Teplé moře.
1: Máš něco, co si kupuješ nebo děláš pro radost?
0: Ano, každý týden aspoň nějakou maličkost. Stačí třeba koupit si lesk na rty.
1: Co o tobě kolegové v laborce moc neví?
0: Myslím si, že moji kolegové neví, že můj první výzkum, kterého jsem se účastnila, byl archeologický. Kdy jako student na vysoké škole, brigádník, jsem byla zařazena do výzkumu, kdy archeologové prokázali, že hora Klášťov, která je tady nedaleko ve Vizovických vrších, byla obětní horou starých Slovanů. Našli jsme tam místa, kde bylo 2000 obětních předmětů. Depoty tomu říkali. Krásný výzkum dvou lety.
1: Taky netušila, wow.
0: No, wow.
1: Ještě ty jsi také velká tanečnice, tak by mě zajímalo, jestli máš nejvíce a nejméně oblíbený tanec.
0: Ano, nemám ráda obkročák. To je takový rychlý tanec, kdy člověk musí najít rovnováhu se svým tanečním partnerem a tím, že jsem malá a většinou jsou kluci jako vyšší, tak málo s kterým se mi podaří najít úplně tu správnou rovnováhu. A nejoblíbenější valeské točené čardáše ještě.
1: si dnes povídáme s materiálovou chemičkou Markétou Ilčíkovou, která je nejenom vědkyní, ale také velkou tanečnicí. A mě by zajímalo, jak jsi se k tomu dostala.
0: No, bylo mi asi 15. Přestala jsem se sportovní gymnastikou. Ohledala jsem nějakou aktivitu, kterou bych v tomto věku ještě mohla začít, ale kde bude kolektiv a kde se budu bavit. Tak jsem říkala mamce, že asi mě to vychází jenom na ty folklorní soubory tady ve Zlíně. Tak mamka říkala, Ježíš Mariano, vzpomeň si babička, jak žehlila dědovi kroj, jak to škrobila celé noci. Říkám, aha, tak to musí být nějaký jednoduchý kroj, tak jsem teda našla valašský soubor, který má jednoduchý kroj, přišla jsem tam.
1: Jak vypadá tvůj kroj? Popiš nám ho.
0: Má zvenku sukně, taková dlouhá až na zem, z takového modrého materiálu, modrotic se to jmenuje, jsou tam takové bílé kytičky většinou, potom je červená kdyby vestička, to je kordulka a potom je tam bílá košile lněná a potom modrou ještě jedna sukně a ta je normálně bílá nějaká.
1: Já jsem na sobě kroj měla jednou, oblékala jsem se asi hodinu, nějaký moravský.
0: No právě.
1: Přesně
0: no,
1: tak, no. Tak mě zajímá, jak je pohodlný ten tvůj, protože v tom mém, co jsem měla, si vůbec neumím představit, že bych se pohla.
0: Tak tento je naprosto perfektní, můžu doporučit. Velice pohodlný, oblečený za 7 minut.
1: Tancuješ i dnes? Máš třeba nějaký, jakože chodíš dvakrát týdně tancovat?
0: No teďka bohužel ne, to nejde. No protože všechny děcka mají svoje koníčky, takže odpoledne člověk rozváží po koníčkách, ale kluci hrajou hokej, takže až se rozpustí led a bude prostor, tak budu zase chodit já tancovat.
1: My ještě než se s Markétou Ilčíkovou, materiálovou chemičkou, rozloučíme, tak mě by zajímaly její plány do budoucnosti. Jestli máš třeba nějaké vysněné projekty, na kterých bys chtěla pracovat.
0: Mám teďka tento týden podávám to jsou projekty Národní grantové agentury, tak doufám, že vyjdou.
1: Držíme palce.
0: Ano, právě tady na ty naše kopolymery, na kterých náhta pěkně rostou ty buňky zajímavě. Mám teda i další v hlavě a teďka za námi došli lékaři z nemocnice Tomáše Bati i s tím výzkumným záměrem, který si myslím, že bychom jako byli schopni realizovat. Tak se těším, až podáme teďka ty projekty a sedneme a budeme se dívat do literatury, diskutovat s kolegy, co by se dalo. To je taková motivace pěkná.
1: A celkově, co v té materiálové a polymerní chemii bychom měli sledovat do dalších let, o tom, že se možná blíží a chystá Nobelovka, to už jsme slyšeli, to už jsme probrali, ale co dál? Co máme sledovat? Co nás čeká?
0: No já si myslím, že teďka je velký právě vývoj v oblasti 3D tiskáren, kdy se právě využívají tady tyto nové technologie na zpracování klasických polymerů tím, že to je to zpracovatelství, že sice máme materiály dobré, ale vývojem těchto technologií se můžeme dostat právě ke kvalitnějším náhradám, ať už se to týká kostí, očí, nervových, něco takového.
1: A jak si vybíráš ty další projekty, protože si umím představit, že teďka máš mnoho různých možností,
0: no
1: a co by se dalo zkoumat.
0: Přesně tak. Tak třeba na té mateřské teďka, na té poslední, to jsem se shodla i s kolegyní právě z Bratislavy, se Zuzkou Kronekovou, že na té mateřské tomu člověku tak jako všecko nějak dojde. Prostě řeší jenom to dítě, neřeší tu práci, tak se to nějak v té hlavě pospojuje a nejlepší nápady právě dochází tady v tom období, kdy jako odpočívá potom. Teďka vlastně já jsem po 3 postdokách, takže ty nápady jenom lítají a nevím, letos jsem podala 4 projekty. Doufám, že nějaké jako budou brzo, že vyjdou a těším se, až budu moct strávit víc času v laboratoři, no, tak se těším, až se zase na to vrhnu.
1: Tak já moc držím palce, těším se na nějaké pokračování. To byla Markéta Ilčíková a já se s vámi zase budu těšit někdy příště. Zdraví, Pavla Hubálková, dneska ze Zlína.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Policie vyšetřuje sobotní výbuch v Toužimi jako nedovolené ozbrojování. Ruské drony zasáhly sklad jaderného paliva u Černobylu. Tenistka Siňáková zabojuje na Roland Garros o 11. grandslamový titul v ženském deblu. V Praze na Štěrboholské spojce směrem z Lanového na Černý most popojíždí kolena před omezením. A počasí bude polojasno až oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky. Později se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, která je s popáleninami v pražské Vinohradské nemocnici, a taky mladého muže. Tomu v případě prokázání viny hrozí až 2,5 roku vězení. Případem se dál zabývají karlovarští kriminalisti a je možné, že se obvinění ještě rozšíří, například neobecné ohrožení. Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy čssz.cz bude nově na adrese čssz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky, říká za sociální správu Jakub Bejček.
5: Pokud do prohlížeče zadají starou adresu s koncovkou .cz, systém je automaticky a bezpečně přesměruje na nový web. Všechny služby, včetně portálu České správy sociálního zabezpečení, zůstávají plně funkční a dostupné bez omezení.
4: Doména .gov se celosvětově používá pro označování státních úřadů. Má zjednodušit uživatelům orientaci tím, že jde o oficiální stránky, a líp je tak chránit před nepravými weby. Ruský dron zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva poblíž uzavřené ukrajinské elektrárny Černobyl. Informují o tom tamní úřady s tím, že úroveň radiace zůstává stabilní. Ukrajina také hlásí po dronových útocích jednu oběť v Záporožské a jednu v Dněpropetrovské oblasti. Ukrajinské drony naopak podle serveru Kyiv Independent zasáhly ropné sklady na okupovaném Krymu i energetickou a železniční infrastrukturu v okupované části Luhanské a Doněcké oblasti. Stezka přes jeskyni Jáchymka v Moravském krasu je znovu otevřená. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji teď otevřeli poté, co mladí sokoly vylétli z hnízda, popisuje Antonín Tůna ze správy krasu.
6: Uzavřeli průchod jeskyní Jáchymkou v Křtínském, respektive Josefovském údolí. Aktuálně už všechny 3 mláďata vylétla z hnízda.
4: Ve 2 hnízdech se podařilo odchovat 7 mláďat. 3. hnízdo sokolů stěhovavých vyplenil Vír Velký.
7: Sport. Tenistka Kateřina Siniaková rozehraje za pár minut své 14. grandslamové finále v ženském deblu. V Paříži společně s Američankou Townsendovou zabojují o titul na Roland Garros. Jejich soupeřkami budou Srbka Kruničová a Danilinová z Kazachstánu, tedy dvojice, které má Siniaková co vracet.
8: Samozřejmě naše finále Finland Wells bylo na naší stranu, ale poslední 2 grandslamy jsme s nima prohráli, takže rozhodně myslím si, že tam bude velký chtíč jim to vrátit i na tom grandslamu. Jinak samozřejmě těžký soupeřky, myslím si, že hrajou nejlepší tenis, co hráli, sedli si.
7: Ženskou dvouhru ovládla na Roland Garros Ruska Andrejevová, když porazila Polku Chvalinskou 2-0 na sety. O titul v mužském singlu se odpoledne utkají Němec Zverev a Ital Koboli. Vodní slalomářka Kateřina Beková vyhrála na domácím světovém poháru v pražské Troji časovku kajak krosu. Zvítězila s náskokem 0,7 sekundy před Němkou Funkovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na dálnici D7 směrem z Prahy do Chomutova čekejte velké potíže u exitu 66 Žatec Most. V nájezdu ze silnice 27 na D7 právě od mostu se srazila 2 osobní auta. Jedná se o vážnější nehodu se zraněním, na místě tak zasahuje několik vozidel záchranářů. Podle Národního dopravního informačního centra se teď na Chomutov nedá projet a sjíždí se zmíněným exitem 66. Na silnici 6 z Prahy do Varu o něco lepší situace u Petrohradu. V omezení sice stále ještě odklízejí následky po střetu několika vozidel, už se ale projíždí, komunikace byla několik hodin v obou směrech uzavřená. Kolony bezmála půlhodinové z obou stran. V Praze na Štěrboholské spojce směrem z Lanového na Černý most brzdíte kousek za sjezdem na Dolní Počernice a okolo 15 minut jedete na začátek omezení. Mezi odbočkami do Českobrodské a Chlumecké stále neprůjezdný levý pruh. A na hlavní části Pražského okruhu ve směru z D1 k letišti začaly regulovat provoz v tunelech. Kolona popojíždí od Písnice přibližně z 5. kilometru. Nadále trvá víkendové omezení v tunelech. V obou směrech se jede vždy pouze jedním tubusem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme polojasno až oblačno, v severovýchodní polovině území místy přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Poslední díl speciální série Tématu Plus Hudební rebelové je věnován písničkářům. Rebelům v celku nenápadným, zpravidla civilního vzezření, kteří neprovokují nápadnými účesy, sicherheitskami ani energickou hudbou, ale převážně slovy. Jak uslyšíte, zpívání a hraní v socialistickém Československu bylo pro ně podobnou kličkovanou jako pro rozervané rockery. Klidný poslech přeje Veronika Kindlová.
10: Hudební rebelové.

0: Krylův písničkářský bacil je svérázným stručným popisem písničkářské scény Československa 80. let. Lec, kteří byli vyhnaní nebo zakázaní, na jejich místa ale nastupují jiní. To ale neznamená, že ti umlčení by byli úplně nepřítomní.
1: Samozřejmě ve veřejném prostoru, to znamená na pódiích, v sálech, tak byli přítomní písničkáři z masa a kostí, kteří mohli účinkovat v nějaký míře, což byl třeba Karel Plíhal.
0: Říká historik Přemysl Houda.
1: Ale třeba ze starších ročníků, generačních, třeba pořád ještě Vladimír Merta nebo vlastně vrstevník Plíhalův Jaromír Nohavica. Těch lidí bylo hodně, scházeli se různě na festivalech, všude možně. A ty mohli, když byla příhodná chvíle a příhodné místo, tak mohli vystupovat veřejně, to znamená, jejich podujetí bylo uznáno jako koncert a ne jako výtržnost. Pak samozřejmě díky deskám starým, které vycházely třeba ještě na konci 60. let nebo na začátku 70., tak byly přítomni i vlastně virtuálně, nefyzicky, nemateriálně. Třeba je lidi jako Karel Karel, spousta lidí měla desky bratříčků, anebo Jaroslav Hudka, kterému taky vlastně vyšly nějaké desky na začátku 70. let. Spousta nahrávek magnetofonových se šířila, jo, to znamená, taky svobodná Evropa byla poslouchána. To znamená, že vlastně bych to rozdělil na jako i materiální a materiální existenci v tom veřejném prostoru. Ta materiální z masa a kostí, tak to byla spíš ta mladší generace, to znamená právě Plíhal, Dobeš, Nohavica, Merta z té starší a i materiálně potom ti, co byli v emigraci, nebo ti, co třeba podepsali chartu a najednou ta veřejná pódia nebyla dostupná.
0: Když se zastavíme u těch, kteří tady byli a mohli oficiálně koncertovat, jak ta jejich tvorba byla zastoupena třeba v médiích?
1: To bylo minimální. Většinou vlastně ani nevydávali desky, Suprafon vůbec, Panton občas. To znamená, všechna ta jejich existence byla mimo rozhlas, mimo televizi. Ale to neznamená, že nebyli přítomní v podstatě všude, protože ten magnetofon jako nástroj nenutně

0: Písničkářství je žánr postavený na jednotlivci, případně dvojici, zpívající vlastní písně, u kterých je zásadní text. Projev písničkářů bývá civilní, na hudební nástroj se zpravidla doprovázejí sami. U nás se začaly ve větší míře objevovat v uvolněných 60. letech. Tehdy to byl zejména už zmíněný Karel Kryl.
1: Kryl byl už hotovej umělec. Mě třeba zasvěcoval do toho umění, jak si vlastně zajistit pozornost těch pořadatelů z toho ČSM, protože všechny ty kluby, všechny divadla byly v rukou mládežníků, který ale měli čuch na to, co se kde děje. A já jsem byl třeba v docela malém divadle v Litvínově na Kryolově koncertu, kde nebylo moc lidí, a on si mě tam vzal stranou a jak on byl takový kazatel, tak říkal: podívej se, Vladimíre, ty si myslíš, že když si řeknu 700 korun za koncert, že to je moc? Já jsem tehdy hrál za 90 korun nebo tak. Podívej se, já koupím chlebičky, koupím láhve vína a po koncertu posedím tady s pořadateli. Oni si to zase mezi sebou řeknou, zase zavolají někde. Takhle prostě drsně mě zasvěcoval a já jsem si ho velice vážil právě pro tu otevřenost. Byl až bizarně otevřený.
0: Tuhle anekdotickou příhodu pro paměť národa vyprávěl další z těch, kteří začínali v 60. letech, Vladimír Merta. Dalšími písničkáři bylo třeba duo Paleček a Janík, Jaroslav Hudka, Petr Ludka. Zajímavou osobností byl zpívající farář Československé církve husitské Luboš Svoboda. A v pražském činoherním klubu tehdy začala vystupovat dvojice Petr Zkoumal a Jan Vodňanský. Jejich program se skládal z básniček, legrácek a především písniček. Hudbu obstarával Zkoumal, texty plné hračiček s češtinou dodával Vodňanský. Jejich představení se jmenovalo S úsměvem idiota. Původně mělo jít jenom o krátký projekt.
2: No a teďka, když už jsme to hráli asi po osmí a pořád bylo plno.
0: Jan Vodňanský na nahrávce Paměti národa.
2: Štybych se díval tím dírou v portálu, už tam není opona, říkal, zase je tam plno, tak jsme měli pocit, že se něco stalo, jsme se do něčeho strefili. Takže potom na podzim 69 jsme měli schůzku s vedením divadla, Jaroslav Ostrý a Leoš Suchařípa a tyhle ty lidi, a oni se rozhodli, že to teda nasadí jako představení divadla. Nechali udělat krásný plakát, který udělal Libor Fára z fotek, krásný. To dnes se to vystavuje na těch výstavách, jo. Program nechali udělat a hráli jsme to třeba i některý měsíce denně, protože oni odjeli divadlo, odjelo do Švédska s představením Mandragora a my jsme to dali nám klíče. A lidi na to chodili a bylo zajímavé hned od samého počátku ty různé útoky na to představení.
3: Tam byla celá řada věcí, plně jednoznačně si dělali legraci z toho režimu.
0: Hudební publicista Ondřej Konrád.
3: Ať už to byla ta píseň o těch maršálech, maršálové přicházejí, maršál byl Stalin, že jo, mimo jiné, nebo si tak nechával říkat, nebo ta o té Mičurinově ulici. Prostě tam to bylo jednoznačné, včetně toho, že Vodňanského specialita už od 60. let byla to, že některé ty svoje písně překládal do velmi brilantní a vynalezavé ruštiny, takže to zpíval dvojjazyčně. To po té okupaci najednou dostalo úplně jiný rozměr. Do té doby to celkem procházelo, ale jakmile přijeli ty tanky, tak najednou už to bylo znevažování na poměrně dost vážné úrovni a téměř jakoby hrozila, já nevím, stížnost velvyslanectví SSSR třeba.
0: Ani nebylo potřeba zpívat rusky a jinotajně. Kritiku si vysloužila i v podstatě neškodná píseň Jak mi dupou králíci.
2: Spočívalo to v tom, že on to mohl rovnou poslat na STB, kam to možná i poslal, ale napřed to poslal do novin. Podepsal se, napsal dokonce, kde bydlí. Mně to nedá a budu citovat z toho, protože je to i literárně zajímavé. Ta redakce tomu dala titulek Jak dupou pravičáci, ale to nevymyslel on. Jeho text má základ v tomto obvinění. Byl jsem na představení v činoherním klubu ve Smečkách, kde uváděli večer písní, textů a definicí. Domnívám se, že píseň Jak mi dupou králíci, zpívaná Janem Vodňanským na melodii písně Přes spáleniště, přes krvavé řeky, je mírně řečeno hrubým znevážením jednoho ze symbolů našeho osvobozovacího boje po boku sovětské armády. Situace byla taková, že normalizace se teprve rozbíhala. My jsme se ještě nemuseli bránit sami, jako nás ještě mohl bránit v téže tiskovině v dalším čísle právník státního divadelního studia, který uvedl v té svém rozboru právnickém. S rozhořčením odmítáme toto falešné politické obvinění, protože píseň Jak mi dupou králíci se na melodii jmenované písně nespívá a nikdy nespívá. Ta normalizace zase nemohla připustit, aby to končilo vyjádřením právníka. A musel mít ten soudruh, který se podepsal, tak musel mít poslední slovo, a to je opravdu roztomilé. Cituji. Nesledoval jsem veřejné zostuzení nikoho, jak je uvedeno v dopise činoherního klubu. Jako divák jsem vyjádřil svůj osobní názor a nesouhlas s písní Jak mi dupou králíci, jejíž melodie mi připomínala píseň Směr Praha. Se stahuje to s tou jistotou. Utvrzen, a pozor, utvrzen v tom jsem byl i textem písně o pochodujících králících s úsměvy na lících. Tak.

0: Písničku mohli hrát dál, ovšem když za nějaký čas vyšla deska s písničkami a výstupy z představení s úsměvem Idiota, králíci tam být nesměli. Tak mi doupou králíci. Pojďme si s Přemyslem Houdou povědět, na jaké bázi mohli tehdy vlastně písničkáři vystupovat.
1: Ti písničkáři se jakožto profesionálové moc nepohybovali. Pohybovali se v tom spíš amatérském světě, kde se ale také vlastně skrze písničkaření tím dalo živit. A byly různé vyhlášky, zákony, které třeba vás mohly nazvat jako lidový hudebník. No, to znamená, vy jste pak už nebral 400 na koncert, ale formálně jste bral korunové položky za hodinu hraní. Nicméně ale k tomu jste měl nárok na třeba proplacení cestovních výloh, na nějaké stravné, amortizaci nástrojů. To znamená, když jste byl známý a pozvali si vás tam z jednoho konce republiky a z druhého konce republiky, tak se vlastně takovými jako prapodivně přídatnými položkami tím dalo vlastně živit. A přestože to ten systém nepředpokládal, tak to ale vlastně nezakazoval. Nebo existovala taková prapodivná věc, což byl jeden metodický pokyn Ministerstva kultury České socialistické republiky, který hovořil o tom, že významné osobnosti československého kulturního života mohou jaksi vystupovat za honorář, dělat pořady, ale nikde nebylo samozřejmě jako taxativně uvedeno, kdo je významná osobnost československého kulturního života. Každopádně se za významnou osobnost mohl prohlásit svého času třeba Jiří Černý nebo Jaroslav Hudka a podepisovat s pořadateli přímo na face-to-face bez jakéhokoliv institucionální zázemí smlouvy o dílo a taky vlastně bylo možné se tím způsobem pohybovat a být uznán jako písničkář. Pak samozřejmě existovaly různé formy hraní na černo, ale přesto za nějakou úplatu. Těch možností byla celá řada. Mohli jste hrát na základě základní umělecké činnosti, to znamená, tam jste formálně nemohli pobírat honorář, ale mohli jste být uznáni jako někdo, kdo koncertuje. Nicméně vám pořadatel mohl dát stranou 500 třeba. Jo. To znamená, jako cest byla spousta, ti lidé využívali spoustu možností, různě variovali ty možnosti podle toho, co bylo možné, nebylo možné, jak v kterém kraji, jak v kterém okrese něco bylo možné. Jo, byla to směs různých vyjednávacích praktik, pojmenování, hledání možností v zákonech a tak dále.
0: Občas se mohlo někomu stát, že měl štěstí a stal se profesionálem. To předpokládalo mít nějakého zřizovatele, třeba Pražské kulturní středisko nebo podobnou organizaci. Takové štěstí mělo, ale jenom velice krátce, také písničkářské duo Jiří Dědeček a Jan Burian.
2: Nějaký nadšenec a náš příznivec z Mariánek nebo z Chebu.
0: Jiří Dědeček pro Paměť národa.
2: Si chtěl rozmnožit naše texty. Řekl si teda o to, co jsme měli sebou na představení, když jsme tam někde hráli, a vzal to no kam jinam, než na ten cyklostyl do práce, že jo?
0: Cyklostyl, zařízení na kopírování písemností.
2: A tam to klikou jako otáčel a všechno si to kopíroval, bylo to dobrý, a ty originály tam zapomněl. A druhý den jeho nadřízený, byly to teda zejména moje texty, písniček, v tom listoval a byl úplně zděšen a běžel, považte, jaká šťastná náhoda, zrovna se ve Františkových lázních léčil Josef Havlín, člen UVKSČ. Tak to ukázal tomu Havlínovi. A ten Havlín se taky vyděsil. Tam bylo takový, jako zas jede někdo do kytek anebo do lapáku, je slyšet jako canitek anebo esembáku. Opravdu už jako natvrdo. A tenkrát jsme byli na velmi krátkou dobu zřizováni Středočeským krajským kulturním střediskem jako profesionální umělci s platem 400 korun za vystoupení. Tak ten Havlín zavolal na ty středních Čechy, jestli je možné, že vůbec něco takového by tady mohlo legálně fungovat a vystupovat. No a oni nás vyhodili, že jo, zase. nevím, jestli to snad ani měsíc celý to netrvalo, ta naše profesionální kariéra. Ale byli tam velký frajeři, ty dva pánové, kteří to vedli. Jeden z nich se jmenoval Strnad a druhý Weiss. A oni nás vyhodili s takovým přípisem, to jsme dokonce dostali, že Krajské kulturní středisko sděluje, že Burian a Dědeček musí být propuštěni a vráceni na dráhu lidových hudebníků, protože nesplňují kvalifikační předpoklady.
0: Kdyby je totiž v kulturním středisku vypoklonkovali s tím, že šíří protistátní texty, mohli by hrát jenom někde na narozeninách. Ale takhle se jim otevřela uniková cesta. Mohli fungovat dál jako lidoví hudebníci a hrát třeba svůj hit Víno, ženy, zpěv.

0: A v čem byl rozdíl mezi profesionálem a lidovým hudebníkem?
1: No, ten rozdíl nebyl tak velký v pozornosti, kterou bděle strana věnovala vaší tvorbě. Jo, to cenzura byla stejná, ale rozdíl byl v těch financích. Ta profesionální agentura dávala 200, 400 a 600 korun podle třídy, kterou člověk od nich obdržel za vystoupení, a lidoví hudebníci měli 30 korun na hodinu. Takže my jsme hráli za těch 30 korun na hodinu, ale pořadatelé se nám to různě snažili natáhnout. Říkali, no tak aspoň přípravu zaplatíme, že jo? 5 hodin, to je 150, 2 hodiny vystoupení, to je 60. No, takže tak různě si s tím hráli a pokoušeli se nám vylepšit honoráře, pokud jim to jejich situace dovolovala, aby se nedostali sami do úzkých a do problémů. Ale většinou jsme se potkali s velmi statečnými lidmi.
0: Ovšem být lidový umělec neznamenalo být na volné noze, tak jako to chápeme dnes.
2: I lidový hudebník musí mít nějaké institucionální krytí. To znamená, musela tam být vždycky nějaká vazba v nejobecnější rovině k Národní frontě. To znamená, byla nějaká instituce, která byla součástí Národní fronty. A když jste tady chtěl být lidový hudebník, abyste splnil, tak jste musel mít právě toho zřizovatele, a což mohli být zahrádkáři, mohl to být spolek na ochranu husovského koně, mohli to být hasiči na Praze 2, mohl to být vlastně jakýkoliv podnik, kam jste přišel a řekl jste, že hrajete něco a podniková kapela, proč ne, dostanete by za to prémie za kulturní činnost. A to znamená, no, jako musel jste mít nějakou vazbu k Národní frontovní organizaci, pak jste mohl vykazovat svou činnost jakožto lidový hudebník. To byla ta jedna z těch cest. Třeba když jsem mluvil o tom metodickém pokynu, tam to takhle nefungovalo. Tam byste opravdu fungoval sám jako fyzická osoba, překvapivě. Jo? Protože tam ten metodický pokyn byl formulován, asi pravděpodobně předpokládám, když lidový milicionář šel na školu, na nějakou osvětovou besedu a neměl žádnou kvalifikaci, že neuměl zpívat a neuměl hrát a neměl nic, tak aby za to své činění tam před studenty dostal nějakou formu honoráře.
0: To všechno ale nestačilo. Jak už můžete vědět z předchozích dílů naší série, hudebníci, kteří veřejně vystupovali, se podrobovali takzvaným přehrávkám.
2: Vlastně krajské kulturní středisky byly organizovány různé jako zážitkové programy v kulturních domech, kam přišla komise a oni před ní museli přehrát nějakou část svého repertoáru. Komise posoudila, zdali a do jaké míry a v jak velké výši má být ten, který člověk posouzen. Museli se předkládat scénáře, zvlášť u některých i opakovaně. Různě se vyjednávalo o podobu těch písní, které budou tedy na tom scénáři. Ten obecný mechanismus byl ten, že stejně jako když řídíte auto, tak potřebujete umět řídit a potřebujete tedy mít nějakou kvalifikaci, to znamená, nebudeme tam pouštět desperáty, tak ten systém říká vlastně to též ve vztahu k hudbě. Chcete provozovat hudbu, chcete prokázat nějakou kvalifikaci, ukázat, že třeba když jste profesionál, že umíte zahrát humoresku na základě notového zápisu. Musíte projít nějakým společensko-kulturním pohovorem, aby jste šířil nějakou pokrokově angažovanou myšlenku mezi svými posluchači.
0: Jak to vypadalo ve skutečnosti, zavzpomínal opět pro paměť národa Jiří Dědeček. Protože duo Burian Dědeček nejenom zpívalo, ale také hrálo scénky, bylo v rámci přehrávek zkoušené také z historie. V komisi byl také dramatik a režisér Ivan Vyskočil.
1: Teďka oni nám tam na tu tabuli napsali, co významného bude slavit naše republika v roce 1971. A já jsem na to koukal, říkal jsem si, co by jak mohla slavit významného. A ten Vyskočil tak chodil kolem mě a vždycky řekl, ksučo, ksučo. A já jsem nevěděl, co chce, nebo o co jde. No, chtěl mi chudák napovědět, že bude nějaký výročí vzniku strany komunistický. A takže to byla vždycky jako velká legrace. A ty scénáře pak někdo četl a pokoušel se nám v nich škrtat. My jsme ochotně souhlasili, všechno jsme škrtli, co bylo potřeba, a pak jsme to normálně hráli tak, jak to původně bylo napsáno, protože nikdo to už nepřišel zkontrolovat. Takový šlendrián. Kdyby to nebylo takový šlendrián, tak se to třeba ani nemuselo zhroutit. No, takže takhle to tady chodilo, že jo. Ono vlastně každý měl někde nějakýho strejdu, nějakýho známýho, ten to nějak zaonačil, když byl průser, a takhle jsme to doklepali až k těm vodům.
0: Zábavnou vzpomínku na přehrávky má také Vladimír Merta. I on ji svěřil Paměti národa.
3: Jednou byl v komisi Radim Hladík, podruhé Zich, a to bylo neuvěřitelné, protože třeba přede mnou byla taková ta barová dvojice Hammondky a zpěvák, kytarista, saxofonista, který hráli ty polky a tak dále. Oni si natahali ty nástroje do salonku v repre, kde byly ty zkoušky, a najednou se zjistilo, že tam není 220. Ta komise, to byli nějaký operetáci, dětkové zašli, tak jim řekli, no, měli jste si dopředu zajistit přívod proudu, to patří k profesionalita, ven. A pak jsem přišel já a Hladík mě dal noty a takhle procedil, koukni se pořádně na začátek. A já jsem se koukal a teď vidím notový klíč, začíná to pauzou. Blbej notář a nemohl jsem to identifikovat. A prošel jsem nějak, oni mě poslali za dveře a Hladík řekl, že jsem samorost, takže určitě to znám, a že hlavně jsem odborník na tu lidovou hudbu a že by bylo škoda mě to nedat. A potom vyšel ven a říkal, ty vole, teď, kdyby ses na to podíval pořádně, nad těma notama bylo Kde domov můj, ale já jsem byl tak zblblej těma notama, že jsem si toho nevšiml.
0: U druhé přehrávky Merta s velkým štěstím prošel politickými otázkami.
3: Těsně než jsem tam šel, jsem viděl Rudé právo, to tam někdo studoval, a vidím doplňkové volby v Kladně, vyhrál soudruh Kadeřábek, a oni měli to samý Rudý právo před sebou a náhodou jim tam to padlo. A ten dědek se zeptal, no, tak vy jste, vy máte ty vysoké školy, že jo, stát ve vás vložil důvěru, jestli pak sledujete dění. Já jsem říkal, no, okrajově, no tak co třeba, a teď mu, kdo zvítězil v doplňkových volbách na Kladně? A já jsem věděl, že nemůžu to vyprdnout hned, tak jsem říkal, počkejte, na Kladně. To byl soudruh Kadeřábek. Se na sebe podívali a teďko ten dědek říkal, a jít on to ví?
4: Posloucháte speciál Tématu Plus Hudební rebelové. Příběhy vzdoru muzikantů proti režimům a ideologii. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
0: Vladimír Merta v roce 1972 spolu zakládal volné písničkářské sdružení Šafrán. Jeho vedoucím, který organizoval koncerty a podobně, byl Jiří Palas. Dalšími členy byly například Jaroslav Hudka, Vlasta Třešňák, Petr Ludka, Dáša Antrtová-Voňková.
3: No, to byl spíš komerční nápad, jak sjednotit pod jedním plakátem to, co dělají různý lidi. Tehdy už tam byla Dáša Voňková, Ludka. Víckrát s náma hostovali Štěpán Rak třeba. A hráli jsme v Olympiku, dnešní Ypsilonka. Pak se to přesunulo na Baráčnickou Rychtu a pak do Čáslavské. Potom Palas emigroval, tak pak už si myslím, každý hrál trošku na svým písečku. My jsme se vždycky trousili na to hraní půl hodiny před začátkem a nikdo se nestaral o to, co kdo bude hrát. To bylo velmi volné, neformální.
0: Po roce 1977, kdy někteří z nich podepsali chartu 77 a byli následně postupně vytlačováni do emigrace, se Šafrán rozpadl, V roce 77 vyšla písničkářům ze Šafránu společná deska, ale po chartě byla stažena.
3: To bylo kuriozní, protože mě volal Jirka Palas, honem běž si na Vinohradský, tam to ještě máj. A já jsem tam přišel a říkal jsem, dobrý den, já jsem Merta, můžu si koupit svoji desku? A ona říkala, to už jste sedmej. Popravdě řečeno, nás to tehdy moc nezajímalo. Já jsem měl dojem, že vydávat desky jaksi v té konkurenci těch socialistických zpěváků, že není žádná dobrá vizitka. Bral jsem to jako možnost, ale vnitřně jsem se vždycky trošku nafouknul, když to někdo zakázal.
0: Vladimír Merta hrál ovšem i po roce 77 dál.
2: Vladimír Merta vlastně nepodepsal chartu. V tom smyslu se ten jeho osud ve veřejném prostoru lišil třeba od osudu Jaroslava Hudky nebo Vlastimila Třešňáka, kteří chartu podepsali, a to byla ta stopka. Jo? Tam už se nevyjednávalo. Jo? Jakmile jste podepsali chartu, tak vaše jméno zmizelo z veřejného prostoru. A když jste nepodepsali, tak jste nadále mohli fungovat ve smyslu nějakého vztahu vyjednávání, represe, vyjednávání, něco se podařilo, něco se nepodařilo. To znamená, Vladimír Merta potom nadále vlastně až do konce 80. let působí v tomhle módu. Třeba v 70. tuším 8. roce, potom co nefunguje třeba v pražském kulturním středisku, není profesionál, tak najednou se jeho jméno objeví, že je zprostředkováván třeba středočeskou krajskou kulturní agenturou. To znamená, našel nějakou zase jako asi nakloněnou postavu, která pro něj něco vyjednává. Pak zase po nějaké době byl vyřazen z kádru středočeské krajské kulturní střediska. Pak ale zase třeba najednou se objevilo státní bezpečnost, zjistila, že Merta napsal scénář pro jeden film, který se točí na Barrandově, že za to dostal vlastně na tu dobu poměrně dost peněz. Teď ta státní bezpečnost jako říkala, co to teda vlastně jako bylo, jak to bylo, vyřadila nakonec z titulků. Pak zase třeba Vladimír Merta napsal metodickou příručku hry na akustickou kytaru pro sekci Mladé hudby, občas někde koncertoval, občas dokonce objevily jeho písně v rozhlase. Mezitím si státní bezpečnost na něj vedla spis jako na nepřátelskou osobu. Mám pocit, že v 85. roce pražské kulturní středisko se rozhodlo Mertu angažovat jako profesionála. Státní bezpečnost s tím nesouhlasila, ale neprosadila svou. Někde může koncertovat, někde může, později nemůže, pak zase může. Hraje divadlo, v divadle Vítězného února v Hradci Králové, kde hraje na kytaru, hraje v Kačerově Krysaři se Švorcovou v divadle na Vinohradech. Důležitý je nepodpis charty a tím se otevírá prostor, bych řekl, pro nějakou ambivalenci, paradox, vyjednávání.
0: Někdy mnoho prostoru pro vyjednávání nezbývalo. Například v roce 1975 zakázali představení dvojice Vodňanský Zkoumal v divadle Ateliér. Jan Vodňanský byl předvolán na státní bezpečnost, aby podepsal několik obvinění, že svou činností podrývá budování socialismu, naleptává přátelství se Sovětským svazem a dokonce, že narušuje proces uvolňování napětí se západním Německem. Výslech trval 5 hodin a Vodňanský nic nepodepsal. Většinou mlčel, ale v jednu chvíli se neudržel a řekl, že tón vyslýchajícího mu připomíná 50. léta.
5: On vstál, korpulentní, nahrnula se mu několikrát krev do hlavy a zpátky a takhle na mě řval s napřaženou pěstí. Ty cucáku, co ty víš o 50. letech, jo? A teď ta pěst už letěla, ale těsně několik milimetrů takovým pohybem profesionálním lapačky holíkovi téměř ho zachytil ten mladší vyšetřovatel, asi 40. No a nedopadla.

0: Tenhle popěvek se zachoval na amatérské nahrávce posledního vystoupení dvojice Vodňanský Zkoumal, ze které Jan Vodňanský v roce 1993 připravil rozhlasový pořad. Dvojice, unavená mnohaletou šikanou ze strany úřadů, se rozhodla v roce 1981 svou činnost ukončit. Podobně dopadlo duo Burian Dědeček. Ti se rozešli po 10 letech společného účinkování v roce 1985. Obě významné písničkářské dvojice porovná Ondřej Konrád.
1: Obě dvě zase nemohly vydávat alba, respektive Vodňanskému a Zkoumalovi se to ještě povedlo začátkem 70. let, ale potom už když nastoupila normalizace takzvaně na plné pecky, tak už byl s tím ámen, takže oni hráli všelijak po republice, zase po těch malých klubech nebo takových těch malých divadelkách. A to též vlastně Dědeček s Burianem, ti také ještě zpočátku vystupovali v Praze, tam, kde dneska sídlí divadlo Y, tam byla taková scéna, kde oni například měli jedno představení v těch 70. letech, no ale potom to právě taky skončilo, že oni obě dvě tyhle ty dvojice byly takové napůl vyhnané a napůl trpěné. To se netýkalo třeba ale Petra Zkoumala jako autora hudby, ten naopak v těch obou dvou dekádách od roku 68 do roku 89 vytvářel obrovskou spoustu muziky k televizním, především tedy těm večerníčkům, a to k těm nejlepším, jako je Maxi Pesvík a tak dál, Bob a Bobek. Takže on rozhodně neměl žádnou hmotnou nouzi, to se ještě navíc prodávaly ty seriály všude po světě, čili on z toho měl nějaké tantiemy, ale co se týče té tvorby dua Vodňanský Zkoumal, tak ta byla prakticky téměř úplně tabu, ale ne tak, že by se občas někde najednou třeba v Ústí nad Labem nebo v Olomouci neobjevili v nějakém klubu a nemohli tam hrát. To ano, ale rozhodně už to nenatáčel Český rozhlas Ústí nad Labem nebo Olomouc, ani Praha, ani Suprafon, ani Panton, ani Česká televize, nic takového.
2: Tudle jsem byl u známejch, kouřila se tráva, všichni jsme se těšili, až si dáme páva.
0: Tak to byl Jan Burian a Jiří Dědeček. Když Ondřej Konrád zmínil Ústí nad Labem, nahrál mi na další kapitolu našeho povídání. V naší sérii jsme několikrát zmiňovali Socialistický svaz mládeže jako zásadní organizaci pro neoficiální kulturu. Byly to právě kluby spravované svazáky, kde se konaly jak koncerty pankáčů a nové vlny, tak písničkářů. Pozvala jsem do studia kolegu Freda Melinského, který během svých studií v Ústí nad Labem v jednom takovém vysokoškolském neboli VŠ klubu působil.
3: Já jsem byl jako programový pracovník toho VŠ klubu, který fungoval na koleji tady v rámci tehdejší vlastně samostatné pedagogické fakulty, a dělal jsem to od roku 85 do roku 90. A to bylo zajímavé v tom, že vlastně my jsme to dělali na zápočet, jo, protože tehdy byl povinný zápočet z takzvané společensko-politické praxe, SPP zkrátka. A každý člen klubové rady za to, že byl člen klubové rady, měl zápočet, takže to bylo jako vynikající. Takže jsme měli rozsáhlou klubovou radu a já jsem dělal jenom program a měli jsme šéfa, který vlastně to vždycky všechno odnesl, co jsme tam napáchali. Do té dramaturgie nám nikdo nemluvil, nechali nás to dělat, akorát jsme museli samozřejmě odevzdávat ten program na nějaká místa, ani nevím na jaká. Jo, a nikdy nikdo proti ničemu neprotestoval. Když, tak potom. To se samozřejmě stávalo, no.
4: O co šlo, o to potom, co vyvolalo následné protesty?
3: Tak my jsme tam dělali různý programy, jako, jak se tak běžně v klubech dělávají, od nějakých diskotek, prostě po různý výstavy. Největší zájem byl samozřejmě o koncerty nějaké, prostě když se nám tam podařilo dostat nějaké zajímavé hosty, s tím, že jako v těch 80. letech, zvlášť té druhé půlce, tak jako byly hodně populární, zejména jako folkoví písničkáři a tak, protože ty se jako odvážně často byli ochotní říkat věci, které někteří nechtěli slyšet. S tím, že se nám teda občas stalo, že někdo něco řekl, co neměl, dvojsmyslného. Tehdy byly jako ty lidi takový jako naladěný, že na to. To znamená, že stačilo říct jenom nějakou drobnou narážku a už to bylo chápáno jako protirežimní protest pálem, jo. Takže měli jsme tam bratry Ebeny třeba, jo. To, když Marek Eben říkal, že teď normálně jako měli hrát píseň Večerní Praha, ale že se musí přiznat, že nedávno byli na nějakých přehrávkách u komise a že on pak, když šel z těch přehrávek, tak nebudete mi to věřit, ale že jsem tu píseň ale úplně zapomněl. Takže ji nehráli na tom koncertu.
0: Marek Eben tím myslel, že u přehrávek píseň Večerní Praha neprošla a že ji tady nemůže zahrát. Ačkoliv už předtím.

0: Praha, Večerní Praha. Měli jsme občas problém s tím, že právě někdo něco řekl, což třeba na jaře roku 89 byli psí vojáci, které jsme tam dostali. A to bylo jako hezké. A pak se to řešilo. A nebo že se třeba kapela divně jmenovala. Takže jsme tam měli liberecké bluesmeny, kapelu celkem neškodného repertoáru, která se ovšem jmenovala Pohromadě na přehradě, protože bydleli v Liberci u přehrady. A tak vím, že tenkrát vedoucí klubové rady byl na Koberečku a musel vysvětlovat, myslím, vedení fakulty, co to vlastně bylo zač a proč jsme to pozvali. My jsme se naštěstí jako obrnili. Ten vedoucí klubové rady byl člověk, který byl jeden ze dvou lidí na fakultě, který nebyl v SSM. A byl jakoby na to cvičený, že jsou na něj činěny různé nátlaky a tak podobně. Takže on tam vždycky šel, nechal si vynadat, vrátil se, pak nám to sdělil a byl zase klid. No. Myslím, že jsme ho dodnes dostatečně nedocenili, toho kolegu.
1: Vzpomeneš si ještě třeba na nějaký písničkáře, který se tam měli?
0: Palečka Janíka jsme měli, to jsme nacpali do toho klubu a přes 200 lidí, to byl, jako, byl opravdu jako navštívený koncert. Slavka Janouška jsme tam měli, měli jsme tam Žalmana bez kapely, teda v době, kdy jezdil sám. Bluesberry jsme tam měli, měli jsme tam Jana Buriana několikrát, ale měli jsme tam třeba jakoby poslechové pořady s Janem Rejškem, už mě někdo nenapadá další. A zhruba to byl tak, já nevím, tak jeden až dva koncerty do měsíce. Celkem se to dařilo. Musím říct, přes veškerý negativní vztah k Socialistickému svazu mládeže, že jenom díky tomu, že to bylo pod hlavičkou Socialistického svazu mládeže, tak jsme tam některé ty lidi dostali, protože on je zaplatil. My jsme prostě pozvali kohokoliv, jim na tom nezáleželo a pak jsme jim prostě dali příslušné informace a oni to zaplatili. Takže to bylo jako fajn. To jako hezky fungovalo. No.
1: Oblíbené folkaře bylo možné vidět i na větších akcích, třeba na folkových festivalech, které vznikaly právě od začátku 80. let. Prázdniny v Telči, na svou dobu hodně uvolněný Valašský Špalíček, Svojšický Letorost a Slunovrat nebo Folková Lipnice. Folkoví písničkáři v 80. letech masově infiltrovali také Portu, oficiálně festival tramské písně, který se právě v polovině 80. let žánrově poněkud rozkročil. A snad i proto byl tolik populární a lákal tisíce mladých lidí. Více opět s Fredem Velinským.
2: Vím, že máš rád folkovou hudbu, takže předpokládám, že v těch 80. letech se vydal na Portu.
0: Od roku 85 do roku 88 jsem jezdil na Portu do Plzně.
2: A jak na to vzpomíná?
0: Hezky. Protože to samozřejmě, to bylo fajn. Když jsme tam prostě spali, tam bylo to velký stanový městečko, dokonce myslím víc, že jich bylo, a tak já jsem tam jezdil schválně ještě o den dřív, abych si tam prostě zabral nějaký pěkný místo na trávě, pokud možno, a ne na škváře. Prostě tam byla spousta lidí, kteří byli podobně naladění a večer se hrálo na kytary a bylo to strašně příjemný. Takže takový jako společný zážitek, naprosto neopakovatelný z toho amfiteátru na Lochotíně zejména, kterýho se vešlo a bylo tam prostě 30 tisíc lidí. Jo, a dole prostě byl to pódium, kde jako hráli ty muzikanti, tak to je prostě věc, která jako do dneška mi z toho mrazí, když slyším ty nahrávky prostě z toho Lochotína, které existují. To bylo skvělý, navíc, že jo, kolik mi bylo tenkrát, no, tak mi bylo 19, 20 prostě, tak jsem si to takhle jako užíval, no. To byla jako atmosféra skvělá a myslím si, že neopakovatelná právě proto, že to bylo bráno jako, já nechci říkat protest jako protirežimní, ale bylo to prostě něco, kde se sešli lidi, kteří byli určitým způsobem naladění, bylo to strašně, strašně hezký, strašně fajn.
2: I tam byli ty lidi takový citliví na každou narážku a odehrávalo se takový to pomrkávání z jeviště do hlediště, že stačilo slovo a všichni věděli.
0: No samozřejmě, protože já nevím, třeba Spiritual Quintet, tak jako víme, že oni hráli ty, jak říkali, černošské spirituály s českými texty, no a tak jako, že jo, jednou budem dál a tak
2: jo,
0: jo, prostě písně,
2: musí za svou pravdu stát.
0: Písně tak jako zněly značně provokativně s těmi českými texty a já si myslím, že spoustu lidí to tak jako chápala a ostatně mám pocit, že i ty muzikanti to tak jako částečně brali, jo. Já si vzpomínám, že třeba tam přijel jeden rok Jarek Nohavica s tím, že nehrál. Byl tam, nehrál a všichni věděli o tom, že tam nehraje, protože nesmí. Ale byl tam. A tak tam jako chodil a povídal si s lidma a tak, ale nehrál. A vzpomínám si, že ten rok prostě na tom Lochotíně koloval jako takový jako dopis, papír někdo poslal mezi lidma, až skončí program, pojďte, všichni se sejdeme pod tím reflektorem tam dole vlevo v tom amfiteátru a zaspíváme si všichni, když mě brali za vojáka společně. Asi to udělali, já jsem tam nebyl, nešel jsem tam. Neměl jsem k té písni takový vztah, abych to potřeboval udělat. Vybavuje se mi koncert Karla Plíhala na výstavišti, který zpíval některé písně, kde to bylo jako evidentní, že jak to vlastně myslí, a taky to ten Dav tak kvitoval. Vybavuje se mi vystoupení Vladimíra Merty na nějaké z těch port pozdějších, to bylo tak v roce 87-8, nevím, kdy tam byl. A tak jako jo, no, různé dvojznační vtipy se objevovaly, lidi na to byli citliví, některý ty jako vystupující to říkali docela naplno. Vím, že to pak vyvrcholilo na portě 89 v létě, kde jsem bohužel nebyl, protože jsem byl tehdy po absolvování vojenské katedry na vojenském soustředění měsíčním na letišti v Mošnově, takže jsem jako na portu bohužel nemohl. Ale vím o tom, že tam si jakoby už nikdo nebral servítky a bylo to docela takový jako už hodně silný vystoupení, no, tenkrát.
2: Hele, a hlídali to tam třeba SMáci? Jako, jsem si říkala 30 tisíc lidí, kteří jsou citliví na cokoliv.
0: Já si to moc nevybavuju. Popravdě řečeno, nevybavuju si, že bych tam nějak viděl nějakou zvýšenou přítomnost uniformovaných policistů. To se mi vůbec nevybavuje, co je zvláštní. A jako tam fungovala docela dobře pořadatelská služba, protože přece jenom jako tyhle lidi, co jezdili na ty festivaly, tak to byly v značné míře trampové třeba. Mm-hmm. I když to byly takový často, jak někdy se říká festivalový trampové, to znamená, ty nejezdili moc do přírody, ale za to z festivalu na festival. Ale jako tam fungovala taková jakoby soudržnost, respekt. Žádný výstřelky si tam nevybavuju, že by tam jako k něčemu takovému docházelo. Naopak mi přišlo, že ty lidi jsou k sobě jakoby přátelský, že když se prostě objevil někdo, kdo to jakoby narušoval ten pořádek, tak ho sami umravnili a tak, tak si myslím, že to jako fungovalo na těchto těch festivalech před tím rokem 89 zcela jistě. No.
2: Ty písničkáři nebo ta folková hudba sice to měla asi snažší než nějaký pankáči nebo metalisti, ale přece jenom nebyla úplně prosazovaná, nebylo to něco, co by člověk viděl v nějaký televizní estrádě. Bylo snadné dostat se k nahrávkám jejich?
0: No, tak pár desek vyšlo, zejména pak jako, řekněme, po tom roce 85 začaly docela vycházet ty desky, objevily se prostě různý profilové desky, jako já nevím, Vaby Daněk a tyhle ty osobnosti sporty vzešlé. Šířily se nahrávky koncertů ve velkým, to je ve strašlivé kvalitě a měl jsem prostě nahrávky, já nevím, Nohavici Plíhala, Janouška z koncertů a sami jsme na těch koncertech nahrávali vždycky, takže všechny ty koncerty v tom klubu se nahrávaly nebo velká část a to se potom samozřejmě různě kopírovalo a šířilo. No.
1: Tak si to pojďme trochu rozebrat. Fred zmínil případ, kdy Jarek Nohavica na portě byl, ale nehrál. Proč? Ptám se Přemysla Houdy.
3: Jaromír Nohavica v 85. roce byl ohlášen jako někdo, kdo bude moci zahrát na portě. Byl na různých novinách inzerován jako někdo, kdo bude hrát. Neustále se o to vyjednávalo, přesto všecko. Nakonec on i přijel do Plzně s kytarou, ale

0: Pantonu evidentně bylo možné. V té samé době, co v Plzni ten týž Nohavica byl označen jako protisocialistický, tak Panton naopak v bukletu té desky hovořil o tom, že když Nohavica vchází na koncert, tak je to něco jako když Bezruč vchází do dveří Novodobí. Jo? A Bezruč je ten index toho, že dělnický bard. A ten Panton logicky, kde prodá nejlépe desku z Nohavicu, tak prodají na Portě. Přece tam jsou spousta lidí. To znamená, Panton tam, kam Nohavica nesměl vstoupit v podstatě jako písničkář, tak Panton měl stánek a prodával tam náklad Nohavicové desky. To znamená, kde měl potíže materiální písničkář, tak virtuálně si toho písničkáře mohl koupit každý. Dokonce i jedna z těch čtyřech písní, které plzeňský, tedy Národní výbor, přičinil poznámku protisocialistická, tak byla na té desce. Bláznivá Markéta. Byl tedy protisocialistický, nebo naopak to byl Bezruč, co vchází do dveří. Jo? A tímhle způsobem se neustále jako měnila nějaká konfigurace lidí, kteří působili jako písničkáři. Ten týž Nohavica dva měsíce později mohla zahrát tady v Praze v Paláci kultury ty samé písně, které tedy už evidentně zase v jiné konstelaci byly uznány jako tedy pokrokové, angažované.
1: Bláznivá Markéta v podchodu těšínského nádraží zpívá, zpívá, zpívá a zametá.
2: Říkáte si, čím mohla být tahle písnička protisocialistická? V socialismu byli všichni duševně fit, nebo si při zametání nespívali?
0: Ty potíže vznikaly vlastně z nekompatibility jazyka těch jednotlivých vystupujících s nějakou jako oficiální řečí, která byla v té době běžná a ve veřejném prostoru jediná akceptovatelná. Tam ani nemuselo jít nutně jako ani o texty písní. Tam mohlo jít taky o to, co bylo mezi těmi písněmi. Do jaké míry byly písně uváděny a jakými slovy byly písně uváděny. Jestli jedna naprosto vlastně svým textem naprosto nepolitická píseň se jenom nějakým úvodním slovem mohla změnit na skrytě politickou. Šlo celý vlastně jako kontext toho, že často třeba dneska, když čtete si sami o sobě texty písní, tak si můžete možná často divit, jak je možné, že v tom bylo vidět jenom co si politického. Jak je možné, že Bláznivá Markéta, jak ona se socialismem ani antisocialismem nemá vůbec nic společného. Je to píseň o nějaké ženě, co zametá v podchodu těšínského nádraží a tečka.
2: Přestože Porta byla oficiální akce, spoluorganizovaná Svazem mládeže, kontrolovaná různými institucemi, byla místem, kde se mohlo přihodit lecos nečekaného a rebelského.
0: Takový jako nejznámější příklad, takové jako písně, která vzbudila jaksi halo a povyk, a ten interpret pak z toho měl i vlastně prokazatelný trable, tak byla píseň Vladimíra Merty Praha magická. Vladimír Merta ji tuším zahrál v 86. a pak z toho prokazatelně musel se jít zpovídat na Pražské kulturní středisko. Byla, myslím, tuším, znovu pozastavena profesionální kariéra. To znamená, na té Portě byla spousta nepředvídatelností něčeho, co jaksi nebylo na programu a bylo to tam. A těmi mezerami pronikalo lecos nečekaného. Tak třeba ten Vladimír Merta.
2: A co bylo špatného na písničce Praha magická?
0: Když si ji poslechnete dnes, tak v zásadě asi nic. Je to možná dost podobný jako Bláznivá Markéta. Je to jenom prostě píseň o Praze, o tom, která ta Praha je viděna Vladimírem Mertou. Je tam hodně poetiky, hodně metaforičná. Může to být pochopeno nějakým způsobem. Ta píseň sama o sobě je moc hezká a ve výsledku se to spojilo do nějakého zděšení, že je to možné zahrát.
2: Říká historik Přemysl Houda.
3: Město bouří, ve sklenici piva, diskuří.
2: Jak doplní Ondřej Konrád, Vladimír Merta rozhořčil svým textem i během sametové revoluce.
4: Kdy on v prvních dnech vystupoval například v aule právnické fakulty a když zahrala svoji píseň, která byla inspirovaná událostmi z téhož roku 1989 na náměstí Tiananmen v Číně a byl ten refrén, kdo jednou vraždil, bude vraždit dál, tak se polovina těch studentů z těch komunistických rodin sebrala a odešla. Polovině revoluce. čelist Ura Vladimíra Merta šlo o ty texty, které dokonce vadily i některým jeho posluchačům.

0: zvykem písničkářů, a to už od konce 60. let, myslím, že zavedl to Jarda Hudka, bylo, že tak vlastně hodně často promlouvali mezi těmi písničkami, on to pořád tak díval, že ladí kytaru, ale byl to, myslím, jenom taková záminka k tomu, aby mohl něco vyprávět, často docela i humorně, no a samozřejmě mezi těmi promluvami byla celá řada narážek na politickou realitu, někdy i na nějakou konkrétní událost, a tohle to vlastně do jisté míry přejali i ti ostatní, ne tak, že by třeba volně vyprávěli mezi písničkami, ale celé to bylo takové jako domluvené spiklenectví. Vlastně pořád z toho pódia se mrkalo na to publikum, a to publikum chápavě mrkalo naspátek. Každý ten večer bylo takové vlastně protirežimní setkání, dalo by se říct. Bylo to celkem jednoznačné a samozřejmě, jak si myslíme, že byla STB poměrně dost hloupá a tupá, tak zase ne tak úplně, aby tohle to nevycítila a věděla, že prostě takováhle atmosféra na těch vystoupeních je a že ti lidé, co tam přicházejí opakovaně na tyhle ty umělce, že to jsou vlastně prakticky nepřátelé toho režimu.
1: Říká v závěru písničkářského dílu série Hudební rebelové Ondřej Konrád. Za pomoc při přípravě pořadu děkuji mistrovi zvuku Ivě Darebné, autorovi námětu Stanislavu Vintrovi, dramaturgyni Lucii Korcové, všem respondentům a taky Paměti národa. Od mikrofonu za pozornost děkuji a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
2: Práci kriminalistů, vyšetřovatelů, operativců, ale i forenzních vědců vám přiblíží cyklus pořadů Místo činu.
3: Vždycky platilo, nepij, nejez a nekůř na místě činu.
2: Zákoutími vyšetřování trestných činů vás provede Kateřina Radhouská v cyklu pořadů Místo činu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Na polích v Česku končí toxická hnojiva. Zemědělci si přitom myslí, že používají biomasu. Arménci rozhodují v parlamentních volbách o budoucnosti své země. Tenistka Siňáková hraje na Roland Garros o titul v ženském deblu. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí popojíždí dlouhá kolona ze 14. kilometru až do omezení. A počasí bude polojasno až oblačno. Místy přeháňky, ojediněle bouřky, později se začne vyjasňovat. A teploty až 28 stupňů. Je neděle 7. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté látky. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly jako hnojivo vědomně. Dokument má k dispozici server iRozhlas a Radiožurnál.
5: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční prašce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Radiožurnál.
4: Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Vyšetřovatelé na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch zranil 2 lidi a v Toužimi je reportér Václav Malý.
6: Stojím pod oknem bytu, kde včera odpoledne vybuchla zřejmě po domácku vyrobená pyrotechnika. Je to jediné rozbité okno na celém sídlišti. Podle jednoho ze sousedů, se kterým jsem se před chvílí bavil, se z okna po výbuchu vyvalil bílý kouř a tlaková vlna odmrštěla květináče z parapetu na parkoviště, kde poškodila zaparkovaná auta. Podle sousedů žila v bytě starší žena s vnukem. Ženu s vážnými zraněními transportoval vrtulník do popáleninového centra do Prahy. Mladistvého odvezli záchranáři lékaři do nemocnice v Plzni. Právě jeho policie podezřívá z nedovoleného ozbrojování. Pokud mu prokáže vinu, hrozí mu až 2,5 roku vězení. S Toužemi na Karlovarsku, Václav Malý, Radiožurnál.
4: Arménci volí své zástupce v parlamentu. Favoritem je podle průzkumů dosavadní premiér Nikol Pašinjan, který slibuje další zbližování země se Západem. Jeho vládu ale poškodila ztráta Náhorního Karabachu v krátké válce s Azerbajdžánem před 3 lety. Část opozice i proto volá po obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
7: My expectation is free democratic elections.
8: Jak po příchodu do volební místnosti řekl obhájce premiérského úřadu Nikola Pašinjan, věří, že volby se odehrají spořádaně a občané vyjádří svobodně svůj hlas. Pokud vyhraje, bude jeho vláda pokračovat v reformách a posilovat demokratické principy. Pro běžné lidi představují volby složité rozhodování mezi vzdálenou evropskou budoucností a bezprostředními ekonomickými dopady, kterými hrozí Rusko v případě, že v prozápadní orientaci bude Arménie pokračovat. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035.
9: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
10: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
9: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
11: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let, budou volné k jinému využití.
9: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
4: Berlínská klinika Charité po 2 týdnech propustila pacienta hospitalizovaného kvůli ebole. Americký lékař, který se nakazil v Demokratické republice Kongo, je v dobrém stavu. Z nemocnice mohla odejít i jeho manželka a 4 děti.
12: Americký lékař se nakazil vzácnou variantou viru a zpočátku byl hodně zesláblý a vykazoval typické znaky nákazy. Pomocí antivirální terapie a dalších opatření se ale podařilo jeho stav zlepšit a testy u něj poslední týden přítomnost viru neprokazovaly, takže mohl být propuštěný. Minimálně do příštího týdne zůstává v Praze na Bulovce další americký pacient, který je po kontaktu s nakaženou osobou bez příznaků, ale ebola má inkubační dobu až 3 týdny. V samotném Kongu podle Světové zdravotnické organizace ještě zdaleka není nemoc pod kontrolou. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: A podle fakultní nemocnice Bulovka nemá v Praze hospitalizovaný americký pacient zdravotní potíže a izolace by mu tak mohla skončit už příští týden. Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil 100 let od svého vzniku. Na velký koncert pod širým nebem večer přišli do pražských Riegerových sadů 1000 lidí. Poslouchali nejznámější skladby světových autorů, třeba Dvořáka, Wagnera nebo Smetany.
13: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu, jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky si rád poslechnu něco.
14: Vy jste vzali syna sebou?
13: Jasně, on to taky má rád.
14: Jak se ti to líbilo?
15: Moc.
16: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
17: Bylo to nádherný.
14: A co se ti líbilo nejvíc?
17: Asi ta Vltava.
16: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
18: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéf dirigenta.
16: Oslavy 100 let výročí rozhlasového orchestru budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
19: Teniska Kateřina Siniaková může na Roland Garros získat 11. grandslamový titul v deblu. V Paříži sleduje finále reportér David Prouza.
20: Siniaková s Townsendovou vyhráli první set 6-2, v tom druhém ale ztrácí 1-4 a 0-15. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
19: Hokejista Tomáš Hertl přispěl Vegas k vítězství ve třetím utkání finále playoff NHL gólem a asistencí. Golden Knights zdolali Carolinu 5-4 ve druhém prodloužení a v sérii vedou 2-1 na zápasy. Kateřina Beková ovládla na domácím světovém poháru časovku kajakrosu. Jak se ve stejné disciplíně dařilo českým vodním slalomářům, sledoval v pražské Troji reportér Jan Cuchan.
15: Nejlepší byl 9. Novák, do vyřazovacích jíst postoupili i 13. Přindiš a 15. Krejčí. Playoff začne po 13. hodině. Stroji Jan Suchan, Radiožurnál.
19: V Praze na Vltavě se dnes koná i stý 13. ročník veslařských primátorek. Hlavní závod 8 veslic vidí reportér Tadeáš Skalický.
21: Hlavní mužský závod ovládla osmi veslice pražské Dukly a obhájila tak vítězství. Celkově už má 44 prvenství ve své historii. Ženskou osmi veslici ovládl Olymp, ve skifu žen vyhrála Ela Boldyšová, ve skifu mužů Matěj Smejkal. Ze železničního mostu Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
19: A v Praze na Štvanici se sportovní lezci, včetně Adama Ondry, snaží probojovat do finále světového poháru v lezení na obtížnost. Je u toho reportér Jakub Kanta.
22: 33-letý Ondra nebude ve finále tady na pražské Štvanici chybět, protože v semifinále bude nejhůř sedmý. Před malou chvílí dolezl totiž Ital Plači a také ani on se před Adama Ondru nedostal. To dvě české sportovní leskyně, Tereza Širůčková a Michaela Smetanová, na svou semifinálovou cestu stále ještě čekají. Ze Štvanice Jakub Kanta, Radiožurnál.
23: Dálnice D46 u Prostějova byla neprůjezdná v obou směrech. Teď zůstává zavřená pouze směrem na Olomouc. Mezi 28. a 29. kilometrem pokračují s odchytem divokého prasete. Kolona je na bezmála půl hodiny. D8 z Prahy do Ústí a zdržení kvůli zúžení vozovky v delším úseku mezi 17. a 20. a půltým kilometrem.
24: Je to už o 14 kilometrů až po omezení, zdržení cca 20 minut už.
23: A na hlavní části pražského okruhu z D1 k letišti pokračuje regulace provozu. V obou tunelech kolona začíná u sjezdu na Písnici okolo 5. kilometru, z druhé strany tedy od letiště zpomalíte u Lochkova na 15. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Čekáme polojasno až oblačno, místy přeháňky, ojediněle i bouřky, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28, na horách většinou kolem 17. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
25: Kam dospěl po 100 dnech válečný střet Spojených států a Íránu? Jaké plány má vedení Libereckého kraje s hotelem a vysílačem na Ještědu poté, co se stal oficiálně vlastníkem? A jaká díla ocenila porota světového mistrovství v broušení skla, které se konalo ve středočeském Nižboru? Americké síly v sobotu zasáhly iránská pobřežní radarová zařízení a sestřelili drony, které Irán vyslal směrem k zablokovanému Hormuzskému průlivu. Podle iránského ministerstva zahraničí nejnovější americké údery porušily příměří z počátku dubna a Washington dal podle Teheránu znovu najevo, že nemá zájem o zmírnění napětí. Kuvajtská armáda přitom v sobotu oznámila, že nad obytnými oblastmi emirátu přiletělo několik balistických raket. Irán pak sdělil, že jeho střely zasáhly americké základny v Kuvajtu a v Bahrajnu, což ale americká armáda popřela. To vše v době, kdy pokračují snahy Pakistánu a Kataru zprostředkovat mírovou dohodu mezi íránským režimem a Trumpovou administrativou, která před časem odmítla podmínky Teheránu. Naším hostem je Petr Hladík, ředitel odboru Blízkého východu a Severní Afriky na ministerstvu zahraničí. Dobrý den.
26: Dobrý den i vám.
25: Vrátil jste se z blízkovýchodního regionu. Jaké jsou vyhlídky na americko-íránskou mírovou dohodu?
26: Já bych řekl, že tak, jak jste to popsal v úvodu, ta situace je nadále, řekněme, napjatá, ale z mé přímé zkušenosti bych řekl, že tam panuje mírný optimismus. Všechny ty země, které jsem s naším politickým ředitelem Markem Libřickým navštívil, bylo to Jordánsko, Sýrie a na závěr Libanon, tak řekněme, měli důvod k tomu věřit, že ta jednání spějí k nějakému pozitivnímu vývoji. Mimochodem jednali jsme i s americkými zástupci v Amánu, byť gro těch jednání se týkalo naší role jako jejich ochranné mocnosti v Sýrii a ne přímo toho konfliktu.
25: Právě dnes uplyne 100 dnů od prvních americko-izraelských úderů na Irán. Kam ten konflikt zatím dospěl?
26: Dospěl k tomu, že už neexistuje to, co kdysi jordánský král někdy v roce 2003 popsal jako takzvaný šítský půlměsíc. To znamená, kdy od Libanonu přes Sýrii, přes Irák prostě existovala ta sféra vlivu Iránu, ta takzvaná předsunutá obrana. Minimálně v Sýrii Irán přítomen není a i v Libanonu, když jsme byli, tak poprvé v historii dochází k přímým rozhovorům mezi zástupci státu Izrael a Libanonu, což je něco, co tady nebylo prostě desítky let. A libanonská vláda otevřeně deklaruje, že ten stát bude moci fungovat jenom v případě, že tam bude jedna vláda, jedna armáda a ne stát ve státě, což je Hizballáh. A samozřejmě, že když se podíváme na ty vojenské kapacity Iránu, přestože byly významným způsobem omezeny, tak pořád ten iránský režim je schopen prostřednictvím asymetrických způsobů narušovat tu situaci, ať už je to omezování plavby v Hormuzském průlivu, či útoky svých, řekněme, spojeneckých skupin.
25: Mírová dohoda už měla být na spadnutí. Před víkendem ale Teherán prohlásil, že jednání uvázla na mrtvém bodě. Kde hledat hlavní překážky dohody?
26: Já si myslím, že tou hlavní překážkou je velká míra nedůvěry, které iránské vedení vůči Američanům mají. A z hlediska Američanů, já si myslím, že ten požadavek je od začátku v podstatě jasný. A tím nemyslím jenom od začátku toho konfliktu, který vypuknul letos 28. února, ale například již před tou černou válkou v loňském roce. To, o co Americe a v zásadě Izraeli jde, aby Irán nepředstavoval hrozbu vůči okolí i světu. Na prvním místě samozřejmě jaderný program, a na druhém místě jejich balistický program a na třetí to působení pomocí proxies. Já si myslím, že to bude asi nejsložitější, jak toto zakotvit a doufám, že to bude v nějakých postupných krocích, to znamená, že napřed dojde k uvolnění platby v Hormuzu a bude to nějak propojeno právě i s iránským závazkem, že se bude věnovat výhradně jadernému výzkumu k mírovým účelům.
25: Donald Trump ve středu přiznal, že v pondělním telefonickém rozhovoru s Benjaminem Netanyahuem řekl izraelskému premiérovi, že je, cituji, naprostý blázen, když pokračuje ve vojenské operaci proti proíránskému hnutí Hizballáh na jihu Libanonu. Jak moc můžou izraelské údery komplikovat dialog mezi Washingtonem a Teheránem?
26: Víte, já si myslím, že tato slova jaksi přesně vystihují naturel současného amerického prezidenta, on někdy rád využívá tyto hyperboly, nicméně myslím si, že postupují koordinovaně a to je, my když jsme byli v Libanonu, tak v tom okamžiku právě probíhaly přímé rozhovory mezi Izraelem a Libanonem za zprostředkování americké strany. To, že libanonský prezident Aoun sám řekl, že nebudou bargaining chip, že nebudou vyjednávací kartou v rukou Teheránu, tak naznačuje to nejpodstatnější, že Libanon se sám nechce stát obětí hry, kterou hraje Irán. A doufejme, že se podaří nějakým způsobem dospět k dohodě v první fázi, bych řekl, mezi Izraelem a Libanonem.
25: Podle kritiků Trump spustil koncem února údery proti Iránu bez jasného plánu, nebral dostatečně v úvahu varování, že zablokuje Hormuzský průliv, destabilizoval energetické trhy celý region. Čeho tedy za těch 100 dnů dosáhl a do jaké míry oslabil iránský režim?
26: Já si myslím, že bohužel v tomto regionu platí, že jenom vyjednávání nemohou dospět k tomu konečnému cíli. A bez projekce síly, a byť to samozřejmě mělo dopady na celý svět, jak ekonomické, jsou tady ztráty na životech, Irán provedl útoky i v celém regionu, tak si myslím, že vzhledem k tomu, že tím výsledkem musí být nějaká dohoda, která nicméně bude odpovídat těm americkým parametrům. Přestože to nebylo pravděpodobně tak rychle, jak Američané předpokládali, tak já si myslím, že ten výsledek bude pozitivní. A jak jsem říkal, myslím si, že klíčové pro celé to vyústění je, aby v Iránu to nové vedení, protože jak víme, to původní bylo do velké míry eliminováno, tak si uvědomí, že toto je jediná cesta budoucí, to znamená dohodnout se.
25: V sobotu přiletěl do Teheránu ministr vnitra Pákistánu, který je spolu s Katarem prostředníkem v mírových jednáních. Jaké jim v tuto chvíli dáváte šance?
26: Bez prostředníků to na Blízkém východě nikdy nešlo a nikdy nejde. Tam jde o to, že jak Pakistán, tak Katar, tak mají, řekněme, nadstandardní vztahy s oběma stranami tohoto konfliktu. To znamená jak se Spojenými státy, tak s Iránem. A to, že tato jednání pokračují, že se prostředníci nadále angažují, tak to je, řekněme, i pro mě důvodem toho opatrného optimismu. Byť samozřejmě nechci předvídat, jestli ta dohoda bude oznámena v řádu dní anebo týdnu, ale jak říkám, role prostředníků je v tomto klíčová a doufám, že bude i pozitivní.
25: Dotýká se ten konflikt po bleskové březnové evakuaci turistů z oblasti aktuálně nějak zásadněji českých občanů nebo projektů v regionu?
26: Dotýká, my jsme právě při návštěvě Libanonu tam byli mimo jiné proto, abychom zkontrolovali naše projekty, to jsme ostatně dělali i v Sýrii. A třeba právě v Libanonu jeden projekt, který jsme měli na jihu naplánován, který měl poskytnout nějakou pomoc nemocnici, která se tam nachází, tak to jsme bohužel museli zrušit díky těm operacím, které tam probíhají. Nicméně my jsme tu pomoc přesměrovali směrem k UNHCR, což je organizace OSN, která pomáhá uprchlíkům i vnitřně vysídleným osobám. A my samozřejmě, přestože mnohdy jsme vnímáni jaksi jenom jako ti jednoznační podporovatelé státu Izrael, tak nezapomínáme ani na to lidské utrpení, které se tam děje. Takže ta naše návštěva směřovala právě do jednoho centra, kde jsou soustředěni lidé, kteří jsou vnitřně vysídlení, museli utéct ze svých domovů a tam jsme předali finanční pomoc a viděli jsme na vlastní oči, že i řekněme menší částka, protože Česká republika nikdy nebude tím hlavním donorem, může velmi významně zlepšit kvalitu života těch lidí, kteří jsou teďka na útěku.
25: Petr Hladík, ředitel odboru Blízkého východu a Severní Afriky na ministerstvu zahraničí. Děkuji, nashledanou.
26: Děkuji za pozvání, nashledanou.
25: Liberecký kraj je vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Památkově chráněnou budovu převzal od českých radiokomunikací i s unikátním nábytkem, který navrhl architekt Otakar Binar. Liberecký kraj zaplatil za budovu, pozemky a vybavení zhruba 185 milionů korun. Asi 30% budovy budou české radiokomunikace dál užívat. Ročně za to zaplatí kolem 3,5 milionu korun. Hotel a vysílač na vrcholu Ještědu je dominantou Liberce a celého kraje. Slouží od roku 1973 a patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček za projekt získal v roce 1969 prestižní mezinárodní Peretovu cenu. Lidé budovu zvolili českou stavbou 20. století. U telefonu je hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Dobrý den.
0: Krásný dobrý den.
25: Co fakticky znamená, že se kraj stal i formálně vlastníkem Ještědského hotelu a vysílače?
0: Tak dovršili jsme vlastně 18 let trvající úsilí kraje tuhletu výjimečnou stavbu, výjimečnou architektonickou památku získat do vlastnictví kraje. Tady jenom připomenu neúplně povedenou privatizaci z 90. let, která skončila vyhazováním právě toho skvělého nábytku od Otakara Binara a dalších součástí vnitřního vybavení do nějakých kontejnerů. Takže já jsem rád, že teď Liberecký kraj bude moct udělat ten druhý krok, a to je připravit projektovou dokumentaci, připravit rekonstrukci jako takovou a potom usilovat o zápis Ještědu do seznamu architektonického světového dědictví UNESCO.
25: V jakém stavu Ještěd přebíráte?
0: Přebíráme ho ve stavu památky, která je 53 roku stará. Jeden z těch architektů, se kterými jsem ty věci konzultoval, mi řekl, že to není středověká stavba, ale spíš historické auto, které stojí kilometr vysoko. Fouká na něho, není tam úplně přívětivo, nikdy nebylo v garáži, takže nás čeká něco jako repasování toho historického automobilu, ale provozně ještě v pořádku. Myslím, že příprava té rekonstrukce může být trpělivá a pomalá, tak abychom ji udělali víc škody než užitku.
25: A jak bude nákladná?
0: No tak ty první odhady z první architektonické studie staré 5 let jsou asi 400 milionů korun. Já jsem u vyslovování těch čísel opatrný. Uvidíme, jak v těch dalších krocích se bude to číslo zpřesňovat, ale ta rekonstrukce je potřebná. Myslím, že nikdo jiný než Liberecký kraj na to tady v regionu sílu mít nebude, tak věřím, že se to povede.
25: No a je kraj tedy schopen financovat opravy kompletně z vlastního rozpočtu nebo se spoléháte i na pomoc státu?
0: Tak já věřím, že budeme moci v budoucnosti využít nějaké programy na snížení energetické náročnosti památkově chráněných budov. Takové programy už vypsány v minulosti byly. Jednali jsme už předchozí i se současnou vládou o vytvoření nějakého speciálního programu. Tady jenom připomenu, že vláda třeba podobným způsobem pomáhá zachraňovat historická pevnostní města Josefov a Terezín. A myslím, že ještě to je srovnatelná památka. Ale jsme připraveni se o tu rekonstrukci postarat, i kdyby s ní stát pomoci nechtěl, ale já pevně věřím, že k tomu nedojde.
25: A kdy počítáte, že by rekonstrukce mohla být hotová a kdyby se mohl ještě vrátit ten původní mobiliář pokládaný už za ztracený?
0: Tak já myslím, že ta příprava projektové dokumentace bude trvat tak 2 roky. Budeme někdy na konci roku 2028 a na podobnou dobu se odhaduje i rekonstrukce samotná. Takže cíl, mý kolegové říkají, že jsem velký optimista, tak můj optimistický cíl je rekonstrukci dokončit do konce roku 2030, kdy mimochodem plánuje i město Liberec obnovení provozu lanovky na vrcholiště.
25: A co to podle vašeho očekávání kraji přinese?
0: Tak jednak se postaráme o odkaz dědictví, které je přímo s krajem, s jeho tváří spojené. Ještě je vidět vlastně z velké části kraje. Myslím, že pro mnoho lidí, kteří tady žijí, je to takový symbol domova, když se vrací z nějakých dlouhých cest. Myslím, že to je prostě náš úkol se o tu stavbu postarat.
25: A co by znamenal onen zápis na seznam architektonických památek UNESCO?
0: No bylo by to asi jenom potvrzení výjimečnosti té stavby. Já myslím, že ještě nepotřebuje žádný speciální nový odznak, ale myslím, že právě ta ochrana, a ona je to taky zvýšená památková ochrana té budovy a zvýšená ochrana toho, aby se neopakovaly právě ty chyby z těch 90. let, tak je to takové potvrzení té mimořádnosti stavby jako takové.
25: Hejtman Libereckého kraje Martin Půta za hnutí Starostové za Liberecký kraj. Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou.
25: Vítězem letošního 11. ročníku mistrovství světa v broušení skla se stal Samuel Weissenborn z Německa. Do mezinárodní soutěže, kterou hostila sklárna Rickl v Nižboru na Berounsku, se zapojilo 89 účastníků z 8 zemí. Oceněna i další soutěžní díla mohou návštěvníci ve sklárně vidět ještě dnes, pak budou vystavena v zámecké konírně v Lánech. Zdravím zakladatele a ředitele soutěže Jiřího Trtíka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
25: Co všechno mezinárodní porota hodnotila?
1: No, my s porotou se zaměřujeme na dvě hlavní věci. Za prvý je to řemeslná zručnost a za druhý je to umělecký dojem. Dílo musí být originální, musí zaujmout svým designem. V ideálním případě jsou obě tato kritéria v rovnováze.
25: No a jaké jsou soutěžní kategorie?
1: My máme celkem 4 soutěžní kategorie. Jednak pořádáme soutěž pro mladé umělce, takzvanou studentskou soutěž na povinný tvar. Této soutěže nebo této kategorie se zúčastnilo 7 sklářských škol, z toho 2 zahraniční. Potom je strojní designerská kategorie na určený tvar. Potom je volná tvorba ruční brus, zpracování libovolného skleněného objektu. A hlavní naše kategorie je povinná tvorba ruční brus, což je taková naše královská disciplína a vítěz této kategorie se automaticky stává i mistrem světa. Mm-hmm. Letošním roce všichni obdrželi s předstihem skleněný ingot, který vážil zhruba 10 kg a bylo zajímavé sledovat, jak kdo to pojal a co vůbec je možné z takového triviálního tvaru vytvořit.
25: A čím tedy ten absolutní vítěz Samuel Weissenborn okouzlil porotu? Otázka zněla, čím vítěz okouzlil porotu, jestli se slyšíme. Tak vypadá to, že spojení není úplně v pořádku. Mluvili jsme s Jiřím Trtíkem, prezidentem společnosti BMRC, spolumajitelem sklárny v Nižboru. Slyšíme se? Je to v pořádku?
3: Ano, nějak to vypadlo.
25: Takže otázka zněla, v čem byl nejlepší Samuel Weissenborn?
3: Samuel, naše porota má 11 členů, měla. A neznamená to, že všichni musí mít stejný názor a musí ten kus vidět jako nejlepší. Nicméně to musí vidět většina té poroty. A Samuel zaujmul originální technikou brusu, který použil, neboť on svá díla víceméně socha pomocí diamantového řezacího kotouče. A myslím, že právě ten fakt, že povinný tvar byl plný ingot, mu nahrálo do karet a mohl uplatnit svoji dovednost i fantazii. Vznikla velmi zajímavá skulptura.
25: A jak si vedli čeští umělci?
3: Čeští výtvarníci se vedli velmi dobře, protože vlastně kromě Samuela ještě jedné bulharské účastnice, tak ostatní kategorie vyhráli Češi. A nás hlavně těší to, že vítězem volné kategorie se stal brusič přímo z naší sklárny Rikl.
25: Letošní ročník se poprvé otevřel široké veřejnosti. Kolik jste měli návštěvníků?
3: Zhruba, protože stále ještě to probíhá, tak počítáme tak ke 2000 návštěvníkům.
25: Co tedy mohou lidé ještě dnes v Nižboru vidět?
3: No, návštěvníci si ještě dnes mohou vyzkoušet, jaké je to být brusičem nebo sklářem, jo? Nebo si projít celou sklárnu s komentovanou prohlídkou, a nebo se ještě mohou do druhé hodiny přihlásit do soutěžní kategorie pro veřejnost, jo? Takový open kategorie, kde dostanou jednak skleničku a jednak určitý návrh, který musí co nejlépe vybrousit. A toto bude po té druhé hodině vyhodnoceno našimi mistry sklářskými a získají hodnotné ceny.
25: Jaký je zájem o sklářské řemeslo u nás? Už jenom krátce, prosím.
3: Jo. Dá se říct, že to zažívá určitou renesanci. Hlavní, my jsme moc rádi, že to přivádí k řemeslu mladé lidi, a vlastně i proto tak trochu děláme tuhle soutěž, aby jsme toto řemeslo, tu královskou disciplínu zviditelně.
25: Vysvětlí Jiří Trtík, spolumajitel sklárny v Nižboru. Děkuju, naschledanou.
3: Naschledanou, děkuju.
25: Tolik publicistika.
5: Hezké nedělní odpoledne, je 12:30.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ruský dron zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva poblíž uzavřené ukrajinské elektrárny Černobyl. Informují o tom tamní úřady s tím, že úroveň radiace zůstává stabilní. Ukrajina kromě toho hlásí po dronových útocích jednu oběť v Záporožské a jednu v Dněpropetrovské oblasti. Ukrajinské drony naopak podle serveru Kyiv Independent zasáhly ropné sklady na okupovaném Krymu i energetickou a železniční infrastrukturu v okupované části Luhanské a Doněcké oblasti. Policie vyšetřuje včerejší výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, která je s popáleninami v pražské Vinohradské nemocnici, a také mladého muže. Tomu v případě prokázání viny hrozí až 2,5 roku vězení. 2,5 milionu voličů dnes v Arménii může hlasovat v parlamentních volbách. Ty rozhodnou o osudu vlády premiéra Nikoli Pašiniana i o dalším směřování země. Jeho oponenti prosazují obnovení úzkých vztahů s Ruskem. Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Současně chce nastavit i bezpečnostní předpisy pro dopravce a správce drah, aby tato vozidla mohla jezdit v běžném provozu. Českému rozhlasu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Někteří výrobci už autonomní technologie testují, zatím ale vždy pod dohledem personálu. Návrh změn chce úřad předložit ministerstvu dopravy zhruba do roka. Jeden člověk zemřel a dalších pět je zraněných po střelbě na několika místech ve středním Izraeli poblíž bezpečnostní bariéry oddělující západní břeh Jordánu. Obětí je 35-letý muž a zranění dvou lidí jsou vážná. Server Times of Israel napsal, že

0: Policie dva podezřelé útočníky zastřelila. Palestinské teroristické hnutí Hamás střelbu přivítalo, k odpovědnosti se ale nepřihlásilo. Spálená ulice v centru Brna má po 80 letech získat svůj původní název u synagogy. Oznámili to organizátoři festivalu židovské kultury Štetlfest. Přejmenování ulice má být v srpnu jeho součástí. Nynější název Spálená připomíná vypálení velké synagogy nacisty za druhé světové války. Podle ředitelky festivalu Evy Yildizové její kolegové projednali změnu s obyvateli. Schválit to ještě musí v červnu zastupitelé. Na pražské Letné se dnes už po třetí roztočil historický kolotoč pro Ninu. Charitativní akce připomíná Světový den boje proti rakovině mozku a pořádá ji nadační fond Nina. Do 17 hodin bude kolotoč zdarma pro děti a doplní ho řada dalších aktivit, třeba výroba poštovních známek nebo architektonický workshop. Po zbytek neděle bude polojasno až oblačno, ojediněle na severovýchodě místy s přeháňkami, které budou později odpoledne ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty vystoupí na 21 až 26, na jižní Moravě až na 28 stupňů. Tolik zprávy a teď už názory a argumenty.
1: Proč Babišova vláda likviduje fungující systémy? Prvoinstanční rozsudek nad Okamurovou SPD či hlasování v americkém kongresu? Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
1: Ve státní správě v době fungování vlády Andreje Babiše vidíme dva protichůdné pohyby. Na jedné straně jsou vyhazováni vzdělaní experti a likvidují se fungující systémy. Na straně druhé jsou najímáni lidé bez erudice a vytváří se podivné nové paralelní struktury. Na fungování státu v různých oblastech to těžko může mít jiný než destruktivní vliv, říká zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzík. A ptá se, proč se to tedy děje?
3: Nejprve několik ukázek tohoto trendu. Odstraňování odborníků a najímání kádrů s mírně řečeno problematickou expertízou je nejlépe vidět na Ministerstvu životního prostředí. Úřad, fakticky vedený zmocněncem pro Green Deal, lépe řečeno pro likvidaci Green Dealu Filipem Turkem, mohutně škrtá. Dokonce tak, že podle expertů může být ohroženo fungování výstražných služeb na Českém hydrometeorologickém ústavu. Jehož ředitel kvůli tomu hrozí rezignací. To Turkovi a spol. Ale nebrání přijímat na úřad nové lidi. Jejichž jedinou kvalifikací je afinita právě k Filipu Turkovi a motoristickému vidění světa. Dokonalým příkladem je čerstvý maturant Adam Šejna, který se považuje za českého Andrewa Kirka a usilovně na sociálních sítích hejtuje vše, co vypadá jako liberální nebo dokonce zelené. Sekunduje mu František Kubásek, který se živil jako řidič a nyní má pracovat na ministerstvu v oddělení rozpočtu. Kvalifikoval se patrně jako provozovatel alternativního webu Incorrect, který nikoli překvapivě tlačí ultrakonzervativní agendu a tvrdí, že klasická média šíří dezinformace. Prostě dokonalé motokádry. Likvidace fungujících systémů je zase vidět na dění na úřadu vlády. Jeho vedoucí Tinde Barta bez jakéhokoliv projednání s experty rozprášil agendy od drogové po lidskoprávní. Vyhodila špičkového protidrogového experta Pavla Béma, vše chce popřesouvat na jednotlivá ministerstva. Je tak přímo ohrožen mimo jiné fungující model protidrogové prevence, který Česku závidí polovina Evropy. Na samotném úřadu vlády se kvůli tomu vůbec poprvé stávkuje. Příznačné je, že vyhazovy se netýkají nově přijatých lidí, například jisté Natálie Vachatové, která má působit jako poradkyně pro svobodu slova. Jakoby v Česku nějaký problém se svobodou slova byl a také má rozkrývat největšího nepřítele všech konspirátorů, mýtický Deep State. Proč se toto všechno děje? Důvody jsou v zásadě dva. Prvním je ideologický boj. Partaje jako motoristé jsou přesvědčeny, že média, univerzity a státní správu postupně ovládlo levicově liberální myšlení. Tvrdí, že levice podnikla velký pochod institucemi, což je termín, který se v jiném kontextu objevil v 70. letech minulého století. A teď tedy zahajují protiofenzívu v podobě vlastního dlouhého pochodu. K věci patří, že v případě motoristů je to spíše karikatura. Velký motoristický pochod nemá podobu instalace nějakých konzervativních myslitelů či expertů v zájmu změny diskurzu. Jde v něm o to dosadit na různá místa různé drobné trolíky, kteří sice nedokáží nic vymyslet, ale za to jsou velmi efektivní v hejtování a rozbíjení prakticky čehokoliv. Části voličů, kteří si libují v destrukci a stačí jim, že to, co nemají rádi, je ničeno bez jakékoliv vyhlídky na pozitivní alternativu, to nejen stačí, ale naprosto vyhovuje. Motoristé sice jen trolí, ale dobře vědí, že se jim to vyplatí. Druhý důvod, proč je ve státní správě ničeno to, co dobře funguje, lze nazvat hrou na efektivitu. Týká se hlavně hnutí ANO. Populisté vědí, že musí alespoň občas lidem nabídnout nějaký měřitelný výsledek. A tady se před nimi otevřela úžasná příležitost. Když Andrej Babiš řekne, podívejte se, jak mám štíhlý úřad vlády, to za Fialy tady bylo dvakrát tolik zbytečných úředníků, to jsem ale pašák. Tak mu lidé, kteří se samozřejmě nemohou orientovat v komplexnosti agent a posoudit, kdy je nutný mezirezortní přístup, uznali zatleskají. Je to vlastně pro našeho vrchního populistu čisté plus, protože následky třeba ve formě exploze závislostí a s tím spojených nemocí se projeví až za čas. A s jeho kroky si je už spojí málo kdo. My ale můžeme říci, že kombinace ideologického trollingu a hry na efektivitu je hrozivá. Služby, které má stát poskytovat občanům, kteří si ho platí z daní, mohou být vážně ohroženy. A momentálního politického profitu je dosahováno na úkor budoucnosti. Je konec konců otázkou, zda právě to poslední není modus vivendi nebo dokonce samotný princip fungování této vlády. Ale to už je asi na jiný komentář.
1: Uzavřel šéf komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Nenávist k jiným začíná odmítáním solidarity, varuje publicista Jan Vávra. Více už v jeho komentáři.
4: Nedávný rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, který uznal Okamurovo hnutí SPD vinné z podněcování k nenávisti, vyvolal protichůdné reakce, a to nejen mezi politiky. Šlo o dva předvolební plakáty z roku 2024, kde na jednom je umělou inteligencí vytvořená fotografie černošského muže se zakrváceným nožem v ruce a text, že problémy českého zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Podle soudu spáchalo SPD trestný čin podněcování k nenávisti, což bylo ohodnoceno 3milionovou pokutou. Kvůli stejnému plakátu byl obžalován i Tomio Okamura, ale poslanci ho k trestnímu stíhání odmítli vydat. Jde bezesporu o přelomový rozsudek. Přímou trestní odpovědnost právnických osob zavedli zákonodárci až v roce 2012. A toto je poprvé, kdy byla nějaká politická strana odsouzena za způsob, jakým vedla volební kampaň. Navíc SPD je součástí vládní koalice a její předseda je třetím nejvyšším ústavním činitelem. Zatímco liberálnější část komentátorů rozsudek spíše uvítala, pravicoví novináři vstyčili na obranu svobody projevu varovný prst. Plakáty prý byly nevkusné a odpudivé, ale žádné měřítko nenávisti a strachu neexistuje. Navíc plakáty nepřinesly SPD žádné mimořádné volební výsledky. Jeden komentátor poukazoval i na to, že útoky migrantů noži jsou třeba v Německu docela časté. Tak o co jde? Varující je bohužel už sama skutečnost, že k takovému soudnímu řízení vůbec muselo dojít. Kdyby ve společnosti panovala všeobecně sdílená představa, že něco takového se nedělá, že to není takzvaně salon fähig, tedy odpovídající slušným mravům, tak by se nikdo, ani Tomio Okamura, s takovým plakátem na veřejnosti nevytahoval. Bohužel, nenávist a vyvolávání rasistických předsudků se staly pro politiky běžnou praxí, jak oslovovat určité skupiny obyvatelstva. A demokratický systém si musí umět, pokud nechce na určité hodnoty demokracie úplně rezignovat, poradit s politiky a stranami, kteří to s demokracií nemyslí dobře a kteří devastují demokratické hodnoty. Takový rozsudek, v současné době ještě nepravomocný, byl tedy více než potřeba. Rasistické předsudky se rozmáhají a pozbuzuje její odpor k evropské migrační politice, který sdílejí téměř všechny strany naší politické scény. Takže jeho nehumánost už ani nevnímáme. Politici se hrdě bijí v prsa, jak zásadně odmítají solidaritu se státy, které jsou migrací nejvíce postiženy. To před pár dny bez jakýchkoliv rozpaků potvrdil pojednání o Evropském migračním paktu v Lucemburku ministr vnitra Metnar, když prohlásil, my jsme hned na prvním jednání vlády odmítli princip solidarity. Metnar se hájí tím, že pro nás je řešením důsledná ochrana vnějších hranic. Bohužel nedodává, co mají přímořské státy dělat, když k ním připlouvají migranti na člunech? Mají je házet zpátky do moře? Na tuto otázku žádný z českých politiků, kteří horovali pro neprostupnost hranic, ještě neodpověděl. Vkus společnosti a její dobré mravy ale žádné zákony nezaručí. K tomu musí lidé dospět sami. Naše společnost se sice hrdě hlásí k demokratickým ideálům první republiky a odkazu Tomáše Garrigua Masaryka, ale vůbec si neuvědomuje, že právě Masaryk byl přesvědčen, že humanita je český program, který od husitství pokračuje přes reformaci a národní obrození až do současnosti. Program humanitní všemu našemu snažení národnímu dává smysl, napsal náš první prezident. Ačkoliv stále hovoříme o našich demokratických tradicích, v běžném životě vytváříme tradice zcela protichůdné původním ideálům našeho samostatného státu.
1: Slyšeli jste komentář publicisty Jana Vávry. Když čteme, co se děje v americkém kongresu, zní to občas jako větší drama, než jaké tam skutečně probíhá. Například sněmovna odhlasovala ukončení války s Íránem nebo další podporu pro Ukrajinu. Obojí jsou příklady z uplynulého týdne. Nejde o to, že by se nestaly, obě hlasování proběhla. Jen je důležité chápat jejich význam a netvářit se, že je pravděpodobné, že by dané zákony měly plný efekt, vysvětluje Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
5: V hantýrce amerického kapitolu se podobným návrhům zákonů říká messaging bill, tedy volně přeloženo zákon, který má hlavně vyslat zprávu. Zpravidla se jedná o návrh, který se z různých důvodů nemůže stát platným a prezidentem podepsaným zákonem. Sněmovna schválí návrh, který nemá šanci projít senátem. Senát schválí jiný zákon, se kterým nesouhlasí zase dolní komora. Nebo který bude jistě vetovat prezident. S trochou nadsázky, a není třeba mnoho, jdou kongresu taková performativní hlasování daleko lépe než skutečné schvalování zákonů. A proč se tak děje? Odpověď je jednoduchá. Jakkoliv by si Američané přáli, aby hlavní prací jejich politiků byla správa země, čím dál větší část jejich agendy tvoří především úsilí nechat se znovu zvolit v dalších volbách. K tomu se hodí spousta letáků, digitálních reklam a televizních spotů. Jako úřadujícímu kongresmenovi se vám do takového spotu nemůže hodit nic více než plamený projev ze sněmovny o vašem srdcovém tématu. Obzvláště takovém, o němž víte, že zarezonuje ve vašem jedinečném volebním okrsku. No a vůbec nejlépe se takové plamené projevy točí, když toho je ve hře ve skutečnosti velmi málo. Stojíte ve sněmovně a kolem vás je jen hrstka znuděných kolegů, kteří moc dobře chápou, co děláte. Využíváte legislativní proces pro vlastní politickou propagaci skrze návrh zákona, o kterém všichni ví, že nakonec neprojde. To všechno chápou především proto, že vás v této činnosti u řečnického pultu sami brzo vystřídají. A přesně touto optikou je nutné číst aktuální hlasování sněmovny o podpoře pro Ukrajinu a válce s Íránem. V obou případech jde o vzkaz voličům. Nikoliv o konečný zákonný výsledek. Obě rezoluce jsou z různých důvodů odsouzeny k záhubě, ať už kvůli nevoli Senátu Donalda Trumpa nebo kvůli určitým právně procesním kličkám. Cynismus stranou, celé tohle samovolně vzniklé divadýlko není nutně špatně. Nejzajímavější věci se ve Washingtonu často dějí ve chvíli, kdy se podobné rádoby signalizační legislativy vymknou kontrole stranického vedení kongresu. Je ale nutné chápat, kdy se děje něco výjimečného a kdy naopak vše jede v pevně vymezených performativních kolejích. A v případě války v Íránu i té na Ukrajině v tuto chvíli kongresmeni hlavně mluví ke svým voličům s výhledem na divoké listopadové volby. Dopřejte politikům jejich plamené projevy a statusy na sociálních sítích, ale hodinky si podle nich neřiďte.
1: Říká Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
2: Posloucháte Názory a argumenty. aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V první polovině října nás čekají komunální volby a volby do třetiny Senátu a na politické scéně vznikají nová spojenectví. O jednom z nich v Praze a také o novém směřování jedné z nejtradičnějších stran hovoří komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
6: Před 4 lety šla tehdy Jurečkova KDU ČSL do magistrátních voleb v Praze, co by součást koalice Spolu, a tedy s kandidátem ODS na primátora Bohuslavem Svobodou. Ani letos nemá strana, již čerstvý předseda Jan Grolich říká noví lidovci pražského lídra. Ale vůči občanským demokratům se víceméně vyhraňuje, když je podezřívá z předem dojednaného spojenectví s hnutím ANO, kterému se snaží zabránit pro leckoho možná překvapivou dohodou s hnutím Praha sobě. Jejíž vůdčí postava Jan Čižinský, už 12 roků starosta Prahy 7, byl druhdy totiž poslancem za KDU a rozchod neproběhl zrovna s úsměvy. Ale nezapomínejme, že lidovci už také seděli ve vládě s TOP 09 de facto svým odštěpkem. A že tedy čas dovede lecos uhladit. V úsilí o magistrátní křesla budou ve spolku s Grolichem a Čižinským ještě také Zelení, kteří by v Praze jednak mohli získat část voličských sympatí kvůli ostře protizelenému tažení motoristů. A pak je také povzbudilo, že se po letech ocitli v dolní parlamentní komoře, kde mají 2 křesla díky předvolební smlouvě s Piráty, kteří by se samozřejmě zase měli, stejně jako starostové, stát součástí hráze proti ovládnutí magistrátu ANO s občanskými demokraty, což se ostatně stalo málem realitou už minule. Pokud jde o lídra nového pražského spojenectví, tím se stal Adam Scheinherr, předseda Prahy sobě, disponující dnes v 65 členem magistrátním zastupitelstvu 11 mandáty, a bývalý náměstek primátora pro dopravu, což je pozbudící vášně všeho druhu. Ale má dobrou pozici u mladších Pražanů, čemuž odpovídá i jeho lehkovážný volební slogan v angličtině. Parafráze ústřední věty hitu zpěvačky Rihany, akorát je místo slova diamant politikovo příjmení. Shine bright like a Scheinherr, čili zař jasně jako Scheinherr. Jestli to zabere, ovšem ve hvězdách, nejen jasně zářících. Pro dvojnásobného jihomoravského hejtmana Grolicha, který je ku příkladu v Brně vnímán s poměrně velkými nadějemi tamními a časem i celostátními, sám také mluví o své premiérské ambici, je ovšem také důležité otestovat nové lidovce i ve volbách senátních, do kterých totiž sám míří, aby byl mimo jiné pracovně častěji v metropoli, kde se přece peče ta nejvyšší politika. A mimochodem do Senátu chce také Čižinský, na magistrátní kandidaci až číslem 3. Ale zpět k lidovcům. Grolich by určitě potěšilo navýšení počtu stranických křesel. A to není nereálné, protože jich má v Senátu KDU v téhle chvíli 12 a obhajuje pouze 3. A také právě v těchto volbách půjde o čelní střet s ANO, které minule posílilo, a Andrej Babiš doufá, že jednou horní komoru dobude a tomu přestane házet klacky pod nohy. Což ale Jan Grolich, štika v opozičním rybníku, naopak hodlá činit na veškerých úrovních a podstatně větší měrou než KDU ČSL doposud.
1: To byl komentář kolegy Ondřeje Konráda. Tento týden zemřela Marjan Satrapiová, pařížská kreslířka, spisovatelka a režisérka narozená v Iránu, autorka mezi jiným slavného komiksu Persepolis. V Satrapiové odešla jedna z viditelných tváří íránské diaspory ve světě. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
7: Jméno Marjan Satrapiové znali lidé z několika různých, někdy ne zcela propojených světů, například na jedné straně zájemci o íránskou kulturu a na druhé milovníci grafických románů, zejména těch seriózních. Právě její komiks Persepolis z ní udělal hvězdu právě v těchto specifických prostředích. Byl to napůl autobiografický příběh dívky, která se z porevolučního Iránu dostala až do Evropy. V případě Satrapiové to bylo na dvakrát. Jednou se do rodné země vrátila, než se definitivně usadila v Paříži. Kniha Persepolis a následný kres zdaleka tlený v

0: Americe. Později s úsměvem dodávala, že nejenže s přáteli v Iránu věděli, co je punk rock, ale že dodatečně zjistila, že to v Teheránu věděli dříve než někteří její američtí vrstevníci. Tak jako hájela složitý obraz Iránu na západě, s překvapením zjistila, že v Americe George Busha mladšího hájí Francii a pak po návratu zas obhajuje Ameriku v očích Francouzů. Považovala se za humanistku, za někoho, kdo ukazuje lidskou tvář lidí a zemí, které poznala. Nešetřila ani Francouze, u nichž našla nový domov. Já sama žiji v hezké čtvrti, mám vzdělání a prostředky a tak jsem pro většinovou společnost přijatelná, říkala. Ale pokud jste Arab žijící na předměstí, slyšíte politiky a policisty mluvit o přistěhovalcích jako o špíně. Francouzi by se tedy neměli ptát, proč se Arabové ve Francii nepovažují za Francouze, ale proč je sami za Francouze nepřijali. Marjane Satrapiová byla jednou z nejznámějších představitelek velmi rozsáhlé, možná několika milionové íránské diaspory. Část těchto zahraničních Iránců představují lidé, kteří například pracují v ropných monarchiích Perského zálivu, v Emirátech nebo Kuvajtu. Podstatnou část ale tvoří ti, kdo odešli z Iránu z politických a osobních důvodů, zejména po islámské revoluci roku 1979. Jsou to obvykle vzdělaní a tvůrčí lidé, kteří se v nových zemích dobře uplatnili a patří asi k nejúspěšnějším diasporám v historii. Vedle Turecka žijí většinou na západě, v USA, Kanadě a západní Evropě. Mnozí z nich čekají na pád režimu. V lednu při masových demonstracích jsme více než dříve slýchali o synu posledního šáha, také exulanta, který se snažil stát vůdčí postavou v případě pádu Islámské republiky. Jenže ke zhroucení režimu nedošlo ani po následném americko-izraelském útoku. Satrapiová se k iránské politice vyjadřovala zejména v minulých letech. Mluvila o tom, že režim sice určitou podporu ve společnosti má, ale jasná většina mladých lidí podle ní touží po změně a po demokracii. Marjane Satrapiová se už do Iránu nevrátí, demokratického ani teokratického. Exiloví Iránci zatím doufají a všichni ostatní se mohou udělat obrázek o Iráncích, těch doma i v diaspoře, prostřednictvím knih, filmů a rozhovorů, které po sobě zesnulá autorka zanechala.
1: Marjane Satrapiovou připomněl kolega Jan Fingrant. Jak jednat s lidmi, kterým nedůvěřujete? O tom uvažuje spisovatel a publicista Karel Hvížděla.
2: Stejně jako v Řecku, když asi 500 let před naším letopočtem začal řádit mor a zemřel Perikles, zhroutila se jeho vláda a s ní i jeho kulturní program. Jeho stoupenci byli stíháni a v Atenách nastala skleslost. Zdá se, že nyní naše civilizace zažívá něco podobného. Pandemie covidu prohloubila institucionální nihilismus, lidé ztratili důvěru v politiky, kteří nedokázali občany před pandemií řádně ochránit. Nedůvěra ve stát a porušení staré společenské smlouvy se střední třídou, která jim slibovala, že budou-li pilně studovat a řádně pracovat, budou se mít stále lépe, přestala platit. Střední třídu pohltily silné korporace, což vedlo na západě k její likvidaci a ve střední Evropě se nestačila ustavit. Vládu převzali oligarchové, milionáři s politickým vlivem, kteří se stávají majiteli dat. A to se stalo za situace, kdy nám Čína předvedla, že úspěšný stát nepotřebuje demokracii a proto se noví mocipáni snaží vládnout autokraticky. Staré pořádky se hroutí stejně jako Periklova vláda. A podobně jako před 2500 lety jsou dnes kritizováni či ostrakizováni příznivci liberální demokracie. Moc, jak říkal nedávno v Praze Timothy Snyder, se soustřeďuje u lidí, které nezajímá budoucnost a naopak nás nutí přemýšlet o minulosti, která je falešná, už proto, že se nikdy nemůže vrátit. Nebezpečná otázka zní, jak máme s těmito lidmi jednat, když argumenty ztratily svou váhu a nad nimi vítězí emoce, gesta a rychlost. Na tuto otázku se snaží odpovědět kanadský sociolog Adam Kahan v knize Vyjednávání s nepřáteli, jak spolupracovat s lidmi, s nimiž nezdílíte názor, které nemáte rádi, anebo kterým nedůvěřujete. Kahan tvrdí, pokud spolupracujeme s lidmi, s nimiž se neshodneme, které nemáme rádi, nebo kterým nedůvěřujeme, potřebujeme zkoušet jiné cesty. Musíme si vědomně připouštět konflikt a nejistotu, abychom společně vytvořili nová řešení. Kdo vytýčí červenou čáru, rozhoduje předem, s kým bude pracovat, a to znemožňuje mnoho možností. Debata, která pracuje s harmonií a konsenzem, nevede vždy k cíli. Je třeba sázet na rozšířenou spolupráci. Ta integruje neshody, rozdíly a experimenty. My můžeme jen dodat, chce to odvahu, čas a důvěru v sebe. Opustit monolog a věřit v dialog, z něhož obě strany vždy vyjdou jako jiní lidé.
1: Zamyšlením Karla Hvížděly končí nedělní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Pro a proti.
4: Z cesty nad Tchaj-wan přivezl předseda Senátu Miloš Vystrčil investice do českých firem nebo víc přímých letů mezi Prahou a Tchaj-pej. A taky kritiku Číny, na což upozornil premiér Andrej Babiš. Podle něj jsou Vystrčilovy cesty nad Tchaj-wan jedním z důvodů chybějícího biznisu s Pekingem. Měla by být Česká republika ve svém přístupu pragmatičtější, jak razí současná vláda, nebo se to v prosazování hodnot nevylučuje? A neškodí nakonec Česku nejvíc nejednotnost naší diplomacie? Zeptám se senátorky Adély Suchardy Šípové, zvolené za Pirátskou stranu, a senátora Jana Schillera z Hnutí ANO.
3: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu.
5: Dobré odpoledne, je 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
5: Ruský dron zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva u Černobylu. Radiace je podle ukrajinských úřadů v normě. Expediční SCIO škola podala žalobu kvůli ukončení kombinované výuky. Podle pražských hygieniků přibývá zdravotních problémů z jídla. I na to se zaměřuje Světový den bezpečnosti potravin. V neděli 7. června vás u Zpráv Plusu vítá Monika Vrchotová. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyšle po útoku ruského dronu svůj tým do oblasti jaderné elektrárny v Černobylu. Ruský bezpilotní letoun tam zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva. Podle ukrajinských úřadů ale uvnitř v době útoku žádné palivo nebylo a úroveň radiace v areálu zůstává stabilní. Mezinárodní agentura pro atomovou energii uvedla, že tlaková vlna zasáhla i okolní budovy. Následky úderu chce proto zkontrolovat. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský útok označil za mimořádně ohavný. Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy ČSZ.cz bude nově na adrese ČSZ.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky, říká za sociální správu Jakub Bejček.
6: Pokud do prohlížeče zadají starou adresu s koncovkou .cz, systém je automaticky a bezpečně přesměruje na nový web. Všechny služby, včetně e-portálu České správy sociálního zabezpečení, zůstávají plně funkční a dostupné bez omezení.
5: Doména .gov se celosvětově používá pro označování státních úřadů. Má zjednodušit uživatelům orientaci tím, že jde o oficiální stránky, a lépe je tak chránit před nepravými weby.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Americká armáda v noci sestřelila dva íránské drony, které podle ní ohrožovaly námořní dopravu v Hormuzském průlivu. Oznámilo to velitelství amerických sil na Blízkém východě s tím, že zůstává v pohotovosti. Na rozdíl od předchozí noci, Írán k úderům kromě dronů nepoužil taky balistické střely. Ty v sobotu mířily na Kuvajt a Bahrajn. Írán opakovaně útočí na země v regionu, kde se nacházejí americké vojenské základny. Soukromá expediční základní SCIO škola podala správní žalobu kvůli ukončení pokusného ověřování tzv. Kombinované výuky na základních školách. Ministerstvo školství konec oznámilo na konci května. Testování mělo původně trvat do června 2028, teď má skončit už ke konci tohoto školního roku. Režim školy se skládal ze 3 týdnů distančního studia a 1 týdne společné expedice. Pomáhal například mimořádně nadaným dětem nebo žákům v náročných rodinných situacích. SCIO škola podle mluvčího Tomáše Matouška žádá soud o odklad účinku. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dnes je Světový den bezpečnosti potravin. Kampaň vybízí stravovací zařízení ke spolupráci s kontrolními orgány i samotnými zákazníky. V Praze například hygienici loni zkontrolovali bezmála 400 podniků na podnět strávníků. 4 z 10 stížností byly oprávněné, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
7: V posledních letech registrujeme nárůst množství podnětů na zdravotní obtíže způsobené konzumací jídla v gastroprovozech. To ukazuje, jak důležité téma to je v hlavním městě, kde je právě velký počet a velká koncentrace stravovacích zařízení.
5: Dnešní připomínku blahoslavených kněží Jana Buly a Václava Drboly na Vysočině uzavře mše na místě popravy. U Jihlavské polytechniky bude od 5 hodin celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Dnešní školní areál sloužil v době babických procesů jako soud a návštěvníci si ho můžou od 3 hodin odpoledne prohlédnout. A tenistka Kateřina Seňáková má 11. grandslamový titul v ženském deblu. S Taylor Townsendovou ovládla Roland Garros. Česko-americký pár porazil ve finále Srbku Kruničovou a Danilinovou z Kazachstánu 6-2 a 7-5. Na polojasné až oblačné obloze má později odpoledne ubývat mraku a možné přehánky budou ustávat. Zítra už má převládat slunečno, teploty dnes 21 až 26, zítra 23 až 28 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
8: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
9: V učebnicích kriminalistiky se to píše naprosto odborně, co je místo činu, jak to je, ale já to řeknu z hlediska praxe.
10: Policista na základním útvaru, i když si to mnozí neuvědomujou, tak je na místě v 99% první.
9: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
11: Český rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl první. Nejíst, nepít, nekouřit a ruce do kapes. Před časem jsem natáčela a zveřejňovala sérii nazvanou Forenzní psychologie. Ostatně poslechnout si ji stále můžete na webu a v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. Když jsem skončila s forenzní psychologií, přemýšlela jsem, čemu dalšímu se věnovat. A nakonec jsem se rozhodla zaměřit pozornost na práci policie. Jmenuji se Kateřina Radhouská a v této sérii se tedy dozvíte víc o některých kriminalistických metodách nebo postupech. A to nejen v současnosti, ale i v minulosti. A začneme přímo na místě činu. Ostatně pokud by někdo z vás toužil ho vidět, má možnost v Muzeu policie České republiky, kde se nachází jedno ukázkové. Přímo u tohoto místa činu o něm hovoří ředitel muzea, plukovník ve výslužbě Radek Galaš.
12: No, to je ilustrativně místo činu, protože když sem přijde potom policista, tak se chvíli mi usměje, že jo, profesionál. Ale místo činu, ano, na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí. Tady to místo činu v podstatě má ukázat, co používá policie, aspoň teda to, co chce ukázat. Vidíte tady snímání pachových stop, biologických stop, trasologických stop, mechanoskopii, že to máte číslo 8, kdy máte vylomený fabky, kdy pachatel vniknul dovnitř. Samozřejmě tady potom bude i chemie, protože pravděpodobně to bylo odpálený ten trezor. Pachovky vidíte na tom páčidle, kde vlastně je to obalený alobalem, sorbentem, aby se to nasálo, ty pachy, vražedná zbraň, nůž, položené měřítko číslo 1 a podobně. Takže to vysvětlení potom návštěvník najde tady na tom plánku, aby viděl, jak přibližně vypadá místo činu. No a samozřejmě, když potom o tom kolegové tady vypráví, když průvodcují, tak i zvedají ten varovný prst a když přijdete na místo činu, co nesmíte dělat, a nebo když jste něčeho takového účastníky, co nesmíte dělat, co musíte udělat. Takže i tady u toho můžeme působit preventivně.
13: A co tedy nesmíme dělat, když se ocitneme na místě činu?
12: Já bych hlavně nikomu nepřál se ocitnout na místě činu. No tak zásada číslo jedna, ruce do kapes. A vždycky platilo nepij, nejez a nekůř na místě činu. A to neplatilo jenom pro policisty. Takže když vidíte ty filmy, kdy přijde policista, já to vidím vždycky v amerických filmech, žvejkačku, cigáro a podobné věci, no to by tam odsaď tak rychle vyfrčil, protože dojde ke kontaminaci. Nesmíte na nic sahat, dneska už máte rukavice a podobné věci, protože potom musíte sejmout otisky prstů všem, kdo na tom místě činu pracovali. A musíte je vlastně vylučovat, protože hledáte ty, kteří tam nemají být, no oni ani ty jejich tam nemají být. Takže pokud jste svědky nebo jste na místě činu něčeho lepšího, třeba vloupání do chaty, žádný vtrhnu dovnitř, jdu chytat pachatele, jestli tam náhodou ještě není. Ne, okamžitě zvednu telefon, volám, asi mi vyloupili chatu, asi by tam ještě někdo možná mohl být. Rozhodně tam neběžím zjišťovat, co mi ukradli a pak teprve volám. To asi potom toho moc nenajdete, protože upřímně like to místo činu, jak se říká slangově, prostě tak zhamtá, že vám zlikviduje polovinu stop. A to se bavíme třeba o takových materiálech, jako je lino. Teď si představte, když jste venku, ve sněhu, nebo po dešti, nebo v místě, kde můžete nechávat trasologické stopy. A teď to je další věc. Přijde se tam podívat půlka vesnice, co ono se to tam stalo. No a teď která stopa tady byla, která tady nebyla. A jedno vedle druhého. Takže nejlépe je poodstoupit co nejdál a zavolat rovnou policii a hlídat, aby tam nikdo nelez, než ta policie přijede. A ona v tom případě bývá velmi rychlá. Na druhé straně dokážu pochopit šok člověka, který kam si vejde a tam uvidí ležet mrtvolu.
13: A tohle je tedy místo činu, řekněme, kancelář s trezorem.
12: To je kancelář s trezorem a zavražený strážný, chudák. Tady zase ale specifikum vidíte, má papírový pytlík na ruce. Tam všichni, proč má ten pytlík na ruce? No to je kvůli tomu, že může mít za nechty nebo na rukou krevní stopy pachatelovi. No dobře, a proč je to papírový? No protože když mu dáte igelitovej, on chladne, nevíte, jakou má tělesnou teplotu, tak se to zapaří a tím pádem degraduje stopa. Můžete ji úplně zničit. Ono uchovávání, zajišťování, vyhledávání je jedna věc, ale zajištění té stopy a uchování tak, aby měla relevantní hodnotu, aby potom se s ní dalo pracovat nejenom, co se týče techniky, technologií a podobných věcí, ale i aby měla hodnotu procesní, tak to je skutečně dneska věda. A ti policisté na to musí být speciálně a jsou vlastně od samého začátku služby cvičeni, jak se které stopy zajišťují a potom máte také ale mraky specialistů na různé druhy stop. Takže, jak říkám, platí zásada nejíst, nepít, nekouřit, strčit ruce do kapes, no a pokud možno jste like, tak okamžitě volat, prostě tady se něco stalo, jsem na místě, pokud možno určit polohu, no a čekat.
11: S různými místy činu má samozřejmě zkušenost také bývalý šéf pražské mordparty, plukovník ve výslužbě Josef Lotes.
9: V učebnicích kriminalistiky se to píše naprosto odborně, co je místo činu, jak to je, ale já to řeknu z hlediska praxe. Místo činu je různé. Jsou různá místa činu, které je v budově, v domě, v bytě, v přírodě, v terénu, ve sklepě. Místo činu může být jakékoliv, kdekoliv. Mohou to být vloupání do bytu, mohou to být krádeže. Já pochopitelně jsem dělal celý život, nebo téměř celý život z té mé policejní praxe, tak jsem dělal na silnou kriminalitu, to znamená vraždy převážně. Pro mě místo činu, když mi někdo řekne, tak prostě je zavražděná osoba. Ať je to v terénu, ať je to v bytě. Hlavně záleží na tom, jak policie přistoupí k tomu místo činu. Ono už je to úplně od počátku. Na těch prvních policistech, na prvním, kdo tam přijede, to znamená to obodní nebo místní oddělení, ty policisté v uniformě, kteří přijedou a kteří teda mají za úkol zajistit to místo činu. To znamená, aby se nepoškodili žádné stopy, nenarušili žádné stopy, aby zjistili na místě co nejvíc svědků, kteří tam byli v té době, to místo činu zajistit tak, aby nebylo ničím narušený. To znamená zapáskovat to, jedná-li se o nějakou zraněnou osobu, tak tam udělat teda, samozřejmě tam přijede záchranka, tak přístupovou cestu, aby lékař teda mohl provést to základní ohledání, základní první pomoc, potom odvoz toho těla. Je to prostě ten základ těch policistů, kteří jsou na místě činu. Jsou případy, kdy na místo činu se dostanou ti policisté z toho obvodního nebo místního oddělení a musí tam zasahovat, protože někde v okolí může být pachatel. Takže i takové to prověření toho okolí, toho místa činu, kdy to místo činu je teda zajištěné, je velice důležité. Několikrát za mojí praxi se mi stalo, že vlastně ti policisté z toho obvodního oddělení nám zadrželi pachatele vraždy. Jestli můžu třeba z praxe uvést nějaký případ, je to z roku 87. Vražda, kdy pachatel byl Ocásek, kdy byl potom odsouzený za dvě vraždy a jeden pokus vraždy. Tam vlastně k Ocáskovi, i když nám v prvním kole prošel jako svědek, tak ve druhém kole při druhé vraždě policisté, kteří jeli normálně na hlídce, tak si všimli člověka, který tam stojí, postavá tam, byly tam nějaké kufry, ke kterým on se neměl a přitom ho viděli, jak od nich odchází. Takže ho tam zkontrolovali a on se k těm kufrům neměl, akorát říká, že se napil trochu vína, který tam bylo, že prostě má rád víno. Zkontrolovali ho a volali pyrotechniky, protože kufry byly opuštěné, jestli v tom nějaká výbušnina. On se po chvíli k ním vrátil, jestli by se mohli ještě napít toho vína, protože byl silně podnapilej a oni si všimli, že on má kalhoty jakoby od krve. A vlastně toho Ocáska nám zadrželi a tímhle tím my jsme Ocáska usvědčili ze dvou vražd a z jednoho pokusu, když se to potom dál rozpracovávalo. To znamená, bylo to tenkrát vražda pana K***, kdy v těch kufrech se našly jeho doklady a prověrkou se zjistilo, že ten člověk je zavražděný v bytě, kdy byl krátce předtím zavražděný právě Ocáskem. On se potom dál, když se to rozpracovávalo, doznal k dalším vraždám, které se mu i zároveň prokázaly. Takže to je třeba práce jedna na místě činu. Další práce byla to vražda, která byla v terénu. Zase policisté z pohotovostní motorizované jednotky přijeli na místo činu vraždy a prvotní se jim tam nelíbil nějaký člověk, tak začali pronásledovat. Zadrželi ho, byl to pachatel loupežné vraždy, bylo to bez jakéhokoliv vztahu a nám by se to těžko objasňovalo. Já ty kluky druhý den jsem si pozval k sobě na oddělení, vzal jsem je ráno na porodu a především před celým oddělením jsem jim poděkoval za perfektní práci. Takže jen takový ten základ práce toho základního útvaru, toho místního nebo obvodního oddělení uniformy na místě činu.
14: Jaké bylo první místo činu Radka Galaše?
12: Policista na základním útvaru, i když si to mnozí neuvědomujou, tak je na místě v 99% první. Ať jsou to vloupačky, krádeže, loupeže, znásilnění, vraždy, to je úplně jedno. Ten základák je tam prostě první. Ale já když si to vybavím zpětně, tak moje první místo činu jednak bylo náhle úmrtí v bytě, to si vybavuju. Tam to byla chvílemi, dneska už je to černý humor, je to promlčené, tak už to říct můžu, protože si pamatuju, že to bylo asi v 6. nebo 7. patře panelového domu. No a když přijeli takzvaní havrani, no tak teď se jim nechtělo nosit ty nosítka s tím neboštíkem po těch schodech. Takže ho upnuli do těch nosítek, opřeli si ho ve výtahu na stojáka, protože to byl malý výtah a jeli s ním dolů. A ve chvíli, kdy se dole otevřely ty dveře, tak tam stála nějaká obyvatelka, teď viděla tu mrtvolu, tak to tam s ní šlehlo. Takže to si pamatuju velmi dobře. A další, ale to byla velmi kuriozní dopravní nehoda. To byla moje první dopravní nehoda, kdy jsem v Řepích na místním oddělení jako hlídkový příslušník řešil dopravní nehodu, kterou měla paní Dítlová, manželka režiséra, kdy do ní naboural vozka s koněm a ojem jí prorazil čelní sklo. A teď já, tohle vás nenaučí ve škole, jak se řeší dopravní nehoda s koněm. Tak jsem volal na operační středisko tou vysílačkou a co mám dělat? No a tam se ozývaly takový ty vtipný poznámky. No dej mu dechnout. A říkám, a komu? No tomu koňovi, ne? Takže já jsem přemýšlel, jak mám dechnout koňovi. Potom z nich teda vypadlo, že si ze mě dělají legraci a dal jsem dechnout voskovi, který měl asi 2 promile. Takže to byla první dopravní nehoda. Ono potom těch míst činu byla strašná spousta, včetně i těch nejhorších, které jsme vlastně na tom základním útvaru prožili.
14: My z různých detektivek, filmů a seriálů známe hlavně místa činu vražd. Máte vzpomínky na ta skutečná?
10: Já jsem zažil jedno místo činu vraždy, které bylo vevnitř, dobře, ale to byla takový normální standard, který vidíte v televizi, ale zažil jsem vraždu na ulici, kdy vlastně opilec, to bylo 19. března 1993, ho vyhodili v jedné vesnici, kterou jsme měli pod sebou na místním oddělení, tak ho vyhodili ze zábavy, protože byl nejvíc opilý. On prohlásil, že všechny postřílí, vyrazil domů, narval si plné kapsy brokových nábojů, vzal si brokovnici, on to byl nimrod, vzal si takový dlouhý nůž, ten si dal do kapsy a vyrazil zpátky, že skutečně tu zábavu vystřílí. A to byla scéna jak z hororu, někdy kolem 3:30 ráno, 4:30, kdy on prochází tou vesnicí, tou prázdnou po dešti a pod těmi kandelábry, které tak svítily, to zní skutečně jak z filmu, tak potkal dva mladé páry. Dvě dívky, dva chlapce, namířil na ně a říkal, teď vás tady zabiju a vystřelil. Toho kluka trefil do břicha asi z metru, pak vystřelil po druhé, to se netrefil. Nám se úplně čirou shodou okolností podařilo přijíždět na místo, takže jsme začali honit jeho. Problém bylo v tom, že tam vlastně ležel kluk. Ten byl na první pohled mrtvý, ale jim to nemůžete těm lidem okamžitě říct. Navíc během několika málo minut se rozkřiklo, že tam došlo ke střelbě, že zastřelili mladého kluka, který byl v té vesnici velmi populární. A teď my jsme měli vraha, který ještě chtěl zabít mě. To byl jediný okamžik, kdy jsem byl v životě rozhodnutý použít zbraň a byly to sekundy. Kdyby on tu ruku s tím nožem zvednul, tak jsem asi, jak se to říká, nevychovaně měl zářez na pažbě, ale do toho vám začali ty opilci chodit a chtěli ho pověsit a že ho budou linčovat. Takže jsme ho zavřeli do auta a teď bráníte vraha, bráníte místočinu, takže ono každé místočinu je jiné. V každém případě tou vaší povinností, pokud máte poskytnout první pomoc, honit pachatele, pokud je to možný samozřejmě, tak ale ochránit to místo činu před jakýmkoliv dalším zničením a znehodnocením, protože jakákoliv stopa, která by tam mohla být použitelná, pokud je zničena nebo znehodnocena, tak už ji nikdy nikdo neobnoví. A teď my jsme tam byli ve třech, těch lidí bylo něco kolem 50, vraha máte v autě a vím, to si pamatuju velmi dobře, že asi 2 hodiny jsme se tam takhle bránili vlastně všemožně za použití donucovacích prostředků, aby nám nepověsili vraha, protože pořád nejela sanitka. A sanitka nejela z toho důvodu, že to nemohli najít. Takže nakonec jsme ještě zrekvírovali nějakého nebojového dělníka, který jel ráno do práce. Jménem zákona okamžitě jeďte do Říčan a pošlete pomoc. A ta přijela za 10 minut. No samozřejmě pomoc už nebyla potřeba, ale my jsme ty lidi udržovali dokonce v tom, že ten kluk pořád žije. Obložili jsme ho bundama, kabátama, aby byl jako v teple. No, nežil samozřejmě. Kdyby ty lidi zjistili, že nežije, tak mám obavu, že ta davová hysterie by skončila na tom, že nás tam zmydlili v lepším případě a jeho fakt pověsili. Takže to je místo činu, které v podstatě bylo asi úplně atypické, protože jinak to místo činu je většinou v tom lepším případě takové nehybné, pokud teda tam nejsou nějaké fáze rozkladu, to už se pak hejbe, ale tohle si pamatuju a budu si na to asi pamatovat navždycky.
14: Tak tohle byl takový hodně specifický případ. Řekněme, že teď si vezmeme za příklad nějaké to nehybné místo činu. Tak jak vypadá ta práce policie ve chvíli, kdy tam přijedou? Zase z těch filmů nebo seriálů známe natahování, pásky kolem a podobně. Takže to je asi podobné?
10: Řekněme, že máte nález v bytě. Vstoupíte do bytu, samozřejmě nikdo jiný tam nesmí, musíte vědět, kudy jdete a podobné věci, dáváte pozor, ale první, co musíte udělat, tak ten byt prohlídnout. Za prvý, za druhý zjistit, jestli ten člověk opravdu je po smrti nebo není, což může být zase problém.
14: A to se zjišťuje jak? No, aby tedy se to místo
10: pohmatem, to je tak jediné, co můžete udělat. No, tak ho musíte, že jo, nějakým způsobem zjistit, jestli je mrtvý nebo není, protože podle toho potom musíte reagovat dál. A samozřejmě dneska už jsou zase policisté dál, mají spoustu zařízení, které vozí sebou, ať už je to na první pomoc a podobně. My jsme to tenkrát měli možná o to těžší, možná o to jednodušší, těžko říct. V každém případě prohlédnete byt, pachatel tam není a začnete jednat. Musíte znepřístupnit komukoliv přístup do toho bytu, dokud nepřijede výjezdová skupina, vyrozumět operačního, nadřízeného, výjezdová skupina, která dorazí a v podstatě jim předáváte místo činu. Pokud jsou to místa, která jsou venku, kde hrozí třeba díky povětrnostním podmínkám, vidíte tam trasologickou stopu, že bude pršet nebo cokoliv takového, tak se snažíte, aspoň tak nás to učili, zakrýt takovouhle stopu, aby nedošlo k jejímu zničení. Samozřejmě tady máte obrovské vlivy zrovna povětrnostních podmínek. Sníh, déšť, vedro, to je tisíc faktorů, který ten místňák, ono to není jenom to, co vidíte v kriminálce, že ten policista v uniformě natáhne tu pásku. Ti policisté nejsou žádní podržtaškové, to je prostě výkonná jednotka, která je na to vycvičená, měla by to umět a znát a zajistit místočinu tak, aby co nejvíc to místo ochránili před jakýmkoliv zničením, než dorazí výjezd. Tomu to předá a pak už je to výjezdu, který má svoje další postupy.
9: Přijíždí tam výjezd, přijíždějí tam specialisté. Většinou výjezd, který jezdíte na městě a i na obodech nebo na okresech, tak je to vedoucí výjezdu, což býval zpravidla nejzkušenější policista, který tady je. Tady v Praze to většinou bývá pracovník kriminálky jako operativec, který jako vedoucí výjezdu. Pak je tam vyšetřovatel, je tam technik, který provádí to ohledání místečnu, zajišťuje stopy. Mají řidiče, který jim pomáhá jenom s osvětlením a takové ty základní věci a podle potřeby, tak se tam ještě přidávají další, to znamená třeba lékař, který je třeba zrovna na místě, že tam vyjíždí zároveň s nima, když se jedná o úmrtí, dělá základní ohledání, psovod a tak podobně. Ti už se tam potom dál povolávají. Samozřejmě, pokud se jedná o nějaký závažný násilný skutek nebo nějaký závažnější skutek, tak tam jedou specialisté, kteří jsou v dosahu. Na vraždách jsme vždycky měli pracovníky dva, kteří byli v dosahu a jakmile byl někde nějaký případ, tak tam ty pracovníci v dosahu vyjížděli a oni už začínali tu kriminalistickou pravou práci, spojili se teda s vedoucím výjezdu a spolupracovali už na těch základních úkonech, to znamená ta práce po horké stopě z toho přímo místa činu. Kdy potom vesměs tady ty pracovníci, kteří byli na tom místě, tak ten případ většinou dostávali, pokud to nebyly třeba dva případy během jednoho týdne. Lékař teda provede to základní ohledání toho těla, předběžný ohledání, pak teda ty úplně podrobné zraně nám říká samozřejmě soudní pitva. Já často nebo ve většině případů, když jsem přijel na místo, tak jsem si zval i soudní lékaře, kteří tam dělali tu prohlídku toho těla, protože něco jiného je, když tam přijde doktor, který udělá ohledání, dneska tam jezdí úplně jiný, a něco jiného, než když tam přijede ten soudní lékař, který potom provádí soudní pitvu a jsou tam různá zranění a ten soudní lékař, když vidí to místo, vidí to okolí, tak kolikrát některá zranění on upřesňuje, že to zranění se nemuselo stát následkem útoku pachatele, ale to zranění se mohl ten poškozený způsobit úderem o to nebo úderem o to. Kolikrát nám to vlastně i zachránilo případ vraždy, kdy jsme nevěděli, je to nešťastná náhoda, je to vražda. Ono kolikrát tohle to určit, tak je bylo by jsme potřebovali, aby nám teda řekla, jestli ano nebo ne. Víte, ono vezměte si, když najdeme někoho pod schodama a teď ten člověk je mrtvý a teď nevíme, pomohl mu někdo z těch schodů, anebo se mu zatočila hlava a on si zlomil vás. Je to hrozný tohleto určovat.
14: Já jsem se na to právě chtěla doptat, pokud je tedy na místě mrtvé tělo, kdy je ta jistota, že se stala vražda?
9: Vždycky prostě, když je to takováhle nějaká věc, tak se to vyšetřuje jako vražda. Skutečně, když je tak sporný, tak jsme vždycky to vyšetřovali jako vraždu, až jsme dospěli teda k názoru, že teda se jedná o nešťastnou náhodu nebo skutečně sebevraždu. Případ, když to vezmu, velice známý případ Stodolovi, kdy kolegové na jiných krajích teda tam podcenili nějaké stopy a nakonec to byl ten ohromný malér. Lituju kolikrát vyšetřovatele, který dělá ohledání místa činu. To je potom, když teda technik zajistí veškeré stopy, tak pak se dělá takzvané ohledání a vezměte si takový ten opravdu humusácký byt nebo byt těch lidí, kteří si skladují a do bytu si dávají všechno, co kdy najdou, co kdy seženou, kde jaký pohled, kde jaký obrázek a mají tam 20 let starý poznámky a teďka ten vyšetřovatel, který je na místě vyšetřovatel výjezdu, teda musí zpracovat písemné ohledání místa činu. To znamená každou tu hloupost, každou tu maličkost, která tam je, a tak on musí zaznamenat, musí do toho ohledání napsat. Je to neskutečně nimravá práce. Je něco jiného, když je to někde v přírodě a jsou tam dvě větve a mezi tím leží tělo, tak to je o něčem jiným. Samozřejmě na tom místě se provádí potom podrobná fotodokumentace všech stop, no a potom se tam provádí videozáznam, takzvaně, tomu rád říkám videozáznam, dneska je to záznam na určitý nosič, který se musí popsat, jo, a tak podobně. No a potom práce z místa činu, kdy teda nastupuje v prvé řadě operativa, která vychází z těch poznatků a z toho, co je na místě činu. Já pokud jsem mohl, tak jsem vždycky, i když třeba jsem neměl dosah jako vedoucí nebo vedoucí skupiny, tak jsem se snažil dostat na to místo činu, abych se podíval, jak to tam vypadá, protože z toho, jak si zaregistrujete to místo činu z té polohy těla, už vám tam to vypovídá řadu věcí, jestli má roztažené ruce, roztažené nohy, ruce vzad, ruce rozpřažené, jestli to tělo bylo tažené. Prostě napoví vám to spoustu dalších věcí. Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
14: Jak jste mluvil o té nemravé práci, tak to je asi to, co v těch televizních seriálech nevidíme.
9: No, to tam nevidíme. Já dělám poradce některých televizních seriálů taky a já se snažím, aby to místo bylo aspoň trošičku tak nějak podobné tomu skutečnému místu, ale kolikrát, když se dívám na některé věci, tak si říkám, ježišmarja, to je hrůza tohle.
14: Takový byl první díl. A co nás čeká příště?
9: To byl případ na Praze 4, kdy byla nalezená žena předního věku v potoce Botyč. A to byl můj první případ, bylo to zrovna 1.1. na Novej rok, kdy tam byla zavražděna, kdy tam byla nalezena. Nevěděli jsme, kdo to je, neměla u sebe žádné doklady, byla pouze ve spodním prádle slečena, vypadalo to na sexuální motiv, no a vlastně během zhruba 3 týdnů jsme to rozlouskli.
14: Za týden se tedy opět potkáme na místě činu. Naslyšenou.

0: Pěkné nedělní odpoledne, je půl druhé.
1: Český rozhlas Plus.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se dnes v Londýně sejde s lídry Německa, Francie a Británie. Podle Elysejského paláce budou jednat o podpoře Ukrajiny. Jejich setkání přichází krátce poté, co Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. V něm ho vyzval k ukončení války a vzájemnému mírovému jednání. Putin nabídku odmítl s tím, že nevidí v případném setkání smysl. Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomě. Dokument má k dispozici server i rozhlas a Český rozhlas. V libanonsko-izraelském pohraničí pokračují střety mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh. Další libanonská města hlásí bombardování ze strany Izraele. Armáda židovského státu zase sestřelila dvě střely vypálené z Libanonu na severní část Izraele. Ve dvou tamních obcích se kvůli tomu rozezněly sirény. Boje v oblasti pokračují poté, co Hizballáh odmítl přistoupit na příměří, na kterém se tento týden ve Washingtonu dohodli představitelé Izraele a Libanonu. V bojových operacích ale pokračuje i Izrael, který včera nařídil vyklizení dalších libanonských obcí. V Kosovu se dnes konají předčasné parlamentní volby. O složení kosovského shromáždění voliči rozhodují už po třetí za posledních 18 měsíců. Parlament se totiž nedokázal včas shodnout na tom, kdo by měl nahradit bývalou prezidentku Vjosu Osmaniovou. Novou hlavu státu musí podpořit nejméně 80 poslanců ze 120. Žádná ze stran ale nedisponuje potřebnou dvoutřetinovou většinou a dohodnout se na kompromisu se jim nepodařilo. Nejméně 12 lidí zranila střelba poblíž komunitního festivalu ve městě Toledo v americkém státě Ohio. Dva zranění jsou v kritickém stavu. Podle zástupce policejního náčelníka pravděpodobně dva lidé stříleli po sobě. Podle webu stanice CNN Spojené státy za letošní rok zažili už nejméně 170 případů masové střelby. Za to považuje incidenty, při kterých jsou zasaženi nejméně 4 lidi. V Karlovarském kraji pokračuje budování dalších výjezdových základen záchranné služby. Novou mají například záchranáři v Lubech u Chebu, další bude v Teplé na Chebsku a kraj plánuje i novou budovu pro záchranáře v areálu nemocnice v Chebu. Městská část Brno-Střed vyhlásila soutěž o složení vánočních fanfár. 4 vítězné skladby pak v podání žestových kvintetů zazní v centru města, a to vždy o adventní neděli. Skladatelé nejlepších fanfár také dostanou finanční odměnu. Podmínky soutěže přibližuje mluvčí městské části Michal Šťastný.
2: Skladba by měla mít zhruba od minuty a půl až do 5 minut. Přihlášky budeme přijímat do 31. srpna, a to v podobě notového zápisu a nahrávky MP3.
0: Dnes se můžou hlavně na severovýchodě objevit ještě přeháňky, v noci a zítra už bude jasno až polojasno, k ránu ojediněle mlhavo, v noci bude kolem 10 stupňů, zítra 23 až 28, dnes je kolem 24, no a v úterý to už má být zataženo a deštivo a bude kolem 20 stupňů, na východě kolem 25. Tolik zprávy a teď už se ocitneme za obzorem.
1: Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Grónská vláda i obyvatelé Grónska se sice pod nátlakem amerického prezidenta Donalda Trumpa politicky blíž přilnuli k dánskému království, na zájmu obyvatel ostrova vyhlásit časem nezávislost se ale nic nezměnilo. Většina Gróňanů je podle průzkumu pro, ale jen v případě, že jim neklesne životní úroveň. Jaké jsou ekonomické vyhlídky ostrova a za jakých podmínek je vůbec možné nezávislosti dosáhnout, o tom bude tento díl pořadu Za obzorem.
1: Za obzorem.
3: Trochu v tomto pořadu navážeme na už dřívější díl o Grónsku, ale jen mírně. V tom minulém se mne totiž kolega Marcel Faltis ptal zejména na vazby a vztahy mezi Dánskem a Grónskem. V tom dnešním se naopak podíváme do budoucnosti. V té obyvatelé Grónska vidí svůj ostrov jako nezávislý. A na rozdíl od skupiny Sumé, která je ze 70. let a která nás provázela minule, nás tímto dílem bude provázet velmi současný grónský reper Tarak, který rapuje v grónštině, často o svých prožitcích mezi dánskou většinou.

0: Podle průzkumu z ledna roku 2025 by v případě referenda pro nezávislost bylo asi 56% Groňanů. Reálná podpora myšlenky nezávislosti mezi obyvateli ostrova je ale větší. Řada ale nechce, aby se vyhlášením nezávislosti snížila kvalita života, což reálně hrozí. O podpoře svědčí i výsledky březnových voleb, ve kterých zvítězila strana Demokraté. Ta sice je pro vyhlášení nezávislosti na Dánsku, ale velmi postupném, tak aby se na to ostrov zvládl připravit a nezávislost tak neměla negativní dopad na život jeho obyvatel. Jedním z klíčových faktorů, který v kvalitě života bude hrát roli, je ekonomika. I proto se stále více v souvislosti s Grónskem mluví o možnostech těžby nerostů a vzácných zemin. Jak je na tom těžba teď a jaký je její potenciál, jsem se na Grónské univerzitě v Nuuku ptal šéfa katedry ekonomie a sociálních věd Javiera Arnauta. Těžba přitom zatím příliš obvyklá na ostrově není. Plně funkční jsou v tuto chvíli jen dva doly.
1: Well, there are already three mines with exploitation licenses. The issue is that there is one that has the exploitation.
2: V Grónsku už existují dokonce tři různé aktivní doly, které mají plnou těžební licenci. Tedy jeden z nich už sice má těžební licenci, ale zatím plně funkční není, protože mu chybí kapitál. Je nutné si uvědomit, že tady v Grónsku se těží v permafrostu a to je extrémně komplexní záležitost. A tím nemyslím jenom dopady na životní prostředí, ale spíš ekonomické hledisko. Je to drahé, protože stroje na takovou těžbu jsou velmi drahé a k tomu se ještě přidává chybějící infrastruktura a chybějící pracovní síla. Tohle všechno těžbu prodražuje, zejména na jihu Grónska. Ale máte pravdu, že jih Grónska je bohatý na různé materiály, jako jsou kovy vzácných zemin, uran, zlato a v poslední době se mluví také o litiu. Je tady kanadská firma, která má zatím průzkumnou licenci v Pamjutu a ti jsou velmi optimističtí, že se jim podaří to prozkoumat a pak přesvědčit vládu, že je to dobrý kandidát pro řádnou těžbu.
1: To present it to the government that it can be a candidate for an exploitation license.
0: Dá se porovnat, nakolik je ta těžba tady na severu rozdílná v nákladech ve srovnání s těžbou třeba někde v Evropě nebo ve Spojených státech?
2: Nejsem zrovna geolog, ale v tomhle případě vím, že náklady na těžbu jsou tady poměrně složitá výzva. Je tady spousta firem, třeba z Austrálie, které jsou zkušené, ale které také zjistily, jak těžké je tady uvést těžbu do chodu v obvyklém časovém rámci. A to kvůli velkým vzdálenostem nebo chybějící infrastruktuře. Pokud jde o otevírání dolů, tak tady v Grónsku je potřeba přidat 5 let navíc oproti dolům třeba ve Spojených státech nebo Austrálii. Tam jsou totiž podmínky pro těžbu dost jiné. Ty místní podmínky jsou jednoduše výzva.
1: Lack of harsh weather makes it challenging.
0: A to asi mění taky ekonomickou výtěžnost té těžby.
1: Yes, for instance, there is this company Energy Transition Minerals in the south.
2: Ano, máme tady na jihu Grónska třeba australskou firmu ETM, která už mnoho let upravuje svoje rozpočty. Nejen kvůli komplikacím s místními pravidly a vládou, ale také kvůli provozním nákladům na těžbu, což je rozhodující prvek v tom, jestli důl vydělává nebo prodělává. V posledních měsících jste možná taky slyšeli, že se tato firma soudí s grónskou vládou a také s Dánskem. I když v nedávné době se dohodli, že Dánsko bude mimo tenhle soudní trial.
0: Tady náš rozhovor s Javierem Arnautem na chvilku přerušíme právě kvůli společnosti ETM. Osud její těžby je svázán i s grónskou politikou a volbami v roce 2021 a možná bude kvůli soudnímu sporu také dlouho svázán s grónským rozpočtem. Celý ten příběh nás přenese na místo v grónštině pojmenované Kuanersuit, dánský Kvanefjeld, nedaleko města Narsaq na jihozápadě Grónska. Právě tady se nachází velké naleziště kovů vzácných zemin, ale také uranu. A na těžbu těchto materiálů měla právě zálusk společnost ETM plným jménem Energy Transition Minerals. Společnost začala být aktivní už v roce 2007 a plán byl spustit těžbu, která vynese miliardy dolarů. Yeah, yeah, yeah. S tím ale začaly také obavy místních obyvatel. V okolí těžby jsou ovčí farmy, ale také moře bohaté na lovenou faunu, velryby, tuleně nebo třeba ryby a mušle. A vzhledem k tomu, že se těžba nevyhnutelně bude týkat i radioaktivního uranu, tak obavy místních obyvatel byly opravdu významné. Zejména v kontextu negativních zkušeností ze 70. let, kdy právě v Grónsku těžba zinku a olova způsobila desítky let kontaminací, ale taky na základě zkušeností amerických indiánů se začaly Gróňané těžbě bránit. Jakýmsi pomyslným referendem pak byly volby v roce 2021, které sice mezinárodní média příliš nezajímaly, zvítězila v nich ale strana Siumut, která slibovala těžbu zastavit, no a to se také stalo. Grónská vláda schválila zákon, který těžbu uranu zakazuje, a vzhledem k tomu, že by těžba vzácných zemin v Narsaku vedla i k těžbě uranu, vše se zastavilo. Společnost ETM ale s tím logicky spokojená není a mezi grónskou vládou a ETM tak běží soudní spor o 11,5 miliardy dolarů. To je skoro desetinásobek grónského ročního rozpočtu. V Grónsku se mezi tím změnila vláda, arbitráž ale dál běží a čeká se na výsledek. Teď už ale zpátky k Javieru Arnautovi a výhodnosti těžby.
1: So the economic viability now is dependent on.
2: Jestli je těžba výhodná, závisí především na akcionářích. Třeba cena akcií právě společnosti ETM je teď dána očekáváním evropských a amerických investorů. A jen velmi málo to souvisí se samotnou situací tady na místě. Mnohem víc je závislá na představách investorů, jak se ten sektor bude vyvíjet a tím, nakolik budou investoři Grónsko vnímat jako zdroj surovin pro Evropu a Spojené státy. Co je možná zajímavé, je to, že ta očekávání, dost divoká očekávání, že by Spojené státy mohly převzít Grónsko a řídit tady těžební operace, tak ta docela významně posílila cenu akcí těžebních společností. Ale jak se teď americká retorika zase sklidnila, tak cena akcí těchto firem znovu klesla. Takže všechno to reaguje mnohem víc na spekulace, než na samotnou realitu na místě. A tím se to liší od projektů v Evropě nebo ve Spojených státech.
0: A nakolik do toho vstupují místní zákony, které říkají, že ta těžba musí zaměstnávat nějakou skupinu místních obyvatel? Těch ale obecně není mnoho a jak jsem slyšel od místních, tak lidí, kteří mají odborné znalosti v téhle oblasti, je ještě mnohem míň. Vstupuje to nějak do toho, nakolik je ta těžba vlastně ekonomicky proveditelná?
1: Well, I don't know exactly the regulation that is now required.
2: Neznám tu legislativu do detailů, ale vím, že tam nějaké kvóty jsou pro zisk průzkumné i těžební licence. Cílem je, aby přínosy projektu dopadly i na samotnou místní komunitu. To je ale pro mnoho projektů docela významná bariéra, protože pracovní síla v komunitách chybí. Je to úzké hrdlo těchto projektů. Je tu kontroverzní řešení, že si společnosti pracovní sílu přivezou sebou, zrychlený režim migrace, kdy vybrané společnosti registrované vládou mají mít rychlejší způsob, jak získat pracovní povolení. V minulosti to trvalo půl roku, teď na to stačí jeden měsíc. Z pohledu firem to vypadá pozitivně, ale realita je taková, že když k tomu přičteme ty další potíže, které už jsem zmiňoval, jako je chybějící infrastruktura, velké vzdálenosti a neskušenost zahraničních zaměstnanců s podmínkami Grónska a Arktidy, tak stále je v Grónsku spuštění nových projektů opravdu velmi složité.
0: Od mnoha místních obyvatel jsem slyšel taky, že těžba je právě jedním ze způsobů, jak financovat to budoucí nezávislé Grónsko. Na druhé straně jsem slyšel taky obavy z těch negativních dopadů těžby na životní prostředí. Obávají se lidé třeba dopadu na rybolov, který je ekonomicky důležitý. Jak se s tímto ta těžba jako taková vypořádává?
2: Je tady určitá opatrnost, která mimo jiné vychází z toho, že Grónsko nemá historickou zkušenost s těžbou. A najednou vláda přijde s tím, že by těžba měla být hnacím motorem celé ekonomiky. Rozhodně je tady skupina lidí, která je velmi nakloněná tradičnímu způsobu života, jako je lov nebo rybolov, namísto těžby a podobných věcí, které představují velké riziko pro životní prostředí. Je tu taky už zmiňovaný problém s dovozem pracovní síly. To vyvolává obavy, nakolik má vláda prosazovat ekonomický rozvoj na úkor poškození životního prostředí nebo národní identity a kultury, která je svázaná s mořem a s místní přírodou. Místní zvířata jsou velmi důležitá. Lov sobů, rybolov, to vše je součástí grónské identity. A když jsou tyto věci ohrožené, pak je těžba kontroverzní, i kdyby odůvodněním byla ekonomická nezávislost.
1: The justification can be economic independence.
3: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V souvislosti s těžbou je tady ještě jedno téma, které známe zejména z afrických zemí, a to, jak udržet bohatství v zemi jako takové. Právě africké země jsou případ, kdy se tam sice významně těží, jsou tam velká naleziště, ale země zůstávají chudými.
2: Očekává se, že pokud se těžba stane ekonomickým motorem celé země, pak to bude skrze zdanění těchto firem. Daňové zatížení je tady podobné jako v severských zemích, rozhodně není nižší. I tak by ale daňové výnosy z těch současných projektů zdaleka nepokryly to, co dnes do grónského rozpočtu platí Dánsko.
0: Tady si opět musíme udělat takovou krátkou pauzu a historické okénko, které nám trochu vysvětlí, jak je to s grónským rozpočtem. Začneme tím, že část je z běžných příjmů, například z daní, ale více než polovinu grónského rozpočtu je tvořeno dánskými penězi, konkrétně penězi, které přispívá Dánsko právě na chod grónské vlády jako takové. A ono to všechno vychází z historických vazeb a z toho nynějšího uspořádání vztahu takzvaného self-rule. Přeskočíme teď tu úplnou historii, kdy na největší ostrov světa přišla od severu inuitská populace a na jihu v 10. století přistály Vikingové. Moderní dějiny Kalaallit Nunaat, jak se tedy ostrov jmenuje grónsky, začínají vlastně až v 17. století. Původní vikingské osady totiž vymřely, ale na jejich místo připluli dánsko-norští objevitelé a ty osady obnovili. A když se pak na začátku 19. století dělila Dánsko-Norská unie, tak ostrov připadl Dánsku, které k němu tedy přistupovalo jako ke kolonii. Bílému domu je přitom na tomhle místě vhodné připomenout, že Spojené státy nárok Dánska na Grónsko písemně uznali v roce 1916 při koupi takzvané Dánské západní Indie, tedy dnešní části Panenských ostrovů. V roce 1953 pak Dánsko změnou ústavy rozhodlo, že se Grónsko namísto kolonie stane novým dánským krajem. V 70. letech pak přišel boj za větší sebeurčení ostrova, včetně referenda, které nakonec tedy vedlo k tomu, že se z Grónska místo jednoho z těch dánských krajů stalo autonomní území. No a poslední hlavní změna přišla v roce 2009, kdy Grónsko získalo ještě větší autonomii v rámci Dánského království a taky možnost převzít plnou finanční a rozhodovací zodpovědnost za různé oblasti, které do té doby spravovala vláda v Kodani. Nálakersuisut, což je vláda vnuku, tak ta dnes rozhoduje například o těžbě a nedávno oznámila, že chce převzít třeba zodpovědnost taky za předškolní vzdělávání. Naopak dánská vláda má pod svou kontrolou například zdravotnictví, ale taky zahraniční a bezpečnostní politiku, ta je tedy dánské vládě vyhrazená. No a součástí tady této úmluvy, toho chodu, je právě ten dánský příspěvek do grónského rozpočtu. Ten dnes činí asi 14 miliard českých korun a Dánsko ho bude platit za podmínky, že ten grónský rozpočet nebude do příliš velké míry závislí na těžbě. V takovém případě jsou tam nějaká opatření, která to mají změnit. K tomu se ale Grónsko zatím ani zdaleka neblíží, ale mohla by vůbec ta těžba nahradit dánský příspěvek?
1: Perhaps opening another 10 projects, assuming that...
2: Možná, kdyby se otevřelo ještě zhruba 10 podobných těžebních projektů a když bude dostatečně vysoké zdanění, tak by to potom vyšlo. Ale v současné době ta čísla ukazují, že pokrýt těch 600 milionů eur, které Dánsko platí do rozpočtu, tak na to stačit nebude. Celá řada analytiků se ale domnívá, že když se tu budou otevírat velké těžební projekty, jako to má v plánu už zmiňovaná ETM, tedy skutečně rozsáhlá těžba, tak to bude možné zvládnout. Ale je nutné připomenout, že otevření takového projektu opravdu trvá třeba 10 let. Proto k tomu nynější vláda přistupuje poněkud opatrně a vnímá spíš turismus jako alternativní způsob, jak získat příjmy do státního rozpočtu. Ale turismus taky vyžaduje spoustu investic, ubytování, infrastrukturu a to se taky nedá stihnout za několik málo let. Takže pokud se bavíme o ekonomické nezávislosti, tak to teď prostě možné není, pokud to znamená, že se musí najít plná náhrada toho dánského příspěvku. Jsou ale i jiné způsoby, jak nahlížet na nezávislost. Část lidí říká, že by se neměla nezbytně spojovat s penězi, že by se Grónsko mělo stát nezávislým politicky bez ohledu na ekonomiku. A to je něco, co spousta lidí v té debatě přehlíží, a to hlavně v Dánsku. Když se tam mluví o nezávislosti Grónska, tak se to vždycky stočí k tomu, že Grónsko na to nemá ekonomicky. Ale to přece není nezbytné. Řada jiných zemí se stala nezávislými, aniž by měla zajištěnou ekonomiku. V případě Grónska se taky dá mluvit o nějakých kompenzacích za věci spáchané během kolonizace, ale také třeba na základě toho, kolik Grónsko přispělo k dnešnímu blahobytu Evropy a Dánského království. Takže já si dokážu představit, že by Grónsko bylo nezávislé, ale stále by dostávalo dánský příspěvek. To je něco, o čem se příliš nemluví, ale co by se mohlo stát součástí té debaty.
0: Tady profesor Javier Arnaut mluví především o kryolitu. Tento materiál Dánsko dlouhodobě těžilo na jihu Grónska, jakožto přísadu při zpracování hliníku, nebo třeba jako barvivo. Těžba v Ivitútu běžela po 133 let a byla poměrně významným zdrojem příjmů pro dánskou ekonomiku a taky byla hlavním tématem dokumentu Bílé zlato Grónska.
4: Jeg må allerførst sige, at Danmark ikke på nogen måde hverken har undertrykt eller udsugt det grønlandske samfund. Tværtimod.

0: kekelen, kekelen.
1: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury, opomíjení

0: A jak významnou součást nynějšího rozpočtu tvoří turismus, protože přece jenom turismus je další věc, ke které se Grónsko trochu obrací jako k možnosti financovat ten svůj budoucí stát.
1: Tourism is still very marginal.
2: Turismus je stále víceméně marginálie, ale velmi špatně se to počítá, protože většina těch peněz jde přes soukromý sektor a výsledkem jsou pak hlavně pracovní místa a do veřejného rozpočtu se to nakonec dostane jen přes daň z příjmu, kterou zaplatí zaměstnanci v oborech, které jsou na turismus navázané. Opravdu je to ale v současné době marginální. Trochu to souvisí i s tím, že se mezinárodní letiště v Nuuku otevřelo teprve před rokem, nebo možná to bylo v listopadu 2024, už si to nepamatuji přesně, ale je to maximálně rok a půl, takže dost nedávno. A teprve teď se všechno rozjíždí. No a jak jsme loni v létě viděli, infrastruktura pro turismus nestačí na to, aby odbavila evropské a americké turisty. Všechny hotely byly v létě zcela plné, spousta dalších lidí hledala alternativní ubytování, které nenašla. Část z nich pak dokonce musela svoji cestu zrušit a jiní turisté neměli kde bydlet a někteří tak třeba přespávali nakonec na letišti. To všechno je důsledek toho, že země má velké ambice rychle růst, ale rozvoj infrastruktury prostě zaostává.
0: Když mluvíme o stavbách a infrastruktuře, máte nějaký přehled, nakolik je v Grónsku zboží dražší než například v Evropě?
2: Máme nějaká hrubá čísla, která ukazují, že průměrná cena spotřebitelského zboží v Grónsku je asi o 50% vyšší než v Dánsku. Když se podíváme na stavební průmysl, tak tam musíme vzít v potaz taky hrozby různých cel, jako třeba na ocel, které to všechno ještě prodraží. Takže celní válka mezi Spojenými státy a Evropou by znamenala výrazně vyšší náklady i tady. Grónsko jednoduše není oddělené od světové ekonomiky, protože v podstatě všechno se sem musí dovážet.
0: A změnilo by se něco, kdyby Grónsko bylo plným členem Evropské unie? Jak by na tom byla jeho ekonomika jako taková?
2: To je velmi dobrá otázka, na kterou ale neumím odpovědět. Spousta Gróňanů se domnívá, že není v jejich zájmu být součástí Evropské unie, a to kvůli kvotám na rybolov, lov tuleňů a různým dalším aktivitám, které Evropská unie nějak reguluje nebo přímo zakazuje. A proto je spojení s Evropskou unií nepřímé přes Dánsko.
0: Abych to ještě dovysvětlil, Grónsko je sice stále součástí Dánska, není ale součástí Evropské unie. Obyvatelé Grónska se totiž v referendu v 80. letech rozhodli vystoupit z Evropské unie. Na rozdíl od Brexitu to ale bylo výrazně hladší a Grónsko je dnes součást tzv. Zámořských zemí a území Evropské unie.
2: Pod touto dohodou jsou ještě nějaké další dohody, skrze které má Grónsko přístup k výhodnému obchodu, zejména tedy v oblasti rybolovu. Ale jak by se v Grónsku projevilo, kdyby zůstali členy Evropské unie, tak na to odpovědět neumím.
0: Uzavírá Javier Arnaut, šéf katedry ekonomie a sociálních věd Grónské univerzity. Co ještě Grónsko čeká, než bude plně připraveno vyhlásit nezávislost? Čistě formálně stačí vládě vypsat referendum a pak počkat na schválení dánským parlamentem. Pokud se ale Gróňané chtějí zcela postavit na vlastní nohy, budou muset vyškolit vlastní policisty, lékaře či zdravotní sestry. Část Gróňanů na tyto obory studuje už dnes, problém ale je, že to dělají v Dánsku, odkud se mnoho z nich už nevrátí, třeba proto, že se tam najdou partnera. Zatímco budou noví policisté a lékaři studovat, možná se lépe připraví i grónská ekonomika. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Jakub Lucký.
3: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám

0: prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Byli odvážní, hrdí a chtěli jen v klidu žít na svém území. Původní obyvatelé Severní Ameriky zvaní Indiáni. Místo zemědělství a lovu ale museli čelit přílivu bílých osadníků. O přežití bojovali Apačové, Siouxové, Komančové nebo Navahové. V jejich čele stáli indiánští náčelníci a příběhy čtyř z nich bude vyprávět červnový cyklus portrétů. Dva Apačové, Košis, který byl před obrazem Vinetua, a Geronimo, nejobávanější indián historie. Vítěz nad sedmou kavalérií, náčelník Siouxů sedící bík a hrom valící se z hor, neboli náčelník Josef z kmene Nez Perce, který se se svým zásadovým odporem proti vysídlování indiánů stal legendou. Cyklus Indiánští náčelníci poslouchejte každý červnový čtvrtek po 8. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Dobré odpoledne, je 14 hodin.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Izraelský útok v Gaze zabil 9 lidí. Hamás mezitím jedná v Egyptě o příměří. Americký ministr obrany při pietě v Normandii kritizoval evropskou migrační politiku. Příjemný poslech zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé díky ní můžou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat a vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
2: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy a možnosti práce na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
1: Při třech izraelských úderech v pásmu Gazy zemřelo nejméně 9 Palestinců, mezi nimi 3 ženy. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na palestinské zdravotníky. Izrael tvrdí, že cílil na teroristy, včetně velitele buňky hnutí Hamás. Útoky přišly v době, kdy v egyptské Káhiře jednají o příměří představitelé Hamásu a dalších palestinských frakcí. Hamás tam prohlásil, že je nutné, aby Izrael ukončil útoky v Gaze.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Majitelé a chovatelé psů budou muset od 1. července povinně registrovat psy do nové centrální evidence. Údaje tam budou za poplatek zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Vyplývá to z vyjádření Komory veterinárních lékařů a z údajů Ministerstva zemědělství. Podle dat Evropské federace výrobců krmiv pro domácí zvířata z roku 2023 chovají Češi 2 miliony 230 tisíc psů, což je v Evropě řadí na 4. místo za Maďarsko, Polsko a Rumunsko. Přesně 82 let od vylodění spojeneckých vojsk v Normandii přijel americký ministr obrany Pete Hegseth na francouzské pobřeží uctít památku padlých. Ve svém projevu na americkém vojenském hřbitově v Colville-sur-Mer varoval, že evropské pláže jsou dnes ohroženy migrací.
3: European beaches are stormed by different dangerous ideologies.
4: Šéf Pentagonu prohlásil, že evropské pláže dnes dobývají jiné nebezpečné ideologie a jako příklad jmenoval lodě s migranty přijíždějící do Španělska, Itálie, Řecka a Bulharska. Označil je za invazi a zeptal se, kdy s touto invazí evropská hlavní města něco udělají a že už prý podle něj může být i pozdě. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Po včerejším výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našel policejní pyrotechnik zřejmě po domácku vyrobenou závadní pyrotechniku. Výbuch zranil dva lidi, jednoho musel vrtulník transportovat do popáleninového centra Pražské Vinohradské nemocnice. Příčinu exploze a následného požáru dál vyšetřují policisté, říká policejní mluvčí Jan Bílek.
5: Pyrotechnik provedl prohlídku bytu, při které nalezl zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby. Ta byla zajištěna a byla převezena k dalšímu zkoumání. Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté. Obyvatelé domů se mohli vrátit do svých bytů, další nebezpečí již nikomu nehrozí.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Parkování v modrých zónách v centru Brna už není v neděli zdarma celý den. Ode dneška musí návštěvníci města platit v zóně B za parkování od 17 do 24 hodin. Rezidentů s ročním parkovacím oprávněním se změna netýká. Naopak by jim podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka měla pomoct.
6: Ke změně jsme přistoupili na základě zkušeností řidičů a po projednání s městskými částmi rezidenti, kteří například přijížděli z víkendových pobytů, tak měli horší možnost zaparkovat v blízkosti svého bydliště a díky tomuto opatření by se to mělo zlepšit.
1: V Karlově Studánce na Bruntálsku vznikla nová lázeňská stezka se 12 zastaveními. Přibližuje historii tamních lázní i místa, kde se natáčely filmy. Připomíná i kuriozity z minulosti, třeba teplou ovčí syrovátku podávanou hostům v hudební hale. U každého zastavení jsou navíc QR kódy s doplňujícími informacemi, upřesnil ředitel horských lázní Martin Voženílek.
7: Interaktivní model je uživatelsky přívětivý, toto místo pro filmaře skutečným magnetem. Věřím, že nová stezka přispěje k lepšímu poznání historie tohoto výjimečného místa. Právě tato stezka nabídne informace přehledně a na jednom místě.
1: V noci a zítra bude jasno až polojasno, k ránu ojediněle s mlhami. Během odpoledne bude v Čechách přibývat oblačnosti, noční teploty klesnou na 12 až 8 na západě a v údolích až na 6 stupňů. Přes den vystoupí na 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy a teď už nás čeká repríza portrétů.
8: Říká se o něm, že byl náčelníkem všech Apačů, ale Apačové nikdy jediného nejvyššího náčelníka neměli. Vypravuje se, že dohodl mír mezi Apači a bílými osadníky, ale spíš než o mír šlo o křehké příměří, které se indiáni ani nepokoušeli dodržovat. A měl být před obrazem Vinnetoua, jak ho vykreslil Karel May, ale literární Vinnetou byl ve skutečnosti propojením hned několika skutečných indiánských náčelníků. Je na čase zjistit, kým opravdu byl legendární Košis. Náčelník kmene Čirikavů, muž jehož podoba nebyla nikdy zachycena na kresbě nebo fotografii. Na hranice Arizony a Mexika, kam si mezi El Paso a Phoenix se ve speciálu portrétu věnovaném indiánským náčelníkům vydáme s historikem Janem Adamcem. Honzo, hezký den.
9: Dobrý den.
8: A dobrý poslech přeje také David Hertl.
0: Indiánští náčelníci.
8: Před natáčením jsme se shodli, že čtení Májovek ani pro jednoho z nás nebyla úplně ta věc, kterou bychom trávili dlouhé hodiny. Jak je to s Májovkami v takovém, řekněme, evropském kontextu? Autor je Němec, to víme, u nás jich vyšla spousta, to také víme, ale četlo se to i někde jinde?
9: Májovky patří do uvozovkách Zlatého fondu populární literatury, minimálně v tom středoevropském prostoru, nesmírně populární v tom německy mluvícím prostoru, také u nás. Jak je to v jiných zemích, třeba bývalého východního bloku, to si úplně nejsem jistý, ale vzhledem k tomu, že Májovky byly i hodně popularizovány ve filmu, tak předpokládám, že určitý zájem je. Ono to také souvisí s tím, že třeba ve východním bloku v některých zemích, jako bylo třeba NDR, Májovky a v vozovkách to hraní si na indiány představovalo takovou specifickou únikovou kulturu před tím totalitním režimem a plnilo jiné funkce, než jen takový, dnes se tomu říká cosplaying, ale v podstatě umožňovalo únik do jiné reality a do toho obrazu indiánů si lidé projektovali i vlastnosti nebo realitu trošku jinou, v jaké by chtěli možná žít, nebo jaká jim umožňovala odstřihnout se nebo uniknout tomu totalitnímu režimu. U nás s podobnými unikovými kulturami bylo buď zahrádkaření, nebo chalupaření, nebo tramping. Zvlášť v NDR tahle kultura byla mimořádně silná a tomu východoněmeckému režimu třeba trvalo poměrně dlouho, než toho Máje vlastně přijal za svého, než ho učinil součástí té komplexní ideologie a samozřejmě ho vykládal nebo reinterpretoval podle toho ideologického kánonu v kontextu boje Indiánů proti americkému imperialismu a vlastně kapitalismu a frameoval to do takových jako širších rámců, ale právě protože dědictví Karla Máje bylo hodně spojeno s tím předválečným Německem a také se Máj těšil poměrně silné oblibě i mezi nacisty, nebo Hitler byl jeho vášnivým čtenářem, tak právě východoněmecký režim se dlouho obával a hleděl na Máje, na Májovky s trošku takovým jako podezřením a teprve v pozdějších 70. 80. letech Máje takzvaně přijal za svého a zařadil ho do toho povoleného, ale musel být správně interpretován a musel být zařazen do toho správného světonázoru.
8: No a co Indiáni a vy, historikové, kdy se tahle kultura stala předmětem nějakého seriózního bádání?
9: Tady je potřeba oddělit vlastně dvě témata. Pro americké historiky a vůbec vlastně pro Američany je to součástí jejich živé historie. No, takže tam vlastně ten zájem probíhal vlastně jako paralelně s tím, jak probíhaly třeba ty indiánské války. Nejdřív ten zájem byl o ta očitá svědectví, takže se publikovaly memoáry, paměti, svědectví a pak se o to začala zajímat i seriózní věda, ať už tím, že se snažila nějakým způsobem zmapovat historii těch kmenů, nebo spíš se tam Indiáni objevovali, nebo ty Native Americans, jak by bylo správnější říct, se tam objevovali spíš jako taková kulisa k tomu americkému mýtu o pronikání na západ a budování a dobudování vlastně amerického národa a vystupovali tam spíš jako takový nepřátelé nebo takový lidé, kteří tady kdysi byli, ale nyní patří do jakéhosi folkloru. Ale pak se to začalo zase přehodnocovat a začalo se vlastně ten přínos k té americké kultuře a vůbec k té historii ze strany těch původních obyvatel přehodnocovat, oceňovat a na tu americkou historii se zase dívalo tím pohledem, že vlastně nějaká většina zlikvidovala v podstatě nějakou jinou cizí kulturu, bojovala s ní, buď ji fyzicky zlikvidovala, anebo ji prostě vyčlenila nějaké teritorium a tam ji držela v jakémsi getu, takže se na to dívalo se z tohohle pohledu. Ve 20. století pak vidíme celou řadu vlastně studií a celou řadu pohledů na tu historii původních obyvatel.
8: A dnešní téma už jsme říkali na začátku, náčelník Košis. My se dostáváme do druhé poloviny 19. století. Ta realita Indiánů v téhle době a tedy shodou okolností Apačů či Rikavů, o kterých bude dneska řeč, ta je jaká?
9: Když budeme třeba konkrétně u těch Apačů, tak to je etnikum nebo kmen, který se do toho jihozápadu Spojených států dostal pravděpodobně od někud z Kanady a někdy v letech 1000 až 1500 našeho letopočtu. Byli to kočovníci a pak vlastně se proměnili na lovce a sběrače a jejich první velký kontakt byl se Španěli, to je zajímavé. Oni od nich přebrali a adaptovali se třeba na jeden z velkých v uvozovkách vynálezů a to byly koně. Oni začali používat koně a díky tomu byli mnohem víc mobilní a koně se staly důležitou součástí jejich kultury. No a pak vlastně na přelomu 18. a 19. století po vzniku Spojených států, nejenom Apačové i další, čelí tomu neustálému pronikání bílých osadníků na ta jejich teritoria a používají celou řadu strategií, jak s tím vyjít. Někteří s nimi bojují. Někteří se s nimi domlouvají, uzavírají různé dohody, které se různě porušují, neporušují. A zrovna Apačové jsou vlastně mezi takovými dvěma mlýnskými kameny mezi Američany a zároveň Mexičany. A náš hlavní hrdina právě byl znám tím, že jak dokázal s Američany chvíli vyjít a dokázal se s nimi dohodnout, tak vůči Mexičanům neustále ten jeho kmen vedl ty loupeživé nájezdy a vlastně považovali neustále za nepřátele. Takže ono to nebylo úplně tak jednoznačné, že by tam docházelo jenom k válkám. Byla to taková velmi barvitá, ale zároveň krvavá koexistence, v níž ale postupem času ti původní obyvatelé, protože žili jiným způsobem života, vlastně jim byl cizí ten vozovkách kapitalistický výrobní systém a velkými zemědělci také úplně nebyli, tak postupně vlastně ztráceli, dostávali se do defenzívy a vždycky to vyvrcholilo prostě nějakým velmi krvavým střetem, který byť se hrdině bránili nebo prostě dokázali mu dlouho vzdorovat, tak nakonec prohráli a buď byli zničeni, anebo uzavřeli nějakou dohodu, po níž byli uzavřeni do nějakési rezervace a tam vlastně se dočkali 20. století.
8: Říká historik Jan Adamec a teď pojďme rozplétat příběh náčelníka Košise. Z Skočíme do prostřed toho příběhu. V lednu 1861 přepadla skupina indiánů Nešlo o kmen náležející k Čirikavům farmu amerického osadníka irského původu Johna Warda. Unesli jeho 12-letého adoptivního syna Felixe a odehnali mu několik kusů dobytka. Ward v té době nebyl doma a když začal po nájezdnicích pátrat, zjistil, že ta skupinka indiánů zamířila k horám Čirikava. Vyvodil si tedy z toho, že to byli muži náčelníka Čirikavu Košise a požádal o zásah vojáky z arizonské pevnosti Buchanan. Velitel tehdy vyslal do oblasti oddíl pod vedením mladého poručíka George Bascoma a 3. února 1861 se Bascom a indiánský náčelník Košis setkali. A Honzo, tady začíná velký příběh, možná i začátek takového období válek. Jak to setkání dopadlo?
9: Tam je potřeba říct, že vlastně Košis do té doby udržoval víceméně korektní nebo vlastně mírové vztahy s Američany a údajně podle těch svědectví jim v téhle té chvíli stále důvěřoval, ale narazil prostě na protivníka nebo důstojníka, který jednak nebyl zvyklý na to vyjednávání. Připomínám, že Košis byl hrdý náčelník, nebyl zvyklý prostě, aby s nimi někdo jednal takhle jako ten Bascom. Navíc tedy Bascom ho bez důkazu obvinil z toho, že tedy unesl toho syna, což nebyla pravda, pak se ten syn objevil, byl to jiný kmen a to je vlastně jakoby zase důležité si uvědomit, že to nebyl jednotný kmen Apačů, ale byly různé kmeny, které navíc mezi sebou soupeřily, měli různý přístup jak k těm Američanům, tak i sami k sobě. Oni taky nebyli jednolitou entitou, nebyli těmi rudými muži versus bílý muž, tak to určitě neplatilo. A Košis byl na chvíli vlastně jakoby, nechci říct úplně zajat, ale byl umístěn do takového stanu, z něhož utekl a tím začala ta dlouhá válka, protože tam se vyeskalovala vzájemná nedorozumění, což pak vyvrcholilo v různých jako velmi násilných aktech, ať už ze strany Košise, tak ze strany těch vojáků a odstartovalo to dlouhou válku, v níž Košis se velmi umně a velmi obratně bránil, aby byl poražen nebo aby byl zajat.
8: K tomu hned první ukázka, je to od historika Edwina Sweeneye, článek z časopisu New Mexico Historical Review.
10: Bascomova aféra znamenala začátek otevřené války mezi Košisem a Američany. Vztahy mezi oběma komunitami byly napjaté více než rok před osudovým incidentem. Přisuzovat Bascomovu incidentu vinu za následující desetiletí války, jak tvrdil Košis, je hrubým zjednodušením. K dlouhému trvání války v letech 1861 až 1872 přispěly další faktory, mezi nimi i neschopnost armády si Košise podrobit. I kdyby k Bascomově incidentu nedošlo, k válce s Apači by došlo tak jako tak. Košis byl ve 40. a 50. letech 19. století jedním z předních válečníků kmene Chokonen a stal se náčelníkem po smrti války chtivého a nenapravitelného Miguela Narbonu. Caro, další vlivný náčelník, zemřel na podzim roku 1857 jako oběť otrávených přídělů potravin. Koncem roku 1857 byl tedy Košis pravděpodobně dominantním vůdcem.
0: Posloucháte seriál Indiánští náčelníci. Příběhy statečných a hrdých mužů, kteří v čele svých kmenů bojovali o holé přežití. Speciál portrétů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
8: A dnes si s Honzou Adamcem povídám o indiánském náčelníku Košisovi. Dobrý poslech portrétu přeje také David Hertl. Honzo, my jsme tady už slyšeli, že začalo takové velké období války mezi Košisem a tou vojenskou jednotkou, která tam byla v té době poslána proti němu. Měli bychom říci, že indiánům se podařilo shromáždit na tu dobu poměrně velké množství lidí, uvádí se 200, ale možná až 500 bojovníků. A proti ním mělo stát 2500 mužů, jenže Amerika v té době měla své vlastní starosti a to poměrně zásadní. Tam byla občanská válka.
9: Ano, ona vypukla občanská válka, to znamená, velká část těch jednotek pravidelné armády byla odvelena na bojiště a i z toho důvodu vlastně řada těch arizonských pevností byla pak snadným cílem pro ty kmeny, jako Fort Buchanan nebo Fort Breckenridge. A navíc Košic velmi jako dobře využíval terén. Ta taktika vlastně připomínala spíš partizány. To znamená, oni jako provedli nějaký rychlý výpad, napadli nějakou kolonu nebo prostě nějakou jednotku a pak se rychle stáhli do toho Košicova sídla, do toho pohoří, do těch Dračích hor a tam málo kdo měl šanci ho nějakým způsobem dostat. Respektive Američané by museli schromáždit obrovskou přesilu, aby vůbec byli za normálních okolností schopni tenhle ten způsob války vyhrát. Takže v tomhle se vlastně Košic trošku jako trefil do takové mezery, kdy Američané, ti bílí v úzovkách, Američané byli zaměstnáni něčím jiným a nemohli se plně soustředit na tu válku s Košicem. Na druhou stranu to ale u Košice a těch dalších náčelníků vytvořilo trošku jako falešný dojem, že tedy vlastně Američané už porazili a že tedy zvlášť po určitých úspěšných střetech propadli trošku takovému uspokojení a zřejmě si nedokázali představit, že až ta válka skončí, tak vlastně Američané nepřestanou, shromáždí násobně větší vojsko a budou se snažit Košice dohnat. Ale i přesto se vlastně Američanům nakonec ho nepodařilo porazit v nějaké otevřené válce a oni sice dokázali zajmout v roce 1863 toho jeho hlavního spojence, respektive on to byl takový trošku jeho učitel, že ten Mangas Colorado, ten...
8: Vlastně i Tchán to byl jeho.
9: Ano, velký náčelník, od něho se Košic hodně naučil, ale i to vlastně jenom zesílilo ten Košicův odpor a posílilo ten důraz na tu jeho taktiku, to znamená stáhnout se do těch hor a podnikat jenom prostě opravdu jako ojedinělé partizánské útoky a tím si zachovávat jakous takovou naději na ani ne tak vítězství, jako na uzavření nějakého možná spravedlivého příměří nebo míru, nebo k návratu do statu quo před tou Bascomovou aférou.
8: A právě o tom je další ukázka z textu historika Edwina Sweeneye.
10: Košic toužil po míru, i když jen formálně. Mír měl totiž pro Američany a Apache odlišný význam. Apačové byli zvyklí na dohody, jaké tradičně uzavírali, kdy úřady tolerovali a dokonce mlčky podporovali jejich nájezdy do jiných okresů. Košic tedy nepochybně viděl výhody v míru s Američany. Apačové pak mohli pokračovat v nájezdech do Mexika a najít trh se svou kořistí. Americká politika nezasahování byla diktována tím, že nejbližší vojenská základna ležela 100 mil daleko a agent, který na Apache měl dohlížet, byl 200 mil daleko. V důsledku toho měl Košic prakticky volnou ruku a občasný nájezd na dobytek v Arizóně nebo Novém Mexiku mohl zůstat neodhalen.
8: Příběh velkého náčelníka a jeho, řekněme, bílého přítele je dobře znám z těch májovek. A tady se také objevuje vlastně v jednu chvíli takový jeden bílý přítel, Tom Jeffords, zaměstnanec Arizonské poštovní služby, který se s jedním z armádních generálů vydává na téměř sebevražednou misi. Oni prý na vlastní pěst šli za Košicem.
9: Ano, Američané vlastně zkusili různou taktiku. První generál George Crook ho neustále pronásledoval Košice, přišel i s některými inovacemi, že abyste dostali Apache, tak k tomu musíte mít jiné Apache. No, takže on začal používat ty stopaře z řad Apachů, které mu výrazně pomohly, začal používat muly. K ničemu to nevedlo. Druhou taktiku zvolil generál Oliver Howard, veterán z americké občanské války, který pak vlastně dostal i takové pověření od prezidenta Granta v roce 1872 s tím, že tedy spíš než válčit s Košicem, měl povolení s ním uzavřít ten mír. A on si získal Košiceho důvěru, mimo jiné i proto, že spolupracoval právě s tím Tomem Jeffordsem, kterého si Košic také velmi oblíbil a vlastně ho považoval takřka za svého pokrevního bratra. Tam to bylo spíš to, že Jeffords se odvážil do toho jeho orlího, v uvozovkách orlího hnízda, neozbrojen, což Košicovi velmi imponovalo a tím ho vlastně jako přijal do toho svého nejbližšího kruhu a jenom to, že Jeffords právě třeba doprovázel toho generála Howarda, tak tím vlastně se otevřela cesta k tomu příjmu jednání, protože Košic by nikdy už po těch zkušenostech, co měl, by nikdy nešel jednat někam jinam, než že požadoval, aby oni za ním přišli a oni to vlastně tam mohli dohodnout. A právě díky téhleté vzájemné důvěře nakonec v říjnu roku 1872 byla uzavřena ta dohoda mezi tedy americkým státem a těmi Košiceho Apači. Vítězstvím vlastně bylo to, že oni mohli zůstat na tom místě, kde byli. Nebyli přesunuti do nějaké jiné rezervace, ale prozatím mohli zůstat tam, kde byli a zavázali se, že tedy už nebudou útočit na ty poštovní a jiné služby, že to byla důležitá součást těch bojů a uzavřeli mír. Košis se zavázal, že jeho bojovníci ukončí veškeré útoky na Američany a majetek na území Spojených států a budou chránit tedy tu bezpečnost těch cest v okolí rezervace. To je zajímavé, že se to nevztahovalo na ty Mexičany, takže Košis dál bojeho muži útočili na majetek mexické vlády a zároveň součástí té dohody také bylo, že třeba americká vláda se zavázala, že bude poskytovat Apačům pravidelné příděly potravin a ošacení, tak aby vlastně nemuseli praktikovat ten svůj tradiční způsob obživy, to znamená to loupení nebo ty nájezdy na farmy a tak dále.
8: Možná teď je ta správná chvíle, abychom se naposledy začetli do článku historika Edwina Sweeneye. On tam právě tu situaci, která nastala po uzavření téhle mírové dohody, popisuje.
10: Jaký byl skutečný vztah mezi Košisem a Američany? Legendy a mýty je třeba analyzovat. Bylo například napsáno, že Košis dovolil poštovní lince provozovat dopravu přes území kmene Chiricahua. Společnost Butterfield Overland Mail Company skutečně zřídila svou trasu bez svolení kmene Chiricahua a Košis mohl kdykoliv zaútočit a možná zničit poštovní stanice. Byl si však nepochybně vědom výhod míru a možná dokonce zvažoval možnost odvetných opatření vojsk proti jakémukoliv pokusu o útok. Často se zdálo, že pohrdá personálem dostavníkové stanice v průsmyku Apache Pass. Někdy proti jejich činnosti bouřlivě protestoval. Více než jednou Apačové nahromadili kameny přes trasu, aby bránili pohybu dostavníků, ačkoliv Košis s takovými činy možná neměl nic společného.
9: Zajímavé také, že tahle smlouva nebyla napsána na papíře, nebyla sepsána, závisela pouze na té ústní dohodě a na té důvěře mezi těmito třemi lidmi, což byl zároveň ale její základní problém po té, co Košis zemřel a to břemeno vlastně přešlo na jeho syna. A vždycky tak, když prostě máte ústní smlouvy, tak oni se vážou na ty osobnosti, které uzavřeli, pak se vlastně otevírá možnost ty smlouvy porušit, znovu vyjednat nebo nějakým způsobem je změnit.
8: Košis se z té smlouvy, ty už to říkal, moc dlouho neradoval. Smlouva byla tedy uzavřena v roce 1872 a v červnu 1874, víme to přesně, 8. Košis umírá pravděpodobně na rakovinu žaludku, jak tedy dnes dedukují odborníci z těch příznaků. Protože neznáme přesně datum jeho narození, tak ani není úplně jasné, kolik mu mohlo být, možná 68, možná 69 let. Neví se ani, kde byl přesně pohřben, to bylo jakési tedy indiánské tajemství, kam mělo být jeho tělo uloženo. Víme jenom to, že potomci toho jeho kmene dodnes žijí v té rezervaci Mescalero Apache v Novém Mexiku a že tedy Košis je považován právě proto, co si říkal, že nebyl nikdy poražen za jednoho z nejznámějších apačských náčelníků. Honzo, ono se také hodně mluví o tom, že právě ten jeho příběh trošku změnil pohled Američanů, co by přistěhovalců na tu indiánskou kulturu.
9: Ano, ale spíš postupně. Přece jenom v těch 70. 80. letech to se bavíme spíše o období, kdy indiáni byli na ústupu, respektive ta jejich kultura odcházela do zapomnění, respektive v tom lepším případě nebo v tom horším byli považováni prostě za nepřítele nebo za prostě někoho, kdo na to území Spojených států už nepatří a Spojené státy už mají nového vlastníka. Ale samozřejmě, jak už jsem řekl na začátku, to dědictví původních obyvatel bylo postupně objevováno, zachováváno těmi přeživšími, postupně se stávalo součástí amerického kulturního dědictví. Američané se k němu dodnes velmi intenzivně hlásí. To jméno Košis v té oblasti je samozřejmě velmi známé a spousta věcí je po něm pojmenována, od skalního útvaru až nejrůznější názvy těch oblastí Košis County. Byl o něm natočen i film v roce 1950 s Jamesem Stewartem, jo, Broken Arrow. A pak samozřejmě v té evropské tradici žije, byť v značně zkreslené a ne úplně jako realitě odpovídající podobě toho vztahu Winnetou, Old Shatterhand, Košis a Tom Jarrod a tak dále, tak dále. Takže ta tradice nějaká jako zachovaná v tomto smyslu je.
8: Říká se, že Karl May se inspiroval tedy skutečnými apačskými náčelníky, ale nejenom Košisem, také Jeronymem a Vittoriem. Z těchto tří tedy vznikl ten nakonec literární proslavený Winnetou. Na téma Winnetou napsal zajímavý článek americký historik Richard Krecroft, jmenuje se Americký západ Karla Maye a vyšel už v roce 1967.
10: V Vinnetou je zjevně idealizovaným ušlechtilým divochem, ale ušlechtilým díky ochotě přijmout to nejlepší z evropské kultury a spojit to s nejlepším z vlastního národa. Je to Vinnetouova schopnost číst, psát a vést diskuze, stejně jako jeho odmítání barbarských divokých zvyků, co ho zušlechťuje a činí ho milým Old Shatterhandovi, jeho ještě ušlechtilejšímu společníkovi. Ačkoliv existují důkazy, že se Karl May pokusil vzorovat Vinnetouův život podle některých apačských náčelníků, zejména Košise, Vinnetou zůstává v zásadě nedotčen indiánskou kulturou, která ho obklopuje. Zatímco Mayovi ostatní fiktivní apačové používají autentickou apačskou slovní zásobu, Vinnetou používá spisovnou němčinu a zatímco ostatní divoši se oddávají skalpování a podobným barbarstvím, Vinnetou si osvojuje křesťanské mravy.

0: Možná ještě taková pěkná tečka za celým tím případem. My jsme na začátku hovořili o tom, že všechno začalo únosem 12-letého chlapce a ty už to malinko naznačil, že on se nakonec objevil, je to tak, 10 let po Košisově smrti, tedy v roce 1884, se najednou objevil ten už tedy dospělý Felix, ten chlapec, jehož únos tu válku zahájil, objevil se jako apačsky mluvící průzkumník americké armády, ty si o tom ostatně mluvil, že armáda je využívala právě tyhle lidi, no a vypověděl popravdě, že tenkrát ho unesla skupinka západních apačů, tedy nikoli ti Košisovi Čirikavové, takže na začátku to všechno byl jeden velký omyl. Tolik z dnešních portrétů, ukázky přečetl David Schneider, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, technička Lenka Čurdová a hostem byl, a já děkuji, že do studia přišel Jan Adamec. Honzo, naslyšenou příště.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje také David Hertl.
2: Příběhy indiánských náčelníků najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Pěkné odpoledne, je 14:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Návrh na povinné zveřejňování státní příslušnosti pachatelů trestných činů projedná vláda nejpozději v létě. V České televizi to řekl předseda SPD Tomio Okamura s tím, že s jeho účinností počítá od 1. ledna 2027. Zákon má podle něj zajistit transparentnost a bránit fámám v případě, že informace není dostupná. Na mši papeže Lva 14. pod širým nebem vyrazilo do ulic Madridu více než 1 000 000 lidí. Papež je mimo jiné vyzval, aby projevili svou katolickou víru tím, že budou pomáhat druhým. Řekl taky, že Bůh se ztotožňuje s chudými, utlačovanými, osamělými a opuštěnými. Hlava katolické církve Španělsko oficiálně navštívila poprvé od roku 2011. Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy čssz.cz bude nově na adrese čssz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky. Autonomní vlaky a tramvaje bez řidiče by mohly získat jasná pravidla pro provoz. Drážní úřad připravuje potřebnou legislativu i bezpečnostní předpisy, které umožní jejich nasazení v běžném provozu. Informoval o tom ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek s tím, že ministerstvo dopravy chtějí návrh změn předložit přibližně za rok. Nigerijská armáda osvobodila 360 lidí, které unesla teroristická skupina Boko Haram. Mezi zachráněnými jsou dospělí a děti unesení z různých vesnic ve státě Borno na severovýchodě země. Dvě děti podle prohlášení armády v dlouhém zajetí zemřely. Nigerijský stát Borno čelí útokům islamistů z Boko Haram už 17 let. Konflikt má tisíce obětí a na 2 000 000 lidí vyhnal z domovů. Ministerstvo životního prostředí uzavřelo šetření květnového úhynu slonice Ulu ve Zlínské zoo. Podle výsledků kontroly zoo nepochybila a tragické události nebylo možné zabránit. Ministerstvo uvedlo, že šlo o mimořádnou situaci způsobenou přirozenou interakcí mezi zvířaty, pravděpodobně během pokusu o páření. Stejný závěr udělala také Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií. Podle ní k podobným střetům dochází u slonů v přírodě i v lidské péči. Tenistka Kateřina Siňaková vybojovala na Roland Garros 4. titul ve čtyřhře. Celkově jich má z Grand Slamů v ženském deblu už 11. Siňaková s Američankou Tausendovou porazili ve finále na pařížské Antuce srbsko-kazašskou dvojici Kruničová-Danilinová ve dvou setech. Nový týden odstartuje slunečnou oblohou, bude jasno až polojasno, až během odpoledne má v Čechách od západu přibývat oblačnosti a oteplí se na 23 až 28 stupňů, na horách bude kolem 20. A po zprávách už je připravený dokument. A vysílá.

0: Vysílání Českého rozhlasu Plus pokračuje prvním dílem dokumentární série Audiostopa Václava Havla. Její autor Jan Herged v ní mapuje vývoj Havlova hlasu od nejstaršího dochovaného záznamu až k poslednímu veřejnému vystoupení.
1: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
2: Havel je docela tady jistě poněkud inteligentní.
3: Osobně jsem choval vůči Václavu Havlovi respekt již od 60. let.
4: A také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců.
5: Václav Havel, jeho odvaha za komunismu a za sametové revoluce byla obdivuhodná.
6: Pokud jde o Havla, my si myslíme, že spíš je třeba víc mlčet.
7: Já dokonce ani když Václava poprvně zavřeli, tak jsem se nebála.
8: Ty, kteří si o něm mysleli, že je naivní, se snad ani nemohli více mýlit.
9: Václav Havel není legitimně zvoleným prezidentem České republiky. Pane Havle, styďte se.
10: O Václavu Havlovi toho bylo mnoha lidmi řečeno mnoho. Pojďme se ale společně zaměřit na to, co řekl a co nám zanechal on sám.
1: Audiostopa Václava Havla. Rozhlasový dokument Jana Hergeta. Díl první.
10: Václav Havel promlouval k veřejnosti přes 40 let. Za odlišných okolností, z různých důvodů a v rozdílných rolích. Důkazem jsou zvukové nahrávky. V tomto dokumentu je chci zmapovat od nejstarší po nejmladší. Známé i nově objevené záznamy totiž nabízejí možnost zaměřit se na to, co o sobě Václav Havel mimoděk prozradil. Co o něm vypovídá jeho hlas.
1: Hlas dramatika.
10: Nejstarší dochovaný záznam hlasu Václava Havla je z počátku roku 1967. Ve 30 letech byl už známým autorem divadelních her a jako dramatik byl hostem jednoho z dílů cyklu 33 otázek pro. Významné osobnosti naší kultury v něm odpovídali na dotazník sestavený kdysi spisovatelem Marcelem Proustem. Otázky jim pokládal herec Josef Langmiller.
11: Jakou barvu máte nejraději?
12: Nevím, snad červenou.
11: Jakou květinu?
12: Nezdá se mi, že jsme oprávněni hodnotit takto výtvory přírody. Každá květina ví, proč je taková, jaká je a proč není jiná. Každá má tedy svou vlastní krásu. Krásu svého vlastního, nám neznámého smyslu. Nevím, jestli je jasné, jak to myslím, ale neumím to říct líp.
11: Které ze zvířat a ptáků?
12: No zde platí to též. Nezdá se mi jaksi fér říkat například, že hroch je ošklivý. Je snad ošklivý z hlediska jelena, jenomže jelen je zase ošklivý z hlediska hrocha.
11: Které cnosti si vážíte nejvíc?
12: Pokory a lásky k lidem.
11: Které vlastnosti si zvlášť ceníte u muže?
12: U mužů si cením kombinace odvahy s inteligencí.
11: Které vlastnosti si zvlášť ceníte u ženy?
12: Humoru.
11: Váš ideál pozemského štěstí?
12: Když člověk může v životě dělat to, co ho baví.
11: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
12: Nechtěl bych být někým jiným.
11: Hlavní rys vašeho charakteru?
12: To já nemohu posoudit. Občas se obávám, že to je sentimentalita.
11: Co pokládáte za svou největší chybu?
12: Že mi dělá velké těžkosti říkat lidem do očí nepříjemné věci.
10: S odpovědí si můžeme udělat jasnou představu o tom, jaký pohled na svět měl mladý dramatik Václav Havel. Co o něm ale vypovídal jeho hlas?
13: Z tohoto hlasu já vnímám hodně vnitřní energie a ještě menší díl introspekce, kterou pak vnímám postupně, jak dozrával i jako osobnost a tak dále.
10: Ivana Vostárková, lektorka práce s hlasem.
13: Hlas o člověku vypovídá všechno. Znamená to jeho jednak komplexní sebepojetí nebo pojímání a druhá věc je aktuální stav psychiky. A tyhle ty dva aspekty se vždycky spojí. Jedna věc je vrozená fyziologie, anatomie, tam je nějaká danost, ale otázka je, jak my s ní nakládáme, jak ji iniciujeme k tomu, abychom třeba nějakou myšlenku zhmotnili tím hlasem. V té první ukázce ten hlas je melodičtější, než běžně potom jsme slyšeli, protože ten jeho hlas je na prvním místě veden vlastně intelektem, čím dál víc. A ten intelekt způsobuje, že vlastně máme ten akcent takový, že ten prožitkový rozměr se snažíme umenšovat. A tady slyším ještě docela velkou čerstvost, co se tohoto týká, a přitom vidíme velmi rychlou reakci. Ale já už tam prostě vnímám tu hlubokou vnitřní zodpovědnost za to, co řeknu. A ten etos, který ho provází prostě až do posledních chvil.
10: V závěru nejstaršího záznamu hlasu Václava Havla se dochovala unikátní nahrávka scény z připravované hry Eduard. Jde o rozhovor redaktora s mladou autorkou, které stvárnili Miloš Kopecký a Pavlína Filipovská. Proč s natočením souhlasil, vysvětlil sám autor.
12: Vybral jsem dvě scény, o nichž takřka najisto předpokládám, že v konečné podobě hry nebudou. Nerad totiž dávám předem nějaké bližší informace o věci, kterou nemám hotovou. A pokud dávám informace, tak obvykle matoucí.
14: Já vám naleju whisky, ano.
15: Ale jenom trošinku, prosím.
14: Tak? Tak na vaši literární budoucnost. to nic. Zajímají vás ovšem asi především nedostatky vašich textů, nemám pravdu?
15: Ano, prosím, kdybyste mohl...
14: Ano. Řekl bych, že zatím nejvážnějším nebezpečím vašich próz je určitý... Nebojíme se toho slova. Určitý schematismus. Ano, ve kresbě postav. Vy se zaměřujete totiž u nich vždycky jenom na jedinou základní vlastnost, které potom všechno podřizujete. Jako byste se přímo děsila každého motivu, který by mohl autorský záměr postavou sledovaný znejasnit nebo zkomplikovat. Jenomže tím redukujete své postavy jenom na jakési abstraktní typy, nositele obecných vlastností a zbavujete je člověčiny. Toho druhého rozměru, toho, co dělá z literární postavy skutečně živoucího a neopakovatelného člověka. Totiž všech jejich konkrétních a nahodilých zvláštností. Celého toho rozporuplného bohatství, jejich individuality.
15: Ano, prosím.
14: Vám to nechutná?
15: Je to, prosím, velice silné.
14: Se vám jenom zdá. Ještě ta.
15: Já opravdu myslím, že vám rozumím.
16: A mě to připomnělo několik divadelních her Václava Havla. Podobné formulace jsem tam zaslechla, i myšlenky některé. A to musím říct napříč vlastně několika desetiletím jeho tvorby.
10: Anna Frajmanová, znalkyně literární a dramatické tvorby Václava Havla.
16: Mně to připomínalo některé pasáže třeba z Vyrozumění. Potom mě to připomínalo taky hru Pokoušení, kde ten hrdina hlavní taky má takové proslovy k mladé dívce, já bych řekla přímo keci, kterými ji vlastně obluzuje, ale oni to nejsou tak úplně keci. Ono to má nějaké souvislosti, já tady vidím taky nějakou ironii vzhledem literární nebo divadelní kritice, ty formulace, prázdné fráze a tak dál. Čili mě to zaujalo, ano.
10: Co se ví o Havlově hře Eduard, tak jak ji sám v té nahrávce tituluje? Ví se něco víc o jejím vzniku nebo co se z ní vůbec dochovalo?
16: No, dochovala se ta hra, protože Václav Havel ji předložil jako závěrečnou práci svého dálkového studia na divadelní fakultě. Akademie muzických umění napsal k té hře docela rozsáhlý komentář a dostal výbornou. Tu práci psal někdy na podzim 66, kdy vlastně měla premiéru hra Vyrozumění. Václav byl už velmi uznávaný, respektovaný autor dvou divadelních her. Ta hra Eduard je předobraz třetí premiéry Václava Havla a v divadle Na zábradlí. Václav Havel hru Eduard přepracoval, nazval ji Stíženou možností soustředění a pracoval na ní v létě v roce 1967, kdy s Olgou pobývali na zámku Březnice, kam je pozval můj muž Andrej Krop, který tam v tu chvíli pracoval jako kastelán. On jinak pracoval v divadle na Zábradli předtím i potom, ale zrovna v ten rok byl na té Březnici a vzpomínal, jak Václav s Olgou tam pobývali to léto. Václav tam pracoval na té stížené možnosti soustředění v Pálfiho knihovně. Takže to je jenom taková zajímavost tomu. No a hra Stížená možnost soustředění měla premiéru na jaře 1968.
10: Ve stejné době naplno propuklo Pražské jaro a Václav Havel byl jednou z výrazných osobností podporujících demokratické reformy v Československu. Mluvil o nich veřejně doma i v zahraničí, kam mohl jezdit. Obvykle odpovídal na dotazy novinářů. Při jedné takové cestě si ale vyzkoušel i roli toho, kdo se ptá.
1: Hlas tazatele.
10: V roce 2025 se v Českém rozhlase podařilo objevit nahrávku, která byla víc než 50 let považována za ztracenou. Vznikla na jaře 1968, když byl Václav Havel v New Yorku. Na pásek si nahrál svůj rozhovor s novinářem a spisovatelem Ferdinandem Peroutkou, který měl spolu s dalšími emigranty cejch Zrádce národa. Bavili se i o tom, co by se mělo stát, aby je mezi sebe znovu přijali čeští spisovatelé.
17: Já chci vědět, byli jsme něčím vidní, provinili jsme se proti cti nebo neprovinili a kdo to byl, kdo tyto žaloby proti nám vznesl. To jenom chci vědět.
12: Ano, ano. Můj názor je jasný. Já samozřejmě jsem přesvědčen o tom, že jste se ničím neprovinili a že šlo o bezpráví. A je o tom přesvědčena podle mého názoru i velká část členů Svazu spisovatelů.
17: Ano, pane Havel, tady jde o tu malou část toho Svazu spisovatelů.
12: Ano,
17: víte?
12: Ano.
17: Poněvadž ani malá část si nesmí dovolit, aby o této věci prostě mlčela. Víte, i tak ta malá část, která není přesvědčena, že jsme byli nevinní, ta musí říct proč. Víte?
12: Ano, ano. A řekněme, že na tom blížícím se sjezdu spisovatelů opravdu zvítězí tedy ta naše část nad tou malou částí, že bude žádat, aby ta malá část se zodpovídala ze svého podnikání.
17: Ne, ani já nemluvím o té malé části, která to udělala. Já mluvím o té malé části, o které vy jste se zmínil, která je třeba jiného názoru, než že my jsme nevinni. Která si třeba myslí, že jsme vinni.
12: Aha.
17: Ta, aby řekla,
12: aha,
17: čím jsme vinni, víte?
18: On to pak hodlal po návratu přetavit do knížky a jako takovou ochutnávku na pokračování uveřejnit v Literárních novinách, které pak byly přejmenovány za Pražského jara na Literární listy. No a ten rozhovor s Ferdinandem Peroutkou byl vlastně jenom takovou jednou součástí tohohle většího Havlova projektu.
10: Tomáš Pánek, archivář Českého rozhlasu.
18: Havel počítal s tou svou knížkou, respektive s tím seriálem v novinách, ale zároveň si uvědomoval, že ten rozhovor by mohl být zajímavý i pro posluchače v Československu a že by stálo za toho na vlnách Československého rozhlasu doma v jeho vlasti odvysílat, a tak ho dal Jiřímu Dinsbírovi po svém návratu ze Spojených států a zároveň Dinsbír počítal s tím, že to bude odvysíláno, ale v dopise zhruba týden před srpnovou okupací Havlovi psal, že na to teď není vhodná doba a že počkej. No a pak, když přijeli sovětské tanky, respektive tanky Varšavské smlouvy, tak z toho sešlo.
10: Víme něco o tom, jak on sám tuto nahrávku po letech komentoval?
18: Nepochybně, dokonce se k ní asi snad třikrát vrací v různých rozhovorech z 90. let s tím, že pravděpodobně ztracená, říká, že jí dal teda potom svém návratu do Československého rozhlasu a že by si ji rád znova po těch 25-30 letech poslechl, ale že si není jistý svou kvalitou, dokonce tam explicitně říká v jednom rozhovoru, že nebyl zkušeným rozhlasovým pracovníkem, že se styděl, že byl takový vlastně o několik generací mladší než Peroutka, on byl takový už ten starší pán, ale já myslím, že ten rozhovor, když se ho poslechnem, že to dopadlo velice dobře.
19: No a ví se, co se s nahrávkou dělo po Havlově návratu ze Spojených států?
18: Předali do toho Československého rozhlasu a pak nám až prakticky do 90. let mizí ze zorného pole. Našli jsme ji v kolekci jedné naší zasloužilé rozhlasové pracovnice, ta si už bohužel nepamatuje, jak se to k ní v těch 90. letech dostalo. Máme takové teorie, že to buď někdo z rozhlasových pracovníků za normalizace schovával u sebe doma, když se jednalo vlastně o havlovsko-peroutkovskou provenienci té nahrávky, nebo že si ji mohli někdo třeba z rozhlasových pracovníků, který odešel do exilu, odnést sebou, těžko říct.
19: Takže se dá říct, že tento záznam hlasu Václava Havla v takové nezvyklé roli tazatele byl ztracený a po desítkách let znovu objevený?
18: To si myslím, že je zcela přesná formulace.
20: Včera, dne 20. srpna 1968, překročila vojska Sovětského svazu Polské lidové republiky.
21: Přátelé, v brzké době se možná objeví ve vašem okolí další, drobnější, krajští, okresní a místní kolaboranti. Kdo přijal jakoukoliv funkci z jiných rukou, než z rukou lidu v řádných volbách, je zrádce Dubčeka a zrádce vlasti.
19: Po srpnu 1968 oficiální zvuková stopa Václava Havla mizí. Pro nastupující normalizační režim byl nežádoucí osobou a postupně se stal jednou z vůdčích osobností disentu. Své myšlenky publikoval písemně. Přesto i z tohoto období existuje několik unikátních zvukových záznamů Václava Havla.
1: Hlas disidenta.
19: V roce 1986 vyšel v Londýně knižní rozhovor Dálkový výslech, ve kterém Václav Havel odpovídal na otázky Karla Hvížďaly, žijícího tou dobou v exilu. Odpovědi proto Havel namluvil na kazety. Dochoval se tak jedinečný doklad jeho spontánního verbálního projevu.
22: Od zhora, to znamená od našeho vedení nebo od sovětského vedení, bych toho nějak zvlášť moc zrovna neočekával, ale zdá se mi, že to nadějeplné lze vidět jinde. Lze vidět v tom, co se děje tedy takzvaně dole. V tom, čím ta společnost žije, co se děje, jak se projevuje, čeho se odvažuje, co dělá, jak se zvolna, nenápadně, tiše, ale přeci jen pozorovatelně napřimuje, uvědomuje, pozvolna, pomaloučku, jakoby znovu sebe uvědomuje, sebe osvobozuje. To jsou takové věci jako velmi pomalu jdoucí a mnohdy jako dokonce i těžko sledovatelný, zvlášť pokud je člověk kontinuálně prožívá a ty drobné kůčky, pokroky vlastně si ani nemůže tak zřetelně uvědomit. Tom bych jako tedy jakousi naději viděl. Zdá se mi, že tedy opravdu se cosi sune, cosi se zvolna mění v té společnosti, v tom společenském vědomí.
13: Tak první, co tam vnímám bezprostředně, je ponor toho hlasu do hrtanu. On měl úplně typický hrtanový hlas. Co to znamená? Znamená to, že je tam neustále zhodnocování, přehodnocování toho, co říká, a on vlastně nepotřebuje příliš vypouštět ten hlas ven.
19: Ivana Vostárková, lektorka práce s hlasem.
13: A vnímám tam ještě narůstající zodpovědnost za to, co říká. Je to třeba vidět v tom, jak on člení ty myšlenky za sebou, že je neodděluje, že to je jedna navazující se melodická, celkem nepestrá linka až do tečky. Ale ten hlas je pak velmi už typický a bydlí opravdu jen v hrtanu. Velmi málo mu chybí právě hlavových i hrudních rezonancí. A to znamená, že ten intelekt je tedy silně převažující. A tam je fascinující pro mě jedna věc, že on je veden dovnitř z toho důvodu, že oproti jiným třeba nastupujícím politikům po něm, tak oni taky jaksi nevyváděli ty myšlenky příliš ven. Ale on na rozdíl od nich je vždycky ještě

0: a že nechce stát stranou, ale ten tlak v tom projevu já vnímám.
1: Ještě jsem měl na mysli i takovou čistě zvukovou stránku věci.
0: Ano.
1: Že z toho záznamu je slyšet, že přitom, co
0: kouří,
1: říká,
0: ano,
1: kouří.
0: To bylo slyšet, ano, to jsem vnímala.
1: Čili dá se to vnímat tak, že to vypovídá o určité neformálnosti toho projevu, tím spíš, že kdyby to byl oficiální proslov někde, tak přitom by asi nekouřil.
0: No, venku ano, je to tak, ale ta zodpovědnost by byla stejná. On i v soukromém hovoru, že jsem jich několik zažila, tak vždycky vážil slova. A přitom měl ohromný humor. Báječný úplně, jo.
1: Vybavíte si takhle v paměti takovéto pověstné jeho uchechtávání?
0: Ano, ano.
1: Pojmenovávám to správně?
0: Ano, ano, je to tak.
1: Co to vypovídá o tom člověku?
0: No, vypovídá to o tom, že se mu spojuje více a více pohledů a že ho to prostě posílá o nějaký level výš. Radost mu nedělalo všechno. Jo, ale když ji projevoval, tak to nebyl nějaký smích, který jste slyšel, perlivý a tak dále. Bylo to tohleto pochechtávání, jak se to pojmenovalo. Bylo to takové vnitřní nadhazování. To znamená, že on tam měl vnitřní velikánskou flexibilitu a hlas vzniká vlastně vnitřní pružností.
2: Knižní rozhovor Karla Hvížďaly s Václavem Havlem začal původně korespondenčně. Ale pašování písemností přes železnou oponu bylo zdlouhavé a riskantní. Proto autor zvolil metodu nahrávek na magnetofonové kazety. A tak vznikl dálkový výslech.
3: To vymyslela Olga Havlová, ne my. Protože ona tu knihu nenáviděla a řekla, to není rozhovor, to je výslech. No a Havel řekl na dálku a z toho vzniklo dálkový výslech.
2: Karel Hvížďala, novinář a spisovatel.
3: Já mu předtím poslal štos otázek a na Vánoce si Václav Havel půjčil byt od své tehdejší kamarádky Jitky Vodňanský. Koupil si láhev whisky a karton cigaret, tam se zavřel a snad za 2 dny a 2 noci natočil těch 14 hodin. A já jsem si řekl, že večer, až všichni usnou, si to budu pouštět. Tak jsem si to někdy v 9, když jsem měl pocit, že všichni spí, začal soukat do takového toho trojčete, co tenkrát bývali v bytech, kde bylo rádio, magnetofon a gramofon. A začal jsem si to pouštět a zaujalo mě to. Ale hlavně jsem zjistil někdy ve 3 ráno, že to zaujalo i mého 15-letého syna, který kvůli tomu nešel spát. No tak já jsem věděl v tu ránu, že by to mělo fungovat, ta knížka, a jenom jsem si pak potřeboval udělat čas, ty práce obživný prostě odstranit rychlejc, než bylo zvykem, protože jsem počítal, že minimálně 1-2 měsíce se s tím budu hrát. Co se týče jazyka, tak tam jsem jenom škrtal vatová slova, někde třeba trochu měnil slovosled, ale zároveň se pamatuju, že on dával velice často sloveso nakonec věty. To jsem se snažil někde nechávat, ale jinak, že bych si troufal nějak hlubš do toho zasahovat, to myslím ne. To, co jsem mu poslal, byl balík 300 stránek. To, co pak vyšlo, má 150. To znamená, on to velice seškrtal a přepsal a udělal z toho těch 150 stránek, což jsem pochopil, že vlastně, a on to mě někde řekl do telefonu pak, že si myslí, že ten žánr je tak akorát na tenhle rozsah. No a první, kdo mi řekl, co zatím je, byl Milan Kundera. Když si to přečet, jsem mu to hned poslal, tak on mi řekl, to je Havlova rozlučka s literaturou. Šel do politiky. Pochopil to z toho, že už mu jde spíš o to veřejné vystoupení.
2: Ještě na jaře roku 1989 strávil Václav Havel několik měsíců ve vězení. A lidem mimo disent a kulturní kruhy jeho jméno nic neříkalo. O půl roku později už Václava Havla znala celá republika a jeho hlas zněl z balkónů, pódií a tribun sametové.

0: revoluce. Z Havla disidenta se stal Havel politik.
1: Za Občanské fórum vám mohu oznámit, že se stalo to, po čem všichni voláme. Dialog moci s veřejností začal.

0: Slyšeli jste první část dokumentu Audiostopa Václava Havla. Tento pořad připravil Jan Herget, dramaturgie Jakub Horáček a mistr zvuku Jonáš Rosůlek. K dokumentu se můžete vrátit na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a taky v dalších podcastových aplikacích.
1: Je přesně 15 hodin 7. června a začíná odpolední nedělní plus s Ondřejem Mátelem.
2: Český rozhlas plus.
1: A o čem budeme v následující půlhodině v odpoledním plusu mluvit? Arménci v parlamentních volbách rozhodují o budoucím směřování země. Bude pokračovat směrem na západ. K parlamentním volbám už druhým během půl roku šli Kosované. Jak politická krize v zemi ovlivňuje tamní ekonomiku? A skoro 40 let starý dokument a přesto ho i v dnešní době zneužívají dezinformátoři. Řetězový e-mail kolující po internetu obvinuje známé disidenty ze spolupráce s STB. Jak je to ve skutečnosti? Slovo teď má Monika Vrchotová, vysíláme zprávy.
3: Dobré odpoledne. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyšle po útoku ruského dronu svůj tým do oblasti jaderné elektrárny v Černobylu. Ruský bezpilotní letoun tam zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva. Podle ukrajinských úřadů ale uvnitř v době útoku žádné palivo nebylo a úroveň radiace v areálu zůstává stabilní. Mezinárodní agentura pro atomovou energii uvedla, že tlaková vlna zasáhla i okolní budovy. Následky úderu chce proto zkontrolovat. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský útok označil za mimořádně ohavný. Česká republika nebude muset platit údajnou škodu 550 milionů korun francouzské společnosti Jetsi Deco. Ta zažalovala stát za to, že pražský dopravní podnik v roce 2016 vypověděl smlouvu o pronájmu reklamních ploch v metru její dceřiné společnosti. Pokračuje mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
4: Arbitrážní tribunál plně uznal argumenty ministerstva financí a stát tak nemusí platit údajnou škodu 550 milionů korun. Tribunál potvrdil, že stát za kroky dopravního podniku neodpovídá. Žalující strana navíc musí Českou uhradit náklady na řízení ve výši 33 milionů korun.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Arméni dnes volí nový parlament. Hlavními tématy voleb jsou vztahy s Ruskem a Západem, mírový proces s Ázerbajdžánem a ekonomická situace. V Kosovu se pak konají předčasné parlamentní volby. O složení kosovského shromáždění voliči rozhodují už po třetí za posledních 18 měsíců. Parlament se totiž nedokázal včas shodnout na tom, kdo by měl nahradit bývalou prezidentku Vjosu Osmaniovou. Oběma hlasováním se budeme věnovat v odpoledním plusu už po zprávách. Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomě. Dokument má k dispozici server i rozhlas a Radiožurnál.
5: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční prašce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
3: Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Zároveň s tím vytvoří bezpečnostní podmínky a požadavky pro dopravce i správce drah, aby mohla autonomní vozidla fungovat v běžném provozu. Českému rozhlasu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Už teď někteří výrobci autonomní vlaky nebo tramvaje testují. Vozidlo ale musí být stále pod dohledem personálu. Předložit změnu legislativy chce drážní finanční úřad ministerstvu dopravy zhruba za rok, pokračuje Radek Šafránek.
6: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran, nějakých zavíracích brán na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost maximální, aby to zastavilo včas, když se tam objeví nějaký předmět.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Záchranáři v sobotu večer zasahovali na svatební hostině na Děčínsku. Větší počet lidí se tam intoxikoval kanabinoidy. Pokračuje mluvčí zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Patrik Christian Smorej.
7: Včera ve večerních hodinách jsme zasahovali na Děčínsku na svatební hostině, kde došlo k intoxikaci několika osob kanabinoidy a alkoholem. Na místě události jsme ošetřili celkem 11 osob, z toho 9 jsme transportovali do děčínské nemocnice k dalšímu ošetření a vyšetření.
3: Vedení Dolních Věstonic na Břeclavsku chce nechat prohlásit za památku bývalou výzkumnou základnu Akademie věd České republiky. Archeologům v oblasti Pálavy sloužila k výzkumu od roku 1945 do loňska. Obec chce část budovy pronajímat vinotéce nebo kavárně. V přízemí má vzniknout muzejní expozice. Další plány popisuje nezávislá starostka Jaroslava Rajchlová.
8: Předpokládáme, že to první patro, že by mělo být jako veřejným prostorem. Takže jedna z možností je, že se tam přemístí obecní úřad. 100% z toho nebudeme dělat ubytování, nebudeme asi byty z toho dělat, protože to je jako neuspůsobilé tomu a hlavně to má být památka.
3: V dosavadním sídle obecního úřadu by naopak vznikly byty. Zatímco teď se ještě můžou objevovat přehánky, zítra nás čeká slunečný a teplý den. Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer v Čechách od západu až oblačno, s teplotami od 23 do 28 stupňů, na horách bude kolem 20. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
1: 6,5 minuty po 15. hodině přejeme hezkou neděli a začínáme v Arménii. Dnes ráno tam začaly parlamentní volby. Hlavními tématy kampaně byla nejen ekonomická situace, ale další směřování kavkazské země, včetně vztahů s Ruskem. Do volebních místností dnes míří bezmála 2,5 milionu lidí.
9: No, to vopěrvých výbory, které pokazujet buduši Arménie. Arménie bude ili nebude.
10: V první řadě jsou to volby, které ukážou budoucnost Arménie. Nejde o to, kdo bude prezidentem nebo premiérem. Jde o osud celé Arménie. Jestli bude dál existovat nebo ne. To není jen můj názor, to si myslí mnoho lidí. Pokud Arménie půjde cestou k Rusku, je konec s naší nezávislostí.
11: Potkáváme se na nevelkém protestu proti ruskému vlivu na hlavním jerevanském náměstí. Jmenuje se Hamlet, má 47 let a narodil se tedy v době, kdy byla Arménie součástí Sovětského svazu. Zažil zrod nezávislosti i desítky let válek se sousedním Azerbajdžánem o Náhorní Karabach. Další válku už nechce.
9: Plán Rusie našot Arménie nemnogo jináči.
10: Rusku nevyhovuje, když je v regionu mír. Potřebuje země, které stále válčí a jsou tak na něm závislé. Země chudé, které bude řídit a ovládat. Arménie taková být nechce a doufám, že to lidé pochopí.
11: Pokud by se v dnešních volbách dostali k moci prokremelské síly, obává se perzekuce, a to i přesto, že on sám nijak zvlášť politicky aktivní není.
9: Já v sociálních
10: Na svých sociálních sítích, na svém blogu i v rozhovorech s lidmi vystupuji proti ruskému vlivu za nezávislost Arménie. Obávám se, že bychom mohli mít potíže, já i moje rodina. Pokud by taková situace, nedej bože, nastala, museli bychom odejít. Věřím ale, že to nebude nutné.
11: Svěřuje se Hamlet. Z Jerevanu Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Tématu se budeme podrobně věnovat v dalším průběhu dnešního odpoledního plusu. Konkrétně třeba s Jaromírem Markem se živě spojíme krátce po 18. hodině. A dnes se volí taky v Kosovu. Jedná se už o druhé parlamentní volby během posledních 6 měsíců. Důvodem jejich opakování je neschopnost parlamentu zvolit novou hlavu státu. Úřadující premiér Albin Kurti odmítl podpořit znovu zvolení prezidentky Vjosy Osmaniové. Příčinou jejich roztržky je spor ohledně členství Kosova v Radě míru, založené americkým prezidentem Donaldem prezidentem Trumpem. Tehdejší prezidentka přihlásila svou zemi do rady, s čímž premiér nesouhlasil. Ten namísto hledání nového prezidenta vypsal předčasné volby. Ve vysílání Odpoledního plusu je teď balkanolog z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice Filip Tesař. Přeju dobré nedělní odpoledne.
12: Dobré odpoledne.
1: Pane Tesaři, je hlavním důvodem sporu ohledně členství v Trumpově radě, a nebo těch problémů v Kosovu je mnohem víc?
12: Je tam problémů mnohem víc a důležitějších, a ta Trumpova rada je při nejlepším jeden ze zástupných problémů. Hlavním důvodem je stranická rivalita mezi hnutím Vetvendosie Albina Kurtiho, které dokázalo jako jediné vystihnout v prvních cirka 10 letech to, co voliči směrně stojí, a to rozbití elitářského, klientelistického, korupčního systému vlády, který není příznačný jenom pro Kosovo, máme to i v Srbsku dlouhou dobu, až s náběhem na autoritářský systém, to bylo v Severní Makedonii, v sousední Albánii a tak dále. A on se zaměřil na tu korupci a hlavně bylo vidět, že ji hlídá uvnitř té vlastní strany. A dokázal postupně dostat 100 tisíc hlasů, potom 200 tisíc, pak 400 tisíc a osciluje kolem poloviny, řekněme, albánských voličských hlasů na Kosovu, a ty ostatní strany, jak by se možná řeklo politickým žargonem, ty tradiční strany, ty se snaží neustále ho překonat nějakou vzájemnou koalicí nebo aliancí. A tahle situace je neustále na hraně. A vždycky, přestože se podaří třeba sformovat vládu, tak není zvolen předseda parlamentu nebo nedojde k volbě prezidenta a tak dále.
1: Na to jsem se právě chtěl doptat, zda se dá očekávat, že se po těchto parlamentních volbách tedy může vyjasnit také výběr nového prezidenta země. Je to, chápu-li to správně, nejisté tedy zatím?
12: Je to nejisté, protože zatím nic neukazuje na to, že by ty výsledky měly být zásadně odlišné. Ale fakt je, že v téhle situaci, která je neustále na hraně, tak i nějakých pět křesel sem tam může znamenat hodně. Takže uvidíme až po volbách. Zatím tedy to nevypadá, že by třeba byla vyšší volební účast, možná bude dokonce spíš o něco nižší než na těch posledních volbách.
1: Při těch posledních volbách, které teď zmiňujete, v prosinci loňského roku, tak získala strana Albina Kurtiho jasnou většinu a podle průzkumu je Kurti i dnes favoritem těch voleb. Proč premiér Kurti vůbec riskuje nové hlasování?
12: Riskuje nové hlasování, protože si právě myslí, že by mohl získat třeba pár desítek tisíc hlasů navíc a pár křesel navíc, které by potom v kombinaci s menšinovými zástupci parlamentu mohly zajistit stabilní pozici. Premiérskou a stabilní vliv tedy i na volby všech ostatních hlavních činitelů ústavních.
1: A mohl by v takovém případě, podle vás, pane Tesaři, ten výsledek voleb změnit i složité vztahy Kosova se Srbskem?
12: Myslím si, že ne, protože ať už by tam seděl v dnešní situaci kdokoliv, kdo by tedy vyjednával z pozice premiéra Kosova, tak myslím si, že dneska je hlavní problém v Bělehradě, a myslím si, že Srbsko promarnilo někdy před 10-12 lety takové vhodné okno příležitosti, kdy mohlo i třeba s podporou Evropské unie a získat i nějakou Spojených států amerických, kdy bylo možné dotlačit kosovskou vládu k nějakému kompromisu týkajícího se ústavního postavení kosovských Srbů v Kosova. Aniž by se tím třeba nutně řešil definitivní status a už vůbec nevšel uznání Kosova ze strany Srbska. Ale tehdy o to nebyl zájem a srbská vláda pod taktovkou Alexandra Vučiče, dnes prezidenta, z minulosti premiéra, se soustředila na upevňování absolutní moci v komunitě kosovských Srbů a po říjnu 2023, kdy se pokusila v klášteře Baňska na severu Kosova skupina ozbrojených, jak to říct, ozbrojená bojůvka, napojená ovšem zcela jasně na srbskou vládu, pokusila se o takovou záhadnou akci, která naprosto nevyšla, tak de facto v důsledku toho předala veškeré trumfy do rukou té albánské straně a dneska jsou kosovští Srbové ze státoprávního hlediska i fakticky jednoznačně součástí kosovské státní správy. A je tedy vidět, že se po určitém období, kdy byli v takovém limbu, teď srbští občané na Kosovu, srbští voliči na Kosovu probrali a ta volební účast dosud v srbských okresech je zhruba dvojnásobná oproti těm většinově albánským, ale zase vidíme, že třeba v jednotlivých obcích většinově srbských, které jsou ovšem ve většinově albánských okresech, je ta volební účast minimální, tam prostě je naprostá rezignace bez naděje cokoliv změnit i na tom lokálním měřítku.
1: Tolik balkanolog Filip Tesař z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Díky moc za ten podrobný vhled a hezkou neděli.
12: Napodobně, na shledanou.
1: Tady je odpolední plus chvíli po čtvrt na čtyři a vracíme se zpátky do Česka. Možná se i k vám nebo vašim známým v poslední době dostal řetězový e-mail, ve kterém byl seznam jmen známých disidentů. V tom e-mailu se tvrdí, že údajně spolupracovali s komunistickou STB. Jak asi správně tušíte, jde o falešnou zprávu. Věnovali se jí naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. A co se dozvěděli, to nám do studia přišel říct Marek Sedláček z domácí redakce. Dobrý den.
13: Hezké nedělní odpoledne.
1: Přibliž prosím na začátek, o jaký falešný seznam jde.
13: Tak je na něm celkem 13 známých osobností. Často to jsou disidenti, třeba bývalý premiér Petr Pithart, někdejší prezident Václav Havel nebo herec Zdeněk Svěrák a taky ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. No a vedle jejich jmen jsou uvedená jejich údajná krycí jména pro spolupráci s komunistickou státní bezpečností. Tento falešný list se šíří v e-mailech jako příloha. No a vedle falešného seznamu je na listě naskenovaný taky pravý dobový dokument, jak vysvětluje historik Prokop Tomek.
14: Je to spojení dvou věcí. Fotokopie toho dokumentu z roku 1990 o vynětí některých materiálů z archivu státní bezpečnosti. Tak ten dokument je pravý a k tomu někdo později přidal ten seznam, který je vlastně vpravo od něj.
13: Tenhle dobový dokument je ve skutečnosti pokynem federálního československého ministra vnitra o vyjmutí určitých svazků z evidence STB. To nařízení se týkalo prezidenta, poslanců, členů vlády a tak dále. Konkrétní jména ale součástí pokynu nikdy nebyla. Nicméně ani ta zmíněná údajná krycí jména nejsou tak úplně vymyšlená. Nejde ale o přezdívky tajných spolupracovníků STB, jak ten falešný seznam tvrdí. Pokračuje Tomek.
14: Ta krycí jména taky v drtivé většině odpovídají, ale odpovídají svazkům, které na ty osoby byly vedeny jako na osoby sledované.
13: No a třeba u Václava Havla se tak na falešném seznamu objevuje krycí jméno Profous, u Petra Pitharta krycí jméno Hrabě a například u Šimona Pánka krycí jméno Texas.
1: No a Marko, co na ten řetězový e-mail říkají ti, kterých se přímo týká?
13: Naši kolegové s některými z nich mluvili a všichni se proti nepravdivým informacím ohradili. Mezi nimi byl například i bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nebo kněz Tomáš Halík.
15: Já jsem nikdy nebyl ani nejmenším spolupracovníkem STB, naopak, když se potom otevřeli ty archivy STB, tak tam je doloženo, že jsem zřetelně odmítl tuhletu nabídku a od té doby jsem byl veden jako osoba nepřátelská a byl jsem různým způsobem perzekvován.
13: A podobně se vyjádřil i šéf Člověka v tísni Šimon Pánek. Státní bezpečnost se o něj tehdy skutečně zajímala a sedí i ta přezdívka Texas. Pánek ale odmítá, že by někdy agentem byl. Dodal, že lidi by si měli v dnešní době dávat pozor, aby se nestali oběťmi dezinformací. Dnes je podle něj totiž možné vytvořit podvrh čehokoliv.
1: No a proč dezinformátoři útočí právě na tu skupinu lidí?
13: Cílem této dezinformace je diskreditovat lidi, kteří jsou nějak spojeni s odporem vůči totalitnímu režimu nebo přímo s disentem, jak vysvětluje odborník na dezinformace Bohumil Kartous.
16: Ta snaha je vykreslit je jako lidi, kteří s tím režimem nějak jako vědomě a ještě k tomu jako zjištně spolupracovali, a čímž vlastně stavíte pro toho adresáta takovou osobu do stejné pozice jako některé jiné lidi, kteří vědomě a skutečně spolupracovali třeba s komunistickým režimem.
13: Dodejme ještě, že tenhle řetězový e-mail není žádná novinka a po internetu koloval už dřív. No a ještě pozvánka, celý díl té nejnovější ověřovny najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
1: Dodává Marek Sedláček z domácí redakce. Moc za to děkuju.
13: Díky, naslyšenou.
1: Posloucháte Odpolední plus v 15.20. Stavební povolení na novou administrativní budovu Bohumínské nemocnice ještě není. Stavba už je ale skoro hotová. Nejde o obcházení zákona. Budova stojí zatím totiž zhruba 250 kilometrů od Bohumína. Město si zakázku objednalo od havlíčkobrodské firmy zaměřené na modulární stavby. Objekt postaví, potom rozloží, do Bohumína za necelé 2 měsíce odveze a na místě dá opět dohromady.
17: Tady vlastně rozsahem úplně stejný jako to spodní patro.
18: A tohle budou kanceláře, tedy předpokládám.
17: Tady by měl být kanceláře, ano.
18: Provází mě obchodní ředitel společnosti H3 Ateliér Jan Knotek ve druhém patře administrativní budovy Bohumínské nemocnice. Z okna se díváme na vznikající objekt pro pražskou školu. Nacházíme se přitom ale v areálu firmy v Havlíčkově Brodě. Do Bohumína budova teprve odcestuje.
19: V současné chvíli jsme ve fázi jednak stavby tady, a jednak i vlastně dokončení prováděcí dokumentace, a myslím si, že někdy v půlce června by mělo být vydáno stavební povolení.
18: Vysvětluje technický ředitel Ladislav Jansík s tím, že hotovou budovu v Havlíčkově Brodě na konci července rozloží a po jednotlivých modulech do Bohumína převezou. 28 modulů poveze 28 aut, vysvětluje jednatel H3 Ateliéru Roman Strik.
20: Každoprovodem, to je opravdu jako vybraná trasa, hlídaná trasa, povolení, podánici, no.
21: Mohli jsme ještě České dráhy, ale tam se bohužel kvůli trakčnímu vedení nedostaneme výšku.
18: Dodává Jan Knotek, že doprava po železnici v tomto případě není možná. Modulární stavba znamená v tomto případě hlavně úsporu času. Místo, aby se začalo stavět až po získání stavebního povolení, bude v době jeho vydání objekt už v podstatě hotový.
20: Ten investor se musí najmout stavebního dozora, musí se oplotit staveniště, musí ho nějakým způsobem udržovat, musí se o něj starat. A 2 roky třeba v tomto případě odhaduju, že kdyby se stavilo standardní metodikou, tak on tam 2 roky vyvíjí nějakou činnost. Tady v tom případě on dozora má také, ale chodí mu k nám jednou do měsíce. Už jsme měli i projekt, který jsme jeden den získali stavební povolení a druhý den jsme ho odváželi tomu zákazníkovi.
18: Vysvětluje Roman Strik, že ve finální fázi samozřejmě bude v Bohumíně přítomný dozor jako u klasické stavby, ale složení budovy z modulů potrvá na místě zhruba měsíc a následně už se do ní může ředitelství nemocnice přestěhovat. Ani samotná stavba v Havlíčkově Brodě ale zabere moc času.
20: De facto stavbu, která má 600 metrů čtverečních, jsou v tom kanceláře, datové sítě, tepelná čerpadla, vzduchotechniky, tak my postavíme tady za 4 měsíce.
18: Budovu totiž začali tady v areálu na Strojírenské ulici stavět letos v dubnu. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Posloucháte dál Odpolední plus a teď míříme do zahraničí pro jedny ruská propagandistka, pro druhé novinářka hájící svobodu slova. Francie řeší případ Ksenie Fedorové, která v zemi vedla ruskou pobočku Russia Today. Po jejím zavření působí na jedné z nejsledovanějších francouzských televizí CNews miliardáře Bolloreho. Detaily má z Paříže teď náš zpravodaj Martin Balucha. Martine, dobré odpoledne.
22: Taky zdravím, hezké odpoledne.
1: Mohl bys prosím nejdřív říct, kdo je tedy Ksenia Fedorová, jakou má za sebou kariéru?
22: Abychom to měli úplné, tak to vezmu ze začátku. Xeny Fedorové je 45 let, je to dcera vesmírného inženýra, dcera novinářky. Její rodina odjela po rozpadu Sovětského svazu, pak se přestěhovala do Vídně. Co je zajímavé, taky se přestěhovali do Prahy a potom se zase vrátili zpět do Ruska. Taky uvádí, že se stala novinářkou, nicméně jsou nejasnosti nad tím, kde prošla vzděláním, jaké má vzdělání, jaké má za sebou školy. Dřív pracovala v ruské státní agentuře Rosia Segodňa, což pod kterou tedy spadala i televize Russia Today, a v 37 letech se stala ředitelkou ruské pobočky Russia Today, tedy tady ve Francii. Nicméně pak tuhletu televizi zavřeli, ona se ale prosadila ve francouzských médiích, konkrétně médiích francouzského miliardáře Vincenta Bolloreho. Nejčastěji asi vystupuje v televizi a působí tedy v televizi CNews, která je opravdu hodně sledovaná ve Francii.
0: No a jakými výroky tedy Fedorová štěpí francouzskou společnost?
22: Fedorová často kritizuje francouzskou společnost, například když tady byly před pár dny nepokoje po tom finále Ligy mistrů mezi PSG a Arsenálem, tak tvrdila, že něco takového by v Rusku se nestalo v Moskvě. Připomínám, že tady skutečně došlo k výtržnostem, rabování. To se tady odehrávalo v Paříži, takže ona měla tento komentář na té televizi CNews, ale velmi často se vyjadřuje taky k válce na Ukrajině v televizi CNews, například řekla, že to byl Západ, kdo vyprovokoval tento konflikt.
4: Západ se rozhodl prodlužovat tento konflikt. Vysvětluje to taky důvod, proč Evropa nadále tvrdí, že Rusko vojensky a ekonomicky strádá. Jde o snahu vysvětlit rozhodnutí z roku 2022. Ve skutečnosti se nic nemění. Nedokázali Rusko oslabit.
22: To byla tady Xenia Fedorová na stanici CNews. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot označil tuto ženu za propagandistku, člověka, který šíří dezinformace Kremlu, a podobně v tomto týdnu mluvila i mluvčí vlády Maud Brežonová.
5: To, co říká, je nesnesitelné. Paní Fedorová se hájí svobodou projevu. Nic takového by v Rusku neměla.
22: K případu Xenie Fedorové se několikrát vyjadřoval i prezident Emmanuel Macron, poprvé už v roce 2017, krátce potom, co nastoupil do úřadu, a kdy taky vítal tady ve Francii ruského prezidenta Vladimira Putina. Tehdy to bylo na zámku ve Versailles a tehdy Fedorová byla mezi těmi novináři, kteří pokládali politikům dotazy právě i prezidentu Emmanuelu Macronovi. Ptala se ho, proč některá ruská média neměla přístup do jeho volebního štábu, tak on na to odpovídal, že ačkoliv má velmi dobrý vztah s médii, s novináři, tak je potřeba, aby to skutečně byli novináři, a mluvil o vlivových strukturách. Vlastně se k tomu zase vrátil nedávno, teď během cesty do Černé hory, a tam zase říkal, vlastně znovu zopakoval to, co řekl ve Versailles v roce 2017, naznačoval, že skutečně jsou lidé, kteří působí pro ruské vlivové struktury.
0: Někteří francouzští politici chtějí, aby Fedorová ztratila povolení k pobytu. Je něco takového vlastně reálné? A poprosím stručnější odpověď.
22: Ano, teď se to téma hodně řeší. Ministr vnitra Laurent Nunez v parlamentu řekl, že taková situace může nastat, ale je potřeba k tomu mít podklady. Naznačil, že Fedorová získala povolení k pobytu legálně. Hodně se řeší tohleto téma, protože v té době, kdy vlastně ona získala to prodloužení povolení k pobytu, tak byl ministrem vnitra současný ministr spravedlnosti Gérald Darmanin. Nicméně šéf skupiny Canal+, pod kterou právě spadá televize CNews, Maxim Sáda, mluvil o tom, že to není žádná agentka, ale že je to novinářka, která hájí svobodu slova.
0: Francie řeší případ ruské Xenie Fedorové, která na jedné z nejsledovanějších televizí tvrdí, že Západ zavinil válku na Ukrajině. Mluvili jsme o tom s naším pařížským zpravodajem Martinem Balouchou. Martine, díky.
22: Také děkuju, naslyšenou, hezký den.
0: Dva čeští kněží Jan Bula a Václav Drbola oficiálně přibyli na seznam blahoslavených v římskokatolické církvi. Oba kněze na začátku 50. let ve vykonstruovaných procesech odsoudili a zavraždili komunisti. Církev teď jejich smrt uznala za mučednickou.
23: Aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula byli od nynějška nazýváni blahoslavenými.
24: Předčítá papežský legát Michael Černý znění vatikánského dekretu, kterým se dva čeští mučedníci dostali na seznam blahoslavených katolické církve. Dekret přečetl Michael Černý latinsky. Zbytek bohoslužby ale vedl v češtině. Kanadský kardinál má totiž český původ. Narodil se v Brně, než jeho rodiče emigrovali. Na slavnost se prý několik měsíců připravoval s českým lektorem. Moment blahořečení prožívalo jen na brněnském výstavišti více než 13 000 věřících. Ze Sušen u Chomutova přijela taky Lenka Klicmanová s dcerou Maruškou.
2: Nám se líbila určitě jednota křesťanů. Je to hrozně pěkný vidět tolik lidí, kteří prostě přijeli z jednoho důvodu a ta jednota je super, je to tady cítit, ta atmosféra.
24: Co se líbilo tobě?
3: Mně se líbila strašně písnička Milosrdný a líbilo se mi, jak tam zpívá SBMka.
6: Když je někdo vyhlášen za blahoslaveného, tak se stává jakýmsi vzorem. Můžou si ho třeba jeho jméno vzít třeba Biřmovanci jako patrona, nebo může se takhle používat. Má vlastně v tom liturgickém kalendáři jeden den nějakou jako památku, kdy se jako připomínají ti lidé jako vzor.
24: Doplnil brněnský římskokatolický biskup Pavel Konzbul. V liturgickém kalendáři budou mít Jan Bula a Václav Drbola svátek 17. června. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Po zprávách vysíláme na východ a téma showman, který proslul rolí v seriálu Služebník lidu. To je Volodymyr Zelenský. Před zahájením ruské invaze po více než 4 letech v čele napadené země se z komika stal zkušený válečný vůdce. Hostem Josefa Pazderky a Ondřeje Soukupa v pořadu a podcastu Na východ bude americký novinář Schuster z The Atlantic. Teď je 15:30, posloucháte Plus a taky zprávy Moniky Vrchotové.
7: Český rozhlas Plus.
8: Hezké odpoledne. Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Letošní deficit je 310 miliard korun. Šéfka státní kasy dodala, že schodek nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. Letos se pohybuje kolem 2,5% HDP. V následujících letech by se pak podle Schillerové měl schodek každoročně snižovat o 0,5% HDP. Stát taky počítá s tím, že v roce 2027 splní alianční závazek na obranné výdaje. Izraelská armáda znovu bombardovala libanonské hlavní město Bejrút. Cílila přitom na jižní předměstí Dahia, kde sídlí proíránské teroristické hnutí Hizballáh. O dnešním útoku informovali izraelský premiér Benjamin Netanyahu a ministr obrany Izrael Katz. Uvedli, že letectvu se podařilo zasáhnout velitelství Hizballáhu. Jednalo se podle nich o reakci na ranní vyslání několika střel na sever židovského státu. Větrné elektrárny budou moct stát dál minimálně 500 metrů od obydlených oblastí. Poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek z motoristů řekl televizi CNN Prima News, že už zřejmě nebude prosazovat pozměňovací návrh, který by vzdálenost zvýšil na 900 metrů. Evropská komise totiž podle něj vládu upozornila, že přijetí návrhu by mohlo ohrozit plnění závazků České republiky a zkomplikovat jí přístup k evropským penězům. Berlínská klinika Charité po 2 týdnech propustila pacienta s ebolou. Americký lékař, který se nakazil v Demokratické republice Kongo, je v dobrém stavu. Z nemocnice mohla odejít i jeho manželka a 4 děti. Další americký lékař, který je po kontaktu s nakaženým ebolou bez příznaků, bude minimálně do příštího týdne hospitalizovaný v Praze na Bulovce. Americký republikánský senátor Dan Sullivan obvinil demokraty z podvádění kvůli nasazení protikandidáta se stejným jménem, informovala o tom CNN. Sullivan v podzimních volbách obhajuje post senátora za Aljašku. Do souboje se na poslední chvíli přihlásil i jiný Dan Sullivan, také jako zástupce republikánů. Podle senátora je to ve skutečnosti demokrat a snaží se rozmělnit hlasy a zmást voliče, aby na Aljašce nakonec vyhrála demokratická kandidátka Mary Peltolaová. Demokraté obvinění odmítají a jmenovec senátora se hájí tím, že má právo kandidovat. Česká republika uspěla v arbitráži s francouzskou reklamní společností Jetsi Deco. Nebude jí tak muset platit zhruba 550 milionů korun. Řekl to mluvčí ministerstva financí Stefan Fous. Firma žalovala stát kvůli tomu, že pražský dopravní podnik v roce 2016 ukončil smlouvu o pronájmu reklamních ploch v pražském metru společnosti Rencar ze skupiny Jetsi Deco. Rozhodčí tribunál dospěl k závěru, že za postup dopravního podniku český stát nenese odpovědnost. České republice navíc přiznal náhradu nákladů řízení ve výši až 33 milionů korun. A před začátkem letních prázdnin tvoří aktuálně nejpočetnější skupiny turistů v Krkonoších seniori. Někteří z nich ale na turách přeceňují své síly nebo potřebné vybavení. Právě kvůli nim teď horská služba vyjíždí do terénu nejčastěji, potvrzuje mluvčí záchranářů Marek Friš.
9: Jsme řešili záležitosti, které se týkaly spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou, protože v tomto období každoročně přijíždí mnoho turistů vyššího věku a tam se některé ty zdravotní problémy vyskytují, takže to jsou takové věci, které řešíme, nebo běžné úrazy.
8: Pondělí bude prosluněné, bude jasno až polojasno, až odpoledne má v Čechách od západu přibývat oblačnosti a teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. Ovšem v úterý už má být zataženo a deštivo s teplotami kolem 20, na východě kolem 25 stupňů. To byly zprávy a my už teď míříme právě na východ.
10: Ondřej Soukup,
11: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát opět do Kyjeva, kde kromě masivních ruských útoků hoří i domácí půda. Prezident Zelenský přišel nedávno o svého nejbližšího spolupracovníka, ukrajinského muže číslo 2, Andreje Jermaka. Ten nyní čelí společně s dalším okolím prezidenta bezprecedentnímu vyšetřování.
10: Takzvaná Mindich Gate, tedy potenciální zpronevěra státních prostředků v rozsahu milionů dolarů, je asi největším ohrožením pozice Zelenského od počátku plošné ruské invaze v roce 2022. Ustojí i tento test? Zeptáme se autora jeho životopisu, amerického novináře Simona Schustera.
11: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
12: Simon Schuster je americký novinář a potomek emigrantů ze Sovětského svazu. Jako zpravodaj časopisu Time pokrýval více než 20 let dění v Rusku a postsovětském prostoru. Nejnověji píše pro týdeník The Atlantic, kde se zaměřuje hlavně na autoritativní režimy a ozbrojené konflikty. V roce 2024 se stala bestsellerem jeho kniha The Showman o životě a proměnách ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V Česku je dostupná ve slovenském překladu pod názvem Zelenský. V roce 2026 byl Simon Schuster jedním z hlavních hostů Mezinárodní konference Křehká bezpečnost, kterou v Praze pořádal Český rozhlas Plus.
11: Ondro, četl jsi ten životopis Zelenského od Simona Schustera?
10: Četl, ale musím se přiznat, že jsem to tak jako prolet, protože jsem, myslím, že byl rovná jako ve vlaku a stačil jsem to za těch pár hodin přečíst. Je to jako zajímavé, jasně je pochopitelné, že je to knížka pro západní publikum, takže jako nemůžu říct, že bych se tam dozvěděl nějaké věci, které bych úplně nevěděl nebo netušil, ale je to jako přinejmenším psychologicky zajímavé, protože on to psal v době, kdy už teda ta válka začala a je tam vlastně i cítit, že ten Zelenský hledá nějakou prostě svoji vlastní roli.
11: Já jsem to taky četl ve vlaku, bral jsem si to na dlouhé cesty do Kyjeva a z Kyjeva, protože jsou opravdu dlouhé, když člověk jede tou klasickou trasou přes Polsko. Velmi mě to zaujalo, protože to je jako hezky napsaná knížka, srozumitelná, protože fakt zajímavě popisuje tu proměnu Zelenského, opravdu doslova politického chameleona, v tom nejlepším slova smyslu, vycítí, jaká role se po něm žádá a do té se transformuje. Takže proto kým Zelenský byl v minulosti a kým je dnes, je dobré tuhle knížku číst. Já jenom připomenu, že už jsem si ji koupil dvakrát a tu druhou jsem někomu půjčil, takže tímto vyzývám toho dotyčného, aby mi ji okamžitě vrátil. A nevím, kdo to je, tak jenom i tímhle způsobem apeluju na jeho svědomí. Teď jsme ve fázi, která teda úplně už v tom životopise není, ale je nesmírně důležitá. Už jsme předeslali, že Zelenský, kromě všeho jiného, teď čelí asi nejvážnější krizi od té plošné ruské invaze 2022 a ta kauza se jmenuje Mindichgate.
13: This week a major corruption scandal engulfing ministers at the heart of the Ukrainian government.
14: People are really shocked and annoyed.
15: The country's anti-corruption agencies busted a high-level criminal network.
16: Je opravdu velmi pozitivní zprávou to, že i v tak složité době a svědomím toho, že tyto kauzy poškodí prezidenta Zelenského, si ty protikorupční orgány uchovaly svou nezávislost a nebáli se jít i proti druhému nejsilnějšímu člověku v zemi.
11: Ondro, řekli jsme potenciální zpronevěra státních prostředků. Jak bys to zhrnul?
10: Timur Mindič, člověk, který vlastně jako neměl žádnou státní funkci a tak dále, ale byl to přítel Volodymyra Zelenského ještě z dob studia Kvartál 95, tedy v dobách teda jeho showbiznesu. A to, co ukrajinské protikorupční úřady zatím zveřejnili, tak z toho vyplývá, že on vybudoval systém, skupinu lidí, která vyváděla peníze ze státní společnosti Energoatom a přišli si v řádu na miliony dolarů, co je teda obzvláště pobuřující, že oni ty peníze vyváděli z fondů, které měly být určeny na ochranu těchto elektrických stanic před ruskými útoky.
11: Já jenom připomenu, že v té kauze figuruje nejenom Timur Mindič, tedy dlouholetý blízký přítel prezidenta Zelenského, ale ta vyšetřování Národního protikorupčního úřadu se týkala taky dalších lidí. Padly kvůli té kauze mimo jiné ministryně energetiky Světlana Hrinčuková, ministr spravedlnosti Herman Haluščenko, operují tam další lidé a je tam jednou z ústředních postav právě někdejší šéf prezidentské kanceláře Andrej Jermak, což je opravdu ukrajinský muž číslo dvě, člověk, bez kterého se donedávna v ukrajinské politice nehnulo ani smítko.
10: On se tam vlastně objevil v jako takové té druhé vlně, v těch prvních odposleších, tak tam se jako hovořilo o někom, kdo nejspíš musí být Jermak. Nicméně teď se ukázalo, že on byl jedním z majitelů luxusních domů, nebo respektive výstavby těch domů v projektu, který se jmenuje Dynastie. Má na sebe napsané jednu z těch vil, kde není absolutně jasné, kde na to mohl vzít peníze a ukrajinské protikorupční úřady jsou přesvědčeny, že to jsou přesně ty peníze z Energoatomu.
11: No, když se podíváte na ten projekt Dynastie, tedy projekt 4 domů, velmi luxusních, je to do určité míry prokletí ukrajinské politiky. Kdokoliv vlivný, kdokoliv vysoko v politice se nachází, tak poblíž Kyjeva v borovicových hájích na břehu řeky nebo někde jinde na hezkém místě si začne stavět luxusní rezidenci nebo ji nějak zkonfiskuje a je z toho velký problém. To je Viktor Janukovič a řada dalších lidí. U Zelenského zatím nevíme, ale to, že se tam staví 4 luxusní domy, z nichž 3 patří Andrej Jermakovi, Oleksii Černišovovi, což je bývalý vicepremiér a taky velmi blízký přítel Zelenského. Další je Timur Mindič a ten čtvrtý nemá majitele a v těch nahrávkách, které jsou zveřejněné, zaznívá slovo Vova, tak to je jako skutečně velmi intenzivní a velmi nepříjemné pro prezidenta. Nicméně teď, a to je důležité dodat, figurují nejenom oficiální vyšetřující dokumenty té protikorupční agentury, ale také přepisy těch dalších hovorů, které z této kauzy pocházejí, které ale nejsou zatím těmi protikorupčními orgány potvrzené. Jo. A je to jako velký skandál, že je tím ukrajinská společnost a politika už řadu týdnů. Za tím zveřejněním stojí portál Ukrajinská pravda. Měli jsme tady před pár lety Sevgel Musajevovou, šéfredaktorku Ukrajinské pravdy. A protože se kolem toho strhla i Mela, proč to zveřejňujete, tak jsme se na tohle zeptali přímo Sevgel Musajevové.
17: My rozumíme, že my vyklikali na sebe chvíli kritiky.
25: Dostali jsme se pak pod palbu silné kritiky. Prý mohlo jít o záměrný únik informací. To ale vylučuji. Provedli jsme na tom spoustu práce, včetně ověřování a kontaktu se zdroji. Rozhodnutí nelitujeme. Pomohlo dalšímu vyšetřování a je nezbytné proto, abychom se hýbali kupředu a stali se takovou evropskou zemí, po které toužíme.
17: Stát tou evropskou krajinou, pro jakou mříme.
11: Musajevová o tom konec konců mluvila i při návštěvě Prahy před pár lety s Timothy Snyderem. V té debatě ona říká, zhruba rok po plošné invazi jsme drželi bobříka mlčení. Od té doby si myslíme, že všechny tyto nešvary mají být naprosto jasně nehledě na válečný stav a ohrožení naší země pojmenovávány, protože bez toho se prostě nepohneme dál, je v sázce strašně moc. A tahle kauza Mindičky vlastně to ukazuje, jako je v sázce energetická ochrana klíčových objektů. Masivní jako zpronevěra v milionech dolarů jako prostředků nejenom ukrajinských plátců daní, ale také zprostředkovaně zahraničních donátorů je v sázce v zásadě kredit té garnitury kolem Zelenského.
10: No a stejně také platí to heslo protikorupčních aktivistů, že korupce zabíjí. A v daném případě zcela doslova.
11: Takže mluvíme o jedné z nejsilnějších, největších kauz za poslední roky, které jsou kolem Zelenského. Logicky se nabízí tedy otázka na Simona Schustera, jak to prožívá Zelenský. Schuster je v pravidelném kontaktu s ukrajinským prezidentem a sleduje ty nálady.
0: Je si vědom toho, že je to pro něj politicky velice riskantní a nebezpečné. Řekl bych, že když ten skandál loni v listopadu propukl, bylo to obzvlášť ožehavé, protože se jednalo o peníze ukradené ze stavebních projektů na ochranu energetického sektoru. A letošní zima byla jedna z nejchladnějších za mnoho let. Takže když lidé mrzli do morku kostí, museli si vzpomenout na politiky, kteří se obohatili z prostředků určených na ochranu obyvatelstva před mrazy. Teď je tedy kauza před soudem a podle mě se Zelenský od loňského listopadu dokázal celkem distancovat od jejich hlavních aktérů, včetně Jermaka. Toho propustil hned v listopadu. A myslím, že Zelenského tým teď na prezidenta tlačí, aby si přivedl nové lidi, kteří budou považováni za čisté, bez konexí na Jermaka, anebo další korupci.
11: Co mě na tom Schusterovi zaujalo taky je, že on mluví i právě popisuje tu roli Andreje Jermaka, tedy člověka obviněného v té Mindičgate, člověka, který byl při předchozí návštěvě Volodymyra Zelenského v Praze tady taky poskytl Českému rozhlasu rozhovor.
1: Je důležité, že dnešní Ukrajina má právě tohoto pana prezidenta. Prezident Zelenský je velice zásadový člověk, hlavně co se týče zájmu Ukrajiny.
11: Byl to skutečně klíčový člověk a tohle je, jak popisuje Simon Schuster jeho modus operandi.
0: S Jermakem jsem strávil spoustu času, když jsem psal knihu The Showman. Vlastně jsem s ním byl víc než se samotným Zelenským. Jermak je prostě mikromanažer. Často jsem měl dojem, že na Ukrajině nemůže být rozhodnuto nic důležitého, aniž by tomu předcházel telefonát nebo SMS-ka od Andreje Jermaka.
11: Tohle, co popisuje na Andrejovi Jermakovi, Simon Schuster je vlastně jako nějaký opakující se prvek ukrajinské politiky, systémová věc, která brání té zemi se posunout dál. A myslím si, že je zajímavé, jak silně to v těch diplomatických a jiných kruzích kolem ukrajinského prezidenta vlastně neustále cirkuluje, že tohle je věc, která když se nezmění, tak se ta země nemá šanci posunout výrazně dál.
4: The problem with changing it is it requires the people in power to give up some control.
0: Problém je, že aby se to změnilo, museli by lidé v čele Ukrajiny odevzdat část moci institucím. A to se jim nechce, nechtějí o moc přijít. Je jednodušší kontrolovat celý systém jen pomocí telefonátu, aniž byste museli podstupovat celý legislativní proces.
11: No, takže jsme u nějakého popisu toho, co se stalo. A teď se pojďme dívat dál. Tak ustojí to podle tebe, Ondro, prezident?
10: Já si myslím, že ano. Už proto, že prostě nebudou žádné volby, než skončí válka. Je to samozřejmě pro něj velký problém, co se týče i jako fungování. Protože skutečně to všechno přes Andreje Jermaka šlo. Dnes už žádný další takovýhle člověk, který by byl takhle blízko, který by s ním strávil ty první měsíce prostě v nějakém bunkru, kdy vzpomínali, že měli vedle sebe nějaká spartakiádní lehátka v noci a tak dále, tak to už prostě nebude. A přišel na jeho místo vlastně Kirilo Budanov, člověk, který je sám vlastně velký hráč.
11: Bývalý šéf vojenské rozvědky HUR, člověk blízký Američanům, člověk, který má nepochybný kredit, člověka, který předpovídal plošnou ruskou invazi napříč tou ukrajinskou elitou, která byla spíš zdrženlivější, takže člověk s velkým kreditem. Ano.
10: A ten samozřejmě už takhle blízko jako rozhodně nemá. On bych řekl, že má i vlastní možná politické ambice a určitě on nebude ten člověk, který by schvaloval, kdo přesně může v kolik hodin zavolat Volodymyru Zelenskému, což se u toho Jermaka normálně dělo.
11: Konec konců mluvil o tom i sám Schuster, že ten modus operandi Zelenského týmu se velmi změnil po konci Jermaka, že prezident sám je nucen daleko více rozhodovat sám za sebe, ne skrze Andreje Jermaka, že se to klima změnilo. Potvrzujete také další věc, o které píše konec konců i v té své knize, že Zelenský je schopen velmi radikálně obměnit svůj tým v momentě, kdy cítí nějaké ohrožení, a to se také stalo. Vytáhl si nejenom Kirilo Budanova, ale taky mladíčkého ministra obrany Michaela Fedorova, reformátora Alexandra Kubrakova, řadu dalších lidí, takže tam najednou jakoby navenek jsou noví lidé. Tomu pomáhá. A je tam i třetí věc, kterou já jsem cítil hodně, když jsem dělal rozhovor se Zelenským v lednu v Kyjevě, že to je jako opravdu člověk s misí, kterého nezastaví jako téměř nic. Ptal jsem se ho mimo jiné i na to, jestli se zúčastní následujících voleb, pokud budou.
5: Neznám. Záleží od toho, jak zakončí se ta věna.
18: But have you ever thought about it?
5: No, jinak domů, jinak domů.
11: Řekl, že to zvažuje. Já z toho mám pocit, že on vede už teď dopředu, přestože je válka a volby se nemůžou konat, takovou permanentní kampaň, že to je člověk mimořádně tedy nadaný politicky a že i po válce bude mít šanci. Myslím si, že jak všichni se shodují, že to bude velmi záležet na konci toho konfliktu a na tom, jakým způsobem Ukrajina buď zvítězí hodně nebo málo, nebo to bude kompromis, a nebo to naopak tedy dopadne blbě, tak od toho se bude asi další osud Zelenského odvíjet. Je tam kromě Budanova určitě ve hře ještě faktor Valery Zalužny, bývalý velitel ukrajinské armády, kterého Zelenský před několika lety odvolal, ale Zalužný je nadále symbolem. Mluvil tady v Praze víc o vojenských věcech.
19: Druhá úroveň nastává, když se bezpečnostní problém stává zřejmým. Míra znepokojení pak často vede vláde k dalšímu omylu, přesunu odpovědnosti na ozbrojené síly.
11: Ale je nepochybné, že kromě Zelenského a právě Kirilo Budanova je Zalužný velký hráč.
10: Tak on vede ve všech sociologických výzkumech a jak se správně říká, že Zelenský přemýšlí o tom politickém rozměru a o své politické budoucnosti, tak v okamžiku, kdy on odvolal Valerie Zalužného a následně ho tedy přemluvil, aby vzal post velvyslance Ukrajiny ve Velké Británii, tak to jedním z těch důvodů určitě byla i popularita Valerie Zalužného, kterému to možná prospělo, protože on zůstal tím symbolem jednak toho heroického odporu těch prvních měsíců, ale i těch prvních vítězství. Charkovská oblast a tak dále, on je prostě pořád symbolem ukrajinského vítězství, toho, že to vydrželi ten prvotní útok a že dokonce přešli do protiofenzivy.
11: Myslím si, že vůči Zelenskému bude ve velké nevýhodě v tom, že to je přece jenom víc voják než politik a bývalý herec, byť připomeňme historku o tom, že Zalužný, když něco chtěl být vládí, tak chtěl být komik, to je jako zajímavá paralela s tím Zelenským, ale vypadá méně zkušeně, ale bude určitě zajímavé ho sledovat i do budoucna, protože skutečně je to postava, která rezonuje v té ukrajinské společnosti. Tohle konec konců o něm říká taky Simon Schuster.
0: Myslím, že průzkumy veřejného mínění velmi jasně ukazují, že Zalužny bude v prezidentské volbě Zelenského hlavním rivalem. Pokud se tedy rozhodne jít do politiky a dělat prezidentskou kampaň, o to pořád ještě nevíme. Ale ještě jednu věc bych podotkl. Až válka skončí, bude podle mě ve společnosti velká poptávka po politické straně válečných veteránů anebo vojenských důstojníků. Trochu jsme to viděli už v roce 2014 a 15, po první vlně války, kdy důstojníci kandidovali do parlamentu, ale nakonec se v něm tolik křesel nezískali. Až teď válka skončí, bude s ní mít přímou zkušenost mnohem větší část společnosti, ať už jako vojáci na frontě nebo jako příbuzní obětí války. To se podle mě otiskne do voličského chování a složení parlamentu a taky do budoucí prezidentské administrativy.
11: Tak tolik Simon Schuster a na závěr tedy logická otázka. Ondro, co by podle tebe dělal Volodymyr Zelenský, kdyby do toho prezidentského klání už nešel? A nebo by se stal tím pomyslným Winstonem Churchillem, který je prezidentem nebo vůdcem válečným, který sice vyhrál válku, ale poté prohrál volby, což je taky varianta, která se někdy zmiňuje. Co by tak mohl dělat?
10: No, to je zajímavá otázka. Myslím si, že to neví ani on sám, protože jemu taky není tolik let, aby jako se stáhl podobně jako třeba předchozí prezident Viktor Juščenko někam na svoji vilu pod Kyjevem. Podle mě klíčová otázka je skutečně, jak toto dopadne. Jestliže Winston Churchill prohrál volby po vyhrané válce, tak Volodymyr Zelenský nebude vůdce země, která vyhrála válku, přinejmenším jak by si část jejího obyvatelstva představovala. Takže je možné, že prostě se nějakým způsobem domluví s některým z těch protikandidátů.

0: ten ekosystém toho vládnutí. Jestliže předtím to bylo přes Jermaka a nějaké dalších pár lidí, tak teďka se to možná změní trošku víc institucionálně, ale jako nebyl bych asi úplným optimistou a on bude také potřebovat se postarat o ty svoje lidi, když dojde k přechodu moci.
1: Co je nepochybné, tak je, že už teď je Zelenský zapsán zlatým písmem do historie ukrajinské politiky, ať vlastně bude dělat cokoliv. Má stále šanci obhajit klíčovou pozici člověka, který v ten zlomový okamžik novodobé ukrajinské historie se zachoval správně a zůstal v Kyjevě a vlastně rozpoutal celé to hnutí odporu, které se postavilo obrovské mase té ruské armády. Takže ať bude dělat cokoliv, tak to místo v těch dějinách už má zajištěné nyní. Za mě osobně si nedokážu moc tipnout, co bude konkrétně dělat, ale co je pro mě určitě důležité a co je téměř klíčové, je, aby ukrajinská politika jako celek zlomila to prokletí těch klanů. Protože si myslím, že v danou chvíli i na té interakci těch klíčových postav, které jsme tady zmínili, kterou je Volodymyr Zelenský a na druhé straně Valerij Zalužný a třeba nevím, bývalý ministr zahraničí Dmytro Kuleba a řada dalších, tak se mi zdá, že stále vlastně pro tu věc Ukrajiny dělají hodně, ale mohli by dělat daleko víc, kdyby spolupracovali. O čem mluvil Schuster, instituce, vlastně nějaká strategie, systémovost dlouhodobější, to je jedna ze slabin ukrajinské politiky, nejenom tedy ukrajinské politiky, ale mimo jiné ukrajinské politiky v současnosti. Tak to bych se velmi přál a to myslím, že by hodně napovědělo tomu, jestli je pro Zelenského možné najít místo i mimo třeba prezidentský palác. Tak to je za nás všechno. Ještě zbývá pozvat vás, abyste pro nás hlasovali v soutěži o podcast roku. Hlasovat můžete do 14. června. Natáčet budeme taky na Slunovratu v Opavě. To je 19. června v pátek večer. Tam se na vás těšíme osobně s Ondřejem. A budeme taky v Trojském pivovaru 21. července. I tam už jste nás viděli a tam nás znovu uvidíte. Ještě se připomeneme.
0: A budeme mít i nějaké zajímavé hosty, ale to se včas dozvíte.
1: Určitě ještě připomínáme také výstupy z nedávné konference ze vzletu, které už jsme tady zmiňovali. Je to všechno na naší webové stránce plus.rozhlas.cz. Tento již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
1: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
0: i své blízké.
2: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
3: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
4: Radiokniha.
5: Autokratické režimy se staly politickým fenoménem 21. století. Společná pro ně je nekompromisní snaha vzít vlastním občanům jakýkoliv vliv na fungování státu, zadusit transparentnost a pronásledovat každého, kdo se proti ním postaví. Jejich vůdci mají jediný cíl – udržet si osobní bohatství a moc za každou cenu. Tyto režimy a jejich provázanost popsala historička a novinářka Anne Applebaumová v knize Autokracie SRO – Diktátoři, kteří chtějí řídit svět.
4: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Jak to bylo doopravdy?
6: Po celou éru komunistického Československa bylo hlavním leitmotivem všechno, co přicházelo ze Sovětského svazu, mělo být dobré, správné a smysluplné. Týkalo se to dokonce i medicíny a dokonce i psychiatrie. A badatel Mirek Kudráška je nositelem nejen tohoto sdělení, také knihy o psychiatrii v období komunistického Československa a především

0: pořadu Jak to bylo doopravdy, ve kterém si budeme odpovídat na otázku, psychiatrie se nestala také nástrojem komunistické zvůle?
1: Jak to bylo doopravdy, zítra po 20. hodině na Plusu.

0: Je 16 hodin, posloucháte Nedělní odpolední plus. Dobrý den vám přeje Ondřej Látal.
1: Český rozhlas plus.
0: Na co se v následující půlhodině zaměříme? Jaké nálady provázejí parlamentní volby v Arménii? Jak oběhové hospodářství pomáhá udržitelnosti? Jaká je podpora tzv. Reuse center? A mladí Němci podle nejnovějších průzkumů pravděpodobně tráví méně času na internetu než dřív. Co zatím je? Ještě předtím vysíláme zprávy plusu. Je tu Monika Vrchotová.
2: Přeji pěkné odpoledne. Státní rozpočet pro příští rok bude mít větší schodek než ten letošní. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to řekla v pořadu Poledne s Moravcem. Stát podle ní nezvládne splnit fiskálně strukturální plán, který schválila minulá vláda. Kabinet proto jedná s Evropskou komisí o změnách tohoto dokumentu, říká Schillerová.
3: Bychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Nesmysl. A taková konsolidace i není žádoucí, protože samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
2: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje jeho snižování do 0,5% bodu ročně. To podle Schillerové začne stát dělat po roce 2027. Arménie vybírá své zástupce do parlamentu. Favoritem voleb je podle průzkumů dosavadní premiér Nikol Pašinjan, který slibuje další sbližování se Západem. Jeho vládu ale poškodila ztráta Náhorního Karabachu v krátké válce s Azerbajdžánem před třemi lety. Část opozice i proto volá po obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
4: My expectation is free democratic elections.
5: Jak po příchodu do volební místnosti řekl obhájce premiérského úřadu Nikola Pašinjan, věří, že volby se odehrají spořádaně a občané vyjádří svobodně svůj hlas. Pokud vyhraje, bude jeho vláda pokračovat v reformách a posilovat demokratické principy. Pro běžné lidi představují volby složité rozhodování mezi vzdálenou evropskou budoucností a bezprostředními ekonomickými dopady, kterými hrozí Rusko v případě, že v prozápadní orientaci bude Arménie pokračovat. Z Jerevanu Jaromír Marek, Český rozhlas.
2: A podrobněji se budeme arménským volbám věnovat v odpoledním plusu už za několik minut.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035. Porodnost v Česku totiž klesá a rodiny se často stěhují do velkých měst. Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
6: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let, budou volné k jinému využití, nebo naopak budou muset ty kapacity nějakým způsobem navyšovat právě proto, že se tam plánuje nějaký bytový rozvoj.
2: Francouzští politici vzdávají hold bývalé první dámě Bernadette Chiracové. Zemřela včera ve věku 93 let. Byla regionální političkou, výrazně podporovala svého manžela a zapojovala se do charitativní činnosti.
7: Bernadette Chiracová se stala první dámou Francie v roce 1995. Lidé o ní říkali, že byla rázná, upřímná a místy chladná. Ona odpovídala, že se neumí přetvářet. Svého manžela Jacquesa Chiraca poznala při studiích na prestižní univerzitě Sciences Po. Televize BFM připomněla momenty z Elizejského paláce, kdy Bernadette Chiraková mluví s šéfkuchařem a říká, že její manžel sice má rád šneky, ale že by je prý nemusel mít každou neděli. Bernadette Chiraková dostala loni vyznamenání za pomoc nemocnicím. Současná první dáma Brigitte Macronová uvedla, že ji Bernadette Chiraková velmi pomohla a že byli ve spojení. Z Francie Martin Belucha, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Plusu. Majitelé a chovatelé psů budou muset od 1. července povinně registrovat psy do nové centrální evidence. Údaje tam budou za poplatek zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Vyplývá to z vyjádření Komory veterinárních lékařů a údajů Ministerstva zemědělství. Češi podle Evropské federace výrobců krmiv pro domácí zvířata chovají téměř 2,25 milionu psů. Jsou mezi nimi i ti vodící, kteří se včera utkali na mistrovství republiky v Liberci, kam se vydáme v dalším vysílání odpoledního Plusu. Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté v bytě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch zranil 2 lidi.
8: Nejspíš tam vařili nějaký chemikálie nebo výbušniny v tom bytě. Vybouchlo jim to a jak letěly střepy z toho okna, tak to lítalo sem až na parkoviště a zničilo to tady auta.
9: Říká majitel jednoho z poškozených aut pan Jiří. Podle sousedů v bytě žila starší žena s vnukem. Ženu s vážnými zraněními transportoval vrtulník do popáleninového centra do Prahy. Mladistvého odvezli záchranáři do nemocnice v Plzni. Právě jeho policie podezřívá ze způsobení výbuchu. Pokračuje policejní mluvčí Jan Bílek.
10: Karlovarští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání provinění nedovoleného ozbrojování.
9: V případě prokázání viny hrozí mladistvému trest odnětí svobody až na 2,5 roku. S Toužimi na Karlovarsku, Václav Malý, Český rozhlas.
2: V noci a zítra bude jasno až polojasno, během odpoledne v Čechách od západu až oblačno. Nad ránem se výjimečně vytvoří mlhy. Noční teploty 12 až 8 na západě a v údolích až 6 stupňů, odpolední teploty 23 až 28. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
0: A přejeme dobré odpoledne, skoro 7 minut po 16. hodině. Arménie vstoupila do klíčových parlamentních voleb. Mezinárodní společenství možná nikdy předtím nesledovalo volby v Kavkazské republice s takovou pozorností jako právě dnes. Během předvolební kampaně Arménie čelila mnohým dezinformacím a kybernetickým útokům z Ruska. Podle průzkumu má dosavadní prozápadní a proevropský premiér Nikol Pašinjan a jeho strana Občanská smlouva dobrou šanci na znovu zvolení do dalšího funkčního období. Evropská unie považuje Arménii za demokratický ostrov v oblasti, kde má řada států autoritativní vedení. No a o volbách v Arménii teď budeme v Odpoledním Plusu mluvit s vědeckým pracovníkem Slavomírem Horákem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se specializuje na střední Asii. Přeju vám hezkou neděli.
11: Hezký den.
0: Pane Horáku, proč má premiér Pašinjan dobré šance na znovu zvolení? Kdo jsou jeho hlavní protihráči?
11: No, já bych řekl, že tam spíše to právě otázka toho, že ty hlavní protihráči nejsou zrovna příliš atraktivní pro značnou část arménské společnosti. Dneska říkám, že vše celo, takže tam to je jeden z těch hlavních důvodů. Pochopitelně pro mnoha lidí je atraktivní i ten takzvaný jako Pašinjanův kurz jenom na západ a od Ruska. I to hraje zejména v mladší generaci poměrně zásadní roli. No a pokud je o ty jeho soupeře, na které jsi se ptal, tak vlastně tady jsou dvě nebo tři takové nejvýznamnější partie, které pravděpodobně mají největší šanci, že by se mohly dostat do parlamentu, když samozřejmě ty průzkumy jsou velmi nejasné. Je to Silná Arménie a Kvetoucí Arménie takzvaně. To jsou politické strany vlastně dvou vůdců, kteří se velmi netají svým proruským sentimentem, respektive proruskou orientací. Ostatně člověk, který stojí za tou takzvanou Silnou Arménii, Samuel Karapetyan, tak je jeden z největších rusko-arménských oligarchů. A tou třetí stranou, která pravděpodobně má poměrně velkou šanci, tak je blok Arménie nebo Aliance Arménie, kterou vede bývalý vlastně prezident Robert Kočarian. Toho zase budou volit spíše lidi, kteří mají blízko k Karabachu nebo bývalému Artachu, protože on je vlastně z těch takzvaných artašských elit.
0: Děkuju moc za to vysvětlení. Jakým tématům, když se vrátíme tedy před ty dnešní parlamentní volby, tak jakým tématům se věnovala předvolební kampaň?
11: Tak těch témat bylo, řekněme, několik, kromě takových obligátních věcí, jako je sociálně ekonomická situace v Arménii, která samozřejmě není úplně ideální pro mnohé lidi, ale zase pro mnohé lidi je Pašiněnova posledních, řekněme, 8 let téměř vlády takových, že vlastně ano, něco se přece jenom změnilo, něco se změnilo k lepšímu a máme tady nové silnice, nové, já nevím, něco, novou infrastrukturu, čili to je jedna z věcí. Druhá věc je právě ta, řekněme, zahraničně politická orientace, a to se netýká jenom otázky té binarity Rusko versus Západ, která samozřejmě se tam taky objevuje, ale je to taky otázka třeba právě uzavření mírové dohody s Azerbajdžánem, otevření hranic s Tureckem, případně, a to je teda v mnohem menším, ale to jsou zase ty největší dva, případně postoj k Iránu, ale to říkám, to už je čistě třetí řada nebo čtvrtá řada.
0: Vy už jste to vlastně zmínil, jakou roli hraje v těch probíhajících volbách ta prohraná válka se sousedním Azerbajdžánem o Náhorní Karabach?
11: No, ono je to vlastně první, jsou to první volby v Arménii, kde Arménie vlastně je pouze v těch vozovkách, tedy pouze v těch hranicích, které i mezinárodní společenství nebo většina států přidává. Je to vlastně první, jsou to první volby po té definitivní prohře v Arménie v azerbajdžánsko-arménské válce o Karabach. Oni to takhle berou tímto způsobem. Na druhou stranu se zdá, že pro řadu lidí v Arménii už to není takové tak výrazné téma. Ono samozřejmě pro ty, kteří byli vyhnáni z Karabachu a jejich, řekněme, lidi okolo nich a jejich příbuzné a podobně, tak toto pochopitelně téma je. Ale tohleto téma, tohleto část voličů si právě vezme pravděpodobně ten arménský, ta arménská aliance pod vedením Roberta Kočarena. Čili pro naopak ta vládnoucí strana, respektive Nikola Pašinian, říká, že se musíme obrátit, takzvaně on tomu říká, reálná Arménie nebo skutečná Arménie a tam zabezpečit prostě, co se dá, hranice, mírovou smlouvu, otevření hranic a podobně.
0: Rusko považuje Arménii za svoji sféru vlivu. Jsou nějaké důkazy o tom nebo nějaké informace, že by Rusko zasahovalo do předvolební kampaně v Arménii?
11: Ano, Rusko zasahuje do předvolební kampaně a to velmi výrazně. Je to několik způsobů, buď je to v takovém tom, řekněme, online režimu, to znamená řekněme, tvorba v vozovkách, tvorba na sociálních sítích, různé stránky, které podporují především ty dva proruské kandidáty, to znamená to stavěno silnou a respektive to kvetoucí Arménii, čili Samvela Karapetena, Gagiga Tsarukyana. Ano, a pak to jsou i, řekněme, offline záležitosti. Já když jsem si dneska ještě pročítal, tak ano, bylo třeba několik stížností právě na to, že se představitelé té silné Arménie, toho Karapetena, tak se snaží jak si docílit nějakých změn volebních výsledků, podvodů a podobné věci. Menší část těch problémů byla i tady na straně, tedy to Pašiněnova, té Pašiněnové strany. Na druhou stranu další věc, co se velmi intenzivně také snaha Ruska dostat, nebo byla snaha Ruska dostat do Arménie poměrně hodně arménských lidí z arménské diaspory, dokonce tam byly případy placení letenek, ale zase je to pouze omezená záležitost, že v tomhle tom asi Rusové příliš úspět nemůžou, jo? Kolik asi Arménů můžou převést za poslední dny do Arménie, jo? Kdyby nasadili všechno letadla, co ještě kde kdo má. Jo?
0: Rozumím. Odborník na střední Asii Slavomír Horák z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, děkuju moc za váš čas pro Odpolední plus a naslyšenou.
11: Naslyšenou.
0: Po odsunutých Němcích zůstaly v Česku stovky zaniklých vesnic a po některých zbyly jenom základy. Po obci Litrbachy na Sokolovsku, která by se dnes jmenovala Čistá, nezůstalo vůbec nic, jen tečka na mapě. Právě odsud pochází německá rodina Heleny Baránkové, kterou nakonec poválečný odsun minul. Paní Helena dnes bydlí v obci Krásno, nedaleko Čisté, a s pomocí archeologů našla i místo, kde stával její dům.
12: Naši, když museli na odsun, tak zahrabali spousta věcí. To nebyli asi jenom oni sami, těch lidí bylo víc.
13: Rodina Heleny Baránkové, rozené Štovaserové, skončila ve sběrném táboře u Karlových Varů. Do odsunu ale nakonec nemusela, protože úřady potřebovaly lidi na práci.
12: A v 56. roce, když poprvé přijela maminky sestra, tak přišla na geniální nápad, že si půjdou ty věci vyhrabat do Litrbach, jo, tam tenkrát při nich museli stát všichni svatý, protože táta zavřenej v lokti na hradě, no jako už v 56. ne, jo, teta z Německa a teď tam šli prostě kopat, Jo?
13: Helena Baránková se narodila 5 let po válce a na odsun se pamatovat nemůže. Stává z křesla a ze skříňky opatrně vyndává čajový šálek s počálkem.
12: To je ještě v podstatě památka, tenhle ten růžovej servis na tu jejich práci. Mně bylo 6 roků, že jo? Jeli jsme tam koňma, já jsem tam jela v 6 letech s nima, no mě vzali sebou.
14: Tady někde byl váš dům?
12: To byl dům, já jenom vím dům, že to byl dům číslo 268.
14: Takže tady někde vykopala ta vaše teta.
12: Jako to kopali chlapy, jo?
14: Nějakých 15 metrů uhlopříčně od konce toho rybníka, takhle severo-západním směrem. Říká archeolog Filip Prekop. Je stejně zajímavé, že váš dům už dneska hledají archeologové.
12: To je zajímavé, ano, to je zajímavé. To, kdyby se dožila moje maminka, tak by měla obrovskou radost.
14: Protože máme potřebu to dělat, no. A zaplňujeme tu mezeru o tom vyříkávat si tyhle ty věci.
13: Filip Prekop je spoluzakladatel spolku Terra Incognita, který mapuje historické a kulturní památky v pohraničí a mezi to patří i čistá dříve Litterbachy.
14: V té druhé půlce 20. století tak zde vznikly silážní jámy napříč domy, které byly ze 14. století. A to bylo jenom z té ignorace a z té nevědomí. Takže tou naší aktivitou se snažíme nejenom mluvit, ale i těmi činy ukazovat, že už ten přístup tomu máme jiný než ty předchozí generace a vážíme si svých předků bez ohledu na to, jakého byly, kdy národnosti.
13: A máte z toho nějaké pocity, když sem přijdete vždycky a hledáte ten dům, nebo když se sem podíváte?
12: Mně je tady strašně dobře a znám lidi, kteří říkají, že jim tady není dobře a mně je tady strašně dobře. Já si vždycky jedu ze Sokolova, tam si koupím něco k jídlu, tady si sednu na tu lavičku, která tam je a je mi tu hrozně dobře.
13: Jakože jste tu doma zase.
12: Já jsem tady doma.
13: Z Čisté na Sokolovsku Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Minutu po 16:45 posloucháte Nedělní odpolední plus. Udržitelnost, pojem, který se v posledních letech skloňuje snad ve všech pádech, zahrnuje celý cyklus výroby a spotřeby věcí za dodržení principů oběhového hospodářství. To znamená třeba co nejmenší plýtvání surovinami, minimální produkci odpadu a to včetně sociálního přesahu. Jednou z forem udržitelnosti jsou i takzvaná reuse centra. Jedná se o dobročinné obchody s různým zbožím nebo nábytkové banky s cílem prevence vzniku odpadu. Česká Reuse Federace tento týden představila výsledky za uplynulé 4 roky. Podle ní se téměř 2600 tun různých předmětů a materiálu nestalo odpadem. Přibližně 1 300 000 předmětů našlo díky nim nového majitele. Přesto je tento sektor v Česku stále nedoceněný. Ve spojení jsme teď na plusu s výkonnou ředitelkou Reuse Federace Zuzanou Kuberovou. Dobrý den.
15: Dobrý den, hezké odpoledne.
0: I vám. Paní Kuberová, co všechno tedy spadá pod reuse proces?
15: Reuse proces v podstatě znamená, i když je to cizí slovo, velmi jednoduchý princip. To znamená, že darujete to, co se vám nehodí, ale druhému to pomůže. Takže v České republice vlastně o co nám jde, je zřizování co nejvíce těchto míst, ať už jsou to reuse centra, dobročinné obchody, někdy to může být i swap, tedy výměna věcí přímo jeden druhému, a nebo nábytkové banky, které sbírají věci, vlastně když se vyklízí třeba pozůstalost, tak sbírají i ten nábytek, to větší množství předmětů. A na druhém konci pomáhají někomu, kdo buď si nemůže tyto věci dovolit, anebo si do toho dobročinného obchodu přijde něco koupit, protože to prostě chce podpořit tu myšlenku.
0: No a jaké benefity to cirkulární hospodářství přináší?
15: Je to velmi jednoduché. V podstatě ty benefity jsou trojí a myslím si, že každý rozumný hospodář to chápe, že je dobré zachovat hodnotu věcí co nejdéle v tom oběhu, protože byly zaprvé vyrobeny, ten materiál už byl spotřebován a ta věc, která ještě může posloužit, by měla opravdu sloužit co nejdéle. O tom je ten oběh oběhového hospodářství. A my se snažíme vlastně zaprvé vytvořit tu síť míst, kam opravdu lidé mohou darovat, ale má to ten ještě druhotný efekt, že vy tím pomůžete zaprvé tomu, že se často zaměstnávají díky těmto místům lidé, kteří by jinak byli hůře zaměstnatelní, nebo je tam příležitost pro lidi v důchodu, že tam si přivydělávají maminky na mateřské a na konci dne opravdu přijde nakoupit každý a vytváří to ještě takový zajímavý efekt vlastně v komunitách, že ty lidi se navzájem mají tendenci podpořit, děje se kolem toho zajímavý doprovodný program, anebo i ty reuse centra sami třeba pořádají akce pro školy, kde se děti učí o tom, že nevyhazovat je prostě normální.
0: A je u nás v Česku zájem o ty takzvané reuse pointy ze strany měst a obcí? Dává tomu stát zelenou? Podporuje reuse centra?
15: Vlastně je dobré teďka zmínit, že jak správně říkáte, existují i reuse pointy, což jsou takové místa, které vlastně český stát podporoval v rámci nebo z peněz Státního fondu životního prostředí a jsou nebo měly by být na každém sběrném dvoře. Uh-huh. A to je takové místo, kde ještě máte šanci vlastně tu věc poslat dál, nevyhodit jí, odložit jí vedle tamhle vlastně stranou. A těch opravdu za poslední dobou vzniklo velké množství. Nicméně to, o čem já mluvím, o ten dobročinný obchod právě s tím přesahem, kde i opravdu kolem toho se vytvoří komunita lidí, kteří tu myšlenku podporují, tak těch tolik v Česku nemáme. A právě když se podíváme na západ, ono i na sever, možná i na východ od našich hranic, tak uvidíte, že těch míst je tam více než u nás v Česku. A my se je snažíme v rámci České federace nábytkových bank a reuse center podporovat, aby právě vznikaly ty místa v těch městech, které třeba často i využívají prostory, které nejsou využívané jinak. Je to třeba opuštěný obchodní prostor, kde už potom, když vznikne takovéhle reuse centrum nebo dobročinný obchod, tak to vytváří vlastně takový zajímavý koncept pro to město. No a tam je problém, že nejsou tak často podporovaný, protože v podstatě jde o iniciativu lokální, těch lidí, kteří tam žijí, málo kdy dostanou podporu jinou, než někdy ani to ne, ale někdy dostanou podporu vlastně těmi prostory, což je skvělý začátek, ale je dobré myslet na to, že to není koncept, který je úplně komerční. Je to opravdu nezisková činnost.
0: V té zprávě za uplynulé 4 roky se zmiňuje, že menší zájem je v Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Proč to tak je?
15: Tam je velmi zajímavé, že vlastně v Karlovarském kraji moc nemáme informace o tom, že by opravdu těch reuse center bylo hodně. Zatímco v Moravskoslezském kraji je paradoxně největší reuse centrum v Ostravě. Provozuje ho technické služby města Ostrava, nebo OZO Ostrava se správně jmenují, a tam je největší to reuse centrum, které pravděpodobně stahuje tu poptávku všechno do Ostravy a ty naopak bych vyzdvihla, že dělají skvělou práci. Takže ono opravdu to rozprostření těch míst hodně záleží taky na geografii a velmi to záleží na nějaké podpoře té myšlenky a tomu, aby se tam našli ty lidi, kteří opravdu chtějí být aktivní a nějaká ta reuse centra nebo dobročinné obchody zřizovat.
0: A prosím už jenom stručně, ale jak je na tom Česko ve srovnání se západními státy, kde jsou vlastně ty reuse principy dnes naprosto běžné?
15: No, je to čistě tak, že my v Česku vlastně pořád jako kdyby trošku stojíme na místě a myslíme si, že se to stane samo versus to, že na západě vlastně získávají podpory, ať už je to skrze to zaměstnávání lidí, anebo i skrze to, že vlastně naplňují principy předcházení vzniku odpadů, což je priorita, která by měla logicky předcházet recyklaci. A my v Česku opravdu máme spíš to zaměření na třídění a recyklaci, což je podporované a ten bod číslo 1, tedy aby ten odpad nevznikal, tak ten zůstává zatím bez té systémové podpory.
0: Vysvětluje v nedělním odpoledním plusu Zuzana Kuberová, výkonná ředitelka Reuse Federace. Moc díky, že jste s námi byla v odpoledním plusu.
15: Já jsem ráda, mějte se hezky.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na plusu.
0: Dát si oddech od elektroniky a alespoň občas nebýt online. Zdá se, že to je cíl, který někteří lidé v Německu začali aktivně naplňovat. Po letech, kdy statistiky času stráveného na internetu setrvale rostly, totiž nastala změna. A víc si o ní teď řekneme s naším zpravodajem v Německu, Tomášem Havlínem. Přeju ti dobré odpoledne.
16: Pěkné odpoledne.
0: Tomáše, kolik času tedy stráví Němci na internetu, když to vezmeme obecně?
16: Je to pořád docela dost, asi 67,4 desetiny hodin týdně, ale zároveň je to pořád o 5 hodin týdně méně, než ukazovaly výsledky v minulém roce. Tvrdí to průzkum banky Postbank, která mapuje digitální chování Němců už 12 let a taky letos právě zpovídala přes 3000 z nich napříč celou zemí. Těch 5 hodin týdně, nebo ten úbytek 5 hodin týdně, vzhledem k tomu celkovému penzu bezmála 70 hodin, není to tak úplný zlom, ale zároveň vlastně se tím ukazuje, že Němci minimálně chtějí nakládat s elektronickými zařízeními a připojením k internetu s větší rozvahou.
0: Říká něco ta studie o tom, kde ta časová úspora oproti minulému roku vznikla?
16: říká, je to v generaci 18 až 40 let, tedy vlastně v generaci, o které se říká, že je téměř neustále online. To připojení k internetu je u ní nejčastější. Tato věková skupina je s 80 hodinami na internetu týdně zdaleka na špici, pokud jde o intenzitu konzumace internetu. Ale zároveň právě v této skupině, a to hlavně pokud jde o mobilní telefony, klesl meziročně čas strávený před obrazovkou o 3 hodiny, na výsledných v průměru 31 hodin týdně. Ačkoliv mobily jsou v Německu, dá se říct, hlavní branou do digitálního světa, drtivá většina lidí je používá k připojení na internet, tak docela mě překvapilo, že obstarávají jenom zhruba třetinu celkového času, který lidé na internetu tráví, třetinu těch necelých 70 hodin týdně. A mobily doprovází taky trochu jiný typ chování. Připojujeme se na ně častěji a třeba ne na tak dlouho, ale zároveň u nich vlastně podstupujeme vyšší riziko takového zkratkovitého chování, jako je listování, příspěvky na sociálních sítích nebo řetězovité sledování videí. A odtud taky možná plyne snaha omezovat právě čas strávený na mobilních telefonech.
0: Němci tedy tráví v průměru o 5 hodin týdně u internetu méně než před rokem. Dá se, Tomáši, předpokládat, že to bude, řekněme, dlouhodobější trend?
16: Částečně ano, je možné, že to bude pokračovat právě v té skupině do 40 let, která je na internetu ze všech nejvíc. Je taky nejsilnější, nejrozšířenější touha dál ten čas online omezovat a zkracovat ho. Tito lidé v průzkumu Postbank říkali, že by se chtěli v běžném životě méně rozptylovat, chtěli by mít možnost víc se soustředit a taky mít čas na takové věci, jako jsou koníčky, rodina anebo přátelé. Ale na druhou stranu z toho průzkumu vyplývá, že je tady taky druhá silná skupina, to lidí, kteří, řekněme, místo takové nějaké rovnováhy životní zdůrazňují technologickou otevřenost a ti naopak by rádi trávili na internetu ještě víc času. A důvod, který proto nejčastěji uvádějí, jsou nástroje umělé inteligence. Čili to může být nástroje umělé inteligence, to může být faktor, který ten trend úbytku naopak může zvrátit a může to být věc, která lidi k počítačům ještě na nějakou dobu víc připoutá.
0: Vysvětluje v Odpoledním plusu zpravodaj Českého rozhlasu Tomáš Havlín. Děkuju moc a hezké odpoledne do Berlína.
16: Děkuju, hezký den.
0: Bílá slepecká hůl a k ní čtyřnohý chlupatý průvodce. Liberec včera po celý den hostil mistrovství republiky vodících psů pro nevidomé, letos už po desáté. Soutěž prověřuje sehranost zrakově postižených a jejich psů za běžného městského provozu.
17: Tak na start. A start je tady, jo?
18: Tak před.
19: Při soutěži musí psi prokázat, jak jsou schopni provést bezpečně nevidomého v běžném městském provozu, vysvětluje ředitel závodu Roman Vaněk.
20: Musíme schody, dveře, eskalátor, bezpečně přejít křižovatku, omejit překážku, najít lavičku, označit konec začátek chodníku.
21: To je pašák.
17: Dva kroky dopřed.
21: Je dopředu.
17: A teď doleva.
21: Ty povely ne, prosím, až na poslední chvíli a fakt hodně dopředu. Mm-hmm. Jo? Takže?
17: Doleva.
21: Doleva, Refi.
19: Ten rozhodčí jde s vámi. A vlastně dává příkaz, ale nedává je tomu psovi.
20: Přesně tak, majitel musí dát povel, on ne ten rozhodčí.
19: Kdyby mu to řekl ten rozhodčí, tak ten pes ho prostě ignoruje.
20: Ano, ten vodící pes vlastně poslouchá jenom svýho pána.
21: Rafičku, schody, pojď, schody.
19: Někdy ale i sebelépe vycvičený pes má své dny, říká Stanislav Poloprucký z Opočna.
22: Chvíli to trvá, než se člověk s ním zžije, aby to dělal podle mě. Trvá minimálně půl roku, i víc. On je paličetej, já jsem paličetej, tak.
19: Musíte být vlastně oba trpěliví, že?
22: No.
19: Soutěž ale není jen o psích dovednostech, je určena i veřejnosti, aby viděla, jak pes s nevidomým fungují, říká organizátorka Marcela Vaňková.
23: Pořád ta společnost s tím není seznámená, má tendenci pomáhat třeba i někdy nevhodně a tady uvidějí, co pes zvládne, kdy nemusí člověk pomoct, kdy zase jo.
19: A že to někdy na ulici není lehké, potvrzuje i Adéla Červinková z Mostu.
24: No hlavně lidi, oni vám jdou přímo proti vám a manžel říká, že koukají přímo jako do očí, jestli vidím nebo ne. nevidím.
3: A neuhnou nebo?
24: A neuhnou vůbec, takže kolikrát do nich vrazím, jo, nebo to.
4: V dnešní době je vlastně pro nevidomého taky těžký ty elektrokoloběžky, elektroauta. A nejhorší je, když jdete s pejskovodicím a jde proti vám paní s kočákem a kouká do mobilu. A prostě do nás narazí, nebo mi nabourá do psa, jo. A děti, co jezdí na koloběžkách po chodníku, to je mazec.
19: Lidé si tady také proto mohli vyzkoušet, jaké to je jít poslepu s bílou holí.
5: Musíte se přesně trafit mezi ty dvě desky.
6: Jasismaria. Čeky se bojí udělat krok dopředu.
18: Něco je strašný. Klobouk dolů před těma, co nevidí a prostě chodí úplně normálně.
19: Výcvik vodicího psa trvá 2 roky a stojí přes 300 tisíc korun. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně. Vysvětlujeme důvody sucha i povodní. Mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu.
0: Tady je nedělní Plus v 16:30. Čerstvé zprávy má Monika Verchotová.
1: Český rozhlas Plus.
2: Přeji klidné odpoledne. Návrh na povinné zveřejňování státní příslušnosti pachatelů trestných činů projedná vláda nejpozději v létě. V České televizi to řekl předseda SPD Tomio Okamura s tím, že s jeho účinností počítá od 1. ledna roku 2027. Zákon má podle něj zajistit transparentnost a bránit fámám v případě, že informace není dostupná. Ruský dron zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva poblíž uzavřené ukrajinské elektrárny Černobyl, informují o tom tamní úřady s tím, že úroveň radiace zůstává stabilní. Ukrajina kromě toho hlásí po dronových útocích 1 oběť v Záporožské a 1 v Dněpropetrovské oblasti. Ukrajinské drony naopak podle serveru Kyiv Independent zasáhly ropné sklady na okupovaném Krymu i energetickou a železniční infrastrukturu v okupované části Luhanské a Doněcké oblasti. Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Současně chce nastavit i bezpečnostní předpisy pro dopravce a správce drah, aby tato vozidla mohla jezdit v běžném provozu. Českému rozhlasu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Někteří výrobci už autonomní technologie testují, zatím ale vždy pod dohledem personálu. Návrh změn chce úřad předložit ministerstvu dopravy zhruba do roka. Americká armáda v noci sestřelila 2 iránské drony, které podle ní ohrožovaly námořní dopravu v Hormuzském průlivu. Oznámilo to velitelství amerických sil na Blízkém východě s tím, že zůstává v pohotovosti. Na rozdíl od předchozí noci Írán k úderům tentokrát nepoužil balistické střely. Ty v sobotu mířily na Kuvajt a Bahrajn. Írán opakovaně útočí na země v regionu, kde se nacházejí americké vojenské základny. Česká správa sociálního zabezpečení přechází na novou webovou adresu čssz.gov.cz. Dosavadní adresa čssz.cz zůstane funkční a návštěvníky automaticky přesměruje. Úřad se tak zařadí mezi další státní instituce využívající doménu .gov. Ta má usnadnit orientaci na internetu a snížit riziko záměny s neoficiálními weby. Nejméně 12 lidí zranila střelba poblíž komunitního festivalu ve městě Toledo v americkém státě Ohio. 2 zranění jsou v kritickém stavu. Podle zástupce policejního náčelníka pravděpodobně 2 lidé stříleli po sobě. Podle webu stanice CNN Spojené státy letos zažily už nejméně 170 případů masové střelby. Za to považuje incidenty, při kterých jsou zasaženi nejméně 4 lidi. V Peru začalo druhé kolo prezidentských voleb. Peruánci můžou podpořit buď pravicovou političku Keiko Fujimoriovou, dceru autoritářského ex-prezidenta, nebo levicového poslance Roberta Sancheze. Výsledky budou podle agentury AP zřejmě stejně jako při předchozích prezidentských volbách v roce 2021 těsné. Až 50 dětských hřišť na Vysočině letos čeká kontrola hygieniků. Prověřují ta, která mají svoje provozovatele, nejčastěji jsou to obce, školy a spolky, a zaměřují se především na bezpečnost. Z pískovišť navíc odebírají vzorky, ze kterých analyzují ošetřují případné znečištění. Pokud se objeví kontaminace, hygienici zakážou jejich používání a podle mluvčí na Vysočině Jany Bémové musí provozovatel následně problém opravit.
3: Vlastně pokaždé, když jsou překročeny hygienické limity, a v loňském roce vlastně jsme odebírali vzorky z 8 pískovišť a zjistili jsme pochybení v 5 případech a všude vlastně provozovatel musel vlastně ta nápravná opatření provést.
2: Zítra bude většinou slunečno a oteplí se na 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy a teď už nic osobního, prostě biznis.
1: Následující pořad vysíláme v repríze.
7: Nic osobního.
8: Prostě biznis.
7: Jana Klímová.
8: Petr Šimůnek.
7: Budeme se bavit o biznesu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
8: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. A co probereme dneska?
7: ČES se připravuje na největší změnu ve své historii. Rozdělí se. Co to znamená pro nás? Pro akcie a ceny energií. A co to znamená pro české miliardáře?
8: Co se dělo na valné hromadě společnosti ČES a jaká jí čeká budoucnost?
7: Explozivní nápad premiéra Babiše prodat továrnu na výbušniny Explozii má taky miliardářské pozadí. Kdo tuhle bitvu o Semtex vyhraje? Tak začneme ČESem, Jano.
9: O valnou hromadu skupiny ČES je letos o něco vyšší zájem než loni, říká mluvčí ČES Ladislav Kříž.
10: Stále je zhruba 300 akcionářů nebo těch, co zastupují akcionáře.
7: Co se vlastně na valné hromadě dělo? Proč ta valná hromada byla a co se tam upeklo?
25: Větší pozornost se ale letos soustředí na chystaný plán reorganizace firmy.
26: Ten má být prvním krokem k zestátnění výrobní části ČES.
9: Drobné akcionáře bude ale hlavně zajímat, jak proběhne dělení firmy, říká menšinový akcionář Michal Šnobr.
27: Monogram je asi nejdůležitější, s čím by měli minoritní akcionáři odejít.
8: My tenhle náš pořad přetáčíme, aby mohl být v podcastech už po půlnoci, takže je pondělí pozdní odpoledne a valná hromada pořád probíhá ještě. Myslím, že teď byla někde u 3. bodu z 11, takže bude probíhat ještě hodně dlouho.
7: Je složitá?
8: Je zdlouhavá a to je vždycky, je tam pár aktivních minoritních akcionářů, kteří se ptají jak na valné hromadě, tak posílají dopředu otázky, které se tam přečítají.
7: A tak,
8: jo, ne, to je úplně jako v pořádku, jo, toho to je, vlastně jednou za rok se sejdou a chtějí informace. A informace nejsou jen tak, protože byl tam jeden dotaz minoritního akcionáře, který se tam ptal na to, proč chtějí stavět větrné elektrárny, když třeba hustota vzduchu je mnohem menší, jakožto prostě paliva jako, nebo pohonu, než třeba u jiných zdrojů, čili že to není tak efektivní.
7: Takže jako, nechápu, že ta valná hromada pořád teda probíhá, pokud se zabývá
8: prostě, těma, ale se tam,
7: Jano, já tě vrátím
8: prostě
7: zpátky.
8: Na rtuť a podobný záležitosti.
7: Já tě vrátím prostě zpátky. Co je hlavní bod, který nás zajímá?
8: Hlavní bod je číslo 5, ale předpokládáme, že bude schválen. A to je bod, že vznikne nová dceřiná společnost ČESu. Já bych řekla takhle, představenstvo ČESu si splní svůj dlouholetý sen a to je oddělit čistá aktiva nebo čistý majetek ČESu od těch špinavých.
7: Čistý z hlediska životního prostředí.
8: Životního prostředí, což je důležité pro financování dalších investic do toho majetku a tak dále. Protože banky,
7: čistá část dostane lepší úrok.
8: Přesně tak a banky jsou ochotnější to financovat a zároveň se tím uspokojí poptávka a sliby současné vlády na to, že ČES za svoje peníze má vykoupit minoritní akcionáři.
28: Představitelé vlády opakovaně veřejně deklarovali, že chtějí naplnit toto programové prohlášení, tedy získat 100% vlastnictví ve výrobní části ČESu z finančních prostředků skupiny ČES.
8: A to bude ten druhý krok, o něm se zatím dneska nerozhoduje, ale tímhle krokem, tak ČES má získat peníze pro ten budoucí výkup akcionářů.
7: Takže je to taková předehra k zestátnění ČESu, rozumím tomu dobře.
8: Přesně tak, ale je potřeba říct, že sice tedy Karel Havlíček i jako ministr průmyslu a vicepremiér vlády i Andrej Babiš jako premiér říkají, máme to v programovém prohlášení zestátnění ČESu, máme to v hospodářské politice, vykoupíme akcionáře, ale vlastně to rozhodnutí formálně budou muset dát tomu vedení ještě znova, aby opravdu zahájili ten výkup. Takže teď se rozhoduje o tom, že vznikne dceřiná společnost, do ní se vloží dráty, plynovody, služby pro zákazníky, obchod, asi telko, které provozuje telekomunikace, které provozuje ČES, když teď pro ně hledá investora, takže není jasné, jestli tam bude nebo nebude. A minorita z této dceřiné společnosti se nabídne novým investorům.
7: To jsou ty peníze, které
8: ti
7: potom...
8: Ti za to zaplatí, očekává se přes 200 miliard korun.
7: 200 miliard?
8: Ano, protože právě ty sítě, o kterých jsem mluvila, to nejsou tedy jenom elektrické sítě, ale i třeba plynovody jako distribuce plynovodu, kdy ČES dneska skoncentroval vlastně veškeré distribuční trubky na plyn po celé České republice, kromě Prahy, to je v majetku Pražské plynárenské, jinak to ovládl ČES. A to je regulovaná záležitost. Tam ceny a výnosy vlastně tohoto majetku určuje Energetický regulační úřad a to mají investoři rádi.
7: Protože to je jasné cash flow.
8: Nemůže to prodělat, vlastně je to jasné cash flow několik let dopředu.
7: A co zbyde tomu státu, teda ta druhá společnost, která se zbaví všech těch krásných...
8: No, státu zbyde 51% tady v té krásné vyvoněné dceřiné společnosti, ano. A plus tedy zůstane bokem v té mateřské společnosti ČES AS výroba veškeré elektrárny, ale i doly třeba, které se mají zavírat, jak víme, důl Bílina nejpozději v roce 2033, pokud ještě bude poptávka
7: po uhlí. Problémová aktiva.
8: Problémová aktiva uhelné elektrárny, ale budou tam samozřejmě, a to je to klíčové pro celý ten plán, tam budou i projekty nových zdrojů, protože to uhlí se musí samozřejmě něčím nahradit. Pořád má 40% prostě na celkových dodávkách elektřiny na trh. Takže tam budou jaderné elektrárny plus ty nové projekty, kde se bavíme o stovkách miliard korun nových investic, které budou potřeba. A do toho ještě plynové elektrárny, protože než se postaví jádro, uhlí skončí a je potřeba ho něčím nahradit.
7: Tuhle část chce mít stát pod kontrolou z jakého důvodu?
8: Tu stavbu jaderných zdrojů bude financovat, protože je to levnější, než když by si na to ČES bral úvěry, navíc jsou to tak ohromné objemy peněz.
7: Bavíme o stovkách miliard.
8: Jenom dva bloky Dukovan jsou v cenách roku 2021 400 miliard korun a vláda tvrdí, že zvažuje ještě další dva bloky v Temelíně a 10 malých jaderných reaktorů, takže se bavíme opravdu o vysokých stovkách miliard, které bude muset ČES vydat a kdyby si na to půjčoval, já nevím, za 5% úrok, tak samozřejmě to budou ohromné peníze.
7: Dobře, stát udělá tuhle tu operaci, bod číslo 5 valná hromada schválí. ČES má spoustu zahraničních investorů, ČES má spoustu malých akcionářů, ale kteří nejsou zas tak úplně malí, jsou mezi nimi i miliardáři. Co to udělá s těmihle akcionáři, tahle operace státu?
8: Když zůstanu ještě nejdřív u vzniku té dceřiné společnosti a prodej té minority. Ten prodej té minority by měl ukázat nějakou cenu toho majetku ČESu, která bude důležitá potom i pro ocenění toho celého ČESu, což ovlivní samozřejmě tu výkupní cenu těch 30% minoritních akcionářů z té mateřské firmy, který má přijít za další rok, dva, dejme tomu. Takže to je jedna věc, minoritní akcionáři, ale i co vím z off-record informací od vedení ČESu, tak spíš očekávají, že to bude znamenat navýšení té hodnoty, pokud se jim podaří dosáhnout dobré ceny. A teď je otázka, jestli se to podaří, jakou cestou vlastně bude prodej té minority. A to je zajímavá věc, protože to může vlastně ovlivnit už v letošním roce, v příštím roce při prodeji té minority i ty stávající minoritní akcionáře, protože zatím není jasné, jakým způsobem se ta minorita bude prodávat.
7: A jaké jsou možné cesty?
8: Jsou možné cesty, že se to udělá přímým prodejem do rukou nějakého obrovského třeba penzijního fondu nadnárodního. Ti mají velmi rádi aktiva, jako jsou právě regulované sítě nebo nějaké další obří mezinárodní firmy. Druhá věc je, že se to může vydat nové akcie té dceřiné společnosti na burze cenných papírů a nabídne se to komukoliv.
11: Což by posílilo pražskou burzu.
8: Což by posílilo pražskou burzu, protože později, až to stát tedy vykoupí, vlastně, tak zmizí ČES, nebo ČES by zmizel úplně jako z burzy. A pak je tam třetí varianta, o které se zatím tolik jako nemluvilo, a to je, že vedení ČES může nabídnout vlastně, nebo prostě ČES, že nabídne i těm stávajícím minoritním akcionářům, že jim vymění v nějakém poměru, když ocení vlastně ten majetek té nové dceřiné společnosti, takže jim nabídne, že můžou získat akcie v té čisté, nové čisté firmě dceřiné společnosti výměnou za ty akcie, svoje stávající akcie, které by později tedy od nich vykupoval. A třeba ten poměr, kdyby jim vyměnili, já nevím, třeba 2:1, jakože za jednu tu akci ve velkém ČES by získali dvě v tom novém, třeba by to pro ně mohlo být výhodné, jo? Nebo někdo prostě chce, aby ty jeho akcie byly obchodované na burze, protože to prostě nějakým způsobem sleduje, nebo chce mít kdykoliv možnost to prodat, ne zrovna jenom, když je ten výkup. Takže to je jedna zajímavá možnost. A čtvrtá možnost je, že to bude kombinace buď všech, anebo třeba dvou těch kroků, protože samotný prodej toho, kdyby to bylo třeba 49% v té dceřiné firmě, tak podle vedení ČESu není jen tak, muselo by se to zřejmě, aby se dosáhla nějaká dobrá cena, prodávat po částech na burze, trvalo by to vlastně delší dobu, je tam nejistý výnos vlastně, jaká bude zrovna poptávka, jaká bude situace na trhu.
11: Kdyby se udělalo IPO, tak se to prodá ze dne na den, ale teď se bude hrát velká hra o valuaci a o to, kolik vlastně minoritní akcionáři za svoje akcie dostanou.
8: Přesně tak, protože...
11: Pamatuju si dobře, opravně ČES má valuaci někde kolem 400-500 miliard korun podle burzovních cen.
8: Asi tak.
11: Já se vrátím, to je moje obsese, zpátky k miliardářům. Mluví se o tom, že jedním z velkých malých akcionářů je Pavel Tykač, který oficiálně má několik procent, ale neoficiálně se mluví o tom, že to může být až 10%.
8: Takové informace kolují. Opravdu není jasné, jak to je. Oficiálně má Pavel Tykač přes nějaké svoje firmy, ke kterým se i hlásí asi 3%. Pak po 1% mají další dvě firmy, které jsou lidé, kteří jsou blízcí Pavlovi Tykačovi. Nicméně nenahlásili jako jednání ve shodě, jo? Takže oficiálně nemůžeme tvrdit, jako, že to je jeden balík prostě. No ale mluví se o tom, že třeba přes banky koncentruje, že může mít někde zaparkováno prostě právě až dalších třeba 5%. Jo? A proč je to důležité? Protože v momentě, kdyby jeden akcionář, v tomto případě tady Pavel Tykač, skoncentroval balík, který bude mít 10% plus jedna akcie, tak bez něj stát žádný výkup těch 30% akcií prostě nemůže udělat, když se rozhodne neprodat, protože se mu třeba nebude líbit cena nebo ta nabízená prémie za ten prodej. Protože je tam 30% a ty potřebuješ získat 20% musíš vykoupit z trhu, aby si potom tedy mohl udělat podle zákona to vytěsnění toho zbytku.
11: To znamená, že Pavel Tykač je teď zásadní hráč v ČESu?
8: Pokud má tak velký balík akcí, což mimochodem čítá desítky miliard korun ta hodnota, 30%, teď jsme se bavili o té celkové valuaci ČESu, že jo, přes 500 milionů, tak by samozřejmě zásadní hráč byl.
11: Vycházíme z toho, že je, a zpátky k té valuaci, bude se hrát o to tedy, za kolik se bude vykupovat zpátky, jakou hodnotu bude mít ta nová čistá v uvozovkách společnost. Co tahle připravovaná operace dělá s cenami akcí už teď?
8: Teď jsme se vrátili na úroveň ceny akcie ČESu, která byla zhruba před rokem. Takže žádné zázraky se nedějí. Naopak tam byl po novém roce, možná si to pamatuje, že hodně se o tom psalo, byl obrovský propad cen akcí. A zřejmě to souviselo s nějakou netrpělivostí investorů, že nebylo jasné, jestli k tomu zestátnění dojde, nedojde. Neustále se vedou diskuze o tom, jestli je ta akcie podceněná při té současné ceně 1250, což tvrdí minoritní akcionáři. A pak jsou analytici, kteří tvrdí, že je přeceněná a že ta její akcie může jít, já nevím, po čtvrtinu ještě dolů.
11: V každém případě je to velký gamble o miliardy. Miliardy, které jsou teoreticky naše, protože stát prostřednictvím ČEZu bude muset za tyhle minoritní akcionáře zaplatit, takže to bude určitě dobré sledovat. Ale co to dělá, a teď zpátky k té valné hromadě, která tady paralelně s naším pořadem pořád probíhá, co to dělá s vedením ČEZu? Vedení ČEZu je pro mě, jako člověka, který se na to dívá úplně zvenku, vlastně neuvěřitelně konstantní veličina. Je v čele ČEZu to stejné vedení už strašně dlouho. Jak dlouho vlastně?
8: Budeme se bavit konkrétně o Danielu Benešovi. Ano. Je tam ještě jako klíčová osoba, která by mimochodem měla vést tu novou dceřinou společnosti Pavel Cirány, ale ten není tak dlouho v představenstvu. Klíčová osoba Daniel Beneš, tak v ČEZu jako takovém je 20 let zhruba. Předtím byl, myslím, že šéfem obchodu. A posledních 15 let je generální ředitel.
11: 15 let vydržel na svém místě. 15
8: let je to opravdu výkon, protože když si vezme, že každé 4 roky se mění vláda, která má v ČEZu prostřednictvím ministerstva financí 70%, tak je to fakt umění, kam se na něj hrabe předchozí ředitel Martin Roman, o kterém se říkalo.
11: Když to řeknu diplomaticky, Daniel Beneš musí být dobrý diplomat, když dokáže víc každou vládu a udržet se v čele

0: ČEZu a tu společnost pořád vést, ale Jano, je to normální postup, že státy ovládají takhle svoje energetické společnosti? Nebo to aspoň chtějí?
1: Upřímně jako v poslední době to vypadá jako, co říká současná vláda, tak to vypadá jako, že vlastně bez toho zestátnění to vůbec nemůže fungovat, ale myslím si, že když se podíváš po Evropě, tak najdeš státní firmy. Francie, EDF nedávno v době energetické krize zestátnila, ale protože vznikly EDF velké dluhy a velké ztráty, protože tam se začalo sahat do cen a tak dále. A většinou to ty vlády jako zestátňovaly, jako když ty firmy se dostaly do nějakých problémů. Tady se to vlastně čas je, dejme tomu, v rozkvětu, ale čekají ho velké investice. Jo? A to je jako...
0: Ten důvod.
1: No, z velké části je to ten důvod. Pak je tady samozřejmě část politických stran, které jsou ve vládě, které říkají, že jako chtějí zestátnění, protože chtějí občanům zajistit levnou elektřinu, jo. Ale myslím si, že...
0: To se nemůže povést, že, ani když to budou mít
1: že takhle jako přesto, že teda ovládnou dalších 30% akcí, to opravdu asi nepůjde, ale zní to samozřejmě dobře, slibem neurazíš, pochopitelně, no.
2: Pro ten stát to bude významná investice do majetku. A vzhledem k tomu, že se zásadním způsobem mění energetické prostředí v celé Evropě a už se neinvestuje jako ještě před pár lety do nových zdrojů, které tržně fungují, ale investuje se do energetické bezpečnosti, která víceméně se začíná stávat, myslím, tímto energetické prostředí silně regulované, proto dává smysl, že ten stát si ty klíčové majetky a infrastrukturu energetickou pohlídá pod plnou kontrolou.
0: Tak my se ještě můžeme podívat na Slovensko na vteřinu.
1: Přesně tak, tam... takže ty modely jsou různé a já bych řekla, že jako z velké části ty velké energetické firmy jsou kombinované, jo? Že tam je jak stát, který tam má nějaký kontrolní balík, tak jsou tam ale i soukromí investoři a to je třeba i případ Slovenska, kde mimochodem Andrej Babiš neustále dával jako za příklad slovenské elektrárny, že zlevněly v době krize. Taky mají ale teď trošku problémy, mají co dohánět, ale tam je dvoutřetinový akcionář.
0: 66% má Daniel Křetínský
1: a stát tam má tedy jenom třetinu.
0: A stát by chtěl získat tyhle procenta Daniela Křetínského, ale nevím, jak by to udělal.
1: Ale otázka je jako, jestli Daniel Křetínský myslí, že by nebyl ochotný to třeba prodat.
0: Jako všechno je otázka
1: ním,
0: ceny.
1: Ty jsi s ním teď mluvil, dostal si neuvěřitelnou příležitost 2 hodiny s Danielem Křetínským, to se skoro žádnému novináři jako asi dlouho nepovedlo.
0: Mluvili jsme dokonce o slovenských elektrárnách, protože ty měly rekordní výsledky za loňský rok, ale pořád mi není jasné, jak by stát chtěl získat kontrolu a myslím si, že Daniel Křetínský, jestli něco je, tak je skvělý biznismen, takže tam půjde o cenu. Když dostane dobrou cenu, tak se to může stát, protože slovenské elektrárny, podobně jako ČES u nás, kontrolují atomové elektrárny v Mochovcích, které se dostavují, které budou hotové a to je samozřejmě strategická věc. Takže tam očekávám, že může dojít k tomu, že nějaké vyjednávání s tímhle českým miliardářem bude ve hře.
1: Na druhou stranu, jako slovenská vláda chce stavět další jadernou elektrárnu v Jasovských Bohunicích s americkým investorem Westinghouse.
0: To s tím může souviset.
1: A nedovedu si představit, jak tam vedle sebe budou fungovat dvě jaderné elektrárny, jedna soukromá a jedna státní.
0: To s tím může souviset, proč to chce získat pod kontrolu. A jestli dovolíš, já bych teďka udělal střih u energetiky a dostal se k něčemu jinému a to je výbušné téma.
1: To já si myslíš, že explozie, viď?
0: Přesně tak.
1: Na jedné straně ČES, který je potřeba zestátnit, protože to je absolutně strategická firma. A pak je tady explozia.
0: Kterou chce stát prodat. Skvělý paradox, ne?
1: To je skvělý paradox, protože to vlastně vůbec není žádná strategická firma, která
0: no, právě, že je, že
1: v době, kdy všechny státy zbrojí jako život, tak vyrábí střelné prachy, kterých je nedostatek v celé Evropě.
3: Za mě to není strategická firma z pohledu financí a vysvětlím proč. A co je důležité, je, že všechno, co říkáme, je v stádiu úvah.
0: No tak podle tebe, o co tam jde? Jako, ty jsi to pojmenovala přesně, je to vlastně strašně paradoxní. Na jednu stranu chceme kontrolovat energetiku a nechceme kontrolovat něco, co má takhle výbušný charakter. Připomeňme si, že explozie vyrábí střelný prach a všechny věci, které se střelného prachu týkají, ale i sofistikované systémy do munice, včetně Semtexu. A najednou stát přijde z kost čista tím, jak

0: pilných prachů.
1: Tam to dává logiku, prostě ta konkurence...
0: Prostě prodáš českou firmu do francouzského.
1: Jako pojďme opustit to, že to je totální paradox. Na jednu stranu kontrolujeme, na druhou stranu prodáme něco, co vypadá minimálně zvenku jako hodně strategická věc, a to je výroba střelného prachu a výbušnin. Kdo tuhle firmu může koupit? Připomeňme, že se Explozi nebývale daří právě kvůli válečným konfliktům, kvůli zbrojení, kvůli tomu, že vlády všude po světě nakupují munici. Tržby v roce 2024 1,8 miliardy korun, zisk víc než 600 milionů. Za rok 2025, který ještě nebyl zveřejněn, se očekává přes miliardu korun. To jsou fantastická čísla. Když použijeme nějaké multiply ze zbrojního průmyslu, tak by podle Karla Havlíčka mohl prodej Explozie vynést 15 až 17 miliard korun. To je teda počítá s multiplem, který má plus minus Rheinmetall, ale ano, to tak může být. Čili velké peníze, a to bude asi ten pravý důvod, proč se to prodává.
0: Akorát, že ve státním rozpočtu s 310 miliardovým schodkem to asi trošinku zasyčí.
1: No, je to pořád 5%, jako to není špatná věc, kdyby tak, jak tvrdí, to dali na obranu, aby splnili kritéria NATO. To nechme stranou, ale kdo by to mohl koupit?
0: Tak jako z českých investorů se o to zajímají jako všechny tři velké zbrojovky, které tady jsou a které vyrábějí munici. A to je STV Group, Čekoslova Group, samozřejmě CSG, Michal Strnada a Colt CZ. Mm-hmm. A Colt CZ se tady prostřednictvím jejich manažera k tomu přihlásil, že oni právě v tandemu s francouzskou společností, myslím, že přímo jmenoval Eurenco, o to mají zájem.
1: A to připomínám, že Eurenco zároveň na Slovensku spolupracuje s Michalem Strnadem, kde dělá to samé, vyrábí střelný prach.
0: Přesně tak. A já, když jsem mluvila s Karlem Havlíčkem minulý týden, tak on zmiňoval, že jeden z důvodů, proč zvažují ten prodej Explozie, je, že právě jakýsi velký zákazník Explozie, kterého nechtěl jmenovat, staví konkurenční fabriku.
2: Jsou tam dva velcí odběratele, ale jeden z nich buduje nekompromisně konkurenční fabriku.
0: A že by mohl vlastně omezit fungování nebo rozlet Explozie.
2: Omezí obchod o 50%, že logicky proč by odebíral od Explozie, a v tu chvíli samozřejmě navíc ještě vytvoří jí konkurenta. A
0: nechtěl mi potvrdit, že tím má na mysli CSG, ale myslím si, že zjevně měl, takže to vypadá tak trošku, že tam zase je nějaký starý známý souboj.
1: Fantastická. A zase se to vrací zpátky, miliardáři jsou ve hře, hra o trůny. Já jenom připomenu, že Explozie je v areálu Syntézie, která byla nedávno prodána v jednom balíku s Mafrou. A je to strašně strategická věc, protože k Explozii se dostaneš jenom přes Syntézii. Kdo mu ji prodal? Andrej Babiš. Máme tady fantastické spojení miliardářů. Babiš, Pražák, Strnad, CSG, Holeček, Colt, a kdo z nich teď vyhraje? No asi Andrej Babiš, podle všeho.
0: Jenom připomenu teda, že Karel Pražák prodal Syntézii, ale Coltu, a Colt vyrábí nitrocelulózu, která je základní surovinou
1: pro střelný prach,
0: kterou vykupuje právě Explozie. Takže logicky tedy Colt samozřejmě má zájem o Explozi, protože Syntézie mimochodem sedí ve stejném areálu.
1: Přesně.
0: Prostě jako Explozie. No. A Andrej Babiš zřejmě dokáže být králem v každé situaci, protože mimochodem to byl před lety právě Andrej Babiš, který spolu se Syntézií ovládal i Explozii a tehdy ji prodal státu jakožto strategický majetek.
1: Klasická operace, nejdřív něco prodám se ziskem, pak to zase koupím. A kdo ponese ztrátu nebo zisk, to se uvidí. Jano, tohle je poslední explozivní téma dnešního pořadu. Nic osobního, prostě biznis.
0: Tak jo, tak dneska je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis, jak si říkal, tak uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
1: Přesně tak, a příští týden uslyšíte jenom Janu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou pořadů jsou také v podcastových aplikacích Teď hned. Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
0: a Jana Klímová.
3: Je 7. června, posloucháte nedělní odpolední Plus s Ondřejem Látelem.
4: Český rozhlas Plus.

0: co nás bude na Plusu zajímat do půl šesté? Jak pravděpodobné je, že zítřejší jednání vlády naznačí, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO, nebo naopak, že bude rozhodnutí odloženo? S jakými cíly dnes izraelská armáda provedla úder na jižním předměstí libanonské metropole Bejrútu? Do slavné vodní nádrže ve Washingtonu začala po týdnech rekonstrukce proudit voda, proč ji prezident Trump nechal přebarvit na modro. Na prvním místě scénáře jsou ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
1: Pěkné odpoledne. Americký prezident Donald Trump nezruší sankce uvalené na Irán dříve, než uzavře dohodu s Teheránem. Řekl to v rozhovoru pro stanici NBC News s tím, že předem ani neuvolní zmrazená iránská aktiva. Zrušení sankcí naopak šéf Bílého domu podmínil dobrým chováním Iránu. Stanice CNN dříve uvedla, že Teherán dohodu s Washingtonem naopak podmiňuje uvolněním zmrazených iránských aktiv v hodnotě v přepočtu přes půl bilionu. Korun. Větrné elektrárny budou moct stát minimálně 500 metrů od obydlených oblastí. Poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek z Motoristů řekl televizi CNN Prima News, že už zřejmě nebude prosazovat pozměňovací návrh, který by vzdálenost zvýšil na 900 metrů. Evropská komise totiž podle něj vládu upozornila, že přijetí návrhu by mohlo ohrozit plnění závazků České republiky a zkomplikovat jí přístup k evropským penězům. Pozměňovací návrh ke stavebnímu zákonu souvisí s přípravou tzv. Akceleračních zón, ve kterých mají být jednodušší povolovací procesy pro stavbu větrných a solárních elektráren. Zóny musí stát vybrat do konce srpna, aby nepřišel o unijní podporu v rozsahu 9 miliard korun. V případě nesplnění závazku hrozí Česku sankce. Návrh na vymezení akceleračních zón aktuálně zahrnuje 94 míst. Berlínská klinika Charité po dvou týdnech propustila pacienta s ebolou. Americký lékař, který se nakazil v Demokratické republice Kongo, je v dobrém stavu. Z nemocnice mohla odejít i jeho manželka a 4 děti.
2: Americký lékař se nakazil vzácnou variantou viru a zpočátku byl hodně zesláblý a vykazoval typické znaky nákazy. Pomocí antivirální terapie a dalších opatření se ale podařilo jeho stav zlepšit a testy u něj poslední týden přítomnost viru neprokazovaly, takže mohl být propuštěný. Minimálně do příštího týdne zůstává v Praze na Bulovce další americký pacient, který je po kontaktu s nakaženou osobou bez příznaků, ale ebola má inkubační dobu až 3 týdny. V samotném Kongu podle Světové zdravotnické organizace ještě zdaleka není nemoc pod kontrolou. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Česká republika nebude muset platit údajnou škodu 550 milionů korun francouzské společnosti JC Deco. Ta žalovala stát za to, že pražský dopravní podnik v roce 2016 vypověděl smlouvu o pronájmu reklamních ploch v metru její dceřiné společnosti. Pokračuje mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
4: Arbitrážní tribunál plně uznal argumenty ministerstva financí a stát tak nemusí platit údajnou škodu 550 milionů korun. Tribunál potvrdil, že stát za kroky dopravního podniku neodpovídá. Žalující strana navíc musí Českou uhradit náklady na řízení ve výši 33 milionů korun.
1: Soukromá expediční základní SCIO škola podala správní žalobu kvůli ukončení pokusného ověřování, takzvané kombinované výuky na základních školách. Testování mělo původně trvat do června 2028. Podle květnového rozhodnutí ministerstva školství ale má skončit už ke konci tohoto školního roku. Režim školy se skládal ze 3 týdnů distančního studia a jednoho týdne společné expedice. Pomáhal například mimořádně nadaným dětem nebo žákům v náročných rodinných situacích. SCIO škola podle mluvčího Tomáše Matouška žádá soud o odklad účinku. Do slavné vodní nádrže před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu se po týdnech stavebních prací vrátila voda. Donald Trump nechal historickou nádrž přebarvit na odstín, který nazývá modří americké vlajky. Práce stály přes 13 milionů dolarů, tedy skoro 300 milionů korun. A detaily přidá naše zpravodajka ve Spojených státech v následujícím vysílání odpoledního Plusu. Historický kolotoč na pražské Letné se opět roztočil na podporu dětí s mozkovým nádorem a jejich rodin. Benefiční akce tam třetím rokem uspořádal nadační fond Nina, který upozorňuje na tato onemocnění a šíří o nich osvětu. Tentokrát lidé přispěli skoro 250 000 korun. Podle Kristýny Chovancové, která se svým manželem fond založila, se můžou peníze využít například na uspořádání odborné konference, případně jimi podpořit výzkum nemoci.
5: A nebo pokud bude potřeba samozřejmě, tak se může nabídnout ta částka rodinám. V tom případě je možný za ní uhradit, myslím, že 3 měsíce léčby experimentálním lékem ONC 201 v rozšířeném přístupu k léku, který u nás možný není a musí se za ním výjíždět a platit se v zahraničí.
1: Spojené státy krátce před začátkem fotbalového mistrovství světa znemožnili vstup do země desítkám skotských fanoušků. Jak píší britské Timesy, úřady jim zrušily už dříve schválené elektronické žádosti o vstup ESTA. Podobně dopadl i švýcarský reprezentant Brela Embolo. Ten v úterý nemohl odletět s týmem do Spojených států a po průtazích se k němu připojil až v pátek. Do Spojených států mají zakázaný vstup i všichni občané Íránu nebo Haiti, i když se jejich týmy turnují. Na je účastní. V noci a zítra bude jasno až polojasno, k ránu ojediněle s mlhami. Zítra odpoledne a večer pak bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Noční teploty klesnou na 12 až 8 na západě a v údolích až na 6 stupňů. Zítra přes den naměříme od 23 do 28 stupňů, na horách bude kolem 20. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
0: 6,5 minuty po 17. hodině začínáme domácí politikou. Prezident Petr Pavel se zítra zúčastní zasedání vlády, na kterém s ministry chce mluvit o koordinaci zahraničních cest, třeba o červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře nebo na valné shromáždění OSN. Původně mělo být už zítra jasno, kdo bude na aliančním summitu Česko zastupovat. Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše ale rozhodnutí padne zřejmě až za několik dnů. Nejdřív se ale ohlédneme za cestou předsedy Senátu Miloše Vystrčela z ODS na Tajvan. Vystrčel po návratu oznámil navýšení fondu pro investice českých a tajvanských firem anebo zvýšení počtu letů mezi Prahou a Taipei. V Odpoledním Plusu je teď s námi politolog Lukáš Jelínek. Dobrý den.
6: Pěkné odpoledne.
0: Jaký přínos měla podle vás, pane Jelínku, cesta šéfa Senátu na Tajvan, například tedy v podobě těch tajvanských investic, ekonomické vědecké spolupráce a tak dále, anebo spíš jde o, řekněme, kontraproduktivní cestu s ohledem na to, že podobné návštěvy vadí Číně?
6: Sice podobné návštěvy Číně vadí, ale nemyslím si, že by zrovna Čína sledovala každý krok České republiky a českých politiků na tom mezinárodním poli. My jsme sice zaznamenali jakýsi nesouhlas nebo protesty proti cestě pana Vystrčela nad Tchaj-wan, ale to byly takové spíš ty povinné protesty. Ale vzhledem k velikosti České republiky, tak si myslím, že snad i Číňané chápou, že pro nás je důležité zajistit reálné investice pro českou ekonomiku. A zatím ty, které přicházejí z Tchaj-wanu, se ukazují být jistější než ty, které jsou nám slibovány od Číny. Je to prostě taková ta rozvaha, jestli více stojíme od toho tchajvanského vrabce v hrsti nebo o čínského holuba na střeše. A z tohoto úhlu pohledu si myslím, že ta cesta pana Vystrčela nad Tchaj-wan měla pro Českou republiku zjevně příznivé ekonomické výsledky, o kterých můžou nejlépe hovořit zástupci těch českých firm, kteří se té cesty zúčastní. Na druhou stranu pro Tchaj-wan je ten přínos především diplomatický, protože každý zájem každé demokratické země o tchajvanské poměry a tchajvanské uspořádání si myslím, že je pro tento ostrov permanentně ohrožovaný Čínou zajímavý.
0: Teď ještě k těm okolnostem té cesty, o kterých se hodně mluvilo. Bylo to odmítnutí vlády půjčit vládní speciál na cestu na Tchaj-wan pragmatické rozhodnutí? Mohlo jít, řekněme, o snahu neprovokovat Peking a současně potvrdit ten český postoj vůči Číně, že respektuje princip jedna země, dva systémy?
6: Ten krok byl symbolický a pokud by něco takového uspokojilo pekingský režim, tak v tom případě proč ne, ať se takováto gesta dělají, protože myslím si pro účastníky té delegace, že to žádný zásadní logistický problém nebyl. Takže kdyby mělo Číně záležet skutečně jenom na takovýchto gestech, tak těch klidně můžeme dělat více, ale ve skutečnosti si myslím, že to byl zbytečný šprajc od Babišovy vlády, protože sice na Tchaj-wan se Miloš Vystrčil mohl dopravit linkou běžnou, dokonce takovou, která je dokladem toho, jak dobře v tuto chvíli se rozvíjejí ekonomické vztahy mezi námi a Tchaj-wanem, protože se na Tchaj-wan lítá z Prahy s přímou linkou, ale na druhou stranu přeci jenom si jedná o druhého nejvyššího ústavního činitele, takže tam si myslím, že by vláda mohla být obecně trochu velkorysejší, ale od toho, od této vládní sestavy asi člověk žádnou velkou velkorysost očekávat nemůže.
0: Ještě poslední otázka k té cestě Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Čínské velvyslanectví v Praze šefa Senátu obvinilo z měšování do vnitřních záležitostí Číny. Ten reagoval pak slovy, že Čína nemůže České republice říkat, s kým se má přátelit. Je tohle suverénní reakce země, která chce jaksi spolupracovat jak s Čínou, tak ale technologicky s vyspělým Tchaj-wanem?
6: Tak myslím si, že je to suverénní reakce České horní parlamentní komory. Tam musíme prostě vycházet z toho, že ne vždycky jsou poměry v poslanecké sněmovně, potažmu ve vládě a v senátu stejné, že senát může mít trochu jinou představu o parlamentní demokracii i o prioritách české zahraniční politiky a podle toho se chovat. Proto si myslím, že ta slovní výměna mezi Pekingem a panem Vystrčilem byla adekvátní té situaci, ale nikdo přitom samozřejmě nespochybňuje, že ty klíčové body zahraniční politiky určuje vláda, kterou v současnosti řídí Andrej Babiš, dokonce i politiků jedné Číny oficiálně zastávají, pokud vím, všechny české parlamentní politické strany. Tak teď jenom můžeme čekat, jestli ze strany vládní koalice se dočkáme takových snah o oživení vztahů s Čínou, že to také České republice něco přinese, protože zatím ty výsledky dvakrát slavné na tomto poli nebyly.
0: Teď ještě, pane Jelínku, k aktuálnímu dění. Já už jsem to avizoval v úvodu. Na mysli mám ten vývoj kolem české delegace na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Zítra jde prezident Petr Pavel na vládu, která o tom měla původně právě zítra jednat, ale podle premiéra Babiše to bude pravděpodobně až za dva týdny, konkrétně tedy v pondělí 22. června. Jak vnímáte prodlužování toho rozhodnutí, kdo na summit na to pojede a kdo ne?
6: Ona sice vláda předkládá nejrůznější vysvětlení, proč to rozhodnutí odkládá, například to, že ještě ministr Zuna má jednat s partnery v NATO o věcech, které můžou souviset s obsahem toho summitu, ale z mého pohledu jde samozřejmě především o snahu oddálit ten možný protest nebo nesouhlas prezidenta s tím, že by se neocetl v české delegaci, kdyby se pokusil třeba podat kompetenční žalobu k ústavnímu soudu a ten by v takovém šibeničním termínu nejspíš rozhodnout nestihl. Takže ze strany vlády si myslím, že se jedná o jakýsi naschvál nebo možná nedospělost, neschopnost prostě si to vyříkat s prezidentem z očí do očí, což si myslím, že je jeden z největších nedostatků té zrušené nebo odpískané koordinace české zahraniční politiky na schůzkách ústavních činitelů, které byly zrušeny, ale zároveň neočekávám, že bychom se zítra něco zásadního dozvěděli, protože pokud vláda není připravená vést s prezidentem tento dialog a pokud chce o složení delegace do Ankary rozhodnout až někdy za týden, za 14 dnů nebo za 3 týdny, tak v tom okamžiku vlastně asi nebude moc uší, které by chtěli prezidenta zítra na vládě poslouchat. Ten si asi nejspíš svoje řekne, ale tím to také patrně skončí. Možná ještě uslyšíme nějakou přestřelku na briefincích nebo tiskových konferencích, ale ve skutečnosti si od té zítřejší prezidentovy návštěvy na vládě moc neslibuju.
0: Analýza politologa Lukáše Jelínka. Moc za ní děkuju, hezký zbytek víkendu přeju.
6: Nemáte zač, vám taky hezký zbytek neděle.
0: A minutu před čtvrt na šest se přesouváme do zahraničí. V odpoledním plusu Izrael bombardoval libanonské hlavní město Bejrút. Konkrétně mířil na baštu hnutí Hizballáh, jižní předměstí známé jako Dahia. Na oblast Izrael zaútočil poprvé od příměří dohodnutého 16. dubna. Izrael, který pokračuje v invazi na jihu Libanonu, taky dalším místním obyvatelům nařizuje opustit jejich vesnice. Z domovů už muselo odejít víc než 1 200 000 Libanonců. A s novinkami z Blízkého východu je teď ve studiu plusu Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den.
0: K situaci na Blízkém východě se aktuálně vyjádřil americký prezident Donald Trump. Co řekl?
7: V rozhovoru pro televizi NBC odmítl, že by nechal rozmrazit jakákoliv blokovaná íránská zahraniční aktiva nebo že by uvolňoval jakékoliv sankce proti Íránu, dokud nebude dosaženo mírové dohody. Potom by prý podobné vstřícné kroky k Íránu zvážil. Volně bych jeho doslovný výrok přeložil, pokud budou poslušní, odvedou dobrou práci, začneme o tom mluvit. Trump se taky vyjádřil ke zmiňovanému Libanonu, řekl, že nebude trvat na tom, aby Libanon, který teď částečně okupuje izraelská armáda, byl součástí krátkodobé dohody s Teheránem.
0: A co víme o tom dnešním izraelském bombardování libanonského hlavního města?
7: Izraelský předseda vlády Benjamin Netanyahu tvrdí, že byl úder na předměstí Bejrútu Dahiju reakcí na libanonské šíitské militantní hnutí Hizballah, které pálilo na izraelské území. Izraelská armáda předtím údajně zneškodnila dvě střely, které přilétly z Libanonu do oblasti izraelských vesnic Jiftach a Ramot Naftali na severu Izraele. Hizballah se ovšem k těmto útokům nepřihlásil. Cílem útoku v Dahije bylo podle společného prohlášení Netanyahu a ministra obrany Izraela Katze teroristické sídlo. Deník Times of Israel napsal, že izraelské letectvo zasáhlo velitelství Hizballahu. Vláda v Jeruzalémě už dříve prohlásila, že navzdory příměří bude na Bejrút útočit ze vzduchu, pokud bude Hizballah na Izrael taky útočit. Dodejme, že včera podle Bejrútu zabila izraelská armáda v jižním Libanonu nejméně 14 lidí, včetně 3 libanonských vojáků. Útok na jejich vůz Izrael potvrdil s tím, že je vyhodnotil jako riziko, a to přesto, že se libanonská armáda do konfliktu nezapojuje. Jinak tento týden v oblasti zemřel i srbský příslušník mírové mise OSN a při dopadu stejné neznámo, jaké střely byly další dva zraněni. Celkem už na mírové misi OSN v oblasti od března zahynulo 7 lidí.
0: Libanon a Izrael se ve Washingtonu tento týden znovu dohodli na příměří. Platí tedy dál?
7: Ano, ovšem to byl Libanon jako stát, který se od začátku izraelské invaze do střetů Hizballahu a Izraele nezapojuje. Jak už jsem říkal, nové příměří bylo zároveň podmíněné odzbrojením Hizballahu a předpokládá, že libanonská armáda bude zajišťovat, že v jižním Libanonu nebudou aktivní členové hnutí. Hizballah celé příměří odmítl a uvedl, že má prvně Izrael stáhnout vojáky z jižního Libanonu. Už před dohodnutím toho příměří tam Izrael rozšířil okupované území, původně měl cíl ovládat území po řeku Lítány, pak ale dobyl další území až po řeku Zahrány zhruba o 15 kilometrů severněji. I po uzavření toho příměří pak izraelská armáda pokračovala ve vyhánění místních obyvatel právě za Zahrány. Dnes Izrael nařídil vyklidit i jeho libanonské pobřežní město Sur, známé také jako Tur nebo Týros a jeho okolí. Připomeňme, že izraelští vojáci do Libanonu vpadli v březnu po vzdušných útocích Hizballahu, který reagoval na izraelsko-americké napadení svého nejdůležitějšího spojence Hizballahu, Íránu. Při konfliktu v Libanonu zahynulo podle libanonských úřadů nejméně 3,5 tisíce lidí a přes 1 200 000 jich muselo utéct z domovu.
0: Novinky z Blízkého východu přinesl do studia Odpoledního plusu Dominik Tesar ze zahraniční redakce. Moc za to děkuju.
7: Díky, hezký večer.
0: A zpátky do Česka v 17 hodin a 18 minut. Skoro 10 tisíc žáků a studentů se i během letošního roku zúčastnilo novinářského projektu Příběhy našich sousedů. Tvoří stovky krátkých rozhlasových reportáží. Některé z nich uslyšíte v příbězích 20. století. Teď krátká pozvánka k poslechu od Mikuláše Kroupy.
8: Žáci a studenti se brzo rozutečou na letní prázdniny. Mají za sebou spoustu práce. A to nejen ve školních lavicích. Tisíce z nich se zapojili do příběhů našich sousedů. Jejich úkolem bylo během školního roku zdokumentovat nějaký příběh z okolí školy. V příbězích 20. století tedy uslyšíte 12 krátkých studentských reportáží a budete překvapeni, jaké příběhy objevili. Například natočili vyprávění pana Jana Slámy, který žákům z Prahy 1 vyprávěl o svém dětství za druhé světové války.
9: Jan Sláma, narozený ve Vraněnech, byl takovým dárečkem pro své rodiče. Narodil se totiž 24. prosince 1929. V dětství hrával fotbal, například za Spartu, pak se s rodinou přestěhovali do Nové Vsi a následně pak do Prahy. V roce 1939 začala druhá světová válka a Česko bylo postupně obsazováno Němci. Že by se jich ale pan Sláma bál, to se říct nedá.
10: A já jsem jednou jel v tramvaji a ono tam jelo asi 6 těch Hitlerjungen, křičeli. A já jsem vycházel z tramvaje a jednoho jsem nakop. No, já jsem ho nakup a teď oni se po mně brli, to bylo na stanici, já jsem vyskočil z tramvaje a utíkal jsem pryč, jo. Nakonec mě nechytli tedy.
11: Zkušenosti s německými vojáky ale nebyly ojedinělé a dotýkaly se každodenního života obyčejných lidí. Strach a nejistota se postupně stávaly běžnou součástí života ve městě. Právě takovou atmosféru zachycuje následující vyprávění.
10: V ulici byly tanky německé a my jsme jednou padli Němci, my jsme byli všichni v krytech, jo. To byly takový sklepy velký a tam byla taková místnost a tam byla celý dům tam vlastně byl, jo. A oni nás přivedli před dům, tam stály tanky a něco tam na nás řvali. Pak nás zase poslali zpátky do baráku, tak jsme šli zpátky do baráku. A pak druhý den tam někdo střílel.
9: Ne všechny události však skončily bez následků a některé z nich měly tragický dopad. Okupace znamenala nejen omezení svobody, ale i přímé ohrožení lidských životů. I krátké svědectví může ukázat krutost tehdejší doby.
10: Vyvedli ven, přes ulici byl takový parčík a tam jich 12 zastřelili.
9: Válka však nezasahovala pouze prostřednictvím vojáků v ulicích, ale také z nebe. Bombardování přinášelo chaos, strach a zkázu, které zasahovaly celé čtvrti. Na jeden z těchto okamžiků pan Sláma dodnes vzpomíná.
10: Já jsem šel do pojišťovny na Karlovo náměstí, byl jsem, jak je tam ten park, jsem tam šel a najednou strašné rány a to Američani bombardovali tu Prahu, jo. Tam kousek jsou Emauzy, ne? A oni na ty Emauzy spustili bomby a na tom Karláku do prvního domu spadla taky bomba.
9: Součástí každodenní reality okupace byl také německý jazyk, který zazníval na ulicích a ve všech situacích spojených s vojáky a úřady. Jeho přítomnost připomínala moc a autoritu okupantů.
10: A nejhorší bylo 39. rok, jo, když přišli Němci, jo. To byla katastrofa, protože my jsme se museli učit německy ve škole.
9: Přestože se později pan Sláma stal radistou u Československého námořnictva a na svých cestách po mořích celého světa zažil mnoho velmi nebezpečných situací, na své zážitky z dětství nikdy nezapomněl. Jeho příběh nám připomíná, že válka není jen součástí učebnic, ale skutečným životem obyčejných lidí. Vzpomínky Jana Slámy jsou důkazem odvahy, strachu i síly přežít dobu, na kterou se nesmí zapomenout.
0: To byla ukázka z pořadu Příběhy 20. století. Celý si ho na Plusu můžete poslechnout už dnes večer po 20. hodině.
3: Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
0: A jak už jste možná slyšeli v našich zprávách, historická vodní nádrž u Lincolnova památníku ve Washingtonu je znovu plná vody. Donald Trump její původně šedivé dno nechal kompletně přebarvit na bazénovou modř a projekt prohlásil za hotový dřív, než o něm stihl rozhodnout soud. Co na to říkají Američané, to na místě zjišťovala naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Přeju dobrý den.
12: Dobrý den.
0: Vodní nádrž mezi Lincolnovým památníkem a monumentem v samém srdci Washingtonu je historicky významné místo. Proč Trumpova rekonstrukce vyvolala takový ohlas?
12: Donald Trump ten projekt oznámil v dubnu a tehdy řekl, že ta nádrž je špinavá, že to je ostuda, že mu to řekl jeho kamarád z Německa, který Washington navštívil a že pro ty narozeniny 250., které se teď budou slavit, tak je potřeba jí předělat. Jeho plán byl prostý, vysušit tu nádrž, sundat starý povrch, který měl barvu šedivého kamene a nahradit ho materiálem ze stavby bazénu. Přebarvit na modř, jak on říká, americké vlajky. Slíbil, že to bude hotové za týden nebo maximálně za dva a že to nebude stát více než 2 miliony dolarů, přepočtu nějakých 40 milionů korun. Ale ještě dodám, že k té akci přizval svého osobního dodavatele bazénu z Floridy a projekt se potom výrazně protáhl, trval 6 týdnů a prodražil. Na konci stál v přepočtu přes 250 milionů korun.
0: Ty se na místě, Jano, ptala lidí, jak se jim to líbí, tak co ti říkali?
12: Tak hned několik lidí to nechtělo komentovat, to bylo pro mě překvapující, protože Američané jsou většinou sdílní, ale v tomto případě nebyli, jako kdyby nechtěli veřejně říkat svůj názor. Nicméně někteří říkali, například paní Jennifer, která přijela ze státu Utah s manželem, tak ta vyjádřila smutek. Podle ní je škoda, že ta původní barva lokálního šedivého kamene z oblasti DC, Washingtonu, byla vyměněna za barvu floridského bazénu. Poslechněme si ji. A potom jiní lidé, například pán Terence, ten zase přijel z New Yorku, tak tomu se ta modrá líbí, ale projektu vytýká cenu. On mi řekl tohle.
13: It looks nice blue, but is this what we need right now? How much does this cost?
12: On říká, ta modrá se mu líbí, ale peníze jsou teď potřeba jinde.
0: Tohle ale zdaleka není poslední stopa, kterou chce Donald Trump ve Washingtonu zanechat. Jaké má další plány?
12: Určitě to není poslední stopa. Donald Trump ve svém druhém funkčním období přistupuje k Washingtonu jako k takovému osobnímu projektu. On zboural východní křídlo Bílého domu, kde staví taneční sál. Oplotil to náměstí Lafayette před Bílým domem. Plánuje vítězný oblouk, na který minulý týden dostal souhlas od druhé komise. Chystá velký park soch, chystá přestavbu historického golfového hřiště a teď ve středu oznámil další projekt. Má to být pěší lávka, která propojí to National Mall, ten prostor kolem vodní nádrže, s řekou Potomac. Má to být taková promenáda, která by se podle něj mohla jmenovat Trumpova promenáda. Nutno dodat, že kritiků z řad ochránců památek, ale i z kongresu přibývá.
0: Rekonstrukce se stala taky předmětem soudního řízení. O co šlo?
12: Ministerstvo vnitra přiznalo na tu rekonstrukci 13 milionů dolarů té firmě zpřízněné s Donaldem Trumpem, ale ten projekt ta firma stihla dokončit těsně předtím, než stihl rozhodnout federální soud, ke kterému byla podána žaloba. Tu žalobu podala nezisková organizace Cultural Landscape a tvrdila nebo namítala, že práce se obešly bez povinného historického přezkoumání, ale soud nestačil zakročit a Donald Trump to poté označil za vítězství.
0: No a jak ta barva nakonec vypadá? Je skutečně taková bazénově modrá?
12: Možná ze zhora, kdybyste se na ní podíval dronem, ale z toho pohledu přímo z ulice nebo přímo z toho okolí, tak bazénově modrá nepůsobí. Působí spíše tmavě. Pro některé lidi říkají, že je to spíš šedé. Někteří nepoznali rozdíl a někdy říká, že byla dokonce tmavší. Nicméně jedna paní, která říkala, že chodila kontrolovat ten postup prací každý den, tak že to je vlastně dobře, že to není ta alarmující jasná modrá z těch prvních nátěrů, že to splývá více s tím okolím.
0: Americká zpravodajka Jana Ciglerová, zdravím do Washingtonu a přeju tam dobré skoro poledne.
12: Děkuju a přeju hezké odpoledne do Prahy.
0: Ano, my už tady máme skoro půl šesté. Nejvzácnější středověké rukopisy z depozitářů Olomoucké vědecké knihovny zkoumají historici a chemici z Olomoucké univerzity a Akademie věd. Pomocí nejnovějších přístrojů analyzují původ, složení i techniku maleb vzácných děl z 11. až 14. století. Vše šetrně, bez rizika jejich poškození. Jde o první kompletní výzkum tohoto typu v Česku.
14: To je úplně nádherná věc, to UV světlo 365 lunové délky nám zobrazuje vlastnosti těch pigmentů.
15: V místnosti plné špičkových vědců s nejmodernějšími přístrojími chemička Janka Hradilová ukazuje analýzu rukopisu pomocí UV záření. Za chvilku už u vedlejšího stolu přejíždí kresbu v Bibli Boskovické ručním digitálním mikroskopem.
14: Tohle to my vlastně můžeme přímo dotýkat se těch iluminovaných rukopisů. Máme to propojené k tomu velkému digitálnímu mikroskopu.
15: A na monitoru už se vám to vlastně ve zvětšené podobě ukazuje.
14: Co si myslím, že je úplně suprové. A když půjdeme úplně do nějaké velké hloubky, tak uvidíme...
15: Stačí lehce potočit.
14: Přesně, a vidíme ty jednotlivé přírodní pigmenty.
15: Přejíždíte přes tu iluminaci takovým skenerem. Je to takový, jako když mixer ruční.
14: A nebo kulma tady.
15: A nebo kulma.
14: Přesně tak.
15: Na výsledky si vědci ještě počkají. Už teď, ale Janka Hradilová přišla na některé zajímavosti.
14: My jsme právě právě v těch nejstarších iluminovaných rukopisech našli Mosas. Mosas je zprofanovaná v 19. století, ale v období nejstarších iluminovaných rukopisů byla dovážena z islámského prostředí, co je důkaz už prvních cest vzácných věcí.
15: Nedaleko u infračerveného spektrometru zkoumá další rukopis vedoucí výzkumné skupiny chemik David Hradil z Akademie věd, který se analýzami historických děl dlouhodobě zabývá.
16: Iluminované rukopisy tímto způsobem nebyly studovány v naší republice vůbec. To znamená, že je to poprvé, kdy vlastně se dostáváme k těmto typům informací. To, co je na tom vlastně jedinečné, je právě to, že my kombinujeme tu analytickou schopnost těch přístrojů současných s velmi komplexní znalostí. A to je ten součet, který je právě potřeba pro to, aby jsme potom přinášeli nové informace o původu těch děl, o jejich proveniencích, dataci a podobně.
15: Vše sleduje i ředitelka Olomoucké vědecké knihovny Iveta Čulpíková.
17: My si o to slibujeme, že nám to přinese poznání, z čeho jsou vlastně tyto ornamenty a vůbec ty materiály těch vzácných rukopisů.
15: Oni vědci se dostanou opravdu k velmi vzácným rukopisům, památkám, často kulturním.
17: K takovému komplexnímu zkoumání je to poprvé. Vlastně tentokrát mají k dispozici jak graduálovský, tak Bibli Boskovickou, Bibli Olomouckou. Nám to vlastně pomůže při té ochraně toho našeho historického fondu.
15: Moderními přístroji projdou ještě další desítky iluminací z víc než 20 vzácných středověkých rukopisů vědecké knihovny. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Byl 17:30, zprávy Plusu má Monika Vrchotová.
3: Český rozhlas Plus.
1: Pěknou neděli přeju. Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Letošní deficit je 310 miliard korun. Šéfka státní kasy dodala, že schodek nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. Letos se pohybuje kolem 2,5% HDP. V následujících letech by se pak podle Schillerové měl schodek každoročně snižovat o 0,5% bodu HDP. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil do Velké Británie na jednání s tamním premiérem Keirem Starmerem, německým kancléřem Friedrichem Mercem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Hlavním tématem jednání v Londýně má být obranyschopnost evropských zemí a podpora Ukrajiny, která se už pátým rokem brání plošné ruské agresi. Zelenský na síti X napsal, že zítra se setká i s králem Karlem III. Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomně. Dokument má k dispozici server i rozhlas. Izraelská armáda znovu bombardovala libanonské hlavní město Bejrút, cílila přitom na jižní předměstí Dahia, kde sídlí protiránské teroristické hnutí Hizballáh. O dnešním útoku informovali izraelský premiér Benjamin Netanyahu a ministr obrany Izrael Katz. Uvedli, že letectvu se podařilo zasáhnout velitelství Hizballáhu. Jednalo se podle nich o reakci na ranní vyslání několika střel na sever židovského státu. Na mši papeže Lva 14. pod širým nebem vyrazilo do ulic Madridu víc než milion lidí. Papež je mimo jiné vyzval, aby projevili svou katolickou víru tím, že budou pomáhat druhým. Řekl taky, že Bůh se stotožňuje s chudými, utlačovanými, osamělými a opuštěnými. Hlava katolické církve Španělsko oficiálně navštívila poprvé od roku 2011. Dnes je Světový den bezpečnosti potravin. Kampaň vybízí stravovací zařízení ke spolupráci s kontrolními orgány i samotnými zákazníky. V Praze například hygienici loni zkontrolovali bezmála 400 podniků na podnět strávníků a 4 z 10 stížností byly oprávněné, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
18: V posledních letech registrujeme nárůst množství podnětů na zdravotní obtíže způsobené konzumací jídla v gastroprovozech. To ukazuje, jak důležité téma to je v hlavním městě, kde je právě velký počet a velká koncentrace stravovacích zařízení.
1: Pondělí bude slunečné, bude jasno až polojasno, až odpoledne má v Čechách od západu přibývat oblačnosti a teploty zítra vystoupí na 23 až 28 stupňů, na horách bude kolem 20. Ze zpráv je to vše a teď už nás čeká Osobnost Plus.
19: Umí zacházet se slovy, umí to hodně. Ví, kdy mají slova hladit, kdy bolet a kdy člověka zahnat do kouta. Mluví o demokracii, penězích, chudobě, elitách, Rusku, Západu i o tom, proč se lidé nenechají přesvědčit fakty, ale pouhým pocitem. A mluví taky o pokoře, vině, naději a biblických přívězích, k nímž se ve své nové práci vrací. Michal Horáček, textař, spisovatel, bývalý prezidentský kandidát a neúnavný pozorovatel všeho dění, je mým hostem v sobotní Osobnosti Plus. Vítejte, pane Horáčku, dobrý den.
20: Dobré ráno.
19: A hezký den z Plusu, hezký celý víkend přeje Barbora Tachycí.
21: Osobnost Plus.
19: Kdy jste naposledy reálně na sobě ucítil, že žijete v rozdělené společnosti?
20: No, to vím naprosto přesně. Nikdy. Ne, to asi to vůbec...
19: Čili pro vás je to prázdná floskule, rozdělená společnost?
20: No, mně se to jako nedotýká nějak. Jako, možná, že sociologické nebo antropologické průzkumy by jako naznačily, že jsme jako rozdělení podle nějakých stanovisek, ale mě se to nedotýká, mimo okolí to vůbec nepociťuju.
19: A když vnímáte veřejné politické debaty například, tak máte pocit, že je všechno OK tak, jak má být?
20: To bych neřekl. Z mnoha jako hledisek to není tak, jak to má být. Nicméně to nesvědčí o rozdělené společnosti, jako fatálně, jako spíše o prostě politickém souboji mezi těmi našimi tradičními jako protipóly, kde na jedné straně stojí populisté a na druhé straně bezuzní populisté.
19: Jaký máte pocit z toho, že nejen v Česku, ale i v západním světě, ve většině západního světa, prostě koketujou o vedoucí místo v té, které zemi právě populisté?
20: No, je to pozoruhodný, ale opravdu souhlasím s tím, že to je jako světový fenomén, teda při nejmenším tom euroatlantickém prostoru. Je to tak, že se zjistilo zřejmě, že nejdůležitější je těm potenciálním voličům něco slíbit. Teď se to jako přebíjí různě. Já jsem důkladně sledoval jako prezidentskou kampaň Donalda Trumpa. Jako. Ale opravdu důkladně. A tam to všechno se takhle pěkně ukazuje. Třeba on má takový, on měl jako jedno z těch hesel, který byl i jako podstatný. Bylo groceries. To znamená po česku něco, když jdete nakoupit do sámošky, nebo dneska se tomu snad říká supermarket. To je základní potraviny a takový, který potřebujete, a k tomu kartáček na zuby, já nevím, žiletku a tak. No a to on říká, to je strašný, jako to groceries, jako co, kolik to stojí. To jako, jak já nastoupím, tak od prvního dne.
19: Přesně, a nic se nestalo.
20: No stalo, bylo to dražší. Jako, ještě se to podražilo. Tak, to je tak celý, no.
19: No mimochodem, zrovna Donaldu Trumpovi to možná sečtou při těch midterms, které se blíží při těch volbách v půli prezidentského období. Teďko, promiňte mi to dobromyslné pošťuchování, které přijde na řadu, ale když hledám zdroje vašeho relativního klidu a optimismu, tak si říkám, jestli byste byl stejně optimistický v okamžiku, kdybyste byl závislý na jedné mizerné penzi?
20: Tak to je pro mě těžko představitelný, že bych já zrovna, když se ptáte mě, byl závislý na jedné mizerné penzi. Já jsem se dost jako postaral, takže například, když jsem dostal ten starobní důchod, tak jsem ještě to doplnil příjmem ze prospěchového stipendia. A to už je pak dobrý. Jako.
19: Ne, ale teď vážně, řekněte mi prostě, jestli si myslíte, že byste byl takhle jako spokojený a optimistický, dobře naložený v okamžiku, kdybyste dostal státem vyměřenou penzi a finito, konec.
20: Já to neumím posoudit, opravdu, protože já se nedovedu představit, že bych se dostal do situace, že bych spoléhal pouze na státem vyměřenou penzi, to znamená na penězích ostatních lidí, jo, kteří to platí, dnešní generace to platí, té mé generaci. To já se to neumím představit, takže vám na to dokážu poctivě odpovědět.
19: Takhle, vy to trošku říkáte pejorativně, dnešní generace to platí mé generaci, ale vaše generace to zase platila té starší generaci, takže to je prostě běh věcí a s tím bychom se měli smířit.
20: No jo, asi. Pořádku.
19: Myslíte si, že člověk, který je jako nadprůměrně existenčně zajištěný, a nechci se motat jenom kolem peněz, ale tohle mně přijde jako docela důležité, má radit chudým lidem, jak mají například volit hodnoty a ne rozhodovat se podle peněženky?
20: Tak právo na to určitě má. Já se nepamatuju, že byl nějaký paragraf, který by zakazoval radit.
19: Já jsem neřekla právo.
20: Já vím, chci tam začít, jako právo na to teda má. A má-li, to je na každém, jako, jak to cítí. Jako, jestli chce někomu poradit, nebo ne. Já teda to vůbec necítím. Já bych neradil nikomu vůbec nic.
19: Jasně, ale divíte se nebo se nedivíte, že tito lidé volí podle toho, co jim kdo slíbí a nikoli podle toho, čemu říkáme hodnoty.
20: Ale jak který, jo? To je strašně těžký říct tíhle lidé. To jenom když se řekne jako důchodci, tak moje představa člověka, který strávil většinu života v socialismu, bylo, že prostě důchodce to je jako dno, jako to
19: Karel Kryl o něm zpíval.
20: Že jo, no, jo. Ale to dneska není, když je přece ohromná spousta důchodců, nebo lidí v důchodovém věku spíš, kteří za sebou mají velký dílo, myslím, díky svým nápadům, svý pracovitosti, svý důslednosti. A jako říct, důchodce je chudák, jo. To vůbec pro mě nefunguje. Ano, jistě, že někteří lidé jako mají příjmy zoufale nízký. To je pravda, ale to neplatí jen v důchodcích, to platí v lidech v plném produktivním věku. Prostě někomu se, dejme tomu, teď jsem mluvil o tom, že se člověk sám postará, jakože, ale řeknu i to, že měl štěstí. Prostě potkal správný lidi ve správnou chvíli. A pro mě je tohle ten moment jako hodně výrazný, jak já vnímám svět. Já si uvědomuji to, že prostě někdo štěstí má, někdo štěstí nemá. No ale co jako s tím naděláme? No to je taková povaha světa.
19: Ne, já neříkám naděláme, ale spíš mě zajímá, jestli vás udivuje, že někteří lidé a soudě dle výsledků voleb a opět nejen u nás, jestli vás udivuje, že prostě lidé, speciálně lidé starší v našem případě, inklinují spíš k volbě ze své větší části, k volbě někoho, kdo jim něco slíbí a méně ty, kteří jako hřímají potom, žijeme v pravdě. Rozumíte?
20: Ne, mě to nějak neudivuje. Já jsem na začátku řekl na vaši otázku ohledně té rozdělené společnosti. Tady bych nějaký rozdělení jako docela viděl v tom smyslu, ale že to je to nás provází trvale. Jenom když se tak podívám jako hru, která se jmenuje Strakonický dudák. Jo. Tak Strakonický dudák, ten celý sižet je o tom, že nějaký nadaný muzikant, božsky hrající dudák, se vydá do světa a teprve tam zjistí, že to je všechno úplná marnost, není-li ve svém domově. Jo. A tak to je taková to první. Myslím si, že tady jsme rozdělení v tom smyslu, že někteří preferují tu uzavřenost za těmi našimi horami, to, aby tady sem vůbec nikdo se jako nechodil mezi nás, jo, kam by si se spala, jako kam by si do Austrálie, na Sorbonu, nebo prosím tě, ne ten domov a tak dále. A to z tohoto myslím, vyvěrá to určitý rozdělení, protože někteří jsme ti, kteří jako, ano, někteří jsme jako tady, jako ten domov, jako ten Strakonický dudák, budeme moudří, poučení, a jiní říkají, ne, my jsme Češi, ale jsme taky Evropani a taky jsme světoobčani a ten svět je nádherný a nabízí obrovské příležitosti, přinejmenším k tomu, abychom se poučili a pochopili vlastně teprve ve srovnání s tím světem, co jsme my tady v tom Česku. Jako, to je...
19: A teď jste mě nahrál, co jsme my tady v Česku?
20: No, to je právě to, že my jsme určitým způsobem se dělíme, myslím, ale já nechci říct, že něco je správný a něco špatný. A dělíme se na ty lokální, uzavřený preference, jako lidi. A na ty, kteří jsou otevření. No, ty, kteří jsou otevření, tak ty jsou samozřejmě daleko vstřícnější k Evropské unii, jsou daleko vstřícnější k NATO, jsou daleko vstřícnější tomu, že bychom měli třeba pomáhat Ukrajině a tak podobně. No, ti druzí říkají, ne, to není naše starost.
19: Když se dneska díváte, pane Horáčku, na světovou politiku, a to bude konec s politikou, pak už půjdeme dál, když se dneska díváte na světovou politiku, co vás vlastně znepokojuje víc? Síla autoritářů nebo evidentní a viditelná únava demokratů?
20: No tak oba, to, co zmiňujete v obou případech, jako je. A mě nejvíc znervozňuje, dejme tomu, rozpad toho, co se tady v Evropě a v euroatlantickém prostoru přinejmenším desítky let vyjednávalo nesmírně složitě. To znamená určitý řád, jo, nějaký pravidla, na který nakonec se jako teda na ta základní jako většina přistoupila a prostě se to dodržovalo jako více méně, jako byla ta pravidla. A teďka s příchodem Donalda Trumpa a předtím teda s Putinovým útokem proti Ukrajině se tato jako pravidla jako by přestala platit. Jo. A to je moc, moc, moc špatný, protože já jsem příznivcem her. Chci, aby lidi hráli hry, sám se toho rád účastním, ale hra je definovaná svými pravidly. No. Jakmile prostě někdo bude hrát, já nevím, tenis přes síť a máte před sebou ty čáry a tak se snažíte tu síť jako přehodit a nevyhodit ten míček mimo ty čáry. No a najednou by přišel někdo, kdo by prostě já nevím, napálil ten míček 5 metrů za tu čáru a furt by to podle jeho názoru platilo, protože má obrovskou armádu nebo strašný peníze. Jasně, a tak. Ano, to je to nejhorší.
19: V téhle souvislosti je to strašně zajímavé, že my trošku starší generace pořád máme na paměti, co to byla studená válka a studenou válku vidíme jako prostě hrozné období. Mm-hmm. Ale ve skutečnosti za studené války fungovala přesná pravidla a jedno z nich bylo, že nebudete napadat cizí zemi. Mm. Tak co bychom dali za ta pravidla té studené války, kde by platila dnes? Že? A zase stěžujeme si na Trumpa oprávněně, ale Trump není ten, kdo s tím začal.
20: No to Trump rozhodně není s tím, kdo to začal. A on za ty studené války to tak úplně nebylo. Rusové vlítli do Afganistánu, a to ani nemluvím o tom, že vlítli do Československa. No ale nebyly to tak, přece jenom nebyly to tak obrovský, jako já bych řekl, katastrofy, jako je útok prostě Ruska na Ukrajinu.
19: Bez pochyby.
20: Ale jako je útok teda na Irán, mimochodem taky.
19: Takhle Irán byl a je nebezpečím pro celý.
20: No to je, to nepochybně.
19: Takže co říkáte na názor, že Donald Trump, ať se vám to líbí nebo nelíbí, byl první vlastně, kdo to chtěl vážně řešit? Jako.
20: No jo, tak jako chtěl, ale nepovedlo se mu to. Kdyby výsledkem bylo to, že Irán nebude pokračovat ve vývoji jaderné technologie, která vede k tomu, aby měl jadernou bombu, tak by to po mým soudu přece jenom bylo oprávněný a bylo by to vítaný nejen pro Blízký východ, ale pro celý svět. Protože jestliže bohatý, lidnatý stát, jako je Irán, a který nenávidí Izrael a oficiálně říká, že ho potřebuje vymazat z povrchu země, no tak ten by neměl mít atomovou bombu.
19: Ne, to souhlas. A po zkušenostech se Severní Koreou, kdy se vyčítalo předchozí generaci politiků, že to nebrzdila, ani se o to nepokusila. Tak teď prostě přijde Trump, který nadělá jistě spoustu škod, ale řekne si, já toho já ten Írán skrotím, anebo se o to pokusím. A dostávat za to pořád jenom rány po hlavě mi nepřijde úplně košer.
20: Ne, je to hodně složitý. Kdyby výsledkem bylo, že ten Irán nebude mít jadernou bombu, jako nikdy, nebo v dohledné budoucnosti, no, tak jo, tak to by se muselo říct, že to
19: ještě uvidíme, jestli to vyjde.
20: No právě.
19: Vy přicházíte, a konečně jsme u toho, vy přicházíte teď s novou knížkou, která vyšla. Je to knížka básní, veršů, jmenuje se, a ten název je hodně emocionální, Pozemský prach a boží dech. Připomeňme, že je to 40 básní nebo písní, jak chcete, které jsou inspirované biblickými příběhy. A teď mi řekněte, co to, že Michal Horáček došel až jakoby k biblickým příběhům, kdy si je vezme za skvělý námět.
20: Já to nic překvapivýho si myslím, protože já jsem přece jenom vystudovaný kulturní antropolog. A tak se dívám na události a na lidi. A Bible poskytuje rovnou spoustu inspirativních, dramatických příběhů, který stojí za to. Za prvé teda znát. Jako. Myslím, že každý z nás, asi každý, ví, kdo třeba, co to znamená, se řekne Jidáš. Myslím, že všichni známe, co to znamená Sodoma a Gomora. Jo? Hodně lidí budou vědět, co to znamená Kain. A tak. A to je proto, že tahle biblická tradice je jedním ze zdrojů naší kultury, společně s římským právem, dejme tomu a řeckou filozofii. Je to v nás hluboce uložený a je hloupý to opouštět a vlastně se vzdávat sami sebe, jako svý tradice a svého dědictví. To, co jsem napsal, není vůbec určeno věřícím. Ne, to není jako religiózní knížka. Já se nesnažím někoho přesvědčit, aby věřil v křesťanskýho boha.
19: Ne, vy z toho děláte prostě to, co Bible také je, a to je to sociální drama, že?
20: I sociální, ano, je to. Ale ono se, já jenom řeknu, proč se to jmenuje Pozemský prach a boží dech. Jo. Protože hned v první knize Genesis se popisuje, že Hospodin jako tvořil ten vesmír, že jo, pouhým slovem a vůlí, řekl, budiš světlo, bylo světlo. No a to dělal 5 dní a potom přišel ten 6. den a to teda se musel ujmout toho nejdůležitějšího, nejobtížnějšího. To už ani vůle a slovo nestačilo. To musel být jako osobnější. A tak vzal do hrsti prach pozemský a foukl do něj. A tak podle té poetické vize stvořil člověka. Pro mě je to nesmírně inspirativní v tom, že v případě člověka ten Hospodin sáhl k něčemu jako extra. Jo? Znamená to, že člověk je tedy pozemský prach, ale žijeme, dokud ten pozemský prach v nás, dokud je spojený s tím božím dechem. A co znamená ten boží dech? Co je to ten Bůh? To je ten tvůrce, který z ničeho umí udělat něco. A to žádný stvoření ve vesmíru nedokáže. Jo? To jenom
19: ještě
20: člověk.
19: To nevíme.
20: No, OK. Žádný známý vesmíru. A ten člověk je podivuhodný tím, každý z nás je podivuhodný tím, že dokážeme udělat z ničeho něco. To je úžasný. To mě připadá fantastické.
19: Ale jenom pro zajímavost. Kolikrát jste tu Bibli musel přelouskat, aby se vám to jako v hlavě zrodilo, tenhle projekt?
20: No, to je celoživotní záležitost. Většinou si mi lidi ptají, jak dlouho jste psal tohle nebo tamto. A já řeknu třeba 11 dní a 70 let.
19: Jasně.
20: No, to se to musí započítat. A v mém případě je to, že moje babička, silně věřící katolička, vlastně denně četla z Bible. Kdysi. Potom teďka nedávno jsem prošel studiem umění a dějiny západu evropského, našeho umění za poslední staletí, mají téměř jediný téma, to jsou biblický příběhy.
2: Yes.
20: Jo? A vidět takového Caravaggia, jak to pojal, to povolání třeba apoštola Matouše, to by mě zanechalo takový impuls, že jsem to zrovna chtěl jsem to vyprávět.
19: Řekněte, kdy vás vlastně poprvé napadlo, že by nemuselo zůstat u knížky veršů, ale že byste z toho mohl udělat projekt muzikální vlastně?
20: Hned, já to tak dělám vždycky vlastně. Ta moje poezie je specifická. Tím, že je dopředu se počítá s tím, že by mohla být zhudebněna. To znamená, že ji vždycky obdařím rytmem, rýmem a refrénem. Takže to je jakoby připravený pro lidi, kteří se věnují písním, aby to vzali a rozmnožili to, co jsem já naznačil a povýšili to někam dál.
19: Víte, na tom hudebním projektu bude, nebo je samozřejmě angažován třeba jenom příklad Michal Kocáb, mezi zpěváky Naďa Válová.
20: Třeba.
19: Ale to je jedno, ale mě jde o to, jestli v okamžiku, kdy jakoby děláte hudební projekt tak jasně vyprofilovaný, tak jestli k tomu hledáte jasně vyprofilované umělce a nebo ty nejlepší a s tím, že se přizpůsobí tomu tématu.
20: No, vždycky to je tak, že já napřed teda předložím tuhle svou vizi, jak jsem řekl, mám tady nějaký

0: opravdu, že by něco složila. To mě úžasně, to mě potěšilo. Bude tam Vojta Dyk, bude tam Robert Křesťan, bude tam Ivo Viktorin, samozřejmě Michal Kocáb, nejen jako skladatel, ale také jako interpret.
1: Silná jména prostě.
0: No, třeba i Magda Vášáryová, podivu.
1: A to bude zpívat?
0: Ne, ta bude s Michalem Kocábem recitovat. To je takový recitativ, který ale samozřejmě bude doprovozený hudbou, to je výjimka, jinak jsou to jako písně, tohle je recitativ doprovozený hudbou. A Magda Vášáryová je Sára a Michal Kocáb bude hlasem Abrahamovým v předvečer Zkázy Sodomy, jak to teďka jako probírají.
1: Vy máte knížku těch básní před sebou, opakuju ten titul, Pozemský prach a boží dech. A tak jsem si říkala, že vás budu tak poňoukávat, jestli byste pro nás na víkend nevybral něco, co se vám líbí. Teda já vím, že vám se líbí všechno.
0: Ale... Ne, víte, že ani ne. Taky jsou to jako věci, které mám radši. A vlastně děkuju za takovou příležitost. To nebývá jako často, že by takhle vlastně v politickém pořadu víceméně někdo věnoval poezii. Ale vlastně já bych se dovolil demonstrovat na té básni, kterou teďka jako se dovolím teda přečíst, to, jak je to celý koncipovaný. Původně, to původně v Bibli je to prorok Ezechiel. Jako, to nějaký verše, můžu je citovat, ale nebudu. Ale když až to přečtu, tak myslím, že se řeknete, ale to já nepotřebuji vědět, jestli to se Ezechiela. To mluví ke mně. To mluví ke mně. A speciálně tahle báseň je věnovaná mý generaci, která po revoluci v roce 89 měla tu úžasnou příležitost se podívat na to, jak jsme se chovali těch předchozích 40 let.
1: Jsem s tím, pojďte.
0: No, tak, jmenuje se to Takový jsme byli. Tolik běd, tolik zbabělosti a tak málo víry v onen čas, kdy k vládě přišli vrtichvosti ve službách všeho zlého v nás. Byla to zkouška. Pravím vám, hleďme, jak jsme se osvědčili. Ztracen ten, kdo lže sobě sám. Přiznej, že takový jsme byli. Udělejme to pro své děti. Poctivý výčet všech svých ztrát uložme navždy do paměti. Život je k žití, má-li řád. Ten, ať nám slouží jako štít. Pohromy na nás udeřili, když jsme jej zapomněli ctít. No je to fakt. Takový jsme byli. Bohu dík, žili mezi námi i ti, kdo dbali o svou čest. Rozptýlení a často sami zvedli své hlasy na protest. Na schnoucím stromě ratolest živá a plná hrdé síly snášeli, co se nedá snést. Věz, že i takoví tu byli. Každý den byl a bude jiný. Stejný je pouze význam stop zanechávaných tvými činy. Táhnou se k zkouškám příštích dob. Nelze je ukrýt pod listí výmluv, co jsme tu navršili. Jen pravda skvrny vyčistí. Přiznejme, takoví jsme byli.
1: Michal Horášek právě dočet báseň ze své nové knihy Pozemský prach a boží dech pod názvem Takoví jsme byli. A já tomuhle Michalu Horáčkovi, který je spisovatelem, textařem, producentem, moc děkuju, že za námi na Plus přišel. Děkuju vám.
0: Děkuju za pozvání.
1: A hezký víkend z Plusu přeje Barbora Tachycí.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy. Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. Snižovat se podle ministryně Schillerové začne až v dalších letech. V Armenii před chvílí skončily parlamentní volby, rozhodnou o dalším směřování země. Tenistka Kateřina Siňaková ovládla 4 hru na Roland Garros. Na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů po pojíždí kolony ve Stráži nad Ohří. A zítra bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů. Neděle 7. června a její hlavní zprávy. Od mikrofonu zdraví Vojtěch Tomášek.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.

0: Deficit státního rozpočtu se příští rok zvýší. V internetovém pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Snižování schodku podle ní bude možné až v dalších letech.
1: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
2: My bychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
1: Ministryně tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
3: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bez zesporu nižší než v roce letošním.
1: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
0: V Lukově na Třebíčsku i ve Starovičkách na Břeclavsku dnes místní oslavili děkovnou mší své rodáky, dva nové blahoslavené kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. Oba v 50. letech nechali popravit komunisté. V rodišti Jana Buly v Lukově přišlo podle farnosti nejméně 1500 věřících.
4: Teď po 20 letech přichází to, už je to tady.
5: Říká mi Petr Václavé.
6: Teď jedeme na svatořečení. Takže potřebujeme alespoň jeden zázrak.
5: Eva Vodičková z Jemnice má i jednu kandidátní prosbu o zázrak.
7: Budu se modlit, mám v rodině chlapce, kterému je 12 let a má těžkou cukrovku.
5: Katolický liturgický kalendář počítá s každoroční připomínkou umučených kněží 17. června. Z Lukova, Daniel Zach, Radiožurnál.
0: V Arménii začaly sčítat hlasy v parlamentních volbách. Volební místnosti se uzavřely před pár okamžiky. 2,5 milionu Arménců vybíralo z celkem 18 politických stran. Volby rozhodnou o tom, jestli bude země pokračovat v prozápadním kurzu nebo se vrátí k bližším vztahům s Ruskem. V Jerevanu to sleduje náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek.
8: Volební místnosti se uzavřely. Podle posledních údajů arménské volební komise se 3 hodiny před skončením voleb zúčastnilo 49% voličů a je tedy zřejmé, že k těmto volbám přijde víc lidí než k těm před 5 lety. Předvolební průzkumy favorizovaly současnou vládní stranu premiéra Pašiniana. Jeho hlavním vyzývatelem byl rusko-arménský miliardář Karapetyan, který prosazuje bližší vztahy s Moskvou. Neoficiální výsledky voleb by měly být s námi ještě dnes v noci. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: Izrael bombardoval předměstí libanonské metropole Bejrútu. Mířil údajně na velitelství militantního hnutí Hizballáh. Byl to první útok na libanonské hlavní město od začátku příměří z poloviny dubna. Úder podle libanonských státních médií 2 lidi zabil a 11 zranil. Izrael vyzval další Libanonce na jihu země, aby opustili své domovy.
9: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu prohlásil, že armáda jeho země jen za poslední týden v Libanonu zlikvidovala 350 ozbrojenců. Úder na Hizballáhem ovládané předměstí Bejrútu byl podle něj reakcí na 2 střely, které mělo hnutí vyslat na sever Izraele. Hizballáh se ale k útoku nehlásí. Izrael také dál rozšiřuje svou kontrolu nad jihem Libanonu. K odchodu z domovů vyzval obyvatele jiholibanonského pobřežního města Týros a jeho okolí. Při konfliktu v Libanonu zahynulo podle libanonských úřadů nejméně 3,5 tisíce lidí a přes 1 200 000 jich muselo utéct z domovů. Dominik Tesár, Radiožurnál.
10: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
0: Historický kolotoč na pražské Letné se znovu roztočil na podporu dětí s mozkovým nádorem a jejich rodin. Benefiční akci tam 3. rokem pořádá nadační fond NINA, který upozorňuje na tato onemocnění a šíří osvětu. Tentokrát lidé přispěli skoro 250 000 korun. Podle Kristýny Chovancové, která se svým manželem fond založila, peníze můžou podpořit výzkum nemoci.
11: A nebo pokud bude potřeba samozřejmě, tak se může nabídnout ta částka rodinám. V tom případě je možný za ní uhradit, myslím, že 3 měsíce léčby experimentálním lékem ONC 201 v rozšířeném přístupu k léku, který u nás možný není a musí se za ním vyjíždět a platit se v zahraničí.
0: Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Exploze včera zranila 2 lidi. Policisté v bytě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku.
12: Nejspíš tam vařili nějaký chemikálie nebo výbušniny v tom bytě. Vybouchlo jim to a jak letěly střepy z toho okna, tak to lítalo sem až na parkoviště a zničilo to tady auta.
13: Říká majitel jednoho z poškozených aut pan Jiří. Podle sousedů v bytě žila starší žena s vnukem. Ženu s vážnými zraněními transportoval vrtulník do popáleninového centra do Prahy. Mladistvého odvezli záchranáři do nemocnice v Plzni. Právě jeho policie podezřívá ze způsobení výbuchu. Pokračuje policejní mluvčí Jan Bílek.
14: Karlovarští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání provinění nedovoleného ozbrojování.
13: V případě prokázání viny hrozí mladistvému trest odnětí svobody až na 2,5 roku. Stoužíme na Karlovarsku, Václav Malý, Radiožurnál.
0: Turisté můžou znovu využívat stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji teď otevřeli potom, co mladí sokoly vylétli z hnízda, říká Antonín Tůna ze zprávy Krasu.
15: Uzavřeli průchod jeskyní Jáchymkou v Křtínském, respektive Josefovském údolí. Aktuálně už všechny 3 mláďata vylétla z hnízda.
0: Ve 2 hnízdech se podařilo odchovat 7 mláďat. Třetí hnízdo sokolů stěhovavých vyplenil Bír Velký.
16: Tenistka Kateřina Siniaková ovládla společně s Američankou Townsendovou Roland Garros. Ve finále 4 hry porazili srbsko-kazachstánský pár Kruničová Danilinová 2-0 na sety. Pro Siniakovou je to už 11. grandslamový titul v deblu. Z českých tenistek je v tomto ohledu úspěšnější už jen o 1 triumf Jana Novotná a z toho má Siniaková radost.
17: Tak znamená to hrozně moc. Budu se opakovat, mám obrovskou radost. Jsem ráda, že se to znovu povedlo. Vlastně jsme měli šanci na US Open, tam to neklaplo, takže jsem moc ráda a cením si vlastně být na stejném řádku jako takový legendy.
16: A na Roland Garros teď míříme živě. Ve finále mužské 2 hry hrají Ital Koboli a Němec Zverev. V Paříži je u toho reportér David Prouza.
18: Flavio Koboli teď zahrál světový return, Zverev vede 40-15, ve čtvrtém setu ale ztrácí při vlastním podání 1-3, ale zároveň také vede nad Italem 2-1 na sety. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
16: Kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v pražské Troji zlato v kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš. Krejčí nepřemýšlel nad tím, že soupeří s jiným Čechem.
19: Je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále a je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
16: Zlato získala také Kateřina Beková v časovce kajak krosu. Češi vybojovali v Troji celkem 5 medailí, nejvíce ze všech reprezentací. Motocyklový závodník Filip Salač dojel druhý ve třídě Moto2 ve velké ceně Maďarska. Českého pilota porazil jen lídr šampionátu Španěl Manuel González.
20: Na D1 překážka v Ostravě, na D35 nehoda u Hradce. Na dálnici D1 směrem z Bohumína do Přerova opatrně na příjezdu do Ostravy. Kousek za sjezdem na Hrušov v omezení na kilometru 365 hlásíte překážku.
21: A v tom zúžení, kde vlastně ty auta jedou v protisměru jenom v jednom pruhu, tak tam stojí porouchané auto, tak jako na kraji toho jednoho pruhu. A je to dost nepřehledné a člověk ho vidí na poslední chvíli, není označené.
20: Na D35 u Hradce směrem z Vysokého Mýta těsně za sjezdem na Opatov na 30. kilometru právě odtáhli první havarované vozidlo. Na odtah v levém pruhu čeká ještě to druhé. A silnice 13 Chomutov Karlovy Vary ve stráži vážná nehoda osobního auta a dodávky. Průjezd ke Vadlově od Chomutova zdržení až 20-minutové, o 2 rů kratší do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle se vytvoří i mlhy. Zítra přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. A nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. To byly zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: 10 minut po 18. hodině, před námi je poslední necelá půl hodina nedělního odpoledního plusu. Jsme rádi, že jste s námi. O čem bude? V Arménii skončily parlamentní volby, proč jsou důležité i pro Evropu? Jak pokračují snahy o mírové řešení válečného konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem? Zda vůbec? A co přinese nová aplikace ministerstva školství ohledně mateřských škol? Od mikrofonu zdraví Ondřej Látal.
10: Odpolední plus.
22: V Arménii se zavřely volební místnosti a začalo sčítání hlasů. Výsledky sledovaných voleb rozhodnou o tom, jestli bude země pokračovat v prozápadním kurzu, anebo se vrátí do vlivové sféry Ruska. A přímo v Jerevanu je náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
22: Jaromíre, ty volby platily za možná nejdůležitější od arménské samostatnosti v roce 1991. Odpovídala tomu i volební účast?
1: No tak my úplně ještě v tuto chvíli nevíme, kolik byla ta konečná volební účast. Ten poslední údaj, který je k dispozici od arménské volební komise, je z období 3 hodiny před skončením těch voleb a v tu chvíli se jich účastnilo 49% voličů, z čehož je zřejmé, že k těm volbám přišlo víc lidí než k parlamentním volbám před 5 lety, jaké bude to konečné číslo, to se dozvíme během příští hodin.
22: A jsou už k dispozici nějaké povolební odhady, nebo si musíme prostě počkat na sečtení hlasů?
1: Budeme si muset počkat, ale ono to nebude pravděpodobně dlouho trvat, protože těch voličů je asi necelé 2,5 milionu a předpokládá se, že ty neoficiální výsledky budou známé už teď večer. Já až teď odvysílám, tak se vypravím do ulic a snad tam zastihnu také tu chvíli, kdy bude víceméně jasné, jak ty volby dopadly, ale v tu chvíli to ještě nevíme.
22: Ty jsi přímo na místě. V jaké atmosféře se volby v Arménii odehrávaly?
1: No tak ty samotné volby až na pár takových drobných incidentů proběhly v klidu bez nějakých větších problémů, ale to, co jim předcházelo, to byla opravdu obří desinformační masáž, která se snažila přilákat voliče k těm opozičním stranám, které jsou často otevřeně proruské, jako je třeba strana Silná Arménie, rusko-arménského miliardáře, někdo by řekl oligarchy Samvela Sarapetjana, který prosazuje bližší vztahy s Moskvou. To byl ten hlavní vyzývatel současného premiéra. No ale nejenom tímto způsobem se snažila Moskva ovlivňovat ty volby, protože Rusko je důležitý obchodní partner pro Arménii. Odchází tam velká část arménského exportu a proto už před volbami několik týdnů zakázala Moskva dovoz některých komodit, které tam z Arménie putují, jako třeba květiny, víno, brandy. Hrozila vyloučením Arménie z Eurazijské ekonomické unie a také především, což je citelné, vypovězením výhodných kontraktů na dodávky plynu. Mluvčí Kremlu řekl, že pokud bude Arménie pokračovat v tom prozápadním kurzu, tak si bude muset připravit další miliardu dolarů navíc za plyn. No a to všechno samozřejmě bez pochyby také hrálo roli v tom, jak se ti lidé rozhodovali.
22: Ty jsi přes den mluvil s voliči, co ti říkali, respektive jak obyčejní Arméni vnímali tyhle volby, co pro ně bylo důležité?
1: Tak já jsem mluvil s velkou řadou lidí, to, že ty volby jsou důležité, tak to mi potvrdili naprosto všichni a ty tábory jsou vlastně dva. Jednak ti, co hlasovali pro tu současnou vládní stranu, tak ti mluvili o tom, že by si přáli, aby Arménie pokračovala v těch reformách, pokračovala v tom přibližování se Západu a naopak ti voliči opozičních stran, třeba zrovna té strany Silná Arménie, tak ty vyjadřovaly nejrůznější obavy, třeba z válečného konfliktu s Azerbajdžánem, nelíbilo se jim přílišné zbližování s Tureckem. V zásadě byla to taková velmi složitá volba pro lidi tady v Arménii, buď to tedy hlasovat pro nějaké přibližování se Západu, které ovšem je velmi dlouhá cesta, a nebo si vybrat to, co s tím souvisí, ta hrozba z Ruska, jakési případné ekonomické dopady, které přijdou asi v krátkém časovém horizontu. No a který z těch dvou táborů nakonec získá víc hlasů, tak jak jsme řekli, bychom měli znát neoficiálně dnes večer a ty oficiální výsledky doufejme během příštího dne, tedy zítra.
22: Určitě sledovat ve zpravodajství Českého rozhlasu. Informuje zvláštní zpravodaj Jaromír Marek, toho času v arménském hlavním městě Jerevanu. Jaromíre, díky.
1: Naslyšenou.
2: Tady je nedělní odpolední plus, možná to měla být jen několikadenní akce s cílem eliminovat iránské možnosti vyrobit jadernou zbraň a vytvořit podmínky pro změnu režimu. Nakonec ale ani po téměř 100 dnech není konflikt ukončený. Navíc ekonomické dopady krize vlivem zablokovaného hormuzského průlivu dotýkají velké části světa. Mezi Washingtonem a Teheránem platí od 8. dubna křehké příměří, které obě strany porušují občasnými útoky, zatímco hledají shodu na memorandu o porozumění. To by mělo mimo jiné prodloužit stávající klid zbraní a taky nastínit řešení otázky íránského jaderného programu. My jsme teď v odpoledním plusu ve spojení se zahraničně politickým analytikem Milanem Slezákem. Přeju vám dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Milane, jak vypadá ta momentální situace v Iránu? Jak funguje to příměří?
3: No, příměří sice funguje, nějaké velké útoky už se nekonají, nicméně, když se podíváme zpět na včerejšek, na pátek, na minulý týden, opakuje se vzorec, že Američané útočí na Irán, říkají, že tím odpovídají na předchozí útoky Iránu, a Irán zase zasahuje nejenom tedy americké základny v zemích amerických spojenců, nebo aspoň na ně míří, Američané říkají, že většinu těch raket se střelili, ale míří také na obchodní plaviva v Hormuzském průlivu nebo také na mezinárodní letiště v Kuvajtu. Takže obecně vzato ve velkém se to příměří dodržuje, ale jak to tak bývá, výjimky potvrzují pravidlo a o těch výjimkách se právě mluvilo.
2: No a dokázala americká strana nějakým způsobem za tu dobu přehodnotit nebo změnit ten svůj postoj?
3: Vypadalo to už jednu dobu, že Američané přistoupí na iránské podmínky a že Irán vyjde z té války jako vítěz. Nicméně Donald Trump potom řekl, že není spokojen s tím, co Iránci navrhují, a že se bude muset jednat do té doby, než Irán přijme to, co od něj Američané žádají. A na prvním místě záruky, že Irán nebude vyvíjet jadernou zbraň a že předá to, ten vysoce obohacený urán, z něhož by mohlo být až 10 atomových zbraní, kdyby se tedy Irán pro jejich výrobu rozhodl, že ho vydá ten vysoce obohacený urán Američanů, protože Američané nechtějí, aby tento urán dostalo Rusko, ačkoliv to se k tomu nabídlo. A Donald Trump čerstvě řekl, že ten vysoce obohacený urán buď vydá Irán po dobrém, anebo že se ho Američané vezmou násilím. Nechci zabíhat do podrobností, to by bylo na další debatu, ale samozřejmě taková operace, kdyby se Američané chtěli vzít po zlém, by se protáhla na několik dní, možná týdnů, a znamenala by, že Američané budou muset nasadit v Iránu pozemní síly.
2: Americký prezident taky kritizuje ty státníky, kteří se při vojenských akcích nepřidali na jeho stranu. Jaký dopad má tedy ten celý konflikt na mezinárodní politiku?
3: No, opět to rozkolísalo spojenecké vztahy v NATO, když zůstanu na starém kontinentu. Ono stačilo, když ani nemuseli jaksi se zepřít té pomoci, o které mluvíte, spojenci. Stačilo, když ho někteří, Donald Trumpa, někteří spojenci kritizovali. Například kancléř Merz vyjádřil pochybnosti o tom, že Američané měli nějakou konzistentní politiku a že mají konzistentní cíle při té válce, za což se mu Donald Trump, jak víme, revanšoval tím, že oznámil, že z Německa stáhne 5000 amerických vojáků.
2: A jaký dopad má ta iránská krize přímo na Spojené státy?
3: No, v určitém ohledu stejný jako na zbytek světa, to znamená, ačkoliv Amerika je zemí, která už dnes spíše ropu vyváží, než by ji dovážela, tak samozřejmě ty zrůstající ceny pohonných hmot se promítly i do americké ekonomiky. Američané jsou nespokojení. Za poslední rok vzrostla cena benzínu o 35%, a to je významný vnitropolitický faktor, který může významně ovlivnit nadcházející takzvané midterms, to znamená volby do kongresu. A z toho mají samozřejmě republikáni strach, a proto by Donald Trump chtěl co nejdříve tu válku ukončit, protože ona je velice nepopulární v Americe. Jenomže potřebují ukončit tak, aby mohl ohlásit své vítězství a aby nikdo nepochyboval o tom, že to vítězství je, aby nikdo neříkal, že je to ve skutečnosti americká prohra. A to je samozřejmě velice obtížné, protože Irán mu nechce jít na ruku.
2: A když to ještě zúžíme, tak jak na vzniklou situaci reagují přímo voliči Donalda Trumpa, sympatizanti hnutí Make America Great Again, neboli MAGA, dá se mluvit o klesající podpoře americkému prezidentovi?
3: Stoprocentně, protože v těch volbách, jak to tak bývá, bude rozhodovat peněženka. Už jsem řekl, že se zdražuje benzín, to znamená, to se dotýká prakticky každé americké domácnosti, dokonce i těch, kteří eventuálně nemají auto, protože to zvedá zase cenu jiných komodit, které Američané potřebují. Takže a ještě je tam jeden významný faktor, že mezi Trumpovými voliči, kteří se hlásí k tomu hnutí MAGA, které jste zmínil, převládají lidé, kteří si myslí, že americké vojenské intervence v minulosti byly chybou, a vůbec se jí nelíbí mnoha lidem z tohoto hnutí, že Donald Trump, který ty předchozí války americké kritizoval, protože v nich nenacházel smysl, nyní zabředl do další války, která, jak se zdá, nebude mít velice rychlý konec a přitom se tak promítá tak výrazně do života americké společnosti, jak jsem o tom před chvilkou mluvil.
2: Dodává zahraničně politický analytik Milan Slezák. Děkuju moc, rád jsem vás slyšel a přeju hezký zbytek víkendu.
3: Také se vás naslyšenou.
2: 18.22, tady je Odpolední plus. Kolik míst v mateřských školách bude v Česku potřeba za 5 anebo 10 let? Nová aplikace ministerstva školství má na tuto otázku nabídnout odpověď. Ukazuje totiž, kde budou školky přetížené a kde naopak začne kapacit přibývat. Díky tomu mají hlavně obce získat podklad pro lepší plánování a rozhodování o budoucím rozvoji mateřských škol v jednotlivých regionech.
4: Tady děti vaří serencema. A co vaříš?
6: Palačí. Pomazán.
4: V soukromé mateřské školce Semínko podle ředitelky Magdalény Kapuciánové dříve býval o místa velký zájem a školka se rychle zaplnila. Dnes v ní ale zůstávají volné kapacity, přestože je v Praze.
7: Dřív rodiče dávali děti do soukromých školek, protože se nedostali do veřejných školek anebo do dětských skupin, ale dneska už se do veřejných školek všechny 3leté děti dostanou a dokonce i tam je volná kapacita v těch školkách, tady v tom okolí našem.
4: Popisuje letošní situaci Magdalena Kapuciánová. Mateřské školy čekají vzhledem ke klesající porodnosti a stěhování rodin za prací do větších měst změny. Ministerstvo školství proto přišlo s novou aplikací, která ukazuje, jak se budou kapacity školek v jednotlivých regionech vyvíjet. Kde bude přetlak a kde naopak volná místa, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
23: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy a možnosti práce na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
4: Takže když si v aplikaci uživatelé zakliknou třeba Berounsko, uvidí, že letos tam žije přes 2400 dětí a za 5 let by jich mělo být necelých 1600. Projekce se budou aktualizovat jednou za rok podle nejnovějších dat o porodnosti, migraci i údajů Českého statistického úřadu. Nástroj je zejména pro obce, kraje a další zřizovatele školek, aby jim pomohl plánovat kapacity v jednotlivých regionech. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po něm starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
24: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let budou volné k jinému využití, nebo naopak budou muset ty kapacity nějakým způsobem navyšovat právě proto, že se tam plánuje nějaký bytový rozvoj.
4: Prázdné mateřské školy by se v budoucnu mohly využít i jinak, například pro služby pro seniory. Loni se v Česku narodilo podle Českého statistického úřadu nejméně dětí v historii sledování, necelých 77 tisíc. Hana Splavcová, předsedkyně Asociace předškolní výchovy, nicméně vidí přínos v tom, že se do mateřských škol dostanou i mladší děti.
25: Čím dříve děti vstupují do jiné sociální skupiny, tedy mimo rodinu, tak to na ně má potom v budoucnu velmi dobré dopady i do jejich dalšího vzdělávání a potom následně pro profesní život.
4: Podle ministerstva školství je v Česku asi 5400 mateřských škol. V minulém školním roce do nich chodilo přes 360 tisíc dětí. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
22: Za 5 minut bude 6:30, posloucháte Plus. Psychické problémy, alkoholismus i vysoká míra sebevražd. Ledová krajina Grónska skrývá problémy, které nejsou na první pohled vidět a dopadají hlavně na mladé lidi. Potýkají se s nejistou budoucností i otázkou, jak skloubit inuitskou tradici s moderním světem. Přesto je hlas mladých Groňanů slyšet stále silněji. I kvůli rostoucímu zájmu světových mocností o Arktidu se více zapojují do politického dění a občanských aktivit. Přímo v Grónsku s nimi mluvila zpravodajka Zdenka Trachtová.
5: Bylo neuvěřitelné vidět začátkem roku tady vnuku demonstrovat takové množství lidí. Do ulic vyšlo celé město, nikdy jsem to neviděla, bylo to úžasné.
8: 25-letá Kiki Gottfredsenová je v Grónsku známá influencerka. Na TikToku ji sleduje 25 tisíc lidí, což je skoro polovina obyvatel země.
5: Obvykle se zaměřuju na kosmetiku a wellness, ale moje nejvíc virální videa za poslední dobu jsou o politice a Trumpovi.
8: To 22-letá Ujlok Baková se o politiku zajímala od dětství.
9: Od malička jsem hodně přemýšlela o klimatu, o tom, že naše ledovce tají. Vždy jsem to měla v hlavě. A teď, když o budoucnosti Grónska uvažuju, zajímá mě to čím dál víc.
8: Ujlok potkávám v hlavním městě Nuku na konferenci věnované budoucnosti Grónska, kde vystoupila s projevem a ostře se opřela do amerického prezidenta Donalda Trumpa.
9: Myslím, že je dost absurdní, že chce Trump Grónsko. Není to přece něco, co si může jen tak vzít bez ohledu na lidi, kteří tu žijí. Byli jsme kolonizováni v minulosti. Víme, jaké to je a nechceme to znovu zažít.
8: Mezinárodní zájem o svůj domov vnímá i 18-letá studentka Veronika.
11: Ta pozornost, která se teď na Grónsko upíná, je trochu strašidelná. Pro zbytek světa jsme bývali skoro neviditelní a teď o Grónsku mluví všichni. Nevím úplně, jak s tím pracovat.
8: Obě mladé ženy dorazily na konferenci se svojí mentorkou Anet Molbekovou. Ta vede projekty na podporu mladých Gróňanů. Učí je, jak veřejně vystupovat a prezentovat své postoje, ať už retoricky nebo prostřednictvím umění.
12: Je tu samozřejmě velká rozmanitost mladých lidí, stejně jako všude na světě. Myslí na další party, co si oblíct na sebe nebo s kým chodit. Ale sleduju taky mladé lidi, kteří jsou čím dál víc političtí. Chtějí se učit, jak se vyjádřit, jak být součástí demokracie a budovat společnost. Grónská společnost je jedna z mála na světě, kde i jako mladý člověk můžete být skutečně součástí budování národa.
8: Konec konců i současnému grónskému premiérovi Jensi Frederikovi Nielsenovi je pouhých 34 let.
12: Potřebujeme tyto mladé lidi, aby znovu vybudovali společnost. Je dobře známo, že Grónsko má problémy, zejména s vysokou mírou sebevražd mezi mladými. Můžeme mladé povzbuzovat, aby si více věřili. Samozřejmě to samo o sobě životy nezachrání, ale mohou tu vyrůst nové osobnosti.
8: Míra sebevražd v Grónsku je jednou z nejvyšších na světě a nejvíce ohrožení jsou mladí muži. Právě mezi nimi dosahovala v některých obdobích až 500 případů na 100 000 obyvatel ročně. Problému si všímá i polární badatel Sebastian Copeland, který už 16 let zkoumá společnost v obci Kanak v severním Grónsku, 1200 kilometrů severně za polárním kruhem. Podotýká, že i velmi odlehlé grónské osady už dnes často mají internet a mládež sociální sítě.
14: Když bydlíte na velmi odlehlém místě v Grónsku, cestování je pro vás velmi drahé a náročné. Ale zároveň máte vizuální přístup k tomu, co se děje třeba v Miami. Vidíte ženy v bikinách a Bugatti a to vytváří touhu. A zároveň to ve vás zabíjí chuť žít tak jako dosud a pokračovat v tradici. Vede to k depresi, ta vede ke zneužívání návykových látek, alkoholu, drog a roste množství sebevražd, zejména mezi mladými.
8: Jestli se Grónsku podaří překonat vážné společenské problémy, ukáže až čas. Anet Molbeková věří, že změna přijde právě od mladých lidí. Větší pozornost tomuto autonomnímu území Dánského království chce věnovat také dánská premiérka Mette Frederiksenová, která minulý týden nastoupila do svého druhého funkčního období. Z Grónska Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.

0: 18.30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Stát uspěl v arbitráži s francouzskou reklamní společností Jossi Deco. Nebude tak muset platit zhruba 550 milionů korun údajné škody. Oznámil to mluvčí ministerstva financí Stefan Fous. Firma žalovala stát kvůli tomu, že pražský dopravní podnik v roce 2016 ukončil smlouvu o pronájmu reklamních ploch v pražském metru její dceřiné společnosti. Tribunál dospěl k závěru, že za postup dopravního podniku stát nenese odpovědnost. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil do Velké Británie na jednání s premiérem Keirem Starmerem. V Londýně se zúčastní i společné schůzky s německým kancléřem Friedrichem Mercem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Hlavním tématem jednání má být obranyschopnost evropských zemí a podpora Ukrajiny, která se už pátým rokem brání plošné ruské agresi. Soukromá expediční základní SCIO škola podala správní žalobu kvůli ukončení pokusného ověřování tzv. Kombinované výuky na základních školách. Ministerstvo školství konec oznámilo v květnu. Testování mělo původně trvat do června 2028. Nový termín je konec tohoto školního roku. Režim školy se skládal ze 3 týdnů distančního studia a 1 týdne společné expedice. Škola žádá soud o odklad účinku. Na mši papeže Leva 14. pod širým nebem vyrazil do ulic Madridu víc než 1 milion lidí. Papež je mimo jiné vyzval, aby projevili svou katolickou víru tím, že budou pomáhat druhým. Hlava katolické církve Španělsko oficiálně navštívila poprvé od roku 2011. Velkou cenu Monaka Formule 1 vyhrál Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, druhý dojel Brit Lewis Hamilton z Ferrari, třetí pak skončil Francouz Isaac Hadjar z Red Bullu. Ve finále dvouhry tenisového Roland Garros hraje Ital Coboli proti Němci Zverevovi a je u toho taky David Prouza.
3: Zopakuje první podání. 2-1 na sety vede Alexander Zverev, ale za malou chvíli už to nemusí platit. 5-4 ve čtvrté setě vede Flavio Coboli a servíruje. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
4: Na D1 překážka v Ostravě u Hrušova, nehody na silnicích 13 ve stráži A9 za Deštnou. Jedeteli po D1 z Bohumína do Brna zpozorněte na příjezdu do Ostravy. Kousek za sjezdem na Hrušov na kilometru 365 zasahuje do pravého pruhu nepojízdné vozidlo. Osobní projedou bez problémů, nákladní s obtížemi. Na D35 u Hradce Králové směrem z Vysokého Mýta za sjezdem na Opatovice na 130. kilometru se stále nedá projet levým pruhem. Stojí v něm osobní auto po nehodě a čeká na odtah. Kolona už se ale rozjela, plynule projedete pravým a připojovacím. Na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů trvají velké komplikace ve stráži. Odklízejí tam následky těžké nehody osobního auta a dodávky. Policie dle potřeby provoz zastavuje. Kolona od Chomutova je téměř na půl hodiny, od Varů se sune přibližně 10minutová. A ještě 9 z Dubé do Mělníka za Deštnou v Serpentinách havaroval motorkář. I tam se projíždí dost komplikovaně a v obou směrech se tvoří další kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, později odpoledne večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Proč Babišova vláda likviduje fungující systémy? Prvoinstanční rozsudek nad Okamurovou SPD či hlasování v americkém kongresu? Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
1: Názory a argumenty.
5: Ve státní správě v době fungování vlády Andreje Babiše vidíme 2 protichůdné pohyby. Na jedné straně jsou vyhazováni vzdělaní experti a likvidují se fungující systémy. Na straně druhé jsou najímáni lidé bez erudice a vytváří se podivné nové paralelní struktury. Na fungování státu v různých oblastech to těžko může mít jiný než destruktivní vliv, říká zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. A ptá se, proč se to tedy děje?
6: Nejprve několik ukázek tohoto trendu. Odstraňování odborníků a najímání kádrů smírně řečeno problematickou expertízou je nejlépe vidět na Ministerstvu životního prostředí. Úřad, fakticky vedený zmocněncem pro Green Deal, lépe řečeno pro likvidaci Green Dealu Filipem Turkem, mohutně škrtá. Dokonce tak, že podle expertů může být ohroženo fungování výstražných služeb na Českém hydrometeorologickém ústavu. Jehož ředitel kvůli tomu hrozí rezignací. To Turkovi a spol. Ale nebrání přijímat na úřad nové lidi. Jejichž jedinou kvalifikací je afinita právě k Filipu Turkovi a motoristickému vidění světa. Dokonalým příkladem je čerstvý maturant Adam Šejna, který se považuje za českého Andrewa Kirka a usilovně na sociálních sítích hejtuje vše, co vypadá jako liberální nebo dokonce zelené. Sekunduje mu František Kubásek, který se živil jako řidič a nyní má pracovat na ministerstvu v oddělení rozpočtu. Kvalifikoval se patrně jako provozovatel alternativní

0: alternativního webu Incorrect, který nikoli překvapivě tlačí ultrakonzervativní agendu a tvrdí, že klasická média šíří dezinformace. Prostě dokonalé motokádry. Likvidace fungujících systémů je zase vidět na dění na úřadu vlády. Jeho vedoucí Tinde Barta bez jakéhokoliv projednání s experty rozprášil agendy od drogové po lidskoprávní. Vyhodil špičkového protidrogového experta Pava Béma, vše chce popřesouvat na jednotlivá ministerstva. Je tak přímo ohrožen mimo jiné fungující model protidrogové prevence, který Česku závidí polovina Evropy. Na samotném úřadu vlády se kvůli tomu vůbec poprvé stávkuje. Příznačné je, že vyhazovy se netýkají nově přijatých lidí, například jisté Natálie Vachatové, která má působit jako poradkyně pro svobodu slova, jako by v Česku nějaký problém se svobodou slova byl, a také má rozkrývat největšího nepřítele všech konspirátorů, mýtický Deep State. Proč se toto všechno děje? Důvody jsou v zásadě dva. Prvním je ideologický boj. Partaje jako motoristé jsou přesvědčeny, že média, univerzity a státní správu postupně ovládlo levicově liberální myšlení. Tvrdí, že levice podnikla velký pochod institucemi, což je termín, který se v jiném kontextu objevil v 70. letech minulého století. A teď tedy zahajují protiofenzívu v podobě vlastního dlouhého pochodu. K věci patří, že v případě motoristů je to spíše karikatura. Velký motoristický pochod nemá podobu instalace nějakých konzervativních myslitelů či expertů v zájmu změny diskurzu. Jde v něm o to dosadit na různá místa různé drobné trolíky, kteří sice nedokáží nic vymyslet, ale za to jsou velmi efektivní v hejtování a rozbíjení prakticky čehokoliv. Části voličů, kteří si libují v destrukci a stačí jim, že to, co nemají rádi, je ničeno bez jakékoliv vyhlídky na pozitivní alternativu, to nejen stačí, ale naprosto vyhovuje. Motoristé sice jen trolí, ale dobře vědí, že se jim to vyplatí. Druhý důvod, proč je ve státní správě ničeno to, co dobře funguje, lze nazvat hrou na efektivitu. Týká se hlavně hnutí ANO. Populisté vědí, že musí alespoň občas lidem nabídnout nějaký měřitelný výsledek. A tady se před nimi otevřela úžasná příležitost. Když Andrej Babiš řekne, podívejte se, jak mám štíhlý úřad vlády, to za Fialy tady bylo dvakrát tolik zbytečných úředníků, to jsem ale pašák. Tak mu lidé, kteří se samozřejmě nemohou orientovat v komplexnosti agend a posoudit, kdy je nutný mezirezortní přístup, uznali zatleskají. Je to vlastně pro našeho vrchního populistu čisté plus, protože následky třeba ve formě exploze závislostí a s tím spojených nemocí se projeví až za čas. A s jeho kroky si je už spojí málo kdo. My ale můžeme říci, že kombinace ideologického trollingu a hry na efektivitu je hrozivá. Služby, které má stát poskytovat občanům, kteří si ho platí z daní, mohou být vážně ohroženy. A momentálního politického profitu je dosahováno na úkor budoucnosti. Je konec konců otázkou, zda právě to poslední není modus vivendi nebo dokonce samotný princip fungování této vlády. Ale to už je asi na jiný komentář.
1: Uzavřel šéf-komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Nenávist k jiným začíná odmítáním solidarity, varuje publicista Jan Vávra. Více už v jeho komentáři.
2: Nedávný rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, který uznal Okamurovo hnutí SPD vinné z podněcování k nenávisti, vyvolal protichůdné reakce, a to nejen mezi politiky. Šlo o dva předvolební plakáty z roku 2024, kde na jednom je umělou inteligencí vytvořená fotografie černošského muže se zakrváceným nožem v ruce a text, že problémy českého zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Podle soudu spáchalo SPD trestný čin podněcování k nenávisti, což bylo ohodnoceno 3milionovou pokutou. Kvůli stejnému plakátu byl obžalován i Tomio Okamura, ale poslanci ho k trestnímu stíhání odmítli vydat. Jde bezesporu o přelomový rozsudek. Přímou trestní odpovědnost právnických osob zavedli zákonodárci až v roce 2012. A toto je poprvé, kdy byla nějaká politická strana odsouzena za způsob, jakým vedla volební kampaň. Navíc SPD je součástí vládní koalice a její předseda je třetím nejvyšším ústavním činitelem. Zatímco liberálnější část komentátorů rozsudek spíše uvítala, pravicoví novináři vztyčili na obranu svobody projevu varovný prst. Plakáty prý byly nevkusné a odpudivé, ale žádné měřítko nenávisti a strachu neexistuje. Navíc plakáty nepřinesly SPD žádné mimořádné volební výsledky. Jeden komentátor poukazoval i na to, že útoky migrantů noži jsou třeba v Německu docela časté. Tak o co jde? Varující je bohužel už sama skutečnost, že k takovému soudnímu řízení vůbec muselo dojít. Kdyby ve společnosti panovala všeobecně sdílená představa, že něco takového se nedělá, že to není takzvaně salonfähig, tedy odpovídající slušným mravům, tak by se nikdo, ani Tomio Okamura, s takovým plakátem na veřejnosti nevytahoval. Bohužel, nenávist a vyvolávání rasistických předsudků se staly pro politiky běžnou praxí, jak oslovovat určité skupiny obyvatelstva. A demokratický systém si musí umět, pokud nechce na určité hodnoty demokracie úplně rezignovat, poradit s politiky a stranami, kteří to s demokracií nemyslí dobře a kteří devastují demokratické hodnoty. Takový rozsudek, v současné době ještě nepravomocný, byl tedy více než potřeba. Rasistické předsudky se rozmáhají a povzbuzuje je i odpor k evropské migrační politice, který sdílejí téměř všechny strany naší politické scény, takže jeho nehumánnost už ani nevnímáme. Politici se hrdě bijí v prsa, jak zásadně odmítají solidaritu se státy, které jsou migrací nejvíce postiženy. To před pár dny bez jakýchkoliv rozpaků potvrdil po jednání o Evropském migračním paktu v Lucemburku ministr vnitra Metnar, když prohlásil, my jsme hned na prvním jednání vlády odmítli princip solidarity. Metnar se hájí tím, že pro nás je řešením důsledná ochrana vnějších hranic. Bohužel nedodává, co mají přímořské státy dělat, když k ním připlouvají migranti na člunech? Mají je házet zpátky do moře? Na tuto otázku žádný z českých politiků, kteří horovali pro neprostupnost hranic, ještě neodpověděl. Vkus společnosti a její dobré mravy ale žádné zákony nezaručí. K tomu musí lidé dospět sami. Naše společnost se sice hrdě hlásí k demokratickým ideálům první republiky a odkazu Tomáše Garrigua Masaryka, ale vůbec si neuvědomuje, že právě Masaryk byl přesvědčen, že humanita je český program, který od husitství pokračuje přes reformaci a národní obrození až do současnosti. Program humanitní všemu našemu snažení národnímu dává smysl, napsal náš první prezident. Ačkoliv stále hovoříme o našich demokratických tradicích, v běžném životě vytváříme tradice zcela protichůdné původním ideálům našeho samostatného státu.
1: Slyšeli jste komentář publicisty Jana Vávry. Když čteme, co se děje v americkém kongresu, zní to občas jako větší drama, než jaké tam skutečně probíhá. Například sněmovna odhlasovala ukončení války s Íránem nebo další podporu pro Ukrajinu. Obojí jsou příklady z uplynulého týdne. Nejde o to, že by se nestaly, obě hlasování proběhla. Jen je důležité chápat jejich význam a netvářit se, že je pravděpodobné, že by dané zákony měly plný efekt, vysvětluje Matěj Schneider ze serveru Voxpot.
3: V hantýrce amerického kapitolu se podobným návrhům zákonů říká messaging bill, tedy volně přeloženo zákon, který má hlavně vyslat zprávu. Zpravidla se jedná o návrh, který se z různých důvodů nemůže stát platným a prezidentem podepsaným zákonem. Sněmovna schválí návrh, který nemá šanci projít senátem. Senát schválí jiný zákon, se kterým nesouhlasí zase dolní komora. Nebo který bude jistě vetovat prezident. S trochou nadsázky, a není třeba mnoho, jdou kongresu taková performativní hlasování daleko lépe než skutečné schvalování zákonů. A proč se tak děje? Odpověď je jednoduchá. Jakkoliv by si Američané přáli, aby hlavní prací jejich politiků byla správa země, čím dál větší část jejich agendy tvoří především úsilí nechat se znovu zvolit v dalších volbách. K tomu se hodí spousta letáků, digitálních reklam a televizních spotů. Jako úřadujícímu kongresmenovi se vám do takového spotu nemůže hodit nic více než plamený projev ze sněmovny o vašem srdcovém tématu. Obzvláště takovém, o němž víte, že zarezenuje ve vašem jedinečném volebním okrsku. No a vůbec nejlépe se takové plamenné projevy točí, když toho je ve hře ve skutečnosti velmi málo.

0: Stojíte ve sněmovně a kolem vás je jen hrstka znuděných kolegů, kteří moc dobře chápou, co děláte. Využíváte legislativní proces pro vlastní politickou propagaci skrze návrh zákona, o kterém všichni ví, že nakonec neprojde. To všechno chápou především proto, že vás v této činnosti u řečnického pultu sami brzo vystřídají. A přesně touto optikou je nutné číst aktuální hlasování sněmovny o podpoře pro Ukrajinu a válce s Íránem. V obou případech jde o vzkaz voličům. Nikoliv o konečný zákonný výsledek. Obě rezoluce jsou z různých důvodů odsouzeny k záhubě, ať už kvůli nevoli Senátu Donalda Trumpa nebo kvůli určitým právně procesním kličkám. Cynismus stranou, celé tohle samovolně vzniklé divadýlko není nutně špatně. Nejzajímavější věci se ve Washingtonu často dějí ve chvíli, kdy se podobné rádoby signalizační legislativy vymknou kontrole stranického vedení kongresu. Je ale nutné chápat, kdy se děje něco výjimečného a kdy naopak vše jede v pevně vymezených performativních kolejích. A v případě války v Íránu i té na Ukrajině v tuto chvíli kongresmeni hlavně mluví ke svým voličům s výhledem na divoké listopadové volby. Dopřejte politikům jejich plamenné projevy a statusy na sociálních sítích, ale hodinky si podle nich neřiďte.
1: Říká Matěj Schneider ze serveru Voxpot.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V první polovině října nás čekají komunální volby a volby do třetiny Senátu a na politické scéně vznikají nová spojenectví. O jednom z nich v Praze a také o novém směřování jedné z nejtradičnějších stran hovoří komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
3: Před 4 lety šla tehdy Jurečkova KDU ČSL do magistrátních voleb v Praze, co by součást koalice Spolu, a tedy s kandidátem ODS na primátora Bohuslavem Svobodou. Ani letos nemá strana, již čerstvý předseda Jan Grolich říká noví lidovci pražského lídra. Ale vůči občanským demokratům se víceméně vyhraňuje, když je podezřívá z předem dojednaného spojenectví s hnutím ANO, kterému se snaží zabránit pro leckoho možná překvapivou dohodou s hnutím Praha sobě. Jejíž vůdčí postava Jan Čižinský, už 12 roků starosta Prahy 7, byl druhdy totiž poslancem za KDU a rozchod neproběhl zrovna z úsměvy. Ale nezapomínejme, že lidovci už také seděli ve vládě s TOP 09 de facto svým odštěpkem. A že tedy čas dovede lecos uhladit. V úsilí o magistrátní křesla budou ve spolku s Grolichem a Čižinským ještě také Zelení, kteří by v Praze jednak mohli získat část voličských sympatií kvůli ostře proti zelenému tažení motoristů. A pak je také povzbudilo, že se po letech ocitli v dolní parlamentní komoře, kde mají 2 křesla díky předvolební smlouvě s Piráty. Kteří by se samozřejmě zase měli stejně jako starostové stát součástí hráze proti ovládnutí magistrátu ANO s občanskými demokraty, což se ostatně stalo málem realitou už minule. Pokud jde o lídra nového pražského spojenectví, tím se stal Adam Scheinherr, předseda Prahy sobě, disponující dnes v 65 členem magistrátním zastupitelstvu 11 mandáty a bývalý náměstek primátora pro dopravu, což je pozbudící vášně všeho druhu. Ale má dobrou pozici u mladších Pražanů, čemuž odpovídá i jeho lehkovážný volební slogan v angličtině. Parafráze ústřední věty hitu zpěvačky Rihany, akorát je místo slova diamant politikovo příjmení. Shine bright like a Scheinherr, čili zař jasně jako Scheinherr. Jestli to zabere ovšem ve hvězdách, nejen jasně zářících. Pro dvojnásobného jihomoravského hejtmana Grolicha, který je kupříkladu v Brně vnímán s poměrně velkými nadějemi tamními a časem i celostátními, sám také mluví o své premiérské ambici, je ovšem také důležité otestovat nové lidovce i ve volbách senátních, do kterých totiž sám míří, aby byl mimo jiné pracovně častěji v metropoli, kde se přece peče ta nejvyšší politika. A mimochodem do Senátu chce také Čižinský na magistrátní kandidaci až číslem 3. Ale zpět k lidovcům. Grolicha by určitě potěšilo navýšení počtu stranických křesel. A to není nereálné, protože jich má v Senátu KDU v téhle chvíli 12 a obhajuje pouze 3. A také právě v těchto volbách půjde o čelní střet s ANO, které minule posílilo a Andrej Babiš doufá, že jednou horní komoru dobude a tomu přestane házet klacky pod nohy. Což ale Jan Grolich, štika v opozičním rybníku, naopak hodlá činit na veškerých úrovních a podstatně větší měrou než KDU ČSL doposud.
1: To byl komentář kolegy Ondřeje Konráda. Tento týden zemřela Marjane Satrapiová, pařížská kreslířka, spisovatelka a režisérka narozená v Iránu, autorka mezi jiným slavného komiksu Persepolis. V Satrapiové odešla jedna z viditelných tváří íránské diaspory ve světě. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
4: Jméno Marjane Satrapiové znali lidé z několika různých, někdy ne zcela propojených světů. Například na jedné straně zájemci o íránskou kulturu a na druhé milovníci grafických románů, zejména těch seriózních. Právě její komiks Persepolis z ní udělal hvězdu právě v těchto specifických prostředích. Byl to napůl autobiografický příběh dívky, která se z porevolučního Iránu dostala až do Evropy. V případě Satrapiové to bylo na dvakrát. Jednou se do rodné země vrátila, než se definitivně usadila v Paříži. Kniha Persepolis a následný kreslený film nebyly zdaleka to jediné, co za sebou zanechala, ale možná to nejdůležitější a určitě nejslavnější. Pokusila se totiž propojit oba své světy, východní a západní, a ukázat, že věci nemusí být tak jednoduché a ani Evropa není v jejím podání ráj, který na sobě nemusí pracovat. Pro Irán a Iránce udělala i to, že je představila západu jako něco jiného, než mohli vidět v televizi. Že miliony Iránců a Iránek nenacházejí potěšení v tom chodit v černých hábitech provolávat smrt Americe. Později s úsměvem dodávala, že nejenže s přáteli v Iránu věděli, co je punk rock, ale že dodatečně zjistila, že to v Teheránu věděli dříve než někteří její američtí vrstevníci. Tak jako hájila složitý obraz Iránu na západě, s překvapením zjistila, že v Americe George Bushe mladšího hájí Francii a pak po návratu zas obhajuje Ameriku v očích Francouzů. Považovala se za humanistku, za někoho, kdo ukazuje lidskou tvář lidí a zemí, které poznala. Nešetřila ani Francouze, u nichž našla nový domov. Já sama žiji v hezké čtvrti, mám vzdělání a prostředky a tak jsem pro většinovou společnost přijatelná, říkala. Ale pokud jste Arab žijící na předměstí, slyšíte politiky a policisty mluvit o přistěhovalcích jako o špíně. Francouzi by se tedy neměli ptát, proč se Arabové ve Francii nepovažují za Francouze, ale proč je sami za Francouze nepřijali. Marjane Satrapiová byla jednou z nejznámějších představitelek velmi rozsáhlé, možná několika milionové íránské diaspory. Část těchto zahraničních Iránců představují lidé, kteří například pracují v ropných monarchích Perského zálivu, v Emirátech nebo Kuvajtu. Podstatnou část ale tvoří ti, kdo odešli z Iránu z politických a osobních důvodů, zejména po islámské revoluci roku 1979. Jsou to obvykle vzdělaní a tvůrčí lidé, kteří se v nových zemích dobře uplatnili a patří asi k nejúspěšnějším diasporám v historii. Vedle Turecka žijí většinou na západě, v USA, Kanadě a západní Evropě. Mnozí z nich čekají na pád režimu. V lednu při masových demonstracích jsme více než dříve slýchali o synu posledního šáha, také exulanta, který se snažil stát vůdčí postavou v případě pádu Islámské republiky. Jenže ke zhroucení režimu nedošlo ani po následném americko-izraelském útoku. Satrapiová se k iránské politice vyjadřovala zejména v minulých letech. Mluvila o tom, že režim sice určitou podporu ve společnosti má, ale jasná většina mladých lidí podle ní touží po změně a po demokracii. Marjane Satrapiová se už do Iránu nevrátí, demokratického ani teokratického. Exiloví Iránci zatím doufají a všichni ostatní se mohou udělat obrázek o Iráncích, těch doma i v diaspoře, prostřednictvím knih, filmů a rozhovorů, které po sobě zesnulá autorka zanechala.
1: Marjane Satrapiovou připomněl kolega Jan Fingerland. Jak jednat s lidmi, kterým nedůvěřujete? O tom uvažuje spisovatel a publicista Karel Hvížděla.
5: Stejně jako v Řecku, když asi 500 let

0: střední třídou, která jim slibovala, že budou-li pilně studovat a řádně pracovat, budou se mít stále lépe, přestala platit. Střední třídu pohltily silné korporace, což vedlo na západě k její likvidaci a ve střední Evropě se nestačila ustavit. Vládu převzali oligarchové, milionáři s politickým vlivem, kteří se stávají majiteli dat. A to se stalo za situace, kdy nám Čína předvedla, že úspěšný stát nepotřebuje demokracii a proto se noví mocipáni snaží vládnout autokraticky. Staré pořádky se hroutí stejně jako Periklova vláda. A podobně jako před 2500 lety jsou dnes kritizováni či ostrakizováni příznivci liberální demokracie. Moc, jak říkal nedávno v Praze Timothy Snyder, se soustřeďuje u lidí, které nezajímá budoucnost a naopak nás nutí přemýšlet o minulosti, která je falešná, už proto, že se nikdy nemůže vrátit. Nebezpečná otázka zní, jak máme s těmito lidmi jednat, když argumenty ztratily svou váhu a nad nimi vítězí emoce, gesta a rychlost. Na tuto otázku se snaží odpovědět kanadský sociolog Adam Kahan v knize Vyjednávání s nepřáteli, jak spolupracovat s lidmi, s nimiž nezdílíte názor, které nemáte rádi anebo kterým nedůvěřujete. Kahan tvrdí, pokud spolupracujeme s lidmi, s nimiž se neshodneme, které nemáme rádi nebo kterým nedůvěřujeme, potřebujeme zkoušet jiné cesty. Musíme si vědomně připouštět konflikt a nejistotu, abychom společně vytvořili nová řešení. Kdo vytýčí červenou čáru, rozhoduje předem, s kým bude pracovat a to znemožňuje mnoho možností. Debata, která pracuje s harmonií a konsenzem, nevede vždy k cíli. Je třeba sázet na rozšířenou spolupráci. Ta integruje neshody, rozdíly a experimenty. My můžeme jen dodat, chce to odvahu, čas a důvěru v sebe. Opustit monolog a věřit v dialog, z něhož obě strany vždy vyjdou jako jiní lidé.
1: Zamyšlením Karla Hvížděly končí nedělní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Na polích v Česku můžou končit toxická hnojiva. Zemědělci si přitom myslí, že používají biomasu. Izrael odpověděl na ranní útoky Hezbaláhu úderem na libanonský Bejrút. Basketbalisté Pardubic a Nymburku hrají třetí finále ligového play-off. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Vyškova popojíždí kolona v Brně od sjezdu na Mikulov. A zítra bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti. Teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomě. Dokument má Radiožurnál a server iRozhlas k dispozici.
4: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční prašce,

0: které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Chce nastavit předpisy tak, aby tato vozidla mohla jezdit v běžném provozu. Někteří výrobci už autonomní technologie testují, zatím ale vždy pod dohledem personálu. Návrh změn chce úřad předložit ministerstvu dopravy zhruba do roka. Izraelská armáda znovu bombardovala libanonské hlavní město Bejrút, cílila na jižní předměstí Dahia, kde sídlí pro iránské teroristické hnutí Hizbaláh. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uvedl, že letectvu se podařilo zasáhnout velitelství Hizbaláhu. Jednalo se podle něj o reakci na ranní vyslání několika střel na sever židovského státu. Střely mezi Izraelem a hnutím Hizbaláh dál pokračují taky v pohraničních oblastech. Do slavné vodní nádrže před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu se po týdnech stavebních prací vrátila voda. Donald Trump nechal historickou nádrž přebarvit na modro.
2: Dno vodní nádrže mělo původně barvu šedivého kamene. Prezidentu Trumpovi ale připadala nádrž špinavá a tak se rozhodl ji nechat přebarvit. Jennifer, která přijela k reflexní nádrži s manželem z Utahu, ale připadá smutné, že by měla barva připomínat floridské bazény. Původní rozpočet ze 2 milionů dolarů vzrostl na 1 013 000, tedy přes 250 000 000 korun. A to se nelíbí Terencemu z New Yorku. Uznává, že modrá barva je hezká, ale Američané teď podle něj potřebují peníze jinde. Americký prezident tímto ve svém otisku do hlavního města nekončí. Nyní chce podél této trasy vytvořit promenádu, která by se jmenovala Trumpova. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Tenisté Flavio Cobolli z Itálie a Alexander Zverev z Německa hrají finále Roland Garros. V Paříži duel sleduje David Prouza.
4: Finálový souboj dospěl do páté sady, čtvrtou vyhrál v tiebreaku Flavio Cobolli. Až se vrátí z útrop stadionu Filipa Žatréra, bude pokračovat pátý set. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Na diamantové lize ve Stockholmu skončila po 40 závodech ve třech letech vítězná série švédského tyčkaře Armanda Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý, porazil ho Australan Curtis Marshall. Velkou cenu Monaka Formule 1 vyhrál Ital Kimi Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu tak zvýšil vedení v seriálu mistrovství světa. Druhý skončil Brit Lewis Hamilton z Ferrari, třetí byl Francouz Isaac Hadjar z Red Bullu. Čtyřnásobný světový šampion Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu po technických potížích závod nedokončil. A basketbalisté Pardubic a Nymburku hrají třetí finále ligového play-off. Středočeši vedou 2-0 na utkání. Stav a čas třetího duelu zná Otaku Tvrd.
5: Odehraná přesně 1 minuta zápasu a Nymburk vede v Pardubicích 3-0. Z Pardubic Otaku Tvrd, Radiožurnál.
6: Nehody na D1 v Brně a také na silnici 13 ve Stráži. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Vyškova trvají potíže na průtahu Brnem. Kolona od sjezdu na Mikulov ze stého 94. kilometru se sune okolo 15 minut k nehodě před sjezdem na D2 na stý 95. a pultý. Přímo v omezení blokují pravý pruh 2 nabouraná osobní auta. A na silnici 13 na trase z Chomutova do Karlových Varů naberete dlouhé zdržení v koloně po pojíždí desítky minut kvůli nehodě ve Stráži. Podrobněji náš zpravodaj.
7: Auta jsou tam pořád, ono se to vyšetřuje, běhají tam ty policajti, dělají tam čáry. Kamiony nevolí delší auta, autobusy, kamiony neprojedou vůbec a pouští jenom kivadlově osobní auta. Tam se to dá objet jako skrz obec.
6: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle se vytvoří i mlhy. Zítra přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty je 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. To byly zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Kanadská podnikatelka v oboru biotechnologií vyzývá k uvolnění přísné regulace opravování DNA u lidských plodů.
10: Umělá inteligence pomáhá vědcům odhalovat prastará tajemství.
9: Srbsko rozšiřuje svůj arzenál technologií pro rozpoznávání obličejů. Stát jedná za hranou zákona.
10: Výstavba datových center v USA nabírá výrazné zpoždění. Technologičtí giganti si musí zajišťovat vlastní zdroje energie.
9: Slovenský influencer Sulík může dál šířit hanlivá videa o novináři Šnídlovi. Je to nebezpečný precedens, říká advokát.
10: Taková jsou témata následujícího pořadu.
9: Dnešní výběr komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Zuzana Marková.
10: Od mikrofonu vás vítají
9: Lenka Buriánková
10: a Ladislav Dvořák.
8: Svět ve 20 minutách.
9: Server britského deníku Guardian se věnuje čínsko-kanadské podnikatelce Katy Tájové, která se dlouhodobě pokouší posouvat hranice genetických úprav. V poslední době se zaměřila na genetickou modifikaci lidských embryí, která je eticky velmi sporná a doposud společensky a právně prakticky nepřijatelná.
10: Když byly Tájové 4 roky, přestěhovala se její rodina z malého čínského města do kanadské Mississaugy. Už jako 11letá začala pracovat coby stážistka na katedře imunologie Torontské univerzity, v 16 letech napsala svůj první vědecký článek a když jí bylo 18, získala 100 000 stipendium v Thiel Fellowship. Univerzitu opustila a založila společnost zaměřenou na genetické testování.
9: Zásadním okamžikem pro ni zřejmě bylo setkání s čínským biofyzikem He Tianquejem, mužem odsouzeným a uvězněným za nelegální genetickou modifikaci lidských embryí. Vytvořil totiž první geneticky upravené děti na světě. Tájová s Tianquejem se osobně poznali až poté, co si biofyzik odpykal svůj trest. Později se vzali. Jejich romantický vztah nicméně překazily čínské úřady, když podnikatelce zakázali vstup do země. Důvody prý sama nezná.
10: Důsledku Tianquejových genetických úprav embryí se v říjnu 2018 narodila dvojčata Lulu a Nena. Biofyzik jejich DNA upravil proto, aby děti byly imunní vůči viru HIV. Tím byl totiž nakažen jejich biologický otec. Tianquejen však při prezentaci svého pokusu konstatoval, že se mu zamýšlená úprava nepodařila. Přesto umožnil matce děti odnosit, za tož si vysloužil pokutu a 3letý trest odnětí svobody. Další osud dvojčat je zahalen rouškou tajemství.
9: Loni v létě Tájová oznámila založení nového startupu, který má provádět stejné typy zákroků, za které si její odloučený manžel vysloužil přezdívku čínský Frankenstein. Expertka říká, že chce upravovat geny embryí, aby se tak předešlo závažným a těžko léčitelným onemocněním, jako je cystická fibróza, Huntingtonova choroba nebo dědičné formy rakoviny. Vše chce podle svých slov provádět otevřeně a transparentně se souhlasem regulačních úřadů.
10: Upravit nebo odstranit sekvenci DNA v genomu dnes není nijak zvlášť složité, pokračuje Guardian. Pro genetické inženýrství na dětech je tak nejtěžší získat povolení. Pokud upravíte sekvenci DNA zárodečních buněk, provedené změny se objeví ve všech ostatních buňkách, které v rámci vývoje plodu vzniknou, a to nejen u konkrétního dítěte, ale i u jeho potenciálních potomků. Právě to je důvod, proč je úprava genů v zárodečné linii pro reprodukční účely zakázána prakticky po celém světě.
9: Tájová se domnívá, že tento tvrdý postoj by se měl zmírnit. Guardian si ale klade otázku, co by následovalo potom. Upozorňuje přitom na skutečnost, že do startupů podobného zaměření začínají proudit peníze bohatých investorů.
10: Věřím, že všichni pracujeme na stejném cíli, transparentně ukázat, co tento výzkum dokáže, říká Tájová, která chce odstraňovat závažné poruchy způsobené mutací jediného genu. V souladu s federálním právem Spojených států, ale její společnost v této fázi neimplantuje ani nenechává vyvíjet žádná embrya déle než 14 dní od početí.
9: Zastavení výzkumu povede jen k tomu, že ho problematičtí aktéři budou provádět tajně. Neexistuje způsob, jak tomu zabránit. Jediná cesta vpřed je dělat to otevřeně a transparentně, apeluje Tájová.
10: Guardian ale upozorňuje, že navzdory výzvám k transparentnosti je většina výzkumu Tájové zahalena tajemstvím. Tají například to, kdo v jejím projektu působí, Neví se ani, kdo ho finančně podporuje nebo kde výzkum probíhá.
9: Je navíc otázkou, zda Tájové věřit její hlavní záměr, kterým je podle vědkyně zmírňovat lidské utrpení. Zvlášť s ohledem na to, že ještě před rokem stejnou technologii používala k biohackingu domácích mazlíčků. Pokoušela se vytvořit například králíky svítící ve tmě, hypoalergenní kočky nebo dokonce draky a v minulosti mluvila i o jednorožcích.
10: Jakmile se svět shodne na využívání genetického inženýrství v boji proti nemocem, kde stanovíme hranici? Budeme považovat za přijatelné vytvářet děti s nižší hladinou cholesterolu a menším rizikem srdečních onemocnění nebo se silnějšími kostmi? A budou jednou nižší inteligence nebo menší vzrůst vnímány jako opravitelné vady? Ptá se dále Guardian.
9: Tájová odpovídá, že podobné věci jsou zatím technologicky nemožné. Stávající technologie dokáže jen velmi přesné opravy a změny variant genů. Vylepšování je složité. Na IQ nebo výšce se podílejí tisíce genů a my jsme velmi daleko od toho, abychom tomu za prvé rozuměli a za druhé to dokázali upravit.
10: Tájová také připomíná, že na konci 70. let se podobné argumenty ozývaly i v souvislosti s umělým oplodněním, které je dnes považované za něco zcela běžného. Často mluvíme o nebezpečí příliš rychlého postupu. Chci ale upozornit na nebezpečí příliš pomalého postupu a na iluzi čekání na globální konsenzus, který nikdy nepřijde. Cituje závěrem podnikatelku v oboru biotechnologií britský deník Guardian.
9: V knihovnách a archivech po celém světě se nachází historické dokumenty a zprávy ukryté za zatím nerozluštěnými šiframi. Jejich rozklíčování je často velmi náročné a někdy se to vůbec nepodaří. Právě v této oblasti by přitom mohla účinně vstoupit na scénu umělá inteligence. Píše to server britské veřejnoprávní stanice BBC.
10: Za příklad uvádí rukopis známý jako Borgova šifra. Jde o obsáhlý z větší části nesrozumitelný dokument o více než 400 stranách, zakódovaný pomocí 34 neobvyklých symbolů, doplněných o římská písmena. Obsahovat by měl léčebné postupy na neduhy lidského těla. Právě to je zřejmě také důvod, proč byl zašifrován. Léčebné praktiky byly totiž v 17. století, kdy dokument vznikl, uchovávány v tajnosti, protože mohly vzbudit podezření z čarodějnictví.
9: Více než 400 let ležel text nerozluštěný v archivech Vatikánské knihovny. Pak ale vědci použili umělou inteligenci a zjistili, že je plný bizarních léčebných postupů. Za příklad lze uvést léčbu pitím vína nebo fermentování muškátového oříšku v těstě jako lék proti úplavici.
10: Na dešifrování tohoto dokumentu spolupracovala profesorka počítačové lingvistiky ze Stockholmské univerzity Beata Medešiová. Vědkyně vysvětluje, že i s pomocí umělé inteligence byl proces odhalování šifrovacího klíče mimořádně zdlouhavý a náročný.
9: Přesto by umělá inteligence mohla být pro badatele neocenitelným pomocníkem. V případech některých nezašifrovaných textů není vůbec známo, v jakém původním jazyce byly napsány. Do zašifrovaného textu zase mohou být z konspiračních důvodů vloženy dodatečné bezvýznamné symboly jako návnada, která má zmást každého, kdo by se pokoušel šifru prolomit. V jiných případech může být pro stejné písmeno použito několik různých znaků.
10: BBC upozorňuje, že dešifrované dokumenty mohou pomoct doplnit informace, které v historických vyprávěních dosud chybějí. Jako příklad uvádí rozklíčování tajných dopisů skotské královny Marie Stuartovny, vězněné na dvoře anglické královny Alžběty I. Tyto dopisy odhalily, že Marie Stuartovna nebyla jen pasivní obětí událostí, ale aktivně se zapojovala do plánu, jak získat zpět svobodu a politický vliv.
9: A jak vypadá moderní detektivní práce kryptologů v praxi? Nejprve je potřeba ručně psanou formu převést do digitální podoby. Umělá inteligence následně rozpozná odstavce a jednotlivé řádky a potom naskenuje celý text znak po znaku. Medešiová a její tým nyní zkoumají, jak by umělá inteligence mohla pomoct fázi přepisu úplně přeskočit a tajné zprávy rozluštit přímou analýzou fotografií stránek.
10: Po digitalizaci dokumentu může začít pracovat speciálně navržený počítačový software bez umělé inteligence. Ten pomocí algoritmů zkouší určit typ šifry a kód prolomit. Na konci tohoto procesu ale stále funguje člověk, jakýsi ověřovatel. Profesorka německé lingvistiky z Oslovské univerzity Michelle Walchpílová ale věří, že v budoucnu by AI mohla pracovat zcela samostatně.
9: Naším konečným cílem je spojit přepis a rozluštění do jediného kroku, doplňuje Meděšiová. Výzkumníci nebo dokonce široká veřejnost by tak mohli předložit chatbotovi zakódovaný historický text a nechat si odhalit jeho obsah, uzavírá BBC.
8: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Zpravodajský server Balkan Insight se v jednom ze svých investigativních textů zabývá sporným využíváním technologií pro rozpoznávání obličejů v Srbsku. Tamní ministerstvo vnitra podle dostupných informací nově rozšířilo svůj arzenál technologií o biometrický software NEO Face Watch od japonské společnosti NEC.
9: Balkan Insight upozorňuje, že v Srbsku už je aktivně používán třeba ruský systém Find Face. Pod příslibem anonymity to novinářům řekl zdroj obeznámený se situací.
10: O používání ruské technologie se spekulovalo už v roce 2019. O 5 let později pak organizace Amnesty International přinesla důkazy o tom, že srbská tajná služba BIA používá spyware Novi Spy ke sledování novinářů a aktivistů.
9: Vraťme se ale k systémům Find Face a NEO Face Watch. Balkan Insight píše, že jejich nasazení přichází navzdory tomu, že se v minulých letech v Srbsku zvedla vlna odporu proti návrhu nového zákona o vnitřních záležitostech, který by využívání biometrického dohledu a rozpoznávání obličejů ve veřejném prostoru výslovně povolil.
10: Po veřejném tlaku ministerstvo nejspornější ustanovení stáhlo a návrh zákona byl přepracován. Jeho nová verze už o biometrických technologiích vůbec nehovoří.
9: Filip Miloševič z bělehradské organizace Share Foundation upozorňuje na nezákonnost využívání podobných softwarů. Jejich nasazení navíc přichází v období silného politického napětí a rostoucí nespokojenosti s vládou Srbské pokrokové strany a prezidenta Aleksandra Vučiče.
10: Expertka na ochranu soukromí a výkonná ředitelka nevládní organizace Partners Srbia Anna Toškyčová se domnívá, že ministerstvo sází na to, že v současnosti neexistuje kapacita ani vůle jakékoliv instituce efektivně kontrolovat používání podobných technologií. Za takových okolností je riziko potenciálně třaskavého pokusu o regulaci větší než riziko používání zakázaných technologií.
9: Srbské ministerstvo vnitra podle informací nevládní organizace Balkan Investigative Reporting Network v minulosti nakoupilo také švédský forenzní systém GriffEye. V neposlední řadě pak spolupracuje s čínskou společností Huawei na instalaci tisíců kamer s vysokým rozlišením, vybavených softwarem pro rozpoznávání obličejů a sledování registračních značek vozidel.
10: Moderní systémy dnes obvykle zahrnují komponentu pro sběr živých dat. Městské kamery, dopravní kamery nebo kamery nošené policisty na těle, ale i kamery v soukromých objektech jejich prostřednictvím přenášejí záznam do analytického systému, který v reálném čase provádí detekci obličejů, jejich sledování a porovnávání a vydává upozornění, popisuje Miloševič.
9: Systém ukládá videozáznam, ale také soubor biometrických dat o obličeji, přesné časové údaje, trasy pohybu, popisy oblečení, vozidel a podobně, vyjmenovává expert. Analytik pak může zpětně prohledávat historické záznamy, sledovat jednotlivce napříč více kamerami, rekonstruovat jejich pohyb a provádět dodatečnou identifikaci, dodává Miloševič.
10: Japonský NEO Face Watch se podle společnosti NEC může pochlubit schopností provádět víc než 3 miliony vyhledávání za sekundu nebo rozpoznávat více obličejů najednou. Ruský Find Face pak umožňuje vyhledávání ve videozáznamech podle biometrických dat obličeje a dalších zadaných parametrů. Zároveň dokáže k zaznamenaným jednotlivcům vytvářet analytické zprávy o jejich chování.
9: Funkce Interaction Tracking pak softwaru umožňuje sledovat i sociální okruh konkrétní osoby. Při sledování interakcí systém automaticky identifikuje okruh osob, s nimiž byl konkrétní jednotlivec v minulosti v kontaktu, uvádí technická dokumentace.
10: Jde o analytickou funkci, která velmi jasně odhaluje, kdo se s kým schází, kam chodí a co dělá, přibližuje dále Miloševič. Systém ale zpracovává biometrické údaje všech lidí zachycených na záznamech, ne pouze těch, pro jejichž sledování existuje soudní příkaz. Právě to činí jeho používání nezákonným. V zemi s historií zneužívání moci je tak významná pravděpodobnost, že systém už nyní slouží ke sledování politických oponentů nebo kritiků režimu. Uzavírá názorem experta Filipa Miloševiče Balkan Insight.
9: Filip Sulík, syn slovenského politika a zakladatele strany Svoboda a Solidarita Richarda Sulíka, koncem minulého roku zveřejnil videa o redaktorovi slovenského deníku N Vladimíru Šnídlovi. Hanlivě v nich hodnotí novinářův fyzický vzhled, útočí na jeho rodinu a zpochybňuje jeho přednášky. Jejich osud sleduje žurnalistův domovský deník N.
10: Šnídl, který se věnuje fenoménu šíření hoaxů, konspiračním teoriím nebo misogynii, na jedno z videí reagoval vlastním. Vysvětloval v něm, proč se misogynním influencerům Sulíkova střihu daří ovlivňovat mladé lidi. To vyvolalo další, ještě agresivnější reakci.
9: V důsledku toho se vydavatelství deníku N obrátilo na soud s návrhem neodkladného opatření. Žádalo stažení vulgárních videí a bratislavský městský soud jejich žádosti v lednu vyhověl. Soudce argumentoval tím, že ačkoliv by novináři měli snést vyšší míru společenské kritiky, Sulíkova videa obsahují natolik negativní projevy, že je není možné společensky tolerovat.
10: Ačkoliv Sulík mladší videa ze svého kanálu YouTube skutečně smazal, proti rozhodnutí soudu se odvolal. Zastupovat ve věcech právních se přitom nechává poradcem premiéra Roberta Fica Davidem Lindnerem. Ten se zapsal do povědomí ještě co by soudce kvůli kontaktům s Marianem Kočnerem a v minulosti čelil obvinění souvisejícímu s korupcí a zasahováním do nezávislosti soudu.
9: Výsledkem odvolání je nově rozhodnutí Krajského soudu v Bratislavě, který neodkladné opatření, tedy stažení videí z internetu, zamítl a umožnil tak jejich další šíření. Odvolací soud tedy zaujal zcela opačné stanovisko než soud městský a nařízení stažení videí označil za nepřiměřený zásah do Sulíkovy svobody projevu. V případě novináře Šnídla podle soudce naopak nedošlo k žádné újmě ve smyslu zhoršení postavení v zaměstnání, společnosti nebo v osobním životě.
10: Slovenský deník N mimo jiné konstatuje, že vydavatelství je rozhodnuto v soudním sporu pokračovat k nejvyššímu, popřípadě ústavnímu soudu. Podle právního zástupce média Ljubomíra Zlochy soud fakticky rezignoval na ochranu elementární lidské důstojnosti, občanské cti a rodinného života před cíleným dehonestujícím jednáním v internetovém prostředí.
9: Zlocha upozorňuje na to, že soud se ve svém rozhodnutí dostatečně nevěnoval například tomu, že Sulík mladší novináře nepravdivě obvinil z groomingu, tedy sexuálního predátorství vůči mladistvým. Vědomá lež a nepravdivá skutková tvrzení útočící na samotné jádro lidské důstojnosti nepožívají ochrany svobody projevu, konstatuje advokát.
10: Vynesený verdikt může mít potenciálně odstrašující účinek na celou novinářskou obec a může vést k autocenzuře, myslí si dále právník. Rozhodnutí soudu považuje za precedens ve věci poskytování včasné a účinné soudní ochrany před stupňujícími se osobními útoky a projevy nenávisti na internetu.
9: Když státní orgány a soudy odmítnou rychle a razantně zasáhnout proti jasným případům online šikany, fakticky tím takové chování normalizují, dodává Zlocha.
10: Zástupce druhé strany sporu, David Lindner, u soudu argumentoval tím, že přirovnávání ke zvířatům nebo pravěkým druhům jsou typickým nástrojem satiry a stand-up z komedie. Upozorňoval přitom na Šnídelovy přednášky o dezinformacích, sociálních sítích a nebezpečném vlivu influencerů na školách. To označil za škodlivou indoktrinaci. Samotný deník N je pak podle Lindnera nástrojem progresivistické propagandy.
9: 30-letý Filip Sulík se proslavil právě svými urážlivými videi, která natáčí například o účastnících reality show, stand-up komicích nebo influencerech. Přátelí se s nepravomocně odsouzeným extremistou Danielem Bombicou. Je zastáncem široké svobody slova a v tomto duchu na sebe upoutal pozornost například tím, že vyzval ke znásilnění jedné známé youtuberky a blogerky, uzavírá slovenský deník N.
10: Technologické firmy vyčleňují bezprecedentní objemy peněz na financování výstavby obřích datových center. Závod v oblasti umělé inteligence vyžaduje budování objektů o velikosti leteckých hangárů naplněných servery, síťovým hardwarem a chladicími systémy, píše server amerického deníku Wall Street Journal.
9: Microsoft, Alphabet, Meta Platforms a Amazon loni dohromady vynaložili na kapitálové investice 410 miliard dolarů a letos se očekává, že utratí více než 670 miliard. Ačkoliv objem vyčleněného kapitálu neustále roste, schopnost firem tyto prostředky skutečně vynaložit je nejistá. Výstavba obřích datových center se totiž neustále zpožďuje.
10: Analýza společnosti JP Morgan Chase z května letošního roku ukázala, že víc než 60% kapacity datových center, jejichž dokončení je plánováno na rok 2027, zatím není ve výstavbě. Dalších 7% projektů má zpoždění.
9: Wall Street Journal si proto klade otázku, jaký smysl má rostoucí ochota financovat projekty, pokud technologické firmy ani nedovedou zahájit jejich výstavbu.
10: Jako příklad alternativní cesty článek jmenuje mateřskou společnost firmy Google Holding Alphabet. Na jejich serverech funguje například vyhledavač Google, YouTube, Gmail nebo Google Mapy.
9: Alphabet řeší problém zajištění obrovských objemů elektrické energie potřebných pro datová centra prostřednictvím získávání vlastních zdrojů výroby elektřiny. Investuje také do schopnosti přesouvat výpočetní zátěž podle dostupnosti energie tak, aby mohla připojovat datová centra rychleji než konkurence. Zřejmě proto také firma v prosinci koupila vlastní energetickou firmu za 4,75 miliardy dolarů.
10: Klíčovou výzvou, před kterou společnosti stojí, je získání souhlasu provozovatelů přenosových sítí a energetických firm k připojení datových center do systému. Obrovská zařízení, ze kterých některá spotřebovávají stejné množství energie jako středně velké město, totiž hrozí přetížením sítě v obdobích vysoké poptávky po elektřině, typicky během velmi horkého nebo naopak velmi chladného počasí.
9: Velká nejistota ohledně toho, kolik datových center skutečně vznikne a jak velkou zátěž nakonec vytvoří, tak paralyzovala mnoho procesů, vysvětluje expert na energetiku Josh Rhodes z Texaské univerzity v Austinu.
10: Vlastní zdroje energie přímo v areálu datového centra se stávají strategickou výhodou pro technologické firmy. Regulátoři a energetičtí představitelé v mnoha regionech proto zvažují, zda by datová centra budovaná společně s novými zdroji výroby elektřiny neměla získat rychlejší připojení k síti, protože by na ní byla méně závislá.
9: Výstavbu datových center napájených vlastními zdroji energie z plynu nebo jádra navrhují už i další společnosti. Například Microsoft chce využít nepoškozený reaktor v uzavřené jaderné elektrárně Three Mile Island na místě nejhorší jaderné havárie v historii Spojených států. Část plánu potřebného k obnovení tohoto reaktoru už byla federálními regulátory schválena, uzavírá Wall Street Journal.
8: Svět ve 20 minutách.
10: Dnešní vydání připravila Zuzana Marková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
9: Lenka Buriánková
10: a Ladislav Dvořák.
8: 19.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V internetovém pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Deficit podle ní ale nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. V následujících letech by se pak měl schodek každoročně snižovat o 0,5% bodu HDP. Stát taky počítá s tím, že v roce 2027 splní alianční závazek na obranné výdaje. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyšle po útoku ruského dronu svůj tým do oblasti jaderné elektrárny v Černobylu. Ruský bezpilotní letoun zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva. Podle ukrajinských úřadů ale uvnitř v době útoku žádné palivo nebylo a úroveň radiace v areálu zůstává stabilní. Agentura pro atomovou energii uvedla, že tlaková vlna zasáhla okolní budovy. Následky úderu chce proto zkontrolovat. Spojené státy krátce před začátkem fotbalového mistrovství světa znemožnili vstup do země desítkám skotských fanoušků. Úřady jim zrušily už dřív schválené elektronické žádosti o vstup. Do Spojených států mají zakázaný vstup i všichni občané Iránu nebo Haiti, jejichž týmy se turnaje účastní. Nová autobusová linka propojila turistická místa v Plzeňském a Středočeském kraji podél řeky Berounky. O víkendech a státních svátcích spoje výjíždí z Radnic na Rokycansku do Křivoklátu čtyřikrát denně. Trasa vede kolem vodáckých kempů a oblíbených turistických cílů na Berounce, jako jsou zříceniny hradů Lipštejn, Krašov nebo Týřov, Skryjská jezírka nebo hrad Křivoklát. Tenisté Ital Kobole a Němec Zverev hrají finále Roland Garros a vidí to David Prouza.
4: O finále rozhodne pátý set, v něm Alexander Zverev vede 3-0, servíruje stav 40-40. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: Basketbalisté Pardubic hostí ve třetím ligovém finále Nymburk, který vede v sérii 2-0 na zápasy. Stav a čas řekne Ota Gutwirt.
5: Třetí minuta druhé čtvrtiny a Nymburk vede v Pardubicích 21-13. Z Pardubic Ota Gutwirt, Radiožurnál.
1: A Adama Ondru čeká finále v lezení na obtížnost na světovém poháru v Praze. Podrobnosti ze Štvanice má Jakub Kanta.
11: Adam Ondra má za sebou svoji finálovou cestu, dostal se někam na úroveň Luky Potočera, který zapsal 30+. V informačním systému VIS teď už svítí také 30+, takže po čtyřech závodnících ve finále Adam Ondra ve vedení, ale ještě čtyři nejlepší po semifinále se na svoji finálovou cestu chystají. Ze Štvanice Jakub Kanta, Radiožurnál.
6: Situace na D1 v Brně a nehoda na silnici 13 ve Stráži. Hned z kraje neseme dobrou zprávu z D1 v Brně. Následky nehody na kilometru 195,5 odklidili.
12: Právě jsem teďka projel jako Brno ve směru Praha-Vyškov a už je to bez kolony plynule průjezdný.
6: Na silnici 13 na trase z Chomutova do Karlových Varů trvá velmi neutěšená situace kvůli vážné nehodě ve Stráži.
12: Ve Stráži nad Ohří jsou zdemolovaný dvě auta, projíždí se to, když to řeknu, takovou malou klikaticí mezi baráčkama, je to hodně špatně přístupný, to znamená, že pouští hasiči po velmi dlouhých intervalech a ještě předtím je dopravní omezení semaforu, tak jestli můžu poprosit, ať se ty lidi tomu vyhnou z obou strany, jinak tady budou stát minimálně 45 minut.
6: Našemu zpravodaji děkujeme za podrobné informace, jen doplníme, že ve směru od Varu je zdržení o něco kratší do 10 minut, od Chomutova zastavíte už kousek za Bočí. Na devítce z Dubé do Mělníka za Deštnou v Serpentinách odklí zejí následky po nehodě motorkáře. Projede taky Varlově, zdržení už ale není nijak dlouhé, maximálně do 5 minut. O něco delší, zhruba 10-minutové, naberete dál na cestě k Mělníku, a to před omezením u Tupadel. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, později odpoledne večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. To byly zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
13: Grónská vláda i obyvatelé Grónska se sice pod nátlakem amerického prezidenta Donalda Trumpa politicky blíž přilnuli k dánskému království, na zájmu obyvatel ostrova vyhlásit časem nezávislost se ale nic nezměnilo. Většina Gróňanů je podle průzkumu pro, ale jen v případě, že jim neklesne životní úroveň. Jaké jsou ekonomické vyhlídky ostrova a za jakých podmínek je vůbec možné nezávislosti dosáhnout, o tom bude tento díl pořadu Za obzorem.
8: Za obzorem.
13: Trochu v tomto pořadu navážeme na už dřívější díl o Grónsku, ale jen mírně. V tom minulém se mne totiž kolega Marcel Faltis ptal zejména na vazby a vztahy mezi Dánskem a Grónskem. V tom dnešním se naopak podíváme do budoucnosti. V té obyvatelé Grónska vidí svůj ostrov jako nezávislý. A na rozdíl od skupiny Sumé, která je ze 70. let a která nás provázela minule, nás tímto dílem bude provázet velmi současný grónský reper Tarak, který repuje v grónštině, často o svých prožitcích mezi dánskou většinou.
14: Pit

0: Podle průzkumu z ledna roku 2025 by v případě referenda pro nezávislost bylo asi 56% Groňanů. Reálná podpora myšlenky nezávislosti mezi obyvateli ostrova je ale větší. Řada ale nechce, aby se vyhlášením nezávislosti snížila kvalita života, což reálně hrozí. O podpoře svědčí i výsledky březnových voleb, ve kterých zvítězila strana Demokraté. Ta sice je pro vyhlášení nezávislosti na Dánsku, ale velmi postupném, tak aby se na to ostrov zvládl připravit a nezávislost tak neměla negativní dopad na život jeho obyvatel. Jedním z klíčových faktorů, který v kvalitě života bude hrát roli, je ekonomika. I proto se stále více v souvislosti s Grónskem mluví o možnostech těžby nerostů a vzácných zemin. Jak je na tom těžba teď a jaký je její potenciál, jsem se na Grónské univerzitě v Nuuku ptal šéfa katedry ekonomie a sociálních věd Javiera Arnauta. Těžba přitom zatím příliš obvyklá na ostrově není. Plně funkční jsou v tuto chvíli jen dva doly.
1: Well, there are already three mines with exploitation licenses. The issue is that there is one that has the exploitation.
2: V Grónsku už existují dokonce tři různé aktivní doly, které mají plnou těžební licenci. Tedy jeden z nich už sice má těžební licenci, ale zatím plně funkční není, protože mu chybí kapitál. Je nutné si uvědomit, že tady v Grónsku se těží v permafrostu a to je extrémně komplexní záležitost. A tím nemyslím jenom dopady na životní prostředí, ale spíš ekonomické hledisko. Je to drahé, protože stroje na takovou těžbu jsou velmi drahé a k tomu se ještě přidává chybějící infrastruktura a chybějící pracovní síla. Tohle všechno těžbu prodražuje, zejména na jihu Grónska. Ale máte pravdu, že jih Grónska je bohatý na různé materiály, jako jsou kovy vzácných zemin, uran, zlato a v poslední době se mluví také o litiu. Je tady kanadská firma, která má zatím průzkumnou licenci v Pamjutu a ti jsou velmi optimističtí, že se jim podaří to prozkoumat a pak přesvědčit vládu, že je to dobrý kandidát pro řádnou těžbu.
1: To present to the government that it can be a candidate for an exploitation license.
0: Dá se porovnat, nakolik je ta těžba tady na severu rozdílná v nákladech ve srovnání s těžbou třeba někde v Evropě nebo ve Spojených státech?
1: Well, I'm not an expert, I'm not a geologist, but what I know is that the numbers.
2: Nejsem zrovna geolog, ale v tomhle případě vím, že náklady na těžbu jsou tady poměrně složitá výzva. Je tady spousta firem, třeba z Austrálie, které jsou zkušené, ale které také zjistily, jak těžké je tady uvést těžbu do chodu v obvyklém časovém rámci. A to kvůli velkým vzdálenostem nebo chybějící infrastruktuře. Pokud jde o otevírání dolů, tak tady v Grónsku je potřeba přidat 5 let navíc oproti dolům třeba ve Spojených státech nebo Austrálii. Tam jsou totiž podmínky pro těžbu dost jiné. Ty místní podmínky jsou jednoduše výzva.
1: Lack of harsh weather makes it challenging.
0: A to asi mění taky ekonomickou výtěžnost té těžby.
1: Yes, for instance, there is this company Energy Transition Minerals in the south.
2: Ano, máme tady na jihu Grónska třeba australskou firmu ETM, která už mnoho let upravuje svoje rozpočty. Nejen kvůli komplikacím s místními pravidly a vládou, ale také kvůli provozním nákladům na těžbu, což je rozhodující prvek v tom, jestli důl vydělává nebo prodělává. V posledních měsících jste možná taky slyšeli, že se tato firma soudí s grónskou vládou a také s Dánskem, i když v nedávné době se dohodli, že Dánsko bude mimo tenhle soudní.
0: Tady náš rozhovor s Javierem Arnautem na chvilku přerušíme právě kvůli společnosti ETM. Osud její těžby je svázán i s grónskou politikou a volbami v roce 2021 a možná bude kvůli soudnímu sporu také dlouho svázán s grónským rozpočtem. Celý ten příběh nás přenese na místo v grónštině pojmenované Kuanersuit, dánský Kvanefjeld, nedaleko města Narsaq na jihozápadě Grónska. Právě tady se nachází velké naleziště kovů vzácných zemin, ale také uranu. A na těžbu těchto materiálů měla právě zálusk společnost ETM plným jménem Energy Transition Minerals. Společnost začala být aktivní už v roce 2007 a plán byl spustit těžbu, která vynese miliardy dolarů. S tím ale začaly také obavy místních obyvatel. V okolí těžby jsou ovčí farmy, ale také moře bohaté na lovenou faunu, velryby, tuleně nebo třeba ryby a mušle. A vzhledem k tomu, že se těžba nevyhnutelně bude týkat i radioaktivního uranu, tak obavy místních obyvatel byly opravdu významné. Zejména v kontextu negativních zkušeností ze 70. let, kdy právě v Grónsku těžba zinku a olova způsobila desítky let kontaminací, ale taky na základě zkušeností amerických indiánů se začaly Gróňané těžbě bránit. Jakýmsi pomyslným referendem pak byly volby v roce 2021, které sice mezinárodní média příliš nezajímaly, zvítězila v nich ale strana Siumut, která slibovala těžbu zastavit, no a to se také stalo. Grónská vláda schválila zákon, který těžbu uranu zakazuje, a vzhledem k tomu, že by těžba vzácných zemin v Narsaku vedla i k těžbě uranu, vše se zastavilo. Společnost ETM ale s tím logicky spokojená není a mezi grónskou vládou a ETM tak běží soudní spor o 11,5 miliardy dolarů. To je skoro desetinásobek grónského ročního rozpočtu. V Grónsku se mezi tím změnila vláda, arbitráž ale dál běží a čeká se na výsledek. Teď už ale zpátky k Javieru Arnautovi a výhodnosti těžby.
1: So the economic viability now is dependent on.
2: Jestli je těžba výhodná, závisí především na akcionářích. Třeba cena akcií právě společnosti ETM je teď dána očekáváním evropských a amerických investorů. A jen velmi málo to souvisí se samotnou situací tady na místě. Mnohem víc je závislá na představách investorů, jak se ten sektor bude vyvíjet a tím, nakolik budou investoři Grónsko vnímat jako zdroj surovin pro Evropu a Spojené státy. Co je možná zajímavé, je to, že ta očekávání, dost divoká očekávání, že by Spojené státy mohly převzít Grónsko a řídit tady těžební operace, tak ta docela významně posílila cenu akcí těžebních společností. Ale jak se teď americká rétorika zase sklidnila, tak cena akcí těchto firm znovu klesla. Takže všechno to reaguje mnohem víc na spekulace, než na samotnou realitu na místě. A tím se to liší od projektů v Evropě nebo Spojených států.
0: A nakolik do toho vstupují místní zákony, které říkají, že ta těžba musí zaměstnávat nějakou skupinu místních obyvatel? Těch ale obecně není mnoho a jak jsem slyšel od místních, tak lidí, kteří mají odborné znalosti v téhle oblasti, je ještě mnohem míň. Vstupuje to nějak do toho, nakolik je ta těžba vlastně ekonomicky proveditelná?
2: Neznám tu legislativu do detailů, ale vím, že tam nějaké kvóty jsou pro zisk průzkumné i těžební licence. Cílem je, aby přínosy projektu dopadly i na samotnou místní komunitu. To je ale pro mnoho projektů docela významná bariéra, protože pracovní síla v komunitách chybí. Je to úzké hrdlo těchto projektů. Je tu kontroverzní řešení, že si společnosti pracovní sílu přivezou sebou, zrychlený režim migrace, kdy vybrané společnosti registrované vládou mají mít rychlejší způsob, jak získat pracovní povolení. V minulosti to trvalo půl roku, teď na to stačí jeden měsíc. Z pohledu firem to vypadá pozitivně, ale realita je taková, že když k tomu přičteme ty další potíže, které už jsem zmiňoval, jako je chybějící infrastruktura, velké vzdálenosti a neskušenost zahraničních zaměstnanců s podmínkami Grónska a Arktidy, tak stále je v Grónsku spuštění nových projektů opravdu velmi složité.
0: Od mnoha místních obyvatel jsem slyšel taky, že těžba je právě jedním ze způsobů, jak financovat to budoucí nezávislé Grónsko. Na druhé straně jsem slyšel taky obavy z těch negativních dopadů těžby na životní prostředí. Obávají se lidé třeba dopadu na rybolov, který je ekonomicky důležitý. Jak se s tímto ta těžba jako taková vypořádává?
2: Je tady určitá opatrnost, která mimo jiné vychází z toho, že Grónsko nemá historickou zkušenost s těžbou. A najednou vláda přijde s tím, že by těžba měla být hnacím motorem celé ekonomiky. Rozhodně je tady skupina lidí, která je velmi nakloněná tradičnímu způsobu života, jako je lov nebo rybolov, namísto těžby a podobných věcí, které představují velké riziko pro životní prostředí. Je tu taky už zmiňovaný problém s dovozem pracovní síly. To vyvolává obavy, nakolik má vláda prosazovat ekonomický rozvoj na úkor poškození životního prostředí nebo národní identity a kultury, která je svázaná s mořem a s místní přírodou. Místní zvířata jsou velmi důležitá. Lov sobů, rybolov, to vše je součástí grónské identity. A když jsou tyto věci ohrožené, pak je těžba kontroverzní, i kdyby odůvodněním byla ekonomická nezávislost.
1: The justification can be economic independence.
3: Posloucháte pořad Za obzory. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V souvislosti s těžbou je tady ještě jedno téma, které známe zejména z afrických zemí, a to, jak udržet bohatství v zemi jako takové. Právě africké země jsou případ, kdy se tam sice významně těží, jsou tam velká naleziště, ale země zůstávají chudými.
2: Očekává se, že pokud se těžba stane ekonomickým motorem celé země, pak to bude skrze zdanění těchto firem. Daňové zatížení je tady podobné, jako v severských zemích rozhodně není nižší. I tak by ale daňové výnosy z těch současných projektů zdaleka nepokryly to, co dnes do grónského rozpočtu platí Dánsko.
0: Tady si opět musíme udělat takovou krátkou pauzu a historické okénko, které nám trochu vysvětlí, jak je to s grónským rozpočtem. Začneme tím, že část je z běžných příjmů, například z daní, ale více než polovinu grónského rozpočtu je tvořeno dánskými penězi, konkrétně penězi, které přispívá Dánsko právě na chod grónské vlády jako takové, a ono to všechno vychází z historických vazeb a z toho nynějšího uspořádání vztahů takzvaného self-rule. Přeskočíme teď tu úplnou historii, kdy na největší ostrov světa přišla od severu inuitská populace a na jihu v 10. století přistály Vikingové. Moderní dějiny Kalaallit Nunaat, jak se tedy ostrov jmenuje grónsky, začínají vlastně až v 17. století. Původní vikingské osady totiž vymřely, ale na jejich místo připluli dánsko-norští objevitelé a ty osady obnovili. A když se pak na začátku 19. století dělila Dánsko-Norská unie, tak ostrov připadl Dánsku, které k němu tedy přistupovalo jako ke kolonii. Bílému domu je přitom na tomhle místě vhodné připomenout, že Spojené státy nárok Dánska na Grónsko písemně uznali v roce 1916 při koupi takzvané Dánské západní Indie, tedy dnešní části Panenských ostrovů. V roce 1953 pak Dánsko změnou ústavy rozhodlo, že se Grónsko namísto kolonie stane novým dánským krajem. V 70. letech pak přišel boj za větší sebeurčení ostrova, včetně referenda, které nakonec tedy vedlo k tomu, že se z Grónska místo jednoho z těch dánských krajů stalo autonomní území. No a poslední hlavní změna přišla v roce 2009, kdy Grónsko získalo ještě větší autonomii v rámci Dánského království a taky možnost převzít plnou finanční a rozhodovací zodpovědnost za různé oblasti, které do té doby spravovala vláda v Kodani. Nálakersuisut, což je vláda vnuku, tak ta dnes rozhoduje například o těžbě a nedávno oznámila, že chce převzít třeba zodpovědnost taky za předškolní vzdělávání. Naopak dánská vláda má pod svou kontrolou například zdravotnictví, ale taky zahraniční a bezpečnostní politiku, ta je tedy dánské vládě vyhrazená. No a součástí tady této úmluvy, toho chodu, je právě ten dánský příspěvek do grónského rozpočtu. Ten dnes činí asi 14 miliard českých korun a Dánsko ho bude platit za podmínky, že ten grónský rozpočet nebude do příliš velké míry závislí na těžbě. V takovém případě jsou tam nějaká opatření, která to mají změnit. K tomu se ale Grónsko zatím ani zdaleka neblíží, ale mohla by vůbec ta těžba nahradit dánský příspěvek?
2: Možná, kdyby se otevřelo ještě zhruba 10 podobných těžebních projektů a když bude dostatečně vysoké zdanění, tak by to potom vyšlo. Ale v současné době ta čísla ukazují, že pokrýt těch 600 milionů eur, které Dánsko platí do rozpočtu, tak na toto stačit nebude. Celá řada analytiků se ale domnívá, že když se tu budou otevírat velké těžební projekty, jako to má v plánu už zmiňovaná ETM, tedy skutečně rozsáhlá těžba, tak to bude možné zvládnout. Ale je nutné připomenout, že otevření takového projektu opravdu trvá třeba 10 let. Proto k tomu nynější vláda přistupuje poněkud opatrně a vnímá spíš turismus jako alternativní způsob, jak získat příjmy do státního rozpočtu. Ale turismus taky vyžaduje spoustu investic, ubytování, infrastrukturu a to se taky nedá stihnout za několik málo let. Takže pokud se bavíme o ekonomické nezávislosti, tak to teď prostě možné není, pokud to znamená, že se musí najít plná náhrada toho dánského příspěvku. Jsou ale i jiné způsoby, jak nahlížet na nezávislost. Část lidí říká, že by se neměla nezbytně spojovat s penězi, že by se Grónsko mělo stát nezávislým politicky bez ohledu na ekonomiku. A to je něco, co spousta lidí v té debatě přehlíží, a to hlavně v Dánsku. Když se tam mluví o nezávislosti Grónska, tak se to vždycky stočí k tomu, že Grónsko na to nemá ekonomicky. Ale to přece není nezbytné. Řada jiných zemí se stala nezávislými, aniž by měla zajištěnou ekonomiku. V případě Grónska se taky dá mluvit o nějakých kompenzacích za věci spáchané během kolonizace, ale také třeba na základě toho, kolik Grónsko přispělo k dnešnímu blahobytu Evropy a Dánského království. Takže já si dokážu představit, že by Grónsko bylo nezávislé, ale stále by dostávalo dánský příspěvek. To je něco, o čem se příliš nemluví, ale co by se mohlo stát součástí té debaty.
0: Tady profesor Javier Arnaut mluví především o kryolitu. Tento materiál Dánsko dlouhodobě těžilo na jihu Grónska jakožto přísadu při zpracování hliníku nebo třeba jako barvivo. Těžba v Ivitútu běžela po 133 let a byla poměrně významným zdrojem příjmů pro dánskou ekonomiku a taky byla hlavním tématem dokumentu Bílé zlato Grónska.
4: Jeg må allerførst sige, at Danmark ikke på nogen måde hverken har undertrykt eller udsugt det grønlandske samfund. Tværtimod, så har Danmark meget generøst.
0: Dokument krátce před grónskými volbami v roce 2025 zveřejnila a později zase stáhla dánská veřejnoprávní televize DR. Spor, proč ho stáhla, byl tedy o částku, která je v tom dokumentu zmíněná. Z jediného dolu podle dokumentu Dánsko vydělalo přes 1,25 bilionu českých korun. Na částce se ale experti výrazně neshodnou. Řada z nich považuje tu částku, která v tom dokumentu zazněla, za přemrštěnou, za jakousi dezinterpretaci dobových dokumentů.

0: A jak významnou součást nynějšího rozpočtu tvoří turismus, protože přece jenom turismus je další věc, ke které se Grónsko trochu obrací jako k možnosti financovat ten svůj budoucí stát.
1: Tourism is still very marginal.
2: Turismus je stále víceméně marginálie, ale velmi špatně se to počítá, protože většina těch peněz jde přes soukromý sektor a výsledkem jsou pak hlavně pracovní místa a do veřejného rozpočtu se to nakonec dostane jen přes daň z příjmu, kterou zaplatí zaměstnanci v oborech, které jsou na turismus navázané. Opravdu je to ale v současné době marginální. Trochu to souvisí i s tím, že se mezinárodní letiště v Nuuku otevřelo teprve před rokem, nebo možná to bylo v listopadu 2024, už si to nepamatuji přesně, ale je to maximálně rok a půl, takže dost nedávno. A teprve teď se všechno rozjíždí. No a jak jsme loni v létě viděli, infrastruktura pro turismus nestačí na to, aby odbavila evropské a americké turisty. Všechny hotely byly v létě zcela plné, spousta dalších lidí hledala alternativní ubytování, které nenašla. Část z nich pak dokonce musela svoji cestu zrušit a jiní turisté neměli kde bydlet a někteří tak třeba přespávali nakonec na letišti. To všechno je důsledek toho, že země má velké ambice rychle růst, ale rozvoj infrastruktury prostě zaostává.
0: Když mluvíme o stavbách a infrastruktuře, máte nějaký přehled, nakolik je v Grónsku zboží dražší než například v Evropě?
2: Máme nějaká hrubá čísla, která ukazují, že průměrná cena spotřebitelského zboží v Grónsku je asi o 50% vyšší než v Dánsku. Když se podíváme na stavební průmysl, tak tam musíme vzít v potaz taky hrozby různých cel, jako třeba na ocel, které to všechno ještě prodraží. Takže celní válka mezi Spojenými státy a Evropou by znamenala výrazně

0: mi odpoví, ale neodpověděl mi na...
1: Tohle nám řekla paní Vlasta Vaničková, která se narodila před druhou světovou válkou. Zaujalo mě, že se nebála, i když byla jen o pár let mladší než my teď. Taky byla celý život sportovně založená a sama zažila hodně důležitých sportovních událostí.
0: To bylo zajímavé třeba pro mě. Já jsem na tom šesepolském světě jedla jogurt. My jsme vůbec neznali jogurty, to jsme dostávali k svačině, no.
2: Teď si nedokážu představit, že bychom jogurty neměli. Vždy, když přejdu k paní Vaničkové, tedy k mojí prababičce, tak jsou v lednici minimálně dva.
0: No, to bylo taky hrozný. Byli jsme na chatě, tam jsme si udělali večer táborák, všecko v pohodě. Druhý den ráno přišel pan mlynář, který tam bydlel ve mlyně a říkal, obsadili nás Rusáci.
3: Kromě téhle nepříjemné události strávila naše pamětnice na chatě spoustu hezkých chvil. I přes problémy a stáří se sice na jednou chatu, ale poblíž stále vrací.
0: Protože i když jsme tenkrát porazili Rusáky v hokeji, to ještě bylo za toho komunismu, tak celý národ vyšel do ulic, nikdo nic neorganizoval, úplně nadšený jsme byli, že jsme je porazili. Jo. V hokeji to bylo, že jinak jsme nemohli proti nim protestovat.
4: Líbí se mi, že tímhle způsobem náš národ konečně mohl promluvit proti komunistům.
2: Kluci, chtěli byste pracovat v nemocnici? Já jo. A paní Vaničková už od dětství taky. A právě jí se to vyplnilo.
0: Když jsem se potom toho dočkala, když jsem byla v tom důchodě, tak se mi to vlastně splnilo, co jsem chtěla. Tak jsem tam byla strašně šťastná. My jsme se někdy, třeba když jsme jezdila sem do toho Pelřima do školy, tak jsme se někdy vůbec nemohli dostat, že nemohli jet autobusy. A teď to projížděli jenom pluhem s koňma. A to byly tak strašně vysoký závěje, že jsme třeba kolikrát se ani těžko dostávali do školy nebo domů. To bylo, každý Vánoce byly bílý a hodně sněhu.
2: Taky bych chtěl mít hodně zasněžené Vánoce. Mrzí mě, že v této době je sníh na Vánoce jenom občas. Někdy je z nich třeba na konci listopadu a na Vánoce skoro vždy roste. Prababička říká, že jsme taky moc fajn generace. Jen bysme podle ní měli odložit telefony a víc si užívat života.
0: Takže bych vám vzkázala jen takhle dál. Fandím vám všem.
5: Příběh zpracovávali Julie Babuchová, Pavel Čára, Jáchym Čížek, Šimon Karásek a David Krejčí. Vedle je paní učitelka Eva Menárdová ze základní školy Pelhřimov Krásovy domky.
0: Narodila jsem se na Podkarpatský Rusy. Moje matka byla Rakušanka, otec Čech a oni bydleli tam. No a pak jsme se stěhovali do Písku. A v Písku jsme byli do roku 46, no a pak jsem měla těžký život.
4: Vzpomíná 94-letá Eva Palusková, dnes žijící v Týnci nad Sázavou.
0: Do první a druhé třídy jsem chodila do české školy a pak jsem musela, a vůbec jsem německy neuměla. Jo, jsme doma německy nemluvili. Tak potom jsem musela jít do německé školy, no a tam jsem se teprve naučila mluvit.
4: V Písku rodina bydlela v Hřebčinci, velkém domě, který sdíleli i s dalšími lidmi.
0: Potom v tom 45. roce otce zavřeli, byl zavřený 3 měsíce, pak měl soud a zjistili, že je nevinný, že nic prostě nemají, tak ho pustili.
4: Pamatuje si také na nálety.
0: Když už tam bombardovali Písecký nádraží. Vím jenom, že jsme byli ve sklepě zavřený a že jsme nesměli ven jako děti.
4: Dále vzpomíná.
0: Naproti nám byla taková větší hospoda a měli velký park, tam byl u té hospody a ty Rusáci bydleli v tom parku.
4: Rodina se přestěhovala na Šumavu. Paní Palusková byla pak 2 roky v klášteře ve Veltrusích.
0: To byla jazyková škola a za první rok jsem udělala státní zkoušku z němčiny a za druhý rok jsem dělala státní zkoušku z angličtiny.
4: Poté se paní Palusková vrátila na Šumavu.
0: Můj otec tam dělal v kanceláři hlavního účetního a matka vařila v závodní jídelně. Já jsem tam uklízela drž.

0: jsem rejžákem schody a chodby a v kancelářích jsem uklízela.
1: Na hranicích se také seznámila se svým mužem.
0: On sloužil u Sboru národní bezpečnosti na hranicích, tam jsme se seznámili, no pak jsme se vzali a odstěhovali jsme se.
1: Při zmínce o hranicích se paní Eva Polsková vrací do doby, kdy v nich někteří viděli cestu k větší svobodě.
0: Tam jezdili na brigády, na zemědělství pomáhat jako študáci z Prahy. No a ty vždycky, když tam přišli, tak několik jich vždycky fouklo na dvou stranu.
2: Příběh Evy Paluskové zpracovávali Nina Lukášová, Johana Olmrová a Valerie Soukupová. Vedl je pan učitel Dalibor Houška z Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Benešov.

0: No, takhle to je, takhle se zpívalo na zábavách různě, jo.
1: Pan Jindřich Esl se narodil roku 1939 do německé rodiny. Bydleli ve Vojslavechu Hořic na Šumavě. V rodině se mluvilo šumavským dialektem, který se odlišoval od spisovné němčiny.
0: Ty lidi prostě se tady stýkali úplně běžně. Byly tu český divadla, německý divadla, všechno prostě dvojjazyčné. Tak to fungovalo. Než přišel Hitler.
1: Pan Esl šel poprvé do školy 4. listopadu 1946. Byla to česká škola v Hořicích na Šumavě. Muselo to být velmi nepříjemné, protože česky vůbec neuměl.
0: Samozřejmě u nás se česky nemluvilo, protože nikdo česky neuměl, tak já samozřejmě taky ne, ale řídící učitel v Hořicích, ten uměl německy, tak mi řekl, abych tam po vyučování zůstal. No, tak jsem tam zůstal a on mi tam začal něco říkat v němčině. Čuchna se jmenoval, a protože byl Čech a uměl jenom spisovnou němčinu, tak já jsem jako Němec, německý kluk, a nerozuměl jsem mu, co říkal, protože doma se mluvilo zásadně v tom dialektu.
1: A jedna veselá školní příhoda.
0: To jsme šli jednou do školy s Růžou. Já jsem taky byl malý kluk. A pod pašiákem, to už bylo skoro v Hořicích, jsem si všiml, že nemám tašku. Já jsem šel do školy bez tašky. V hlavě nic a na zálech taky nic.
1: Další vzpomínku z dětství má pan Jindřich Esl na konec války, kdy k ním domů přijeli američtí vojáci a ubytovali se u nich.
0: To přijeli na džípech vojáci a chtěli se jako ubytovat po čtyřech. Že by tam byli ubytovaní, museli jsme teda vyvěsit bílej prapor, tak matka tam našla nějaký lantuch nebo ručník nebo něco takového. To by bylo předepsané jako... Matka se bála samozřejmě a u dětí a sama žena, ne, a teď ty vojáci. No a ten velitel jej říkal, nicht fürchten, Amerika gut. Ale zas na druhou stranu, ty vám byli zásobovaní. Ty čokolády, ty žvejkačky. My jsme nevěděli, co to je žvejkačka, ne? Čokoláda samozřejmě za války, my vám jdeme, tak. A oni nám jako občas dali nějakou...
2: Za války musel tatínek a bratr pana Esla na frontu. Další bratr byl nasazen do RAD, to je zkrátka pro hřízkou pracovní službu, a maminka se čtyřmi nejmladšími dětmi tady zůstala sama. Po válce měla jít rodina mezi prvními na odsun, ale maminka nechtěla. Myslela si, že manžel a synové se budou moci vrátit, protože s Hitlerem nesympatizovali.
0: Nakonec... ale jí napsali tenhle ten dopis okresní správní komise v Českém Krumlově. Bylo to z 29. června 1946. Podle ustanovení ústavního dekretu prezidenta Československé republiky a tak dál, ze dne 21. června 1945, a podle vyhlášky okresní správní komise v Českém Krumlově je nutno zavést národní správu a provést konfiskaci zemědělského majetku všech osob státně nespolehlivých. Jo. Protože ani vy netvoříte výjimku z tohoto ustanovení, ještě jste se aktivně nezúčastnila boje za zachování celistvosti Československé republiky, nevyhovuje se vaší žádosti. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.
2: Nakonec se maminka rozhodla, že půjde s dětmi na odsun, ale prezident Gottwald pak transporty zastavil a maminka a sestry šly na pětileté nucené práce do vnitrozemí. Rodina tak zůstala už rozdělená.
1: S tatínkem byli v písemném kontaktu. Bratr Jan přijel na návštěvu po revoluci.
2: A s bratrem Otou se pan Esl viděl po 60 letech v Německu.
3: Při příběh zpracovávali Natálie Nováková, Matyáš Roter, Štěpánka Horská a vedla je paní učitelka Jana Pejchalová ze základní školy Český Krumlov Plešivec.
4: Mary Soukupové všichni říkají Marenka. Nebylo jí ani 6 let, když přišla od Havlíčkova Brodu s rodiči na Šumavu. Tatínek i maminka byli velcí hospodáři a v Karlových Dvorech u Horní Plané převzali statek po Němcích, kteří byli po válce nuceni odejít.
5: Bylo to velké rozčarování, protože na statek jsme přišli, kde nebyla elektrika, kde nebylo pořádně voda. No, bylo to hrozný, bylo to hrozný. U nás elektrika nebyla nic, ale u nás se sedělo a hodně povídalo, hodně vyprávělo a hodně se zpívalo. A my na tím Karláku jsme měli velikánský stůl, tam jsme všichni seděli kolem stolu, společně se jedlo. Hospodářství bylo, tlouklo se máslo, mlíko, nový brambory, jo, to byla mísa brambor a podmáslí a máslem se to přikrajovalo. A u nás se dbalo, že společně se obědvalo. Já bych ze Šumavy nešla pryč.
4: Všední den Márenky začínal tak, že ráno jela na kole do školy a po škole musela dělat ještě na statku, což nebylo vůbec jednoduché.
5: Ráno se brzo stávalo, maminka už byla s dobytkem na pastvě, téměř to byly louky až pomalu k jinšáku, protože já jsem nosila copy, tak jsem za ní ráno chodila, aby mi udělala copy. Ale přišli jsme ze školy, do školy jsme museli. Pořádek jsme museli udržovat, čisto muselo být. A každý věděl, co má dělat. Já třeba jsem přijela a vyvážela jsem od 15 krav hnojí. Sestra nejstarší, ta tedy musela dojít. Všichni jsme měli rozdělenou práci.
6: Ještě po letech Márenka vzpomíná na jejich dobře vedené a vybudované hospodářství, kterým nakonec bylo zabaveno.
5: No a můj tatínek, to byl hospodář velký. Vedli jsme nejlepší hospodářství v okrese. Když nám přišli zabavovat věci z hospodářství, jsme měli mlátičku, sekačku, vejfuk, nasázení brambor, všechno to jsme měli a když to měli přijít zabavovat, tak zase byla taková dobrá duše na okrese, která maminku přišla nabádat, aby co nejvíc prodala, protože všechno je zde zabavilo. Dokonce sestře sebrali i kožich, co měla, který si našetřila koupit. Nic. Jenom co jsme měli osobní prádlo a jináč nic. Ani nábytek, ani nádobí. Nic prostě. Nic.
7: Tatínek nesouhlasil s režimem a netajil se tím. Byl uvězněn jako kulák a politický vězeň na 13 let a po 7 letech byl propuštěn na amnestie. O jeho začení rodina dlouho nevěděla.
5: Tatínek šel do kostela, my jsme v neděli, jako to byl takovej svátek pro nás a to jsme chodili každou neděli tedy do kostela a on tam nedošel. A my jsme nevěděli týden, kde je. Pátrali jsme, kde je, po nemocnicích, po všem, jo, a nevěděli jsme, kde je.
7: Maminka v těžké chvíli zůstala na všechno sama.
5: Taky to bylo hrozný, protože lidi se báli. Báli se toho k nám potom chodit. Našli se dobrý lidi zase v Hůrce na nádraží, který nás vzali bydlet k ním, protože jsme neměli jít kam, to se vás neptali, kam budete. A tak jsme tam byli 5 dětí a maminka.
8: Statek Márenky už bohužel neexistuje, ale na jejich rodinu nás upomíná jiná stavba.
5: Ale byla tam krásná kaplička, ona byla taky zdevastovaná, taky to bylo zbouraný a moje maminka ji nechala opravit. Ale pro nás a pro děti naše nebo vnoučata, Eliška tam měla dokonce svatbu, ty kapličky, to byl zážitek úplně prostě jako jiný, no, tak ji nechala opravit. Iva tam nechala udělat krásnou mříž, jako u toho, nechali jsme ji vysvětit a to bylo pěkný.
3: Tak to je dílo žáků Jiřího Pešla, Ondřeje Pojsla, Vojtěcha Krále, Markéty Šeligové a Elišky Moravcové. Vedle je pan učitel Tomáš Michal ze základní školy Horní Planá.
1: Život Kateřiny Sedláčkové, Rozené Havlíčkové by mohl na svém začátku připomínat pohádku nebo alespoň příběh plný šťastných náhod. Takové jsou první vzpomínky naší pamětnice.
9: Já jsem měla úplně ideální dětství, protože se rodiče měli velice rádi. A navíc jsme bydleli v Dejvicích v takovém obrovském čtyřpokojovém bytě a bydleli jsme tam dohromady dvě rodiny. Moji rodiče a maminčina sestra se dvěma dětskama.
1: Pro dospělé obyvatelé bytu ale život asi velká pohádka nebyla. Každý měl za sebou už nějakou velice odlišnou historii a také jejich vztah k tehdejšímu společenskému zřízení se lišil.
9: Můj tatínek byl v 50. letech odsouzen a perzekuován. Bydlel s rodinou sestry maminky, která byla v komunistické straně, její manžel byl taky v komunistické straně. Vyřešili to velice dobře, ačkoliv byli nejbližší příbuzní, tak si vykali. Můj tatínek vždycky nad sázkou říkal, že dobře se říká ty vole, ale blbě se říká vy vole.
1: Co zůstávalo ve společném bytě nevyřčeno a o čem se nemluvilo, bylo ale známé úřadům a zejména školám, a tak osud Kateřiny na konci základní školy závisel na poslušnosti nebo statečnosti jejich učitelů.
9: Vzhledem k osudu, který prožil můj tatínek, jsem nemohla vlastně se dostat na žádnou školu. Tatínek, potažmo jeho maminka, během války a zejména teda po roce 48 pomáhali lidem, kteří by tady byli nějakým způsobem persekuováni, tak jim pomáhali odejít na západ. Jenomže někdo je udál a moje babička byla 13 let vězněná.
1: Kateřina však měla velké štěstí na odvážnou třídní učitelku.
9: Můj tatínek musel nastoupit asi na 3 nebo 4 roky do pracovního tábora, ale v té době studoval medicínu a musel skončit s medicínou v 5. ročníku a vlastně po tom pracovním táboře ho dali jako soustružníka do kolbenových závodů. A moje třídní učitelka toho využila a když se psali posudky jako přijímacím zkouškám a ona tam napsala, že tatínek byl dělník a tím pádem já jsem se dostala na střední školu.
1: V životě paní Kateřiny hrála důležitou roli i babička. Do života vnučky vstoupila úplně jinak, než se to obvykle s babičkami děje, po svém návratu z vězení.
9: Babička, když se vrátila z vězení, tak měla spoustu známých i z toho vězení, takže s něma udržovala kontakty a protože by bylo spoustu lidí, kterým pomohla se dostat za hranice, tak bylo spoustu lidí po celém světě. A babička jim psala dopisy, ale protože měla tak znetvořené prsty právě z toho vězení, že jsem za ní chodila já a psala jsem jí dopisy já.
1: Paní Kateřina je moje babička. A díky tomuto vyprávění jsme já i moje spolureportérka Anička objevili kus rodinné historie a pochopili, jak velké dějiny tvoří ty takzvaně malé.
9: Já jsem objevila jedno krásné motto, který pro mě má velký význam. Přiblížím vám to jednou písničkou, možná, že tu skupinu znáte, Divoký Bill. A má písničku, která se jmenuje Neříkej, že to nejde. A to je moje motto.
3: Tolik práce autorského týmu Anny Marie Palečkové a Julie Škarpové. Vedle je paní učitelka Eva Wolfová a učitel Roman Elner ze základní školy Brána jazyků.
7: Jan Sláma, narozený ve Vraněnech, byl takovým dárečkem pro své rodiče. Narodil se totiž 24. prosince 1929. V dětství hrával fotbal, například za Spartu, pak se s rodinou přestěhovali do Nové Vsi a následně pak do Prahy. V roce 1939 začala druhá světová válka a Česko bylo postupně obsazováno Němci. Že by se jich ale pan Sláma bál, to se říct nedá.
10: A já jsem jednou jel v tramvaji a ono tam jelo asi 6 těch Hitlerungen, křičeli a já jsem vycházel z tramvaje a jednoho jsem nakop. No, já jsem ho nakop a teď oni se po mně brhli, to bylo na stanici, já jsem vyskočil z tramvaje a utíkal jsem pryč, jo. Nakonec mě nechytli tedy.
11: Zkušenosti s německými vojáky ale nebyly ojedinělé a dotýkaly se každodenního života obyčejných lidí. Strach a nejistota se postupně stávaly běžnou součástí života ve městě. Právě takovou atmosféru zachycuje následující vyprávění.
10: V ulici byly tanky německé a my jsme jednou padli Němci, my jsme byli všichni v krytech, jo. To byly takový sklepy velký a tam byla taková místnost a tam byla celý dům tam vlastně byl, jo. A oni nás přivedli před dům, tam stály tanky a něco tam na nás řvali, pak nás zase poslali zpátky do baráku, tak jsme šli zpátky do baráku a pak druhý den tam někdo střílel.
7: Ne všechny události však skončily bez následků a některé z nich měly tragický dopad.
3: V tuto chvíli na chvilku žákovskou reportáž přerušíme. Po krátkých zprávách pokračujeme.
12: Slyšeli jste z některého pořadu Českého rozhlasu Plus jen část a rádi byste se k němu vrátili? Potřebujete si důležitou pasáž znovu připomenout? Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas CZ. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Ministerstvo školství spustilo novou aplikaci pro plánování kapacit mateřských škol. Obcím a dalším zřizovatelům ukáže, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde jich naopak bude dostatek. Nástroj vychází z údajů o porodnosti, migraci a dalších demografických datech Českého statistického úřadu. Projekce sahají až do roku 2035. Ministerstvo je bude průběžně aktualizovat. Poslanec motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek pravděpodobně nebude dál prosazovat svůj pozměňovací návrh o větrných elektrárnách. Řekl to v televizi Prima. Turek navrhoval zvýšit minimální vzdálenost elektráren od obydlených oblastí. Evropská komise ale podle ní vládu upozornila, že přijetí návrhu by mohlo ohrozit plnění závazků Česka a zkomplikovat tak přístup k evropským penězům. Nigerijská armáda osvobodila 360 lidí, které unesla teroristická skupina Boko Haram. Mezi zachráněnými jsou dospělí a děti unesení z různých vesnic ve státě Borno na severovýchodě země. Dvě děti podle prohlášení armády v dlouhém zajetí zahynuly. Nigerijský stát Borno čelí útokům islamistů z Boko Haram už 17 let. Konflikt má tisíce obětí a na 2 miliony lidí vyhnal z domovů. Parkování v modrých zónách v centru Brna už není v neděli celý den zdarma. Ode dneška musí návštěvníci města platit v zóně B za parkování od 17 do 24 hodin. Rezidentů s ročním parkovacím oprávněním se změna netýká. Naopak by jim podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka měla pomoct. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato získal na štvanici Putra Tri Ramadány z Indonésie. Basketbalisté Pardubic a Nymburku hrají třetí finále ligového play-off. Středočeši vedou 2-0 na zápasy. Aktuální informace má Ota Gutwirth.
14: 2 minuty 55 sekund do konce třetí čtvrtiny a Pardubice prohrávají s Nymburkem 54-55. Z Pardubic Ota Gutwirth, Radio Žurnál.
15: Překážka na D1 na Vysočině a nehoda na silnici 38 na Havlíčkobrodsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Velkou Bíteš. Překážka a taky odstavené vozidlo. Náš zpravodaj z místa hlásí, že je zhruba na kilometru 163,5.
16: V levým jízdním pruhu zbytky pneumatiky a v odstavném pruhu pak stojí dodávka asi 100 metrů dál.
15: Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda se zásahem záchranářů je za Štoky. Vypadá to, že následky omezují provoz nebo průjezd v obou směrech. Na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů stále brzdí provoz srážka dvou osobních aut. Nehoda je ve stráži na Tohří. Náš zpravodaj z místa hlásil kivadlový průjezd. Na Vary stále kolona se zdržením zhruba 20 minut. Může to být i více. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra čekáme jasno až polojasno, později odpoledne večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. To byly zprávy. Posloucháte Vítěz?
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
3: A dnes pořad věnujeme pozoruhodným osudům, které zdokumentovali žáci a studenti v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Přerušili jsme žáky ve vyprávění příběhu o Janu Slámovi, který vzpomínal na své dětství za druhé světové války. Reportáže mě vás od mikrofonu provází Mikuláš Kropa.
7: Okupace znamenala nejen omezení svobody, ale i přímé ohrožení lidských životů. I krátké svědectví může ukázat krutost tehdejší doby.
10: Vyvedli ven, přes ulici byl takový parčík a tam jich 12 zastřelili.
7: Válka však nezasahovala pouze prostřednictvím vojáků v ulicích, ale také z nebe. Bombardování přinášelo chaos, strach a zkázu, které zasahovaly celé čtvrti. Na jeden z těchto okamžiků pan Sláma dodnes vzpomíná.
10: Já jsem šel do pojišťovny na Karlovo náměstí, byl jsem nějaký tam ten park, jsem tam šel a najednou strašné rány a to Američani bombardovali tu Prahu, jo. Tam kousek jsou Emauzy, ne? A oni na ty Emauzy spustili bomby a na tom Karláku do prvního domu spadla taky bomba.
7: Součástí každodenní reality okupace byl také německý jazyk, který zazníval na ulicích a ve všech situacích spojených s vojáky a úřady. Jeho přítomnost připomínala moc a autoritu okupantů.
10: A nejhorší bylo 39. rok, jo, když přišli Němci. Jo. To byla katastrofa, protože my jsme se museli učit německy ve škole.
7: Přestože se později pan Sláma stal radistou u československého námořnictva a na svých cestách po mořích celého světa zažil mnoho velmi nebezpečných situací, na své zážitky z dětství nikdy nezapomněl. Jeho příběh nám připomíná, že válka není jen součástí učebnic, ale skutečným životem obyčejných lidí. Vzpomínky Jana Slámy jsou důkazem odvahy, strachu i síly přežít dobu, na kterou se nesmí zapomenout.
3: Tolik práce žáků ze základní školy Guta Jarkovského, Davida Jiříčky, Daniela Mufakarova, Antonína Polického a Maxe Wagnera. Vedle je paní učitelka Alena Pěkná.
17: Přišla jsem do školy, sedla jsem si do lavice, seznámila jsem se s paní učitelkou a do toho přijeli policajti, že jedeme za maminkou. Takže přijeli policajti, sebrali nás a odváželi nás někam, kde jsme nevěděli kam.
1: Tak to vzpomíná Růžena Děrďová, narozená 17. července 1964, na svůj první školní den.
18: Růžena a její sestra Eva byly sociální pracovnicí z rodiny protiprávně odebrány a umístěny v dětském domově v Krupce u Teplic.
17: Když na to vzpomínám, tak mi to připadá jako když přijdete do koncentračního tábora.
19: Vychovatelé z ní krátce po příjezdu udělali velitelku a kvůli tomu neměla kamarády. Růženina role se ale vyvíjela.
17: Za mě byla nejlepší žákyně celého dětského domova, takže jsem jim pomáhala ještě s učením.
18: A jak vnímala maminka to, že její dcery skončily v dětském domově?
17: Máma nevěděla ani o tom, že se něco takového stalo. To se dozvěděla, až když přišla z práce. A to už my jsme byli pryč.
1: I takhle komunistický režim Romy utlačoval. Přesto se maminka ale rozhodla o návrat svých dcer bojovat. A soud vyhrála. Růženka i její sestra tak mohly po 2 letech zpátky domů.
19: Dívky si našly nové kamarády a vrátily se do normálního dětského života.
17: Tak jsem šla do města a seznámila jsem se tam s malýma dětskama. Ty byly o pár let mladší než já. Ale jak viděli, že se s nima hraju a že se s nima bavím, tak byli každý den u nás před barákem a už mě volali: Růžo, pojď s náma ven.
18: Svým mladším kamarádům Růžena Děrďová ráda pomáhala, třeba se školou. A v dospělosti se jí milá povaha a chuť pomáhat odvětšila.
17: Mě nikdo doma neudrží, já prostě potřebuju práci. A když jsem zjistila hned, jako co jsem skončila, že je tady ta možnost, tak jsem si udělala kurz pracovníka v sociálních službách a hned na to jsem dostala práci.
1: Začátek kariéry v sociálních službách zahájila Růžena v Děčíně prací v terénu. Pomáhala dětem získávat návyky, dokonce je někdy i vodila do školy. A kde ji najdeme dnes?
17: Teď pracuju v armádě spásy v Malešicích kde to je zase úplně něco jiného a skvělá banda a strašně moc se rozumíme, takže jsem tam strašně ráda. Mě ta práce strašně moc naplňovala, strašně moc a naplňuje.
3: Reportáž vytvořili žákyně Aneta Kratochvílová, Berta Macalíková a Gabriela Rábenseifnerová. Vedle je paní učitelka Petra Michalíková ze základní školy Praha 1.
20: Zbyněk Prousek se narodil 11. dubna 1947 v Praze. Na prvním stupni základní školy začal chodit do skautského neboli sportovního oddílu, kde se mnohé naučil a kde se formovaly jeho životní postoje.
0: Tak určitě mě naučil samostatnosti, odpovědnosti za to, co dělám, odpovědnosti za druhé. Tenhle princip, když je někdo slabší, tak mu musím pomoct, tak ten do nás zůstal.
21: Tyto principy pana Prouska provázely po celý život a vedli ho k potřebě se společensky angažovat.
22: Po obsazení Československa sovětskou armádou v srpnu 1968 začal rozvážet letáky, protože chtěl udělat něco na protest proti okupaci.
23: Ozval se mi jeden kamarád, který říkal, hele, jestli máš v pořádku motocykl, přijeď tam a tam a potřebuji, abys jezdil jako spojka.
21: Svůj motocykl neměl, takže si ho musel půjčit. Jednou jel přes most, kde stály tanky a vojenská hlídka, která kontrolovala vozidla.
23: Zajímavý bylo, že motocyklisty nezastavovali, takže jsem ten příslušný balík měl někde pod bundou a tu kontrolu jsem projel. No, nicméně bylo to trochu o nervy, jestli nás přece jenom nezastaví a nebudou šacovat a tak dále.
20: Při rozvážení letáku se seznámil se svou budoucí ženou Hanou.
22: Na začátku roku 1969 zahájil spolu s kamarádem hladovku za Jana Palacha, který se upálil 16. ledna téhož roku.
23: Potom se k nám na tom Václavském náměstí postupně připojilo do 10 lidí. No. Nevím, jestli jako drželi hladovku s námi, nebo tam jenom přicházeli.
20: A podpora rostla. Chodili za nimi nejen přátelé, rodina, ale mnoho dalších.
23: A to náměstí se pak zaplnilo lidmi, kteří evidentně nám přišli dávat podporu, přišli se tam podívat, ne jako, aby nás viděli, ale aby tam byli. Že? Mezitím zemřel Jan Palach, pak nám tam přines tehdy pro nás neznámý člověk, ale pan Zoubek, sochař, posmrtnou masku Palachovu.
21: Během sametové revoluce se s rodinou zúčastnil demonstrace na Národní třídě. Zastavil je policista, který po nich chtěl občanku.
0: Jak jsem se vrčil v té kapse, kde jsem vždycky nosil občanku, tak jsem nahmatal foťák, kterým jsem tam předtím fotil. Jsem si říkal, no tak teď vyndám foťák místo občanky, to je blbě, že jo, tam jeho sebere.
20: Mezitím šel kolem mladší policista v helmě a s pendrekem, který si je převzal a odvedl je pryč.
0: On takhle říkal, já jsem sem nechtěl. A dovedl nás na konec té šňůry těch policajtů a otočil se a šel a my jsme šli teda ven. Jo, my jsme tím vypadli z téhletý zóny.
21: Zbyněk Prousek se celý život zajímal o politiku, o to, co se kolem něj děje a vždy se snažil pomáhat ostatním. Proto i dnes se ženou posílají peníze na podporu Ukrajiny.
22: A co bys vzkázal budoucím generacím?
0: Dívejte se kolem sebe, čtěte. Možná i na telefonech, to je jedno, ale čtěte, informace je spousta. A nenaleďte na jednoduchá řešení.
3: Příběh natočili a zpracovali Viktorie Petrusová, Zdenka Zvěřinová, Kateřina Prousková, Jan Dolanský a Tobias Jelínek. Vedla je paní učitelka Jaroslava Duroňová z gymnázia Oty Pavla v Radotíně.
24: Život mě baví.
22: Říká Milan Kružický, přestože v životě prožil nejednu těžkou chvíli. Narodil se 21. srpna 1948 v Závišině u Mariánských Lázní.
24: Dokonce jsem se narodil v kuchyni. Mým největším koníčkem je vaření. Takže já to mám asi o to, že jsem se narodil v té kuchyni k obědu mamince.
25: 20. narozeniny tedy slavil 21. srpna 1968, kdy začala ruská okupace Československa. Z oslavy samozřejmě sešlo.
24: Večer jsem chytil partu kluků, tam jsem znal dva. Jezdili jsme s Gazikem, to byl takový džip ruský, po Mariánských Lázních a dělali jsme takové různé věci proti Rusku, proti Rusáku, no, proti Sovětskému svazu. Přemalovávali jsme, kde byl nějaký ruský název, tak jsme v bílým bávne, jsme přesto mazali.
25: Tím však jeho protesty proti okupaci neskončily.
24: Na jednom hotelu, kousek od mého bydliště, byla ohromná neon hvězda ruská. Ve druhém patře na balkóně to byla. Nás pět v tom gazíku jsme zastavili a později po hromosvodě a že tu hvězdu odstraníme. A měli jsme jenom jednu pilku na železo, tak jsme se tam střídali. No, trvalo to 2 hodiny, jsme to tam pižlali, schodili jsme ji nakonec.
25: Ani další narozeniny Milana Kružeckého se neobešly bez problémů. Jednou ho dokonce zadržela policie, protože se onoho 21. srpna procházel po ulici celý v černém.
24: No a najednou jeli policajti, chytli mě. Co tady děláte? Říkám, no, kamarády, co by dělal? Ne, vy provokujete. Proč máte černou košili a černý kalhoty? Říkám, protože se mi to líbí. Ne, vy provokujete, 21. srpna. Já říkám, ale já mám narozeniny. No tak mě odvedli do Benedický, to je tam za rohem. Tak jsem byl od 8 skoro do 11 zavřený kvůli tomu, že jsem byl v černém.
25: V dětství prodělal tuberkulózu, rodiče se brzo rozvedli, na učilišti zažil šikanu, jeho bratr spáchal sebevraždu. A když pracoval jako vedoucí oddělení v Kotvě, musel odolávat tlaku vstoupit do komunistické strany Československa. Přesto nám Milan Kružecký předal spoustu životního optimismu.
24: Život vám vždycky něco hodí pod nohy. Člověk, který nemá překážky, tak vlastně nežije. Prohrát a vyrovnat se s tím a mít chuť jít dál, to je umění.
3: Tak to byl žákovský tým ze základní školy Glovackého z Prahy 8. Beata Brátová, Kristýna Čanková, Jiřina Ulmanová, Tereza Šlajchrtová a Žaneta Zapletalová. Doprovázela je paní učitelka Martina Kaslová.
19: Sudety, pohraničí Československa, území, kde život za války i po ní rozhodně nebyl jednoduchý.
2: Vlastně to bylo takový smutný, že tam byli lidi, kteří se tam nastěhovali po Němcích a většinou to byli takový trošku nátury drsný.
19: Pavel Linek se narodil v roce 1948 v Dobrouči.
2: Tam byli lidi dost špatný, jo. Já jsem třeba jel na kole, ještě to byl Pionýr malý kolo a blbě jsem zatočil, byl tam ústek, myslel jsem si, že to vytočím a spadl jsem do potoka, ale jen na nohy, jo, nic se nestalo. Přišel tam nějaký pomocník VB a chtěl po rodičích 10 korun za to, že jsem tam spadl.
19: V rodině bylo 7 dětí, Pavel byl 6. z nich. Rodina se hlásila k římskokatolické církvi a to přinášelo v 50. letech po nástupu komunistů k moci velké problémy.
2: Já třeba, než jsem byl vyřmovaný, tak jsem měl svého kmotra, který byl 10 let zavřený, nebo 12 dokonce, a zavřeli ho, když mu bylo 18 roků.
25: Přesto bylo Pavlovo dětství velmi šťastné.
2: Byly to hlavně Vánoce. A doba před Vánocema, kdy jsme prohlíželi všechny možný skrýše, kde mají naši uložené hračky pro nebo hračky, knížky hlavně pro nás.
4: Změny ve společnosti v 60. letech přijímal Pavel Linek s velkými nadějemi.
2: Ten rok 60, 64, 65, už prostě se začal ten svět otáčet, ten život v té naší republice k lepšímu, tak, že se vraceli lidi z vězení třeba, jo, že kněží, kteří nemohli sloužit, už zase mohli sloužit někteří, že jo. Pamatuju si, že byl 1. máj, to už jsem chodil do učení a že jsem šel sám dobrovolně do průvodu. Jo, to byla už takový to napětí a viděli jsme, že už se ty ledy hejbou, že už prostě se říká to, co se říkat může a musí.
5: Ale naděje všech občanů na uvolnění totality byly zmařeny vstupem vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968.
2: Já jsem v té době byl měsíc ženatý, spali jsme v Nerudovce přímo prakticky pod hradem, že jo, pár stovek metrů, no a slyšeli jsme ten kravál, že jo, jak lítali ty letadla. A když jsem vyšel ven, tak říkám, který blbec tady pokřídoval dlažbu. To byla dlažba ojezděná od tanku.
25: Pan Pavel je velmi aktivní, poctivý, stále pracuje, má rád život a svoji rodinu. S manželkou se rozhodli, že ke svým dětem přijmou 3 chlapce do pěstounské péče.
2: Mě v životě, co mi dodávalo odvahu, jednak to teda byla víra a jednak teda opravdu, že jsem viděl, že ta manželka se mnou vydrží všecko. Jo, a ty děti, že mě mají rádi, že jich je hodně a že se povedlo nejenom díky nám teda, ale ten klukům pomoc.
6: A co je podle pana Pavla v životě nejdůležitější?
2: Je to prostě hledání toho, co je život, co je svět, co je krásný, a to má každej.
3: Příběh zpracovávali Jan Josef Chaloupka, Jiří Cendelín, Lucie Balátová, Nela Klečková a Anna Rajdlová. Vedla je paní učitelka Ludmila Bartáková ze základní školy Ústavní.
8: Píše se 7. květen 1945. Druhá světová válka v Evropě se chýlí ke konci. V Praze stojí barikády, ale s ustupujícími Němci se boje po celém protektorátu. V Mnichovicích u Prahy několikrát těsně unikne smrti i tehdy 17-letý Stanislav Šalda. Ještě nedávno jako nuceně nasazený kopal zákopy kdesi na Moravě a teď se vrátil na chatu v nedalekých Všešimech.
9: No, tak jsem prostě z těch Všešim se setkal s tím mým švagrem a ten byl už v revoluční gardě. Já jsem říkal, ale tak vem sebou, co já budu tady ve Všešimech dělat. On říkal, no počkej, to musí říct ten velitel té gardy tady.
11: Velitel Mnichovického povstání byl ruský voják, patrně příslušník Vlasovovy armády. Ten dal pamětníkovi nebezpečný úkol. Zastavit skupinu německých vojáků, která se blížila z hora od Myšlína. Stanislav tedy poprvé držel v ruce nabitou zbraň, zatímco jeho švagr se s kulometem tvářil sebevědomě, on se nebyl vůbec jistý.
9: Proboha, dokážu já vůbec střelit do živýho člověka? Ať je to Němec, ať je to kdokoliv. Vždyť jsem v životě to snad nedokážu. Já snad počkám, jestli on nevystřelí dřív než já. A tohle to mě běželo hlavou.
11: Na poslední chvíli ale velitel akci odvolal. Němců bylo moc. A tak nechali vojenský oddíl projet. Zakrátko pak dorazil nákladní vůz s plechtou, který povstalcům vezl zbraně odhozené nacisty. A nejen to.
9: No ale teď jeden z těch adeptů, který tam čekali na zbraně, odhrnul tu plechtu. No a to byla hrůza. Vedle té plechty ležely dvě mrtvý těla. Jeden měl takhle rozstřílenou hlavu úplně. Ty říkali, hele, tyč to je pekař z Mnichovic. Ten má já nevím kolik dětí.
14: Ten den hrozil Mnichovicím ještě další nebezpečí. Koleje strážil ozbrojený německý vlak a velitelé povstání chtěli s posádkou vyjednat kapitulaci.
9: Říká, no ale počkejte, umí tady někdo německy? My potřebujeme parlamentáře tam zastavit.
16: Pamětník německy uměl, což se mu mohlo stát osudným.
9: Tak dá, tady máš vlajku, jdi nahoru, prostě vlajkou zastavíš ten pancéřový vlak a řekne jim, aby prostě nepojížděli tam dál a že na ně nikdo nebude střílet. No a načež přiběhl někdo z Mnichovického nádraží, říká, nikoho neposílejte. Už tam byl parlamentář ze Všešim, Honza Bělský. A on se dostal před tu mašinu, když byl 25 vodní, tak oni ho zastřelili.
16: Stanislav tedy zahodil bílou vlajku a uvědomil si, jak blízko smrti se v posledních minutách ocitl. Na poslední chvíli nevystřelil na konvoj a nedostal se na dostřel osádce vlaku.
9: Já říkám, to snad nade mnou lítal anděl strážný.
8: Těch několik málo dní na konci války má Stanislav Šalda před očima dodnes. Jeho největší přání je, aby další generace nic takového nemusela zažít. Nejvíc by si přál...
9: Snažte se ze všech sil, aby už nevznikla žádná válka. To bych vám jako přál. Já věřím, že se to jednou povolí.
3: Tak to byla práce žáků a žákyň ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Mnichovice. Konkrétně Adély Flowové, Rozálie Sklářové, Jana Šebánka, Jiřího Todorova a Lucie Velebové. Doprovázel je pan učitel Petr Kotouš.
26: Rodilý Jihočech, muzikant ze Soběslavy, muzikant tělem i duší. To je Ladislav Bleha.
25: Na své dětství vzpomíná rád, a to přesto, že to jako syn živnostníka a úspěšného provazníka neměl v 50. letech minulého století lehké.
27: Tatínek můj zlatý
1: toho soudruze jako všechny tady v Soběslavi, všechny soukromníky nebo většinu soukromníků bolševici sebrali a dali je na takzvané jako vojenské cvičení, jakoby, ale v podstatě to byl kriminál, protože nikam nesměli.
7: Tatínek byl v roce 1953 na rok a půl odveden k pomocným technickým praporům na Slovensko. Maminka, do té doby žena v domácnosti, se tak musela o rodinu postarat sama. Po velkém úsilí se jí podařilo získat práci v místním obchodu s obuví.
1: Bohužel rada žen se soudruhama to zamítla, že soudružka Blehová není politicky spolehlivá a nemůže jít prodávat boty.
7: V dětství na přání rodičů začal Ladislav Bleha hrát na housle. Lásku k hudbě si však ještě nezískal. To přišlo až později, když se učil zámečníkem v nedalekém Sezimově Ústí.
1: Jednou jsme někam s tím učilištěm jeli a já jsem tam někdo držel kontrabas. Hele, podržte, já potřebuji ještě něco se vyřídit. Tak šel a já jsem se na to brnknul a já jsem... Mně mi to změnilo život. Mě to úplně uneslo, jo? Když jsem říkal, bylo to krásně zní, takový velký nástroj.
26: Ke hře na kontrabas přidal postupně basovou či elektrickou kytaru. Nakonec i největší žestový nástroj, tubu. To mu umožnilo hrát v kapelách a orchestrech různých žánrů. Dudácká muzika, dechovka, big beat, jazz či Dixieland. 14 let působil také v táborském symfonickém orchestru Bolech. Za minulého režimu s dechovou kapelou pravidelně koncertovali ve Vídni. Hráli také v Německu a dokonce i pro krajany ve Spojených státech. Přestože měl příležitost, o emigraci Ladislav Blaha nikdy neuvažoval.
1: Procestoval jsem toho dost, ale řeknu vám, doma je doma.
25: Ladislav Bleha je neuvěřitelně milý, přátelský a energii sršící člověk. Stále hraje na vánočních koncertech, svatbách a pořbech.
1: Můžu předvést pár tónů na tubu.

0: Pana Blehu natáčeli žákyně Natálie Lukačovská, Dominika Novotná a Vanda Ramíková. Doprovázela je paní učitelka Radka Vanišová ze základní školy Soběslav třídy Eduarda Beneše. Na závěr mi dovolte poděkovat. Příběh našich sousedů, tento vzdělávací projekt na základních a středních školách vzniká samozřejmě díky koordinátorům Paměti národa, kteří působí po celé republice. Jim patří veliké poděkování. Díky ale patří i městům a obcím a krajům a především ředitelům a učitelům. Ti nám otevírají dveře do škol a my můžeme často po vyučování vyrážet s učiteli a dětmi za starými lidmi a do rozhlasových studií. Paměť národa nemůže existovat bez pomoci a podpory vás, posluchačů. A tak děkuji vám, kteří nám posíláte třeba drobné peníze každý měsíc a tvoříte tak úžasný klub přátel paměti národa. Jak se stát členem, je velmi jednoduché. Vše najdete na našem webu. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
2: Nejprve Brno a pak Ostrava. To byly první regionální stanice Československého rozhlasu, které vznikly hned ve 20. letech minulého století. Nesmíme ale zapomenout ani na Bratislavu. A takto se ohlašovaly Košice. Skutečný boom regionálních stanic Československého rozhlasu ale nastal po druhé světové válce.
3: Oznamujeme vám, že Rudá armáda před malou chvíli projela Ševětínem ve směru na Budějovice a zároveň Seboní rovněž ve směru na Budějovice. Na Budějovice jede zvýšenou rychlostí.
2: To je 9. květen 1945. Češi tehdy po celé republice obsazovali vysílače a informovali o postupu vojsk.
4: Těsně poválečná doba byla svědkem vzniku mnoha regionálních studií ve větších krajských městech, což souviselo s tím, že navazovali na povstalecká vysílání v květnu 45. roku.
2: Doplňuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
4: Tenhle ten rozmach těch regionálních studií souvisí také se snahami místních národních výborů o to mít nějaký prostředek pro rychlou poválečnou rekonstrukci, hospodářskou obnovu a informování obyvatelstva.
2: První německou vysílačku zabrali v Plzni. Potom později, v roce 1960, měla plzeňská pobočka kromě budovy šité na míru rozhlasovému provozu ještě také nejmladšího hlasatele. Byl jim tehdy 19-letý Karel Sedláček.
5: Tehdy se ten humor v rádiu nenosil. Jo. Vím, že jednou jsem třeba řekl, že za opravdu malou chviličku bude 12 hodin. Jo. Už mě volal nějaký inspektor z Prahy. Tak chlapče, tohle ne. Jo.
2: Jaké byly začátky rozhlasu v regionech?
6: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy. Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. Meteorologové potvrdili výskyt malého tornáda v Děčíně. Dánský fotbalista Eriksen skolaboval v přípravném utkání a zítra bude slunečno s teplotami až do 28 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Deficit státního rozpočtu se příští rok zvýší. V internetovém pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Snižování schodku podle ní bude možné až v dalších letech.
8: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
9: Kdybychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
8: Ministryně tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
10: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bez zesporu nižší než v roce letošním.
8: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
6: Izrael bombardoval předměstí libanonské metropole Bejrútu. Mířil údajně na velitelství militantního hnutí Hizballáh. Byl to první útok na libanonské hlavní město od začátku příměří z poloviny dubna. Úder podle libanonských státních médií 2 lidi zabil a 11 zranil. Izrael vyzval další Libanonce na jihu země, aby opustili své domovy.
11: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu prohlásil, že armáda jeho země jen za poslední týden v Libanonu zlikvidovala 350 ozbrojenců. Úder na Hizballáhem ovládané předměstí Bejrútu byl podle něj reakcí na 2 střely, které mělo hnutí vyslat na sever Izraele. Hizballáh se ale k útoku nehlásí. Izrael také dál rozšiřuje svou kontrolu nad jihem Libanonu. K odchodu z domovů vyzval obyvatele jiholibanonského pobřežního města Týros a jeho okolí. Při konfliktu v Libanonu zahynulo podle libanonských úřadů nejméně 3,5 tisíce lidí a přes 1 200 tisíc jich muselo utéct z domovů. Dominik Tesár, Radiožurnál.
6: Meteorologové potvrdili páteční výskyt tornáda v Děčíně. Tornádo bylo slabé a vyskytlo se na krátkou chvíli.
12: Na jednom místě tornádo vyvrátilo menší strom, ostatní škody byly menší, většinou šlo o poškozené menší větve. Podle meteorologů takto slabá tornáda nejsou ničím zvláštním a nelze v četnosti a významnosti dávat do souvislosti například s tornádem, které ničilo domy na Moravě v roce 2021. Z Děčínska Jan Beneš, Radiožurnál.
6: Ještě zítra bude mimořádně otevřený zemský archiv v Opavě. Třetí největší státní archiv si tak připomíná 125 let své existence. Opavská archivářka Irena Moravcová říká, že kdyby se regály s listinami seřadil vedle sebe, byly by dlouhé 10 kilometrů. Zájemci si můžou prohlédnout depozitáře a dozví se podrobnosti o moderním badatelství.
13: Ten archiv už není jenom to místo, kde se oprašují ty staré listiny, ale je to moderní instituce, stráží tu historickou paměť. Dneska díky možnostem, které nám dává digitalizace, můžeme ty archiválie, které jsou uložené u nás, zprostředkovat lidem do celého světa. Máme i věrné sledovatele a věrné badatele až v Austrálii.
14: Dánský fotbalista Christian Eriksen skolaboval v přípravném utkání s Ukrajinou. Podle vyjádření severské reprezentace na síti X je při vědomí a aktuálně je pod dohledem lékařů v nemocnici. Dánskému záložníkovi se to stalo už podruhé. Poprvé měl zástavu srdce před 5 lety při utkání s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani. Od té doby má kardiostimulátor, který teď podle lékaře dánského týmu Mortena Bosena zafungoval tak, jak měl. Zápas byl předčasně v 70. minutě ukončen za stavu 2-1 pro Dánsko po tom, co Eriksen po svých odešel ze hřiště. Basketbalisté Nymburka zavření 2-0 na zápasy hrají třetí finálový duel ligového play-off na palubovce Pardubic. Je u toho Oto Gutwirt.
15: 2:40 do konce čtvrté čtvrtiny a Pardubice vedou nad Nymburkem 74-73. Z Pardubic Oto Gutwirt, Radiožurnál.
16: Neprůjezdná silnice 38 na Havlíčkobrodsku a nehoda na Sokolovsku. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Plzeň odklízí porouchané osobní auto. 55. kilometr na krajnici, je tam odtahovka. Na D1 z Brna do Prahy kilometru 163,5 už pneumatika v levém pruhu nepřekáží. Projíždějící auta ji odhodili mimo vozovku. Silnice 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy za Štoky. Neprůjezdná, zasahují tam záchranáři u srážky osobního auta s motorkou. Možné objízdné trasy vedou přes Dobronín a Střítež nebo Petrovice a po dálnici D1. Naopak 13 po nehodě ve Stráži nad Ohří už volně průjezdná bez kolon. Na Sokolovsku silnici z Nového Sedla do Louček. Čekejte omezení i uzavírku. Na železničním přejezdu se srazilo osobní auto s vlakem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. To byly zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Dnes se budeme věnovat alternativní spiritualitě. Proč lidé v době technologií a umělé inteligence hledají odpovědi na své otázky v takzvaném duchovnu? Je Česká republika skutečně ateistická a proč je víra důležitá v dobách krize? Hostem bude religionistka Zuzana Marie Kostičová z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, která se dlouhodobě zabývá alternativní spiritualitou, západním ezoterismem a zkoumá i stará indiánská náboženství. Jenom doplním, že témata, popřípadě konkrétní příklady alternativní spirituality, které dnes budu probírat s mým hostem, nebudeme hodnotit, propagovat ani doporučovat. A ve studiu už je Zuzana Kostičová. Krásný den.
18: Dobrý den.
17: A hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Válová.
7: Leonardo Plus.
17: Než se zaměříme na dnešní téma, což bude alternativní spiritualita, mohla byste připomenout, jak se vědecký obor religionistika v současné době vyvíjí i s ohledem na rozvoj umělé inteligence, technologií a jestli bude mít religionistika do budoucna stále svoje místo ve světě vědy?
18: To po mně chcete moc, protože nejsem majitelka křišťálové koule. To je spíš otázka na nějakou vědmu. Nicméně, religionistika je obor, který já osobně považuji za nesmírně důležitý, protože nám poskytuje možnost nahlížet do fenoménu

0: A myslím si, že religionistika opravdu je obor, který je užitečný jednak pro, řekla bych, teoretičtější porozumění těmhle věcem, které to má, ale samozřejmě praktické implikace. Ale někteří religionisté se třeba zabývají, nevím, novými náboženskými hnutími, prostě novými spiritualitami, věcmi, které souvisejí třeba s psychologií, psychoterapií, s bezpečnostními studii a takovýmihle věcmi. Religionistika z tohohle hlediska má i svoji opravdu nesmírně praktickou stránku a je dobré to vědět a byla by škoda, kdyby dostala, abych tak řekla, pomyslnou výpověď z toho univerza, řekněme toho, co se dneska považuje za vědu. Byť samozřejmě to postavení humanitních věd v současné společnosti je složité a ne úplně jednoznačné a existují samozřejmě nějaké tlaky na to, aby se jim popřávalo méně a méně a méně prostoru a peněz, protože si myslím, že ta věc je hodně o penězích, ale myslím si, že opravdu je potřeba chápat, že my religionistiku potřebujeme, ona je velmi užitečná. Prostě byla by to nějaká citelná ztráta pro tuhle společnost.
1: A je možné všechny oblasti religionistiky, víru, spiritualitu, magii, léčitelství, šamanství, domorodé praktiky, je toho neskutečné množství, popsat čistě vědecky, anebo jsou témata oblasti, kde to vědecky popsat nejde?
0: Musíme si jako vyjasnit, že vědecký popis má nějaké své limity. A jsou věci, kam nemůže. A nemůže strkat prsty do, řekněme, autenticity vnitřních prožitků. Na určité věci může dávat odpovědi jen velmi, velmi obtížně. A týká se to třeba té zásadní otázky, jestli existují, nechci říct jenom bohové, ale obecně nadpřirozené jevy, to je otázka nesmírně složitá. Asi by nebylo úplně praktické tady do ní zabředat. Religionistika hlavně si tuhletu, řekněme, svoji limitovanost uvědomuje. Ona se nesnaží, řekněme, vyprávět o tom, kdo nebo co je Bůh všemohoucí, dejme tomu, když bych dala tenhle příklad, ale zajímá jí to, co si o něm myslí lidé. To znamená, náboženství religionistiku zajímá jako něco, co je sociálně konstruováno, což neznamená, že je to pouze a výhradně sociálně konstruováno, to my nevíme, jestli to má i nějaké jiné zdroje, mimolidské, nadpřirozené, nevíme a my to nerozhodujeme. To je důležitá věc. Religionistika by v tomhle měla být neutrální. Jsou samozřejmě třeba někteří angažovaní kolegové, kteří by se mnou nemuseli úplně souhlasit, ale já si tady dovolím za sebe říct, že podle mě religionistika, která tuto neutrální pozici nedrží, je špatná religionistika.
1: Moderní religionistika musí čím dál více spolupracovat a doufám, že se nemýlím, s dalšími obory, sociologií, antropologií, historií, psychologií, ale i digitálními humanitními vědami. Je to pro vás zdroj inspirace a poznání?
0: Samozřejmě. Myslím si, že to je zdroj inspirace pro religionistiku už od počátku její existence. A ona právě tímhle specifická nebo patří mezi ty obory, které takhle fungují, že si tam skutečně podávají ruce různé vědní obory nebo různé metodologie, přesněji řečeno možná. No a teď samozřejmě to, čemu se říká digital humanities, prostě je nějaká další nová vlna nových věcí, nových jevů. Teď pochopitelně umělá inteligence, existence internetu nám umožňují vlastně analyzovat lidskou kulturu způsobem, který do téhle chvíle nebyl možný, takže tam je spousta nového a vzrušujícího, co se bude v příštích dekádách odehrávat.
1: Religionistika se věnuje studiu tedy náboženství, spirituality a víry ve všech podobách. Neřeší, zda Bůh existuje, ale proč v něj lidé věří. Můžu to takto zjednodušit?
0: Ano. V principu ano.
1: Jak je důležitá role výzkumníka anebo té zvolené metodologie, abyste si zachovala ten odstup a nevkládala do toho třeba svoje ego nebo osobní názor?
0: Tak vy v tom vždycky nějak osobně samozřejmě jste. Úplně se vyškrtnout ze hry nelze. Jo, ta perspektiva individuální tam je vždycky. Ale jde o to, jak je silná. A vlastně na jednu stranu ta individuální perspektiva vás může, řekněme, vám může otvírat obzory, protože každý z nás má jedinečné zkušenosti, jedinečné perspektivy a to může být fajn, protože je schopen vidět

0: některé věci z úhlu, ze kterých někdo jiný je třeba není schopen vidět, ale ve chvíli, kdy jeho názory na věc jsou velmi silné, tak se dostává do velmi ošemetné situace, že nebude schopen s nejvyšší pravděpodobností vlastně od nich ustoupit, nebo je uzávorkovat, řekněme. A samozřejmě nikdo mu nezakazuje, aby i tak vlastně se těmi tématy zabýval, ale já vždycky říkám studentům, že by to neměli dělat. Protože ve chvíli, kdy nějaké téma v nich vyvolává silné emoce, ať už pozitivní nebo negativní, to je důležitá věc, tak prostě budou mít nějakou formu slepé skvrny vůči tomu tématu a je nějaké nebezpečí, že to, co budou produkovat, bude víc dojmologie a méně věda.
1: A pokud se dnes budeme bavit o alternativní spiritualitě, tak bychom měli vymezit ten pojem náboženství. Jak ho definujete?
0: To tady budeme celý semestr. Ne. Takhle, ono s náboženstvím je to složité. Ten termín se strašně obtížně definuje. Protože, a to je ale problém spousty jevů v humanitních vědách, ono, lidská kultura navíc není statická, je velmi různorodá, věci se mění. Na snaze vytvořit univerzální definici náboženství ztroskotalo už takových lidí, že já se o ní pokoušet nebudu. Já řeknu, jak chápu náboženství. Já, ono to asi trochu pomůže. Mně přijde užitečnější se dívat na to spíš, co náboženství dělá ve společnosti, než co to přesně je, protože se nebavíme o nějakém fyzikálním jevu, opravdu bavíme se o složitém jevu kulturním, lidském. A náboženství pro mě je způsob, jakým člověk sociálně konstruuje smysl. Teď to slovo konstruuje zní strašně, jako že si vymýšlí, ale prostě my jsme tvorové, kteří jsou bytosti smyslu. My potřebujeme, aby věci dávaly smysl. My si smysl tvoříme. My ho ve světě hledáme. Celá věda je taky produktem hledání, řekněme toho, jak funguje svět a jaký dávají jevy smysl. Náboženství tohle dělá taky, ale dělá to na takové, řekněme, velmi vágně řečeno existenciální rovině. A to je něco, co mně připadá strašně důležité. Ono vytváří takové symbolické systémy. A symboly jsou nesmírně silná, významná věc, která nás dokáže ovlivňovat nesmírně hluboce, která nás dokáže ovlivňovat jako jedince i jako společnost. A náboženství, spirituality a podobné věci vlastně dělají to, že vytvářejí smysl, nebo ho nacházejí, zase to by byla otázka příliš hodnotící, jestli ho jenom vytvářejí, nebo jestli on už tady existuje, ale prostě jsou to nějaká smyslotvorná univerza a symbolická univerza, takže takhle chápu náboženství já. Samozřejmě je to dáno mojí oborovou perspektivou, kdyby tu seděl třeba expert na kognitivní vědy o náboženství nebo něco podobného, možná by o tom mluvil jinak, ale to je v pořádku. Religionistika je právě velmi pluralitní a to je dobře.
1: Je český národ ateistický?
0: Ne.
1: Máte proto nějaká data?
0: Máme proto data. Češi jsou, nebo Česko je země velmi sekularizovaná. Jo? To nikdo nepopírá. Sekularizovaná, ale co to znamená? Znamená to, že v Česku proběhla, podobně jako ve spoustě evropských zemí, velmi hluboká, a možná i v našem kontextu dost výjimečně hluboká, krize, řekněme, tradičních náboženství. Což je zejména křesťanství. Tady v tomhle smyslu je dobré chápat sekularizaci nikoli jako nějaké univerzální ubývání náboženství, víry a spirituality, ale je to vlastně, když se na ní podíváme blíž, tak je to vlastně proces velké krize křesťanství v Evropě. To znamená, je to opravdu něco, co se týká především křesťanství, potažmo částečně dalších tradičních náboženství, ale zejména křesťanství. A je to proces velmi povídce evropský, ne že by bychom nemohli pozorovat podobné věci i jinde ve světě, ale mimo Evropu náboženství zůstává nesmírně silnou, významnou silou, faktorem, důležitým. Dokonce se dá říct možná, nejsem sociolog náboženství, ale někteří sociologové mluví o tom, že náboženskost celoplanetárně možná spíš stoupá. Netroufám si to hodnotit, ale ta představa o sekularizaci, tak jak jsme si ji vysnili na začátku 20. století nebo v 19. století, zcela nepochybně se trošku minula nebo byla příliš ambiciózní. V tomhle smyslu Česko je sekularizované, to znamená, křesťanů je tady pomálu na, řekněme, regionální poměry evropské, ale to ještě neznamená, že jsme ateisté. Samozřejmě existují taková pojetí ateismu, se kterými pracují třeba někteří čeští ateisté sami, že ateismu znamená, že nevěřím v Boha, ale ve chvíli, kdy nevěřím v Boha, ale věřím v něco jiného, tak se to vlastně může asi počítat jako ateismus. Mně tohle nepřipadá nosné, protože pak by byli ateisti mnozí buddhisté například. To mi připadá neúplně praktické. V každém případě Češi jsou sekularizovaní, ale nejsou ateisté. Ateistů je tady, pokud můžeme nějak zobecňovat ta čísla, řekněme posledního sčítání lidu nebo související výzkumu, plus minus 10%. Záleží na tom, jestli to bereme v tvrdém smyslu, pak by to bylo třeba 8%, nebo jestli to bereme v širším smyslu, pak by to bylo o něco víc. Ale rozhodně neplatí, že Češi jsou převážně ateisté, v žádném případě.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Teď už konečně, co je to alternativní spiritualita?
0: Tak já budu úplně otevřená. To je můj neúplně ideální termín, který označuje něco, čemu se ve vědě tradičně říká hnutí nového věku nebo New Age a čemu Češi nejčastěji říkají EZO.
1: K tomu se dostaneme.
0: Ten termín není ideální, ale asi by to trvalo dlouho vysvětlit, ale ono se tomu nedá moc úplně říkat hnutí nového věku. To je termín, který můžeme používat pro 60. a 70. léta, pro nějaké, řekněme, duchovní vrstvy hnutí hippies, ale zejména v Česku s tímhle termínem už se teda neidentifikuje vůbec nikdo a dokonce spousta těch, které má popisovat, tak vlastně ani nevědí, co ten termín znamená. Moji učení kolegové na univerzitách tenhle termín používají někteří do dneška. Pro tuhle rovinu, řekněme, spirituality, já si nemyslím, že to je pořádku, jo. Zároveň ten termín EZO jednak trošku míchá dohromady hnutí nového věku lomeno alternativní spiritualitu se západním ezoterismem, což jsou dvě věci, které jsou si sice blízce příbuzné, mají obrovský společný překryv, ale přece jenom minimálně z mého pohledu je to opravdu trošku něco jiného. Hlavně ten termín EZO je pejorativní, to znamená, je to taková ne moc silná, ale přesto urážka. Není to úplně fajn někomu říct, ty jsi EZO, ta osoba by se taky mohla urazit a samozřejmě lidé, ať si mluví mezi sebou, jak chtějí, to je každého věc a věda do toho nemá co strkat nos, ale úplně jiná věc je, jak mluví vědci o, řekněme, objektu nebo prostě objektu není hezké slovo, ale vlastně o tom, co zkoumají, o těch lidech, které zkoumají a tam si myslím, že bychom se teda měli vyvarovat jako toho ty lidi zbytečně urážet. Jo, tak já z tohohle důvodu, přestože někteří moji kolegové taky zkoušeli jako používat i v akademickém diskurzu to slovo EZO, já jsem toho velmi silnou odpůrkyní, zároveň to hnutí nového věku New Age taky se úplně použít nedá, tak co s tím, že jo? Ty lidi sami, kteří patří do tady tohohle toho fenoménu, o sobě mluví jako o spirituálních, nenáboženská spiritualita se někdy říká, neinstitucionalizovaná spiritualita, nová spiritualita. To je různé, ale to slovo spiritualita bez dalšího, řekněme, přídavného jména nejde v tom akademickém diskurzu použít, protože spiritualita je spousta, křesťanská spiritualita, prostě spiritualita muslimů a tak dále a tak dále. Vyvolávalo by to strašné konfuze, zmatení, takže bylo třeba, já jsem to vnímala, takže je třeba prostě ověsit ten termín spiritualita nějakým přídavným jménem. Dlouho jsem používala termín postmoderní spiritualita, ale postmoderní doba skončila určitě nejpozději pandemií a přestože alternativní spiritualita dlouho byla postmoderní spiritualita, tak už není. No, už je prostě metamoderní současná. Tak co s tím? No, tak já teď používám to přídavné jméno alternativní. Není to ono, jo. Já vždycky, když o tom mluvím nebo to někde píšu, tak vždycky říkám, že to je provizorní řešení, které aspoň nikoho neuráží a je nějak srozumitelné v tom akademickém diskurzu plus minus. A předpokládám, že se, protože to je velmi dynamicky se měnící a vyvíjející fenomén, takže časem vznikne, řekněme, sebeoznačení nějaké specifičtější přímo v rámci toho fenoménu a já budu ta první, kdo se mu rád přizpůsobí a začne s ním pracovat.
1: A kdy nastane překročení těch hranic, kdy se dostáváme k nějaké manipulaci a narážím třeba i na sekty? Protože to ze začátku může vypadat jako životní styl, nějaký seberozvoj a pak v jednu chvíli se to zlomí. A už je to za tou hranicí.
0: Abychom si rozuměli, tohle není otázka toho fenoménu jako takového. Je to otázka toho konkrétního člověka. Jo? V rámci alternativní spirituality existujou a existovala a ještě vzniknou a zase zaniknou možná mnoha nová náboženská hnutí, což je méně negativní nebo urážlivý termín, než je sekta. Taková malá společenství, řekněme, která ona vznikají ve všech jako náboženstvích, vznikají v alternativní spiritualitě. A některá z nich jsou třeba nebezpečná, některá z nich jsou úplně normální, obyčejná a některá z nich mohou být opravdu pro svoje členy velmi blahodárná. Ale tohle není otázka, řekněme, toho náboženství nebo té spirituality jako takové. To je prostě otázka toho, kolem jaké osobnosti se ten kroužek utvoří. A pojďme si říct rovnou, že tohle není zdaleka jenom otázka náboženství a spiritualit. Podobné jevy vznikají například v politickém životě kulty osobností. To má velmi podobné charakteristiky, taky to vychází z toho, čemu se říká charismatická autorita. Vzniká to třeba na univerzitách kolem oblíbených pedagogů. A když bychom si dali ten univerzitní příklad, je to na tom pedagogovi, jo? Jestli s tím svým charizmatem, kterému teda jeho nadšení studenti a spolupracovníci připisují, jak s ním bude pracovat, jestli bude svoje spolupracovníky a studenty zneužívat, nebo jestli jim bude pomáhat. Je to prostě kus od kusu, když to řeknu takhle hloupě, je to o tom, jaká je ta osobnost samotná. Charizmatizované osobnosti, ušlechtilé, jsou v dějinách taky, nevím, matka Teresa, Nelson Mandela, to jsou prostě lidé, kteří vykonali mnoho dobrého a vlastně taky, řekněme, ta jejich popularita byla založena na podobných věcech, jako je popularita nějakého naopak člověka, který zneužívá své následovníky. Je to prostě o tom, jaký je to člověk. Není to o tom fenoménu jako takové.
1: A tématu manipulace v sektách se věnuje i podcastová série Stoupenci, kterou najdete v podcastové aplikaci Můj rozhlas. Takže i v kontextu toho, o čem se bavíme, tak doporučujeme k poslechu právě tuhle podcastovou sérii.
2: Leonardo Plus.
1: Teď ještě další důležitý dotaz. Proč se, ať už to nazveme jakkoliv duchovno, alternativa, ezo a tak dále, proč se, ale i to náboženství, proč se k tomu lidé obrací v dobách krize?
0: Náboženství dokážou lidi aktivizovat, dokážou dodat smysl zdánlivě bezesmyslným záležitostem, dokážou pomoci, dokážou dodat naději, samozřejmě dokážou i člověka silně zdevastovat, jak říkám, je to vždycky otázka toho, v čích rukou se to náboženství konkrétně nachází, jaký ten náboženský vůdce je. A samozřejmě prostě, když chápeme náboženství jako silně symbolické systémy, tak prostě znova připomínám, co už jsem řekla. Symboly mají obrovskou sílu, jo? A dokážeme se pod symboly třeba semknout ve věci nějakých velkých kauz. Jsou případy třeba jako sociálních hnutí, které vznikaly, řekněme, v náboženském kontextu, různé drobné sociální vzpoury, které byly vlastně stmeleny nějakou náboženskou vizí, nebo víme, že náboženství v dobrém i ve špatném dokáže nějak interagovat s politikou a vlastně generovat nějaká politická hnutí, dokáže lidem vlastně i v chvílích, které jsou vlastně hrozně těžké, jak říkám, dodat naději a sílu a vlastně představu, že to není třeba úplně ztracené. Popravdě a třeba křesťanství v tomhle ohledu v dějinách bylo opravdu velkou silou, která pomáhala evropským populacím překonávat období, která byla opravdu nesmírně těžká, násilná, kdy vládla chudoba, hladomory, agresivita, války, drancování, tak ta představa prostě nějaké naděje a toho, že má smysl vlastně na té úplně nejnižší mikroúrovni bojovat za nějaké dobro a za nějaké lepší zítřky, ať už budou tady na tomto světě nebo na jiném, to je samozřejmě úžasně silný nástroj. Zase v závislosti na konkrétním člověku se dá použít k dobrému nebo ke zlému, nebo prostě jenom k neutrálnímu, ale je to opravdu obrovská síla a je logické, že ve chvílích krizí, když se rozsypávají dosavadní jistoty, tak tohle je jedna z cest, jak se nějak s nimi vyrovnat.
1: Hostem pořadu Leonardo Plus byla religionistka Zuzana Marie Kostičová z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Další otázky probereme v dalším vydání pořadu Leonardo Plus. Poslouchat nás můžete i na webu plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Lenka Válová.
2: 21.30 Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Izraelská protivzdušná obrana zasahuje proti náletům raket z Íránu. Na několika místech v zemi znějí sirény. Izrael už dřív uvedl, že se připravuje na odpověď na dnešní izraelské útoky na Bejrút. Letectvo udeřilo na jihu hlavního libanonského města, kde sídlí militantní hnutí Hizballáh. Na místě zemřeli nejméně 2 lidé. Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Chce nastavit předpisy tak, aby tato vozidla mohla jezdit v běžném provozu. Někteří výrobci už autonomní technologie testují, zatím ale vždy pod dohledem personálu. Návrh změn chce úřad předložit ministerstvu dopravy zhruba do roka. Parlamentních voleb v Arménii se podle volební komise zúčastnilo téměř 59% registrovaných voličů, informovala o tom agentura Armenpress. Voliči rozhodli, jestli bude země pokračovat v prozápadním směřování, anebo se znovu přikloní k Rusku. Hlasy teď úřady sčítají. Turisté můžou znovu využít stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji teď otevřeli potom, co mladí sokoly vylétli z hnízda.
4: Omezení na pražském okruhu u sjezdu na Barrandov a neprůjezdná 38 na Havlíčkobrodsku. Na pražském okruhu se u sjezdu na Barrandov pohybuje údržba směr Ruzině, opravují značení a mezi kilometry 16,5 až 16 je zavřený levý pruh. Opačně směr D1, teda k D1 v místě zavřeli krajnici a taky jeden pruh na sjezdu na Barrandov objíždí se vlevo po zebře. Na silnici 3 u Benešova havarovala 2 osobní auta. Nehoda je u nemocnice, na místo vyjela policie. Vypadá to, že následky nehody omezují jen vjezd na silnici 3 od nemocnice směr Praha. Silnice 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy je za Štoky. Neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě osobního auta s motorkou. Jde to oběd přes Dobronín a Střítež nebo Petrovice a po dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět. Dnes s Pavlou Hubálkovou.
5: Já právě stojím před Centrem polymerních systémů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Čekám na materiálovou chemičku Markétu Ilčíkovou, která zkoumá polymery. A už ji vidím, že za mnou přichází.
6: Dobrý den.
5: Moc vás zdravím.
2: Žárovky.
5: Pojďme rovnou do laborky.
6: Tak
5: kudy procházíme?
6: Tady jsme se potkali v foyer polymerního centra, kde máme přednáškové místnosti. Studenti sem chodí na výuku a zároveň je takový občerstvovací koutek pro zaměstnance. A když tady kráčíme teď po schodech nahoře, vpravo vidíme kanceláře. Jsou oddělený bezpečnostními dveřmi, takže kdyby náhodou byl nějaký jako únik chemikálií, tak jsme zabezpečeni. A tady přicházíme ještě do jednoho patra, ještě půjdeme kousek.
5: Tak my, než se dostaneme do laborky, tak mě by zajímalo, jak jsi se dostala k vědě.
6: Tak, že jsem studovala ve Zlíně inženýrství polymerů na fakultě technologické a během studia jsem si uvědomila, že mě vývoj v oblasti polymerů velice zajímá, protože
5: my
6: polymery
5: právě teďka vstupujeme do tvé laborky.
6: Ano, to je naše laboratoř
5: tady. Je to taková ta klasická chemická laborka, kde já to velmi dobře poznávám. Ale zpátky k tomu, co tě přivedlo tomu, že jsi šla studovat materiálovou chemii, inženýrství.
6: Já jsem původně nešla do Zlína za materiálovou chemii, šla jsem za životním prostředím, za oborem technologie ochrany životního prostředí, ale byly to paralelní studijní programy a během prvních 3 let jsem si uvědomila, že člověk může řešit znečištění životního prostředí polymerů tím, že porozumí těm polymerům samotným. Takže jsem se rozhodla jít spíše tímto směrem.
5: Říkáš polymery, tak co ano, to je? Co si pod tím představit?
6: Polymer, už z toho slova poly, je tam něčeho hodně. Mer, to je nějaká jednotka, která se pravidelně opakuje. Takže to máme tu definici na začátek. Ale co si pod tím představit? Můžeme si vzít jako příklad navlékání korálku. Máme řetízek, který je hodně dlouhý a je tam hodně těch korálků. Tak to je ten polymer. Ten jeden korálek může být ten mer. A ten řetízek je opravdu moc dlouhý.
5: A tvým cílem je teda vymýšlet nové korálky, jakože třeba jiné tvary, jiné barvy?
6: To je ten mer, ale spíš ty nové řetězce. Mm-hmm. Čemu já se věnuju, jsou katalytické systémy na přípravu těchto polymerů. Vlastně, jak ten polymer vzniká? To jsou chemické reakce, polymerace a většina z nich je radikálová. Víme, co je radikál, že? To už je
5: nevíme.
6: To je taková malinká částice, která je hrozně aktivní a může spouštět různé reakce i v těle. A tento radikál právě může iniciovat to, že přiběhne právě k tomu korálku, donutí tyto korálky udělat ten řetízek. Ale ty řetízky dělá tak, že jsou nekontrolovaně dlouhé. Každý je jiný. A ty polymerace, kterým se věnuju já, mají za výsledek ten, že jsou stejně dlouhé ty řetízky, anebo jsou přesně takové, jaké já chci. Nemusí to být jenom hladký řetízek, ale může to být třeba řetízek, který vypadá jak housenka, že je takový jako chlupatý. A ty štětičky můžou být různě dlouhé. A podle toho, jak ten základní řetízek vypadá, je potom výsledná vlastnost toho celkového materiálu, toho polymeru, jak ho známe.
5: Děláš prostě různé náhrdelníky, které můžou být různě zakroucené nebo různě dlouhé.
6: Spíše já dělám různě chlupaté housenky dlouhé. Představme si to jako špagety. Když je ta špageta dlouhá a mám jich na talířku hodně, tak je od sebe nerozmotá. Prostě chytnu jednu, ale v podstatě chytnu všechny. Jsou do sebe zapletené. Takže v podstatě můžu říct, že jo, tady tato hromada materiálu má dobré mechanické vlastnosti, drží to po sobě. Kdyby byly krátké, tak se mi rozpadnou, chytnu to jednu. Takže můžu říct, že tento materiál má špatné mechanické vlastnosti.
5: To je perfektní přirovnání. Tak když jsme teda teďka v té laborce, tak kde to vzniká? Co tady všechno vidíme, jaké přístroje k tomu používáš?
6: Tady máme digestor, to je takové místo, které má pracovní plochu, na které vidíme teďka magnetické míchadlo, na něm se mi míchá rozpouštědlo, do kterého tady studentka z gymnázia Zotrokovic, Nelly Partoňová, tady sráží výsledný polymer, který syntetizovala v úterý, takže čistí reakční produkt, takže ten polymer teďka vytváří, nebo čistí ho. Potom tady máme liní podle šlenka. To je velice zajímavá věc, to je tady to skleněné, ty dvě trubičky, ze kterých trčí hromady hadic. To je velice užitečný nástroj pro organické chemiky, pro syntézu, možná poznáváš, taky pracovala si s ní.
5: Poznávám, já právě přemýšlím, jak to jenom předat našim posluchačům a posluchačkám, aby si věděli, jak se to představit.
6: A to jsou taková jedna trubka, druhá trubka, které jsou spolu spojeny. Jsou tam kohouty, které mají dva výstupy. Z jednoho mi jde vzácný plyn a do druhého si můžu pustit podtlak vákuum.
5: No vypadá to jak takový jako různý dávkovač koření, když bych to vzala jako kuchyň, tak digestor, tu všichni známe z kuchyně, tak vlastně je to něco podobného, dole je míchadlo, které to asi umí i zahřívat, tak tak koukám. A vlastně je to pracovní plocha, něco jako
6: ano,
5: kuchyň.
6: Ano, a to je nejdůležitější věc, tady mám i výhružný vzkaz pro studenty, kteří s tím neumí pracovat a neví, co to je, aby na to vůbec nesahali, protože toto nám vyrábí skláři v Brně, protože to musíme koupit zvláštní kohouty, které jsou speciálně chemicky a odolné i na vákuum, a potom použít speciální sklo, které je taky chemicky a odolné i do vysokého vákua, a musí to opravdu umět postavit tak, aby se nám ta skleněná aparatura při práci nerozstřelila. Opravdu se to jako může stát, takže to je největší poklad tady v laboratoři, co máme.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
5: Mě ale zajímá ta výroba těch polymerů. Tady koukáme na bílé kousky, které plavou
6: mráčky,
5: v roztoku.
6: Ano,
5: mráčky, ano, to je dost dobrá. Taková vata vlastně.
6: Taková vata.
5: O co se snažíš? Jaké mají mít vlastnosti ty tvoje náhrdelníky?
6: No, ty moje náhrdelníky, co teďka vyrábí Nelly, tak slouží, když jsou ve formě toho finálního produktu, tak to jsou substráty, na kterých buňky rostou v 3D objektech, takové sférky, a po změně teploty jdou odloupnout z toho povrchu. Říká se tomu sféroidy, tak ty se používají na testování léčiv. Vlastně máte i kdyby tkáň, která naroste jako 3D objekt, a ona mnohem důvěryhodněji reaguje na odpověď nějakého léčiva, než třeba tkáň, která roste v ploše.
5: Takže to je něco jako lešení na buňky, že to neděláte teda jenom na jedné ploše, ale že si to umím představit
6: jako
5: 3D kuličky.
6: Jako 3D, opravdu jsou to kuličky krásné jedna vedle druhé. Lešení, to jsou skafoldy, to máme tady.
5: Tak pojďme na to, pojďme se podívat na skafoldy.
6: Ano, to je skafold. To máme zase jiný projekt.
5: Když jsem si dělala přípravu, tak jsem vlastně zjistila, že se věnuješ asi tak 15 různým projektům.
6: To tak časem. To je tak, že člověk má nějaké téma na PhD, k tomu se věnuje. K tomu přichází projekty. Takže část svého pracovního času ještě věnuje těm různým projektům, ty se samozřejmě nabaluje na to. No a potom jde na postdoc. A ono se to potom nasčítá a s různými těmi pracovišti potom udržuje kontakt.
5: A my se k tomu všemu dostaneme,
6: ano,
5: ale teďka teda koukáme na taková sklíčka, jsou na tom takové mřížky nakreslené, jak černou fixou.
6: Ano. Takže proč je to černé? Jsou to želatiny, nebo vlastně kolagenové struktury, a jsou černé, protože obsahují magnetické částice, a nebo částice, které jsou z grafénu, takže jsou elektricky vodivé. Takže tyto materiály jsou elektricky vodivé a nebo aktivní v magnetickém poli. A tyto substráty slouží na to, že se potom na ně nasadí buňky a díváme se, jestli teda jsou kompatibilní, jestli ty buňky na tom rostou, jestli vytváří právě tu tkáň, jestli proliferují, jak se tomu daří. No ale když tyto materiály jsou magneticky aktivní, tak můžeme během toho růstu té tkáně s nima aktuovat v tom magnetickém poli, tak třeba je učit ty buňky nějakému pohybu.
5: Takže jim dávat nějaké jako pokyny, povely, aby se ty buňky podle toho třeba nějak orientovaly nebo
6: Ano, že když třeba buňka, která může být sval, teď nevím, jestli to řeknu dobře, ale podle toho, jak je to namáhané, tak může se s ní stát třeba i šlacha. Prostě v jakém tom prostředí ta buňka je, tak potom se z ní stane ta finální tkáň. Toto já nedělám, to dělají buňkaři, já dělám ty materiály. Takže vím, jak to má vypadat, a oni ví potom, co s tím mají dělat a jakou buňku na to dát.
5: Jak pro tebe jsou důležité tady ty spolupráce? Ty vyrábíš ten materiál a pak spolupracujete s dalšími kolegy a kolegyněmi a posouváte to dál.
6: Přesně tak, to
5: úplně dneska
7: jsme tady v té laboratoři, ale když se podíváme na mnoho let dopředu, tak kde takovýhle třeba tvůj materiál budeme moct použít?
6: Tento konkrétně může právě sloužit i jako náhrada, protože ty materiály, které jsou zde, jsou všechny biokompatibilní. Ty magnetické částice mají rozměry takové, aby byly vylučitelné lidským tělem. Částice grafénu jsou taky z rozměry, které jsou biokompatibilní.
7: Takže třeba jednou by se to mohlo používat i v medicíně?
6: No jasně, anebo nedávno jsme poslali patent právě na to síťování tady těchto systémů, protože ono je strašně důležité, než se to dá do té tiskárny, aby tam člověk všechno stihl pořádně zamíchat. A potom, aby se to nerozpustilo ve vodě. Takže když tam člověk kultivuje ty buňky, tak aby to drželo pohromadě.
7: Takže aby to přesně dělalo to, co po nich chcete.
6: Ano, ano. A tam je strašně důležité, aby se oddálila doba síťování. A polymerace je, že je jeden řetězec, který je dlouhý, a to, že je to pevné, tak jsou zapletené. A síťování je, že se propojí ty řetězce mezi sebou, že se tam udělají takové jako mostíky. A to je to síťování, které potom vlastně je důležité na to, aby se to nerozpustilo. A s kolegy jsme vyvinuli systémy, které nám umožňují, jak kdyby tu želatinu nebo ten kolagen zesíťovat tak, že se nám to nerozpustí potom v té vodě, takže můžou tam růst v tom vodním prostředí ty tkáně na tom, ale zároveň to netoxické. Takže to netoxické už samo o sobě, už při tom síťování nemusí se to vymývat, takže má to potenciál jako vstřikovatelný materiál, jako injectable, jako hydrogel, jako do podkoží. Ale musíme počkat, až se nám patent podaří řádně zaregistrovat.
7: Budu držet palce. Pojďme se podívat na další projekty, protože tady je těch laboratoří víc.
6: Budeme vedle se podívat. V současné době máme s kolegy z Brna, z CITECu, projekt grantové agentury České republiky, GACHR, který se věnuje právě katalýze radikálových polymerací.
7: Co si pod tím představit?
6: Ano, to je vlastně to klíčové, co nám umožňuje navlékat ty řetězce tak, jak chceme. Většinou tyto katalyzátory fungují na bázi teploty. Prostě zahřeju, tak se něco děje. Ale ono to jde i třeba světlem. Posvítím, něco se děje. Vypnu světlo, přestane sedít. No a my máme systém, kdy pouštím na systém mechanickou vlnu a něco se děje.
7: Pojďme se na to podívat.
6: Ano, tady máme ultrazvukovou nádobu, ve které vidíme držáček a v tomto držáčku máme viálky. V těchto viálkách je reakční roztok.
7: Takové malé skleničky.
6: Malé skleničky a tam se děje teďka ta polymerace. My zkoumáme, jak toto navlékání, ta polymerace, jak se vyvíjí v čase, jestli se tvoří řetízky tak, jak chceme a jak rychle se to děje. Protože čem je vlastně nevýhoda? Třeba když máme zubní výplně, to jsou taky polymery, ty bílé blomby, co máme. A svítí na to vždycky doktor světýlkem, že? Tak to jsou vlastně světlem kontrolované polymerace nebo síťování. Tam jsou vevnitř ještě částice. A když tam těch částic hodně, tak ono se třeba nespolymeruje úplně jako dokonale. A potom ty výplně mohou vypadávat. Ale když budou systémy, na které bude možné aplikovat mechanickou vlnu, tak té mechanické vlně je celkem jedno, že tam ta částice je. Ona projde kolem, že? Vlastně nestíní ty částice to světlo.
7: U lékaře, u zubařů víme, že to trvá pár minut. Jak dlouho trvá tady takováhle polymerace v rámci těch výzkumů? Jak dlouho tady takhle musíš to zahřívat?
6: Umíme si nastavit takové polymerace, které budou do pár minut hotové, ale můžeme ty polymerace tahat i hodiny. To je právě o tom správném nastavení potom toho katalytického systému. A s tím si my hrajeme. No jinak tyto polymerace jmenují se Atom Transfer Radical Polymerization. Možná někdy v blízké budoucnosti uslyšíme, že Nobelovu cenu za chemii získal profesor Matyáševský, což je profesor z Lodže z Polska, působí v Carnegie Mellon University v Americe a on právě tyto polymerace popsal. A za tento objev je jeden z těch top kandidátů na Nobelovu cenu za chemii. Každý rok držíme palce, aby už ji konečně dostal.
7: Tak to je skvělý, že máme takovýhle tip, co sledovat příští rok.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
7: Ty máš mnoho zahraničních zkušeností. Ta první začala už hnedka na PhD a to si byla na Slovensku. Ale vlastně docela netradičním způsobem, tak nám to prozrať, prosím.
6: Když jsem skončila inženýrské studium, rozhodovala jsem se, co dál a už jsem věděla, že bych chtěla jít na doktorát. Akorát tehda tady bohužel byly takové podmínky, nevím, byl rok 2009, stipendium bylo kolem 5000 korun. A teď člověk jako přemýšlel, že co, že tady s tou výplatou asi se těžko uživí, tak se automaticky díval do zahraničí. A tehda už Slováci nabízeli 500 euro a stipendium. A když jsem si měla vybrat, jestli Slovensko nebo jiná zahraničná instituce, vyhrálo Slovensko právě kvůli tomu, že jsem chtěla tancovat. Já jsem tehda ještě tancovala ve folklorním souboru. A kdo tancuje folklor, tak chce tancovat Slovensko, že? Takže
7: na Slovensko nejenom za vědou, ale i za tanci.
6: Tak, přesně tak. No.
7: My se k těm tancům ještě dostaneme, ale no. Já chci navázat tím, že si potom hnedka odjela do Kataru, ze Slovenska ano. do Kataru. To mi ano. přijde jako neuvěřitelně fascinující. Tak ano, tam jaká tak byla ta cesta?
6: Ta cesta byla taková, že tehdy se na Katarské univerzitě otevíral výzkumné centrum a jeden z našich kolegů, profesor Krupa, dostal pozici. Takže odešel. A tehda se podávaly projekty, velmi úspěšné, mezinárodní, byly tam pozice pro PhD studenty, takže říkal, vy jste šikovní, zkuste aplikovat. Takže aplikovala jsem a získala jsem pozici.
7: Tak Katar, no. To je tak rozdílná země, že si umím představit, že to muselo být neuvěřitelný kulturní šok. Popiš no, nám, jaké to bylo.
6: Hlavně potřeba si uvědomit, že to byl rok 2013, kdy země Perského zálivu měly velmi přísné vízové povinnosti, takže opravdu se tam nedostal každý zvlášť do toho Kataru. A kde začít, tam bylo všechno
7: jiné. Mě nejvíc fascinovalo to, jak si vlastně vyprávěla, že si tam musela přijet, nebo bylo ti doporučeno, abys přijela s manželem.
6: Ano, bylo doporučeno, abych přijela jako vdaná žena, že to bude jedna z věcí, která umožní hladký průběh naprosto všeho, protože holky tam se většinou pohybují buď s tatínkem v doprovodu manžela, anebo s bráchou, mají u sebe nějaký doprovod. A kdybych tam přijela sama, tak bych byla podezřela, že ta společnost prostě není zvyklá na to, že by tam holky takto jako chodili sami. Prostě nevdaná žena v mém věku, bylo jako divné, no. Kolegové samozřejmě, kteří už tam byli, nebyla jsem teda první, kdo odešel ze Slovenské akademie věd, už tam byli kolegové 2 roky předtím, takže jsem měla informace, jak to prostředí tam funguje a jak je potřeba se nachystat. A říkali, radši dojeď vdana. Tehdy jsem chodila s mým manželem, že současným, a říkám mu, dívej, je listopad, od ledna mám nastoupit, potřebuju být vdaná, jinak to bude takové pro mě prostě složitější. A že on by musel zůstat doma, protože on by tehdy nedostal víza. A nebo by dostal víza jako můj osobní sluha, anebo jako manžel. Takže vlastně tam byla jako volba jasná, protože jestli chtěl na výlet, tak musel...
7: Jak teda... na to zareagoval, když si přišla domů s tím, hele, do měsíce musí být vdaná, nebo budeš
6: ano,
7: můj sluha.
6: To je konečně pořádný argument. Tomu rozumím. Takže říkal, není problém. Já jsem tehdy ještě musela odběhnout na měsíc na Tajvan. Říkám, až se vrátím, ať je to zařízené. A on to zařídil všecko. No. Takže jsem se vrátila, jsem si jenom šaty šla nějaké pučit a šup, bylo to.
7: Vy jste tam teda přijeli už jako manželé. V laborce hádám, že to bylo plus minus jako podobné, že ta věda je mezinárodní.
6: Ano,
7: ale
6: tak.
7: Ten běžný život, co tě třeba úplně třeba, nejvíc překvapilo, když jsi dojela?
6: Že nemám chlapům podávat ruky, že se jim nemám dívat do očí a problém byl ze studenty, kteří byli mladší, protože oni jsou od puberty rozdělení na kluky a holky. Oni neví, jak se mají chovat tomu opačnému pohlaví. Takže když došli na nějaký výzkumný projekt kluci, tak jsme měli jako komunikační problém. Opravdu nešlo to. Ale naštěstí jsem měla svého asistenta, tady kolegu Osičku, a ten za mě všechno vyřešil. Takže to bylo zajímavé. Třeba univerzita je tam rozdělená na dívčí a na chlapeckou část. Kluci chodí po té svojí chlapecké a holky chodí po té svojí holčičí. A když se přednáší předmět, profesor ho přednáší dvakrát, jednou pro holky, jednou pro kluky. Je to tam prostě jiné. Oni se potkávají potom až v rámci těch doktorátů, je to smíšené. Všechno funguje jinak.
7: Co ti dneska chybí tady, když jsi znovu ve Zlíně?
6: Je určitě taková jako pohoda a společenské uznání té naší učitelské činnosti i té vědecké činnosti. Když jsme tam přijeli, tak oni se k nám velice krásně chovali, protože viděli, že jsme jim přinesli do té krajiny vzdělání, že jsme jim přinesli obohacení. A podle toho jsme i byli ohodnoceni a podle toho i se s námi bavili velice úctivě s respektem.
7: A brali tě tam jako ženu vědkyni?
6: Ano, nebyla jsem sama. Vedoucí našeho ústavu byla žena, sousedního byla taky žena, to byla Emírova sestřenice a v podstatě, co byly tak na chodbě ústavy 3, tak myslím, že všechny vedly ženy tehda. Oni jako Katar v tomto byl napřed oproti ostatním zemím ze zálivu. V té době mohly ženy řídit, jo, třeba v Saudině vedle, tam holky řídit nemuseli. A říkala nám šéfka jako historku, že byla pozvána na konferenci, jela tam autem a na hranici otočili, protože vlastně nemohla řídit, že?
7: Nečekané vedlejší
6: jo,
7: efekty.
6: Jo, ano, ano.
7: My jsme pořád v laborce s Markétou Ilčíkovou na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, ale nejsme tu v té laboratoři sami. Máme tady i středoškolskou studentku. Vedeš studenty takhle už od střední školy?
6: Nelly je náš první středoškolský student, která se přihlásila na SOČKU, což je středoškolská odborná činnost, v rámci které začala chodit do laboratoře na vybrané téma. Takže ona je první středoškola, kterého tady máme aktivně. Nelly je teda velice aktivní, chodí i 2x týdně, což je super, protože aspoň já mám čas udělat si čas na tu vědu. klidu, protože člověk samozřejmě kromě toho, že je v laboratoři, tak vyučuje a píše projekty, píše publikace.
7: No já taky dodám, že jsi máma tří dětí. Jaké to je, jak to jde kombinovat vědu, vedení týmu lidí a ještě mateřství?
6: No, je to takové, že člověk musí být hodně zorganizovaný a musí být zorganizovaný i s manželem. A co si
7: já doplním,
6: povídat,
7: že manžel je také vědec.
6: Ty starší, ti už mají 80 roků, ti už jsou skoro samostatní. Pomalu se začínáme učit cestovat městskou dopravou a mezi městskou dopravou samostatně. Jinak je člověk prostě taxikář odpoledne, že? A ten malý, no, tak jsme rádi, že je v jesličkách, že je spokojený.
7: A ty si právě i s dětmi odjela na další zahraniční stáž, a to bylo do Polska. Tak ano, jaké to bylo zbalit se s celou rodinou?
6: No, my jsme předtím ještě byli na jednom postoku, to měl manžel postok v Německu, tam už jsme taky byli s dětskama, ale tam jsem byla doma. A tady v Polsku jsem byla v práci a on šel na rodičák. Měl doma roční a tříleté dítě, takže si to jako zkusil, užil si to, byl 10 měsíců doma, říkal, den navíc skáče z okna, ale říkal, že už by nikdy v životě si nedovolil mi říct, že mám doma nepořádek, když přijdu domů, že si to zkusil, že ví, jaké to je. Ráno děti nakrmit, obléct je, vychystat jít s nima na hřiště, potom jít do obchodu, navařit, oběd, mezi tím, že potom je odpoledne uspávat. Tak si to zkusil a říkal, že je strašně rád teda za to.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
7: Největší mýtus o vědcích a vědkyních.
6: Tak když se podíváme na vědce, že, tak je to většinou chlap, má brýle, je škaredý, je zavřený v laboratoři a nekompatibilní s normálním světem. Znáš nějaký seriál nebo film, kde je maminka s dětskama vědkyně a je hrdina?
7: Právě proto máme pořád žárovky. Vaříš raději v laborce nebo v kuchyni?
6: V kuchyni doma vánoční cukroví.
7: Co je nejoblíbenější u vás doma?
6: Perničky.
7: Kdybys nemohla být vědkyní, tak?
6: Já se nadchnu pro cokoliv. Já jsem byla šťastná i v Delvitě, když jsem krájela salámy. Takže já se nadchnu v jakémkoliv prostředí.
7: Co ti nejvíce chybí z Kataru?
6: Teplé moře.
7: Máš něco, co si kupuješ nebo děláš pro radost?
6: Ano, každý týden aspoň nějakou maličkost. Stačí třeba koupit si lesk na rty.
7: Co o tobě kolegové v laborce moc neví?
6: Myslím si, že moji kolegové neví, že můj první výzkum, kterého jsem se účastnila, byl archeologický. Kdy jako student na vysoké škole, brigádník, jsem byla zařazena do výzkumu, kdy archeologové prokázali, že hora Klášťov, která je tady nedaleko ve Vizovických vrších, byla obětní horou starých Slovanů. Našli jsme tam místa, kde bylo 2000 obětních předmětů. Depoty tomu říkali. Krásný výzkum dvou lety.
7: Taky netušila, wow.
6: No, wow.
7: Ještě ty jsi také velká tanečnice, tak by mě zajímalo, jestli máš nejvíce a nejméně oblíbený tanec.
6: Ano, nemám ráda obkročák. To je takový rychlý tanec, kdy člověk musí najít rovnováhu se svým tanečním partnerem a tím, že jsem malá a většinou jsou kluci jako vyšší, tak málo s kterým se mi podaří najít úplně tu správnou rovnováhu. A nejoblíbenější valeské točené čardáše ještě.
7: Si dnes povídáme s materiálovou chemičkou Markétou Ilčíkovou, která je nejenom vědkyní, ale také velkou tanečnicí. A mě by zajímalo, jak jsi se k tomu dostala.
6: No, bylo mi asi 15. Přestala jsem se sportovní gymnastikou. Hledala jsem nějakou aktivitu, kterou bych v tomto věku ještě mohla začít, ale kde bude kolektiv a kde se budu bavit. Tak jsem říkala mamce, že asi mě to vychází jenom na ty folklorní soubory tady ve Zlíně. Tak mamka říkala: Ježíš Maria, vzpomeň si babička, jak žehlila dědový kroj, jak to škrobila byla celé noci. Říkám, aha, tak to musí být nějaký jednoduchý kroj, tak jsem teda našla valašský soubor, který má jednoduchý kroj, přišla jsem tam.
7: Jak vypadá tvůj kroj? Popiš nám ho.
6: Má zvenku sukně, taková dlouhá až na zem, z takového modrého materiálu, modrotik se to jmenuje, jsou tam takové bílé kytičky většinou, potom je červená kdyby vestička, to je kordulka, a potom je tam bílá košile lněná, a potom modrou ještě jedna sukně a ta je normálně bílá nějaká.
7: Já jsem na sobě kroj měla jednou, oblékala jsem se asi hodinu, nějaký moravský.
6: No právě.
7: Přesně,
6: no,
7: tak. No. Tak mě zajímá, jak je pohodlný ten tvůj, protože v tom mém, co jsem měla, si vůbec neumím představit, že bych se pohla.
6: Tak tento je naprosto perfektní, můžu doporučit. Velice pohodlný, oblečený za 7 minut.
7: Tancuješ i dnes? Máš třeba nějaký, jakože chodíš dvakrát týdně tancovat?
6: No teďka bohužel ne, to nejde. No protože všechny děcka mají svoje koníčky, takže odpoledne člověk rozváží po koníčkách, ale kluci hrajou hokej, takže až se rozpustí led a bude prostor, tak budu zase chodit já tancovat.
7: My ještě než se s Markétou Ilčíkovou, materiálovou chemičkou, rozloučíme, tak mě by zajímaly její plány do budoucnosti. Jestli máš třeba nějaké vysněné projekty, na kterých bys chtěla pracovat.
6: Mám teďka tento týden podávám megačery. To jsou projekty Národní grantové agentury, tak doufám, že vyjdou. Ano, právě tady na ty naše kopolimery, na kterých nachta pěkně rostou ty buňky zajímavě. Mám teda i další v hlavě a teďka za námi došli lékaři z nemocnice Tomáše Bati s tím výzkumným záměrem, který si myslím, že bychom jako byli schopni realizovat. Tak se těším, až podáme teďka ty projekty a sedneme a budeme se dívat do literatury, diskutovat s kolegy, co by se dalo. To je taková motivace pěkná.
7: A celkově, co v té materiálové a polymerní chemii bychom měli sledovat do dalších let? O tom, že se možná blíží a chystá Nobelovka, to už jsme slyšeli, to už jsme probrali, ale co dál? Co máme sledovat? Co nás čeká?
6: No, já si myslím, že teďka je velký právě vývoj v oblasti 3D tiskáren, kdy se právě využívají tady tyto nové technologie na zpracování klasických polymerů tím, že to je to zpracovatelství, že sice máme materiály dobré, ale vývojem těchto technologií se můžeme dostat právě ke kvalitnějším náhradám, ať už se to týká kostí, očí, nervových, něco takového.
7: A jak si vybíráš ty další projekty? Protože si umím představit, že teďka máš mnoho různých možností, no a co by se dalo zkoumat.
6: Přesně tak. Tak třeba na té mateřské teďka, na té poslední, to jsem se shodla i s kolegyní právě z Bratislavy, se Zuzkou Kronekovou, že na té mateřské tomu člověku tak jako všecko nějak dojde. Prostě řeší jenom to dítě, neřeší tu práci, tak se to nějak v té hlavě pospojuje a nejlepší nápady právě dochází tady v tom období, kdy jako odpočívá potom. Teďka vlastně já jsem po 3 postdokách, takže ty nápady jenom lítají. A nevím, letu jsem podala 4 projekty. Doufám, že nějaké jako budou brzo, že vyjdou a těším se, až budu moct strávit víc času v laboratoři, no, tak se těším, až se zase na to vrhnu.
7: Tak já moc držím palce, těším se na nějaké pokračování. To byla Markéta Ilčík a já se s vámi zase budu těšit někdy příště. Zdraví Pavla Hubálková, dneska ze Zlína.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Jaké máme daně?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
8: Daně jsou povinné a nenávratné platby, které stát vybírá z našeho majetku nebo našich příjmů. Prostředky, které se na daních vyberou, vláda používá k hrazení nevýdělečných služeb, které pro obyvatele zajišťuje, a to zejména v oblasti zdravotnictví, dopravy, kultury a školství. Nastavit daňový systém, tedy správnou kombinaci daní dobře tak, aby ekonomika s daněmi efektivně fungovala, není ale vůbec jednoduchá záležitost a proto má každý stát daňovou skladbu jinou. Obecně platí, že daně dělíme na přímé a nepřímé. Plátcem přímé daně je konkrétní osoba, na kterou se daň vztahuje. Sama ji platí a sama ji také státu odvádí. Mezi přímé daně patří daně z příjmu a pak majetkové daně, tedy třeba daně z nemovitostí, silniční daně nebo daně převodové. Nepřímé daně státu odvádí někdo jiný, než kdo je zaplatí, obvykle obchodník. Mezi nepřímé daně patří daň z přidané hodnoty a spotřební daně.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Izrael čelí útoku iránských raket. Protivzdušná obrana je zneškodňuje. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Českoamerický pár Siňaková-Townsendová slaví na tenisovém Roland Garros titul v deblu. A zítra bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti. Teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Izraelská armáda hlásí iránský raketový útok. Protivzdušné obraně se podle webu The Times of Israel podařilo zneškodnit minimálně 2 střely. Armáda tvrdí, že zneškodnila všechny rakety, detekuje ale další vyslané zbraně. Na některých místech v zemi znějí sirény, ty jsou slyšet taky v částech sousedního Jordánu. Iránské revoluční gardy vyzývají židovský stát, aby přestal s útoky na Libanon. Izrael už dřív uvedl, že se chystá na ostřelování za dnešní úder na libanonské hlavní město Bejrút. Izraelské letectvo tam cílilo na sídlo militantního proíránského hnutí Hizballáh. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat, a to až do roku 2035.
9: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
10: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
9: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
11: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let, budou volné k jinému využití.
9: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Policisté na Chrudimsku pátrají po 13-letém Lukáši Červeňákovi. Naposledy ho někdo viděl krátce před 16:00 odpoledne v Chrudimi. Chlapec měří asi 150 cm, je snědé pleti a má tmavé kudrnaté vlasy. Na sobě by měl mít bílé tričko, černé kraťasy a bílé boty značky Nike. Trvalé bydliště má v okrese Jičín. Jakékoliv informace o chlapci volejte na linku 158. Spálená ulice v centru Brna má po 80 letech získat svůj původní název U synagogy. Oznámili to organizátoři festivalu židovské kultury Štetlfest. Přejmenování ulice má být v srpnu jeho součástí. Dnešní název Spálená připomíná vypálení synagogy nacisty za druhé světové války. Podle organizátorů festivalu je změna projednaná s místními. Schválit to ještě musí zastupitelé města. Vedení Dolních Věstonic na Břeclavsku chce nechat prohlásit za památku bývalou výzkumnou základnu Akademie věd České republiky. Archeologům v oblasti Pálavy sloužila k výzkumu od roku 1945 do loňska. Obec má v plánu část budovy pronajímat vinotéce nebo kavárně. V přízemí by měla vzniknout muzejní expozice, popisuje nezávislá starostka Jaroslava Rejchlová.
12: Předpokládáme, že to první patro, že by mělo být jako veřejným prostorem. Takže jedna z možností je, že se tam přemístí obecní úřad. 100% z toho nebudeme dělat ubytování, nebudeme asi byty z toho dělat, protože to je jako neuspůsobilé tomu a hlavně to má být památka.
3: Tenistka Kateřina Siňaková vybojovala v ženské čtyřhře 11. grandslamový titul v kariéře. Společně s Američankou Townsendovou porazili ve finále Roland Garros Srbku Kruničovou a Daniliovou z Kazachstánu 6-2 a 7-5. Při slavnostním ceremoniálu pak Češku přemohly emoce a když byla na řadě s proslovem, musela za ně nejdřív mluvit Townsendová.
13: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost. Hodně to na mě dolehlo, protože samozřejmě, když to takhle někdo zmíní, tak to zní skvěle. Já se snažím vždycky stát nohama na zemi a tak nějak jedu prostě dál a dál, ale samozřejmě tohle znělo skvěle, takže jsem nechtěla mluvit poslední a nakonec to tak dopadlo.
3: A tenista Alexander Zverev vyhrál poprvé v kariéře grandslamový turnaj, ovládl Roland Garros. Němec ve finále porazil Itala Flavia Koboliho 3-1 na sety.
4: Omezení a uzavírka na 38. na Havlíčkobrodsku a kolona v Mikulově. Dálnice aktuálně volné na D3 z Českých Budějovic na Benešovsko a do Prahy stojí porouchané auto. Za sjezdem na tábor Čekanice 74. kilometru. Není to opravovaný úsek, místem teď projedete plynule. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy se kolem 20. hodiny srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je za Štoky, policie hlásila uzavírku místa. Pokud trvá, můžete ji objet přes Dobronín a Střítež nebo Petrovice a po dálnici D1. Na silnici 52 na výjezdu z Mikulova do Vídně se vytvořila kolona. Začíná poblíž obchodu Tesco, ještě před odbočkou na Baltice a vede až do Rakouska k odpočívce Drazenhofen. A na Sokolovskou silnici z Nového Sedla do Louček se srazilo osobní auto s vlakem. Hasiči v úseku hlásí kyvadlový provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. To byly zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
14: Češi se rychle učí, jak sdílet elektřinu, kterou si sami vyrobí. Už víc než rok platí série zákonů, která to umožňuje. Podle údajů elektroenergetického datového centra si Češi nasdíleli už přibližně 80 GWh elektřiny. To odpovídá objemu roční spotřeby asi 30 000 domácností. Komunitní energetiky se účastní jak jednotlivci, tak podnikatelé nebo celé obce a města. Proč to dělají, jaké jsou benefity a vize dalšího rozvoje a co jsou naopak bariéry a nevýhody sdílení elektřiny a jak to funguje v zahraničí? O tom bude dnešní vydání pořadu Zaostřeno, u kterého vás vítá Jan Kaliba.
15: Zaostřeno.
14: Nejčastěji Češi komunitně vyrábějí a odebírají elektřinu vyrobenou ze slunce. Existují ale i projekty na komunitní větrníky a sdílet jde i elektřinu vyrobenou z vody či bioplynu. Vznikají také komunitní bateriová úložiště a pokud jde o model sdílení, s přehledem nejčastější se jmenuje aktivní zákazník a umožňuje posílat si elektřinu třeba z rodinného domu do bytu. Mezi první Čechy, kteří to začali využívat hned, jak to nová legislativa umožnila, patří Michal Beneš. Vypravil jsem se za ním do Křečhoře u Kolína, kde mimo jiné, co by nezávislý, vykonává funkci starosty.
16: Do energetického datového centra jsem se registroval na počátku roku 2025, takže jsem pravděpodobně byl jeden z prvních, kdo tak učinil.
14: Vešli jsme teď tedy do technické místnosti.
16: V technické místnosti vidíme střídač, vidíme tady pojistkovou skříň, která k tomu musí být a jsou tady také dva sloupce baterií. Dům je napájen vyrobenou elektrickou energií i v době, kdy sluníčko samo o sobě nesvítí.
14: Za přibližně rok a půl se do systému sdílení elektřiny v Česku zapojilo přes 40 000 výrobních míst a střecha Michala Beneše je jedním z nich.
16: Je to 16 panelů fotovoltaiky, jsem od zhruba března do října soběstačný a nenakupuju téměř žádnou elektrickou energii od distributora a obchodníka.
14: Když jste se tedy potom rozhodl zapojit, když

0: úvahou nějaké finanční vyrovnání, takže spíš šlo o ten dobrý pocit toho nějakým způsobem efektivně využít přebytky, které z té fotovoltaické elektrárny zprava vždycky jsou.
1: Teď už Michal Beneš sdílí elektřinu nejen s vlastní rodinou v režimu aktivního zákazníka. Letos vstoupil o úroveň výš do místního energetického společenství Podlipansko. Takovýchto energetických společenství je v Česku přibližně 150. Elektřinu si v jejich rámci může navzájem sdílet až 1000 jednotlivců, podniků i obecních budov. Pouštějí se do toho většinou obce, ale v Děčíně se rozhodla od spodu vybudovat energetické společenství na svou pěst skupina nadšenců.
2: My vlastně tady bydlíme v tuhle chvíli už třetím rokem. A jelikož jsme chtěli bydlet co nejvíc ekologicky a komunitně, tak jsme hledali různý způsoby.
1: Stojíme v Děčíně s Kateřinou Holou a Jakubem Šmídem na zahradě vily Diana. Je důležitou součástí vznikajícího energetického společenství. A je to německá secese.
2: Je to tak. Bydlí se tady skvěle. Máme třeba slepice, záhony na zahradě a pěstujeme si zeleninu.
1: Viděl jsem, že už něco raší.
2: Něco už raší, nějaký saláty, řetkvičky se nám letos fakt daří. My jsme pak zvažovali i tu vlastní fotovoltaiku. Ale když jsme se podívali na naši střechu, ta je velmi členitá a navíc máme památný platany na našem pozemku.
1: A tak se 11 obyvatel vily spojilo s dalšími místními lidmi a rodinami, aby si lokální nízkoemisní elektřinu mohli vyrábět jinde a potom ji společně sdílet. Vzniklo energetické společenství SK Žárovka, které teď schání peníze na první fotovoltaiku. Tu pak nechá nainstalovat na střechu domu Jakuba Šmída, jednoho z členů spolku.
3: Já žádný památný platany nemám na zahradě, to je moje velká výhoda. My jsme se dali dohromady někdy před 2 lety, protože i nás na Lesný zajímalo nějaké ekologické možnosti získávání energie. V tom energetickém spolku je 6 domácností.
2: Pro mě třeba v tom je fakt hodně důležitý, aby jsme všichni ušetřili nějaký peníze, měli vlastně nějakou stabilní energii, na kterou se můžeme spolehnout. To bylo taky za té energetické krize, že ty velké firmy, od kterých teď tu energii dostáváme, tak vlastně jejich výdělky se strojnásobily, zatímco prostě počet lidí v energetické chudobě se zdvojnásobil a to podle mě rozhodně není fér a tak by to nemělo vypadat.
1: Jakub Šmíd a Kateřina Hola a další členové komunity energetické směřují tedy k cíli. Vy, Jakub Šmíd, tady máte dům kousek za Děčínem, kde ta fotovoltaika jde udělat. Spolek ještě žádnou nemá, u vás bude ta první.
3: A potom se začneme rozšiřovat a začneme do toho spolku přijímat další lidi s fotovoltaikama i bez.
2: Náš cíl byl vlastně přiblížit komunitní energetiku i lidem, kteří v ní normálně nejsou zahrnutí. My jsme chtěli, aby v ní mohli být lidi, kteří nemají technické vzdělání, mladí rodiny s dětma, ženy samoživitelky, právě ty, kteří vlastně ty úspory na té energii často nejvíc potřebují a jsou nejvíc ohrožený třeba energetickou chudobu. Takže náš cíl je vlastně prošlapat tuhle cestu a potom vytvořit takový blueprint, který právě těmhle lidem můžeme poskytnout, aby měli už tu cestu k té komunitní energetice mnohem jednodušší.
1: Říkají Kateřina Holá a Jakub Šmíd, členové společenství asi 40 lidí, kteří se snaží vybudovat komunitní energetiku skutečně od spodu a dát návod i ostatním. Velmi aktivní ve sdílení elektřiny jsou v Česku města a obce a k lídrům mezi nimi patří Liberec. Výroba a sdílení vlastní energie ze slunce zároveň městu podle jeho propočtů už teď v počátcích projektu ušetří přes 3 miliony korun ročně.
4: Před libereckou radnicí se pracuje a opravuje. K natáčení jsem si také vybral den, kdy je zatažená obloha a prší, ale z dlouhodobého pohledu Liberec sází na výrobu energie ze slunce a taky na její aktivní sdílení. V tom chce toto město patřit k lídrům v rámci celé republiky.
5: Primární byla energetická krize. V podstatě to začalo být obrovský téma. Energie vystřelili do prostě nebeských výšin. To byl ten hlavní důvod, že se Liberec, tak ostatní města tady v republice začaly o energetiku a energie zajímat.
1: Popisuje Miloslav Matocha, vedoucí odboru energetického managementu města Liberec. To založilo energetické společenství, do kterého se brzy chystá vpustit i další právnické nebo fyzické osoby. Už teď vyrábí a sdílí elektřinu v rámci městských budov. Typicky asi 40% vyrobené energie se spotřebuje přímo v daném objektu, zbytek se posílá do dalších budov ve vlastnictví města a jen jednotky procent tvoří přetoky prodávané do sítě.
5: Vybrali jsme ty nejšikovnější objekty, které měly v pořádku střechy, byly správně osluněny, byly ve správném stavu a tam jsme vystavili prvních 10 fotovoltaických elektráren a budeme dál budovat střešní fotovoltaiky.
4: Tereza Krpková je místopředsedkyní energetického společenství Liberec.
6: Máme 75 odběrů.

0: Výběrných míst a 10 výrobních míst.
1: A my se procházíme teď po chodbě Liberecké radnice, která je také zapojená. Vidíme tady svítit světlo, krásný křišťálový lustr na chodbě, tak ten jede na fotovoltaiku komunitní libereckou.
2: Tak podíváme se na naši největší fotovoltaickou elektrárnu, kterou máme na základní škole Broumovská.
1: Tereza Krpková to ladí na svém telefonu a ukazuje mi v aplikaci.
2: Krásně vyrábíme 20 kW a něco nám jde do přetoku, do toho sdílení. Takže by se dalo říct, že tato chodba je z části napájená tím sdílením z té obnovitelné energie.
3: Budeme určitě budovat komunitní baterku, která by nám pomohla to sluníčko z poledne přenést na noc. Vždycky budeme závislí na dodávkách z přenosové soustavy, ale chceme mít výrazný podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů.
4: Říká Miloslav Matocha, město Liberec je co by jediné z Česka i součástí mezinárodní sítě inteligentních a klimaticky odpovědných měst, která se snaží co nejrychleji snižovat emise skleníkových plynů. Pavlína Tvrdíková má na starosti zapojení města Liberce do této sítě Net Zero Cities 2030, včetně spolupráce s dalšími členskými městy.
5: Mě hned napadá Turku, Nant, Lublaň, patří tam Bratislava, Košice, spoustu dalších, Barcelona, ze všech států tam najdete zástupce.
1: Dá se říct tedy i ze všech koutů Evropy a vy jste zmínila tu spolupráci, v čem spočívá ta spolupráce, na čem přesně spolupracujete?
5: Je to vlastně i jedním z nosných prvků celé té mise, maximálně sdílet nějakou naši dobrou zkušenost, učit se mezi sebou vzájemně, aby se maximalizovala replikace nějakých úspěšných řešení. Třeba to byl vlastně i případ toho, kdy jsme připravovali komunitní energetiku, tam nás propojili s nějakými španělskými nebo belgickými regiony, které už tu zkušenost měly.
1: Hlavním cílem toho být mezi těmi Net Zero Cities je dosáhnout klimatické neutrality do roku 2030 v Liberci a být zároveň chytré město. Co si pod tím má člověk představit?
5: Spoustu věcí. A když to řeknu úplně zjednodušeně, potřebujeme zrealizovat určitá opatření technická, abychom byli schopni snižovat ty emise skleníkových plynů, ať už se jedná o různá opatření rekonstrukce budov, aby se snižovala jejich energetická náročnost, ať už se jedná o energetiku, o komunitní energetiku, budování obnovitelných zdrojů energií nebo elektrifikaci dopravy. To všechno vyžaduje učinit určité, řekněme, technické investiční kroky. A druhá stránka věci je potom ta komunikace, osvěta, vzdělávání, kde my potřebujeme efektivně opravdu komunikovat, spolupracovat se všemi klíčovými aktéry z území města. Potřebujeme, aby chápali důležitost toho tématu, byli třeba i ochotní přizpůsobit trochu své chování, aby bylo reálné ty emise snižovat. Jo, teď třeba mluvím o změně dopravního chování, protože když se podíváme na současné geopolitické dění, tak už to není jenom o ekologii nebo celkovém well-beingu obyvatel, ale už je to i o nějaké bezpečnosti, energetické bezpečnosti, soběstačnosti a celkové rezilienci města, což si myslím, že v dnešní době je opravdu důležité.
1: Jsou i obavy typu, no tak oni nám tady do 4 let jako vypnou automobilovou dopravu a budeme po Liberci jezdit všichni na kole?
5: Určitě ano, ale my celou dobu říkáme, že nepřipravujeme opatření, která by lidi otevřeně k něčemu tlačila. Naše role je spíš v tom nastavit ty podmínky tak, aby pokud chtějí používat elektromobil, vlastnit elektromobil, tak vybudovat dobíjecí infrastrukturu. Prostě připravit jim ty podmínky, aby se mohli chovat tak, jak je žádoucí pro klimaticky neutrální město.
1: A rok 2030 je za 4 roky. Jste opravdu na cestě k tomu, že to Liberec zvládne a bude klimaticky neutrální? To znamená ty uhlíkové a další skleníkové emise vypuštěné nad rámec nějakého přírodního cyklu, že budou opravdu na nule, v rovnováze?
5: My když jsme si nechali vypracovat emisní inventuru města, tak největší problém jsou budovy. Takže největší díl opatření leží za těmi budovami, renovace budov, výměny zdrojů vytápění, takže vlastně ty budovy se nám přelévají do energetiky. Energetika a určitě následuje i doprava, zejména soukromá automobilová, soukromá nákladní doprava. My kalkulujeme samozřejmě i s nějakými reziduálními emisemi, ale doufáme, že se nám podaří výraznou část těch emisí snížit. Ale současně celou dobu i říkáme, že ten náš cíl do roku 2030, ten primární cíl je nastavit ten ekosystém takovým způsobem, aby se do budoucna něco takového jako ta klimatická neutralita mohlo stát.
1: Když vezmeme tu celkovou atmosféru teď vůči ochraně klimatu třeba i ze strany současné vlády, to znamená státu, je to něco, co vám to směřování komplikuje?
5: Samozřejmě, že ta politika celorepubliková to všechno ovlivňuje. Ovlivňuje to priority, co bude financované, jak bude nastavená legislativa, ale současně ve chvíli, kdy se budeme soustředit na bezpečnost, finanční úspory, zdraví, celkový well-being. Tam se zase naopak otevírá velká příležitost, protože asi každé město teď bude více přemýšlet nad tím, jestli dokáže být v té turbulentní době nějakým způsobem rezilientní. My potřebujeme tu komunitní energetiku posouvat dál, abychom byli opravdu nezávislí a soběstační, ale pro členy komunity už je v tuhle chvíli nastavena nějaká cena elektřiny, která je pro ně výrazně nižší.
4: Říká Pavlína Tvrdíková o členství Liberce ve Sdružení evropských měst, která usilují o co nejrychlejší odklon od fosilních paliv. Některé komunity ke snížení emisí a ke sdílení elektřiny chtějí využít i větrnou energii. Kolem možné stavby větrných elektráren se v Česku teď vede hodně vzrušená debata a v řadě obcí lidé v referendech zamítli možnou stavbu větrníků ze strany investora. Obce, podniky a lidé sdružení v Enerkomu Opavsko se naopak sami rozhodli, že by rádi postavili svou vlastní komunitní větrnou elektrárnu. Natáčel s nimi kolega Martin Knitl.
6: Panely na střeše jsou dobré, ale až moc závislé na ročním období. Není to stabilní, naznačuje plány předseda spolku Jiří Krist.
7: Nutně potřebujeme něco na zimu a taková 5,5 megawattová větrná elektrárna někde na Vítkovsku by nám výrazně pomohla, aby jsme lidem mohli nabídnout levnější elektrický proud.
6: Přímo by to mohla být větrná elektrárna spolku?
7: Spolkovou. My žádnou jinou nechceme, protože my chceme lidem slíbit na 20 let dodávku stabilně levné elektřiny. A to můžeme garantovat jenom, když to bude naše turbína.
6: Nechce zatím prozrazovat, kde bude větrník stát. I kvůli tlaku dezinformací. Veřejná anketa v dané obci na Opavsku je podpořila, řeší pronájem pozemků a úvěry. Nejde o málo. Turbína bude stát asi 250 milionů korun.
7: My spoléháme na to, že bychom tu akci zadali v režimu design and build. Naším partnerem je velmi spolehlivá firma, která staví větrné elektrárny od roku 2006. Vybrali jsme si takového partnera a na toho bychom většinu té byrokracie přehodili.
6: Máte nějaký odhad, kdyby mohla stát?
7: Do roku 2030.
6: Před 4 lety to byl první spolek s názvem Enerkom. Teď je jich už v Česku asi 30. Ten opavský má 100 členů. Vyrobený a sdílený výkon dohromady přes 500 kW-píků. Dezinformace, útoky na sítích. Je těžké podle dalšího člena spolku Petra Chrousta pořád něco vysvětlovat.
8: Oni použijí vždycky malinký kousíček, střípek pravdivé informace a na to nabalí absolutně nepravdivý až lživý obsah, který potom prezentují a ty lidi znejistí potom.
6: Komplikuje to i to samotné komunitní sdílení, třeba že lidé jsou nedůvěřiví?
8: Naopak, my jsme jakoby začali komunitní energetiku nabízet jako zajímavý nástroj, jak když už by se někde stavěla třeba větrná elektrárna, aby ti lidé, kteří v té obci žijí, kde se staví, dívají se na ní, aby z ní měli ještě nějaký benefit jiný, než je třeba jenom příjem do obecního rozpočtu a ta energie je naprosto přirozený benefit přímo z té elektrárny těm lidem v té obci.
6: Spolek působí ve dvou okresech, na Opavsku a Bruntálsku, a má podle Jiřího Krista svou vlastní statistiku podpory a nebo naopak odporu veřejnosti.
7: Ukazuje se, že třetina obcí jsou ti inovátoři, kteří rádi naskakují na ty nové věci, tam to jde samo. Třetina, tam je to těžké a ti čekají až do poslední chvíle a už to dělají všichni, tak začnou. No a ti zbylí, ti jsou někde mezi tím. Jo? Někdy se přidají, někdy se nepřidají, ale to je v pořádku a nemůžeme počítat, že se to podaří za pár týdnů ve 100%.
6: Právě tady na Opavsku je řada měst i vesnic, které byly průkopníky fotovoltaiky a sdílení vyrobené elektřiny. Členové komunitního spolku proto věří, že se svého větrníku, který rozsvítí žárovku v sousedním domě, anebo třeba na opačné straně okresu, opravdu dočkají.
4: Na Opavsku natáčel Martin Knitl a další kolega Jakub Lucký se vydal do Dánska, kde je komunitní energetika, včetně té větrné, už běžnou součástí. součástí života mnoha obcí, jako je třeba Skorup na jihu země.
9: Teď jsem zaparkoval tady před místním kulturním centrem. Tam nahoře zasedá teď schůzka energetické komunity. Ale teď, když se dívám, tak vlastně tady jsou solární panely nahoře na střeše. To možná jsou jejich.
10: Začali jsme ustavovat energetickou komunitu v roce 2022 a loni na podzim se nám podařilo spustit vlastní produkci.
11: Vysvětluje Stine Scott-Stensnová, šéfka celé komunity, která funguje jako družstvo. Zaplatíte vstupní poplatek a pak už odebíráte energii, kterou produkují ostatní členové komunity.
10: Naše větrníky vlastní soukromník. Ten je členem naší komunity a prodává elektřinu komunitě za rozumnou stabilní cenu. Od komunity si ji pak kupují její členové, opět za pevnou cenu. Třeba Thorsten má na domě solární panely a tak jeho elektřinu používám teoreticky já doma v kuchyni.
11: K větrníkům patří právě i panely, které jsou kromě soukromých domů taky na kulturním centru. Tam už je přidala s pomocí dotací právě energetická komunita. Když elektřina chybí, dokupuje ji komunita ze sítě. Ekonomicky prý celý proces neznamená významné úspory nebo výdělky, ale všichni se zdají být spokojení.
10: Jernovi, který vlastní větrníky, je to vlastně jedno, jestli je to plus nebo mínus pár tisíc. Je hlavně rád, že má stabilní cenu, ne jako na energetickém trhu. A hlavně je součástí naší komunity a chce, aby to tu vzkvétalo.
11: Výsledkem jsou třeba dvě nabíječky elektroaut, které stojí před kulturním centrem a které může použít kdokoliv, třeba i návštěvníci nebo turisté. Zřízení celé energetické komunity, ale podle Stine i Thorstena byla neuvěřitelná spousta práce.
12: Víme, že je možné dosáhnout i velkých změn, ale kdybychom tehdy věděli, co všechno to bude obnášet, tak bychom si to možná rozmysleli.
11: Vyřizování prý bylo hodně a nebýt jednoho z grantů, který jim umožnil získat odborné konzultanty, možná by dnes ještě nefungovaly. Teď pevně doufají, že se jejich práce zúročí a skoro bude vzkvétat.
4: Reportuje z jihu Dánska Jakub Lucký.
13: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Vracíme se do reality českého sdílení elektřiny. Nově existuje také interaktivní mapa Česka, kde si můžete najít už fungující energetická společenství. Pokud byste chtěli začít sdílet elektřinu ve velkém, nejen z domu do bytu, můžete si najít nejbližší skupinu a připojit se. Mapu zprovoznila Unie komunitní energetiky, která sdružuje zástupce samospráv, firem či profesních sdružení se zájmem sdílení elektřiny v Česku dál rozvíjet. Povídal jsem si s projektovou manažerkou Unie Sandrou Čumič a nejprve se zeptal na to, jak rozvoji komunitní energetiky v Česku paradoxně pomáhají energetické krize, jako je ta současná hormuzská nebo předtím ta po plošném vpádu Ruska na Ukrajinu.
14: Právě v roce 2022 v Česku začal výrazně ten zájem růst o komunitní energetiku, protože právě lidi se začali uvědomovat, že být závislej na přísunu energií z jiných zemí, které třeba nejsou úplně tak stabilní, může být vlastně hrozba. Proto právě to byl čas, kdy začaly vznikat nějaký první takový tendence, jak vstoupit do komunitní energetiky.
15: Vznikly vlastně tři na sebe navazující zákony, ten poslední zhruba před rokem nebo rokem a něco. Jak rozvinutá je komunitní energetika a sdílení elektřiny v Česku?
14: Když to porovnáme s jinýma evropskýma zeměma, tak vlastně u nás už je to hezky našlápnutý, jak ta legislativa, tak ta nám umožňuje spoustu právě už jako těch vznikajících energetických společenství, které na naší mapě jich je znázorněných přes 120. To je dost. Když teď jsem byla na zahraniční konferenci, tak právě z toho byli všichni nadšení, že jako už tady máme přes 100 energetických komunit a že vlastně už se nám to tady rozjíždí.
15: Setkáváte se s tím, že lidé vědí, co to je sdílení elektřiny, komunitní energetika, anebo většina lidí ještě netuší, že taková možnost existuje a je potřeba to hodně vysvětlovat?
14: Já myslím, že spíš ta druhá varianta. Jsme tady v naší takový jako společenský bublině nadšenců a vlastně těch, kteří tomu rozumí a vidí zatím všechny ty možnosti a ty výhody, ale potom, když třeba jenom o tom mluvím s mojí rodinou, tak vůbec netuší, o co jde, a máme vlastně publikace od toho, jak nastavit energetické společenství až po to, jak začít sdílet, takže určitě to je něco, co bych doporučila, je to napsané jednoduše, aby to právě pochopili i lidi, kteří se v tom vůbec neorientují a mohli se zapojit.
15: Jaké jsou třeba tři největší výhody, které většinou zmiňujete?
14: Určitě zmiňujeme, že jsou možné úspory za tu elektřinu, i když to vlastně v současnosti není to hlavní. To hlavní bych řekla, že je vlastně ta možnost mít větší energetickou nezávislost a kontrolu nad tím, odkud energie pochází, jak se využívá. Hlavní vlastně ten cíl je využívat tu energii víc lokálně, spotřebovat ji lokálně, vyrábět ji víc lokálně, a to vlastně potom pomáhá snižovat závislost na dovozu energie nebo nestabilních cenách na trhu taky.
15: A jaké to má naopak nevýhody, když to srovnáme třeba s tím, že někdo zkrátka odebírá centrálně, zaplatí si jednoduše účet jednou za měsíc a nemusí vlastně na nic kolem toho myslet?
14: Ta nejistota v tom, protože furt je to nový téma, je to novinka, která vlastně tady furt se zkouší, jak nejlíp to nastavit, jak nejlíp nastavit business modely, aby to vlastně vycházelo těm energetickým společenstvím. Zároveň myslím si, že zatím hodně lidí vidí nějakou jako počáteční investici třeba do těch solárních panelů a je zatím poměrně dost práce v případě, že si chcete založit svoje vlastní energetické společenství. Věřím ale v to, že jakmile se to posune a ty cesty budou prošlapený, tak víc a víc lidí uvidí tu výhodu v tom a budou se chtít zapojit.
15: Je ta byrokracie kolem toho tou největší bariérou v současnosti?
14: Určitě je to ta byrokracie. Zároveň je důležitý říct, že teďkon v Česku, ale zároveň i v jiných zemích střední Evropy, tak vznikají takzvaný one-stop shopy, což budou porady centra pro komunitní energetiku, zejména pro energetické společenství, který právě s tou byrokracií, ale i s legislativníma otázkama, s technickými otázkama a s socioekonomickými otázkama a ještě finančními otázkama, aby jim pomohli jim ulehčit tady tu práci, aby to bylo jednodušší, možná i víc srozumitelnější pro nový lidi, kteří se chtějí zapojit do komunitní energetiky.
15: Je z vašeho pohledu něco v legislativě, co by ještě se mělo pohnout, změnit, aby sdílení elektřiny, komunitní energetika v Česku byly přístupnější?
14: Ještě spoustu věcí, které se musí změnit, aby ještě to bylo více přístupnější pro ty energetické komunity. Teďkon vlastně nastal velký posun v energetické komunitě, kdy se vytvořil program Komuner, který nově umožňuje podporu investic energetických společenství do obnovitelných zdrojů nebo do bateriových úložišť, a vlastně tím se komunitní energetika může postupně posouvat od toho samotného sdílení víc směrem k budování vlastních lokálních obnovitelných zdrojů, což je velký pokrok. A právě si myslím, že to může pomoct tomu dohnání té naší legislativy. Česko vlastně teďkon legislativně je víceméně na úrovni právě Dánska, Španělska, Francie, co nám ještě chybí, aby jsme byli celkově na úrovni tady těch jako vyspělejších zemí. Ta praktická část.
4: Slyšeli jste rozhovor se Sandrou Čumič, projektovou manažerkou Unie komunitní energetiky, a právě tomu, jak se v Česku po schválení nové legislativy rozvíjí sdílení elektřiny, jsme věnovali dnešní Zaostřeno. Tento pořad má svou sekci na webu plus.rozhlas.cz, kde tento díl najdete a můžete se k němu kdykoliv vrátit. Pod názvem Zaostřeno ho objevíte i v aplikaci Můj rozhlas nebo dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech Českého rozhlasu přeje Jan Kaliba.
16: A vysílání Českého rozhlasu Plus pokračuje prvním dílem dokumentární série Audiostopa Václava Havla. Její autor Jan Herged v ní mapuje vývoj Havlova hlasu od nejstaršího dochovaného záznamu až k poslednímu veřejnému vystoupení.
13: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
17: Havel je docela tady ještě poněkud inteligentní.
18: Osobně jsem choval vůči Václavu Havlovi respekt již od 60. let.
19: A také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců.
20: Václav Havel, jeho odvaha za komunismu a za sametové revoluce byla obdivuhodná.
21: Pokud jde o Havla, my si myslíme, že spíš je třeba víc mlčet.
22: Já dokonce ani když Václava poprvně zavřeli, tak jsem se nebála.
0: Ty, kteří si o něm mysleli, že je naivní, se snad ani nemohli více mýlit.
2: Václav Havel není legitimně zvoleným prezidentem České republiky. Pane Havle, styďte se.
22: O Václavu Havlovi toho bylo mnoha lidmi řečeno mnoho. Pojďme se ale společně zaměřit na to, co řekl a co nám zanechal on sám.
23: Audiostopa Václava Havla. Rozhlasový dokument Jana Hergeta. Díl první.
22: Václav Havel promlouval k veřejnosti přes 40 let. Za odlišných okolností, z různých důvodů a v rozdílných rolích. Důkazem jsou zvukové nahrávky. V tomto dokumentu je chci zmapovat od nejstarší po nejmladší. Známé i nově objevené záznamy totiž nabízejí možnost zaměřit se na to, co o sobě Václav Havel mimoděk prozradil. Co o něm vypovídá jeho hlas.
23: Hlas dramatika.
22: Nejstarší dochovaný záznam hlasu Václava Havla je z počátku roku 1967. Ve 30 letech byl už známým autorem divadelních her a jako dramatik byl hostem jednoho z dílů cyklu 33 otázek pro. Významné osobnosti naší kultury v něm odpovídali na dotazník sestavený kdysi spisovatelem Marcelem Proustem. Otázky jim pokládal herec Josef Langmiller.
24: Jakou barvu máte nejraději?
25: Nevím, snad červenou.
24: Jakou květinu?
25: Nezdá se mi, že jsme oprávněni hodnotit takto výtvory přírody. Každá květina ví, proč je taková, jaká je a proč není jiná. Každá má tedy svou vlastní krásu. Krásu svého vlastního, nám neznámého smyslu. Nevím, jestli je jasné, jak to myslím, ale neumím to říct líp.
24: Které ze zvířat a ptáků?
25: No, zde platí to též. Nezdá se mi jaksi fér říkat například, že hroch je ošklivý. Je snad ošklivý z hlediska jelena, jenomže jelen je zase ošklivý z hlediska hrocha.
24: Které cnosti si vážíte nejvíc?
25: Pokory a lásky k lidem.
24: Které vlastnosti si zvlášť ceníte u muže?
25: U mužů si cením kombinace odvahy s inteligencí.
24: Které vlastnosti si zvlášť ceníte u ženy?
25: Humoru.
24: Váš ideál pozemského štěstí?
25: Když člověk může v životě dělat to, co ho baví.
24: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
25: Nechtěl bych být někým jiným.
24: Hlavní rys vašeho charakteru?
25: To já nemohu posoudit. Občas se obávám, že to je sentimentalita.
24: Co pokládáte za svou největší chybu?
25: Že mi dělá velké těžkosti říkat lidem do očí nepříjemné věci.
22: S odpovědí si můžeme udělat jasnou představu o tom, jaký pohled na svět měl mladý dramatik Václav Havel. Co o něm ale vypovídal jeho hlas?
26: Z tohoto hlasu já vnímám hodně vnitřní energie a ještě menší díl introspekce, kterou pak vnímám postupně, jak dozrával i jako osobnost a tak dále.
22: Ivana Vostárková, lektorka práce s hlasem.
26: Hlas o člověku vypovídá všechno. Znamená to jeho jednak komplexní sebepojetí nebo pojímání a druhá věc je aktuální stav psychiky. A tyhle ty dva aspekty se vždycky spojí. Jedna věc je vrozená fyziologie, anatomie, tam je nějaká danost, ale otázka je, jak my s ní nakládáme, jak ji iniciujeme k tomu, abychom třeba nějakou myšlenku zhmotnili tím hlasem. V té první ukázce ten hlas je melodičtější, než běžně potom jsme slyšeli, protože ten jeho hlas je na prvním místě veden vlastně intelektem, čím dál víc. A ten intelekt způsobuje, že vlastně máme ten akcent takový, že ten prožitkový rozměr se snažíme umenšovat a tady slyším ještě docela velkou čerstvost, co se tohoto týká a přitom vidíme velmi rychlou reakci. Ale já už tam prostě vnímám tu hlubokou vnitřní zodpovědnost za to, co řeknu. A ten etos, který ho provází prostě až do posledních chvil.
22: V závěru nejstaršího záznamu hlasu Václava Havla se dochovala unikátní nahrávka scény z připravované hry Eduard. Jde o rozhovor redaktora s mladou autorkou, které stvárnili Miloš Kopecký a Pavlína Filipovská. Proč s natočením souhlasil, vysvětlil sám autor.
25: Vybral jsem dvě scény, o nichž takřka najisto předpokládám, že v konečné podobě hry nebudou. Nerad totiž dávám předem nějaké bližší informace o věci, kterou nemám hotovou. A pokud dávám informace, tak obvykle matoucí.
1: Já vám naliju whisky, ano?
3: Ale jenom trošinku, prosím.
1: Ano, ano, ano. Tak? Tak na vaši literární budoucnost. to nic. Zajímají vás ovšem asi především nedostatky vašich textů, nemám pravdu?
3: Ano, prosím, kdybyste mohl...
1: Ano, ano, řekl bych, že zatím nejvážnějším nebezpečím vašich próz je určitý, nebojíme se toho slova, určitý schematismus. Ano, ve kresbě postav. Vy se zaměřujete totiž u nich vždycky jenom na jedinou základní vlastnost, které potom všechno podřizujete. Jako byste se přímo děsila každého motivu, který by mohl autorský záměr postavou sledovaný znejasnit nebo zkomplikovat. Jenomže tím redukujete své postavy jenom na jakési abstraktní typy, nositele obecných vlastností a zbavujete je člověčiny. Toho druhého rozměru, toho, co dělá z literární postavy skutečně živoucího a neopakovatelného člověka. Totiž všech jejich konkrétních a nahodilých zvláštností. Celého toho rozporuplného bohatství jejich individuality.
3: Ano, prosím.
1: Vám to nechutná?
3: Je to, prosím, velice silné.
1: Se vám jenom zdá. Ještě ta.
3: Já opravdu myslím, že vám rozumím.
5: O mě to připomnělo několik divadelních her Václava Havla. Podobné formulace jsem tam zaslechla, i myšlenky některé. A to musím říct napříč vlastně několika desetiletím jeho tvorby.
22: Anna Frajmanová, znalkyně literární a dramatické tvorby Václava Havla.
5: Mně to připomínalo některé pasáže třeba z Vyrozumění. Potom mě to připomínalo taky hru Pokoušení, kde ten hrdina hlavní taky má takové proslovy k mladé dívce, já bych řekla přímo keci, kterými ji vlastně obluzuje, ale ani to nejsou tak úplně keci. Ono to má nějaké souvislosti, já tady vidím taky nějakou ironii vzhledem k literární nebo divadelní kritice, ty formulace, prázdné fráze a tak dál. Čili mě to zaujalo, ano.
6: Co se ví o Havlově hře Eduard, tak jak ji sám v té nahrávce tituluje? Ví se něco víc o jejím vzniku nebo co se z ní vůbec dochovalo?
5: No, dochovala se ta hra, protože Václav Havel ji předložil jako závěrečnou práci svého dálkového studia na divadelní fakultě. Akademie muzických umění napsal k té hře docela rozsáhlý komentář a dostal výbornou. Tu práci psal někdy na podzim 66, kdy vlastně měla premiéru hra Vyrozumění. Václav byl už velmi uznávaný, respektovaný autor dvou divadelních her. Ta hra Eduard je předobraz třetí premiéry Václava Havla a v divadle Na zábradlí. Václav Havel hru Eduard přepracoval, nazval ji Stíženou možností soustředění a pracoval na ní v létě v roce 1967, kdy s Olgou pobývali na zámku Březnice, kam je pozval můj muž Andrej Krop, který tam v tu chvíli pracoval jako kastelán. On jinak pracoval v divadle Na zábradlí předtím i potom, ale zrovna v ten rok byl na té Březnici a vzpomínal, jak Václav s Olgou tam pobývali to léto. Václav tam pracoval na té Stížené možnosti soustředění v Pálfiho knihovně. Takže to je jenom taková zajímavost tomu. No a hra Stížená možnost soustředění měla premiéru na jaře 1968.
22: Ve stejné době naplno propuklo Pražské jaro a Václav Havel byl jednou z výrazných osobností podporujících demokratické reformy v Československu. Mluvil o nich veřejně doma i v zahraničí, kam mohl jezdit. Obvykle odpovídal na dotazy novinářů. Při jedné takové cestě si ale vyzkoušel i roli toho, kdo se ptá.
23: Hlas tazatele.
22: V roce 2025 se v Českém rozhlase podařilo objevit nahrávku, která byla víc než 50 let považována za ztracenou. Vznikla na jaře 1968, když byl Václav Havel v New Yorku. Na pásek si nahrál svůj rozhovor s novinářem a spisovatelem Ferdinandem Peroutkou, který měl spolu s dalšími emigranty cejch Zrádce národa. Bavili se i o tom, co by se mělo stát, aby je mezi sebe znovu přijali čeští spisovatelé.
7: Já chci vědět, byli jsme něčím vinni, provinili jsme se proti cti nebo neprovinili a kdo to byl, kdo tyto žaloby proti nám vznesl. To jenom chci vědět.
8: Ano, ano. Můj názor je jasný. Já samozřejmě jsem přesvědčen o tom, že jste se ničím neprovinili a že šlo o bezpráví. A je o tom přesvědčena podle mého názoru i velká část členů Svazu spisovatelů.
7: Ano, pane Havel, tady jde o tu malou část toho Svazu spisovatelů.
8: Ano,
7: víte?
8: Ano.
7: Poněvadž ani malá část si nesmí dovolit, aby o této věci prostě mlčela. Víte, i tak ta malá část, která není přesvědčena, že jsme byli nevinní, ta musí říct proč. Víte?
8: Ano, ano. A řekněme, že na tom blížícím se sjezdu spisovatelů opravdu zvítězí tedy ta naše část nad tou malou částí, že bude žádat, aby ta malá část se zodpovídala ze svého podnikání.
7: Ne, ani já nemluvím o té malé části, která to udělala. Já mluvím o té malé části, o které vy jste se zmínil, která je třeba jiného názoru, než že my jsme nevinni. Která si třeba myslí, že jsme vinni.
8: Aha.
7: Ta, aby řekla, aha, čím jsme vinni, víte?
9: On to pak hodlal po návratu přetavit do knížky a jako takovou ochutnávku na pokračování uveřejnit v Literárních novinách, které pak byly přejmenovány za Pražského jara na Literární listy. No a ten rozhovor s Ferdinandem Peroutkou byl vlastně jenom takovou jednou součástí tohohle většího Havlova projektu.
22: Tomáš Pánek, archivář Českého rozhlasu.
9: Havel počítal s tou svou knížkou, respektive s tím seriálem v novinách, ale zároveň si uvědomoval, že ten rozhovor by mohl být zajímavý i pro posluchače v Československu a že by stálo za toho na vlnách Československého rozhlasu doma v jeho vlasti odvysílat, a tak ho dal Jiřímu Dinsbírovi po svém návratu ze Spojených států a zároveň Dinsbír počítal s tím, že to bude odvysíláno, ale v dopise zhruba týden před srpnovou okupací Havlovi psal, že na to teď není vhodná doba a že počkej. No a pak, když přijeli sovětské tanky, respektive tanky Varšavské smlouvy, tak z toho sešlo.
10: Víme něco o tom, jak on sám tuto nahrávku po letech komentoval?
9: Nepochybně, dokonce se k ní asi snad třikrát vrací v různých rozhovorech z 90. let s tím, že je pravděpodobně ztracená, říká, že jí dal teda potom svého návratu do Československého rozhlasu a že by si ji rád znova po těch 25-30 letech poslechl, ale že si není jistý svou kvalitou, dokonce tam explicitně říká v jednom rozhovoru, že nebyl zkušeným rozhlasovým pracovníkem, že se styděl, že byl takový vlastně o několik generací mladší než Peroutka, on byl takový už ten starší pán, ale já myslím, že ten rozhovor, když se poslechnem, že to dopadlo velice dobře.
10: No a ví se, co se s nahrávkou dělo po Havlově návratu ze Spojených států?
9: Předali do toho Československého rozhlasu a pak nám až prakticky do 90. let mizí ze zorného pole. Našli jsme ji v kolekci jedné naší zasloužilé rozhlasové pracovnice. Ta si už bohužel nepamatuje, jak se to k ní v těch 90. letech dostalo. Máme takové teorie, že to buď někdo z rozhlasových pracovníků za normalizace schovával u sebe doma, když se jednalo vlastně o havlovsko-peroutkovskou provenienci té nahrávky, nebo že si mohli někdo třeba z rozhlasových pracovníků, který odešel do exilu, odnést sebou, těžko říct.
10: Takže se dá říct, že tento záznam hlasu Václava Havla v takové nezvyklé roli tazatele byl ztracený a po desítkách let znovu objevený?
9: To si myslím, že je zcela přesná formulace.
4: 20. srpna 1968 překročila vojska Sovětského svazu Polské lidové republiky.
11: Přátelé, v brzké době se možná objeví ve vašem okolí další, drobnější, krajští, okresní a místní kolaboranti. Kdo přijal jakoukoliv funkci z jiných rukou než z rukou lidu v řádných volbách, je zrádce Dubčeka a zrádce vlasti.
22: Po srpnu 1968 oficiální zvuková stopa Václava Havla mizí. Pro nastupující normalizační režim byl nežádoucí osobou a postupně se stal jednou z vůdčích osobností disentu. Své myšlenky publikoval písemně. Přesto i z tohoto období existuje několik unikátních zvukových záznamů Václava Havla.
23: Hlas disidenta.
22: V roce 1986 vyšel v Londýně knižní rozhovor Dálkový výslech, ve kterém Václav Havel odpovídal na otázky Karla Hvížďaly, žijícího tou dobou v exilu. Odpovědi proto Havel namluvil na kazety. Dochoval se tak jedinečný doklad jeho spontánního verbálního projevu.
12: Od zhora, to znamená od našeho vedení nebo od sovětského vedení, bych toho nějak zvlášť moc zrovna neočekával, ale zdá se mi, že to nadějeplné lze vidět jinde. Lze vidět v tom, co se děje tedy takzvaně dole. V tom, čím ta společnost žije, co se děje, jak se projevuje, čeho se odvažuje, co dělá, jak se zvolna, nenápadně, tiše, ale přeci jen pozorovatelně napřimuje, uvědomuje, pozvol na pomaloučku, jakoby znovu sebe uvědomuje, sebe osvobozuje. To jsou takové věci jako velmi pomalu jdoucí a mnohdy jako dokonce i těžko sledovatelný, zvlášť pokud je člověk kontinuálně prožívá a ty drobné kůčky, pokroky vlastně si ani nemůže tak zřetelně uvědomit. Tom bych jako tedy jakousi naději viděl. Zdá se mi, že tedy opravdu se cosi sune, cosi se zvolna mění v té společnosti, v tom společenském vědomí.
26: Tak první, co tam vnímám bezprostředně, je ponor toho hlasu do hrtanu. On měl úplně typický hrtanový hlas. Co to znamená? Znamená to, že je tam neustále zhodnocování, přehodnocování toho, co říká, a on vlastně nepotřebuje příliš vypouštět ten hlas ven.
22: Ivana Vostárková, lektorka práce s hlasem.
26: A vnímám tam ještě narůstající zodpovědnost za to, co říká. Je to třeba vidět v tom, jak on člení ty myšlenky za sebou, že je neodděluje, že to je jedna navazující se melodická, celkem nepestrá linka až do tečky. Ale ten hlas je pak velmi už typický a bydlí opravdu jen v hrtanu. Velmi málo mu chybí právě hlavových i hrudních rezonancí. A to znamená, že ten intelekt je tedy silně převažující. A tam je fascinující pro mě jedna věc, že on je veden dovnitř z toho důvodu, že oproti jiným třeba nastupujícím politikům po něm, tak oni taky jak si nevyváděli ty myšlenky příliš ven. Ale on na rozdíl od nich je vždycky ještě uměl zpochybnit v sobě. Bylo vidět, že to, co říká, je schopen relativizovat a znovu přehodnocovat. A to je ta zodpovědnost, kterou třeba v té první ukázce krásně formuloval.
22: Zajímalo by mě, jestli z toho, co jsme slyšeli, dokážete rozpoznat atmosféru, míru formálnosti, neformálnosti, jak byla ta slova vyřčena.
26: Určitě. Já jsem ta teda vnímala určitou atmosféru tísně. Bylo vidět, že narůstá v něm právě ohromná zodpovědnost za to, co se děje, a že nechce stát stranou. Ale ten tlak v tom projevu já vnímám.
22: Ještě jsem měl na mysli i takovou čistě zvukovou stránku věci.
26: Ano.
22: Že z toho záznamu je slyšet, že přitom co říká,
26: kouří. Ano, to bylo slyšet, ano, to jsem vnímala.
10: Čili dá se to vnímat tak, že to vypovídá o určité neformálnosti toho projevu, tím spíš, že kdyby to byl oficiální proslov někde, tak přitom by asi nekouřil.
26: No, venku ano, je to tak, ale ta zodpovědnost by byla stejná. On i v soukromém hovoru, že jsem jich několik zažila, tak vždycky vážil slova. A přitom měl ohromný humor, báječný úplně, jo.
10: Vybavíte si takhle v paměti takovéto pověstné jeho uchechtávání?
26: Ano, ano.
10: Pojmenovávám to správně?
26: Ano, ano, je to tak.
10: Co to vypovídá o tom člověku?
26: No, vypovídá to o tom, že se mu spojuje více a více pohledů a že ho to prostě posílá o nějaký level výš. Radost mu nedělalo všechno. Jo, ale když ji projevoval, tak to nebyl nějaký smích, který jste slyšel, perlivý a tak dále. Bylo to tohleto pochechtávání, jak se to pojmenovalo. Bylo to takové vnitřní nadhazování. A to znamená, že on tam měl vnitřní velikánskou flexibilitu a hlas vzniká vlastně vnitřní pružností.
22: Knižní rozhovor Karla Hvížďaly s Václavem Havlem začal původně korespondenčně. Ale pašování písemností přes železnou oponu bylo zdlouhavé a riskantní. Proto autor zvolil metodu nahrávek na magnetofonové kazety. A tak vznikl dálkový výslech.
13: To vymyslela Olga Havlová, ne my. Protože ona tu knihu nenáviděla a řekla, to není rozhovor, to je výslech. No a Havel řekl na dálku a z toho vzniklo dálkový výslech.
22: Karel Hvížďala, novinář a spisovatel.
13: Já mu předtím poslal štos otázek a na Vánoce si Václav Havel půjčil byt od své tehdejší kamarádky Jitky Vodňanský. Koupil si láhev whisky a karton cigaret, tam se zavřel a snad za 2 dny a 2 noci natočil těch 14 hodin. A já jsem si řekl, že večer, až všichni usnou, si to budu pouštět. Tak jsem si to někdy v 9, když jsem měl pocit, že všichni spí, začal soukat do takového toho trojčete, co tenkrát bývali v bytech, kde bylo rádio, magnetofon a gramofon. A začal jsem si to pouštět a zaujalo mě to. Ale hlavně jsem zjistil někdy ve 3 ráno, že to zaujalo i mého 15-letého syna, který kvůli tomu nešel spát. No tak já jsem věděl v tu ránu, že by to mělo fungovat, ta knížka, a jenom jsem si pak potřeboval udělat čas, ty práce obživný prostě odstranit rychlejc, než bylo zvykem, protože jsem počítal, že minimálně 1-2 měsíce se s tím budu hrát. Co se týče jazyka, tak tam jsem jenom škrtal vatová slova, někde třeba trochu měnil slovosled, ale zároveň se pamatuju, že on dával velice často sloveso nakonec věty. To jsem se snažil někde nechávat, ale jinak, že bych si troufal nějak hlubš do toho zasahovat, to myslím ne. To, co jsem mu poslal, byl balík 300 stránek. To, co pak vyšlo, má 150. To znamená, on to velice seškrtal a přepsal a udělal z toho těch 150 stránek, což jsem pochopil, že vlastně, a on to mě někde řekl do telefonu pak, že si myslí, že ten žánr je tak akorát na tenhle rozsah. No a první, kdo mi řekl, co zatím je, byl Milan Kundera. Když si to přečet, jsem mu to hned poslal, tak on mi řekl, to je Havlova rozlučka s literaturou. Šel do politiky. Pochopil to z toho, že už mu jde spíš o to veřejné vystoupení.
22: Ještě na jaře roku 1989 strávil Václav Havel několik měsíců ve vězení. A lidem mimo disent a kulturní kruhy jeho jméno nic neříkalo. O půl roku později už Václava Havla znala celá republika a jeho hlas zněl z balkónů, pódií a tribun sametové revoluce. Z Havla disidenta se stal Havel politik.
14: Za občanské fórum vám mohu oznámit, že se stalo to, po čem všichni voláme. Dialog moci s veřejností začal.

0: Slyšeli jste první část dokumentu Audiostopa Václava Havla. Tento pořad připravil Jan Herget, dramaturgie Jakub Horáček a mistr zvuku Jonáš Rosůlek. K dokumentu se můžete vrátit na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a taky v dalších podcastových aplikacích.
1: Jak měříme růst a velikost ekonomiky?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Ekonomie má na toto hodnocení jeden zásadní ukazatel, hrubý domácí produkt neboli HDP. Ten ukazuje výkonnost ekonomiky a my podle jeho vývoje dokážeme hodnotit, jestli ekonomika roste, stagnuje anebo padá. V praxi HDP představuje peněžní vyjádření celkové hodnoty veškerého zboží a služeb, které se v ekonomice za určité časové období, obvykle za kalendářní rok, vytvoří. V Česku tuto hodnotu měří a pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad a budoucí vývoj HDP pravidelně odhaduje Česká národní banka, která pak podle svých předpokladů nastavuje naši měnovou politiku, ministerstvo financí i většina dalších důležitých finančních institucí a bankovních domů. Ve vztahu k HDP se pak hodnotí i řada dalších ekonomických ukazatelů. Jejich vyjádření vůči HDP má totiž mnohem lepší vypovídající hodnotu, protože zohledňuje velikost dané ekonomiky.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Po íránském útoku na Izraelu zavřely některé státy Blízkého východu svůj vzdušný prostor. Drážní úřad chce do roka připravit legislativu pro autonomní vlaky a tramvaje. Vodní slalomář Krejčí vyhrál na světovém poháru v Praze kajak cross, druhý byl Přindiš. A zítra bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Sýrie a Irák dočasně uzavřeli svůj vzdušný prostor, jde o reakci na dnešní íránský úder na Izrael. Íránské revoluční gardy uvedly, že útok byl varováním a že v případě další agrese Izraele svou ofenzivu rozšíří na všechny americko-izraelské cíle v regionu. Podle Teheránu byl tento úder odvetou za pokračující izraelské útoky v Libanonu. Naposledy cílili na jižní předměstí Bejrútu na militantní hnutí Hizballáh podporující Irán. Americký prezident Donald Trump vyzval Teherán i Tel Aviv k návratu k jednáním. Dodal taky, že doporučuje izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi, aby ofenzivu neopětoval. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil do Velké Británie na jednání s premiérem Keirem Starmerem. V Londýně se zúčastní taky společné schůzky s německým kancléřem Friedrichem Mercem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Hlavním tématem jednání má být obranyschopnost evropských zemí a podpora Ukrajiny, která se už pátým rokem brání plošné ruské agresi. Zelenský na síti X napsal, že zítra se setká i s králem Karlem III. Drážní úřad začíná připravovat legislativu a nutné bezpečnostní požadavky pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče, chce jí mít hotovou zhruba za rok. Dnes někteří výrobci autonomní technologie testují vždy, ale musí s řidičem.
4: Třeba společnost AŽD provozuje na své dráze autonomní motorový vůz Edita.
5: Přiběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém, protože na tom vlaku teda jsme museli umístit strojvedoucího. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod ohledem v rámci legislativy.
4: Říká ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. Drážní úřad připraví podmínky pro provoz autonomních kolejových vozidel bez personálu, pokračuje Radek Šafránek z drážního úřadu.
6: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího řidiče. Musí být zajištěná bezpečnost, aby se nepřekročila rychlost, aby to zastavilo včas.
4: Materiál by měl být hotový zhruba do roka. Drážní úřad pak navrhne i změny předpisů na evropské úrovni. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Rožnov pod Radhoštěm patří mezi vítěze letošního ročníku soutěže Zelená obec roku. Uspěl v kategorii velkých a statutárních měst. Cílem soutěže je představit konkrétní příklady dobré praxe a inspirovat obce ke změnám, které přispívají k ekologické, sociální i ekonomické udržitelnosti. Co konkrétně odborná porota ocenila, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
7: Soutěžní porotu nejvíce zaujalo, jakým způsobem navyšujeme svůj bytový fond. Přetváříme nevyužívané budovy v moderní byty. Do nich budeme moci pozvat nejen seniory a mladé rodiny, ale také zajímavé profese, jako jsou lékaři či pedagogové, kteří jsou pro město klíčoví.
3: Vrtkář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v pražské Troji druhé zlato a po vítězství v pátečním vodním slalomu uspěl i v kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeři s jiným Čechem, se ale snažil Krejčí nepřemýšlet.
8: Je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále a je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
3: Zlato získala také Kateřina Beková v časovce kajak krosu. V kontaktních jízdách pak vypadla ve čtvrtfinále. Češi vybojovali v Troji celkem 5 medailí, nejvíc ze všech týmů.
9: Nehoda na dálnici D11 u sjezdu na Český Brod a kolona v Mikulově. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Český Brod srazilo osobní auto zvěř. Na 19. kilometru je zavřený odstavný pruh, u nehody bliká silničářská šipka. Dálnice jsou bez kolon, na D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína nepřehlédněte odstavené vozidlo. Stojí kousek za sjezdem na Hukvaldy, 36. kilometru, dopravu nespomaluje. Na silnici 52 v Mikulově se ve směru na Vídeň stále tvoří kolona. Začíná na výjezdu z města a vede za hranice do Rakouska k první odpočívce. Zřejmě tam kontrolují auta. A v Praze na městském okruhu začínají noční uzavírky. Neprůjezdný bude do rána Strahovský tunel směr Barandovský most a část komplexu Blanka obousměrně mezi sjezdy na Patočkovu a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci se uchladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná a ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 28 stupňů, na horách pak naměří kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Proč Babišova vláda likviduje fungující systémy? Prvoinstanční rozsudek nad Okamurovou SPD či hlasování v americkém kongresu? Nejenom tato témata rozeberou následující půl hodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
2: Názory a argumenty.
10: Ve státní správě v době fungování vlády Andreje Babiše vidíme dva protichůdné pohyby. Na jedné straně jsou vyhazováni vzdělaní experti a likvidují se fungující systémy. Na straně druhé jsou najímáni lidé bez erudice a vytváří se podivné nové paralelní struktury. Na fungování státu v různých oblastech to těžko může mít jiný než destruktivní vliv, říká zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. A ptá se, proč se to tedy děje?
11: Nejprve několik ukázek tohoto trendu. Odstraňování odborníků a najímání kádrů s mírně řečeno problematickou expertízou je nejlépe vidět na Ministerstvu životního prostředí. Úřad, fakticky vedený zmocněncem pro Green Deal, lépe řečeno pro likvidaci Green Dealu Filipem Turkem, mohutně škrtá. Dokonce tak, že podle expertů může být ohroženo fungování výstražných služeb na Českém hydrometeorologickém ústavu. Jehož ředitel kvůli tomu hrozí rezignací. To Turkovi a spol ale nebrání přijímat na úřad nové lidi. Jejichž jedinou kvalifikací je afinita právě k Filipu Turkovi a motoristickému vidění světa. Dokonalým příkladem je čerstvý maturant Adam Šejna, který se považuje za českého Andrewa Kirka a usilovně na sociálních sítích hejtuje vše, co vypadá jako liberální nebo dokonce zelené. Sekunduje mu František Kubásek, který se živil jako řidič a nyní má pracovat na ministerstvu v oddělení rozpočtu. Kvalifikoval se patrně jako provozovatel alternativního webu Incorrect, který nikoli překvapivě tlačí ultrakonzervativní agendu a tvrdí, že klasická média šíří dezinformace. Prostě dokonalé motokádry. Likvidace fungujících systémů je zase vidět na dění na úřadu vlády. Jeho vedoucí Tinde Barta bez jakéhokoliv projednání s experty rozprášil agendy od drogové po lidskoprávní. Vyhodil špičkového protidrogového experta Pavla Béma, vše chce popřesouvat na jednotlivá ministerstva. Je tak přímo ohrožen mimo jiné fungující model protidrogové prevence, který Česku závidí polovina Evropy. Na samotném úřadu vlády se kvůli tomu vůbec poprvé stávkuje. Příznačné je, že vyhazovy se netýkají nově přijatých lidí, například jisté Natálie Vachatové, která

0: zahajují protiofenzívu v podobě vlastního dlouhého pochodu. K věci patří, že v případě motoristů je to spíše karikatura. Velký motoristický pochod nemá podobu instalace nějakých konzervativních myslitelů či expertů v zájmu změny diskurzu. Jde v něm o to dosadit na různá místa různé drobné trolíky, kteří sice nedokáží nic vymyslet, ale za to jsou velmi efektivní v hejtování a rozbíjení prakticky čehokoliv. Části voličů, kteří si libují v destrukci a stačí jim, že to, co nemají rádi, je ničeno bez jakékoliv vyhlídky na pozitivní alternativu, to nejen stačí, ale naprosto vyhovuje. Motoristé sice jen trolí, ale dobře vědí, že se jim to vyplatí. Druhý důvod, proč je ve státní správě ničeno to, co dobře funguje, lze nazvat hrou na efektivitu. Týká se hlavně hnutí ANO. Populisté vědí, že musí alespoň občas lidem nabídnout nějaký měřitelný výsledek. A tady se před nimi otevřela úžasná příležitost. Když Andrej Babiš řekne, podívejte se, jak mám štíhlý úřad vlády, to za Fialy tady bylo dvakrát tolik zbytečných úředníků, to jsem ale pašák. Tak mu lidé, kteří se samozřejmě nemohou orientovat v komplexnosti agend a posoudit, kdy je nutný mezirezortní přístup, uznali zatleskají. Je to vlastně pro našeho vrchního populistu čisté plus, protože následky třeba ve formě exploze závislostí a s tím spojených nemocí se projeví až za čas. A s jeho kroky si je už spojí málo kdo. My ale můžeme říci, že kombinace ideologického trollingu a hry na efektivitu je hrozivá. Služby, které má stát poskytovat občanům, kteří si ho platí z daní, mohou být vážně ohroženy. A momentálního politického profitu je dosahováno na úkor budoucnosti. Je konec konců otázkou, zda právě to poslední není modus vivendi nebo dokonce samotný princip fungování této vlády. Ale to už je asi na jiný komentář.
1: Uzavřel šéf-komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Nenávist k jiným začíná odmítáním solidarity, varuje publicista Jan Vávra. Více už v jeho komentáři.
2: Nedávný rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, který uznal Okamurovo hnutí SPD vinné z podněcování k nenávisti, vyvolal protichůdné reakce, a to nejen mezi politiky. Šlo o dva předvolení plakáty z roku 2024, kde na jednom je umělou inteligencí vytvořená fotografie černošského muže se zakrváceným nožem v ruce a text, že problémy českého zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Podle soudu spáchalo SPD trestný čin podněcování k nenávisti, což bylo ohodnoceno 3milionovou pokutou. Kvůli stejnému plakátu byl obžalován i Tomio Okamura, ale poslanci ho k trestnímu stíhání odmítli vydat. Jde bezesporu o přelomový rozsudek. Přímou trestní odpovědnost právnických osob zavedli zákonodárci až v roce 2012. A toto je poprvé, kdy byla nějaká politická strana odsouzena za způsob, jakým vedla volební kampaň. Navíc SPD je součástí vládní koalice a její předseda je třetím nejvyšším ústavním činitelem. Zatímco liberálnější část komentátorů rozsudek spíše uvítala, pravicoví novináři vstyčili na obranu svobody projevu varovný prst. Plakáty prý byly nevkusné a odpudivé, ale žádné měřítko nenávisti a strachu neexistuje. Navíc plakáty nepřinesly SPD žádné mimořádné volební výsledky. Jeden komentátor poukazoval i na to, že útoky migrantů noži jsou třeba v Německu docela časté. Tak o co jde? Varující je bohužel už sama skutečnost, že k takovému soudnímu řízení vůbec muselo dojít. Kdyby ve společnosti panovala všeobecně sdílená představa, že něco takového se nedělá, že to není takzvaně salon fähig, tedy odpovídající slušným mravům, tak by se nikdo, ani Tomio Okamura, s takovým plakátem na veřejnosti nevytahoval. Bohužel, nenávist a vyvolávání rasistických předsudků se staly pro politiky běžnou praxí, jak oslovovat určité skupiny obyvatelstva. A demokratický systém si musí umět, pokud nechce na určité hodnoty demokracie úplně rezignovat, poradit s politiky a stranami, kteří to s demokracií nemyslí dobře a kteří devastují demokratické hodnoty. Takový rozsudek v současné době ještě nepravomocný byl tedy více než potřeba. Rasistické předsudky se rozmáhají a povzbuzuje je i odpor k evropské migrační politice, který sdílejí téměř.

0: téměř všechny strany naší politické scény, takže jeho nehumánost už ani nevnímáme. Politici se hrdě bijí v prsa, jak zásadně odmítají solidaritu se státy, které jsou migrací nejvíce postiženy. To před pár dny bez jakýchkoliv rozpaků potvrdil po jednání o Evropském migračním paktu v Lucemburku ministr vnitra Metnar, když prohlásil, my jsme hned na prvním jednání vlády odmítli princip solidarity. Metnar se hájí tím, že pro nás je řešením důsledná ochrana vnějších hranic. Bohužel nedodává, co mají přímořské státy dělat, když k ním připlouvají migranti na člunech? Mají je házet zpátky do moře? Na tuto otázku žádný z českých politiků, kteří horovali pro neprostupnost hranic, ještě neodpověděl. Vkus společnosti a její dobré mravy ale žádné zákony nezaručí. K tomu musí lidé dospět sami. Naše společnost se sice hrdě hlásí k demokratickým ideálům první republiky a odkazu Tomáše Garrigua Masaryka, ale vůbec si neuvědomuje, že právě Masaryk byl přesvědčen, že humanita je český program, který od husitství pokračuje přes reformaci a národní obrození až do současnosti. Program humanitní všemu našemu snažení národnímu dává smysl, napsal náš první prezident. Ačkoliv stále hovoříme o našich demokratických tradicích, v běžném životě vytváříme tradice zcela protichůdné původním ideálům našeho samostatného státu.
1: Slyšeli jste komentář publicisty Jana Vávry. Když čteme, co se děje v americkém kongresu, zní to občas jako větší drama, než jaké tam skutečně probíhá. Například sněmovna odhlasovala ukončení války s Íránem nebo další podporu pro Ukrajinu. Obojí jsou příklady z uplynulého týdne. Nejde o to, že by se nestaly, obě hlasování proběhla. Jen je důležité chápat jejich význam a netvářit se, že je pravděpodobné, že by dané zákony měly plný efekt, vysvětluje Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
2: V hantýrce amerického kapitolu se podobným návrhům zákonů říká messaging bill, tedy volně přeloženo zákon, který má hlavně vyslat zprávu. Zpravidla se jedná o návrh, který se z různých důvodů nemůže stát platným a prezidentem podepsaným zákonem. Sněmovna schválí návrh, který nemá šanci projít senátem. Senát schválí jiný zákon, se kterým nesouhlasí zase dolní komora. Nebo který bude jistě vetovat prezident. S trochou nadsázky, a není třeba mnoho, jdou kongresu taková performativní hlasování daleko lépe než skutečné schvalování zákonů. A proč se tak děje? Odpověď je jednoduchá. Jakkoliv by si Američané přáli, aby hlavní prací jejich politiků byla správa země, čím dál větší část jejich agendy tvoří především úsilí nechat se znovu zvolit v dalších volbách. K tomu se hodí spousta letáků, digitálních reklam a televizních spotů. Jako úřadujícímu kongresmenovi se vám do takového spotu nemůže hodit nic více než plamený projev ze sněmovny o vašem srdcovém tématu. Obzvláště takovém, o němž víte, že zarezenuje ve vašem jedinečném volebním okrsku. No a vůbec nejlépe se takové plamené projevy točí, když toho je ve hře ve skutečnosti velmi málo. Stojíte ve sněmovně a kolem vás je jen hrstka znuděných kolegů, kteří moc dobře chápou, co děláte. Využíváte legislativní proces pro vlastní politickou propagaci skrze návrh zákona, o kterém všichni ví, že nakonec neprojde. To všechno chápou především proto, že vás v této činnosti u řečnického pultu sami brzo vystřídají. A přesně touto optikou je nutné číst aktuální hlasování sněmovny o podpoře pro Ukrajinu a válce s Íránem. V obou případech jde o vzkaz voličům. Nikoliv o konečný zákonný výsledek. Obě rezoluce jsou z různých důvodů odsouzeny k záhubě, ať už kvůli nevoli Senátu Donalda Trumpa nebo kvůli určitým právně procesním kličkám. Cynismus stranou, celé tohle samovolně vzniklé divadýlko není nutně špatně. Nejzajímavější věci se ve Washingtonu často dějí ve chvíli, kdy se podobné rádoby signalizační legislativy vymknou kontrole stranického vedení kongresu. Je ale nutné chápat, kdy se děje něco výjimečného a kdy naopak vše jede v pevně vymezených performativních kolejích. A v případě války v Íránu i té na Ukrajině v tuto chvíli kongresmeni hlavně mluví ke svým voličům s výhledem na divoké listopadové volby. Dopřejte politikům jejich plamené projevy a statusy na sociálních sítích, ale hodinky si podle nich neřiďte.
1: Říká Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz.

0: aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V první polovině října nás čekají komunální volby a volby do třetiny Senátu a na politické scéně vznikají nová spojenectví. O jednom z nich v Praze a také o novém směřování jedné z nejtradičnějších stran hovoří komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
2: Před 4 lety šla tehdy Jurečkova KDU ČSL do magistrátních voleb v Praze, co by součást koalice Spolu, a tedy s kandidátem ODS na primátora Bohuslavem Svobodou. Ani letos nemá strana, již čerstvý předseda Jan Grolich říká noví lidovci pražského lídra. Ale vůči občanským demokratům se víceméně vyhraňuje, když je podezřívá z předem dojednaného spojenectví s hnutím ANO, kterému se snaží zabránit pro leckoho možná překvapivou dohodou s hnutím Praha sobě. Jejíž vůdčí postava Jan Čižinský, už 12 roků starosta Prahy 7, byl druhdy totiž poslancem za KDU a rozchod neproběhl zrovna z úsměvy. Ale nezapomínejme, že lidovci už také seděli ve vládě s TOP 09 de facto svým odštěpkem. A že tedy čas dovede lecos uhladit. V úsilí o magistrátní křesla budou ve spolku s Grolichem a Čižinským ještě také Zelení, kteří by v Praze jednak mohli získat část voličských sympatí kvůli ostře protizelenému tažení motoristů. A pak je také povzbudilo, že se po letech ocitli v dolní parlamentní komoře, kde mají dvě křesla díky předvolební smlouvě s Piráty, kteří by se samozřejmě zase měli stejně jako starostové stát součástí hráze proti ovládnutí magistrátu ANO s občanskými demokraty, což se ostatně stalo málem realitou už minule. Pokud jde o lídra nového pražského spojenectví, tím se stal Adam Scheinherr, předseda Prahy sobě, disponující dnes v 65 členem magistrátním zastupitelstvu 11 mandáty a bývalý náměstek primátora pro dopravu, což je pozbudící vášně všeho druhu. Ale má dobrou pozici u mladších Pražanů, čemuž odpovídá i jeho lehkovážný volební slogan v angličtině. Parafráze ústřední věty hitu zpěvačky Rihany, akorát je místo slova diamant politikovo příjmení. Shine bright like a Scheinherr, čili zař jasně jako Scheinherr, jestli to zabere ovšem ve hvězdách, nejen jasně zářících. Pro dvojnásobného jihomoravského hejtmana Grolicha, který je ku příkladu v Brně vnímán s poměrně velkými nadějemi tamními a časem i celostátními, sám také mluví o své premiérské ambici, je ovšem také důležité otestovat nové lidovce i ve volbách senátních, do kterých totiž sám míří, aby byl mimo jiné pracovně častěji v metropoli, kde se přece peče ta nejvyšší politika. A mimochodem do Senátu chce také Čižinský na magistrátní kandidaci až číslem 3. Ale zpět k lidovcům. Grolicha by určitě potěšilo navýšení počtu stranických křesel. A to není nereálné, protože jich má v Senátu KDU v téhle chvíli 12 a obhajuje pouze 3. A také právě v těchto volbách půjde o čelní střet s ANO, které minule posílilo a Andrej Babiš doufá, že jednou horní komoru dobude a tam mu přestane házet klacky pod nohy. Což ale Jan Grolich, štika v opozičním rybníku, naopak hodlá činit na veškerých úrovních a podstatně větší měrou než KDU ČSL doposud.
1: To byl komentář kolegy Ondřeje Konráda. Tento týden zemřela Marjan Satrapiová, pařížská kreslířka, spisovatelka a režisérka narozená v Iránu, autorka mezi jiným slavného komiksu Persepolis. V Satrapiové odešla jedna z viditelných tváří íránské diaspory ve světě. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
3: Jméno Marjan Satrapiové znali lidé z několika různých, někdy ne zcela propojených světů, například na jedné straně zájemci o íránskou kulturu a na druhé milovníci grafických románů, zejména těch seriózních. Právě její komiks Persepolis z ní udělal hvězdu právě v těchto specifických prostředích. Byl to napůl autobiografický příběh dívky, která se z porevolučního Iránu dostala až do Evropy. V případě Satrapiové to bylo na dvakrát. Jednou se do rodné země vrátila, než se definitivně usadila v Paříži. kniha Persepolis a následný kreslený film nebyly zdaleka to jediné, co za sebou zanechala, ale možná to nejdůležitější a určitě nejslavnější. Pokusila se totiž propojit oba své světy, východní a západní, a ukázat, že věci nemusí být tak jednoduché a ani Evropa není v jejím podání ráj, který na sobě nemusí pracovat. Pro Írán a Íránce udělala i to, že je představila Západu jako něco jiného, než mohli vidět v televizi. Že miliony Íránců a Íránek nenacházejí potěšení v tom chodit v černých hábitech provolávat smrt Americe. Později s úsměvem dodávala, že nejenže spřáteli v Íránu věděli, co je punk rock, ale že dodatečně zjistila, že to v Teheránu věděli dříve než někteří její američtí vrstevníci. Tak jako hájila složitý obraz Íránu na západě, s překvapením zjistila, že v Americe George Musha mladšího hájí Francii a pak po návratu zas obhajuje Ameriku v očích Francouzů. Považovala se za humanistku, za někoho, kdo ukazuje lidskou tvář lidí a zemí, které poznala. Nešetřila ani Francouze, u nichž našla nový domov. Já sama žiji v hezké čtvrti, mám vzdělání a prostředky a tak jsem pro většinovou společnost přijatelná, říkala. Ale pokud jste Arab žijící na předměstí, slyšíte politiky a policisty mluvit o přistěhovalcích jako o špíně. Francouzi by se tedy neměli ptát, proč se Arabové ve Francii nepovažují za Francouze, ale proč je sami za Francouze nepřijali. Marjan Satrapiová byla jednou z nejznámějších představitelek velmi rozsáhlé, možná několika milionové íránské diaspory. Část těchto zahraničních Iránců představují lidé, kteří například pracují v ropných monarchiích Perského zálivu, v Emirátech nebo Kuvajtu. Podstatnou část ale tvoří ti, kdo odešli z Íránu z politických a osobních důvodů, zejména po islámské revoluci roku 1979. Jsou to obvykle vzdělaní a tvůrčí lidé, kteří se v nových zemích dobře uplatnili a patří asi k nejúspěšnějším diasporám v historii. Vedle Turecka žijí většinou na západě, v USA, Kanadě a západní Evropě. Mnozí z nich čekají na pád režimu. V lednu při masových demonstracích jsme více než dříve slýchali o synu posledního šáha, také exulanta, který se snažil stát vůdčí postavou v případě pádu Islámské republiky. Jenže ke zhroucení režimu nedošlo ani po následném americko-izraelském útoku. Satrapiová se k íránské politice vyjadřovala zejména v minulých letech. Mluvila o tom, že režim sice určitou podporu ve společnosti má, ale jasná většina mladých lidí podle ní touží po změně a po demokracii. Marjan Satrapiová se už do Íránu nevrátí, demokratického ani teokratického. Exiloví Iránci zatím doufají a všichni ostatní se mohou udělat obrázek o Iráncích, těch doma i v diaspoře, prostřednictvím knih, filmů a rozhovorů, které po sobě zesnulá autorka zanechala.
1: Marjan Satrapiovou připomněl kolega Jan Fingerland. Jak jednat s lidmi, kterým nedůvěřujete? O tom uvažuje spisovatel a publicista Karel Hvížděla.
4: Stejně jako v Řecku, když asi 500 let před naším letopočtem začal řádit mor a zemřel Perikles, zhroutila se jeho vláda a s ní i jeho kulturní program. Jeho stoupenci byli stíháni a v Atenách nastala skleslost. Zdá se, že nyní naše civilizace zažívá něco podobného. Pandemie covidu prohloubila institucionální nihilismus, lidé ztratili důvěru v politiky, kteří nedokázali občany před pandemií řádně ochránit. Nedůvěra ve stát a porušení staré společenské smlouvy se střední třídou, která jim slibovala, že budou-li pilně studovat a řádně pracovat, budou se mít stále lépe, přestala platit. Střední třídu pohltily silné korporace, což vedlo na západě k její likvidaci a ve střední Evropě se nestačila ustavit. Vládu převzali oligarchové, milionáři s politickým vlivem, kteří se stávají majiteli dat. A to se stalo za situace, kdy nám Čína předvedla, že úspěšný stát nepotřebuje demokracii a proto se noví mocipáni snaží vládnout autokraticky. Staré pořádky se hroutí stejně jako Periklova vláda. a podobně jako před 2500 lety jsou dnes kritizováni či ostrakizováni příznivci liberální demokracie. Moc, jak říkal nedávno v Praze Timothy Snyder, se soustřeďuje u lidí, které nezajímá budoucnost a naopak nás nutí přemýšlet o minulosti, která je falešná, už proto, že se nikdy nemůže vrátit. Nebezpečná otázka zní, jak máme s těmito lidmi jednat, když argumenty ztratily svou váhu a nad nimi vítězí emoce, gesta a rychlost. Na tuto otázku se snaží odpovědět kanadský sociolog Adam Kahan v knize Vyjednávání s nepřáteli, jak spolupracovat s lidmi, s nimiž nezdílíte názor, které nemáte rádi, anebo kterým nedůvěřujete. Kahan tvrdí, pokud spolupracujeme s lidmi, s nimiž se neshodneme, které nemáme rádi nebo kterým nedůvěřujeme, potřebujeme zkoušet jiné cesty. Musíme si vědomně připouštět konflikt a nejistotu, abychom společně vytvořili nová řešení. Kdo vytýčí červenou čáru, rozhoduje předem, s kým bude pracovat a to znemožňuje mnoho možností. Debata, která pracuje s harmonií a konsenzem, nevede vždy k cíli. Je třeba sázet na rozšířenou spolupráci. Ta integruje neschody, rozdíly a experimenty. My můžeme jen dodat, chce to odvahu, čas a důvěru v sebe. Opustit monolog a věřit v dialog, z něhož obě strany vždy vyjdou jako jiní lidé.
1: Zamyšlením Karla Hvížděly končí nedělní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
0: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

N. Applebaumová, Autokracie SRO. Diktátoři, kteří chtějí řídit svět. Tato kniha vyšla v roce 2024. Události od té doby nabraly dynamiku. Svět se mění. Některé autokratické režimy padly. Principy, které jsou v textu popsány, se však nezměnily. Pokud jim porozumíme, budeme schopni současné dění vnímat v širších souvislostech.

Část pátá. Kontrola narrativu. Pokračování. Moderní čínská vnitrostátní propaganda se namísto vykreslování Číny jako dokonalé společnosti snaží lidem vštěpovat nacionalistickou hrdost, založenou na reálném hospodářském vzestupu a na spáse národa. Kromě toho čínský režim spodobňuje svůj vlastní řád jako protiklad chaosu či násilí demokracie. Zároveň Číňané slýchají, že tyto síly chaosu usilují o to narušit jejich životy a jsou povzbuzováni, aby proti nim bojovali v lidové válce proti cizímu vlivu či špionům. Zahraniční nepřátelské síly se velmi pilně činily a my bychom neměli polevovat v ostražitosti při ochraně naší národní bezpečnosti. Také Rusové neustále slyší o úpadku míst, která neznají a která většinou nikdy nenavštívili. Amerika, Francie, Británie, Švédsko, Polsko. Země, které jsou podle všeho plné zvráceností, pokrytectví a rusofobie. Průzkum ruské televize probíhající v letech 2014 až 2017 odhalil, že negativní zprávy o Evropě se na třech hlavních ruských kanálech, kontrolovaných státem, objevovaly v průměru 18krát denně. Některé z nich byly již na první pohled smyšlené, evropské vlády kradou děti heterosexuálním rodinám a předávají je homosexuálním párům, a ty pravdivé byly pečlivě zvoleny tak, aby podpořily myšlenku, že každodenní život v Evropě je děsivý a chaotický, Evropané jsou slabí a nemorální a Evropská unie je buď diktátorská a intervencionistická, nebo naopak směřuje k rozpadu. Cíl je zřejmý. Zabránit tomu, aby se Rusové s Evropou stotožňovali, což v minulosti činili. Pokud bylo něco dramatičtějšího, tak vykreslování Spojených států. Američany, kteří jen zřídka zavadí myšlenkou o Rusko, by ohromilo, kdyby zjistili, kolik času ruská státní televize věnuje americkým kulturním válkám, zejména pak polemikám ohledně pohlaví. Dokonce i samotný Putin projevil až znepokojivě podrobnou znalost twitterových debat o právech transgender menšin, přičemž s posměškem vyjádřil sympatie lidem, které označil za znehodnocené. Částečně tak chce Rusům demonstrovat, že liberální demokratický svět nenabízí nic, co by bylo hodno obdivu. A zároveň je to jeho způsob, jakým buduje spojení mezi vlastním domácím publikem a svými příznivci v Evropě a Severní Americe. Zde má i stoupence z autoritářské krajní pravice, jelikož některé naivní konzervativce přesvědčil, že Rusko je stát bílých křesťanů. Bílí nacionalisté, kteří v roce 2017 v Charlottesville pochodovali v nechvalně proslulém průvodu s krvavým koncem, vykřikovali mimo jiné heslo Rusko je náš přítel. Rusové se podílí na činnosti mezinárodních organizací, které údajně prosazují křesťanské nebo tradiční hodnoty, přičemž existuje podezření, že některé z nich tajně financují. Putin směrem k tomuto elektorátu vysílá pravidelná poselství. Prosazují tradiční přístup, že žena je žena, muž je muž, matka je matka a otec je otec, prohlásil na tiskové konferenci v prosinci 2023. Skoro jako kdyby tím bylo možné ospravedlnit válku na Ukrajině. Velmi krátce předtím ruský stát zakázal jako druh extremismu to, co nazval mezinárodním hnutím LGBTQ+, a policie následně začala provádět razie v gay barech. Takové manipulace se silnými emocemi ohledně práv homosexuálů a feminismu se rozšířily do celého autokratického světa.

Sovětští vůdci lhali, přitom ale usilovali o to, aby jejich lži vypadaly reálně. Když je někdo obvinil z nepravdivého tvrzení, v reakci na kritiku vytvářeli falešné důkazy nebo protiargumenty. Politici a televizní osobnosti v Putinově Rusku, Asadově Sýrii nebo Madurově Venezuele obvykle hrají poněkud jinou hru. Lžou neustále, nehorázně a očividně. A po svém odhalení se neobtěžují s nabízením protiargumentů. Když Ruskem kontrolované jednotky v roce 2014 sestřelili nad Ukrajinou let číslo 17 společnosti Malaysia Airlines, ruská vláda zareagovala nejen popřením odpovědnosti, ale také několika historkami s nevalnou mírou věrohodnosti. Obvinila z katastrofy ukrajinskou armádu či CIA, nebo to svedla na jakýsi hanebný komplot, při němž bylo do letadla umístěno 298 mrtvol s cílem fingovat havárii a zdiskreditovat Rusko. Tato taktika, zvaná stříkačka lží, nevede k pobouření, ale k nihilismu. Jak může člověk při tolika různých výkladech vědět, co se vlastně stalo? Co když to vůbec zjistit nelze? Když nebudete moci pochopit, co se kolem vás děje, pak se nepřipojíte ke skvělému hnutí za demokracii, nebudete následovat vůdce, který říká pravdu, ani poslouchat, když někdo mluví o pozitivní politické změně. Namísto toho se raději politice úplně vyhnete. Autokraté mají mimořádně silnou motivaci šířit takovou beznaděj a cynismus nejen ve svých zemích, ale po celém světě. Antidemokratická rétorika se globalizovala. Čína vyvíjí největší úsilí ze všech, aby se prezentovala ve světě, pokud možno v co nejvíce zemích, a s využitím té nejširší škály způsobů. Analytik Christopher Volcker pro tento účel vytvořil termín ostrá moc, tedy ani ta tvrdá vojenská, ani měkká kulturní. Používá ho k označování čínských vlivových kampaní, které dnes zaznamenáváme v různých oblastech kultury, médií, akademické sféry a dokonce i sportu. Mnohé z nich jsou koordinovány jednotnou frontou, což je nejvýznamnější vlivový projekt komunistické strany Číny. Jednotná fronta vytváří vzdělávací a výměnné programy, usiluje o kontrolu nad čínskými exilovými komunitami a buduje čínské obchodní komory. Podílí se také na provozu konfuciových institutů, přičemž ty jsou z jejich aktivit nejznámější a najít je lze v akademických institucích po celém světě. Konfuciovy instituty byly původně vnímány jako neškodná kulturní instituce, v mnohem podobná Goethovu institutu, který provozuje německá vláda nebo Alliance Française, a mnoho univerzit jejich vznik uvítalo, protože poskytovali levné či dokonce bezplatné kurzy čínštiny a výuku. Postupem času ale vzbudili podezření, protože se snažili dohlížet na čínské studenty na amerických univerzitách, blokovat veřejné diskuze o Tibetu nebo Tchajvanu a v některých případech také upravovali výuku čínských dějin a politiky tak, aby vyhovovala narrativu jejich země. Ve Spojených státech již byly Konfuciovy instituty povětšinou zrušeny, na mnoha jiných místech se jim ale stále daří. Jen v Africe jich je několik desítek. Tyto delikátní operace jsou ještě umocněny obrovskými investicemi Číny do mezinárodních médií, odhadovanými na 7 až 10 miliard dolarů. Informační služba Nová Čína, čili Xinhua, televizní síť China Global Television Network, rozhlasová stanice China Radio International a webový portál China Daily získávají od státu značné finanční prostředky, mají na sociálních sítích účty v mnoha jazycích a prodávají, sdílejí nebo jinak šíří svůj obsah. Jejich zpravodajství a videokanály jsou profesionálně zpracované, silně dotované, levnější než jejich západní ekvivalenty a Čínu s jejími spojenci vždy ukazují v pozitivním světle. Jejich obsah využívají stovky zpravodajských organizací v Evropě a Asii a mnohé i v Africe, od Keni a Nigérie po Egypt a Zambii. Regionální centrum se nachází v Nairobi, kde jsou najímáni významní lokální novináři a je zde produkován obsah v afrických jazycích spolu s arabštinou, angličtinou, francouzštinou, španělštinou, ruštinou a čínštinou. Čínské kanály, jejichž produkce je předvídatelná a často nudná, v současné době moc lidí nesleduje. Postupně však začínají být dostupné příjemnější formy čínského vysílání.
Polosoukromá satelitní televizní společnost Star Times, která je napojena na Čínu, má dnes přes 13 milionů předplatitelů ve 30 afrických zemích. Diváka vyjde levně, stojí jen pár dolarů měsíčně. Upřednostňuje čínský obsah, přičemž zahrnuje nejen zpravodajství, ale také kung-fu filmy, telenovely a čínskou fotbalovou superligu s dialogy a komentáři přeloženými do hauštiny, svahilštiny a dalších afrických jazyků. Západní obsah je na satelitu k dispozici rovněž, ale za příplatek. Star Times kromě toho zakoupila podíl v jedné jihoafrické televizní společnosti a navázala partnerství se zambijskou státní televizí. I zábava může šířit zprávy s pozitivním obrazem Číny. Komunistická strana Číny využívá studentské asociace a obchodní sdružení pro rozesílání zpráv, lokálním novinářům nabízí školení nebo stipendia a dokonce jim poskytuje telefony a notebooky. I to je součástí jasné strategie. Čínským propagandistům lépe vyhovuje, když se jejich názory objevují v místním tisku a s místními titulky. Říkají tomu půjčit lodě k vyplutí na moře. V tomto duchu Číňané více či méně otevřeně spolupracují i s médii z dalších autokracií. Po ruské invazi na Ukrajinu satelitní sítě vyřadili ruskou stanici RT, Russia Today, ze své nabídky a RT v mnoha afrických zemích nakrátko zmizela. Ale poté, co se jí ujalo čínské satelitní vysílání Star Times, se RT objevila znovu a okamžitě začala po celém kontinentu budovat pobočky a navazovat vztahy. Zejména v zemích pod vládou autokratů, kteří ochotně papouškují ruské tradiční poselství namířené proti Západu a LGBT a cení si absence kritického či investigativního zpravodajství. Zatímco reportérům francouzského mezinárodního kanálu France 24 alžírská vláda házela klacky pod nohy, RT je nyní v Alžíru podle všeho vítána. Ústředí v Jižní Africe je ve výstavbě. RT Aktualidad a RT Arabic se pokouší oslovit publikum v Latinské Americe a na Blízkém východě. Skutečným smyslem činnosti RT však nemusí být samotné televizní vysílání. RT je spíše výkladní skříní, produkčním zařízením a zdrojem videoklipů, které lze šířit prostřednictvím sítě sociálních médií. Tedy skutečně lidské sítě, kterou Rusové a další vybudovali právě za tímto účelem. Američané si její fungování vyzkoušeli na vlastní kůži v roce 2016, kdy agentura pro výzkum internetu se sídlem v Petrohradě, tehdy vedená dnes již zesnulým Jevgenijem Prigožinem, chrlila do světa materiály vytvořené tak, aby zmátly americké voliče. Ruské účty na Facebooku a Twitteru, které se vydávaly za americké, propagovaly protiimigrační hesla, jež měla pomoci Donaldu Trumpovi, a falešné účty Black Lives Matter zleva útočily na Hillary Clintonovou. Vyvolávaly protimuslimskou hysterii v místech, kde bylo jen minimum muslimů, a dokonce vytvořili facebookovou skupinu nazvanou Secured Borders, která úspěšně poháněla kupředu protiuprchlické hnutí v Twin Falls ve státě Idaho.

24. února 2022, s tím, jak ruská vojska vtrhla na Ukrajinu, se internetem začaly šířit neuvěřitelné historky o biologické válce. Mluvčí ruských ministerstev obrany i zahraničí se vší vážností prohlašovali, že na Ukrajině jsou tajné biologické laboratoře financované Spojenými státy a v nich se provádějí pokusy s netopířími viry. Byla to nepodložená, dokonce směšná historka a byla okamžitě a opakovaně vyvrácena. Přesto o ní začal psát americký twitterový účet napojený na konspirační síť QAnon at War Clandestine a dočkal se tisíců retweetů a zobrazení. Hashtag Biolab se na Twitteru stal virálním a dosáhl více než 9 milionů zobrazení. Dokonce ani po zastavení účtu, později se ukázalo, že patří skutečnému člověku, veteránu Národní gardy, nezabránilo lidem v publikování screenshotů. Verze tohoto příběhu se objevila na internetové stránce Infowars, konspiračním webu, jehož autorem byl Alex Jones, který byl úspěšně žalován za šíření spikleneckých teorií týkajících se tragické střelby ve škole Sandy Hook. Tucker Carlson, v té době ještě moderátor Fox News, po přehrání videozáznamů, na kterých ruský generál a čínský mluvčí opakovali zmíněná obvinění, požadoval po Bidenově administrativě, aby přestala lhát a řekla nám, co se to tu děje. Do příběhu se tvrdě opřela i čínská státní média, podporovaná čínskou vládou. Mluvčí tamního ministerstva zahraničí opakoval slova svých ruských kolegů a prohlásil, že Spojené státy mají na Ukrajině pod kontrolou 26 biologických laboratoří. Rusko během vojenských operací zjistilo, že Spojené státy tato zařízení využívají k realizaci vojenských biologických plánů, tvrdil. Nová Čína vypustila několik zpráv s titulky Biolaboratoře vedené Spojenými státy představují potenciální hrozbu pro obyvatele Ukrajiny i mimo ni a Rusko naléhá na Spojené státy, aby vysvětlili účel biologických laboratoří na Ukrajině. Američtí diplomaté tyto zvěsti halasně popřeli. Číňané nicméně v jejich šíření pokračovali a stejně tak učinila asijská, africká a latinskoamerická média, která mají s Čínou uzavřené dohody o sdílení obsahu. Totéž platilo pro venezuelskou Telesur, iránskou Press TV a služby RT vysílané v různých jazycích. Toto spojené úsilí přineslo úspěch. Pomohlo podrýt Spojenými státy vedenou snahu o vyjádření mezinárodní solidarity s Ukrajinou a prosazení sankcí proti Rusku. Ve Spojených státech posloužilo k podkopání snahy Bidenovy administrativy o konsolidaci amerického veřejného mínění. Podle jednoho průzkumu až čtvrtina Američanů věřila v pravdivost konspiračních teorií o biologických laboratořích. Rusko a Čína s pomocí určité části americké a evropské veřejnosti vytvořili mezinárodní komnatu ozvěn, v níž podpůrnou roli hrají Venezuelané, Iránci a mnozí další. Kdokoliv uvnitř této komnaty by mnohokrát slyšel spikleneckou teorii o biologických laboratořích pokaždé z jiného zdroje. Přičemž každý z těchto zdrojů by opakoval tvrzení ostatních a rozvíjel je tak, aby vytvořil dojem pravdivosti. O této teorii se dozvěděli i někteří lidé mimo komnatu ozvěn. A také ti, jejichž zvolený zpravodajský kanál nemá dohodu o sdílení obsahu s Novou Čínou. Doslechli se o ní jinými, mnohem nenápadnějšími cestami, jež používá autokracie SRO k šíření svých zpráv. Jedna z nich vede přes organizace, jako je Presenza, webová stránka, která vznikla v Miláně a v roce 2014 přesídlila do Ekvádoru. Presenza zveřejňuje zprávy v 8 jazycích a sama sebe označuje za mezinárodní zpravodajskou agenturu zaměřenou na zprávy o míru a nenásilí. A skutečně také publikovala článek o biologických laboratořích na Ukrajině. Avšak podle Centra pro globální angažovanost, spadajícího pod americké ministerstvo zahraničí, je Presenza ruský projekt, který provozují 3 ruské společnosti. Články tvoří v Moskvě, překládají je do španělštiny a pak je podle čínského vzoru zveřejňují na místních stránkách v Latinské Americe, aby to vypadalo, že mají tamní původ. Stejně jako Presenza se jako nezávislé médium prezentují i Yala News. Tento zpravodajský projekt, registrovaný ve Velké Británii a publikující v arabštině, nabízí denně svým 3 milionům sledujících chytře zpracovaná videa, jejichž součástí jsou i rozhovory s celebritami.
V březnu 2022, kdy další podobná média podporovala teorii o biologických laboratořích, tato stránka zveřejnila video nabízející jednu z nejsenzačnějších verzí příběhu, že Ukrajina plánovala využít stěhovavé ptáky jako nosiče biologických zbraní, zvířata infikovat a pak je poslat do Ruska, aby tam šířila nákazu. Původcem této absurdní historky ale nebyl Yala News. Jako první ji publikovala ruská státní média, následovaná arabskou verzí webu Sputnik a arabskou odnoží RT. Ruský velvyslanec v OSN s vážnou tváří vydal dlouhé oficiální prohlášení o skandálu s bioptáky a varoval před reálným biologickým nebezpečím pro obyvatele evropských zemí, jež může vzniknout v důsledku nekontrolovaného šíření biologických látek z Ukrajiny. Yala News rozhodně nejsou zpravodajskou organizací. Jak uvedla BBC, v jejich případě jde o informační pračku. Účelem existence tohoto webu je šíření a propagace materiálů produkovaných RT a dalšími ruskými společnostmi. Yala News mimo jiné zveřejnili tvrzení, že ruský masakr ukrajinských civilistů v Buči byl zinscenovaný, že Zelenský se objevil v televizi opilý nebo že ukrajinští vojáci utekli z frontových linií. I když je společnost registrovaná v Londýně, využívá poštovní adresu sdílenou s 65 tisíci dalších podniků, její zpravodajský tým sídlí na předměstí syrského Damašku. Generálním ředitelem je syrský obchodník podnikající v Dubaji, který na dotaz BBC zopakoval svá tvrzení o nestrannosti. Proč se tato společnost obtěžuje s utajováním svých vazeb na Rusko a Sýrii? Nejspíše z pragmatických důvodů. Díky tomu, že se nominálně jedná o britskou firmu, se Yala News vyhnuli sankcím uvaleným na Sýrii a Rusko a mohli zveřejňovat videa na Facebooku a dalších platformách. Britská identita ale mohla zároveň sloužit k tomu, aby videozáznamům propůjčila větší legitimitu, oddělila je od tvůrců, tedy od ruských zdrojů, a dodala jim na důvěryhodnosti v té části světa, která je notoricky podezřívavá vůči všem formálním zdrojům zpráv. Další ruská kampaň proběhla v Evropě pod hlavičkou společnosti RRN. Uvedený název je zkratkou. Původním názvem organizace bylo Reliable Russian News, tedy spolehlivé ruské zprávy, a později se přejmenovala na Reliable Recent News, tedy spolehlivé zprávy z poslední doby. RRN vznikla po ruské invazi na Ukrajinu a je součástí široce pojaté informační pračky, kterou vyšetřovatelé znají pod názvem Doppelgänger. Zaměřuje se především na typosquatting, čili takzvané překlepové domény. Registruje na sebe jména domén, která připomínají ta, jež patří médiím, například Reuters.cfd na místo Reuters.com, a webové stránky, jejichž autenticky znějící názvy slouží k oklamání čtenářů. RRN je velmi produktivní. Během své nedlouhé existence vytvořila v Evropě, na Blízkém východě a v Latinské Americe více než 300 webových stránek. Odkazy na tyto stránky následně využívá k dodání důvěryhodnosti příspěvkům na Facebooku, Twitteru, TikToku a dalších sociálních sítích. Když pak někdo v rychlosti prochází webovou stránku, vůbec si nevšimne, že titulek odkazuje například na falešnou stránku Spiegel.pro namísto skutečného webu německého časopisu Spiegel.de. Úsilí Doppelgänger, provozovaného skupinou firem z Ruska, včetně několika těch, které jsou spojeny s projektem Presenza, má širší záběr a vypadá to, že krom podvodných internetových stránek určených k ověřování faktů, zahrnovalo také publikování falešných tiskových zpráv na to, které díky použitému písmu a vizuální úpravě působily jako pravé. Tyto zprávy údajně odhalily, že vedoucí představitelé NATO mají v plánu vyslat do Francie ukrajinské polovojenské jednotky, aby tam potlačili protesty proti důchodové reformě. Ruské informační pračky a čínská propaganda se donedávna dosti odlišovaly. Číňané se zpravidla drželi stranou americké politiky a tamního informačního prostoru, s výjimkou propagace čínských úspěchů nebo prosazování čínského narrativu o Tibetu, Xinjiangu a Hongkongu. Dokonce i čínské útoky namířené proti Tchajvanu byly pečlivě zacílené. V některých případech kombinovali informační kampaň s vojenskými hrozbami a ekonomickým bojkotem.
Naproti tomu ruské úsilí působilo více nahodile. Jakoby hrstka počítačových hackerů zkusmo vypouštěla do světa bláznivé historky, jen aby viděli, která z nich se uchytí. Nyní se čínská a ruská taktika pomalu zbližují. Po ničivém požáru v Maui v roce 2023 čínští trolové využili umělou inteligenci a vytvořili fotografie, které údajně dokazovaly, že požáry způsobila tajná americká meteorologická zbraň. Ačkoliv tyto konspirace přesvědčily jen málo koho, znamenaly začátek pozoruhodné nové éry. Číňané experimentovali, vytvářeli sítě a další podvratné operace snad připravovali v ruském stylu. Na jaře roku 2024 začala skupina čínských účtů, do té doby publikujících pročínské materiály v mandarinštině, zveřejňovat příspěvky v angličtině, používat symboly republikánské kampaně Make America Great Again, MAGA, a útočit na prezidenta Joea Bidena. Objevovaly se zde falešné snímky Bidena ve vězeňském oděvu, byl tu zesměšňován jeho věk a byl označován za satanistu a pedofila. Jeden z účtů napojených na Čínu převzal od RT video, které reprodukovalo lživé tvrzení, že Biden poslal bojovat na Ukrajinu neonacistického zločince. Když pak tuto lež publikoval na sociálních sítích Alex Jones, zhlédlo ji více než 400 tisíc lidí. Ve snaze vyvolat chaos, tito noví propagandisté, podobně jako jejich vůdci, sahají po všech možných použitelných ideologiích, technologiích a emocích. Podvratné prostředky mohou mít podobu pravicovou, levicovou, separatistickou nebo nacionalistickou, dokonce může jít o konspirace spojené se zdravotnictvím či o nějakou formu morální paniky. Jen účel se nemění. Autokracie SRO doufá, že tak přepíše pravidla samotného mezinárodního systému. Publikace N. Applebaumové Autokracie SRO, diktátoři, kteří chtějí řídit svět, připravil a režii měl Radim Nejedlý. Četla Zdislava Pechová. Dramaturgie Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: K čemu nám v ekonomice slouží peníze?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Peníze v ekonomice potřebujeme proto, abychom byli schopni měnit a tedy kupovat zboží a služby, které nabízíme za ty, které potřebujeme. Jde tady o jakési univerzální zboží, v jehož hodnotu všichni věříme. Šetří nám práci a náklady, které by jinak s veškerou směnou souvisely. Pomocí peněz také vyjadřujeme účetní hodnotu věcí a služeb. Původně peníze vznikly jako mince z cenných kovů. Dnes je jejich hodnota založena především na důvěře, že neztratí svoji hodnotu a můžeme s nimi dále platit. Změnila se i forma peněz, kterou používáme. Častěji než hotovost totiž využíváme peníze bezhotovostní. Těch je v ekonomice pětkrát víc než bankovek a mincí. Peníze do oběhu dává centrální banka a jejich množství mohou násobit i běžné banky tím, že lidem a firmám poskytují úvěry. O tom, kolik peněz v ekonomice potřebujeme, aby dokázali pokrýt veškeré transakce, rozhoduje také to, jak rychle jsou lidé a firmy schopny peníze, které získají, utrácet a tedy vracet do oběhu. To se nazývá rychlost peněz a podle ní musí centrální banka objem peněz v ekonomice správně nastavit.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Irán odpálil v několika vlnách rakety na Izrael. Prezident Trump vyzval obě strany k návratu k jednáním. Průběžné výsledky voleb v Arménii ukazují, že by země měla pokračovat v prozápadní politice. Tenistka Siniaková je po 11. grandslamovou šampionkou v deblu a s Američankou Townsendovou ovládla Roland Garros. A dnes bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů. Je pondělí 8. června, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Sýrie a Irák dočasně uzavřeli svůj vzdušný prostor. Jde o reakci na nedělní iránský úder na Izrael. Izraelská protivzdušná obrana všechny střely zachytila. Iránské revoluční gardy uvedly, že útok byl varováním a že v případě další agrese Izraele svou ofenzivu rozšíří na všechny americko-izraelské cíle v regionu. A podrobnosti má teď redaktorka Lucie Rýdlová.
3: Podle Teheránu byl tento úder odvetou za pokračující izraelské útoky na Libanon. Naposledy cílili na jižní předměstí Bejrútu na sídlo militantního hnutí Hezbollah. Americký prezident Donald Trump vyzval Irán i Izrael k návratu k jednáním. Izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi doporučil, aby ofenzivu neoplácel. Šéf tamního generálního štábu uvedl, že izraelská armáda čeká na rozkaz k opětovnému úderu na nepřítele. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
2: Deficit státního rozpočtu se příští rok zvýší. V internetovém pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Snižování schodku podle ní bude možné až v dalších letech.
4: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
5: My bychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
4: Ministryně tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
6: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bez zesporu nižší než v roce letošním.
4: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
2: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035.
7: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
8: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
7: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
9: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let budou volné k jinému využití.
7: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
2: V Lukově na Třebíčsku i ve Starovičkách na Břeclavsku místní oslavili děkovnou mší své rodáky dva nové blahoslavené knězi Janu Bolu a Václava Drbolu. Oba v 50. letech nechali popravit komunisté. V rodišti Jana Buly v Lukově přišlo podle farnosti nejméně 1500 věřících.
10: Teď po 20 letech přichází to, už je to tady.
11: Říká mi Petr Václave.
12: Teď jedeme na svatořečení. Takže potřebujeme alespoň jeden zázrak.
11: Eva Vodičková z Jemnice má i jednu kandidátní prosbu o zázrak.
13: Budu se modlit, mám v rodině chlapce, kterému je 12 let a má těžkou cukrovku.
11: Katolický liturgický kalendář počítá s každoroční připomínkou umučených kněží 17. června. Z Lukova, Daniel Zach, Radiožurnál.
2: Slovenský soud by měl dnes napodruhé otevřít hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce, takzvané kauze Očistec. Týká se údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů v letech 2012 až 2018. Mezi užalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar za stranu Směr.
14: Soud v Banské Bystrici se měl případem zabývat už začátkem května. Proces ale nakonec odročil kvůli návrhu obžaloby sloučit kauzu s jinou. Na lavici obžalovaných tak usedne celkem 11 lidí. Prokuratura tvrdí, že v rámci policie fungovala od roku 2012 zločinecká skupina. Údajně zasahovala do vyšetřování citlivých kauz nebo sledovala politické oponenty tehdejší vlády strany Směr. Skupinu podle žalobců řídil nitranský podnikatel Norbert Böder a v té době ještě policejní prezident Tibor Gašpar. Obžalovaným hrozí vězení mimo jiné za korupci nebo zneužití pravomocí. Většina už dřív vinu odmítla. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Současný předseda arménské vlády Nikola Pašinian je na cestě k volebnímu vítězství. Arménská ústřední volební komise oznámila výsledky elektronického hlasování. Podle nich jednoznačně vyhrála vládnoucí strana Občanská smlouva. Znamená to, že by země pokračovala v nastolené prozápadní politice.
15: Podle předsedy volební komise Pahagna Hovakimiana volil elektronický jen zlomek arménských občanů. Přesto lze podle jejich výsledků odvodit závěry pro celé volby. Volebnímu výsledku už Pašinianovi pogratuloval gruzínský předseda vlády Irakli Kobakidze. Oficiální výsledky voleb zveřejní volební komise během pondělka. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Do slavné vodní nádrže před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu se po týdnech stavebních prací vrátila voda. Donald Trump nechal historickou nádrž přebarvit na modro.
16: Dno vodní nádrže mělo původně barvu šedivého kamene. Prezidentu Trumpovi ale připadala nádrž špinavá a tak se rozhodl ji nechat přebarvit. Jennifer, která přijela k reflexní nádrži s manželem z Utahu, ale připadá smutné, že by měla barva připomínat floridské bazény. Původní rozpočet ze 2 milionů dolarů vzrostl na 1 013 000, tedy přes 250 milionů korun. A to se nelíbí Terencemu z New Yorku. Uznává, že modrá barva je hezká, ale Američané teď podle něj potřebují peníze jinde. Americký prezident tímto ve svém otisku do hlavního města nekončí. Nyní chce podél této trasy vytvořit promenádu, která by se jmenovala Trumpova. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Tenistka Kateřina Siniaková ovládla společně s Američankou Townsendovou Roland Garros. Ve finále 4 hry porazili srbsko-kazachstánský pár Kruničová Danilinová 6-2 a 7-5. Pro Siniakovou je to už 11. grandslamový titul v deblu. Z českých tenistek je v tomto ohledu už jen o jeden triumf úspěšnější Jana Novotná. Pokračuje Siniaková.
17: Tak znamená to hrozně moc. Budu se opakovat, mám obrovskou radost. Jsem ráda, že se to znovu povedlo. Vlastně jsme měli šanci na US Open, tam to neklaplo, takže jsem moc ráda a cením si vlastně být na stejném řádku jako takový legendy.
2: Mužskou dvouhru ovládl v Paříži Němec Zverev, který porazil v pěti setech Itala Koboliho. A vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v troji kajak cross, druhý byl Vít Přindiš. Krejčí byl po pátečním triumfu v klasickém slalomu, získal druhé zlato. A v časovce kajak crossu triumfovala poprvé v kariéře ve světovém poháru Kateřina Beková.
18: Překážka na silnici 38 na Jihlavsku a u zavírky v Praze. Dálnice volné. Na D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Zdice sekají trávu. Kilometry 29 až 22 sjezd na Králův dvůr. To pojíždí a blokují Krajnici. Na silnici 38 z Jihlavy do Moravských Budějovic a Znojma je překážka sražená, větší sražená zvěř. I vybočující auta, proto čekejte mezi Hladovem a odbočkami na Třebíč a Telč. A v Praze na městském okruhu jsou v noci úplné uzavírky. Neprůjezdný bude do rána Strahovský tunel, směr Barandovský most a taky část tunelového komplexu Blanka, obousměrně mezi sjezdy na Patočkovou ulici a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.

0: Tentokrát opět do Kyjeva, kde kromě masivních ruských útoků hoří i domácí půda. Prezident Zelenský přišel nedávno o svého nejbližšího spolupracovníka, ukrajinského muže číslo 2, Andreje Jermaka. Ten nyní čelí společně s dalším okolím prezidenta bezprecedentnímu vyšetřování.
1: Takzvaná Mindich Gate, tedy potenciální zpronevěra státních prostředků v rozsahu milionů dolarů, je asi největším ohrožením pozice Zelenského od počátku plošné ruské invaze v roce 2022. Ustojí i tento test? Zeptáme se autora jeho životopisu, amerického novináře Simona Schustera.
0: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
2: Simon Schuster je americký novinář a potomek emigrantů ze Sovětského svazu. Jako zpravodaj časopisu Time pokrýval více než 20 let dění v Rusku a postsovětském prostoru. Nejnověji píše pro týdeník The Atlantic, kde se zaměřuje hlavně na autoritativní režimy a ozbrojené konflikty. V roce 2024 se stala bestsellerem jeho kniha The Showman o životě a proměnách ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V Česku je dostupná ve slovenském překladu pod názvem Zelenský. V roce 2026 byl Simon Schuster jedním z hlavních hostů mezinárodní konference Křehká bezpečnost, kterou v Praze pořádal Český rozhlas Plus.
0: Ondro, četl jsi ten životopis Zelenského od Simona Schustera?
1: Četl, ale musím se přiznat, že jsem to tak jako prolet, protože jsem, myslím, že byl rovná jako ve vlaku a stačil jsem to za těch pár hodin přečíst. Je to jako zajímavé, jasně je pochopitelné, že je to knížka pro západní publikum, takže jako nemůžu říct, že bych se tam dozvěděl nějaké věci, které bych úplně nevěděl nebo netušil, ale je to jako přinejmenším psychologicky zajímavé, protože on to psal v době, kdy už teda ta válka začala a je tam vlastně i cítit, že ten Zelenský hledá nějakou prostě svoji vlastní roli.
0: Já jsem to taky četl ve vlaku, bral jsem si to na dlouhé cesty do Kyjeva a z Kyjeva, protože jsou opravdu dlouhé, když člověk jede tou klasickou trasou přes Polsko. Velmi mě to zaujalo, protože to je jako hezky napsaná knížka, srozumitelná, protože fakt zajímavě popisuje tu proměnu Zelenského, opravdu doslova politického chameleona, v tom nejlepším slova smyslu, vycítí, jaká role se po něm žádá a do té se transformuje. Takže proto kým Zelenský byl v minulosti a kým je dnes, je dobré tuhle knížku číst. Já jenom připomenu, že už jsem si ji koupil dvakrát a tu druhou jsem někomu půjčil, takže tímto vyzývám toho dotyčného, aby mi ji okamžitě vrátil. A nevím, kdo to je, tak jenom i tímhle způsobem apeluju na jeho svědomí. Teď jsme ve fázi, která teda úplně už v tom životopise není, ale je nesmírně důležitá. Už jsme předeslali, že Zelenský, kromě všeho jiného, teď čelí asi nejvážnější krizi od té plošné ruské invaze 2022 a ta kauza se jmenuje Mindich Gate.
3: This week, a major corruption scandal engulfing ministers at the heart of the Ukrainian government.
4: People are really shocked and annoyed.
5: The country's anti-corruption agencies busted a high-level criminal network.
6: Je opravdu velmi pozitivní zprávou to, že i v tak složité době a s vědomím toho, že tyto kauzy poškodí prezidenta Zelenského, si ty protikorupční orgány uchovaly svou nezávislost a nebály se jít i proti druhému nejsilnějšímu člověku v zemi.
0: Ondro, řekli jsme potenciální zpronevěra státních prostředků. Jak bys to zhrnul?
1: Timur Mindich, člověk, který vlastně jako neměl žádnou státní funkci a tak dále, ale byl to přítel Volodymyra Zelenského ještě z dob studia Kvartál 95, tedy v dobách teda jeho showbiznesu. A to, co ukrajinské protikorupční úřady zatím zveřejnily, tak z toho vyplývá, že on vybudoval systém, skupinu lidí, která vyváděla peníze ze státní společnosti Energoatom a přišli si řádu na miliony dolarů, co je teda obzvláště pobuřující, že oni ty peníze vyváděli z fondů, které měly být určeny na ochranu těchto elektrických stanic před ruskými útoky.
0: Já jenom připomenu, že v té kauze figuruje nejenom Timur Mindich, tedy dlouholetý blízký přítel prezidenta Zelenského, ale ta vyšetřování Národního protikorupčního úřadu

0: se týkala taky dalších lidí, padly kvůli té kauze mimo jiné ministryně energetiky Světlana Hrinčuková, ministr spravedlnosti Herman Haluščenko, operují tam další lidé a je tam jednou z ústředních postav právě někdejší šéf prezidentské kanceláře Andrej Jermak, což je opravdu ukrajinský muž číslo dvě, člověk, bez kterého se donedávna v ukrajinské politice nehnulo ani smítko.
1: On se tam vlastně objevil v jako takové té druhé vlně, v těch prvních odposleších, tak tam se jako hovořilo o někom, kdo nejspíš musí být Jermak. Nicméně teď se ukázalo, že on byl jedním z majitelů luxusních domů, nebo respektive výstavby těch domů v projektu, který se jmenuje Dynastie. Má na sebe napsané jednu z těch vil, kde není absolutně jasné, kde na to mohl vzít peníze a ukrajinské protikorupční úřady jsou přesvědčeny, že to jsou přesně ty peníze z Energoatomu.
0: No, když se podíváte na ten projekt Dynastie, tedy projekt 4 domů, velmi luxusních. Je to do určité míry prokletí ukrajinské politiky. Kdokoliv vlivný, kdokoliv vysoko v politice se nachází, tak poblíž Kyjeva v Borovicových hájích na břehu řeky nebo někde jinde na hezkém místě si začne stavět luxusní rezidenci nebo ji nějak zkonfiskuje a je z toho velký problém. To je Viktor Janukovič a řada dalších lidí. U Zelenského zatím nevíme, ale to, že se tam staví 4 luxusní domy, z nichž 3 patří Andrej Jermakovi, Oleksii Černyšovovi, což je bývalý vicepremiér a taky velmi blízký přítel Zelenského. Další je Timur Mendič a ten čtvrtý nemá majitele a v těch nahrávkách, které jsou zveřejněné, zaznívá slovo Vova, tak to je jako skutečně velmi intenzivní a velmi nepříjemné pro prezidenta. Nicméně teď, a to je důležité dodat, figurují nejenom oficiální vyšetřující dokumenty té protikorupční agentury, ale také přepisy těch dalších hovorů, které z této kauzy pocházejí, které ale nejsou zatím těmi protikorupčními orgány potvrzené. Jo. A je to jako velký skandál, žije tím ukrajinská společnost a politika už řadu týdnů. Za tím zveřejněním stojí portál Ukrajinská pravda. Měli jsme tady před pár lety Sevgel Musajevovou, šéfredaktorku Ukrajinské pravdy. A protože se kolem toho strhla i mela, proč to zveřejňujete, tak jsme se na tohle zeptali přímo Sevgel Musajevové.
2: My rozumíme, že my vyklikali na sebe chvíli kritiky.
3: Dostali jsme se pak pod palbu silné kritiky. Prý mohlo jít o záměrný únik informací. To ale vylučuji. Provedli jsme na tom spoustu práce, včetně ověřování a kontaktu se zdroji. Rozhodnutí nelitujeme. Pomohlo dalšímu vyšetřování a je nezbytné proto, abychom se hýbali kupředu a stali se takovou evropskou zemí, po které toužíme.
2: Stát to evropskou krajinou, pro jakou my mříme.
0: Musajevová o tom konec konců mluvila i při návštěvě Prahy před pár lety s Timothy Snyderem. V té debatě ona říká, zhruba rok po plošné invazi jsme drželi bobříka mlčení. Od té doby si myslíme, že všechny tyto nešvary mají být naprosto jasně nehledě na válečný stav a ohrožení naší země pojmenovávány, protože bez toho se prostě nepohneme dál, je v sázce strašně moc. A tahle kauza Mindičkej vlastně to ukazuje, jako je v sázce energetická ochrana klíčových objektů. Jako zpronevěra v milionech dolarů, jako prostředků nejenom ukrajinských plátců daní, ale také zprostředkovaně zahraničních donátorů je v sázce v zásadě kredit té garnitury kolem Zelenského.
1: No a stejně také platí to heslo protikorupčních aktivistů, že korupce zabíjí. A v daném případě zcela doslova.
0: Takže mluvíme o jedné z nejsilnějších, největších kauz za poslední roky, které jsou kolem Zelenského. Logicky se nabízí tedy otázka na Simona Schustera, jak to prožívá Zelenský. Schuster je v pravidelném kontaktu s ukrajinským prezidentem a sleduje ty nálady.
4: Je si vědom toho, že je to pro něj politicky velice riskantní a nebezpečné. Řekl bych, že když ten skandál loni v listopadu propukl, bylo to obzvlášť ožehavé, protože se jednalo o peníze ukradené ze stavebních projektů na ochranu energetického sektoru. A letošní zima byla jedna z nejchladnějších nejsilnějších za mnoho let. A takže když lidé mrzli do morku kostí, museli si vzpomenout na politiky, kteří se obohatili z prostředků určených na ochranu obyvatelstva před mrazy. Teď je tedy kauza před soudem a podle mě se Zelenský od loňského listopadu dokázal celkem distancovat od jejich hlavních aktérů, včetně Jermaka. Toho propustil hned v listopadu. A myslím, že Zelenského tým teď na prezidenta tlačí, aby si přivedl nové lidi, kteří budou považováni za čisté, bez konexí na Jermaka, anebo další korupci.
0: Co mě na tom Šustrovi zaujalo taky je, že on mluví i právě popisuje tu roli Andreje Jermaka, tedy člověka obviněného v té Mindičgate, člověka, který byl při předchozí návštěvě Volodymyra Zelenského v Praze tady taky poskytl Českému rozhlasu rozhovor.
5: Je důležité, že dnešní Ukrajina má právě tohoto pana prezidenta. Prezident Zelenský je velice zásadový člověk, hlavně co se týče zájmu Ukrajiny.
0: Byl to skutečně klíčový člověk a tohle je, jak popisuje Simon Schuster jeho modus operandi.
4: S Jermakem jsem strávil spoustu času, když jsem psal knihu The Showman. Vlastně jsem s ním byl víc než se samotným Zelenským. Jermak je prostě mikromanažer. Často jsem měl dojem, že na Ukrajině nemůže být rozhodnuto nic důležitého, aniž by tomu předcházel telefonáta nebo SMS-ka od Andreje Jermaka.
0: Tohle, co popisuje na Andrejovi Jermakovi, Simon Schuster je vlastně jako nějaký opakující se prvek ukrajinské politiky, systémová věc, která brání té zemi se posunout dál. A myslím si, že je zajímavé, jak silně to v těch diplomatických a jiných kruzích kolem ukrajinského prezidenta vlastně neustále cirkuluje, že tohle je věc, která když se nezmění, tak se ta země nemá šanci posunout výrazněji dál.
6: The problem with changing it is it requires the people in power to give up some control.
4: Problém je, že aby se to změnilo, museli by lidé v čele Ukrajiny odevzdat část moci institucím. A to se jim nechce. Nechtějí o moc přijít. Je jednodušší kontrolovat celý systém jen pomocí telefonátu, aniž byste museli podstupovat celý legislativní proces.
0: No, takže jsme u nějakého popisu toho, co se stalo. A teď se pojďme dívat dál. Tak ustojí to podle tebe, Ondro, prezident?
1: Já si myslím, že ano. Už proto, že prostě nebudou žádné volby, než skončí válka. Je to samozřejmě pro něj velký problém, co se týče i jako fungování. Protože skutečně to všechno přes Andreje Jermaka šlo. Dnes už žádný další takovýhle člověk, který by byl takhle blízko, který by s ním strávil ty první měsíce prostě v nějakém bunkru, kdy vzpomínali, že měli vedle sebe nějaká spartakiádní lehátka v noci a tak dále, tak to už prostě nebude. A přišel na jeho místo vlastně Kirilo Budanov, člověk, který je sám vlastně velký hráč.
0: Bývalý šéf vojenské rozvědky HUR, člověk blízký Američanům, člověk, který má nepochybný kredit, člověka, který předpovídal plošnou ruskou invazi napříč tou ukrajinskou elitou, která byla spíš zdrženlivější, tak je člověk s velkým kreditem. Ano.
1: A ten samozřejmě už takhle blízko jako rozhodně nemá. On bych řekl, že má i vlastní možná politické ambice a určitě on nebude ten člověk, který by schvaloval, kdo přesně může v kolik hodin zavolat Volodymyru Zelenskému, což se u toho Jermaka normálně dělo.
0: Konec konců mluvil o tom i sám Schuster, že ten modus operandi Zelenského týmu se velmi změnil po konci Jermaka, že prezident sám je nucen daleko více rozhodovat sám za sebe, ne skrze Andreje Jermaka, že se to klima změnilo. Potvrzujete také další věc, o které píše konec konců i v té své knize, že Zelenský je schopen velmi radikálně obměnit svůj tým v momentě, kdy cítí nějaké ohrožení a to se také stalo. Vytáhl si nejenom Kirilo Budanova, ale taky mladíčkého ministra obrany Michaela Fedorova, reformátora Alexandra Kubrakova, řadu dalších lidí, takže tam najednou jakoby navenek jsou noví lidé. tomu pomáhá. A je tam i třetí věc, kterou já jsem cítil hodně, když jsem dělal rozhovor se Zelenským v lednu v Kyjevě, že to je jako opravdu člověk s misí, kterého nezastaví jako téměř nic. Ptal jsem se ho mimo jiné i na to, jestli se zúčastní následujících voleb, pokud budou.
7: Neznám. Záleží od toho, jak zakončí se ta věna.
0: Aha. But have you ever thought about it?
7: No, jinudy doma, jinudy doma.
0: Řekl, že to zvažuje. Já z toho mám pocit, že on vede už teď dopředu, přestože je válka a volby se nemůžou konat, takovou permanentní kampaň, že to je člověk mimořádně tedy nadaný politicky a že i po válce bude mít šanci. Myslím si, že jak všichni se shodují, že to bude velmi záležet na konci toho konfliktu a na tom, jakým způsobem Ukrajina buď zvítězí hodně nebo málo, nebo to bude kompromis, anebo ta naopak, který dopadne blbě, tak od toho se bude asi další osud Zelenského odvíjet. Je tam kromě Budanova určitě ve hře ještě faktor Valery Zalužny, bývalý velitel ukrajinské armády, kterého Zelenský před několika lety odvolal, ale Zalužný je nadále symbolem. Mluvil tady v Praze víc o vojenských věcech.
8: Druhá úroveň nastává, když se bezpečnostní problém stává zřejmým. Míra znepokojení pak často vede vlády k dalšímu omylu, k přesunu odpovědnosti na ozbrojené síly.
0: Ale je nepochybné, že kromě Zelenského a právě Kirilo Budanova je Zalužný velký hráč.
1: Tak on vede ve všech sociologických výzkumech a jak se správně říká, že Zelenský přemýšlí o tom politickém rozměru a o své politické budoucnosti, tak v okamžiku, kdy on odvolal Valerie Zalužného a následně ho tedy přemluvil, aby vzal post velvyslance Ukrajiny ve Velké Británii, tak to jedním z těch důvodů určitě byla i popularita Valerie Zalužného, kterému to možná prospělo, protože on zůstal tím symbolem jednak toho heroického odporu těch prvních měsíců, ale i těch prvních vítězství. Charkovská oblast a tak dále, on je prostě pořád symbolem ukrajinského vítězství, toho, že to vydrželi ten prvotní útok a že dokonce přešli do protiofenzivy.
0: Myslím si, že vůči Zelenskému bude ve velké nevýhodě v tom, že to je přece jenom víc voják než politik a bývalý herec, byť připomeňme historku o tom, že Zalužný, když něco chtěl být vládí, tak chtěl být komik, to je jako zajímavá paralela s tím Zelenským, ale vypadá méně zkušeně, ale bude určitě zajímavé ho sledovat i do budoucna, protože skutečně je to postava, která rezonuje v té ukrajinské společnosti. Tohle konec konců o něm říká taky Simon Schuster.
4: Myslím, že průzkumy veřejného mínění velmi jasně ukazují, že Zalužný bude v prezidentské volbě Zelenského hlavním rivalem. Pokud se tedy rozhodne jít do politiky a dělat prezidentskou kampaň, o to pořád ještě nevíme, ale ještě jednu věc bych podotkl. Až válka skončí, bude podle mě ve společnosti velká poptávka po politické straně válečných veteránů nebo vojenských důstojníků. Trochu jsme to viděli už v roce 2014 a 15, po první vlně války, kdy důstojníci kandidovali do parlamentu, ale nakonec se v něm tolik křesel nezískali. Až teď válka skončí, bude s ní mít přímou zkušenost mnohem větší část společnosti, ať už jako vojáci na frontě nebo jako příbuzní obětí války. To se podle mě otiskne do voličského chování a složení parlamentu a také do budoucí prezidentské administrativy.
0: Tak tolik Simon Schuster a na závěr tedy logická otázka. Ondro, co by podle tebe dělal Volodymyr Zelenský, kdyby do toho prezidentského klání už nešel? A nebo by se stal tím pomyslným Winstonem Churchillem, který je prezidentem nebo vůdcem válečným, který sice vyhrál válku, ale poté prohrál volby, což je taky varianta, která se někdy zmiňuje. Co by tak mohl dělat?
1: No, to je zajímavá otázka. Myslím si, že to neví ani on sám, protože jemu taky není tolik let, aby jako se stáhl podobně jako třeba předchozí prezident Viktor Juščenko někam na svoji vilu pod Kyjevem. Podle mě klíčová otázka je skutečně, jak toto dopadne. Jestliže Winston Churchill prohrál volby po vyhrané válce, tak Volodymyr Zelenský nebude vůdce země, která vyhrála válku, přinejmenším jak by si část jejího obyvatelstva představovala. Takže je možné, že prostě se nějakým způsobem domluví s některým z těch protikandidátů a vlastně mu to tu moc předá, nebo respektive ho podpoří, ale on samozřejmě může zkusit nějakou kariéru v mezinárodních organizacích jako diplomat, protože s tím teda si získal za ty poslední roky opravdu zkušenosti, které jistě by sám dal přednost tomu, aby je neměl, ale jinak těžko říct. No, je to otázka také, co se stane vůbec s celým tím systémem okolo, protože jak jsme se o tom bavili. Teďka se přeměňuje ten ekosystém toho vládnutí. Jestliže předtím to bylo přes Jermaka a nějaké dalších pár lidí, tak teďka se to možná změní trošku víc institucionálně, ale jako nebyl bych asi úplným optimistou a on bude také potřebovat se postarat o ty svoje lidi, když dojde k přechodu moci.
0: Co je nepochybné, tak je, že už teď je Zelenský zapsán zlatým písmem do historie ukrajinské politiky, ať vlastně bude dělat cokoliv. Má stále šanci obhájit klíčovou pozici člověka, který v ten zlomový okamžik novodobé ukrajinské historie se zachoval správně a zůstal v Kyjevě a vlastně rozpoutal celé to hnutí odporu, které se postavilo obrovské mase té ruské armády. Takže ať bude dělat cokoliv, tak to místo v těch dějinách už má zajištěné nyní. Za mě osobně si nedokážu moc tipnout, co bude konkrétně dělat, ale co je pro mě určitě důležité a co je téměř klíčové, je, aby ukrajinská politika jako celek zlomila to prokletí těch klanů. Protože si myslím, že v danou chvíli i na té interakci těch klíčových postav, které jsme tady zmínili, kterou je Volodymyr Zelenský a na druhé straně Valery Zalužný a třeba nevím, bývalý ministr zahraničí Dmytro Kuleba a řada dalších, tak se mi zdá, že stále vlastně pro tu věc Ukrajiny dělají hodně, ale mohli by dělat daleko víc, kdyby spolupracovali. O čem mluvil Schuster, instituce, vlastně nějaká strategie, systémovost dlouhodobější, to je jedna ze slabin ukrajinské politiky, nejenom tedy ukrajinské politiky, ale mimo jiné ukrajinské politiky v současnosti. Tak to bych se velmi přál a to myslím, že by hodně napovědělo tomu, jestli je pro Zelenského možné najít místo i mimo třeba prezidentský palác. Tak to je za nás všechno. Ještě zbývá pozvat vás, abyste pro nás hlasovali v soutěži o podcast roku. Hlasovat můžete do 14. června. Natáčet budeme taky na Slunovratu v Opavě. To je 19. června v pátek večer. Tam se na vás těšíme osobně s Ondřejem. A budeme taky v Trojském pivovaru 21. července. I tam už jste nás viděli a tam nás znovu uvidíte. Ještě se připomeneme.
1: A budeme mít i nějaké zajímavé hosty, ale to se včas dozvíte.
0: Určitě ještě připomínáme také výstupy z nedávné konference ze vzletu, které už jsme tady zmiňovali. Je to všechno na naší webové stránce plus.rozhlas.cz. Tento již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
0: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
1: i své blízké.

0: Kde a jak je dobré bádat, abychom se dozvěděli víc o vzniku života?
1: Já myslím, že Praha je jedno z nejlepších míst, protože zde sídlí Klára Hlouchová se svojí laboratoří. A já jsem teďka měl to velké potěšení, že jsem četl bakalářskou práci tady Simona. Tam jsem se toho tolik naučil o vzniku života, že bych jako si myslel, že ta Praha bude teďka v tuto chvíli nejlepší.
0: Tak to je taková náhoda, že jsme v laboratoři dali dohromady profesora se studentem. To nebyl záměr.
1: Náhoda.
2: U nás v laboratoři zkoumáme syntetickou biologii. Snažíme se například vytvořit organismus, který využívá méně stavebních bloků než všechen ostatní život, anebo druhý přístup je se snažit vytvořit život jednodušších molekul.
0: Tak to je originální a tvořivé a dáme slovo do Budějovic. Opět se stejnou otázkou, kde je dobré bádat, abychom se dozvěděli víc o vzniku života.
3: V Budějovicích je několik evolučních biologů, vědců, kteří studují, jak se organismy vyvíjejí. Takže my se třeba nevracíme tak úplně na začátek života jako kolegové. Snažíme se vysvětlit tu pestrost života, kterou vidíme kolem sebe.
0: Hosty laboratoře jsou dnes jednak biologové. Julius Lukeš, srdečně vás zdravím.
3: Rád taky všechny zdravím.
0: Jan Černý, který je tady s námi v Praze, rovněž ovšem biolog, osobnost biologické olympiády, imunolog.
4: Dobrý den.
0: Simon Pšenička je student, který se věnuje tématům, o nich dnes budeme mluvit.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Laboratoř.
1: Prostředí, v kterém jsou ty bakterie a viry, je stabilní, statické, je tam snížená pravděpodobnost, že se setkají.
2: Pokud se ptáme na to, co je život, viry asi nejsou úplně nejlepší způsob, jak tyto otázky zodpovídat.
0: To bude něco jako modrý Maurici, už ne?
3: Tak jistě to všechny pobaví.
1: To se ví, že běžkaři mají opravdu velké srdce.
0: Badatelé z Tokia objevili nový typ obřího viru, dostal jméno Ušiku virus podle jezera v regionu, kde ho popsali. Má svébytný způsob, jak proniká do jádra hostitelské buňky, napadá měňavky a méby, a jeho objev podporuje myšlenku, že viry mohly přispět k rozvoji komplexních forem života, jaké známe dnes. Pane profesore Lukeši, když se řekne velký virus, tak to si mám pod tím představit. Tuším, že ty velké viry byly pořádně objeveny teprve v roce 2003.
3: To byla zejména francouzská virologická škola, která se zapsala do této série objevů. Ty viry jsou větší převážně než řada bakterií, což vlastně postavilo jednu z takových těch premis biologie na hlavu, že viry jsou prostě titěrné shluky několika genů. Před těma 20 něco lety se ukázalo, že ne, že některé viry jsou vlastně obrovské a balí do sebe spoustu DNA. Byl to velice převratný objev v té době.
0: A tenhle virus je, myslím, obzvlášť zajímavý, tak se tady obrátím třeba na Jana Černého, aby nám o něm něco řekl nebo tím vás zaujal.
1: Všechny z nich jsou úplně neuvěřitelné tím, že jsou opravdu vysoce komplexní, mají víc genů třeba než nejmenší buňky, mají různé strategie, jak svého hostitele donutit, aby se stal továrnou na výrobu jejich vlastních komponent. Tento konkrétní možná je zajímavý tím, že má jako speciální výběžky, speciální tvar, zajímavým způsobem donutí buňky, aby se zvětšily významně na rozdíl od ostatních těchhletěch obřích virů. Ale abych řekl pravdu, moje srdcovka je třeba Pandora virus nebo ty výrazně větší a možná se víc blížící buňkám.
0: Může se vám to, Simone, hodit do vašeho bádání o vzniku života?
2: Nejspíš ano. Otázka je, jak k tomu člověk asi přistoupí. Obří viry jsou už docela komplexní a pokud vím správně, tak napadají jen eukaryotické organismy. A ty sami o sobě už jsou taky velice komplexní a zatímco prokaryotické organismy, jako bakterie, to je to, co vlastně nás zajímá nejvíc. Jsou velice jednoduché a dokáží se sami dělit na rozdíl od virů, které mnozí ani jako živé nepovažují. Takže pokud se ptáme na to, jak vznikl život nebo co je život, viry asi nejsou úplně nejlepší způsob, jak tyto otázky zodpovídat.
0: Počkejte, ale zase na druhou stranu, jak jsem četla v článcích kolem tady té studie, tak vlastně se tam rozebírá teorie, že jádro eukaryotických buněk vzniklo tak, že se tam nastěhoval virus, který napadl bakterii.
2: Ano, to je jedna z teorií, já se k ní úplně nepřikláním, hlavně asi z toho důvodu, že prozatímní není mnoho výzkumu, který by podporoval tuto teorii a spíš máme jiné teorie, které jsou lepší a více odpovídají tomu, jak jak reálně dnešní organismy vypadají.
0: Nějaký příklad?
2: Ta teorie vlastně má souvislost s Asgard Archea, což jsou velice jednoduché organismy, které byly objeveny. Za prvé to jsou předci eukaryot.
0: Nás, rostlin, živočichů.
2: Ano, přesně tak. Druhá věc je, že vlastně tvoří velice dlouhé výběžky, které by mohly vysvětlovat vznik jádra jako takového, protože vlastně ty výběžky by mohly obklopovat nějaké jiné třeba bakterie, řekněme, a tím vlastně by je pohltily. A potom tímto způsobem vzniká i membrána kolem té původní buňky.
0: To jsme tady vystavili těžké zkoušce studenta Simona Pšeničku, protože profesoři pečlivě naslouchají a já bych potřebovala teď, nebo ráda bych, kdyby bylo možné, pane profesore Lukeši, kdybyste nám trošičku osvětlil, jak se na to díváte vy, ten na tu myšlenku, že ten virus jako mohl být významným aktérem vzniku života.
3: Tahle teorie, že viry způsobily vznik jádra, opravdu je jako celkem nepodpořená. Ta složitost života, jak vznikla, samozřejmě, že to se můžeme jenom dohadovat, protože musíme jít nějakých 3,5 miliard let zpátky. Tam jsme nikdo nebyli, takže jak se říká, je to anybody's guess, to znamená, každý si může přijít se svojí nějakou teorií. Ten velký objev, který právě Simon zmínil, je skupina takových obskurních organismů, které se jmenují Asgards. Asi to čtenáři nikdy nebo posluchači nikdy neslyšeli, ale ty teď hýbou vědeckou obcí, protože je to takový mezičlánek. Jsou to takové organismy, které, řekněme, existují strašně dlouho a zůstaly ve svojí velice primitivní podobě. Takže díky nim, jako kdybychom se vrátili těch několik miliard let zpátky, a můžeme se domnívat, že ta složitost toho živého světa, který vidíme kolem nás, z dobrých důvodů je možná odvozená právě z nich. Takže ty nám říkají mnohem víc tuto chvíli, než tady ten objev obřího viru. On taky vyšel v Journal of Virology, což je specializovaný časopis, takže zatím bych řekl, že je to paradigma, to znamená ty hlavní myšlenky o vzniku jádra rozhodně nějak nenaboural.
0: Tak i tak je moc zajímavé o tom mluvit. Já se snažím představit, jak vlastně ten virus napadá ty měňavky, ty améby. To může mít i nějaké zdravotnické implikace. Améby nám způsobují infekce. Jan Černý může zarámovat tyhle ty naše úvahy.
1: Možná posluchači slyšeli, pokud se dívají na hollywoodské bijáky a na Thora a na podobné, tak Asgard je to místo, kde žijí severští bohové, a Pandora je zase planeta, kde žijí avataři, že jo? Ty názvy těch bakterií je třeba Locobacteria nebo Odinobakterie a je to dáno tím, že ty objevy jsou od dánských vědců, ale a Thor, to jsou bohové ze severské mytologie. To, co jsem chtěl zmínit, je, že když napíšete článek do časopisu a děláte okolo něj to PR, které dneska je od nás vyžadováno a musíme obsát i do grantů, že budeme dělat popularizaci, tak se tam snažíte najít něco, co by mohlo zaujmout posluchače. A snažíte se z toho vypíchnout cokoliv, co by mohlo někde zarezonovat. A samozřejmě velice často najdete nějakou publikaci, nějakou teorii, kterou to nějak odůvodníte. Existují publikované teorie o vzniku jádra prostřednictvím těchto virů, protože viry se nás snaží různým způsobem molekulárně převést. A jeden ze způsobů je, že jsou uvnitř nějaké membránové organely, která je plná DNA, připomíná to jádro a zneužijí systém buňky proto, aby se měli dobře. Třeba udělají něco jako druhé, třetí, čtvrté jádro a tam se replikují a využívají replikační aparát té hostitelské buňky.
0: Čili množí.
1: Množí se, přesně tak. A tohle to vlastně dělají tyhle ty viry a ono to připomíná vlastně to, co známe z ty buňky. A víme, že řada takhle podobně šílených teorií, jako teorie endosymbiózy třeba, která tenkrát vypadala, že spadla z Marsu, tak nakonec se ukázala, že je pravdivá. A mimochodem, to je teorie, která ukazuje, že eukaryotní organismy v podstatě vznikly jako společný podnik, joint venture, klasické bakterie z archebakterií, že to dali dohromady a z těch takzvaných alfa-proteobakterií nám zůstaly mitochondrie. Vytvořili jsme nějakou novou komplexitu, která převezla všechny ty ostatní a stala se základem nějaké úspěšné molekulární strategie. To znamená, být kreativní a přicházet s nějakými netradičními představy o evoluci je fajn, ale jak Simon i Jula Lukej zmínili, není v tomhletom případě, to není zdaleka mainstreamová představa o vzniku jádra.
0: V dnešní laboratoři účinkují biologové Julius Lukeš a Jan Černý a student už oboru Simon Pšenička, který se věnuje tématům, která dnes probíráme.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
0: Bakterie a viry, které bakterie napadají, změnily chování, když je vědci poslali na Mezinárodní kosmickou stanici. V prostředí mikrogravitace viry volili odlišný způsob, jak se vážou bakteriální buňce, a změnil se i způsob, jak se bakterie vinům bránily. Ta infekce probíhala pomaleji. Změny byly dědičné, bakterie měly v kosmu jiné mutace. Ono možná někoho už jenom překvapí ta samotná myšlenka, že by viry napadaly bakterie. Tady to bylo ještě jako zajímavé tím, že to bylo součástí kosmického výzkumu. Co z tohohle stojí za zmínku, za pozornost? Zeptám se Jana Černého.
1: Co je to meritum, co je to podstatné, že tam nedochází k proudění tekutin, které je dáno změnou hustoty při různých ohříváních a tak dál. To prostředí, v kterém jsou ty bakterie a viry, je v podstatě stabilní, statické. Je tam snížená pravděpodobnost na to, že se vlastně setkají. A že to je vlastně úplně nová objednávka pro viry, aby byly infekčnější, a následně pro bakterie, aby se tomu přizpůsobily.
0: Já jsem přemýšlela hodně o tom, že vlastně, když jsou astronauti dlouhodobě v kosmu, tak se měří jejich hodnoty, všelijaký jejich zdravotní stav, že to není asi nic tak moc zdravého, takže třeba se to může hodit i takováhle věc, přestože se bavíme o zdánlivě odlišné věci, jak viry napadají bakterie. Simon Pšenička, jeho poznámky tady k té záležitosti.
2: Jak bychom očekávali, tak když tady to soužití toho viru s tou bakterií probíhá v jiném prostředí, kde jsou jiné fyzikální podmínky, tak se to soužití se změní. Ta bakterie a ten virus jsou neustále v nějakém souboji. Říká se tomu závod ve zbrojení. Vlastně to probíhá i v tom vesmíru na té mezinárodní stanici. A akorát to probíhá trošku jinak, protože ta pravděpodobnost, že se setkají, je menší, a proto tedy musí ty viry se nějakým způsobem změnit, aby si zajistili, že když už se setkají, tak vlastně proniknou do té buňky.
0: Pane profesore Lukeši, ještě v článcích, které jsem o tom četla, se píše o tom, že jakoby nový trend v medicínském výzkumu je oslabit bakterie, aby hůř odolávali antibiotikum. Oslabit je právě tím, že napadne virus, takže je možné, že tyhle znalosti z kosmu se můžou opravdu hodit medicínskému výzkumu.
3: Tak mě především pobavilo to, že ten výzkum dělali, protože dovedu si představit, že cenovka byla v mnoha milionech dolarů, ale spíš desítka milionů dolarů. To je sen celé řady biologů a lékařů, že bychom používali proti bakteriím viry. Ten sen už trvá dlouho, řekněme téměř takových asi 80 let, že bychom teda selektivně mohli zabíjet bakterie, které jsou patogenní, které nám způsobují choroby jinak než antibiotiky. Antibiotika naštěstí jsou zázračné a zachraňují miliony životů patrně každý měsíc na té v jakékoliv zemi, ale jejich problém je, že si ty bakterie, které jsou takový maličký, jednoduchý, ale vždycky si vymyslí nějaký trik, aby to antibiotikum už na ně nepůsobilo. A to už asi posluchači slyšeli, že se čím dál tím častěji objevují bakterie, na které jsou ty antibiotika krátká. Takže jeden ze způsobů je vytvářet stále nová antibiotika a být v tom běhu vždycky o krok napřed před těma bakteriema, a to se do jisté míry daří. A pak je druhý, ještě zcela radikální jiný pohled, že prostě na ně vypustíme viry, které zabijí. A to bylo vlastně opuštěné, celá tady ta myšlenka. Ku podivu to byla sovětská biologie, která s ní přišla před někdy ve stalinských dobách, opravdu.
0: Ku podivu, protože když si vzpomeneme na takové ty podivné pokusy typu, myslím, Lysenko se jmenoval ten akademik, tak jakože to byla taková dost často pomílená věda, tak v tomhle případě ne úplně.
3: Přesně tak. A tahle myšlenka tam zazněla tehdy a začali ji testovat, ale byla opuštěná vlastně na desetiletí. A až teď právě, když nám tak trochu jako dochází ty antibiotika, tak se k ní věci zase a lékaři vracejí.
0: A ono to není nic akademického od věci, když si představíme, že třeba v našem mikrobiomu, v našem střevě třeba bakteriofáž makrofágy, tedy ty viry zaměřené proti bakteriím, útočí proti těm bakteriím, které nám škodí. Tak to mě třeba baví. Jan Černý se hlásí o slovo.
1: Útočí na všechny, protože si nedokážou vybrat, kdo je ten škodlivý a kdo je ten náš symbiont. Vlastně si ani pořádně neuvědomíme prospěšnost bakteriofágů v našich mikrobiálních komunitách, protože oni je dynamizují, oni je vlastně neustále zabíjejí, umožňují to, že látky, které byly uvnitř těch bakterií, my i můžeme využít jako pro svoje vlastní účely a můžeme je vstřebat. Bakterie dokážou rozložit něco, co my nedokážeme rozložit. Dokonce existují teorie, že kdyby nebylo bakteriofágů, ekosystémy se velice rychle zhroutí, protože například v mořské vodě je enormní množství bakterií. A jestli se nepletu, poločas života těchto bakterií je zhruba 6 hodin a to průběžné zabíjení je právě pomocí bakteriofágů, které z nich uvolní ty živiny, aby mohla nastoupit nějaká další skupinka organismů a využít ty živiny pro svoje účely. To znamená, bakteriofágy dynamizují ekosystémy a dynamizují naši mikrobiotu a umožňují nám získávat živiny.
0: Si říkám, že mi to tak jako proklestí, aby život byl možný, udržitelný. No.
3: Řada z nás si neuvědomuje, že i bakterie to mají těžké. Neustále se je snaží ty viry zabít. Mějme respekty k bakteriím, jak to mají obtížné.
0: Dnešní laboratoři účinkují biologové Julius Lukeš, Jan Černý a student biologie Simon Pšenička.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
0: Nejenom nám lidem, ale i některým buňkám se nechce umřít. Japonští vědci popsali, jak schopnost buněk se dělit určuje, jestli přežijí, zahynou nebo se stanou nádorem. Riziko je spojeno s tím, že když se dělení buňce nepovede, zůstane v ní původní i skopírovaná DNA. Právě tohle souvisí s nádory a dalšími vážnými nemocemi, ale také se stárnutím. Jak jsem měla možnost teď číst ten článek, tak vlastně jsem si znova připomněla, že buňky v našich tělech se dějí vlastně v každém okamžiku. Jak často nastane chyba? Otázka pro Jana Černého.
1: Chyby nastávají neustále. Já už jsem tady mluvil o tom zdvojování genetické informace, o takzvané replikaci. A při každém zdvojení, která předchází buněčnému dělení, aby každá dceřiná buňka měla tu svoji kopii, tak dojde k minimálně jedné chybě, jedné mutaci. Všichni jsme mutanti, všechny naše buňky neustále mutují. Mutace je možné považovat za chyby, ale zase na druhou stranu, kdyby nebylo mutací, tak by nebylo evoluce. Ale v našem těle ty mutace můžou být nějakou předzvěstí třeba nádorové transformace nebo nějakého problému. Takže to je jeden typ chyb, to jsou takové většinou jako bodové mutace, že se změní jedno písmenko mezi 3 miliardami písmen, což je jako skoro nic.
0: To novum téhleté studie, jak jsem jako pochopila, je to, že vlastně ty buňky si to tak trošku snaží vybrat ten svůj osud. Student má slovo, Simon Pšenička.
2: To zdvojení té genetické informace může být i přirozenou součástí toho buněčného cyklu některých specifických buněk, takže to nemusí být úplně chyba ani. Srovnali dva způsoby, vlastně dva typy toho, jak se tohleto zdvojení té genetické informace bez toho rozdělení té buňky, jak k tomu dochází. A srovnali ten vliv toho způsobu, jak k tomu dojde, na vlastně osud té buňky, jestli zemře, jestli se z ní stane rakovinná buňka nebo něco jiného.
0: Pane profesore Lukeši, kdybyste tohle dostal na stůl, teď by přišli kolegové, kteří tuhle práci třeba dělali, říkali tak, profesore, jak budete pokračovat?
3: Kolegové mají pravdu, poruchy v dělení genetické informace jsou známy prostě od té doby, co se barvily chromozomy. Tadykle asi ta novinka je maličko skrytá v tom, že ti Japonci a Japonci jsou známí tím, že jsou extrémně pečliví. Oni vlastně tvrdí, že ty poruchy, které způsobí to, že se ta deoxyribonukleová kyselina DNA pořádně nerozdělí, že jsou různého typu a ten osud těch buněk potom je také odlišný. Ale každopádně, co se stane, je dřív nebo později tyto buňky chcípnou nebo minimálně zemřou s tím svým nositelem. A co já jsem chtěl říct je, že já studuju prvoky, to znamená jednobuněčné organismy a tam se to občas jednou třeba za miliardkrát stane a zafixuje se to. To znamená, že ta buňka, která má vlastně ten dvojité množství té genetické informace, přežije a má svoje potomky a tak to zůstane. Takže my občas vidíme prostě nějakou, řekněme, tu slizkou nějakého slizkého bičíkovce a přečteme jeho genetickou informaci a pak izolujeme někde třeba, já nevím, na Tajvanu nebo Mongolsku jiného bičíkovce a zjistíme, že on tam má dvojnásobné množství té genetické informace.
0: To bude něco jako modrý Mauricius, jo, ne?
3: Jistě to všechny pobaví v té vědecké komunitě, ale také už tohle jsme zažili. Ale je to ukázka toho, že prostě někdy se může stát dramatická věc, přestože v 99,999% ta buňka chcípne, tak v tom 0,0001% ta buňka přežije a jede s tím dál. To je právě to, co mě na těch živých systémech baví, že vždycky tam máte nějakou výjimku, která všechno změní.
0: Když používám ty fatalistické příměry, minimálně Hradčana s razítkem, tak...
3: To bych bral.
0: A ještě Jan Černý doplňuje.
1: Já bych možná ještě dodal to, že vlastně nám se občas nesmírně hodí vytvořit buňku, která má víc genetické informace. Když se podíváme na naše takzvané megakaryocyty, buňky s obrovským jádrem, které dělají krevní destičky, tak ty mají až 128krát standardní sadu genetické informace. To znamená, tady z nějakého důvodu potřeba mít buňku s obrovským genomem, která zhruba 24 hodin vytváří 100 000 krevních destiček. Nebo představte si, že člověk se rozhodne po pubertě, že se z nich stane vrcholový sportovec a má na to malé srdce. Má srdce, které už nemá kmenové buňky, které už má konstantní počet svalových buněk, kardiomyocytů, a potřebuje zvětšit.
0: Tak srdce jak jako ho zvětší, autobus.
1: No, jak ho zví, jak je zvětší, přidá do nich nová jádra. Nemá jiný způsob, ty buňky už se nedokážou rozdělit. To znamená, to je vlastně situace, kterou tady popisuji, že se zdvojí genetická informace a dvě jádra, nebo i tři jádra, maximálně čtyři jádra, zůstanou v té srdeční svalové buňce a zvětší ty buňky jako takové. Tomu se říká hypertrofie. Umožňuje nám to vlastně zvětšovat orgány bez toho, abychom přidávali nové buňky.
0: A to se dá udělat tréninkem? To asi ne.
1: No jasně, jasně, když se rozhodnete způsob, jak si udělat velké srdce, někdo by chtěl mít velké srdce, tak třeba velice efektivní je běžkování. To se ví, že běžkaři mají opravdu velké srdce. To znamená běžkování a člověk si zvýší počet jader v srdci a je to fyziologické. Není to žádná patologie. Jaterní buňky takhle se dokážou zvětšit pomocí přidání genetické informace. Vlastně v biologii funguje hrozně málo pravd nebo nějakých jako v podstatě konstant. A jedna konstanta, kterou máme v buněčné biologii, je takzvaný nukleocytozoologický poměr. To znamená, jak velká genetická informace, tak taková buňka může být velká. Takže když se podíváme na člověka, tak máme nějaké 3 miliardy písmenek krát 2. Když se podíváme na kolibříka třeba nebo na ptáky, tak mají poloviční genetickou informaci a mnohem menší buňky, kterých se vejde do malého mozku třeba stejné množství. A když se podíváme na axolotla, který prostě skvěle regeneruje třeba uříznuté pacičky, tak má asi 15krát větší genetickou informaci a jeho červené krvinky jsou prostě skoro 20krát větší.
0: Než naše.
1: To znamená, když naše tělo potřebuje udělat velkou buňku nebo zaplnit prostor nebo neumí rozdělit buňky a potřebuje ten orgán zvětšit, tak si přidá ty jádra zevnitř. To znamená, tady bych to řekl, že to je jako s ohněm, jako dobrý sluha, ale špatný pán, pokud se to někdy nějakým způsobem stane špatně.
0: Jo, tak v zimě na běžkách a teď v létě na kole.
3: Já bych jenom dodal zase, já jsem protozoolog, to znamená ten, kdo studuje ty jednobuněčné organismy, a přebil bych ještě ty Honzovo axolotly, kteří mají opravdu obrovské genomy, to znamená mají v buňkách veliké množství DNA, mnohem víc, než máme my. Takže jsou améby, o kterých jsme mluvili na začátku, to znamená takové ty slizy, které se plazí pod mikroskopem. A ty mají, některé z nich mají třeba 50 až 100krát víc DNA, než máme my. Takže to naše sebevědomí, že v naší DNA máme všechny ty bílkoviny, které postaví mozek a s tím mozkem vystřelíme rakety do vesmíru, zatímco ta améba se jenom někde plazí mezi listy, tak přece jenom to není tak jednoduché a ta améba, kdo ví, co tam všechno zvládá, když na to potřebuje tolik té DNA.
0: Že by také poslali tu měňavku do vesmíru, podobně jako viry a bakterie?
3: To asi dřív nebo později někdo udělá taky.
0: Tak mám radost, že jsme mohli probrat vše od komplexnosti života až po bakterie a viry ve vesmíru a buňky, co nechtějí umřít. Moc děkuji, že do téhle debaty dnes skvěle přispěli jednak profesoři Julius Lukeš, děkuji a naslyšenou.
3: Rádo se stalo a zdravím Budějovic.
0: A Jan Černý.
2: Naslyšenou.
0: Děkuji moc. A naším hostem spolu s nimi byl student Simon Pšenička. Moc děkuji, že jste tu byl.
2: Děkuji za pozvání.
0: Martina Mašková se těší na slyšenou opět za týden. Laboratoř.

0: Jaký je rozdíl mezi xenofobií a rasismem?
1: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
0: V souvislosti se vzestupem antiliberálních hnutí prakticky v celém západním světě stále častěji narážíme na označení xenofobie anebo rasismus. Jaký je ale mezi nimi rozdíl? Rasismus je založen na ideologii kladoucí důraz na fyzické odlišnosti, jako je barva pleti, obličejové rysy, tvar lebky a podobně. Rasisté věří, že podle těchto odlišností je možné definovat i chování a vlastnosti jednotlivých lidí. Tradičními vyznavači rasové ideologie byli v minulosti nacisté. Oproti tomu xenofobii definujeme jako strach, odpor a nepřátelství ke všemu cizímu a neznámému, tedy k těm, kdo se nějak odlišují od světa, ve kterém jsme zvyklí žít. Nejen třeba barvou pleti, ale i jazykem, kulturou, zvyky nebo sexuální orientací. Lze tedy říci, že rasismus je jakousi podmnožinou xenofobie.
1: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Izraelská armáda ohlásila raketové údery z Íránu. Meteorologové potvrdili páteční výskyt tornáda v Děčíně. Adam Ondra skončil na domácím světovém poháru v Praze v lezení na obtížnost pátý. Dnes bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Izraelská protivzdušná obrana zasahovala proti náletům raket z Íránu, informovala o tom izraelská armáda. Na několika místech v zemi zněly sirény. Íránské revoluční gardy varovaly, že Izrael musí přestat útočit na Libanon. V případě dalších izraelských úderů prý židovský stát může čekat další zničující rány. Izrael už dříve uvedl, že se připravuje na odpověď na nedělní izraelské útoky na Bejrút. Letectvo udeřilo na jihu hlavního libanonského města, kde sídlí militantní hnutí Hizballáh. Na místě zemřeli nejméně dva lidé. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a ministr obrany Israel Katz dřív uvedli, že Izrael útokem na Bejrút reagoval na vyslání raket na sever Izraela v neděli ráno. Páteční výskyt tornáda v Děčíně potvrdili meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu. Objevilo se v místní části Děčína v Binově. Tornádo bylo slabé a nízkohladinová rotace se vyskytla jen po krátkou a přechodnou dobu.
3: Na jednom místě tornádo vyvrátilo menší strom, ostatní škody byly menší, většinou šlo o poškozené menší větve. Podle meteorologů takto slabá tornáda nejsou ničím zvláštním a nelze v četnosti a významnosti dávat do souvislosti například s tornádem, které ničilo domy na Moravě v roce 2021. Z Děčínska Jan Beneš, Radiožurnál.
2: V arménských parlamentních volbách podle předběžných výsledků vede vládnoucí strana Občanská smlouva a podle volební komise získala proevropská partaj Nikola Pašiniana zatím 54% hlasů. Na druhém místě je v tuto chvíli Aliance Silná Arménie s 22%. Jejím lídrem je rusko-arménský miliardář a šéf opozice Samivel Karapetyan, který prosazuje příklon země k Rusku. A Pašinianovi a jeho straně na síti X už k úspěchu poblahopřál například gruzínský premiér Iraky Kabachidze. Ve třetím ročníku charitativní akce nazvané Kolotoč pro Ninu vybrali lidé skoro 250 000 korun. Peníze tak můžou jít na podporu rodin s dětí s nádorem mozku, případně na výzkum této nemoci. Akci pořádá nadační fond Nina, který letos začal víc spolupracovat s psychology. Podle Alny Javůrkové, vedoucí oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, bývá pomoc rodinám s takto vážnými diagnózami velmi důležitá. Často si oni ale neřeknou, třeba kvůli pocitu selhání, říká Javůrková.
4: S tou závažnou diagnózou toho dítěte se může narušit celý ten rodinný systém. Velmi často navstanou potíže mezi těmi partnery, které se taky musí řešit, protože ne vždycky ten partner unese tu diagnózu toho dítěte. A samozřejmě se na to už konečně poukazuje, že ten sourozenec toho nemocného dítěte taky potřebuje nějakou péči.
2: A policisté na Chrudimsku pátrají po 13-letém Lukáši Červeňákovi. Chlapce naposledy někdo viděl krátce před 16:00 odpoledne v Chrudimi. Měří asi 150 cm, je snědé pleti a má tmavé kudrnaté vlasy. Na sobě by měl mít bílé tričko, černé kraťasy a bílé boty značky Nike. Trvalé bydliště má v okrese Jičín. Informace o chlapci mohou lidé zavolat na číslo 158. Plzec Adam Ondra na světovém poháru v Praze vybojoval v disciplíně obtížnost 5. místo. Z premiérového vítězství se radoval Tri Ramadany z Indonésie. Druhý byl naštvanici Japonec Suzuki a třetí Rakušan Schubert. 33-letý Ondra po svém prvním vystoupení mezi elitou na stěně v tomto ročníku říkal.
5: 5. místo je možná krásné, ale nevím, jestli mě zrovna tenhle závod ukázal, že jsem konkurenceschopný. No. Vidím, že jsem konkurenceschopný, pokud cesta je extrémně náročná na čtení a spousta lidí to zkazí, pokud je přeleze na fyzičku, tak možná můžu být v finále. Určitě se můžu připravit ještě líp, ale třeba příští rok na mistrovství světa asi konkurence bude ještě lepší.
2: Světový šampionát 2027 ve sportovním lezení bude hostit Brno.
6: Překážky na D5 u Rozvadova a nehoda na dálnici D6 u Lubence. Na dálnici D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Rozvadov nepořádek na vozovce. Jsou to kusy pneumatiky, opatrněji projíždějte mezi kilometry 146 až 149, je to skoro po poslední odpočívku před hranicemi. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Valeč nehoda, tak je překážka a možné nebezpečí. Na 79. kilometru před sjezdem na Lubenec srazilo auto z Věsta, je u svodidel a z auta unikají provozní kapaliny. Je to úsek bez kamer, kolona se v místě teď netvoří. Ještě jednou D5 z Rozvadova do Plzně za sjezdem na Mariánské Lázně 122. kilometru stojí karavan. Zhruba kilometr za Šelkou, zřejmě mimo jízdní pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší pondělní teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Zlepšit prevenci proti zneužívání v církvi má nové memorandum o spolupráci mezi Českou biskupskou konferencí a spolkem Někdo ti uvěří. Probereme detaily. Papež Lev XIV. Je ve Španělsku. Jeho bezpečnost zajišťuje víc než 15 000 policistů. A ruská pravoslavná církev oznámila, že posílá metropolitu Ilariona do Brazílie. Taková jsou témata následujících minut. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
1: Vertikála.
7: Papež Lev XIV. Včera zahájil týdenní návštěvu Španělska. Hned první den se setkal se španělským královským párem a premiérem Pedrem Sanchezem. A co ho čeká zítra? Na to už odpoví kolega Adam Šindelář. Adame, vítej.
8: Hezký den. Zítra bude mít projev v parlamentu na společném zasedání obou komor, což bude v případě hlavy katolické církve podle místních médií poprvé. Katalánsko to bude druhou zastávkou papežovy cesty ve Španělsku. V tomto autonomním regionu navštíví papež mimo jiné klášter Montserrat a v Barceloně 10. června v den stého výročí úmrtí katalánského architekta Gaudího odslouží mši v bazilice Sagrada Familia. V ní také požehná věži Ježíše Krista, která z této stále nedokončené stavby dělá nejvyšší chrám světa.
7: Hlava katolické církve potom svou návštěvu zakončí na Kanárských ostrovech. Papež Lev XIV. Se bude v Madridu, Barceloně a právě na Kanárech mezi lidmi pohybovat ve dvou papamobilech, které minulý týden taky dorazily do Španělska z Říma na palubě armádních letadel.
8: Během papežovy návštěvy bude v místech jeho pobytu veřejnosti zakázáno používat drony. Vzdušný prostor jednotlivých měst bude monitorovat přibližně 120 policistů. Španělské ministerstvo vnitra také zřídilo speciální zpravodajskou jednotku, která se bude věnovat neustálému monitorování sociálních médií, aby odhalila potenciální hrozby, mimo jiné od radikálních skupin. Španělsko zůstává na 4. stupni zesílené protiteroristické pohotovosti, nejvyšší stupeň je 5. Hlava katolické církve naposledy zavítala do Španělska v roce 2011, kdy tam byl papež Benedikt XIV.
7: Ruská pravoslavná církev posílá metropolitu Ilariona, který se nedávno vrátil do Moskvy po zadržení v České republice kvůli podezření z převozu narkotik, do Brazílie. O novém umístění duchovního informovala na svém webu samotná instituce, podle které tak rozhodl ruský patriarcha Kiril dekretem. V něm stojí, že další službu v Karlových Varech Ilarionovi znemožňují okolnosti.
8: Někdejšího vlivného představitele ruské pravoslavné církve Ilariona zadržela česká policie v neděli 24. května pro podezření z převozu zakázaných látek. Policie Ilariona po dvou dnech zadržování propustila a ten poté odcestoval do Moskvy. Bílý prášek nalezený v jeho autě byl kokain. Deníku N to sdělila mluvčí středočeské policie Martina Richterová. Policisté případ nadále prověřují. Metropolita Ilarion jakoukoliv spojitost s nezákonným držením nebo přepravou zakázaných látek odmítla, událost považuje za provokaci. Ilarion vlastním jménem Grigory Alfiev zastával v letech 2009 až 2022 funkci vedoucího oddělení vnějších vztahů moskevského patriarchátu Ruské pravoslavné církve. Byl považován za jednoho z možných nástupců ruského patriarchy Kirila v čele církve. Po rezignaci působil jako metropolita v Maďarsku, kde čelil obvinění ze sexuálního obtěžování a života v luxusu. Vedení Ruské pravoslavné církve v prosinci 24 Ilariona z funkce v Budapešti odvolalo a přeložilo do Karlových Varů.
7: A v čele Vysokého vatikánského úřadu poprvé stane žena, která není řeholnicí. Vatikán oznámil, že se od 1. listopadu šéfkou dikastéria pro komunikaci stane mexicko-americká novinářka Maria Monserratová Alvaradová. Adame, co bude mít za úkol?
8: Bude dohlížet na chod vatikánských médií.

0: a nyní udělal další krok ve feminizaci vysokých vatikánských funkcí jmenováním první ženy, která není řeholnice.
1: Uzavírá Adam Šindelář. Adame, děkuji, měj se pěkně.
0: Hezký den.
1: Téma zneužívání v církvi patří k těm nejcitlivějším a zároveň nejdůležitějším. Česká biskupská konference podepsala memorandum o spolupráci se spolkem Někdo ti uvěří. Má posílit prevenci, pomoci obětem a otevřít přístup k řešení takových případů. Má posílit prevenci, pomoc obětem i otevřenější přístup k řešení takových případů. Co konkrétně se má změnit a jak chce církev důvěru získat zpátky? Na to už se budu ptát pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Vítejte ve Vertikále, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Sám jste řekl, že církev ztratila důvěru mnoha obětí. Co konkrétně církev pokazila a co se tedy musí změnit, aby důvěru získala zpátky?
2: Zpočátku, když jsme se začali setkávat s tímto neblahým jevem v církvi, tak to bylo bagatelizováno. To myslím, že je pěkně i obsaženo v tom názvu spolku Někdo ti uvěří. Ten vznikl proto, že někdo těm obětem neuvěřil nebo nechtěl věřit. Takže ta ztráta důvěry byla, bych řekl, na začátku v tom, že reprezentanti církve nevěřili těm obětem, nevěřili jejich příběhu a potom samozřejmě s tím ruku v ruce šlo asi nedostatečné řešení těch věcí. Když s někým takhle jednáte v takových těžkých situacích necitlivě, tak ta důvěra se ztrácí.
1: A jak se bude zajišťovat to, že spolupráce nebude jenom PR, nebude to jenom marketing, za kterým se nakonec třeba vůbec nic nezmění?
2: My jsme nepodepsali to memorandum první den naší spolupráce, ale za námi je minimálně rok práce a v tom memorandu je napsáno, že budeme k sobě navzájem kritičtí. Není to prostě žádné společné PR, ale je to naopak dokument, který má nám pomoci se navzájem posouvat.
1: Vy jste, pane arcibiskupe, prošel mnoha rolemi v církvi. Byl jste řeholníkem, provinciálem, generálním sekretářem České biskupské konference, litoměřickým biskupem, teď čerstvě tedy pražským arcibiskupem. Kdy jste si poprvé skutečně uvědomil, jak závažné téma zneužívání v církvi je?
2: To rostlo s každým setkáním s oběťmi. Takže ta setkání jsou důležitá pro ty oběti, ale byla důležitá vždycky taky pro mě, abych si uvědomil, jak je to závažný jev a jak každý ten dramatický příběh zneužití, jak je nesmírně těžký pro tu oběť, ale taky zatěžuje i právě tu důvěru mezi lidmi, mezi taky institucí církve a tou obětí a mezi dalšími třeba farností nebo dalšími dotčenými osobami a subjekty.
1: Celá řada věřících, ale i veřejnost jako taková vnímá novou generaci biskupů jako zlomovou. Dá se říct, v čem se konkrétně lišíte v přístupu k tomuto tématu od svých předchůdců?
2: Prostě máme nějaký věk, nějaké zkušenosti. Já myslím, že to je dané hodně dobou, protože, jak já říkám, a je to pravda, já jsem vlastně získal dospělost spolu se svobodou. Já jsem měl 18. narozeniny den před 17. listopadem 1989. Čili v podstatě celý svůj dospělý život jsem žil ve svobodě a to je něco, co mě asi zásadně formovalo. A zase naši předchůdci, kteří žili velkou část svého života nebo byli formováni vlastně v té době nesvobody, tak to si myslím, že je ten základní asi rozdíl. A samozřejmě není to jediný předěl, prostě ten vývoj od roku 1989 je překotný, změnil se tolik a tolik věcí. A když je člověk, já nevím, ve věku 40, 45, 50 let, tak ty věci přijímá jinak, než když je mu třeba 65 nebo 75. Jak já myslím, že to je docela přirozená věc.
1: Už jsme zmínili, že spolek Někdo ti uvěří vznikl mimo jiné proto, že Česká biskupská konference nedostatečně reagovala na oznámení obětí. Komise pro prevenci při ČBK teď existuje rok. Jaký je zatím její nejkonkrétnější výsledek doposud? Už se něco reálně změnilo?
2: Určitě určitě reálně se mění ty vnitřní postupy, ono to možná není úplně tak vidět, že by to bylo, dejme tomu, vidět v nějakých jako konkrétních případech, těžko se to prezentuje, ale v podstatě snažíme se systematicky ty věci pořešit tak, aby k případům zneužívání nedocházelo nebo docházelo co nejméně, a když už dojde, tak aby to řešení těch případů bylo k obětem citlivé a aby bylo taky efektivní. To znamená, nejedná se jenom o pojednání nějakých právních postupů, ale také o zajištění nějakých terapeutických záležitostí a případně duchovního doprovázení. A právě tady v té oblasti terapií a uzdravování a začleňování do života, tak je nutné se spojit s někým, kdo je v tom odborníkem, což je třeba spolek někdo ti uvěří.
1: A jak tedy věci musí postupovat dál? Co se třeba musí stát, abychom si tady za rok, za dva, za tři mohli říct, že tohle memorandum, které bylo nedávno podepsáno, mělo smysl?
2: Spolupracujeme společně na nějakých projektech, to znamená například první vlaštovkou byla výstava, myslím, že se to jmenovalo Rozeznat a uvěřit, to znamená rozpoznávání vůbec jako symptomů zneužívání, jak teda sexuálního, tak vůbec duchovního. Na to navazuje potom takový kurz online, který si může dneska každý udělat, a měl by si ho udělat, aby ti, kteří pracují s druhými lidmi, nebo ti, kteří třeba jsou na nějakých akcích typu tábory letní a tak dále, tak aby rozeznali vůbec, že k takovýmto situacím dochází. Čili to jsou konkrétní kroky prevence. No a pak vlastně v současné době pracujeme na tom, aby když už dojde k té situaci zneužití a je nějaké právní řešení, tak aby ty postupy byly v celé České republice stejné a aby byly citlivé k obětem. Je to docela velký kus práce, který je za námi a taky který je před námi.
1: Prevence, pomoc obětem, ale i citlivější a otevřenější přístup k řešení případů. Tohle všechno obsahuje memorandum, které Česká biskupská konference podepsala společně se spolkem Někdo ti uvěří. My jsme o něm mluvili s pražským arcibiskupem Stanislavem Přibelem. Děkuji za váš čas, mějte se pěkně.
2: Děkuji.
1: Jak vnímají současné kroky církve ti, kteří dlouhodobě stojí na straně obětí, a může nové memorandum opravdu přispět k obnově důvěry? Na to už se budu ptát předsedy spolku Někdo ti uvěří, Jiřího Kilara, který byl také jedním ze signatářů memoranda. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vy jste byl v minulosti vůči některým představitelům církve velmi kritický. Co vás přesvědčilo, že právě teď je ten pravý čas sednout ke společnému stolu a hledat společná řešení?
3: Tak určitě nás ze spolku Někdo ti uvěří přesvědčil především přístup pana arcibiskupa Stanislava Přibyla, který se před rokem stal předsedou Komise pro zneužívání, a on byl tím, kdo inicioval vlastně setkání, abychom se setkali a začali hledat nějakou formu spolupráce.
1: Vy jste sám byl také obětí zneužívání. Byl jste první, kdo o tom v Česku promluvil otevřeně. Co jste teď při podpisu memoranda cítil?
3: Určitou radost. Radost v tom, že těch 8 let, skoro 8 let nebylo zbytečných, a zároveň vnímám to s pokorou jako milník na nějaké cestě jako zdravování toho církevního světa. Měl jsem z toho opravdu upřímnou radost v tom, že jsme schopni ty věci pojmenovat a nějak společně hledat cestu, jak pomáhat obětem a předcházet tomu zneužívání.
1: Přesto memorandum je deklaratorní, to znamená, že nezakládá žádná závazná práva ani povinnosti. Stačí to? Není to jenom gesto?
3: Gesta jsou určitě důležitá. Myslím si, že právě i toto gesto, to podepsání memoranda, ukazuje nějakou cestu, že vlastně chceme deklarovat, že chceme spolu spolupracovat, že se chceme vzájemně učit, dávat si zpětnou vazbu. Takže ano, můžeme to vnímat jako gesto dobré vůle ty věci napravovat.
1: Církev tedy otevírá nově spolupráci, ale zároveň musíme připomenout, že je to instituce, která zneužívání léta kryla. Jak zvládáte ten rozpor spolupracovat s institucí, která před tím vším, co se dělo, přivírala oči?
3: Tak asi jedna věc je spolupráce s institucí, která tyto věci kryla, ale i ta instituce se skládá z lidí a my jednáme především s lidmi. takže za nás je partnerem nové vedení České katolické církve a po generační výměně biskupů nastává nová doba. Takhle to vnímám.
1: A co konkrétně chcete od té spolupráce získat, co by bez spolupráce s Českou biskupskou konferencí třeba vůbec nešlo?
3: Tak určitě chceme získat podporu pro to, co děláme, pro oběti, právě proto jednáme i s Českou biskupskou konferencí, protože to, co třeba bychom společně neuměli, je dělat to sami. Nám jde vlastně o to, aby církev byla zdravější, otevřenější, bezpečnější a to můžeme dělat jen ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí, to určitě nezvládneme sami.
1: Kdybyste dnes, Jiří, mluvil s člověkem, který byl v církevním prostředí zneužitý a zatím se neodvážil promluvit, co byste mu třeba teď po podpisu tohoto kázal?
3: Že už víme, že existují cesty, jak pomáhat.
1: A to, že je spolek na jeho straně, to je jedna věc. Může podle vás věřit i tomu, že ho teď opravdu vyslechne i církev?
3: Ano, už se to i děje. Vnímám jednu věc jako velmi důležitou a to, že jsme vůči sobě při tom memorandu deklarovali obě strany, jak pan arcibiskup za Českou biskupskou konferenci a tak my za spolek Měkkoděti uvěří, že chceme být vůči sobě kritičtí. Vlastně pracujeme s důvěrou a nechtěli bychom ztratit ani důvěru obětí. Takže určitě chceme v tomto směru být transparentní i vůči obětem, aby věděli, že když se nám svěří, když je budeme doprovázet, že to pořád je práce s nějakými důvěrnými informacemi, s kterými nejdeme za Českou biskupskou konferenci.
1: Já děkuju za váš čas, držím palce, ať se daří. Mluvila jsem s předsedou spolku Měkkoděti uvěří, Jiřím Kilarem. Mějte se, nashledanou.
3: Nashledanou, děkuji.
4: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Emigrantské nakladatelství Vidim Books, jehož jednotliví pracovníci žijí různě po Evropě, případně ve Spojených státech amerických, vydává v ruštině původní i překladové knížky, které v Rusku samotném vyjít nemůžou. Nedávno se postaralo o vydání zajímavého titulu s názvem Automatická církevní stopka. Tuhle knížku napsali pravoslavný kněz Alexej Uminský a novinářka Ksenia Lučenková. Popisují v ní, jak své odpadlíky, a to i ty údajné, trestá ruská pravoslavná církev. A to už je téma pro našeho komentátora Libora Dvořáka. Libore, dobrý den.
5: Dobrý den vám, Naďo, i všem našim posluchačům.
1: Co se skrývá pod názvem knihy?
5: Já jsem chvilku váhal nad tím, jak to přeložit, ale pak jsem si říkal, protože tam je cosi jako autostop, to u nás má jiný význam a ta automatická stopka je to proto, že ať už se příslušný proces odehrává jakkoliv, tak to pro toho postiženého, kterých je dnes podle různých statistik asi 47, tedy necelá 50, tak ho zkrátka ten trest, a to buď odnětí kněžské hodnosti, anebo dokonce vyobcování církve, že přichází víceméně automaticky z vůle příslušné komise svatého synodu. A otec Alexej Uminský upozorňuje na to, že vlastně ty výkonné orgány církve fungují zároveň i jako soudní moc jakási, protože pravoslavná církev historicky mívala své soudy, ale sovětská moc je zrušila, už se formálně neobnovily a teď je to víceméně dílo z vůle té synodální komise.
1: Libore, jaké poklesky a jakým způsobem tedy ruská pravoslavná církev trestá?
5: Nejčastěji to bývá takzvané hanobení církve a nebo potom pomluvy týkající se církve. Tam je velice zajímavé, že zpravidla ten postižený dostane dopis, že má do svatého synodu přijít, že ho tam čeká výnos ale vůbec se nepraví v tom výnosu z pravidla, tedy za co je ten dotyčný trestán. A je to zkrátka dobře tak, že když se patriarcha Kiril nebo jeho podřízení rozhodnou, že tenhle člověk je církvi nepohodlný, tak je odstraněn, buď tedy, jak říkám, ze svého kněžského úřadu, anebo přímo z celé církve.
1: A je ruská pravoslavná církev v zahraničí stejně nelítostná jako ta domácí?
5: Tak to rozhodně ne, to se týká jak ruské pravoslavné církve v zahraničí, tedy působící například v západní Evropě, ale v té knížce jsou dobré příklady z pobaltských zemí, kde samozřejmě také fungují pravoslavné církve, na něž se ta moskevská církev snaží mít stále co největší vliv, ale přirozeně, protože dnes už to nejsou svazové republiky, ale samostatné suverénní státy, tak si zdaleka nemůže počínat tak, jako to činí přímo v Ruské federaci. Zvláštní kapitolou je samozřejmě Ukrajina, kde ten vliv moskevské patriarchie také se snaží všichni hodnostáři zachovat, ale už to jde méně snadno, protože, jak víme, také Ukrajina má svou autonomní, řekl bych, církev.
1: V knize najdeme příběhy odpůrců oficiálního pravoslaví. Koho konkrétně a jaké viny jsou jim připisovány?
5: Já bych řekl, a tady užijí toho, co jsem říkal před chvíličkou, že vlastně se nic ani pořádně nevysvětluje. A například sám otec Alexej Umínský byl zkrátka dobře předvolán do svatého synodu a navíc mu hrozil ještě trest vězení. To nevím, jak by to bývalo mělo být zprostředkováno, ale on zkrátka dobře raději z Ruska uprchl a nyní žije v zahraničí. Další velmi zajímavý, řekl bych vzorník, takový pravoslavný, je bohužel už zesnulý Vsevolod Čaplin, který se vyznačoval tím, že byl, jak je pravoslavná církev konzervativní, tak on byl v řadě ohledů ještě konzervativnější než církev. Ku příkladu absolutně si neuměl představit něco jako potrat, hřímal na elektroniku, která také podle jeho soudu vadí náboženské víře. No a jako posledního bych jmenoval otce Alexeje Kurájeva, který v mládí žil jako syn ateistických rodičů, notabene pracujících v tehdejší revii Otázky míru a socialismu. Žil tady u nás v Praze, pak se sem často vracel a když se s pravoslavnou církví nepohodl, tak se v roce 23 přestěhoval už natrvalo do Prahy. Shodou okolností do toho domu v Podbabě, kde vlastně dřív jako chlapec bydlel s rodiči. Měl jsem to štěstí díky kolegyni a kamarádce Petře Procházkové se s otcem Alexejem sám osobně setkat a je to člověk nesmírně zajímavý.
1: Jenom některé z příběhů, které najdete v titulu Automatická církevní stopka, zmínil náš kolega, komentátor Libor Dvořák. Libore, díky za to.
5: Naslyšenou.
1: Snad jsme vám v uplynulých minutách přinesli inspirativní témata. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví a dobrý poslech dalších pořadů přeje Naděžda Hávová.
4: Výběr toho nejlepšího z Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagramu. Nejzajímavější rozhovory, nejpalčivější témata, podcasty, radioknihy, politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, podívejte se na sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Odebírejte a lajkujte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu nebo čtěte, lajkujte a sdílejte statusy na Facebooku a síti X. Jsme pro vás také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V internetovém pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. A schodek podle ní ale nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. V následujících letech by se pak měl schodek každoročně snižovat o 0,5% bodu HDP. Stát taky počítá s tím, že v roce 2027 splní alianční závazek na obranné výdaje. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyšle po útoku ruského dronu svůj tým do oblasti jaderné elektrárny v Černobylu. Ruský bezpilotní letoun zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva. Podle ukrajinských úřadů ale uvnitř v době útoku žádné palivo nebylo a úroveň radiace v areálu zůstává stabilní. Agentura pro atomovou energii uvedla, že tlaková vlna zasáhla okolní budovy. Následky úderu chce proto zkontrolovat. Spojené státy krátce před začátkem fotbalového mistrovství světa znemožnili vstup do země desítkám skotských fanoušků. Úřady jim zrušily už dřív schválené elektronické žádosti o vstup ESTA. Do Spojených států mají zakázaný vstupy všichni občané Íránu nebo Haiti, jejichž týmy se turnaje účastní. A na mši papeže Leva 14. pod širým nebem vyrazilo do ulic Madridu více než 1 000 000 lidí. Papež je mimo jiné vyzval, aby projevili svou katolickou víru tím, že budou pomáhat druhým. Hlava katolické církve Španělsko oficiálně navštívila poprvé od roku 2011. Velkou cenu Monaka Formule 1 vyhrál Ital Kimi Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní Grand Prix a triumfem v páté velké ceně za sebou zvýšil vedení v mistrovství světa. Druhý skončil Brit Hamilton z Ferrari, třetí skončil Francouz Hadjar z Red Bullu.
7: Nehoda na D6 na Lounsku, další u Brna. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Valeč srazilo osobní auto zvěř. Na 79. kilometru před sjezdem na Lubenec. Dejte v místě pozor, zvěř u svodidel a z auta unikly provozní kapaliny na místě. Mohou zasahovat hasiči. Na dálnici D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Rozvadov už uklidili z pruhů kusy pneumatiky. U Brna pozorně pomaleji na silnici z Ostrovačic do Žebí. Větína. Zhruba na půl trasy havarovalo osobní auto, šlo přes střechu. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Teď v noci se ochlazuje na 12 až 8 stupňů, obloha je jasná nebo skoro jasná a ojediněle se tvoří mlhy. A přes den pak čekáme jasno až polojasno. Později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 28 stupňů, na horách naměří kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Kněze Jana Bulu a Václava Drbolu na počátku 50. let komunisté popravili za vraždy tří funkcionářů Národního výboru v Babicích. Ačkoliv byli nevinní, režim je mučil a nutil, aby se vzdali své víry. Oba to odmítli, přestože by si tím možná zachránili život. Po roce 1989 je soud rehabilitoval. Po 21 letech pak papež oznámil jejich blahořečení, které se slavilo v Brně. O tom, co znamená svoboda a víra, a také o životě obou blahořečených kněžích, které doplní zavražděný páter Josef Toufar, byla v listopadu debata Vertikály. Moderovala ji Eva Hulková.
4: Vertikála.
9: Ve studiu máme skvělé hosty Michala Stehlíka, historika, profesora na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, specialistu na české dějiny 20. století a ředitele památníku Národního písemnictví. Pane profesore, vážím si vašeho času, vítejte.
10: Dobrý den přeji.
9: Totéž mohu říci o Miloši Doležalovi, spisovateli, básníkovi, publicistovi, specialistovi na období druhé světové války a zločiny komunistického režimu v Československu. I vás vítám, děkuji, že jste přišel.
10: Pěkný pozdrav.
9: Týden uzavíráme vzpomínkou na Josefa Toufara, Václava Drbolu a Jana Bulu. Tito kněží věru zakusili, jaké to je, když svoboda chybí. Dovolte spekulativní otázku. Co si myslíte, že by o svobodě řekli tito zmínění muži?
10: Tak jestli můžeme takhle prostředkovaně hovořit za dávno mrtvé. Já myslím, že to byli venkovský chlapíci, všichni tři, kteří prošli takovou tvrdou zátěžovou zkouškou okupací, nastupujícím stalinismem, takže si nedělali žádné iluze o totalitních režimech a o lidech. Já myslím, že jestli můžu nějak shrnout, myslím, že svobodu považovali za zodpovědnost. To, že to není nic jako samozřejmého a současně v té nesamozřejmosti je třeba i z pozic katolického kněze ovlivňovat farníky v tom dobrém slova smyslu, starat se o jejich vzdělání. A to já myslím, že všichni tři tohle chápali a chápali to, že svoboda není prostě nic, kde si každý zpratek může dělat, co chce, ale že to opravdu je nějaká investice nejen ven, ale současně taky sám k sobě. Že mě to něco stojí, že se musím taky snažit, taky sebe vzdělávat. A já myslím, že ty tři svým způsobem na sobě takto pracovali.
9: Pane profesore, vy můžete se vcítit do těchto mužů?
11: Jenom bych to vlastně doplnil, protože zrovna to slovo zodpovědnost nebo odpovědnost se mi vždycky s tou svobodou plní, i když se budem ohlížet za osudy těchto tří mužů. A vlastně to slovo, které tam mám já ještě jako na nějaké svoje doplnění, je služba. Právě to je o té práci, komunikaci s farníky, s mládeží, když budeme konkrétně, ať už u Josefa Houfara nebo u Jana Buly, úplně jako celé explicitní a vlastně vědomí té služby. Ono to zní jako zvláštně to spojení, ale vlastně svoboda má v sobě i nějakou povinnost nebo vědomí povinnosti. A to si myslím, že zrovna těhle tři, jak hezky padlo, prostě venkovský chlapíci v sobě měli a každý trošku s jiným darem, s kterým šel do toho života, ta služba pro ně byla určitě jako společný jmenovatel.
9: Ještě je tady ta otázka samozřejmosti a nesamozřejmosti svobody. Mně to přijde, když to prolneme s tou současností, že velká část populace ji vnímá jako úplně samozřejmou věc. Dá se to jako udržet to vědomí, že je to nesamozřejmé, když ten život tak jako plyne.
10: Víte, já myslím, že v tom je nějaká absence zkušenosti, nebo neabsence zkušenosti, když hovoříme o generacích těchto duchovních, tak to, jak jsem říkal, oni prošli jako tvrdou školou. Bula byl totálně nasazen, Toufar prostě jako pedagog a jako učitel musel fungovat za protektorátum, obhajovat českou kulturu, že jo, pod nacistickou decimací a tak dále. Oni si byli vědomí, že obhajují nějaké hodnoty, že taky musí nějak žít, nějak představovat živě, ne nějak trapně nebo moralizujícím způsobem. A ta zkušenost, ta jejich dějinná zkušenost je nějakým způsobem obohatila. Já si vzpomínám na jeden výrok v souvislosti s Josefem Toufarem z roku 1948, který řekl jednomu svým farníkovi, který byl členem komunistické strany a v obchodě mu říkal před lidmi, víš Pepíku, vaši děti jednou budou toho litovat, co vy jste tady zavedli. Jo. Takže s něj hovořila zkušenost a současně taky nějaké varování nebo tušení.
11: Možná to varování je nějaký nástroj, který můžeme do hry vtáhnout i dnes, protože my nemáme tu žitou zkušenost a ty generace třeba mých dětí v podstatě narozených po roce 2000 to mají zprostředkovaně, i když jako se snažím vyprávět svoji dětskou zkušenost, tak jedu kolem drátu, kolem Starého Města pod Lenštejnem na fotbal, ale kolem drátu, tak mi dcera řekne, že to je pravěk. A vlastně, jestli chceme vtahovat do dneška nějaké příklady nebo příběhy, na kterých se dobře ukáže nebo odilustruje to, že se to týkalo konkrétních lidí. On ten pojem svobody je natolik abstraktní, že pokud ho nevztáhnete k konkrétnímu osudu, tak vlastně nepředstavitelný. A od toho teda si myslím, že zrovna dějiny, konkrétní osudy jsou vlastně dobrý nástroj toho vztahování se k velmi abstraktnímu pojmu.
10: Já myslím, že to právě přesně v tom vyprávění příběhu, jo? Kde si člověk může úplně s jinou dějinou zkušeností na to chmátnout dost jako vlastně bytostně, osobně představit si, jak co ten člověk dělal, jak konal, jaké měl pohnutky, jak se rozhodoval. To já myslím, že to může nějakým způsobem inspirovat nebo trošku vtáhnout. Je?
9: Vy jste tady mluvili o službě, o zodpovědnosti v souvislosti se svobodou a těmito muži, ale mně to přijde, že oni museli zejména v té poslední fázi vědět, že ta svoboda má cenu života a smrti vyloženě.
11: Tak určitě tak. Konkrétně krajní situace, která panuje, nenáhodou jsme byť v širším, ale v jednom regionu. Jsme prostě na Vysočině, byť ona se dá vnímat z různých stran.
9: A proč nenáhodou, pane profesore?
11: Nenáhodou, protože máte několik míst v té zemi, budou to třeba východní Čechy, bude to někde na Valašsku a bude to na Vysočině, kde je velmi silné sepětí lidí jak s půdou, tak s vírou. A vlastně ta role toho kněze je tam mnohdy nezastupitelná a představuje tu přirozenou autoritu. A to, co se odehrává mezi léty 48 až řekněme 52, když vezmeme všechny ty osudy takhle dohromady, jsou to vlastně velmi zkrácené dějiny, ale to násilí, kterým se ten režim vyznačoval ve smyslu tady já sám a tady popravujeme, pardon, že to dávám takhle vedle sebe, bylo přítomné. Ten veřejný prostor je vlastně zahlcen tím násilím jako něčím, čeho se ten režim prostě neštítí a každý z nich si to prošel svou vlastní cestou, takže museli si být jako vědomi, že součástí prostě toho, co se děje, je i perzekuce.
10: Já bych to možná ještě, Michal, bych doplnil. Já bych to ještě posunul tu hranici, nejen rok 48, ale možná i rok 45. My víme, nebo rok 46, první poválečné volby, kdy třeba Josef Toufar se velice angažuje v té zahrádce, kde působí protikomunistické strany a tak dále. Jo? Nebo rok 45, osvobození. Toufar se znovu angažuje ve prospěch lidí, kteří byli třeba nějakým způsobem falešně obviněni z kolaborace s Němci a tak dále. Jo? To angažmá začíná prostě už bezprostředně v těch květnových dnech roku 45.
9: Je malá vsuvka, vy jste, pane Doležal, řekl, že Farník, člen KSČ, že s ním pan Toufar nějak diskutoval, to byla tenkrát jako běžná praxe? Dnes si to skoro neumíme představit.
10: Myslím, že ano, je to tak. Samozřejmě řada lidí do strany vstoupila z nějaké poválečné euforii, byť katolíci, řada lidí tam vstoupila, jak to pak známe, v průběhu let, i z nějakých jako prosperujících důvodů a tak dále. Ale samozřejmě v kostele nacházíme řadu členů KSČ.
11: Já můžu použít zase příklad toho babického případu, té tragédie, kdy z druhé strany, kdy vlastně jeden z těch zastřelených, vlastně mladý komunista, Bohumín Netolička, je vlastně člen KSČ, jeho otec je KSČ, je to ta komunistická rodina. A pak najdete prostě jeho parté, na kterém je napsáno, že zádušní mše za zemřelého se koná u svatého Martina v Třebíči. Mm-hmm. A teď si řeknete, kde se vám tady spojily ty osudy, kde ta rodina jde do kostela, prostě na zádušní mši za komunistu. Najednou to vypadá všechno zvláštně nejednoznačně. Ale ano, ta realita byla taková prostě taková. Byla farník člen strany, je to prostě zvláštní, ale...
9: A tenkrát ještě ten vliv církve ve společnosti, když to vezmeme globálně, byl veliký, vidíte, navzdory těm persekucím.
11: Jednak vliv církve, ale tady opravdu hrají roli osobnosti těch lidí, osobnosti těch kněží a vlastně nám z toho vystupuje vlastně více podobných osobností, Páter Podjezdský, další Valerián, kteří vlastně jsou v tom regionu a jsou vnímáni jako nějaká autorita a zároveň lidé, za kterými se prostě dá přijít a řešit třeba i ty obyčejné problémy. Já jsem jenom chtěl dodat k tomu, jak Miloš správně protáhl to období až 45. A zase to má nějaký politický charakter. Já když jsem se díval na výsledky voleb 1946 přibližně u 10 obcí, kterých se týkal babický případ, kde bylo nejvíc začlených a tak dále, tak tuším 9 z 10 obcí tam nevyhráli komunisti v roce 46. Čili i ten režim dobře věděl, s kým pracuje v těch místech. A byla to vlastně i politické vyjádření. Oni vyhrávají drtivě v celé republice. A tady máte konkrétní místa, prostě 9 z 10 vesnic, kterých potom zatknete na stovku lidí, vyjádřilo 2 roky před nástupem režimu, že to vidí prostě jinak. To je taky nějaký předpoklad.
10: To samé ta zahrádka, to městečko z 900 obyvateli na Žilivce, kde působí Toufar, tak tam také tam a v okolních vesnicích vyhrávali lidovci ty první poválečné volby. A to je zásluha Josefa Toufara a Sdružení katolické mládeže, které se velice aktivně účastnili těch předvolebních debat a schůzí a tak a vystupovali proti komunistické straně. No, byl to Toufarův první hřebíček do rakve.
9: Když jste tady, pane profesore, už zmínil ten babický případ, tak zůstaňme u něj. Pro posluchače, kteří nejsou v obraze, připomeňme stručně, o co tam šlo a do jakého kontextu jsou zasazeny osudy Jana Buly a Václava Drboly.
11: Je to příliš letitý příběh, snad to řeknu dostatečně krátce. V podstatě tím klíčem
9: tak
11: je...
9: Tak přiměřeně.
11: Tím klíčem je střelba v babické škole 2. července 1951, kdy Ladislav Malý, Antonín Mitiska vlastně vejdou do školy a z příslušníků místního národního výboru jsou ze 4 lidí následně 3 mrtví, jsou zastřelení. Rozjede se ohromná perzekuce, rozjede se zatýkání v tom kraji. Je tady velmi zvláštní role takzvaného agenta Ladislava Malého, který to celé vlastně organizuje, řekl bych tak, pobíhá po kraji a hledá nepřátelé režimu a vztahuje je do svých sítí. A na konci je až 11 popravených, přes 100 odsouzených k vězení. A pokud se bavíme o vlastně trošku i absurditě dějin, protože tady se střílí na Vysočině, tady je to prostě zásadní a zasahuje státní bezpečnost, ale Jan Bula je zatčen 2 měsíce před tou střelbou, Václav Drbola 14 dní před tou střelbou a jsou vlastně vtaženi do toho případu v následných procesech. Takže vlastně bavíme se o obrovské perzekuci, která zneužila tu střelbu způsobem, kdy na jedné straně jsou 3 mrtví členové místního národního výboru a na druhé straně jsou až přes 100 odsouzených a 11 rozsudků smrti.
9: Ten Ladislav Malý ví se dnes, jestli to byl tedy agent provokatér, anebo s prominutím nějaký duševně vyšinutý člověk, kterého STB zneužila?
11: Já se kloním k té druhé variantě po velmi pečlivém a mnohaletém výzkumu. Tady bych to udělal takovou negativním vymezením. Nenarazil jsem na nic relevantního, co by svědčilo o nějaké přímé angažovanosti a řízení Ladislava Malého státní bezpečnosti. Takže se kloním k narcisnímu psychopatovi a alkoholikovi, který byl využit v rámci činů státní bezpečnosti pro následnou perzekuci, ale vždycky tam může být nějaké 1%, kdy si řekneme, ale nějaký kontakt tam byl. Já jsem ho nenašel, čili si nemohu dovolit tvrdit jako historik, že tady mám agenta státní bezpečnosti. Bez pochyby nebyl takto vázán, ale ty psychické projevy, které od února do toho července se objevují na té Vysočině, tak to svědčí opravdu o mimořádně vyšinuté osobnosti.
9: No, to, že tedy tito dva muži byli vtaženi do této kauzy, která se stala v době, kdy byli oba uvězněni. To je snad moc i na tehdejší režim, jak to mohlo jako projít?
11: Nebyl v tom žádný problém. Hlavně, když se podíváte na archivní materiál, tak v případě Babické kauzy je ta operativa státní bezpečnosti jeden maličký svazek předtím a pak je tam 11 vyšetřovacích svazků, což historik z toho pochopí, že oni vymodelovali tu kauzu následně. To je to, že si to vlastně vymýšlí. Můj prastříc byl v té kauze vlastně odsouzen a pradědeček také, ještě to spojeno rodině. A vlastně v některých momentech mi Ludvík Stehlík mladší říkal, že v rámci bytí už potom podepisovali některé papíry prázdné, do kterých se doplňovali strojopisem prostě jejich výpovědi.
9: Pane Doležale?
10: Já bych ještě Michala rád doplnil. Možná škoda, že zapomínáme ještě na toho třetího duchovního, který v té kauze byl namočen a docela mě mrzí, že byl tak vyřazen s prominutím ze hry, to je František Pařil z Horního újezda, kněz, který se aktivně podílel na pomoci odbojářů vlastně, jak za války, tak i v tom osudném roce. Ale protože měl jisté lidské mouchy a protože byl svérázný duchovní, tak se prostě do toho beatifikačního procesu nevešel, přestože byl zavražděn a je to taky mučedník. Jo. Je to pro mě trošku nepochopitelné, tohle kádrování, ale současně chápu, že prostě to není černobílé.
9: Pane Doležale, já vás ještě poprosím taky stručně. Vám je to samozřejmě všechno jasné, ale pro posluchače, kteří nejsou v obraze, připomeňme tu kauzu Josefa Toufara stručně tedy.
10: No, řekl bych, že mi to úplně všechno jasné není, protože zvlášť v případě čihovských událostí.
9: A je to takzvaný
10: nějakým
9: zázrak nebo zázrak ve vašem vnímání?
10: To je zajímavý, samozřejmě tyhle jazykové hříčky, floskuly, takzvaný čihovský zázrak použila komunistická propaganda. To nepoužíval ani Josef Toufar, ani nikdo z jeho farníků. Ostatně Josef Toufar k tomu samotnému, jak si ukazu, byl velice zdrženlivý, nepoužíval tyhle velká slova a tázal se samozřejmě, co se to stalo, co to má znamenat, jak si to vysvětlovat, ale takzvaný, nebo vůbec slovo zázrak použil úplně minimálně. To je opravdu pak vykonstruované propagandou i tím propagandistickým filmem a tak dále a tak dále. No, kněz Josef Toufar káže 11. prosince 1949 do poledních hodinách ve svém malém kostelíku na Vysočině v Tíhošti. A v průběhu finále toho kázání se za jeho zády začne pohybovat dřevěný oltářní křížek, asi 50 cm vysoký, nepřibitý, nepřilepený. A začne se vychylovat doprava, třikrát doprava, třikrát doleva a zůstane zvláštně vychýlen, takým způsobem úplně nesmyslně přetočen, vyosen, bych řekl. Postupně se ta zpráva o tomhletom zvláštním pohybu rozšíří nejen po Vysočině, ale po celých Čechách a do Číhoště prostě směřují davy lidí, přestože je zima 49-50 a nakonec
9: údajně mělo svědčit 19 lidí, 19, jsou ta čísla relevantní?
10: Ano, 19 lidí různého věku a různého sociálního zázemí, kteří to potvrdili nejen před Josefem Toufarem, ale dokonce to pak potvrdili i před prokurátory a příslušníky státní bezpečnosti. A připomínám, že mezi nimi byly malé děti, studenti a tak dále. Každý něco riskoval a přesně se za to postavili a vyloučili nějaký zrakový klam nebo nějakou sujezdci.
9: A režim to označil tedy za projev proti státního církevního
10: spiknutí? Pravděpodobně to vzniklo v té choré hlavě ministra spravedlnosti Alexeje Čepičky, příbuzného Klementa Gottwalda, současně šéfa státního úřadu pro věci církevní a rozhodli, že tohoto případu využijí právě takovým pokusem vrazit klín do církve, protože uvědomí si rok 49-50, přelom toho roku je jsou vztahy mezi komunistickým režimem a církví velice napjaté. A oni se snaží vlastně tohoto případu zneužít. Josefa Toufara ne zatknou, ale unesou přímo a připravují velký monster proces.
9: Miloš Doležal, spisovatel, a historik Michal Stehlík jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
4: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Papež Lev XIV. Podepsal dekret o blahořečení Jana Buly a Václava Drboli, tedy jako co by oběti totalitní zvůle z raných 50. let. A dál ten proces, jak to pokračuje?
11: Já myslím, že
9: to až teď... můžou dostat až ke svatořečení.
11: Samozřejmě mohou, ale tam už v těch třech stupních je to otázka třeba dokladovaného zázraku, zejména směrovaného třeba k uzdravení. To má velmi přísná pravidla. Takže ano, může to pokračovat ke svatořečení, protože ono to blahoslavení samozřejmě má i svoji roli v církvi z hlediska uctívání, které je směrováno spíše lokálně. Zatímco to svatořečení je už záležitost, řekněme, globální církve. Takhle jsem si to jako zjednodušil. Ono to má samozřejmě svá možná i složitější církevní pravidla.
10: Ale každopádně ten stupeň blahoslavení v tomto případě je deklarován tou mučenickou smrtí, to znamená smrt pro Krista v tom kněžském povolání. A to je jak prostě případ jak Buly, tak Václava Drboli, tak i v možném procesu Josefa Toufara.
9: No právě, já se chci zeptat, ten Toufarův osud vlastně mně přijde jako laikovi téměř identický s těmito dvěma muži. A pokud vím, tak je to v té fázi, že ten proces blahořečení zatím jakoby navrhla nebo schválila Česká biskupská konference a Vatikán se k tomu ještě nevyslovil. Pane Doležal, můžete...
10: Já jenom bych rád připomněl, že skutečně slovo proces znamená, že je to nějaká pout nebo nějaká cesta. Víme, že třeba v případě Jana Buly ten proces začal v roce 2004, jestli se nepletu, v případě Václava Drboli 2011.
11: To je vlastně 20-letý proces, jo. No to není tak, že to tuším ještě jako biskup Cikrle zahajoval vlastně ten předchozí biskup vůbec celý proces a bavíme se o 20 letech v rámci celého procesu
9: a
11: rozhodování.
9: A připomeňte Josefa Toufara.
10: A u Josefa Toufara, jestli se nepletu, tak biskupská konference s tím procesem zahájením procesu začal 2013, ale na diecezní úrovni to začalo 2018. A takže je to v rovině toho diecézního, řekněme, bádání nebo toho stupně diecézního, té diecézní přípravy materiálů, oslovování posledních pamětníků, zapisování jejich svědectví a tak dále a tak dále. Tohle se děje a bude to asi dál pokračovat.
9: Čili tady ten čas jako hraje svoji specifickou roli.
11: On hraje roli a samozřejmě my to můžeme laicky vnímat, že by bylo velmi symbolické, pokud bychom měli najednou tři mučedníky komunistického režimu, že by to dávalo vlastně smysl, ale vzhledem k tomu, že tam jsou až desetileté rozdíly v zahájení, tak prostě ten proces je proces. Přesně jak říkal Miloš, asi ta linka, řekněme, využití do veřejnosti, že máme tři najednou v jeden termín, není tak silná jako ten samotný proces, který je rozběhlý. A i to, co Miloš zmiňoval, ono to má i na úrovni toho jakoby dokazování. Několik stupňů, je tam nejenom teologická, ale historická komise, která má shromáždit právě všechny materiály. Já jsem byl v historické komisi kolem jedné řeholnice před pár lety a je to opravdu i dlouhá badatelská práce, kdy scháníte vlastně detaily a dáváte dohromady v podstatě obraz toho člověka a pak se to posuzuje z různých stran. Čili nejde o nějaký, řekněme, proces, který by se dal vlastně v dobrém urychlit.
10: Odfajfkovat. Já jenom doplním, navíc v posledních desetiletích se třeba k tomu případu Josefa Toufara a další s ním začených, objevují stále nové a nové dokumenty. To vědomí se rozšiřuje, nebo to poznání se rozšiřuje. Jsou to třeba někdy detaily, nebo různé jako drobné souvislosti, ale ty hrají i v tom procesu roli, protože dokážou odpovědět na některé třeba závažnější otázky.
9: Víte, zkusili byste pojmenovat, jaký význam má zviditelňování tímto způsobem těchto osobností, které tedy opravdu trpěly v takové té nejkrutější fázi toho totalitního režimu, jako pro lidi církve to je jasná věc, ale pro celou společnost. Jaký je to jako vzkaz té společnosti?
11: No za mě je to vlastně, by to znít velmi zvláštně jako skvělá možnost nebo pozitivně vnímaná možnost upozornit na to, že dějiny se nedějí pouze v nějakých jako velkých rozhodováních vlád, prezidentů, premiérů a komunistických papalášů v tomhle případě. Ale vrátím se zpátky k tomu začátku. Tady jsou tři vesničtí chlapíci, kteří žijí své životy a svoji službu a vlastně dokazují, prokazují denně v tom svém, dalo by se říct, prostém životě a vlastně mohou se stát příkladem. A já si myslím, že to důležité je, zase to slovo velmi často nepadá ve veřejném prostoru, je to o jejich svědomí, jak se vyrovnají s protektorátem, jak se vyrovnají s tím režimem. Takže proto to má za mě jako velký význam vtáhnout prostě do vnímání dějin normální lidský život, včetně slabosti, ale zároveň schopnosti prostě mít hranici rozeznání toho dobrého a zlého. To je strašně důležité.
10: Já bych ještě doplnil, o těchto třech kněžích můžeme mluvit, že nebyly tak jako typicky klerikální, že to nebyly typicky klerikální postavy. Oni překračovali svoje stavovské povinnosti, nějakou církevní hranici, myslím směrem do světa, žili přirozeně život se svými farníky. Josef Toufar nebyl nějaký namyšlený prostě farář, který by své ovečky moralizoval a se na nich povyšoval, ale žil s nima jejich protektorátní každodennost. A já myslím, že to lidi nesmírně obohacovalo v jejich době. A je to paradoxní, jako ty příběhy obohacují lidi i prostě dneska. A myslím si, že jedna z těch klíčů k těmto duchovním je to, že oni nedělali velké rozdíly mezi věřícími a nevěřícími. Jakoby tím předběhli nějakou dobu. Toufar píše v nějakém dopise z roku 1940, pro mě jsou všichni lidé jako farníky, ať chodí do kostela nebo ne. A já myslím, že tím jako otevřeli dávno před druhým vatikánským koncilem a před apelem v papeže Františka, otevřeli prostě dveře jako té církve do světa. A naopak.
9: Čili inspirace pro dnešní dobu, kdy takzvaná sekulární společnost by mohla umět číst tady ty signály vycházející z těch novodobých dějin církví, že? A něco si z toho jako přebrat.
11: Já vlastně v těchto těch pojmech, tak jak používáme ty pojmy u té sekulární společnosti, mě to baví, třeba když mám řadu přednášek v regionech, pak člověk potká ty konkrétní lidi. A ona, ta míra sekularizace, vlastně je takový pojem, který na ně úplně nesedí.
9: V uvozovkách.
11: Oni vlastně stejně hledají nějaký příklad, chtějí se aktuálně třeba v nervózní době vyznat v tom, co vlastně žijeme, a není to nějaká konzumní každodennost. Já jsem vlastně v tomhle tom jistým způsobem optimista, protože potkávat ty lidi a najednou se zbavují toho obecného pojmu, jak jsme ateistická, sekulární a jiná společnost, ono stejně je to o vyhledávání a hodnot a nějaké identifikaci, a to je právě ten skvělý příklad, který se dá vlastně takhle využít.
9: Tak, to říká Michal Stehlík, historik, univerzitní profesor, ředitel památníku Národního písemnictví, který byl hostem této debaty Vertikály. Moc vám za to děkuji.
11: Já děkuji za pozvání.
9: A náš druhý host, Miloš Doležal, spisovatel, básník, publicista, specialista na období druhé světové války a ty roky potom. Moc vám děkuji, že jste tady byl.
10: Taky děkuji.
9: To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
4: Návraty časem a neb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout, a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Na sladký i trpký život za socialismu si můžete v červnu zavzpomínat v literárním magazínu Ex Libris. Nabídne totiž 4 knihy, které tehdejší dobu charakterizují. Publikace Lukáše Skupy se podívá na český hraný film pro děti v letech 1945 až 1993. Studie Miroslava Vodrážky se zaměří na systémové zneužití československé psychiatrie po roce 1948. Absurdní život socialistického muže zaznamenal Lukáš Havlas v knize s podtitulem K práci a obraně připraven, pivo, párek, fotbálek. A jak estébácká akce a sanace poznamenala život potomků tehdejších obětí, to ve své knize popsal tým výzkumníků Marek Price, Nikola Doubková a Radek Heisler. Cyklus Ex Libris s názvem Sladký i trpký život za socialismu poslouchejte každé červnové úterý po 8. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.
12: a dalších podcastových aplikacích. Interview Plus.
13: Vládní poslanci ustoupili opozici a nezvolili do Rady České televize ani Pavla Matochu, ani Romana Bradáče. Umožnili zvolení Barbory Urbanové z hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny a kandidátů opozice do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Proč vládní koalice ucouvla? Pavlína Nečásková se zeptá spoluautora podcastu Vlevo dole, reportéra serveru Seznam zprávy Václava Dolejšího.
12: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus zprávy.
6: Po íránském útoku na Izrael uzavřely některé státy Blízkého východu svůj vzdušný prostor. Česku nemusí platit pokutu za 10 let starý spor o reklamy v metru. Basketbalisté Pardubic porazili Nymburk 79-78 a snížili stav ligového finále na 1-2. A dnes bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Sýrie a Irák dočasně uzavřeli svůj vzdušný prostor. Jde o reakci na nedělní iránský úder na Izrael. Iránské revoluční gardy uvedly, že útok byl varováním.